0: Všichni se mě na to ptali. Sotva si přečetli první kapitoly mé knihy. Existoval muž s uhrančivýma očima. Muž, který hovořil stejně dobře anglicky jako japonsky, francouzsky i německy, ovládal svahilštinu i čínštinu. I vy se budete brzy ptát stejně jako ostatní. Já jsem jediný, kdo zná pravdu o muži, který neměl jméno. Nobody, muž z neznáma.
1: Představte si, Louis Hagen uprchl.
0: Tímto výkřikem přivítal sběratel starožitností pan Sørensen Nobodyho, když zavítal do jeho vily ve Filadelfii podruhé.
2: Promiňte, jaký je Louis Hagen?
1: Ale pane Nobody, můj sluha přece. Ztratil se ten den, co mi ukradli... No, onem vzácný diamant.
2: Diamant...
1: Ale vy jste dnes nesoustředěný, pane Nobody. Vždyť jsem vám tu minule podrobně...
2: Promiňte, já vždycky, když hovořím se svým společníkem, panem Wardem, jsem celý rozrušený. Před chvílí mi zrovna vyčítal, že ten váš případ nemám ještě vyřešený.
1: Proboha, vy ho chcete otisknout?
2: Já ne. Ale Voldovi senzační noviny.
1: Ale to přece nejde. Víte okolnosti, za kterých jsem rudého škorpiona získal?
2: V pořádku, ano.
1: Dokud se všechno nevysvětlí a já nebudu mít naspět svůj rudý kámen, nesmíte nikde říct ani slovo. Slibte mi,
2: slibuji, pane Sørensen. Slib Nobodyho je více.

0: Pan Serensen spolu s Nobodym se znovu zabořili do pohodlných křesel a začali dál rozplétat nitky tohoto podivného případu.
1: Z čeho usuzujete, že váš sluha skutečně uprchl a je tedy podezřelý z krádeže rudého škorpiona?
2: Nechal mi tu adresu své sestry. Už jsem několikrát telegrafoval, naposledy dnes odpoledne. Vždy jsem zaplatil zpáteční odpověď a ta zněla, že Louis stále ještě nepřijel.
1: To mi připadá, pane Serensene, až příliš jednoduché. Sluha, který okrade svého pána. Možná, že se spojil se skutečnými zloději, ale sám na to nestačil. Pokud je pravda, že váš trezor je prakticky nedobytný a vy jste celou dobu nedal klíče z ruky.
2: Já jsem toho lotra přijímal do svého domu.
1: A byl váš sluha ještě doma, když jste objevil ztrátu diamantu?
2: Nebyl, to vím jistě. Protože večer přijel ten pan de Chardes z Paříže a já mu osobně otevíral.
1: Pan de Chardes. Povězte mi něco o něm.
2: Ne, pane Noob, ne. Žádám vás, abyste toho pána neuváděl do spojitosti krádeží. Přijel jsem ho tady pracovně, kde jsem s ním hovořil, jen 10 minut.
1: O čem?
2: Chtěl slyšet můj úsudek o jedné staré římské minci ze své sbírky. Řekl jsem mu, že je padělaná a on odešel.
1: Ale...
2: Na tom není nic divného.
1: Někdo se obtěžuje z Paříže do Filadelfie, přepluje oceán, aby u vás vykonal 10minutovou návštěvu a dozvěděl se, že vlastní ve sbírce bezcenný krám?
2: To mě nenapadlo. Ale pan de Chardes po celou dobu seděl v tomto křesle.
1: Ano, zajisté. Jste zcela zdráv, pane Serensene?
2: Ano, úplně zdráv.
1: Spánek máte pravidelný?
2: Nechápu, jak to souvisí.
1: Mám dojem, že už vím, kdo vám ukradl rudého škorpiona.
2: Tak mluvte, kdo?
1: Vy sám, pane Serensene.

0: Nobody seděl chvíli nehnutě a dlouze a upřeně se díval do očí panu Serencenovi. Mezi oběma muži nepadlo jediné slovo. Pak Nobody prudce vstal.
1: Máte tu, pane Serencene, nějaký alkohol, víno nebo koňak?
2: Ne, vůbec nepiju, jsem abstinent.
1: Tak budete muset.
2: Prosím?
1: Chtěl jsem vás právě hypnotizovat, ale nezdařilo se mi to.
2: To je tím, že něčemu takovému vůbec nevěřím.
1: A přitom jste byl nějakou dobu hypnotizován a jste teď ovládán příkazem kohosi neznámého neupadnout znovu do hypnotického spánku. Musím ten příkaz zrušit. A já vím, jak.
0: Sluha pana Serencena se velmi podivil, když dostal od svého pána příkaz, aby z nejbližší restaurace přinesl několik lahví vína a koňaku. Sotva se vrátil, Nobody uchopil sklenku, smíchal v ní oba nápoje a přes nelibost pana Serencena ho přiměl, aby tuto směs vypil. A pak se celý děj znovu opakoval. Netrvalo dlouho a sběrateli starožitností stěžkl jazyk a pak se mu pomalu zavřeli oči. Nobody ještě chvíli počkal a když začal Serencen hlasitě oddychovat, počal opilému muži třít spánky.
1: Otevřete oči. Poroučím vám to.
0: Každému, kdo se zajímá o hypnózu, je známo, že hypnotizovaný se probudí ze spánku bez nejmenší vzpomínky na to, co dělal a co říkal. Když je podruhé hypnotizován, vzpomene si na všechno, co dělal během posledního spánku a sdělí to hypnotizér.

0: Co jste udělal?
1: Vzal jsem své klíče a pomalu jsem takhle kráčel k trezoru. Ten jsem otevřel, zabránil samočinným výstřelům a ukázal jsem na tajnou zásuvku.
0: Pane Serencene, dejte mi diamant.
1: Ano, dám vám rudého škorpiona. Tady je.

0: Když Nobody opouštěl vilu filadelfského sběratele, podivil se sluha, že jeho pán nejeví ani sebemenší známky opilosti. Sørensen se šel rozloučit se svým hostem až k domovním dveřím.
1: Buďte klidný, pane Sørensene, brzy se vám objevím.
0: Nobody věřil, že Sørensen neprozradil do té doby, než byl hypnotizován, nikomu ani slovo o rudém škorpionu. Jak potom ovšem zloděj, kterým nepochybně byl Desharde, mohl jít tak najisto?
2: Ale to je přece jednoduché. O majiteli vzácného kamene věděl přece ten, kdo mu ho daroval. Ten muž, o kterém mi pan Sørensen řekl, že byl brzy potom nalezen utopený. Ale ještě předtím mohl všechno prozradit Deschardovi, i když jistě ne po dobrém.
0: Nobody se podíval na hodinky. V 10 hodin otevírají veřejné knihovny a to se mi hodí, pomyslel si. Zašel do jedné z nich a vypůjčil si objemnou knihu Edwarda Knora nazvanou O slavných drahých kamenech. Usedl na lavičku v parku a ponořil se do čtení.

0: Je tu nějaký Ind, pane Serensen, řekl sluha, který tiše vstoupil do pracovny sběratele starožitností.
1: Nikoho nepřijímám. Dejte mi všichni pokoj.
2: Nehleďte tak hněvivě na ubohého človíčka, lve pohoří.
1: Kdo jste? Co chcete?
2: Nesu vám zprávy o rudém škorpionu.
1: Ale já vás neznám a odmítám...
2: Pane Serensen.
1: Pane Nobody. Zapomněl jsem, že jste mistr převleku. V těch šatech vypadáte jako opravdovský Ind.
3: Správně. Ind. A kvůli tomu vlastně přicházím. Vy jste věděl, odkud pochází vzácný rudý škorpion?
1: Ano. Před 500 lety ho dovezl Vasco da Gama ze své cesty...
3: Z Indie.
1: To je pravda.
3: Vidíte? A to jsem musel přečíst v moudré knize. Vasco da Gama, Portugalec. Vasco da Gama patrně vylákal vzácný kámen na jednom z maharádžů v zadní Indii.
1: Nechápu ovšem, jak to souvisí s krádeží v mém trezoru. De Charde byl přece Francouz.
3: Jsou to jenom domněnky, pane Serensene. Je možné, že dědicové tehdejšího knížete nezapomněli na vzácný kousek? Možná, že byl kámen rodinnou památkou? Každá z příštích generací se snažila získat portugalský zázrak, či chcete-li rudého škorpiona zpět?
1: Ale jak se Indové dozvěděli, kde se kámen nalézá?
3: Třeba takhle. V posledních stoletech Indové studují na evropských vysokých školách. Dostali se do světa. Navíc Indie je kolébkou okultních věd a žije tam mnoho hypnotizérů. A pak už stačilo najmout si pouze ochotného a schopného dobrodruha, třeba právě nějakého Francouze, zasvětit ho do indického tajemství hypnózy a vyslat ho do světa.
1: Pane, a vy teď budete hledat toho dobrodruha?
3: Ne. Budu hledat jeho zaměstnavatele.

Od nějaké doby se zdržoval v New Yorku indický kníže, lahorský rádža, který se obyčejně nazýval princem Lah. Bylo o něm známo, že vládne jí měním čítajícím mnoho milionů. Se svým

0: úvodem navštívil četná hlavní města Evropy a nyní hodlal poznat Spojené státy. V New Yorku obýval palác, který si pronajal v milionářské čtvrti. To všechno se Nobody dočetl v jedné ze společenských rubrik New Yorkského tisku. A tak jednoho dne předstoupil před strážného Ulahova paláce skromně vypadající Int.
1: Jmenuji se Tagal. 7 let peru ve městě bílých, jejich špinavé prádlo.
0: Strážný si chudého Inda pozorně prohlédl.
1: Nalezl jsem však něco, co mohu ukázat jen ctihodné tváři prince Laha.
0: K návštěvě u Rádži byl nejvyšší čas. I zvenčí bylo patrné, že v paláci probíhají přípravy k odjezdu. Konečně se objevil sluha a vyzval Inda, aby šel dál. Ten si zul trepky s nohou a šel bos po schodišti za svým průvodcem. Rádža ho přijal v malé komnatě přeplněné orientální nádherou.
2: Co chceš? Co jsi našel?
1: Vznešený je Rádžo, jehož moudrost a moc září od vrcholu Hindukůše až do nejvzdálenější.
2: Vstaň a pověz, co jsi našel.
1: Bylo to před 2 dny časně ráno, slunce teprve vycházelo. Nesl jsem plný koš prádla a cesta mě vedla Adelaidiným parkem. A tu jsem zahlédl, jak se v mokré trávě něco třpití, jakési rudé plamen.
2: Rychleji, co to bylo?
1: Byl to velký rudý diamant a v něm škorpio.
2: To se ti zdálo? Kde máš ten zázrak?
1: Nikdo jiný není hoden vlastnit tak nádherný diamant. O Máje, co je to? Mája, indická bohyně Klamo, učinila zázrak a proměnila rudý diamant v docela obyčejný kamínek.
2: Ty podvodníku!
0: Rádža se vrhl na chudého Inda, srazil ho k zemi a než se mohl bránit, klečeli na něm 3 obrovští Sighové.
2: Spoutejte ho. Ty vyzvědačský pse, přišel si pátrat po rudém škorpionu, co o něm víš?
3: Při Krišnovi hlasateli pravdy, měl jsem ten rudý diamant v šátku.
2: Řekni, kdo tě sem poslal.
0: Rádža však nevyčkal ani odpovědi, zatleskal a hned se začal schánět po jakémsi Antoniovi. Po chvíli vstoupil do místnosti muž v evropském obleku s hladce vyholenou tváří a černými vlasy.
2: Co jsi to udělal, Antonio? Tvé umění buď selhalo, nebo jsi byl neopatrný. Ten bídák tady na zemi ví, že mám rudý diamant.
4: To není možné, Rádžo.
5: Kdo jsi?
3: Ubohý dělník z prádelny.
2: Lže. Můžeš se přece snadno dozvědět pravdu. Použij svého umění, které ses naučil.
0: Int, kterým nebyl nikdo jiný než Nobody, pohlédl do očí černých jako noc. Byl sice zcela obrněn proti hypnóze, ale pocítil, že tento muž má nesmírnou magickou sílu. Nobody se rozhodl, že se bude chovat, jako by upadl do hypnotického spánku. Otočil zřítelnice vzhůru, takže z očí mu bylo vidět pouze bělmo.
6: Jak se jmenuješ?
1: Gulzarkán.
6: Co děláš?
1: Jsem agentem policie v New Yorku.
6: Kdo tě sem poslal?
1: Mr. Gregory.
6: Kdo je to?
1: Šéf kriminální policie.
2: To je konec.
6: Jak vzniklo podezření, že diamant má lahorský Rádža?
1: Nevím.
6: Je policií známo, že jsi v tomto paláci?
1: Ano.
6: Jen klid, princi. Nic není ztraceno. Dal jsem tomu policejnímu špiclovi posthypnotický rozkaz.
2: Jaký?
6: Nesmí znova upadnout do hypnotického spánku.
2: A my musíme rychle pryč, kdy odplová nejbližší parník do Evropy.

0: lodi Vesuv mířící do Janova usedl v prostorné jídelně k osamělému stolu sportovně vyhlížející Angličan a v zápětí dva další muži.
1: Je zde volno, pane?
2: Prosím.
3: Dovolíte, půjčili bychom si od vás jídelní lístek.
2: Račte, pánové.
3: Díky.
2: Před dlouhou cestou je třeba se posilnit. Cestujete rovněž do Evropy?
1: Kam jinam, když jsme na téhle lodi.
0: Loď se zvolna dala do pohybu a Nobody dál nerušeně konverzoval se svými dvěma spolucestujícími. Ani v duchu je nenapadlo, že tento sympaticky vyhlížející Angličan je muž tisíce tváří. Za to Nobody dobře věděl, s kým má tu čest. Od té chvíle, kdy se mu podařilo opustit Rádžův palác v New Yorku, byl oběma mužům v patách. Teď už dokonce byl stoprocentně přesvědčen, že pan Antonio není nikdo jiný než zloděj diamantů Deschard.
3: Promiňte, pane, nevíte náhodou, kde je tu toaleta?
2: Necestuji touhle lodí poprvé. Pojďte se mnou.
0: Rádža Lách vstal od stolu, sledován Nobodym. Sotva indický velmož otevřel dveře označené nápisem Gentleman, Nobody do něho prudce strčil, dveře toalety se zavřely a Lách ucítil neobyčejně sladkou vůni, vůni chloroformu. Nobody se nemýlil. Rádža měl vzácný diamant u sebe.

0: Kupte kytičku, vzácný pane, kupte kytičku, hezky
1: Ne,
0: zabalenou.
1: děkuji.
0: Děláte chybu, pane Serencene.
2: Jak víte, kdo jsem?
3: Nobody se rozesmál. Kolikrát vyzkoušel na milého starožitníka Serencena stejný trik a pokaždé s úspěchem.
2: Nobody.
0: Děláte chybu, že nechcete kytičku.
4: Zde v tomto hedvábném papíře podívejte. Váček a v něm...
2: Rudý škorpion. Portugalský zázrak.
4: Pane Serencen, chcete se stát indickým králem?
2: Jak to?
4: Kdo nosí rudý diamant se škorpionem na turbanu, bude králem celé Indie, tak praví stará věštba.
2: Jak to víte?
4: Mám to dokonce písemně. Tady v tom váčku s diamantem, vidíte? To je sanskrt. Umíte jej číst? Nevadí. Právě jsem vám citoval přesný překlad.
2: Pane Nobody, já nevím, jak vám poděkovat.
3: Vydavatel pan Walt zářil. Konečně Nobody přinesl pořádnou story, ale najednou přece jen zvážnil.
5: Člověče, Nobody, vždyť my to nemůžeme otisknout. Ten starožitník, ten...
4: Sørensen.
5: No, ten. Vždyť on rudého škorpiona vlastně také získal podivnou cestou. A teď, když otiskneme jeho jméno...
4: Pane Walde, žádný Sørensen neexistoval. Stejně jako Rádža Lach. A přitom se všechno stalo tak, jak jsem to tu popsal.
5: A jaká jsou tedy pravá jména těch lidí?
4: To, když dovolíte, si ponechám jen pro sebe. Víte, dal jsem slovo. A Nobodyho slib je víc než zákon.

0: Kapitola 10. Konec šťastných dnů. Být majorem na tak velkém zámku skutečně nebyl lehký úkol. Z pracovišť byly stále hlášeny incidenty, které nebylo možno velkoryse přejít, a Terasky nic nenáviděl tolik jako mimořádné události. Lepší je drevorůbať, než také vojáky myť, tvrdil Terasky znechuceně, ale podstatnější závěry z toho nevyvodil. Aby přišel na kloudější myšlenky, odešel na skálu podívat se na kefalinovou drezuru vepřů. Ani tady však nebyl spokojen. Za to se Terasky mu zdálo, že v ohradě nějak ubývá slepic. Kefalín, houkl dolů, kolko máte těch kurou? Sodlomajore, vzhledem k tomu, že jsou v ústavičném pohybu, se mi je dosud nepodařilo spočítat. Máte univerzitu a rátať nevětě, ale 60 jich níje. Kto jich zožral, Kefalín? Zřejmě kuna, sodlomajore, odvětil Kefalín. Sám jsem ji dosud neviděl, ale vojíni Strnad, Černík, Truc a Voňavka tvrdí, že ji tu zahlédli. Může být, připustil Terasky. Třeba ji zastřelit. Neřekl však Kefalínovi, že se toho úkolu hodlá ujmout sám. Tím větší překvapení bylo, když se večer dostavil do ráje vepřů, ozbrojen dvěma malorážkami. Jsem dobrý střelec, prohlásil. A ta kuna je už Terasky mrtvá. Té noci se v ráji vepřů střílel jako u Verdunu. Terasky pálil po každém stínu a nezřídka ji trefil. Byl opravdu dobrý střelec. Když ráno Kefalín nastoupil do zaměstnání, leželo před chatou jedno zastřelené prase, dva potkaní, jedna ropucha, tři slepice, jeden lesní králík a 6 netopírů. A ta kuna, Kefalín, ani nepřišla. Nastal 7. listopad. Na náměstí v Nepomuku byla postavena tribuna, na které zasedli nejen místní potentáti, ale i význační činitelé z okresu a kraje. Mezi nimi byl i velitel divize plukovník Hučka, který netrpělivě čekal, jak se uvedou vojíni ze Zelené hory. Dopoledne navštívil zámek a kapitán Domkář ho ujistil, že výcvik se zbraní proběhl úspěšně a nelze očekávat nějaké závady. Uvědomte si, že na tom velice záleží, zdůrazňoval plukovník. Není myslitelné přestoupit před širokou veřejnost s něčím nedokonalým. Ať je vaše vystoupení maximálně jednoduché a bez jakéhokoliv rizika. Právě z tohoto hlediska jsem vše promyslel, odvětil kapitán. Přivedu jednotku do středu náměstí, kde zavalím zastavit stát. Poté zavalím vpravo bok a k noze zbraň. Posledním rozkazem, který vydám, bude bodák skry. Vše jsme řádně prozkoušeli a vojni veškeré úkoly zcela bezpečně ovládají. Dobrá, souhlasil plukovník. Upřímně vám radím, aby se to povedlo. Také Terasky byl pln starostí, jen jeho obavy byly mnohem větší než plukovníkovi. Znal své vojíny a nebyl ochoten uvěřit ani tomu, že donesou na náměstí všechny pušky. Čo bolo, to bolo, vzdychnul. Terasky se všecko ukáže. Kapitán Domkář byl stále optimistou, avšak ukázalo se, že předčasně. Krátce před nástupem spadl vojín Čutka ze schodů a zlomil si ruku. A hned po něm se vojín Rákos opařil vřelým čajem. Byla to strašlivá rána, neboť bylo nutno hledat náhradu za zraněné vojiny. Po delší diskuzi nastoupil místo Čutky kouzelník Pavel. Ještě potřebujeme jednoho muže, sténal rotný Vaněk. Dojděte pro Černíka, rozhodl kapitán Domkář. Posel se však po několika minutách vrátil a oznamoval, že Černíka opět chytla páteř a nebo žák leží jako Lazar na ošetřovně.
1: Simulant, nechám ho zavřít,
0: té chvíli dostal kapitán spásný nápad. Kefalín! Zvolal. Ať se dostaví vojín Kefalín. To snad ne, soudru kapitáne, namítal zděšeně rotný Vaněk. Už jsem řekl, zlobil se kapitán. Posel vyzvedl Kefalína v ráji vepřů a promptně ho dorušil na nádvoří. Kefalín, pravil kapitán, dnešní den je pro vás velikým vyznamenáním. Dostali se vám té cti a důvěry, že budete náš útvar reprezentovat se zbraní v ruce. Rotný Vaněk vás seznámí s podrobnostmi. Vaněk si vzal Kefalína stranou a vrazil mu do ruky pušku. Pochodovat umíš. Teď ti ukážu, jak se puška na rozkaz knoze zbraň sundává a jak se skryje bodák. Během 10 minut byl Kefalín vyškolen. Kapitán Domkář si ho přeskoušel a byl celkem spokojen. Potom Kefalín naklusal do skladu, aby si vybral obrovskou přilbu a zimník až na paty. Kefalín! Upozornil ho ještě rozný Vaněk. Buď ve třetí řadě, aby na tebe nebylo vidět. A ničím se nenech znervoznit. Na další rady nebylo kdy, neboť byl nejvyšší čas vyrazit do Nepomuku. Náměstí bylo plné lidí a na tribuně zaujali činitelé postoje profesionálních státníků. Hudba byla připravena spustit státní hymny. Čekalo se jen na vojenskou jednotku ze Zelené hory a plukovník Hučka se každou chvíli netrpělivě díval na hodinky. Konečně reprezentační útvar vpochodoval pod velením kapitána Domkáře na náměstí. Holky, vypískla jedna z místních krasovic, on je mezi nima taky Kefalín a přilbu máš na nos. Kapitán Domkář se zamračil a vrhl mezi slečny zdrcující pohled. Pochodoval s jednotkou před tribunu a zde zjistil, že něco neklape. Co stojí stát? Pravo, bok, velel kapitán a vojáci se opravdu snažili. Vše dopadlo podle předpokladu, pouze Kefalín se neplánovaně objevil v první řadě. Kapitán se zřetelně potil. Knoze zbraň! Zavelel a pušky třeskly o kamennou dlažbu. Zbýval poslední úkon. Bodák, skry! Zvolal kapitán a doufal, že mu štěstěna zůstane nakloněna. Nezůstala. Všichni vojni bodák skryli, kromě jednoho. Kefalín, ať se snažil sebe víc, zápolil s bodákem marně. Přihlížející občané se začali zlomyslně pochechtávat. Plukovník Hučka na tribuně se zlostně hryzal do rtu. Vaněk, pomozte mu, sykl kapitán na rotného a ten přiběhl ke Kefalínovi. Byl však tak nervózní, že se mu nepodařilo Kefalínovu chybu napravit. Ať lomcoval bodákem sebe víc, ani jim nehnul. Slohnul kapitán řekl plašně, ono se to nějak zaseklo. V té chvíli se už celé náměstí zcela nepokrytě bavilo a smích nabýval každou vteřinu na intenzitě. Hovada, šeptal kapitán a vztekle přistoupil ke Kefalínovi. Leč ani on neuspěl a prohrál svůj souboj s bodákem na celé čáře. Náměstí řvalo nadšením. A tehdy zasáhl plukovník Hučka. Jediným ladným skokem se snesl z tribuny a před zkompromitovanou jednotkou stáhl ruku po nešťastném bodáku a bez obtíží jej sundal. Pak se obrátil na zdrceného velitele. Tomu vojínovi se nedivím, ale vy už byste to měl umět, soudru kapitáne. Asi za 2 hodiny po tomto příšerném debaklu řekl kapitán Domkář. Kefalín, můžete si zbalit plnou polní, zítra odjíždíte na pracoviště. A doufám, Kefalín, že ten váš pitomej hovacký ksicht už do smrti neuvidím.
1: Báje evropských měst První díl.

0: Bez počtu je v Evropě měst, od těch velkých a každému známých, jako jsou Londýn, Paříž, Moskva nebo Řím, až po ta malá zapadlá hnízda, jejichž název v životě neuslyšíš. A každé z nich má své osudy, táhnoucí se někdy celá tisíciletí. Osudy spjaté s mnoha pokoleními těch, kteří ve zdech města pracovali, milovali i nenáviděli, stali se hrdiny či zbabělci, uměli rozesmát nebo zase budili hrůzu. Nejen však to. V paměti měst je od jejich prvopočátků uložena nesčíslná řada příběhů a ty nám ještě dnes dokáží oživit starobylé budovy paláců a chrámů, dláždění uliček i náměstí, dávné obrazy a sochy. Jsou to příběhy svým původem jak skutečné, tak smyšlené. Po dlouhých letech se však staly pro město tím, čím je mu krása a vzácnost jiných památek. Ty příběhy se staly jeho pokladem. Naštěstí ale báje a pověsti, jak o něm dávným příběhům dnes říkáme, nehlídá jako ostatní poklady ozbrojená stráž ani pes s ohnivýma očima. Proto se také můžeme alespoň některými obohatit. Neboť množství, rozmanitost a podivuhodnost vyprávění o městech staré Evropy jsou právě tak nevyčerpatelné jako jejich život.
1: Athény. Už v dobách nejstarších, kdy o osudu světa rozhodovali bohové, usoudili také, že první slavná města vzniknou ve starořecké Atice. Panoval tam tenkrát král Kekrops, napůl člověk, napůl had, neboť se zrodil ze země a jeho tělo bylo zakončeno obrovitým hadím ocasem. Kekrops chtěl Atiku proslavit, učinit z ní mocný stát, i rozhodl se kolem vrchu Akropolis vystavět město, jemuž by nebylo rovného. Olympští bohové zhlíželi na lidské dílo se zájmem a zvědavostí, avšak někteří i s touhou, aby jim sloužilo a mohli se tak stát jeho vládci a ochránci. Zvláště Poseidon, který měl moc nad veškerým vodstvem, trval neústupně na tom, že vnutí městu svou přízeň. Asi by se mu jeho úmysl zdařil, poněvadž vševládný Zeus měl tenkrát docela jiné starosti a nevšímal si příliš toho, co jeho svárlivý bratr právě kuje. Leč proti Poseidonově vůli přece jen někdo brzy vystoupil a byla to sama Diova dcera, moudrá i bojovná božská pana Athéna. Čím vůbec může ten paličák městu prospět, ptala se ostatních bohů. Že je zaplaví mořskými vlnami, anebo způsobí zemětřesení, jak je jeho zvykem, když se rozlobí? A zlobí se až moc často, jak všichni dobře víte. Poseidon ovšem nezůstal jasnooké bohyni za její slova pranic dlužen. Sotva se k němu donesla, uhodil vztekle trojzubcem, až málem rozbořil svůj podmořský palác a jeho dcerky Néreovny si honem přestali hrát na hladině, aby jim snad nevníkla spěněná voda do nosu. Potom bůh všeho vodstva spustil. Jakoby Athéna nevěděla, že odjakživa ochraňují plavce a rybáře. A to by jistě přišlo novému městu nejvíc vod, vždyť čím jiným než rybolovem se tam lidé budou zabývat, když žijí přímo u moře. Nebo snad chceš, pyšná paní Sov, se mnou o město soupeřit? Hučel dál Poseidonův hlas jako bouře. K čemu by asi bylo tvoje mudrlanství, když ho máš stejně jen z tatíčkovy hlavy? A tenkrát právě hlava moc a moc diabolela, takže tě z ní nechal raději vyskočit na svět, jen aby měl od bolesti pokoj. Takovým způsobem Poseidon Athénu častoval a ona jeho, až se celý spor donesl k uším samého Dia. Zeus se dlouho nerozmýšlel, povolal svého bratra Icelu na Akropol a s nimi i všechny ostatní bohy, také některé lidi, a krále Kekropa pozval. Potom všemocný vládce Olympu řekl: nechci už déle poslouchat dohady o tom, komu má být město zaslíbeno. Nuže, bratře Poseidone, i ty, milá dcero, věnujte teď Atice dar, který by byl jejím obyvatelům nejvíc k užitku. A podle této míry, ať král Kekrops po právu rozhodne. I sestoupil Poseidon ze svého vozu na zem, pozdvihl zlatý trojzubec a uhodil jim do holé skály. Hned začal z tohoto místa plýštit mohutný pramen slané vody, ale sotva odumřel povzdech překvapení na rtech diváků, přikročila k témuž místu bohyně Athéna v helmici s kulatým štítem a skopím. Také ona zatkla do skály svou třpitnou zbraň. A co se nestalo? Z kamene začala vyrůstat oliva, obtěžkaná plody. Po chvíli, když lidé i bohové se dost na oba divy vynadívali, povstal ze svého místa král Kekrops. Je to jistě zázrak, že zde na Akropoli vytryskla mořská voda, řekl. Co pak to však přinese užitečného? Vždyť pouhým zrakem vidíte odtud mořské pláně, které nemají konce, a proč tedy bychom měli mít slanou vodu ještě zde? Král se na okamžik odmlčel, pak se usmál na Diovu dceru a pokračoval. Za to strom, který nese tak užitečné plody, je skutečně darem nejcennějším. Lidé v celé Atice ho budou rádi pěstovat, nebo tím poskytne vzácný olej a tím i obživu a bohatství. Sám už vidím ty stinné olivové háje, jak se táhnou od horských svahů až k pobřeží. Ať tedy patří město i celá Atika Athéně, stane se tak právem. Když Kekrops skončil svou moudrou řeč, všichni bohové až na rozhněvaného Poseidona a jeho mořskou čelátku nové město Palas Athéně přisoudili a na její počest je nazvali Athénami. Kekrops pak dal postavit božské ochránkyni první chrám a jako kněžky sem povolal vlastní dcery. Palas Athéna naopak pečovala o výchovu Kekropova syna Erichthonia, a když ten dospěl a stal se po otci na dlouhou dobu atickým králem, zavedl k poctě bohyně slavnosti Panathenáje. Konali se v den Athéniných narozenin počátkem srpna a kromě sportovních i básnických klání byl pokaždé při úsvitu pořádán veliký průvod k soše bohyně, vytvořené ze zlata a slonové kosti, která stála na Akropoli v Parthenonu. Před zraky všech pak byla tato socha oblečena do nového, krásně vyšívaného svrchního roucha, peplu, aby v něm setrvala až do příštích slavností.

Romulus a Remus. Dlouhá staletí se odvíjela nit příběhů, jež vedly k založení věčného města. Celá pokolení potomků trojského hrdiny Aenea, syna božské Afrodity a prince Anchisa, zakoušela nepřízeň bohů, než vznikl přeslavný Řím a jeho obyvatelé oděni v togách se stali vládci tehdejšího světa, aby tak došly odměny za krvavá příkoří, strastiplná putování i neustálé boje předchozích let. Neboť už sám Aeneas na vlastní oči viděl hořet rodnou Tróju, viděl zlacené trámy královského paláce v plamenech i smrt, kterou rozsévaly řecké voje ve spáleništi města. A potom nekonečné plavby trojských uprchlíků k břehům Sicílie, odtud do Afriky, z Kartága do Drepanu, až posléze u ústí Tibery, když Trojané zvítězili v bojích s Rutuly, stal se Aeneas králem Latinie. Tam také založil město Lavinium, o němž snil, že dosáhne věhlasu Troje. Avšak Lavinium, sužované nepřáteli, ani později Alba Longa, kterou vybudoval Aeneův syn Ascanius, se Tróji přece jen nevyrovnali. Větší sláva i moc byly přisouzeny městu docela jinému. Třista let už rostla Alba Longa a podmaňovala si stále další a další italské kraje. Když zemřel král Prokas, měl se vlády ujmout jeho starší syn Numitor. Ten však nemohl pokračovat v trpělivém díle svého otce, jak si přece vzal. O trůn ho totiž připravil vlastní bratr Amulius. Závistivý a vlády chtivý Amulius nejenže vnikl se zbrojenci do Numitorova sídla a Numitora vyhnal, ale aby snad sám o královskou moc nepřišel, dal nemilosrdně pobít všechny Numitorovy syny a jedinou dceru Reu Silviu učinil vestálkou. Jako kněžka v chrámu zaslíbeném ochránkyni domácího krbu bohyni Vestě se nemohla Rea Silvia setkat s žádným mužem. Tak se chtěl Amulius ujistit, že ani Rea nebude mít potomka, který by pomstil děda Numitora. A přece, třeba že se vestálka nesetkala se žádným pozemšťanem, porodila brzy dva chlapce. Jejich otcem byl sám bůh války Mars, a ve chvíli, kdy dvojčata spatřila světlo světa, rozestoupily se vrchy i rovina zemětřesením, na nebi i na oltářích vzplanul oheň. Král Amulius, zuřivostí bez sebe, poručil neteř i oba chlapce utopit v rozvodněné Tibeře. Avšak jestliže jeho nohsledi neměli soucit s matkou, přece jen se jim zželelo bezbraných dvojčat. Místo, aby je podle příkazu utopili, položili je spící do dřevěné truhličky a tu opatrně odevzdali říčnímu proudu. Divoce se hnala kalná voda Tibery a běda každému, kdo se odvážil vzdorovat její síle. Jen do truhličky nestříkla ani kapka. A vlny chlapce něžně kolébaly, dokud jejich podivné plavidlo samo neuvízlo pod mohutným fíkovníkem právě na úpatí Palatinského vrchu. Pomalu se snášel večer. Voda začala opadávat a břeh ožil zvěří, která sem chodila pít. Žízní a hladem se probudila i dvojčata, ale jejich slabounký nářek nikoho nepřilákal na pomoc. Až když se na nebi objevila velká večerní hvězda, přiběhla k fíkovníku stará vlčice. Napila se, ale neodběhla jako ostatní zvířata. Nejprve dvojčata očichala
a potom obezřetně, aby jim snad neublížila, jedno po druhém odnesla do svého nedalekého brlohu. Teplo husté vlčí srsti i mléko, kterého jim vlčice dala dosyta napít, brzy způsobili, že oba chlapci znovu spokojeně a bezstarostně usnuli. I další dny se o ně vlčice starala jako o vlastní mláďata. Avšak nebylo v knize osudů psáno, aby je vychovávala až do dospělosti. Jednou hnal po palatínském vrchu stádo ovcí královský pastýř Faustulus. A právě on oba chlapce i vlčici spatřil. Zprvu se jen divil, že se dvojčata divého zvířete pranic nebojí a dokonce si s ním hrají. Potom si řekl, mám už 12 synů a všichni se pastavectvím dobře uživí, proč tedy nemít o dva víc? Vždyť vlčice je může opustit nebo zahyne. A poněvadž Faustulus neměl od uvažování daleko k činům, přinesl toho dne dvojčata domů. Stejně jako pastýř, i jeho manželka Acalrencia si chlapce brzy oblíbila a dala jim jména Romulus a Remus. Vyrůstali nyní s Faustulovými syny a během doby se stejně jako oni stali pastevci. Jednou věcí se od ostatních lišili. Byli nejstatečnější v potyčkách s lupiči stát, jimž pokaždé vzali jejich kořist. Právě tak ale museli mít vrch nad svými druhy a nikdy nechtěli ustoupit. Často proto přicházeli domů skrvavení a potlučení, čemuž se stárnoucí Faustulus většinou jen smával. Potají však byl na Romula i Réma hrdý. Sám mírný a snášenlivý, vlčky, jak mládencům říkával, obdivoval a neplísnil je. Leč budoucnost měla sama ukázat, zda si dobrák Faustulus spočínal správně. Už věčné nesváry mezi mladými pastýři vedly k tomu, že jednou byl Remus zajat lidmi bývalého krále Numitora a k Numitorovi i předveden se žádostí o přísné potrestání. Faustulus šel tehdy s Romulem vyprosit pro Réma milost a dokázal nejen to. Z pastýřova vyprávění Numitor seznal, že dvojčata jsou jeho vnuci, které už dávno oplakal jako utopené. S nesmírnou radostí proto oba mládence objal, vypověděl jim i Faustulovi vše o jejich původu a nakonec řekl, nevadilo, když mě Amulius vyhnal z Alby Longy a sám uchvátil královskou moc. Hořce jsem ho však proklínal za to, že zahubil všechny mé syny i jedinou dceru. Teď však i na to mohu zapomenout. Vždyť mi bohové vrátili dva vnuky. Co to říkáš? Vykřikl Romulus a Remus za oba dodal, právě když ti můžeme pomoci, bys chtěl Amuliovi odpustit a na všechny jeho zločiny zapomenout. Sami tedy svrhneme tyrana a po právu se musíš znovu stát králem ty, Numitore. Děd ještě hodnou chvíli vnuky odrazoval od jejich záměru, v obavách, aby nepřišli o život, sotva se s nimi šťastně shledal. Bylo to však jako když hrách na stěnu hází. Romulus a Remus svolali všechny pastevce a s nimi vytáhli na Alba Longu. Snadno přemohli Amuliovi stráže a vtrhli do královského paláce. Tyran seděl právě u jídla, když před ním bratři stanuli se skrvavenými meči v dlaních. Za nimi přicházeli další a další pastevci a všichni ozbrojeni. Co chcete? Vysoukal ze sebe bledý Amulius, zatímco se jeho ruka snažila uchopit rukověť meče. Bylo však pozdě. S výkřikem tvůj život proklál Romulus tyranovu hruď a po něm stejně učinil Remus.
Amulius se skácel bez dechu k zemi a palácem se rozlehl jásot. Numitor se po mnoha letech mohl konečně ujmout poprávu vlády. S radostí uvítali obyvatelé Alba Longi svého starého krále i jeho vnuky. Numitor brzy zavedl ve městě pořádek a ze všech sil se snažil i o to, aby po Amuliově tyranii, která přinášela léta jen strach a zmar, město znovu vzkvétalo. Doufal také, že po nějaké době předá vládu dvojčatům a sám odejde na odpočinek. Jenže Romulus ani Remus o dědově koruně nechtěli slyšet. A jednoho dne Numitorovi řekli, celý život jsme strávili s pastevci v údolí Tibery a těžko bychom si zvykali zde. Raději si vystavíme docela nové město, tam, kde jsme prožili dětství, u našeho fíkovníku. Král Numitor se nerad loučil s myšlenkou, že po jeho smrti nebude možná mít Alba Longa vládce vzešlého z trojské krve, ale posléze požadavku svých vnuků vyhověl a přidělil jim rozsáhlé území u Tibery. Znovu si tedy dvojčata zvolila společný úkol, při němž by se utvrdilo jejich bratrství. Tentokrát byl i mnohem snadnější než kdykoliv předtím, vždyť Romulus ani Remus neměli už jediného nepřítele a oba si přáli totéž. Jenže asi právě proto se ukázalo, že pastýř Faustulus měl přece jen krotit jejich tvrdohlavost a neústupnost. A tak, jestliže chtěl Romulus stavět na Palatínu, vybral si Remus nižší kopec Aventinum. Přáli si Remus, aby město neslo název podle něho, požadoval to i Romulus. Samozřejmě také, že jeden jako druhý měli v úmyslu být králem. Nože většina bratří by se dohodla. Ne tak Romulus a Remus. Nenechali si ani poradit od starších, kteří je nabádali ke shodě, až se zdálo, že po jejich společném plánu bude veta. Nakonec přece jen východisko našli. Kdo jiný může jejich přirozsoudit, když ne sami bohové? S tím byli srozuměni oba. Zaujal tedy ve smluveném půlnočním čase Remus místo na Aventino, zatímco Romulus odešel na Palatinský vrch. Až do svítání museli bratři čekat na znamení bohů. Sotva se nebe trochu rozjasnilo, objevilo se na něm 6 velkých stínů, které zamířily k Aventinu. Nebyly to však stíny, to kroužily nad kopcem supové. A Remus se dal do křiku, moje bude město, mně prvnímu dal Jupiter znamení. Jenže let ptáků neskončil. Teď se vydali k Palatínu a dřív, než začali i nad ním kroužit, bylo jich náhle 12. Vidíš, kdo je skutečně v právu? Křičel zase posměvačně Romulus. 2x tolik supů dokazuje i 2x větší příseň bohů ke mně. Nebýt toho, že bratři byli od sebe tak vzdáleni, jistě by se na sebe vrhli. Jak Romulus, tak Remus trval tvrdohlavě na svém. O několik dní později Romulus zapřáhl do pluhu kravku s bíkem a začal orat v širokém kruhu kolem Palatína hlubokou brázdu. Remus pozoroval bratra s nevolí i zvědavostí. Přišel proto k brázdě a zeptal se uštěpačně, co to má znamenat. Snad to není příkop kolem našeho města. Bude to příkop, přisvědčil Romulus a narovnal se. Potom dodal nenávistně, nad ním vystavím hradby tak vysoké a silné, že je žádný nepřítel nepřekoná. Remus se jenom zasmál. Jsi příliš domýšlivý, bratříčku. Podívej, jak se za ten tvůj příkop a hradby snadno dostanu. A jedním skokem přeskočil vyoranou brázdu.
Romulus vzplanul nepříčetným hněvem. Jako beze smyslu přiskočil k bratrovi a udeřil ho strašlivou ranou pěstí do spánku. Zemři, volal, jako zemře každý, kdo se do města dostane proti mé vůli. A Remus byl skutečně mrtev. Bohové neměli takovou moc, aby se postavili lidské zlobě a jeho smrti zabránili. Nepotrestali ani Romula. Jen výčitky vlastního svědomí ho pronásledovali po zbytek života, který zasvětil budování nového města. A poněvadž jeho počátky zapříčinil příběh v skutku pohnutý, vzniklo tak město v oné době nejkrásnější a dodnes věčné. Město Řím.

Rybář a mořská víla. Tam, kde se stýká Upland se Sörmlandem, tam, kde se prolínají vody Melarského jezera s mořem, leží na několika ostrůvcích město Stockholm. A přece v dobách, kdy už byl obydlen lecjaký kout poblíž i dál, zde se ještě nikdo neusadil, i když to bylo místo vpravdě výhodné, jak pro obdělávání půdy, tak pro rybaření. Až jednou se tudy vracel jakýsi mladý rybář z Melarského jezera k mořskému pobřeží. Rybolov se mu vydařil a snad proto se zdržel skoro do setmění. Co nejrychleji tedy vesloval k domovu, jenže právě u ostrovů ho překvapila taková tma, že si ani na špičku nosu neviděl a chtě nechtě musel v pustině přenocovat. Stěžka vytáhl naložený člun z vody a sotva se mu to podařilo, padl únavou jako podťatý do trávy a usnul. Jen kámen si stačil přihrnout pod hlavu. Kdo ví, jak dlouho tak hluboce spal. Jisté je, že když znovu otevřel oči, zalévalo krajinu stříbřité světlo. Rybář se zprvu domníval, že se už rozednilo a chtěl pokračovat v cestě. Pak ale spatřil na obloze veliký, docela kulatý měsíc. Nejen to. Sotva jeho zrak zabloudil nad třpitivou vodní pláň, uviděl tu bezpočet brázd, které čeřily hladinu a rychle se k němu přibližovaly. Tuleni, blesklo mládenci hlavou. Přikrčil se proto do stínu loďky, aby snad zvířata nevyplašil, a zvědavě pozoroval, co se stane dál. A skutečně nevycházel z údivu. Snad 50, snad 100 tuleních hlav ve vodě napočítal. Ale když se ti neohrabaní tvorové vysoukali na ostrůvek, rázem se proměnili v krásné dívky. Jen tulení kůže jim zůstaly v rukou. Byly to mořské víly. Rybář o nich slýchával už dřív, že za měsíčních nocí připlouvají k některým ostrovům a tam tančí až do svítání. Teď však byl očarován jejich krásou. Víly měly dlouhé, splývavé šaty, spodivuhodné, nazelenalé látky, lehonké jako vánek. Hlavu každé z nich zdobila korunka z perel. Tulení kůže nechali na břehu a pospíchali k travnatému palouku. Tam také zanedlouho začal jejich rej. Držíce se v kole za ruce, tančili stále rychleji a rychleji. Jejich štíhlé nohy se už ani nedotýkaly země. Korunky i roucha tvořily jediný třpitivý prstenec a nad tím vším bylo slyšet dívčí zpěv, připomínající jemnou hru zvonků. Bez dechu hleděl mládenec na palouk a ani si neuvědomil, že měsíc zašel a nad vodami se dní. Za to, když víly spatřili pruh světlé oblohy, ustali i hned v tanci a rozběhli se ke břehu pro tulení kůže. Mládenec měl jednu právě na dosah ruky. V mžiku ji sebral a zalehl svým tělem. Tvářil se potom, že spí, a jen koutkem oka pozoroval zmatený schon mořských panen i nářek jedné z nich, právě té, která nemohla svou kůži najít. Leč noční šero ustupovalo stále víc a víly se museli vrátit domů, do moře. A proto, jak na ostrůvek přišli, tak ho v tuleních kůžích i opustili. Ovšem až na tu jedinou. Musela zůstat na břehu a pláčem vyprovázela své družky. Její žalostný nářek už přiměl rybáře k tomu, aby jí kůži vrátil. Avšak v poslední chvíli si to rozmyslel. Vždyť se přece chce už dlouho oženit a kde najde tak líbeznou nevěstu, jako je právě tahle mořská pana. Ukryl tedy kůži raději pod kámen a vydal se k plačící víle. Proč naříkáš? Zeptal se jí. A když se nedočkal odpovědi, vzal dívku do náruče a přenesl ji do svého člunu, který už se pohupoval na vodě. A tak doplul domů do Lidingénu nejen se člunem plným ryb, ale i s mořskou panou. Těžko lze vylíčit, jakou z ní měla radost mládencova matka.
Děvče tak krásné za celý svůj dlouhý život nespatřila a byla proto na svého syna hrdá, jak se patří. Brzy se také ukázalo, že dívka je i poslušná a pracovitá. Pomáhala v rybářově chalupě, jak jen se dalo. Do mládence se za několik dní zakoukala a o svém domově v moři nebo otulení kůži nepronesla ani slůvko, jako by na všechno dočista zapomněla. Netrvalo dlouho a mladý rybář chystal svatbu. Poněvadž ale ještě v těch dobách nevystavili na Lidingénu žádný kostel, bylo nutné plout na člunech až do Melaru, kam i ostatní lidingenští zajížděli k odavkám. Hoj, to byla veselá plavba. Ani nevím, kolik člunů odrazilo tenkrát od rybářovy chalupy, kolik mládenců i družiček z celého okolí doprovázelo šťastnou dvojici. A pak dívky začaly zpívat, chlapci veslovali o závod, ale zdaleka nejrychlejší byl přece jen náš mladý rybář. O celou míli se dostal před ostatní a přitom se jen usmíval na svou milovanou, jako by pro něho bylo veslování hračkou. A nebo jej mořská pana okouzlila natolik, že měl oči jenom pro ni a loďka pod ním jen ubíhala. Když však pluli kolem ostrůvku, kde poprvé vílu spatřil, z nenadání se mládenec zeptal. Ještě bys stála o svou tulení kůži jako dřív? O čem to mluvíš? Odpověděla dívka překvapeně. Na žádnou tulení kůži se nepamatuji. Na to rybář zavrtěl nedůvěřivě hlavou. Nevěříš-li mě, můžeš se přesvědčit sama. A zabočil k ostrůvku, aby vytáhl kůži z úkrytu pod kamenem a přinesl ji ukázat. V té chvíli si víla připomněla vše, co se před nedávnem událo. Blesku rychle přetáhla kůži přes hlavu a než se rybář nadál, skočila ze člunu do hlubin. Volal, křičel, ať ho neopouští, ale když se od něho vzdalovala hlouběji a hlouběji, mrštil za ní v zoufalství veslo, které měl po ruce. Odpovědí mu byl jen krátký, žalostný sten. Potom nastalo úplné ticho. Hladina sklidněla jako zrcadlo. Jediné stéblo trávy na ostrůvku nezašelestilo. To ale rybář nevnímal. Jen smutně hleděl do míst, kam zmizela jeho milovaná. A neuvědomoval si ani to, že se voda jindy zelenavě temná začíná perleťově prosvětlovat. Že i břeh najednou oživily květy všech barev a vzduch je plný jejich vůně. Teprve když přijeli ostatní svatebčané, vzpamatoval se mládenec natolik, aby mohl vyprávět, co se přihodilo. Naslouchali mu bez dechu, ale právě tak se podivovali květům, duhové barvě vody i omamné vůni. Až pravil nejstarší bělovlasý družba. Když zahyne mořská pana a její krev se smísí s vodou, musí všichni, kdož vílu spatřili a měli ji rádi, milovat místo, kde zahynula. Neboť břehy, které taková zázračná voda omývá, jsou nejkrásnější na světě.

Nevím, co říkal bělovlasý stařec dál. Ani nevím, jestli se ženich ze ztráty své nevěsty ještě někdy vzpamatoval a vzal-li si později jinou dívku. Vím jen to, že se lidingenští brzy na ostrůvek přistěhovali a že vkrátku byly osídleny i ostrovy další, poněvadž každý, kdo teď plul místy, kde se stýká Upland se Sörmlandem, byl na první pohled očarován jejich krásou. Kromě rybářských chalup tu však lidé vystavili i kamenná sídla, kostely a hrad s mohutnou věží a baštami. Zkrátka

Lady Godiva z Coventry. Když koncem poloviny 11. století bylo na panství hraběte z Mercie pana Leofrika založeno převorství řádu benediktínů, ukázalo se, že to změní život celého okolí. Objevili se kupci, poznenáhlu se začalo dařit řemeslům a osada Coventry, do té doby takové zapomenuté venkovské hnízdo o několika staveních, rostla jako z vody a takřka před očima se z ní stávalo středověké městečko. Hrabě Leofrik změnu samozřejmě vítal, a nejen to. V duchu si už představoval, která Coventry dostihne svou velikostí a důležitostí třeba i Londýn, a co bude pak na překážku, aby je neučinili hlavním městem celé Anglie. A že hrabě neměl od představ daleko k činům, pustil se s náramnou vervou do zvelebování svého panství a nejvíc samozřejmě Coventry. Inu, taková snaha se může zdát i dnes na první pohled docela chválihodná, nebýt ovšem toho, že měla pořádný háček. Milý hrabě potřeboval pro své záměry víc než dost peněz, ale poněvadž jeho vlastní měšec býval většinou až povážlivě splasklý, musel si je opatřit. No a nejsnadnější, co mohl udělat, bylo, že uvalil na všechny své poddané takové daně, až ti ubožáci spínali ruce k nebi. Brzy na to šla celým krajem jediná zvěst, která chce Leofrik každého zaživa sedřít z kůže a běda tomu, kdo by snad jeho výběrčím nezaplatil. Hrabě si těch řečí kale nevšímal, anebo se tvářil, že o nich neví. Za to Lady Godivu, jeho krásnou a mladou ženu, nářek a stesky poddaných notně trýznili. A protože pana Leofrika ani nenapadlo, že by snad svoje rozhodnutí změnil, usadil se na tváři krásné lady smutek a proplakala potají celé dlouhé hodiny. Nevšímal-li si hrabě poddaných, o to víc si hleděl své ženy. Brzy se jí tedy zeptal, co je příčinou jejího smutku a proč chodí jako tělo bez duše. Je mi líto našich lidí, odpověděla Godiva prostě. Vím, že chcete vystavět velké město, můj pane, ale kdo v něm bude žít, když se každý zatím udře k smrti, jen aby měl z čeho zaplatit daně. Pro lásku boží, sejměte z nich to břemeno a vyslyšte alespoň mou prosbu, když už všichni ostatní vás prosili marně. Hrabě měl zprvu sto chutí manželku rázně odbít, ale poněvadž spozoroval v jejich očích slzy, přisedl k ní, pohladil ji po dlouhých plavých vlasech a začal vysvětlovat. Lidé si snad stěžují, ale stěžovali si vždycky. A co jsou jejich stížnosti proti tomu, že Coventry bude brzy veliké a slavné? Těžko takovým věcem můžeš rozumět. Zkrátka, potřebují peníze asi tak, jako ty musíš mít ke své kráse drahocené šaty a šperky. Jak to? Zeptala se Lady. Vždyť přece bez šatu a šperku tvoje krása nic neznamená. Nenechal hrabě svou ženu ani domluvit. Těžko by ses bez nich objevila na ulici, poněvadž by nikdo ani nevěděl, že přichází urozená paní. A z podobného důvodu, abych ti už konečně celou věc vyložil, jsem musel zvýšit poddaným daně. Lady Godiva však pokrčila jen rameny a pak se docela neznatelně usmála. Znamená to tedy, že kdybych šla po ulici docela nahá, vy byste lidem daně odpustil? Tak nějak, zabručel hrabě a chtěl z místnosti odejít ke svým stavitelským plánům, mysle si něco o bláznivých ženských nápadech. Lady mu však zastoupila cestu a s vážnou tváří řekla, beru

Vás tedy, můj pane, za slovo. Pojedu zítra přes Coventry od jednoho konce na druhý docela nahá. A vy potom odpustíte lidem daně. Chci vám totiž dokázat, že si vážím mozolů víc než marnivosti. A možná i to, že skutečné urozenosti a kráse neublíží ani nahota. S těmi slovy Lady Godiva odešla a hrabě se chytil za hlavu. Marně potom za ní běžel a prosil, ať svoje rozhodnutí odvolá, že použil k vysvětlování jen hloupé příměry. Krásná paní trvala na svém a hrabě musel dát rozhlásit, co se bude na zítří dít. A tak, když se toho dne ozval polední zvon, vyjela nahá Lady Godiva na bělouši do městských uliček. Jen dlouhé plavé vlasy zakrývaly její urostlé sněhobílé tělo. Seděla však na koni beze studu a s úsměvem, neboť dobře věděla, že cestou nepotká živáčka. Lidé zůstali za zavřenými oknicemi doma. A nikdo se neodvážil ani škvírkou vyhlédnout, poněvadž dobře věděli, proč se na tak zvláštní pouť vydala. Zcela osamocen prošel Bělouš celé Coventry, zcela osamocen se vracel. A přece, když se zvuk jeho kopyt blížil k posledním stavením, pootevřela se v jednom z nich docela nepatrně okenice. Žil tam jakýsi pekař Tom a jemu jedinému zvědavost nedala, aby urozenou paní alespoň kradi nespatřil. Už se také sklonil ke škvíře, avšak místo vytouženého pohledu spatřil jen černočernou tmu, neboť v té chvíli oslepl. Nikdo tedy Lady Godivu při její jízdě městem nespatřil a všichni, kromě jediného, jemuž zůstalo už navždy jméno Peeping Tom, tedy Čumil Tom, uctili tak urozenost i cudnou krásu své lady. A hrabě Leofric teď už rád svým poddaným daně prominul a třeba, že Coventry podle jeho představ Londýn nepředčilo, patřilo později za středověku mezi čtyři nejskvělejší města v celé zemi.

0: Povídky z ostrovů a pobřeží paní Evropy kapitána Dušana Procházky. Pro rádio upravil Roman Ravin. Zachráněný utopenec. Zjistil jsem, že turecká káva je skvělá, turecký med je sladká patlanina na vylomení zubů a turecké hospodářství je hovadina, protože vše funguje normálně. Tuto filozofickou úvahu jsem vyplodil z horka, když jsem bloudil v Alánii ve 42 stupních mezi krámkama v tržnici. Je, tati lodě! Přerušuje moji úvahu tenký hlásek a malá ručička zelený kraťásky s kšiltovkou šark mě táhnou k přístavu. Stěžně s červenými vlajkami s půlměsícem se klátí ze strany na stranu. Domlouváme si tedy pirátskou bárku na zítřejší plavbu. Turek se klaní až k zemi, div, že si bouly na čele neudělá a stále mu mlá. Dobře, já ta doprace na is napojí. Tak jo, ujednáno, zítra jedeme. Na druhý den se cpeme na zcela plnou loď. Vypadá to jak panevropský olympijský hry. Chybí tady pouze Vatikán a Lucembursko. Nejvíce je Rusů, kteří převažují loď na pravobok. Turek, co to všechno organizuje, rozesílá cestující vlevo, vpravo, vpřed, vzad a dokonce i na stěžeň. Když s křečovitým úsměvem vstupujeme, najednou mě nezná a chce nesmyslný peníze. Marně se s ním hádám, že včera jsme se na všem domluvili, ale není to nic platný. Nakonec mě napadá spásná myšlenka. Vytahuju velký a malý foťák, kameru a mobilní telefon. Z kapsičky brašny vizitku Prese, kterou jsem měl z brněnského veletrhu. Výhružně jsem se mu podíval do očí a lámanou angličtinou pravil. Jsem z česko-maďarského magazínu Člověk a brouk a jdu dělat reportáž o tureckých lodích. Ani jsem nečekal ten ohromující účinek. Hned je před námi turecká káva, turecký med, k tomu víno, kola, džus a nejlepší místo v první třídě. Jedeme. Multinárodní monstrum s poetickým názvem Baba A vyplouvá. Fakt je, že jsem si tím, jak my říkáme na Moravě, nadělal do gatí. Turek se na mě stále zubil a šteloval se do póz. Ukazoval mě svaly, až za mnou vytrénovaní turisté z Belgie, Holandska a Německa vytvořili hlouček publika. A já musel fotit a fotit a fotit. A co bylo horší, musel jsem předstírat, jak je skvělej. Vysvobodila mě až 25 minutes swimming pause. Všichni skáčem do vody, jen Rusové tvoří frontu u půjčovny West. Hrabu stylem líného psa k nedaleké pláži, když tu najednou slyším žábu. Kvak, kvak, se mění se zkracující se vzdálenosti ve slovanské pomošť, pomošť. Na horizontu vidím jakousi třepající se horu s rozepnutou vestou, která drží tak nad vodou. Rozjíždím se rychlostí kolesového párníku na Mississippi a hrabu jak krtek. Když jsem u toho pytle hader, tak se rozumně ptám. Do you speak English? Nic. Jen.
1: Pomožť!
0: Sprechen Sie Deutsch? A zas.
1: Pomožť!
0: Heká hromada hader.
2: Gavaríte pa rusky?
1: Da, pomogí!
0: No už je mi to jasný. V paměti se mi vybavuje příkoří z Průmky, kde mě mučila z ruštiny paní učitelka Hanáková. Co já všechno kvůli těm Rusům vytrpěl. Napřed si to s ním vyřídím za všechny a pak ho teprv budu vysvobozovat. Šlapu vodu nohama, jako se šlape zelí u nás na Moravě. Vystoupal jsem nad něj do pasu nad vodu. Nahodil jsem oční kontakt a jadrnou češtinou pravil. Co lezeš do vody, když neumíš plavat, ty troubo jedna blbá. Výhodou nás Slovanů je, že si dobře rozumíme. A on to dobře pochopil. Když jsme vytáhli utopence na Babu A, vrazil se mu skleničku vína a doutník ze svých zásob. Ještě chvíli se třepal a pak ze sebe vysoukal.
3: ty geroj.
0: Cesta zpátky probíhala dobře. Serjoža mi vypráví, jak je v Novosibirsku léto jeden měsíc a že je poprvé u moře. Dostal z něho chudák fobii. Turek se zubil a nosil nám melouny. Lezl na stěžeň, na zábradlí a strkal hlavu do kola kormidla, prý aby vypadal v časopise Člověk a brouk akčně jako Pepek námořník. A tak si vždycky na tuto příhodu s utopencem vzpomenu, jaký jsem byl geroj, když si dávám v Míchově v hospodě u rybníka utopence s cibulí a octem. Jsou od Marušky a ta je má nejlepší na světě.
4: Ukradený kaktus. Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mně letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho, ale za to je tam silně zastoupena lidová strana. Okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou pošmistrovou. Zkrátka je to tak, jako všude jinde. Tedy když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mě mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mě docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu zrovna leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále, s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní pošmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis?
5: Já vás budu žalovat, vy ničem. Zasršela na mě paní pošmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jste kdy viděl.
4: Ale paní pošmistrová, povídám jí soucitně, snad jste nečetla něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel. To nic není, pravil kriticky pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle ta lest byla příliš jednoduchá. Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusu. To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pan potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná. Holane, říká, to je ušlechtilá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého gruzóna za 1200, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pan chce, no dobrá. A tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, po druhé Gräsnerý, pak jedna Vitia, import přímo z Kostariky, pak jedna Species Nova, kterou poslal Fritsch, potom jeden Melocactus Leopoldi, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let, a nakonec Pilocereus Fimbriatus ze San Dominga. První kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane Holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to zasne, křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky. Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najměte nové, alarmujte policii a takové ty krámy. To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače. Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor, a zrovna tehdy se nám ztratil ten Pilocereus Fimbriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku. Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám po tom zloději kaktusu. Abyste věděli, tyhle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy. Tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty. Spolek kaktusářů a sdružení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i povětří. Teda, já jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vší důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by, třeba z té druhé sekty, ty Holbenovy kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratily, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takoví svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový Vislizen nebo Gräsner, než kvůli Pilocereus Fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást, ovšem krom nějakého toho kaktusu. Ale kdyby někdo z nich takového Vislizena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načež oba ti ctihodní páni mě řekli, že kromě těch dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak jaksi odpoután, trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvy. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si oběhl své známé zahradníky a povídám, mládenci, nehněj vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. Dva dny jsem byl sticha, a třetího dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovy světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných Holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly Holbenovy sbírky zavřeny. Asi za 10 dní, po těch 10 dní, jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám druhou zprávu. Podaří se zachránit Holbenovy sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie chorobu, jež vypukla ve světoznámých Holbenových sbírkách. Jako zvláštní tropickou plíseň Malacorhiza paraguayensis wild. A doporučil postřikovat zachvácené exempláře tinkturou Harvard Lawsonovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v Holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard Lawsonův roztok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jeden tajný v tom závodě a já jsem se uvelebil u telefonu. Za 2 hodiny mě telefonoval ten tajný. Tak pane Holan, už ho tu máme. Za 10 minut jsem držel za límec takového malého človíčka a třepal jsem jim. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já sem jdu koupit jenom tu známou Harvard Lawsonovu tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není. Tak jako není žádná nová nemoc. Ale vy jste nám chodil krást kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať pán Bůh, vyhrkl ten človíček. Tak ona žádná taková nemoc není. A já jsem 10 nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho za límec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech, no asi tak 3x4 metry. V koutě na zemi deku, stoleček a židli a to ostatní byly samé kaktusy, ale jak? Jaké exempláře a v jakém pořádku, to teda člověk, aby pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému, ono to nemá takovou cenu, jak jsme si mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám, tak příteličku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajičku a šeptá, prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět.
5: Nic, křičím na něj, nejdřív musíte vrátit, co jste nám nakradl.
4: Tak on vám začínal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi 80. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik bylo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl. Co? Tohle, že je všechno? Tu mu vyhrkly slzy, vybral ještě jeden běloučký Delighty a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal. Pane, na mou duši víc už jich od vás nemám.
5: To se ještě ukáže, hromoval jsem. Ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet.
4: To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty.
5: Jaké šaty, křičím já?
4: To se vám začervenal samými rozpaky a koktel. Prosím, ženské šaty.
5: Človíčku, divím se, proč zrovna ženské šaty?
4: Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou. Pane, ženské mají všechny možné vášně, ale jak živy si nedělají sbírky. Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi. Že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh a ten si dělá sbírku světů. Proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy a v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a hořcově modré květy. Já jsem ho nazval Cephalocereus nympha aurea racek. Já se totiž jmenuju Ráček, račte vědět, nebo Mamillaria colubrina racek. A nebo Astrophytum caespitosum racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti. Kdybyste věděl... Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusy odnášel? Prosím, za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá. Poslouchejte, já jsem už neměl to srdce ty kaktusy mu vzít. Víte co? Řekl jsem mu. Já vás dovezu k starému panu Holbenovi a ten už vám utrhne obě uši. Lidi to vám bylo, když ti dva se zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 tisíc hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho Ráčka do Mexika, aby tam sbíral kaktusy. Oba svatosvatě věřili, že tam někde roste Cephalocereus nympha aurea racek. Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan Ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr Boha Otce, a buď se mu nepoklonil, nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka, milí indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na Echinocactus visnaga Hooker, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan odevzdán ve svůj osud, vypustil duši. Tak, to je konec zloděje kaktusů.

Nebudu samozřejmě předstírat, že by mne udivovalo, jaké vzrušené debaty neobyčejný případ Monsieur Valdemara vzbudil. Je tedy naprosto nezbytné, abych zde uvedl fakta, alespoň tak, jak je sám chápu. Stručně jde o následující. Moji pozornost v posledních třech letech opakovaně přitahovalo téma mesmerismu, tedy živočišného magnetismu. A přibližně před 9 měsíci mne úplně z nenadání napadlo, že v řadě dosud provedených pokusů došlo k velice pozoruhodnému a nanejvýš nepochopitelnému opomenutí. Dosud nikdo nebyl hypnotizován in articulo mortis, tedy v okamžiku smrti. Především zůstávalo otázkou, zda za této podmínky u pacienta existuje nějaká citlivost vůči magnetickému působení. Za druhé, pokud tato citlivost existuje, zda ji uvedená podmínka zhoršuje či zvyšuje. Za třetí, do jaké míry nebo na jak dlouho lze tímto způsobem zastavit postupující smrt. Bylo jistě nutné dotknout se i dalších věcí, ale tyto body poutaly moji zvědavost nejvíce. Především pak poslední z nich, neboť povaha jeho důsledků byla nesmírně důležitá. Když jsem se rozhlížel po vhodném objektu, s jehož pomocí bych mohl tyto jednotlivosti prozkoumat, přišel mi na mysl můj přítel Monsieur Ernest Valdemar, který bydlel od roku 1839 zejména v newyorském Harlemu. Je, nebo spíš byl, obzvlášť nápadný svou vyhublostí a bílými licousy, které ostře kontrastovaly s jeho černými vlasy. Měl výrazně nervózní povahu, což z něho činilo dobrý objekt mesmerických pokusů. Při několika příležitostech jsem ho bez sebemenších potíží snadno uspal, ale byl jsem zklamán ostatními výsledky, které mě zdaleka neuspokojovaly tak, jak jsem vzhledem k jeho zvláštní konstituci přirozeně předpokládal. Jeho vůle se v žádné chvíli neocitla vyloženě a plně pod mou kontrolou. A pokud šlo o jasnozřivost, nedařilo se mi s ním dojít k žádným spolehlivým závěrům. Svůj neúspěch v těchto věcech jsem přičítal jeho chatrnému zdraví. Několik měsíců předtím, než jsem se s ním seznámil, u něj jeho lékař objevil jasný případ souchotin. Bývalo jeho zvykem hovořit klidně o nadcházející smrti jako o nevyhnutelné záležitosti, již není třeba litovat. Když jsem poprvé dostal nápad, o němž jsem se zmínil, bylo jen přirozené, že jsem pomyslel na Monsieur Valdemara. Znal jsem příliš dobře klidnou a vyrovnanou povahu tohoto člověka, abych se musel obávat z jeho strany nějakého váhání. A navíc neměl v Americe žádné příbuzné, kteří by se do toho mohli plést. Hovořil jsem s ním na toto téma naprosto upřímně a ke svému překvapení jsem zjistil, že to vzbudilo jeho živý zájem. Říkám ke svému překvapení, neboť ačkoliv podrobil svou osobu mým pokusům vždy zcela bez námitek, nikdy dříve nijak nenaznačil sebemenší náklonost k tomu, co jsem dělal. Jeho nemoc byla takové povahy, že dovolovala přesně stanovit, kdy skončí smrtí. A nakonec jsme se spolu dohodli, že pro mě pošle přibližně 24 hodin před termínem, který určí lékař jako čas jeho úmrtí.
Nyní uběhlo už více než 7 měsíců od chvíle, kdy jsem obdržel od Monsieur Valdemara následující lístek. Můj milý P. Nyní již můžete přijít. D a F se shodují, že nebudu žít déle než do zítřejší půlnoci. A já si myslím, že ten čas odhadli velmi přesně. Valdemar. Obdržel jsem ten lístek za půl hodiny poté, co byl napsán, a za další čtvrt hodinku jsem už byl v pokoji umírajícího. Neviděl jsem ho předtím 10 dní a zděsil jsem se strašlivé změny, která se s ním za tak krátký čas udála. Jeho tvář měla odstín olova. Oči postrádaly veškerý lesk a byl tak vyzáblý, že mu lícní kosti čněly z obličeje. Ustavičně se zmítal v záchvatech kašle. Puls byl sotva znatelný. Nicméně si zachoval do značné míry jak své duševní schopnosti, tak i jistý stupeň tělesné síly. Hovořil zřetelně, bez cizí pomoci si bral utišující léky a když jsem vkročil do pokoje, zabýval se právě psaním poznámek do zápisníku. Byl na posteli podepřen několika polštáři. Pečovali o něj lékaři D a F. Stiskli jsme si s Valdemarem ruku a pak jsem si vzal oba pány stranou a obdržel od nich podrobnou zprávu o stavu nemocného. Podle názoru obou lékařů měl Monsieur Valdemar zemřít kolem půlnoci příštího dne, tedy v neděli. Nyní bylo 7 hodin, sobota večer. Když lékaři D a F opouštili lože nemocného, aby pohovořili se mnou, dali Monsieur Valdemarovi své poslední sbohem. Neměli již v úmyslu se vracet, ale na moje žádost přislíbili, že se přijdou na pacienta podívat kolem 10 večer příštího dne. Jakmile odešli, hovořil jsem s Monsieur Valdemarem zcela otevřeně o jeho blížící se smrti a zároveň mnohem podrobněji i o zamýšleném pokusu. Stále tvrdil, že je naprosto ochoten a přímo dychtivý pokus uskutečnit a naléhal, abych s ním okamžitě započal. O pacienta pečovali ošetřovatel se zdravotní sestrou, ale já se neodvažoval pustit se do úkolu takovéto povahy bez přítomnosti pro případ nějaké neočekávané situace spolehlivějších svědků, než jakými mohli být tito dva lidé. Odkládal jsem proto provedení úkonu až do 8 hodiny příštího večera, kdy mě dalších rozpaků zbavil příchod pana Teodora L., studenta medicíny, s nímž jsem se trochu znal. Pan L. byl velice laskavý a přistoupil na mé přání, že bude zapisovat vše, co se přihodí. A právě z jeho poznámek nyní budu většinou vycházet při svém vyprávění, ať už ve stručnějším podání nebo doslovně. Bylo asi za 8 minut, když jsem uchopil pacienta za ruku a požádal ho, aby panu L. co nejzřetelněji potvrdil, zda bez výhrad souhlasí, abych se ho, tedy Monsieur Valdemara, pokusil v daném stavu zhypnotizovat. Odvětil slabě, ale přesto docela slyšitelně. Ano, chci se nechat zhypnotizovat. A i hned dodal. Bojím se, že s tím otálíte příliš dlouho. Během jeho slov jsem začal provádět tahy, jež jsem již dříve shledal při jeho uspávání nejúčinnější. Už první příčný pohyb mé ruky nad jeho čelem
na něj evidentně zapůsobil. Ale třeba, že jsem vynaložil veškeré své úsilí, nedocílil jsem žádného viditelného účinku až do doby, kdy pár minut po desáté přišli podle domluvy lékaři D a F. Několika slovy jsem jim vysvětlil svůj záměr a jelikož proti tomu nic nenamítali, neboť tvrdili, že pacient se již nachází ve smrtelné agónii, bez váhání jsem pokračoval, přičemž jsem změnil příčné tahy na podélné a svůj pohled jsem soustředil do pravého oka nemocného. V té době byl jeho puls již sotva znatelný. Pacientovi končetiny byly studené jako led. Když jsem se svými úkony skončil, byla už půlnoc a požádal jsem přítomné pány, aby stav msie Valdemara vyšetřili. Po několika pokusech připustili, že se nachází v nezvykle dokonalém stavu kataleptického spánku. To do značné míry podnítilo zvědavost obou lékařů. Doktor D. se okamžitě rozhodl zůstat u nemocného po celou noc, zatímco doktor F. se rozloučil se slibem, že se vrátí za svítání. Pan L. a ošetřovatelé zůstali. Ponechali jsme msie Valdemara v klidu až asi do 3 hodin do rána, kdy jsem k němu přistoupil a shledal jsem, že se nachází v přesně stejném stavu jako při odchodu doktora F., že totiž leží ve stejné pozici. Puls byl neznatelný, dýchání klidné, sotva patrné, pouze na zrcátku přiloženém k rtům. Oči měl přirozeně zavřené a údy byly stuhlé a chladné jako mramor. Nicméně celkový vzhled nijak nepůsobil dojmem mrtvého. Když jsem přistupoval k msie Valdemarovi, pokusil jsem se zčásti ovlivnit jeho pravou paži, aby opakovala pohyby mé pravice. A zvolna jsem nad ním vykonával tahy sem a tam. S podobnými experimenty jsem u tohoto pacienta nikdy dříve úplně neuspěl a dozajista jsem nepředpokládal, že bych mohl uspět nyní. Avšak k mému údivu jeho ruka ochotně, ač slabě, sledovala ve všech směrech pohyby, které jsem jí naznačoval. Rozhodl jsem se, že se s ním odvážím prohodit pár slov. Msie Valdemare, pravil jsem, spíte? Neodpověděl, ale všiml jsem si, že se mu roztřásly rty, takže mne to přimělo, abych otázku stále znovu opakoval. Když jsem se tázal po třetí, projelo celým jeho tělem slabé zachvění. Víčka se pootevřela natolik, že se objevila úzká linka bělma. Rty se zvolna pohnuly a sotva slyšitelným šepotem z nich vyšla tato slova. Ano, teď spím. Nebuďte mne. Nechte mě tak zemřít. Dotkl jsem se údů a zjistil jsem, že jsou stejně stuhlé jako předtím. Pravá paže, stejně jako dřív, sledovala pohyb mé ruky. Položil jsem spícímu další otázku. Cítíte ještě bolest v hrudi, msie Valdemare? Odpověď přišla nyní okamžitě, ale bylo ji slyšet ještě méně než tu minulou. Žádnou bolest necítím. Umírám. Nepokládal jsem za rozumné, abych ho ještě dále vyrušoval a do příchodu doktora F., jenž dorazil za svítání a vyjádřil bezmezný úžas nad tím, že našel pacienta ještě naživu, jsme o ničem dalším nemluvili a nic nepodnikali. Lékař námatal puls a přiložil umírajícímu kertům zrcátko, načež mne požádal, abych
se s hypnotizovaným mužem opět promluvil. Otázal jsem se tedy znovu. Monsieur Valdemare, spíte ještě? Jako v předchozím případě i nyní uběhlo několik minut, než přišla odpověď. Přičemž se zdálo, jako by během té doby umírající sbíral síly, aby mohl promluvit. Když jsem opakoval otázku po čtvrté, řekl velice zemdleně, téměř neslyšně. Ano, ještě spím. Umírám. Podle názoru, nebo spíše přání lékařů, jsme měli nyní ponechat msie Valdemara v klidu a nevyrušovat jej v jeho nynějším, zjevně zcela klidném stavu, dokud nenastane smrt, která měla podle všeobecného mínění přijít během několika málo minut. Rozhodl jsem se však, že k němu promluvím ještě jednou. A pouze jsem zopakoval svou předchozí otázku. Zatímco jsem mluvil, udála se ve tváři zhypnotizovaného výrazná změna. Oči se pozvolna otevřely, přičemž zorničky zmizely pod víčky. Pleť nabyla z velké části mrtvolného nádechu a nepřipomínala už tolik pergamen, spíš list bílého papíru. A kulaté souchutinářské skvrny, které se až dosud skvěly přesně ohraničeny na obou lících, náhle pohasly. Užívám tohoto výrazu, neboť se ztratili tak z nenadání, že mi to připomnělo sfouknutí svíčky. Monsieur Valdemar již nejevil sebemenší známky života. A poněvadž jsme ho považovali za mrtvého, chtěli jsme ho svěřit do péče ošetřovatelů, když tu jsme náhle spozorovali silné chvění jeho jazyka. Trvalo to snad minutu. Po uplynutí této doby se vydral z rozevřených a nehybných čelistí takový hlas, že by bylo ode mne čiré šílenství, kdybych se ho měl pokusit popsat. Mohl bych například ten zvuk označit zařezavý, zlomený a dutý. Především se ale zdálo, že hlas doléhá k našemu, nebo přinejmenším k mému sluchu, z nějaké obrovské vzdálenosti, jako by z nějaké hluboké jeskyně pod zemí. Monsieur Valdemar mluvil. Patrně odpovídal na otázku, kterou jsem mu položil před několika minutami. Jak se budete pamatovat, otázal jsem se ho, zdali ještě spí. A on nyní pravil. Ano, vlastně ne. Spal jsem. A teď jsem mrtvý. Nikdo z přítomných se ani nepokusil zastírat či potlačit nevýslovný, hrůzu nahánějící děs, jaký těch několik málo takto pronesených a dobře vypočítaných slov způsobilo. Pan L., student, omdlel. Ošetřovatelé okamžitě opustili pokoj a nebylo možné je přesvědčit, aby se vrátili. Nebudu čtenářům předstírat, že bych své vlastní pocity dokázal nějak srozumitelně sdělit. Téměř hodinu jsme se tiše, bez jediného slova zabývali úsilím přivést pana L. zpět k životu. Když nabyl vědomí, vrátili jsme se k vyšetření stavu Monsieur Valdemara. Diskutovali jsme, zdali je vhodné a vůbec možné, abychom jej probudili. Avšak lehce jsme se shodli, že k tomu nemáme žádný důvod. Bylo zcela evidentní, že smrt, nebo to, co bývá za smrt obvykle označováno, byla mesmerickým procesem zastavena. V
Všem nám bylo zřejmé, že ve chvíli, kdy probudíme msie Valdemara, pouze tak přivodíme jeho okamžitou, nebo přinejmenším velice rychlou smrt.

Od té doby až do sklonku minulého týdne, téměř celých 7 měsíců, jsme denně navštěvovali dům msie Valdemara, přičemž nás příležitostně doprovázeli naši přátelé z lékařských kruhů i mnozí další. Po celý ten čas zůstával hypnotizovaný v naprosto stejném stavu, jak jsem popsal. Ošetřovatelé nad ním bděli nepřetržitě. Minulý pátek jsme se konečně odhodlali podstoupit experiment a nemocného vzbudit, nebo se o to alespoň pokusit. Abych msie Valdemara probral z hypnotického spánku, použil jsem obvyklé tahy. Po nějaký čas nepřineslo mé úsilí žádný úspěch. Padl návrh, že bych se měl pokusit ovlivnit pacientovu paži jako dříve. Pokusil jsem se o to, avšak neuspěl jsem. Doktor F. poté projevil přání, abych položil nemocnému nějakou otázku. Učinil jsem tak následujícími slovy. Msie Valdemare, můžete nám sdělit, co nyní cítíte, nebo jaká máte přání? Do pacientových tváří se okamžitě navrátily souchotinářské skvrny. Jazyk se chvěl, či spíše se v ústech namáhavě převaloval, třeba že čelisti a rty zůstávaly stuhlé jako předtím. Až se konečně z hrdla vydral stejně strašlivý hlas, který jsem již jednou popsal. Pro Boha živého, rychle, rychle, uspěte mne, nebo rychle, vzbuďte mě, rychle. Říkám vám, že jsem mrtvý. Byl jsem naprosto ochromen a na okamžik jsem se nedokázal rozhodnout, co mám dělat. Nejprve jsem se pokusil pacienta znovu uklidnit. Když jsem v tom ale vzhledem k naprostému ochabnutí vůle selhal, pokračoval jsem v předchozích krocích a se stejným úsilím jsem se jej pokoušel probrat. Při tomto pokusu jsem záhy viděl, že bych měl být úspěšný, nebo přinejmenším jsem brzy získal představu o úspěšném zakončení experimentu a jsem si jistý, že všichni v místnosti byli připraveni sledovat pacientovo probuzení. Na to, co se opravdu přihodilo, však stěží mohla být připravena jakákoliv lidská bytost. Zatímco jsem rychle vykonával hypnotické tahy, celé jeho tělo se za výkřiků mrtev, mrtev, které vycházely z jazyka a nikoli z rtu trpícího, náhle, během jediné minuty nebo snad chvíle ještě kratší, před zraky přítomných rozpadlo.

0: Západní Berlín, byt Marie Eggdorfové, Adalbertstrasse 84, duben 1956, časně ráno.
1: Mohli bychom ho jenom snést dolů a odtáhnout ho na nějaké zbořeniště a třeba mu dát do ruky prázdnou flašku.
2: Někdo by nás mohl vidět. Na schodech je teď pořád spousta lidí. A staří nájemníci skoro nespí. Ne. Uděláme to, jak jsme si řekli. Teď jdi do obchodního domu a kup ty kufry. Tam si tě nebudou pamatovat.

0: Nemůžu. Prostě nemůžu. Co pak ho můžeme jen tak rozřezat?
1: Nemysli na to. Jenom to prostě udělej. Mysli na to, že tě miluju.
0: Já to nezvládnu. Nejde to. Nikdy se nám to nepodaří. Ne, musíme přestat. Nejde to. Je mi strašně zlé.

0: půjdu se umýt.
1: Umyjeme se, až skončíme.
2: Nádraží Zoologischer Garten, americký sektor, ten týžden odpoledne.
1: Potřeboval bych do úschovy tyhle dva kufry. Schránky v hale jsou obsazené.
0: Bohužel, pane, já mám taky plno. Snad k večeru. Večer odjíždí Západní expres.
1: Nevím, co mám dělat. Jsem, víte, v Berlíně první den a ubytování mám taky až večer. Je tu nějaké jiné nádraží?
0: Jo, Altbahnhof. Ale z toho po ruský kanonádě zbylo jen průčelí. Ukažte, třeba to někam nacpu. To je ale váha. Co tam máte?
1: Knihy. Samý knihy. Prosím vás, dejte to sem. Vezmu si je radši sebou. Naschledanou.
2: Západní Berlín, Platanenallee 64. Vědoucím výtahu cestou dolů.
3: Pan Markham, dlouho jsme se neviděli. To byl tenkrát moc příjemný večírek, žena na něj pořád vzpomíná.
1: Jsme s Marií rádi, že jste přišli, pane Blakeu.
3: Snad se nestěhujete. Pojďte, pomohu vám s tím aspoň před dům.
4: Co v těch kufrech je?
1: To je úřední záležitost.
4: Se mnou můžete mluvit. Já jsem o operaci Gold informován, to přece víte. To určitě nebudou magnetofony, že?
1: Je to dekodovací zařízení. To nejmodernější. Půjčili nám ho přímo z Washingtonu. Použijeme ho v tunelu a zítra jde zase zpátky.
4: Aha. No, doufám, že máte zajištěnou spolehlivou dopravu. Já už totiž musím běžet, tak nashledanou, pane Mázele.
1: Nashledanou, pane Blakeu.
5: Nazdar, Leonarde, zatraceně, kde jsi k čertu pil? Celý včerejšek jsem se tě snažil sehnat. Co to máš v těch kufrech?
1: To jsou přístroje, Bobe.
5: Přístroje? Co s nima k sakru děláš tady?
1: Pracoval jsem na tom celou noc.
5: Kolikrát jsme o tom mluvili, Markheme? Znáš přece pravidla. Tohle je holý šílenství. Jak si to představuješ, Leonarde?
1: Přivezli mi rovnou z Londýna a nikdo mi neřekl, že to musím okamžitě ohlásit Američanům. Myslel jsem, že stačí, když to udělám ráno v tvojí kanceláři, Bobe.
5: No, nemusíš se hned vztekat, Leonarde. Přijel jsem se vlastně podívat, co s tebou je. Tak pojď, vezmu tě na Altlíke. Sedej.
2: Západní Berlín, klamná radarová stanice na hranici amerického sektoru, brána číslo 2.
6: Propustky, prosím, pánové. Děkuji. Co je v těch kufrech na zadním sedadle?
1: To je tajná věc.
6: Pak vás musím požádat, abyste ty kufry otevřel.
1: Kufry smí otevřít jen osoba prověřená pro stupeň 4, jako já. Tady je můj speciální průkaz. Vlastně byste neměl ani ten vidět.
5: To je v pořádku, seržante. Jsem ze CIA.
6: OK. Ale pro jistotu zavolám dozorčího důstojníka. Opatří ty kufry příslušnou pečetí, aby bylo jasné, že jsou jen pro lidi se stupněm 4. Okamžik, pánu.
5: Abys věděl, že jsem kamarád, Leonarde, pomůžu ti odnést ty těžký kufry do odposlechové místnosti. Já ti doufám jasné, že do tunelu obslužný personál nemá přístup.
1: To vím, Bobe, a jsem rád, že mi pomůžeš.

Jsme v pěkném průšvihu. Vůbec nevím, co mám dělat a ty si klidně zmizíš. Už zítra budou ty kufry smrdět. Z toho podzemí je nikdy nedostanu. Leda, že bych...

0: co když je to jediná možnost? Kdybys mi tak mohla poradit, Marie?
1: Ach, Marie,

0: Východní Berlín, Alexanderplatz, Café Prague, ten týžden v pravé poledne.
1: Co mohu nabídnout? Eisbein nebo něco lehčího?
2: Jenom kávu. A nevíte náhodou o někom, kdo by měl zájem o důležitou informaci?
1: O co jde?
2: Jsem ze západního sektoru. To je pro vás.
1: Malý moment, pane.
2: Díky, pane vrchní.
3: Vous êtes français?
2: Ne, Angličan, totiž Kanaďan.
3: Aha, ale vypadáte jako Francouz.
2: Ne, Kanaďan.
3: Jsem Hans. Ještě jsem vás tu neviděl.
2: Henry, ještě jsem tady nebyl.
3: Myslím, Henry, že jste sem přišel něco prodat, mám pravdu?
2: Ne, chci jenom něco sdělit správné osobě.
3: Mohl bych to prodat za vás.
2: Nejde mi o peníze. Stačí mi, když se toho zbavím.
3: Poslouchejte, příteli, pokud za to, co máte, nebudete chtít peníze, budou si ty správné osoby myslet, že to nemá žádnou cenu.
2: Má informace by mohla zajímat sovětskou armádu.
3: Tak dobře, Henry. Mám známého, který se zná s někým ze sovětského velení. Požádám ho, aby tu informaci prodal a o výtěžek se spolu rozdělíme na půl. Tak, co máte?
2: Na východní straně Schönefelder šose, severně od hřbitova v Altglieke, jsou odposlouchávány sovětské armádní linky.
3: To není možné. Jak by je mohli odposlouchávat?
2: Je tam tunel. Vychází z budovy, která vypadá jako radarová stanice, přímo z amerického sektoru. Tady jsem vám to nakreslil na mapě.
3: Ukažte. Myslím, že byste měli jít se mnou za mým známým. Jestli je to pravda, dostaneme spoustu peněz.
2: Ne, půjdu okamžitě pryč.
3: Tak mi tu nechte aspoň adresu. Pošlu vám vaši polovinu poštou.
2: Ne, vy si necháte ty peníze a já svou adresu. Auf Wiedersehen, Hansi.

0: Západní Berlín, byt Leonarda Markhama, ten týžden v noci.
1: Okamžitě se probuď! Co? Leonarde, vstávej!
2: Bobe, co tady děláš?
1: Dělej!
2: Jak to, že máš klíče od mého bytu?
1: Teď není čas, abych ti to vysvětloval. Co bylo v těch kufrech, Leonarde?
2: Už je někdo otevřel.
1: Neskoušej to na mě s těmahle sračkama, Markhame. Na Alglíke je hotový peklo. Co bylo v těch kufrech?
2: Můžeš mi aspoň říct, co se děje?
1: Ty to nevíš?
2: Ne. Ah,
1: přišli na nás. Dostali se do odposlouchávací komory. Naši lidi stačili tak zmizet. Všude v tunelu jsou rusáci. Úplně všude. Až po hranici naší zóny. Já musím do hodiny podat hlášení, jaký jsme utrpěli škody. Tak potřebuju vědět, co bylo v těch kufrech.
2: Ty kufry. Bylo tam lidské tělo. Tělo muže, kterého jsem rozřezal na kousky.
1: Tak dost! Fóry si nech na jindy!
2: Ano, promiň, Bobe. Promiň, ve skutečnosti si nemusíš dělat starosti. Řekl jsem ti, že to přišlo z Londýna, ale bylo to moje vlastní dekodovací zařízení. Dělal jsem na tom tady v Berlíně skoro měsíc. Chtěl jsem tě překvapit. A teď ani nezjistím, jestli by to vůbec fungovalo.
1: Tak proč to tajnůstkářství dneska ráno?
2: Přece všechno, co se týká dekodéru, podléhá stupni 4. Poslyš, Bobe, kdy se dostali dovnitř?
1: Někdy kolem poledne. A jestli chceš znát víc, tak si zapni Deutschland Sender. Od večera nehlásí nic jinýho. Hned ráno se lazmí kanceláři. Buď zdrav.
2: To není možné. To není možné. V poledne to ještě nemohli vědět. V poledne to ještě nemohli vědět. To není možné.
0: Západní Berlín, byt Marie Eggdorfové, Adalbertstraße 84, následující den odpoledne.
2: Konečně si doma, Marie. Já jsem...
3: Pojď dál.
2: Nazdar, Bobe. Co tady děláš?
1: Vypadáš unaveně, Leonarde. Už jsem na odchodu. Mějte se. Ahoj.
2: Co chtěl Glass?
3: Chtěl vědět všechno. O mých rodičích, známých, kde jsem byla a co jsem dělala poslední týden.
2: Doufám, že jsi mu nic neřekla.
3: Ne, neboj se, všechno je v pořádku.
2: Ano, všechno je v pořádku. Udělal jsem to tak, jak jsme se domluvili. Nikdy na nás nepřijdou.
3: Neboj se. Všechno jsem tady vytrhla, vyčistila, vydezinfikovala.
2: Odvolali mě do Anglie.
3: Možná, že nám prospěje, když se nějaký čas neuvidíme.
2: Ano. Ale pak hned za mnou přijedeš.
3: Mohla bych přijet nejdřív za měsíc. Dřív mě z práce nepustí.
2: Musím jít, Marie.
3: Na rozloučenou mi nic neřekneš, Leonarde.
2: Ozvu se ti hned, jak budu doma. Budu na tebe myslet.

0: can't help it.
1: Západní Berlín, Tempelhof, duben 1956.
2: Bitten die Reisenden der Gesellschaft British European Airways nach London zum Eingang A3 zu kommen. Prosíme cestující společnosti British European Airways do Londýna, aby se dostavili ke vchodu A3.
3: Dobrý den, pane Loftingu.
4: Rád vás opět vidím. Byl jste od Američanů převelen zase k nám, pane Mágeme. Moji vojáci se starají o přebírání bytů a inventáře a mě dali na starost vás. Tady je vaše letenka.
3: I mě těší, že vás zase vidím, pane Loftingu. Vy jste byl první britskou tváří, kterou jsem uviděl na berlínské půdě.
4: A dneska se zdá, že poslední. Co jsem vám tehdy, když jste přiletěl, říkal, pane Mágeme? Jakmile se do něčeho navezou Američané, nemůže to dobře dopadnout. Pojďte, provedu vás pasovou kontrolou.
3: Výborně, pane Loftingu.

0: Západní Berlín, hotel Am Zoo. O 31 let později, červenec 1987.
1: Klíče od pokoje si můžete nechat u sebe, pane Markhame, nebo jestli je chcete dát ke mně do recepce. Slyšíte to? Nadšení na východě. Koho by to napadlo, že Němci se budou jednou dovolávat sovětského generálního tajemníka? To je neuvěřitelné.
2: Taky bych řekl.
1: Navštívil před pár týdny Berlín a všichni si mysleli, že jim řekne, aby zbourali zeď. Já věděl, že to neudělá.
2: Promiňte, už je to přes 30 let, co jsem tu byl a trochu mi to všechno splývá. Kudy se nejrychleji dostanu na Altglieke?
1: To je docela blízko. Ukážu vám to na mapě. Vystoupíte z S-bahnu tady, půjdete tudy, tady zahnete, pak rovně, potom doleva a jste tam, vidíte?
2: Dík.
1: Ale co tam budete dělat? Kdysi tam mývali Američani nějaké baráky, radarovou stanici, dneska je tam jenom tráva.
2: Ano, tráva. Tak vám děkuji a nashledanou.
1: Halo, pane Markhame, zapomněl jste tady na pultě dopis?
2: Vidíte, ten dopis mě hledal 10 měsíců a já bych ho málem ztratil. Kvůli němu vlastně na Altglieke jdu.
0: Západní Berlín, travnatý pás na Altglieke, výhled na Schönfelder šosé zakrývá betonová berlínská zeď.
2: Bože Marie.
3: 1706 Summer Drive, Cedar Rapids, Iowa. 30. září 1986. Drahý Leonarde, myslím, že je nepatrná naděje, že někdy dostaneš tento dopis. Posílám ho na adresu tvých rodičů, ale Bůh ví, co s ním bude dál. Jestli se nedostane k tobě, možná alespoň trochu pomůže mně. Když jsi mě viděl naposled v dubnu 1956, byla jsem mladá Němka, docela dobře mluvící anglicky. Teď jsem americká dáma z předměstí, středoškolská profesorka, hledící tváří v tvář důchodu. Co se dělo celé ty dlouhé roky? Mám 3 dcery, z nichž ta nejmladší loni dokončila střední školu. Posledních 16 let jsem učila němčinu a francouzštinu. 5 let jsem předsedkyně naší ženské církevní organizace. To je v krátkosti můj život. A celou tu dobu jsem myslela na tebe. Neuplynul snad týden, abych si nepředstavovala, co jsme spolu měli dělat a jak všechno mohlo dopadnout jinak. Nikdy jsem nebyla schopna o tom mluvit. Asi jsem se bála, že by Bob zjistil, jak moc na tebe stále myslím. Bob opustil službu v roce 1958 a usadili jsme se tady. Měl zde obchod se zemědělskými stroji a byl docela úspěšný. Už dlouho samozřejmě vím, že jsi s Bobem pracoval v tunelu. Den poté, co ho Rusové odhalili, přišel Bob do Adalbertstraße položit mi několik otázek. 2 dny předtím si odešel z kufry a já o tobě neslyšela ani slovo. Ani minutu jsem nespala. Dlouhé hodiny jsem drhla byt. Potom jsem odjela do čtvrti, kde bydleli rodiče a prodala tam vyčištěné nářadí. Pak jsem se vrátila a umyla koupelnu. Pak se objevil Bob a chtěl odpovědi na své otázky. Hned postřehl, že se něco děje. Ale protože byl tak milý a starostlivý, sesypala jsem se a rozplakala se. Než jsem se stačila vzpamatovat, vyprávila jsem mu, co se stalo. Hrozně moc jsem se potřebovala někomu svěřit. Chtěla jsem, aby někdo věděl, že nejsme žádní vrazi. On jenom seděl a kroutil hlavou. Potom řekl, že se s tím pokusí něco udělat. A vyžádal si slib absolutní mlčenlivosti. V tu chvíli ses u mě objevil ty a byl si tak podivně chladný a cizí. V den tvého odjezdu se Bob vrátil a prozradil mi, že si oba kufry dal do tunelu jenom pár hodin předtím, než ho objevili Rusové. Nevím, proč si to udělal. Možná, že si na den, na dva zešílel. Východní Němci předali obě zavazadla západu berlínské policii. Byli bychom v pěkném maléru, kdyby Bob nepřesvědčil své nadřízené, že by to neprospělo pověsti západních tajných služeb. Bobovi šéfové pak přemluvili policii, aby zastavila pátrání. Berlín byl tehdy součástí okupační zóny a německým úřadům nezbylo, než se podřídit. Když si ode mě odcházel, ani si mě neobjal. Psala jsem ti do Anglie a snažila jsem se všechno vysvětlit. Samozřejmě, aniž bych porušila slib daný Bobovi. Chtěla jsem jet do Londýna a promluvit si s tebou, ale nesnesla jsem pomyšlení, že bys mě odmítl. Měsíce ubíhaly a ty si přestal odpovídat na mé dopisy. Bob byl tehdy jenom přítel. Z mé strany šlo v podstatě o vděčnost za to, co pro nás udělal. Vzali jsme se až za rok v červenci 1957 v New Yorku. Předloni Bob zemřel. Dostal infarkt, když byl na rybách. Jeho smrt nás hrozně zasáhla. Nejhůř naší nejmladší Rosie. Byl to úžasný táta. Píšu ti to jenom proto, abys věděl, že jsem nelitovala, že jsem si vzala Boba Glase. Někdy myslím na toho pana Blakea z našeho zásnubního večírku. Byla jsem šokována, když byl před lety odsouzen za špionáž. Potom utekl z vězení. Později Bob zjistil, že jedna z věcí, kterou prozradil, byl váš tunel, už když se začalo kopat. Bob říkal, že když se to dozvěděl, byl ještě radši, že odešel z tajných služeb. Říkal, že Rusové nechali tunel na pokoji, jen aby chránili Blakea a odčerpali CIA odborníky a peníze. Proč potom ale vtrhli do tunelu? Právě uprostřed našich problémů. Bylo pozdní odpoledne, když jsem začala psát a teď už je venku tma. Chci říci, že se v poslední době rychle unavím a že se s tím nedá nic dělat. Pokud je pro tebe to, co píši, mrtvou minulostí a nechceš odpovědět, přijmi ode mě alespoň upřímné pozdravy. A pokud tento dopis nebude nikdy doručen, pak prosím Boha, aby nám odpustil náš příšerný čin a požehnal naší tehdejší lásce.
2: A pokud dopis nebude doručen, prosím Boha, aby nám odpustil a požehnal naší tehdejší.

0: To jsem nebyl já. Spustil to Blake. Blake, jakmile se ode mě dověděl o tom vymyšleném nejnovějším dekodéru. A to proto, že jsem mu namluvil, že ten dekodér bude v tunelu jenom den. A Rusové si holt nenechali ujít příležitost. Tak. Bože Marie. Jak já byl naivní.
1: Ne naivní. Naivní ne. Nevinný, Leonarde.

Když se Holmes vrátil, bylo už 17:30. Byl veselý, svěží a ve výtečné náladě, která se u něho ovšem pravidelně střídala se záchvaty nejhlubší deprese. V téhle věci žádná velká záhada není, řekl a chopil se šálku čaje, který se mu nalil. Zdá se, že fakta připouštějí pouze jediné vysvětlení. Nepovídejte. Vy už jste tomu přišel na kloub? No, to by bylo přece jen trochu moc brzo. Zjistil jsem však významnou skutečnost, což je prozatím vše. Nicméně to je opravdu velice významné. Detaily je stále třeba ještě doplňovat. Právě jsem zjistil nahlédnutím do starých ročníků Timesu, že major Sholto z Upper Norwoodu, který kdysi sloužil u 34. bombajského pěšího pluku, zemřel 28. dubna 1882. Možná, že jsem trochu natvrdlý, Honzi, ale nechápu, jaký to má pro nás význam. Opravdu ne? Překvapujete mě. Podívejte se tedy na tohle. Kapitán Morstan zmizí. Jediný člověk v Londýně, kterého by mohl navštívit, je major Sholto. Ten však popírá, že by vůbec kdy slyšel o tom, že Morstan je v Londýně. O 4 roky později Sholto umírá. V týdnu, kdy zemře, obdrží dcera kapitána Morstena drahocenný dar, což se pak každoročně opakuje, a nyní to vyvrcholilo dopisem, který označuje za ženu, již bylo ublíženo. Nemůže to být narážka na nic jiného, než na to, že ji kdo si připravil o otce. A proč jí začaly dary docházet bezprostředně po Sholtově smrti, ne-li proto, že Sholtův dědic o celé záhadě co si ví, a snaží se slečnu Morstenovou nějak odškodnit. Máte snad nějakou jinou teorii, která by odpovídala těmto faktům? To je mi ale divné odškodnění. A jak podivně realizované. Proč jí ten dopis nepsal teď? Proč ho nenapsal před 6 lety? A navíc ten dopis mluví o tom, že se jí musí dostat spravedlnosti. O jaké spravedlnosti tu může být řeč? Zdá se mi příliš optimistické předpokládat, že její otec dosud žije. A že by jí bylo ublíženo ještě nějak jinak, o tom přece nic nevíte. Vyskytují se v tom obtíže, jistě. Obtíže tu jsou, řekl Sherlock Holmes zadumaně. Ale výprava, kterou dnes večer podnikneme, je všechny překoná a rozluští. A tady právě přijíždí drožka se slečnou Morstenovou. Jste připraven? Pak bychom ji snad měli jít naproti, poněvadž je už 17:55. Nasadil jsem si klobouk a uchopil svou nejtěžší hůl, ale všiml jsem si, že Holmes si vzal ze zásuvky revolver a strčil jej do kapsy. Bylo tudíž jasné, že náš večerní podnik nepokládá za žádný zábavný výlet. Slečna Morstenová se choulila v tmavém plášti a její jemná tvář byla sice klidná, ale blidá. Musela by to být výjimečná žena, kdyby nepocitovala jisté znepokojení nad podivným podnikem, do něhož jsme se pouštěli. Přesto však se dokonale ovládala a pohotově zodpověděla pár dalších otázek, které jí Sherlock Holmes ještě položil. Major Sholto byl tatínkův velmi dobrý přítel, řekla. Jeho dopisy se zmínkami o majorovi jen hemžili. Major i tatínek veleli oddílům na Andamanských ostrovech, takže větší trávili spolu. V tatínkově psacím stole se mimochodem našla zvláštní listina, které nikdo nerozuměl. Nemyslím, že by snad byla nějak zvlášť důležitá, ale napadlo mě, že byste se na ní možná rád podíval. No tak jsem ji přinesla sebou, tady je. Holmes listinu opatrně rozložil a uhladil ji na koleně. Poté ji s pomocí lupy celou velmi důkladně prozkoumal. Takovýhle papír vyrábějí indičtí domorodci, poznamenal. A tenhle arch byl kdysi napnutý na rýsovacím prkně. Diagram na něm představuje patrně části jakési obrovské budovy s početními síněmi, chodbami
a průchody. Na jednom místě je malý křížek vepsaný červeným inkoustem a nad ním údaj 3.37 odleva, napsaný tuškou a úznačně vybledlý. V levém rohu je prapodivný hieroglyf připomínající čtyři křížky umístěné v jedné řádce, jejíž ramena se dotýkají. Vedle je připsáno velice primitivním ostrbatým písmem podpis 4. Jonathan Small, Mahomet Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar. Opravdu se přiznávám, že mi není jasné, jak by to mohlo s celým případem souviset. Nicméně to je nepochybně důležitý dokument. Byl pečlivě uschován v nějakém notesu, poněvadž obě strany jsou stejně čisté. Ano, byl v otcově notesu, tam jsme jej našli. Pečlivě tu listinu opatrujte, slečno Mohstenová. Možná, že ji ještě budeme potřebovat. Zmocňuje se mne podezření, že by tahle záležitost mohla být zamotanější a komplikovanější, než jsem se zprvu domníval. Musím všechno znova zvážit. Rozvalil se na opěradle trošky a jenom z jeho staženého obočí a nepřítomného pohledu se mohl usoudit, že intenzivně přemýšlí. Slečna Mohstenová a já jsme si šeptem povídali o naší dnešní výpravě a jejím možném výsledku, ale náš společník až do konce cesty se trvával ve své neproniknutelné zamlklosti. Byl zářijový večer. A nebylo ještě ani 7 hodin, den však byl pošmourný a hustá lezavá mlha ležela nízko nad velkoměstem. Špinavě zbarvená mračna smutně klesala do rozblácených ulic. Kandelábry na strendu byly jen mlhavými skvrnami rozptýleného světla vrhajícího kruhy matné záře na kluskou dlažbu. Žluté světlo z výkladních skříní se linulo do zamženého vlhkostí prosyceného vzduchu a vrhalo bezútěšné pohyblivé paprsky do přeplněných ulic. Bylo pro mne cosi děsivého a přízračného v tom nekonečném zástupu tváří, které se míhaly napříč těmi úzkými proužky světla, tváří smutných i veselých, vychrtlých i šťastných. Jako veškeré lidstvo putovali i oni zpřítmí do světla a znovu zapadali zpátky do šera. Nepodléhám příliš náhodným dojmům, ale nepřívětivý, tísnivý večer a podivný podnik, do něhož jsme se pustili, to obojí přispělo k mé nervozitě a sklíčenosti. Schování slečny Mohstenové bylo zřejmé, že jí trápí stejné pocity. Jediný Holmes se dokázal na tyto malicherné vlivy povznést. Na kolenou měl otevřený notes a chvílemi si do něho psal poznámky při světle své kapesní svítilny. U postranního vchodu do divadla Lyceum se už tísnily husté davy. Před divadlem hrkotal nepřetržitý proud kočárů a drožek vyklápějících náklad mužů s náprsenkami a žen ověšených diamanty a zahalených do šálů. Sotva jsme dojeli k 3. sloupu, u něhož byla schůzka smluvena, oslovil nás čiperný snědý mužík oblečený jako fiakrista. Vy dva doprovázíte slečnu Mohstenovou, zeptal se. Mary Mohstenová jsem já a tihle dva páni jsou moji přátelé, řekla dívka. Upřel na nás neuvěřitelně pronikavé a tázavé oči. Račte prominout, slečno, řekl poněkud umíněně, ale musím vás požádat o čestné slovo, že ani jeden z vašich průvodců není od policie. Máte je mít, odpověděla. Pronikavě a nějaký pouliční otrapak nám přijel s kočárem a otevřel dvířka. Muž, který nás oslovil, vyšplhal na kozlík, zatímco my jsme zaujali místa uvnitř. Ještě jsme se ani pořádně neusadili, když kočí práskl do koní a s běsilým tryskem jsme se rozjeli a ponořili do mlhavých ulic. Naše situace byla věru prapodivná. Jeli jsme na neznámé místo za neznámým poselstvím.
Toto pozvání bylo buď hloupý vtip, což byla nepřijatelná hypotéza, nebo jsme si mohli právě myslet, že nás na naší cestě očekávají závažné události. Slečna Morstenová se chovala stejně odhodlaně a energicky jako předtím. Snažil jsem se ji rozptýlit a pobavit vzpomínkami na svá dobrodružství v Afghánistánu, ale popravdě řečeno, byl jsem sám natolik vzrušen situací, ve které jsme se octli, a tak zvědavý na cíl naší cesty, že mé historky byly poněkud popletené. Dodnes prohlašuje, že jsem jí poutavě vyprávěl o tom, jak uprostřed noci do mého stanu nakoukla mušketa a jak jsem po ní vystřelil z dvouhlavňového tygřího mláděte. Zpočátku jsem měl určitou představu, kterým směrem jedeme, ale zakrátko, ať už to zavinila rychlá jízda, mlha nebo má vlastní nepříliš dobrá znalost Londýna, ztratil jsem veškerou orientaci a věděl jsem jen to, že už jedeme velice dlouho. Sherlock Holmes však nikdy nesklamal. A stále si mumlal jména námět po straních uliček, jimiž kočár projížděl. Rochester Row, řekl. Teď jsme na Vincent Square a teď ujíždíme po Vauxhall Bridge Road. A podle všeho máme namířeno někam do Sereje. Ovšem, to jsem si mohl myslet. A teď jsme na mostě. Můžete vidět, jak se řeka třpití. Na okamžik se nám opravdu naskytl pohled na široký pruh temže s lucernami ozařujícími tichou hladinu. Drožka však uhánila dál a brzo jí pohltil labirint uliček na druhém břehu. Wandsworth Road, řekl můj přítel. A Priory Road? Larkhall Lane? Stockwell Place? Robert Street? A Gold Harbour Lane? Naše pátrání nás věru nepřivádí do příliš elegantních čtvrtí města. A skutečně jsme se pojednou octli v zřelých a nehostinných končinách. Dlouhé řady tmavých cihlových rozjasňoval tu a tam pouze vulgární třpit a laciná nádhera hospod na rozích. Pak se objevily špalíry dvoupatrových vilek s miniaturními zahrádkami před okny a pak opět nekonečné strnule civících cihlových stavení, obludná chapadla, jimiž se obrovité velkoměsto rozpřehovalo na venkov. Konečně kočár zůstal stát u třetího domu v Nové zahradní ulici. Všechny okolní domy byly neobydlené a ten, který zastavili, byl stejně temný jako ostatní s výjimkou okna do kuchyně, z něhož probleskovalo slabé světlo. Jakmile jsme však zaklepali, okamžitě nám otevřel dveře jakýsi hýnský sluha se žlutým turbanem na hlavě a oblečený do bílých, volně splývajících šatů přepásaných žlutou šerpou. Postava orientálce, zarámovaná dveřmi všedního předměstského domu třetího řádu, s tímto prostředím nějak podivně kontrastovala a nezapadala do něho. Sáhyb vás očekává, řekl. A dřív, než jeho slova dozněla, ozval se odněkud z domu vysoký, fistulkovitý hlas. Přiveď mi je sem, zvolal. Přiveď mi je rovnou sem.

0: Nevím, zda je správné, abych vám vyprávěl tento příběh, řekl Raymond West, protože vám nemohu podat jeho rozluštění. Ale fakta jsou tak zajímavá a tak zvláštní, že bych vám ho rád předložil k diskusi a snad společně dojdeme k nějakému logickému závěru. Odehrálo se to před 2 roky, když jsem jel na svatodušní svátky do Cornwallu k muži jménem John Newman. S Newmanem jsem se seznámil několik týdnů předtím a zjistil jsem, že je to nanejvýš zajímavý společník. Inteligentní chlapík s velkou dávkou romantičnosti, finančně nezávislý. Pronajmutí Orlího hnízda bylo výsledkem jeho romantického koníčka. Byl znalcem alžbětinské doby a popsal mi velmi živým a plastickým způsobem porážku španělské armády. Zdá se, že nějaká loď náležející armádě, která měla obsahovat obrovský poklad zlata odněkud z pobřeží Panamy, ztroskotala na pobřeží Cornwallu na pověstných a zrádných hadích skalách. Jak mi Newman řekl, několik let se konaly pokusy vytáhnout loď a získat poklad. Utvořila se obchodní společnost, která se pak položila a Newman mohl koupit práva na celou tu věc za babku. Projevoval v tom směru veliké nadšení. Podle něho to byla otázka nejnovější moderní techniky. Zlato tam bylo a on neměl žádné pochybnosti, že se dá získat. Musím říct, že jsem se nakazil jeho nadšením. Slova španělské zlato vzrušují chlapce i dospělé muže. Kromě toho jsem v té době pracoval na jednom románě, jehož děj se zčásti odehrával v 16. století. A tak jsem měl vyhlídku, že získám od svého hostitele cenný místní kolorit. V pátek ráno jsem vyjel z Paddingtonu v nejlepší náladě a těšil se na svůj výlet. Kupé bylo prázdné až na jednoho muže sedícího v protějším rohu. Byl to vysoký chlapík, vypadající na vojáka, a nemohl jsem se zbavit dojmu, že jsem ho už někde viděl. Lámal jsem si chvíli marně hlavu a nakonec jsem na to přišel. Můj spolucestující byl inspektor Bedworth a setkal jsem se s ním, když jsem psal sérii článků o případu Eversonova zmizení. Přihlásil jsem se k němu a brzy jsme si příjemně povídali. Když jsem mu řekl, že jedu do Polperenu, poznamenal, že je to podivná náhoda, protože tam má sám také namířeno. Nechtěl jsem se zdát zvědavý, a tak jsem se ho nezeptal, co ho tam vede. Místo toho jsem mu vykládal, proč to místo zajímá mě, a zmínil jsem se o ztroskotané španělské galioně. K mému překvapení, inspektor o tom všechno věděl. To bude asi loď Juan Fernandez, řekl. Váš přítel nebude první, kdo v ní pohřbí své peníze při hledání zlata. To jsou romantické nápady. A pravděpodobně není na té historii ani trochu pravdy, řekl jsem. Žádná loď tam nikdy nestroskotala. Ale ano, loď se tam opravdu potopila, řekl inspektor. A s ní ještě další. Byl byste překvapen, kdybyste věděl, kolik je na tomto pobřeží vraků. Kvůli tomu tam vlastně jedu. Před 30 lety tam ztroskotal Otranto. Pamatuji se, že jsem o tom četl, řekl jsem, nikdo, myslím, nepřišel o život. Nikdo nepřišel o život, odpověděl inspektor, ale přišlo se o něco jiného. Není to obecně známo, ale Otranto vezl náklad zlata. Ale, zeptal jsem se s velkým zájmem. Nasadili jsme samozřejmě potápěče na záchranné práce, ale zlato zmizelo, pane Veste. Zmizelo? Zvolal jsem, hledě úžasle na něho. Jak mohlo zmizet? To je záhada, řekl inspektor. Skály roztrhly bok lodi v místě, kde byla pancéřová komora. Potápěči se tak mohli snadno dostat dovnitř, ale pancéřová komora byla prázdná. Otázka zní, bylo zlato ukradeno před ztroskotáním nebo po něm? A bylo vůbec v pancéřové komoře? A já tam teď jedu, abych to vyšetřil. Našel jsem Newmana, jak na mě čeká na nádraží. Omluvil se, že nemá sebou vůz, byl v opravě. Místo toho přijel s nákladákem ze statku, který náležel také k jeho majetku. Vyhoupl jsem se k němu a opatrně jsme zahýbali úzkými uličkami rybářské vesnice. Jeli jsme po příkrém svahu nahoru, pak kousek točitou polní cestou a zabočili k bráně Orlího hnízda zdobené žulovými sloupy. Bylo to pěkné sídlo. Leželo vysoko na útesech a mělo krásný výhled na moře. Pěkně vás vítám v Orlím hnízdě a u znaku Zlaté galiony, řekl Newman. A ukázal nad přední dveře, kde visela dokonalá reprodukce španělské galiony s napjatými plachtami. Můj první večer byl velmi příjemný a poučný. Hostitel mi ukázal staré rukopisy týkající se Juana Fernandese. Rozvinul přede mnou mapy moře a ukázal mi na nich místo vyznačené tečkovanými čarami a předložil mi nákresy potápěckého přístroje, který pro mě zůstal naprostou záhadou. Pověděl jsem mu o svém setkání s inspektorem Beckworthem. Jevil o ně velký zájem. Tady kolem pobřeží jsou podezřelí lidé, řekl přemýšlivě. Mají v krvi podloudnictví a plenění lodí. Když na jejich pobřeží ztroskotá loď, nedovedou se ubránit, aby na ní nepohlíželi jako na právoplatnou kořist určenou pro jejich kapsy. Je to jeden chlapík, kterého bych vám rád ukázal. Je to zajímavý typ ze starých dob. Druhý den bylo jasné, zářivé ráno. Newman mě zavedl do Polperenu a tam mi představil svého potápěče, muže jménem Higgins. Newman s ním projednal nějaké zcela technické věci a pak jsme šli ke třem kotvám. Korbel piva rozvázal chlapíkovi trochu jazyk. Přijel jsem nějaký detektiv z Londýna, zavrčel. Říkají, že ta loď, co se tu potopila loni v listopadu, vezla obrovský náklad zlata. No, nebyla první, co šla ke dnu a nebude taky poslední. Baže, baže, přizvukoval hostinský od tří kotev. To je svatá pravda, co tu říkáte, Bill Higginsi. To si myslím, pane Kelvine, odpověděl Higgins. Pohlédl jsem trochu zvědavě na hostinského. Byl to pozoruhodný chlapík, tmavovlasý a snědý, s neobyčejně širokými rameny. Oči byly podlité krví a měl zvláštní kradmý způsob, jak se vyhnout pohledu. Nechceme, aby na tomhle pobřeží cizáci strkali nos do našich věcí, řekl trochu sveřepě. Víte, Newmane, že mi to připadalo jako hrozba, řekl jsem, když jsme kráčeli do kopce směrem k domovu. Přítel se zasmál. Nesmysl, já těm lidem tady nedělám nic zlého. Potřásl jsem pochybovačně hlavou. Kelvin měl v sobě něco zlověstného a necivilizovaného. Cítil jsem, že jeho mysl se asi ubírá podivnými neznámými cestami. Od té chvíle, myslím, začal můj nepokoj. Nedovedu skrývat své city a Newman si všiml změny na mě. Co je to s vámi, Veste? Jste dnes ráno u zlíček nervů? Nevím, doznal jsem, ale mám hrozný pocit, jako by se mělo stát něco zlého. To je tím počasím. Ano, možná. Toho večera můj neklid vzrostl. Venku hučela a sténala bouře. Kolem 10:00 se uklidnila. Newman se podíval z okna. Vyjasňuje se, řekl. Nedivil bych se, kdyby za půl hodiny nastala krásná noc. V tom případě se půjdu projít. Zívl jsem. Jsem hrozně ospalý, řekl jsem. Málo jsem na dnešek spál, půjdu dnes asi brzy na kutě. Což jsem také udělal. Předešlou noc jsem spal málo, dnes jsem spal těžce, ale můj spánek nebyl klidný. Když jsem se vzbudil, ukazovali ručičky na hodinách 8:00. Hlava mě ošklivě bolela a dosud mě tížily hrozné noční sny. Ten dojem byl tak silný, že když jsem šel k oknu a vytáhl roletu, ucouvl jsem zpátky do pokoje, jak mě zaplavil nový pocit hrůzy. Neboť první, co jsem uviděl, nebo co jsem si myslel, že vidím, byl muž kopající hrob. Minutu nebo dvě mi trvalo, než jsem se sebral. Pak jsem si uvědomil, že ten hrobník je Newmanův zahradník a že hrob je určen pro tři růžové keře, které ležely na drnu a čekaly, až budou pevně zasazeny do země. Zahradník se podíval nahoru, uviděl mě a dotkl se klobouku. Dobrý tropané, máme to dneska pěkné ráno. Asi ano, řekl jsem pochybovačně, neboť jsem dosud nebyl schopen setřást ze sebe dnešní skleslost. Sešel jsem dolů na snídani, hvízdaje si nějakou melodii. Služebné u Newmana nebydleli v domě. Dvě sestry středních let, bydlící vedle ve statku, přicházely každý den a starali se o jeho prosté potřeby. Když jsem vešel do pokoje, jedna právě stavěla na stůl konvici s kávou. Dobré jitro, Elizabeth, řekl jsem. Pan Newman ještě nepřišel? Šel ven asi velmi časně, pane, odpověděla. Nebyl tady v domě, kdy jsme přišli. Můj nepokoj se okamžitě vrátil. Včera a předevčírem ráno přišel Newman k snídani trochu pozdě. Nemyslel jsem, že by měl ve zvyku brzy vstávat. Hnán před tuchou běžel jsem do jeho ložnice. Byla prázdná a navíc v posteli zřejmě nespal. Krátká prohlídka pokoje mi ukázala další dvě věci. Jestli šel Newman na procházku, musel jít ve večerních šatech, neboť ty chyběly. Byl jsem si teď jist, že moje zlé tušení je opodstatněno. Newman odešel, jak řekl, na večerní procházku. Z nějakého důvodu se nevrátil. Proč? Potkala ho nějaká nehoda? Spadl z útesů? Bylo třeba okamžitě zahájit pátrání. V několika hodinách jsem sehnal velkou skupinu pomocníků a společně jsme hledali všemi směry po útesech a dole pod skalami, ale po Newmanovi nebylo stopy. Nakonec jsem v zoufalství vyhledal inspektora Beckworthe. Jeho tvář velmi zvážněla. Připadá mi to, jako by v tom bylo nějaké darebáctví, řekl. V těchto místech je pár chlapíků s hodně širokým svědomím. Viděl jste Kelvina, hostinského o tří kotev? Řekl jsem, že ano. Věděl jste, že byl před 4 roky ve vězení za násilné přepadení? To mě nepřekvapuje, řekl jsem. Jak se zdá, lidé tady jsou toho názoru, že Newman příliš rád strká nos do věcí, které se ho netýkají. Doufám, že se mu nic zlého nestalo. V pátrání se pokračovalo se zdvojenou silou. Teprve pozdě odpoledne bylo naše úsilí odměněno. Objevili jsme Newmana v hlubokém příkopu na jeho pozemku. Nohy a ruce měl pevně svázané provazem, ústa měl ucpaná šátkem, aby nemohl křičet. Byl hrozně vyčerpaný a měl velké bolesti. Třeli jsme mu zápěstí a kotníky a když si dlouze loknul z ploché láhve whisky, byl schopen vyprávět, co se mu přihodilo. Když se počasí vyjasnilo, vyšel si kolem 11. na procházku. Cesta ho vedla kousek kolem útesů podél místa obecně známého jako Pašerácká zátoka, neboť tu bylo mnoho jeskyní. Tam si všiml, že nějací muži vynášejí něco z malého člunu a sešel dolů, aby se podíval, co se děje. Zdálo se, že to má velkou váhu a muži to odnášeli do jedné z nejvzdálenějších jeskyní. Newman neměl sice opravdové podezření, že je něco v nepořádku, ale přesto byl udiven. Dostal se k ním docela blízko, aniž byl zpozorován. Náhle se ozval poplašný výkřik a okamžitě se do něho pustili dva mohutní námořníci, až upadl do bezvědomí. Když zase přišel k sobě, shledal, že leží v nějakém motorovém vozidle, které s velkým otřásáním mířilo, pokud mohl uhodnout, po cestě vedoucí od pobřeží k vesnici. K jeho velkému překvapení nákladák zabočil k bráně jeho vlastního domu. Tam si muži mezi sebou něco šeptali a pak ho konečně vytáhli ven a hodili do příkopu v místě, kde bylo dost hluboko, aby ho nebylo možno hned najít. Pak jel nákladní vůz dál a, jak si Newman myslel, vyjel jinou branou, která je asi 1/4 míle blíž k vesnici. Nemohl nijak popsat své útočníky, leda, že to byli námořníci a podle řeči Cornwallci. Inspektora Beckworthe to velmi zajímalo. Věřte tomu, že poklad byl ukryt tam, zvolal. Nějak ho z vraku zachránili a ukryli ho někde v opuštěné jeskyni. Rychle odešel, aby zahájil pátrání. Objevil zřejmý důkaz, že to bylo schováno zlato, jak se myslelo, ale znovu bylo odneseno a nenašla se žádná stopa, která by ukazovala k novému úkrytu. Jedna tu však přece byla a inspektor sám mi ji druhý den ukázal. Po téhle cestě jezdí velmi málo motorových vozidel, řekl. A na jednom nebo na dvou místech máme velmi jasné otisky pneumatik. Je tu částečný hluboký otisk jedné pneumatiky velmi určitý. Ukazuje směrem k bráně, tu a tam je slabý otisk. Z něho se dá usoudit, že vůz vyjel druhou branou, takže není velkých pochybností o tom, že sledujeme správný vůz. Proč asi vyjeli druhou branou? Zdá se mi zcela jasné, že nákladák přijel z vesnice. A tam není mnoho lidí, kteří vlastní nákladní auto. Tak 2, na nejvýš 3. Kelvin, hostinský od tří kotev, má 1. Co bylo Kelvinovým původním povoláním? Zeptal se Newman. To je zvláštní, že se mě na to ptáte, pane Newmane. Zamlada býval Kelvin potápěčem. Pohlédli jsme s Newmanem na sebe. Hádanka do sebe zapadala kousek po kousku. Nepoznal jste v některém z těch mužů na břehu Kelvina? Zeptal se inspektor. Newman zavrtěl hlavou. Obávám se, že nic takového nemohu říct, pravil s politováním. Neměl jsem opravdu čas něco vidět. Inspektor mi velmi laskavě dovolil, aby ho doprovodil ke třem kotvám. Garáž byla v postranní ulici. Velká vrata byla zavřená, ale když jsme šli postranní uličkou, nalezli jsme malé dveře, které vedly také do garáže. Velmi krátká prohlídka pneumatik inspektorovi stačila. Máme ho, Hrome, zvolal. Tady na levém zadním kole je přesně stejný vzorek. Z toho se, pane Kelvine, těžko vykroutíte, kdybyste byl sebechytřejší. Raymond West se odmlčel.
1: No a? Řekla Joyce. Zatím tu nevidím žádný problém. Leda, že zlato nikdy nenašli.
0: Zlato nikdy nenašli, to je jisté, a Kelvina také nedostali. Počítám, že na ně byl příliš chytrý, ale nechápu, jak to dokázal. Byl zatčen na základě stop po pneumatikách. Ale objevila se mimořádná překážka. Zrovna proti velkým vratům ke garáži měla na léto pronajatou vilu nějaká malířka.
1: Ach, tyhle malířky.
0: Jak říkáš, ach, tyhle malířky. Tahle malířka byla několik týdnů nemocná. Pečovali proto oni dvě ošetřovatelky. Ošetřovatelka, která měla noční službu, si přitáhla křeslo k oknu, kde byla vytažená roleta. Prohlásila, že nákladní auto nemohlo vyjet z protější garáže, aniž by je viděla, a přísahala, že tu noc skutečně z garáže vůbec nevyjelo.
1: To, myslím, není těžké vysvětlit. Ošetřovatelka samozřejmě usnula, to se jim stává často.
2: Tedy jest známo, že se takové věci už staly, řekl rozvážně pan Peterik. Ale zdá se mi, že přijímáme fakta, aniž jsme je dostatečně prozkoumali. Než připustíme ošetřovatelčino svědectví, měli bychom důkladněji prošetřit její hodnověrnost. Tak podezřele pohotové alibi musí budit v člověku podezření.
0: Je tu rovněž svědectví té malířky. Prohlásila, že měla bolesti a že byla skoro celou noc vzhůru. A tak by byla jistě slyšela nákladní auto, které by dělalo neobvyklý hluk, zvláště v tak tiché noci, jaká byla po bouřce.
2: Ano, to je jistě další fakt k dobru. Měl Kelvin sám nějaké alibi?
0: Prohlásil, že byl doma v posteli od 10 hodin, ale nemohl uvést žádné svědky na podporu tohoto tvrzení.
1: Ošetřovatelka usnula a pacientka také. Nemocní lidé si vždycky myslí, že celou noc nezamhouřili ani oko.
0: Raymond West se tázavě podíval na doktora Pendra.
2: Víte, mně je toho Kelvina líto. Podobá se to příliš onomu tvrzení, že není radno věřit tomu, kdo jednou šlápne vedle. Kelvin byl ve vězení. Ale kromě stopy po pneumatice, což je jistě pozoruhodná schoda, se nezdá, že by toho proti němu bylo víc, kromě jeho nešťastného trestního rejstříku.
0: A co vy, Sir Henry?
2: Sir Henry zavrtěl hlavou. Náhodou o tom něco vím, řekl s úsměvem. Takže jasně nesmím mluvit.
0: Tak teď tetička Jana. Nemáš k tomu co říci?
3: Počkej minutku, můj milý, řekla slečna Marplová. Obávám se, že jsem špatně počítala. Dvě obrace, dvě hladce, jedno sejmout, dvě obrace. Ano, je to správně. Tak, co jsi říkal, můj milý?
0: Jaký je tvůj názor?
3: Můj názor by se ti nelíbil, chlapče. Mladým lidem se nikdy nelíbí, jak pozoruji. Lepší nic neříkat.
0: Nesmysl, tetičko Jano. Ven s tím.
3: Milý Raymonde, řekla slečna Marplová, která položila pletení a podívala se zpříma na synovce. Myslím, že bys měl být při volbě svých přátel opatrnější. Jsi tak důvěřivý, můj milý, dáš se tak snadno oklamat. Je to asi tím, že jsi spisovatel a máš moc fantazie. Celá ta historie se španělskou galionou. Kdybys byl starší a měl víc zkušeností, tak by ses měl okamžitě na pozoru. A pak znal si toho člověka jen pár týdnů.
2: Sir Henry se dal náhle do hlučného smíchu a plácal se do kolen. Ta tě tentokrát dostala, Raymonde. Slečno Marplová, vy jste báječná. Tvůj přítel Newman, chlapče, má jiné jméno. Vlastně několik jiných jmen.

0: Bylo však zapotřebí obětního beránka a Calvin byl pro ten účel ideální. Newman zahrál svou malou komedii velmi dobře a náš přítel Raymond jako proslulý spisovatel byl spolehlivým svědkem.
1: Ale co ty stopy po pneumatikách, namítla Joyce.
2: Ale to jsem pochopila hned, má milá, ačkoliv o motorech nic nevím, řekla slečna Marplová. Jak víte, lidé vyměňují kola, často jsem to viděla. A samozřejmě mohli vzít kolo z Kelvinova nákladního auta a vynést je malými dveřmi do uličky, přidělat je k nákladňáku pana Newmana a odjet s ním jednou bránou na pobřeží. Tam na něj naložit zlato a odjet druhou bránou a pak kolo asi zase odnesli zpátky a přidělali je k nákladnímu autu pana Kelvina, zatímco někdo pana Newmana spoutal v příkopě. Bylo to pro něho velmi nepohodlné a pravděpodobně nečekal, že to bude trvat tak dlouho, než ho najdou. Patrně tohle obstaral ten člověk, co si říkal zahradník.
3: Proč říkáš, že si říkal zahradník, tetičko Jano?
2: Co pak to mohl být opravdový zahradník? Přece každý ví, že zahradníci na svatodušní pondělí nepracují. Usmála se a složila pletení. Tahle maličkost mě vlastně přivedla na pravou stopu. Až budeš mít svůj dům, hochu, a vlastní zahradu, tak tyhle věci budeš znát.

Když jsem chodil ke spolužákovi Jendovi Zelbstkvélerovi, potkal jsem tam občas malou, drobnou dívenku, jeho nevlastní sestru. Vlastně jsem ani nevěděl, co to znamená nevlastní sestra. Dost dlouho jsem to ani neskoumal, ani mě to nenapadlo. Byla ostatně o několik let starší než my s Jendou, i když vypadala jako naše vrstevnice. Měřila 149 cm, měla, chudák, špatnou, nepříliš čistou pleť s velkými póry, hubenou, hranatou postavu a velké oči. Mluvila klidným, měkkým hlasem, zvídavě se zajímala o mou rodinu a moje zájmy, pokyvovala přitom hlavou. Působilo to tak, jako by ji každá nová informace udivovala. A byly to nakonec úplně obyčejné věci. Například, kdy obědváme a co děláme ve volné dny. Vypadalo to skoro tak, že doposud žila někde v ústraní, bez lidí. A teprve teď se o nich a o jejich způsobech všechno dovídá. Jako nějaký holčičí Kašpar Hauser. O sobě nemluvila vůbec. Občas jsem se na ní Jendy zeptal a on utrousil nějakou drobnou informaci nebo spíš poznámku, ze které jsem se mnoho nedozvěděl. Ale něco snad přece, a tak se mi to časem složilo v příběh, který se mi sice zdál málo pravděpodobný a trochu moc dramatický, než aby mohl být beze zbytku pravdivý. Ale můj spolužák Jenda se zadušoval, že je všechno zaručeně pravdivé.

Jendova nevlastní sestra se narodila krátce před začátkem války mladým manželům. Kdyby to bylo v mírových dobách, dalo by se říct, že je to skoro harmonický počátek šťastného života. Oba židovští rodiče byli mladí, měli činžovní dům s nájemníky a před sebou zdá

Pánlivě mnoho let a právě narozenou, pěknou, malou holčičku. Jenže přišel Hitler a všechno se změnilo. Otec i matka museli do transportu, zmizeli bůh ví kde a děvčátko zůstalo u dědečka. Bydlel ve stejném domě, byl to už starší člověk a v té době byla ještě naděje, že aspoň on bude ušetřen. Dědeček se o dítě staral, jak mohl. Jakž takž se to i dařilo. A vypadalo to, že to tak i zůstane. Jenže se tak nestalo. A tak, když měl jít i on, umyl děcko, pěkně je oblékl, dal holčičce nejlepší šaty, mašličku do vlasů, červené lakové botičky a šli dolů k domovnici, která patřila k domu už dávno. Rodina ji považovala za spolehlivou a pečlivou ženu, poněvadž o dům se starala dobře, býval vždycky čistý. Starý pán zaklepal, domovnice vyhlédla a zahudrala. Co pak je? Můžu dál? Nerad bych to s vámi probíral tady na chodbě. Mohl by nás někdo slyšet a to by nebylo dobře, víte? Musím s vámi něco probrat, něco privátního, jenom mezi čtyřma očima. Domovnice pootevřela dveře a sedla si ke kuchyňskému stolu. Právě škrábala brambory. Před sebou, na zemi, měla velký hrnec s vodou. Do ní házela brambory zbavené slupek a na stole už byla pěkná hromádka toho, co oškrabala, oloupala, vyřízla. Člověk by si mohl pomyslet, že vaří pro víc lidí. Takový hrnec a taková hromada. Tím se starý pán nezabýval, neměl na to čas. Milá paní, musím se s vámi rozloučit. Povolali mě a možná, no, kdo ví, jestli a kdy se vrátím. To musel říct, nechtěl před vnučkou, i když takové dítě ještě tyhle věci nechápe, nechtěl prostě před dítětem mluvit o tom, že se nejspíš už nikdy nevrátí. A tak o tom mluvil obojace, pomrkával na domovnici s významným pohledem na holčičku a pokračoval. Domovnice však tyhle vedlejší významy nevnímala. Její zrak byl pevně upřen do špinavé bramborové vody. Rodiče jsou, jak víte, taky pryč. Zkrátka a dobře, chtěli jsme vás poprosit, jestli by naše holčička mohla zůstat u vás. Však víte dokdy, jak dlouho to může trvat. Nastalo mlčení, během kteréhož plouchly do vody další dvě, tři brambory. Starý pán pokračoval. Tady jsem vám donesl smlouvu, potvrzení, že dům je převeden na vás, je vaším majetkem. To každopádně, ať všechno dopadne jakkoliv. Prostě dům je odteďka váš, pokud se ujmete naši holčičky. Budete se o ní starat. Tady je ten papír, když budete souhlasit a ujmete se jí. Další dvě brambory šplouchly do hrnce a domovnice se na zlomek vteřiny podívala na dědečka a kývla. Dobře. Může tady zůstat. Domovnice pronesla tuto dlouhou řeč, nevzhlédla už vzhůru a ku podivu docela smířlivě ještě dodala. Já už se o ní postarám, tak už běžte. Stařec si našel čistý roh stolu, utřel ho ještě kapesníkem a položil tam smlouvu. Uhladil ji loktem, zhýbl se k děvčátku a k nohám jí postavil tašku s oblečením. Pak rychle odešel. Na náměstíčko před nádražím, kam se měl dostavit, přišel pozdě. Hned na místě ho utloukli. Jeho mrtvolu hodili do vagónu k živým. Nevěděli ještě,
kam s ní. Pak třískly zašupovací dveře jednoho vagónu po druhém, lokomotiva pískla, pára zasyčela a vlak se rozjel.

A byla válka. Roztáhla se jako svrab všude. Nebylo před ní úniku. Ve městě se tísnili uprchlíci a hledali bydlení. Domovnice, nyní paní domácí, napěchovala do každého bytu co nejvíce nájemníků. A všichni museli platit. Občas se místo peněz dostalo naší paní domácí do rukou zlato, nějaká ta rodinná cennost nebo něco k jídlu. Ale asi si nedovedla představit jiný život, než vedla doposud. Dál šurovala schody, chodby, nosila šatovou zástěru, krájela cibuli a škrábala brambory. Dál bydlela v přízemním bytě s podlahou ze zčernalých a polozhnilých prken, kde každá díra byla zacpána udusanou hlínou. Po téhle podlaze lezla naše holčička. Sbírala slupky z brambor, které nepozorovány odpadly z rukou novopečené paní domácí. Někdy jí zbyl kousek pečiva, nějaká šlichta, vařený brambor, polévka. To všechno hodila do misky, která stála u několika starých dek, do nichž se v koutě na noc děvčátko zachumlalo, když vyjedlo a vylízalo svou psí misku. Tak holčička rostla. Popelila se ve svém koutku, jakž takž se udržovala při životě všemi těmi zbytky a trochu, jak řečeno, rostla. Přišel konec války. Nastalo opatrné a pak i divoké veselí, oslavy, chlast a občasná střelba. Do města se vraceli lidé, kteří přežili. Z rodiny naší holčičky nikdo. Domovnice se chvíli obávala, že bude muset vrátit dům, ale časem jí strach přešel. Nakonec se přece jen někdo objevil. Matčin bratr se přišel podívat, kdo přežil, a našel tu jedinou příbuznou, která mu zůstala. Uviděl malé, tiché děvčátko, zubožené, poseté boláky, podvyživené a špinavé. Vzal je a zanesl k prvním židům, na které se vyptal. Byli to Selbstquälerovi. Sami dost sešli, ale i tak šťastní, že přežili. Dítěte se ujali, strýc se údajně chystal jen vyřídit papíry a s dětskem odjet co nejdál z města. Přijdu si pro tu holku tak za 2 hodinky, řekl a odešel. Nikdy už se nevrátil. Prostě zmizel navždy. Dítě zůstalo u Selbstquälerů a ti nevěděli nic. A tak jí dali i jméno. O holku se starala hlavně babička. Ta ji naučila mluvit, dala jí i trochu lásky, věnovala se jí a z polodivokého tvora udělala dítě. Sice zvláštní, ale přece jen už to byl opravdový člověk. Jenomže vše, co tomu předcházelo, bylo už navždy opředeno tajemstvím. Babička o děvče dbala, vypravovala ji do školy a zpočátku s ní i chodila. V podvečer si tiše povídali v koutku u stojací lampy a vypadali jako nějaký tajný spolek ve dvou. Babička měla za sebou taky těžké chvíle. Za války se schovávala u nějakých lidí ve výklenku za skříní a vycházela jen v noci. Musela zadržovat potřebu celé hodiny. Umýt se mohla jen někdy a najíst dostala taky jen občas. Ty zážitky z babičky a nevlastní sestry udělali spojence, ba spiklence. Dokonce bylo možno je zahlédnout, že se občas i smějí, byť jen tak opatrně. Večer si holčička lehla do postele a babička jí vyprávěla. A taky někdy zpívala písně, patrně vlastní. Ach ty malé nebožátko, pěkně spinkej, sladce sni. Ten vzdoušek, co kolem proudí, můžeš vonět taky ty. Komůrka, kde postýlku máš, to není ta plynová.
vzdoušek, co ti v lásky vzdouvá, můžou dýchat ústka tvá. A to maso připálené není tvoje maminka. Ten kouř, co se zvenku žene, spálená je pečínka. Tak jen spínkej, dítě moje, spínkej, zavři očka svý. Ten žár, co tě oslepuje, je jen západ sluneční. Na druhé straně se v ukolébavce vyskytovala slova, která uklidňovala, taková útěšná slova jako vzdoušek, komůrka, maminka a podobně. Takže jsme tehdy vlastně nevěděli, jak té písni rozumět.

Paní Zelbstquälerová, která vládla v rodině všemu a všem, se domnívala, že když to nebohé dítě toho tolik vidělo a zažilo, že bude vůči lidskému utrpení otrlejší. Dala nevlastní dceru do internátní zdravotní školy. Měla z ní být zdravotní sestra. Moc o tom všem nepřemýšlela, prostě jen nevěděla, co s holkou. To byl dobrý tah. Děvče školu vzalo jako svoje poslání. Učilo se se zaujetím a stalo se zapálenou zdravotní sestrou, velkou a dobrou pečovatelkou, a ta obvazovala, píchala injekce, šila, dávala léky, obracela nemohoucí, omývala, stlala a utěšovala. V nemocnici ji měli všichni rádi, byli uneseni její obětavostí a dobrotou. Pacienti jí děkovali a dožadovali se, když měl jim občas možnost volby, vždycky jen a jen jí. Tak trávila svůj skromný a pokorný život. Bydlela na sesterské ubytovně a i když už měla po třicítce, vypadalo to, že už zůstane sama. Ani neměla čas navazovat nějaké známosti, ani o sebe nijak zvlášť pečovat. A následkem klopotného života a špatného zacházení opravdu taky nebyla žádná krasavice. Nikoho z rodiny, ba ani lidi v nemocnici, nenapadlo, že by se to mohlo změnit. A tehdy do nemocnice přišel jeden muž, pomalý a nijak zvlášť bystrý venkovan, dělník, vdovec se třemi dětmi. Sestra seděla u jeho lůžka, pomalu si povídali, nebo spíš spolu mlčeli, a tak se po čase zblížili a vdovec si dovolil položit otázku. Nechcete se se mnou oženit, když ty děcka a já jsem sám, někoho bych potřeboval. Co říkáte, sestři? Já bych si myslel na vás. Už dlouho mě napadlo, že se musím aspoň zeptat. Nakonec se vzali. Byla svatba a ona do své péče přibrala i jeho. Ukázalo se, že je dost nerozhodný, váhavý a nesamostatný. A taky jeho tři děti. S léty si vytvořila svou vlastní, dost svéráznou teorii. Věděla, že je přijaté dítě, že ztratila svou původní rodinu, rodiče, dědečka, strýce a ještě nějaké příbuzné. Rodinu Zelbstquälerovu přijala za svou. I oni ztratili za války několik příbuzných. A ti teď také patřili k její ztracené rodině. Takže dnes, podle té její teorie, přišla o desítky členů blízkého příbuzenstva. A kdo jiný by je měl nahradit než ti, kteří zůstali? Protože teď bylo potřeba vytvořit novou, rozsáhlou a tak nešťastně ztracenou síť příbuzenstva. Jiná cesta nebyla, tak se jí to aspoň zdálo. Nástrojem toho nesplnitelného úkolu se mělo stát její křehké, drobné a nepříliš zdravé tělo. Tak tedy za pomoci svého poslušného, jednoduchého manžela rodila děti. Rodila je co nejčastěji, skoro každý rok. Přitom s nezměrnou obětavostí pečovala o něho a jeho tři děti, které převzala do své péče. Jak jen to bylo možné, vracela se hned do práce, aby se starala o nemocné. Ti ji přece také nezbytně potřebovali. Domnívala se zkrátka, že musí na světě znovu doplnit deficit ztracené lásky a nahradit zmarněné životy. Byla to její osudová povinnost. Nikomu to ale neříkala, nikomu se nezmínila a netroufala se o tom přijít ani s nejvyšším. Za léta se jí narodilo asi 11 dětí. S manželem a těmi třemi přijatými to bylo 15 lidí. Pro všechny chtěla a musela udělat co nejvíc. Všechno. V nemocnici si toho všimli, viděli, že jí ubývají síly, přemlouvali ji, ať si aspoň trochu odpočine. Ona ale odpovídala, ne,
Nic to není. Já mám ještě dost sil. Jsem silnější než vy všichni dohromady, říkala a schválně zvýšila svoje úsilí, aby to všechno dokázala.

Jednoho dne se zhroutila. Odvezli ji do nemocnice, kde tak dlouho pracovala a kde ji měli rádi. K vyčerpání a celkové slabosti se přidala záhadná kožní choroba. Sestře slezla kůže po celém těle a tak ji naložili do zvláštní lázně, do fyziologického roztoku speciálního výživného nálevu. Poprvé v životě měla pocit, že opravdu odpočívá, že teď teprve poznává, co to vůbec znamená odpočívat. A také po čase cítila i jistou úlevu. Jakoby zvolnila, vypnula, přijímala výživu, hověla si ve své lázni, kde se cítila tak dobře, jako v mateřském lůně. Přestávala s lidmi mluvit jako matka, manželka, sestra a časem už ani nemohla nalézt stará, navyklá slova. Postupně jí znovu zázračně narůstala krásná, zdravá a hebká kůže, ale patrně na úkor dřívějšího těla. I tak malá, vzpomeňme jen, že měřila 149 cm, zmenšovala se stále víc a víc, pomalu se vracela do dětské podoby a také do dětského světa. Nakonec byla opravdu krásným malým děťátkem, které si jen tak spočívalo ve svém fyziologickém roztoku a když byla, jak se zdálo, úplně v pořádku, vyjmuli ji z jejího akvária. Ano, byla hezké malé děťátko. Teď ovšem nastal problém, co s ní, kam ji dát. Celá nemocnice se s ní chodila těšit, ale nemohla být dítětem nemocnice, to nešlo. Zpátky k rodině? Jak by mohlo být malé děťátko matkou a manželkou a starat se o tolik lidí? Vždyť je to nemluvně. Nebýt toho, že mezi tím už ty nejstarší děti povyrostly a dospěly, převzali starost o domácnost, byl by se otec z toho všeho úplně zhroutil. Dokonce se mu vrátila i jeho nemoc. A k tomu všemu ještě jedno malé děťátko, to bylo vyloučeno. Jako z udělání se začaly ozývat úřady, které lpěly na správném a zákonném postupu. Co pak může být nemluvně matkou? Může být takové dítě vdané? Neexistuje. Bylo nutno úředně zařídit rozvod. Celá věc se vyřizovala až u nejvyšších institucí, u Evropského soudního dvora. Ten vynesl precedentní rozsudek, který konečně z dítěte udělal dítě. Ale co teď s ním? Nezbylo, než malou holčičku nabídnout k adopci. První na řadě byli Selbstquälerovi, ale ti už svou morální povinnost splnili. Ať se teď starají jiní. Úřady tedy rozhodli velmi odvážně. Usnesli se uspořádat dosud nebývalou aukci. Nabídka dítěte k adopci na internetu. Vzhledem k tomu, že bylo nutno zabezpečit také pozůstalou rodinu, bylo to celé zorganizováno jako dražba. Nazvali to Children for Sale, děti na prodej. Bohatí lidé se předháněli, kdo dá víc. Nakonec zvítězil hvězdný pár z Hollywoodu, který už úspěšně adoptoval několik dětí. Mohl je finančně zabezpečit a zajistit i odpovídající péči a později i vzdělání. Celý svět sledoval u obrazovek krásnou novou mladou maminku s našpulenými ústy jako k polibku a usměvavého, urostlého otce s hranatou bradou, krátce ostříhanými plavými vlasy, jak zvedají svou novou holčičku nad hlavu a nastupují do auta. Ještě bylo vidět přitisknutou ručičku na skle limuzíny. Pak se o tom přestalo i psát a vše umlklo.

Od té doby uplynulo už zase pár let. Malá holčička žije šťastným a spokojeným životem a netuší vůbec nic. Dokonce už chodí do školy a má i nové jméno, novou identitu, jak se s oblibou říká. Získané peníze připadly z části státu a z části bývalé rodině, která teď žila konečně v zajištěných poměrech a mohla, díky hollywoodským penězům, zaplatit i léčení bývalého manžela, který, jak známo, starostmi onemocněl. Tak bylo definitivně dobře postaráno i o děti nevlastní sestry. Někomu by se mohlo zdát, že tak, jak je pravdivá celá historie, zrovna tak je nepravděpodobný závěr celého příběhu. Ale což pak není podivný a pravdě nepodobný krutý osud ztraceného a znovu nalezeného dítěte a nakonec i celá minulá válka, všechno, co se v ní a také po ní přihodilo? S tím už ale já nemůžu nic dělat.

0: Ano, toulky českou minulostí se právě dnes s vámi setkávají po 50. Aniž to bylo naším úmyslem, připadlo toto kulaté pokračování na osobnost v našich dějinách nadmíru znamenitou. Středověcí kronikáři, kteří byli v skutku velice vynalézaví ve stručné charakteristice panovníka pomocí přízviska, jsou v případě knížete Břetislava skoupí. Nebyl nazván ani velikým, ani dobyvatelem, ani pobožným, hádavým, svatým či ukrutným, jako by to byl opravdu pouze řadový kníže, jeden z mnoha, kteří se vlastně ničím významným nezapsali do dějin. Jako by se lišil jenom tím, že byl prvním českým knížetem, který nosil jméno Břetislav, do té doby v přemyslovské dynastii naprosto neobvyklé.
1: Jednou, jak se vypravuje, setkal se Oldřich na toulce se ženou jakéhosi křesiny. Jejíž krása jej uchvátila tak příliš, že se na nic neohlížel a odvedl ji do svého domu. Je ovšem dlužno věřit, že se věc nestala proti vůli té paní a že jí nebyla protivná.
2: Ano, už jsme o tom slyšeli, ale co si i pověděli.
0: Dlužno podotknout, že Vladislav Vančura zachytil tuto historku s půvabem jistě ze všech kronikářů největším a sobě vlastním.
2: Lecos z příběhu Oldřicha a Boženy je značně zarážející.
0: Tím spíš tomu tak muselo být v jejich době.
2: To, že si člen vládnoucího rodu vzal za manželku Selku, znamenalo, že spáchal nejhorší možnou mesalianci.
0: Mesaliance, tedy abychom se v seriálu o české minulosti vyjadřovali pokud možno česky, mesaliance je staré aristokratické označení takzvaného nerovného sňatku, tedy sňatku mezi šlechticem a nešlechticem.
2: Za prohřešek se tehdy pokládal mnohem méně nerovný sňatek, než byl ten Oldřichův.
1: Objevil se dokonce názor, že si Boženu, první kronikář, který o ní psal,
0: a tím byl Kosmas,
1: že si ji prostě vymyslel.
2: S touto provokativní hypotézou vystoupil jazykovědec a historik Václav Flajžanc.
1: Kronikář měl údajně přeložit do českého prostředí báchorku o normandském knížeti Robertovi a kožešníkově dceři Arletě.
0: Oč běželo v tomto příběhu?
1: Robert spatřil Arletu, jak pere prádlo u potoka, a hned se mu natolik zalíbila, že si ji vyžádal na noc. Když pak uplynula patřičná doba,
0: ne méně než 9 měsíců,
1: narodil se Arletě syn Vilém, zvaný pak dobyvatel, protože dobil a podmanil si Anglii.
0: Takže Kosmas ten příběh opsal.
1: Podle Václava Flajžance stačilo přejmenovat Roberta na Oldřicha a Arletu na Boženu, tedy Boženu Křesinovu. To příjmení bylo důležité, protože ve středověké latině se říkalo kožešníkovi Crucinarius.
0: Crucinarius Křesina.
1: Dál mohl Kosmas změnit Viléma na Břetislava.
0: Ten byl nakonec také dobyvatelem, na začátku své vlády přece dobil Polsko.
1: Na Boženině a Křesinově jméně leží tedy mlha normandské pověsti,
0: tvrdí doktor Flajžanc.
1: Proto do nich dobře nevidíme a nerozeznáváme jejich příbuzenství.
2: Jenomže to není vůbec rozhodující. Takových podobností v jednání a konání lidí najdeme ve středověku a taky v dalších staletích mnoho. A nijak nás to nevede k tomu, abychom jednoduše škrtali celé úseky dějin.
0: V našem konkrétním případě to znamená,
2: jestliže byl bezpečně ověřenou historickou osobností Oldřich, tak jí musela být i Božena.
1: Božena ta přála právu. Ctila lidi všeho stavu. Oldřichu pak Selka zdravá dala syna Břetislava.
2: Tak a Břetislav je na světě.
0: Kdy na ten svět přišel?
2: Ano, kdy?
0: Takže to je jedna z mnoha historických detektivek, které na své pouti českými dějinami musíme řešit.
1: Důležité vodítko. Setkání s Boženou, které vedlo k manželství a k synovi, se pochopitelně nemohlo udát jinde než v Čechách.
2: K tomu setkání muselo dojít, když tady Oldřich pobýval.
1: Oldřich hned v mládí byl poslán na dvůr císaře Jindřicha, aby se přiučil tamnímu mravu a úskočnosti a německému jazyku.
0: Říká nám Kosmas. Oldřich se vrací zpátky domů, pořád podle Kosmy, v roce 1002.
1: Kníže Oldřich, nevíme jistě, zda tajně útěkem vyváznuv, či byv z rozkazu císařova propuštěn, vrátil se do vlasti.
2: V tom roce 1002 vedl boj s Poláky, třetího dne po vstupu na Pražský hrad dává oslepit bratra Jaromíra, hned poté se seznamuje s Boženou a má s ní...
1: syna neobyčejně sličného, jemuž dal jméno Břetislav.
2: Všechno během jediného roku.
0: Tedy podle Kosmy.
1: Vzhledem k tomu, že Kosmas uvádí Oldřichův návrat do země a jeho sňatek s Boženou do těsné souvislosti s boji s Poláky...
0: A k těm došlo po roce 1003.
1: Tak pro knížecí randevů se selkou Boženou a narození syna Břetislava připadá v úvahu rok 1004.
0: A potom?
1: Potom už ne. Po roce 1004 Oldřich v Čechách už nebyl. Až roku 1012.
0: A tehdy už musel být Břetislav dávno na světě, když... v roce 1021 podnikl onu známou akci Jitčin únos.

0: Břetislav, syn knížete, přešet z dětského věku v Jinožský, kráčel od ctnosti ke ctnosti. Měl natýné zdar ve svém počínání, stepilé tělo, krásnou postavu, velikou sílu a moudrost, v neštěstí statečnost, ve štěstí rozumnou mírnost.
1: Hlavní panovníkovou povinností bylo vést války.
2: Ano, to už napsal výstižně kronikář Gal.
0: Pozemští králové a knížata vděčí za slávu válkám a triumfům.
2: Jak mohla vypadat Břetislavova výchova?
1: Už od dětství, anebo raného mládí, se musel naučit zacházet s mečem, kopím, oštěpem, lukem, musel si umět poradit na válečném pochodu a ve vojenském ležení.
0: Vojenská výchova kladla velký důraz na fyzickou zdatnost. Jejímu pěstování sloužil lov. Od bojovníka se přímo vyžadovalo, aby byl zdatným a nebojácným lovcem, aby uměl vystopovat a zabít vysokou, skolit medvěda, aby znal všechny finesy lovu se sokoly.
1: Lov měl samozřejmě praktický význam.
2: Zásoboval bojovníky masem.
1: Ale hlavně patřil ke způsobu života bojovníků. Podtrhoval jejich výsadní postavení.
0: Sedlákům například nejenom tehdy, ale i velmi dlouho poté bylo zakázáno lovit velkou zvěř a jenom výjimečně jim bylo dovoleno lovit zajíce a ptáky.
1: Kněžic brzy dostal svou vlastní družinu, složenou z mladíků stejného věku. Spolu chodívali na lov, spolu se cvičili ve zbrani.
2: Toto zaučování se týkalo i politiky a správy státu.
0: Následník trůnu býval přítomen jednáním, která se na knížecím dvoře konala. Doprovázel poselství, anebo je i sám vedl. Dostával se jako rukojmí na cizí dvory a když všecko dobře klapalo, byl mu ukrojen malý podíl na moci.
1: Břetislav ještě jako mladík, ani nedospělý, dostal od tatínka Oldřicha do moci čerstvě dobytou Moravu.
2: Možná, že ji dokonce sám dobil.
1: Každopádně si tu vedl víc než dobře.
2: Takže kníže Oldřich svého syna připravoval na vládu přímo systematicky. Zbývalo vlastně jenom jedno detail. Dobře ho oženit.
0: Když přemoudrý otec dodýchá, vystřídá Břetislav Oldřicha. Tehdy císařem byl Ota Bílý. Ten měl dceru, Kvítek přespanilý, že knížata četná odevšad přijížděla hold té kráse vzdát.
2: No, tedy je až ku podivu, kolika omylů se kronikář Dalimil dopustil v pouhých třech verších. Jsou tři ty omily. Tak za prvé...
1: Břetislav unesl Jitku, ten Kvítek přespanilý dlouho předtím, než Oldřich zemřel a on nastoupil na jeho místo.
2: No a za druhé...
1: Císařem nebyl Ota Bílý. Na trůně tehdy seděl Konrád II.
2: Takže do třetice Ota Bílý...
1: Markrabí ze Schweinfurtu byl Juditiným neboli Jitčiným bratrem. Oba měli tatínka Jindřicha ze Schweinfurtu.
2: Česky ze Sviní brodu. Takže prosím vás, až bude Dalimil básnit o císařovně Jitce, věřte mu jenom tu Jitku. Do císařovny měla poměrně dost daleko.
0: Císařovnu, země ozdobu, chovali co světskou osobu ve Sviním brodu, v tichém klášteře. Břetislav se jednou v důvěře obrátil na mladé šlechtice, skaže s onou panou vejít chce v manželství. Pak oře osedlal, útokem ten klášter z druhy vzal. Jitka bylo jméno dívky té. Když vnik v klášter průvod knížete, skryla se v šarlatné kaplici. Vzhlédla, zarděla se do krve, úsměv se jí zarděl na líčku. 15 let jí bylo teprve. Vyrostla však z dětských střevíčků.
2: Tak tedy, jak jsme si řekli, Jitka nebyla žádná císařovna.
1: Nebyla, ale její rod patřil i k těm nejpřednějším v říši.
2: Lepší rodina.
1: Její otec Jindřich Nordgavský, který se už naším vyprávěním mihnul, byl markrabětem bavorské marky.
0: Byl to velmi mocný hrabě, pocházející podle otcovské posloupnosti z krve královské.
2: Tvrdí Kosmas. Jeho ženou byla...
1: Gerberga, pocházející z významného švábského rodu.
2: Jak říkám, Lepší rodina.
1: Jedna z nejlepších.
0: Kdy se jim Jitka narodila, to ovšem známo není. Jisté je, že už v roce 1003 byla jak Jitka, tak její bratr Ota na světě. Jitka tedy byla přinejmenším stejně tak stará jako Břetislav. Možná o něco starší.
2: Tedy sotva to byl 15-letý Kvítek, sotva z dětských střevíčků vyrostlý.
0: No, překážkou pro manželství rozdíl věku rozhodně nebyl.
2: Pro manželství? Není manželství jako manželství. To Břetislavovo bylo rozhodně, jak to vyjádřit, snad nestandardní.
0: Kníže vedl Jitku před brány, kde už vzpínal se kůň sedlaný. Ač do mnichů ten čin zmatek vnes, upevnili vrata na řetěz a sahali kvapem po zbrani, že císařskou dceru ubrání. Jitka v hrůze jako lopuší držela se Čecha potichu. Ten se zhurta pustil do mnichů, rubal je a sekal silou vší. Mniši ubránit se nemohou, ten prchá a ten se potácí, brzy bez rukou a bez nohou na nádvoří leží mrzáci. Nad řetězem kníže mečem máv, přetěl ho a vyšel s Jitkou zdráv.
2: Tak tedy únos, věru netradiční způsob námluv?
1: Netradiční, ale z evropských dějin známe určitý počet případů, kdy si šlechtici a ojediněle i členové vedoucích rodů získávali manželky únosem.
2: Jenomže málo který únos skončil tak šťastně a vesměs ctnostně jako ten Břetislavův.
0: Církev únosy přísně odsuzovala, protože je považovala za hřích.
1: Odsuzovali je i šlechtické rody, protože pro ně byly skvrnou narodové cti.
0: Únosce musel předem počítat, že bude pronásledován nejenom mužskými členy užší rodiny unesené dívky, ale i členy celého jejího rodu.
2: A co trest, tedy byl-li únosce dopaden?
0: Byl přísný, a to i pro oběť.
2: Pro unesenou dívku?
0: Jistě, její okolí ji pokládalo za zneuctěnou.
2: No, za to přece chudák nemohla.
0: Tím, že se dala unést, spáchala těžký hřích, za který musela v každém případě konat pokání v klášteře pod přísným dohledem abatyše, a to vlastně bez ohledu na to, jestli únosce své dobrodružství ve zdraví přežil a byl ochoten si unesenou dívku vzít za manželku, nebo jestli zahynul, přišel o svůj majetek, šel do vyhnanství a tak dále a tak podobně.
1: Každopádně musela počítat s tím, že už se nejspíš nevdá a že bude muset dožít za zdmi nějakého kláštera.
2: A takovému nebezpečí, že Břetislav Jitku vystavil?
1: Když on to Břetislav všecko nejspíš vůbec nespůsobil.
0: Když on Břetislav před tím únosem Jitku nejspíš vůbec neviděl.
2: Kdo to tedy všechno pečlivě zosnoval a připravil?
1: Ptejme se, kdo na tom mohl mít zájem?
2: A odpověď zní?
1: Oldřich, Břetislavův tatínek.
0: Pana sličná, velmi líbezná, nad světlo sluneční jasnější, nad život dražší.
2: Tedy Jitka musela být opravdu krásná, když jí kanovník Kosmas popisuje v takových superlativech.
0: To určitě. Ale její hlavní přednost se ve skutečnosti jmenovala urozenost. A taky, že měla velmi politicky vhodné příbuzné.
2: No dobře, ale proč se to muselo řešit zrovna únosem?
0: Protože Břetislavovo postavení bylo mírně řečeno delikátní.
2: Jeho původ.
0: No jistě. Pokud by Oldřich požádal o Jitčinu ruku pro svého syna, asi by narazil.
1: Skutečné řádné ucházení se o nevěstu předpokládalo výměnu poselství, jednání, důvěrnou dohodu mezi příbuznými Jitky a českým knížetem.
0: V té době ještě Břetislav českým panovníkem nebyl. Hlavním strůjcem manželství tedy musel být jeho otec, Oldřich.
2: A když už by se tedy jednalo a jednalo?
1: Tak by se nutně musela dostat na přetřes otázka Břetislavova původu.
0: A z jakého rodu je ženichova matka? Cože? Selka?
2: Nepříjemná situace.
1: Velice nepříjemná.
0: Leda, ano. Leda, že by byl únos předem dohodnut.
2: Barbara Křeměňská, česká historička polského původu, předpokládá, že se o tom únosu v Německu dopředu vědělo.
0: Kdyby tomu tak nebylo, byli by mstitelé velice brzy Břetislavovi na stopě. Brzy by ho čekal císařský soud a taky veřejné mínění nelze ignorovat. Zřejmě by donutilo Jitku, ale hodně rychle, k návratu do kláštera. Za synův čin by nesl důsledky i otec.
2: Nic z toho se však nestalo.
1: Úplně bez problémů však akce Únos neproběhla.
0: Ano, někdo za něj zaplatil.
2: Byli to žel jenom ti, kteří o velké politice a ta stála v pozadí Únosu neměli zřejmě ani zdání a kteří bez jakýchkoliv vedlejších myšlenek sledovali Břetislava na jeho cestě do Schweinfurtu. Když se totiž Břetislav k Únosu odhodlal,
0: tak i hned rozkázal těm ze svých lidí, které znal jako obzvláště hbité a sobě oddané, aby připravili osvědčené a hodně otužilé koně.
2: A tak dále. No a ti muži?
0: Vyplní rozkaz, ale co jejich pán zamýšlí, nevědí. Diví se mezi sebou, že tak spěchají a asi po 7denní jízdě vstoupí jako hosté do pocíně kláštera. Kněžic totiž již předtím poručil všem svým, aby nikomu nedávali věděti, kdo neb odkud jest, ale aby se k němu chovali, jako by byl jeden z nich.
2: Všechno tedy připraveno a poté uskutečněno v přísné anonymitě. Bez překážek se dostali do Schweinfurtského neboli Svinibrodského kláštera.
0: Tak jako když vlk obchází ovčín, hledaje, kudy by do něho vrazil, aby uloupil bělounkou ovečku, tak i hrdina Břetislav, když dostal povolení v klášteře přenocovati, obhlíží jej pronikavým zrakem a bystrým duchem. Rád by do klauzury mocí vrazil, ale neodvažuje se, nemá je sebou tak značný počet bojovníků. Šťastnou náhodou však byl svátek.
2: Další události pak měly rychlý průběh.
0: Ejhle, Jitka, pana tisíckrát vytoužená, vyjde se svými družkami z kláštera. Byloť zvykem, že něžné dívenky zvonívaly k nešporům uvnitř v kostele. Jak ji spatřil smělý únosce, radostí nevěda o sobě jako vlk, který z úkrytu vyrazí a uchvátí ovečku a pak, vědom si svého činu, svěsiv ocas, utíká do vzdálené skrýše, tak i on, chytiv panu, prchá a přihnav se k bráně, shledal, že je napjat přes ní řetěz, tlustší než je mlýnský provaz a cesta ven takto zatarasena. Ihned vytasiv ostrý meč, přetěl řetěz jako stéblo. A podnes je viděti přeťatý článek na důkaz té prudké rány.
2: Břetislavovi bojovníci o této akci jejich pána nic nevěděli.
0: V stanech zůstali. Nepřátelé udeřivše na ně, jeho druhy zjímali, jedním oči vyloupali a nosy uřezali, jiným ruce a nohy utěli, a jen kníže s několika málo muži a s unesenou pannou stěží unikl v noční temnotě.
2: Tedy, že by se Břetislav choval jako dobrý pán družiny, to se o něm nedá říct.
1: Jeho povinností skutečně bylo chránit své lidi, aby střežil jejich ústup.
2: Břetislav to neudělal.
1: Jeho ústup byl vlastně útěkem.
0: A tak unesena byla panna Jitka roku od narození páně 1021.

0: No, trochu si ten spletitý příběh učiníme přehlednějším. Takže.
1: Jitku její příbuzní umístili do kláštera. Bylo to v Bavorsku, v místě nad řekou Mohanem, kterému se v češtině kdysi říkalo také sviní brod, přičemž v němčině to byl a je Schweinfurt.
0: Ten klášter?
1: Byl rodinný klášter. Jitka v něm nebyla jako mniška a ani nebyla k mnišskému životu určena.
0: Nýbrž?
1: Nýbrž tam byla dána na výchovu. A to tím spíš, že v té době už byla sirotkem. V klášteře se měla vzdělávat v obvyklých pracích a ctnostech urozené dívky a pochopitelně čekat na ženicha.
0: Ženich se dostavil, i když poněkud neobvyklým způsobem.
1: Z jeho hlediska šlo o únos uvážený a hlavně dohodnutý.
0: On ten únos vytvářel jakýsi stav, proti kterému šlo těžko co namítat. Prostě se to stalo tak a hotovo.
1: Ano. Pokud dívčiní příbuzní nevznášeli námitky, tak bylo vůbec nejlíp, když únos končil sňatkem.
0: Ona, ta formálně zneuctěná dívka, vlastně tímto způsobem získala opět svoji čest.
1: V našem konkrétním případě si Jitka určitě nezadala, když se stala manželkou českého kněžice.
0: Byla tady ale jedna podmínka.
1: Ano. Aby vedlejší okolnosti tohoto spojení nebyly jaksi příliš známy. Únos byl natolik neobvyklým způsobem, jak získat manželku pro člena vládnoucího rodu, že mohl dobře zastřít jak sňatkový poklesek rodičů,
0: tedy manželství knížete Oldřicha se selkou Boženou,
1: tak i hrdinovu neurozenost.
0: Nakonec, vždyť on ten Břetislav bude možná co nevidět českým panovníkem.
2: Když ta zpráva dojde k císaři, ustrne. Čas ale nemaří. Přísahá, že Čechy zničí. Přísahá, že nezastaví se dřív nežli v Boleslavi a v městě svůj stolec vztyčí.
0: Proč akorát v Boleslavi, tak to věděl leda autor těchto veršů, Dalimil.
2: Břetislav zas na oplátku Zemanů si se zveřádku. Když on zkázu přinést chce mi, já vypálím jeho zemi.
0: V tu chvíli zasáhne Jitka. Básník píše, že tak učinila vzděšení.
1: To je špatné řešení, tím vznikne jen svárů víc. Já pojedu otci vstříc, snad vyprosit na císaři, odpuštění se mi zdaří.
2: Jede, vhodné chvíle vyčká, přimlouvá se za miláčka. Císař však svou přísahu zrušit nemá odvahu. Přísahal jsem, stroze praví, že můj stolec v Boleslavi musí stát, tak jaké řeči.
0: Jitka na to.
1: Nic není lehčí. Dej mi stolec, já hned tam postavit ho k tvé cti dám.
2: A tak Jitčin nápad v krátku obrátil v žert celou hádku.
0: Rostomilé řešení.
1: V Čechách se o tom, kterak se Jitka do Čech a po bok Břetislava dostala, vědělo.
0: Bodejť by ne.
1: Ale mínění o ní měli Češi dobré.
0: Není divu. Stala se přece českou kněžnou a jako taková porodila Břetislavovi 7 dětí, z toho 5 synů, což se předtím a ještě dlouho potom žádné české kněžně ba ani královně nepodařilo.
2: Za těchto okolností je vedlejší, jestli Břetislav svou manželku opravdu miloval nebo ji jen snášel.
1: Ono zcela postačilo, že ta pana vytoužená měla děti.
2: Není ovšem nezajímavé, že ty děti se narodily až několik let po sňatku.
1: Prvorozený Spytihněv se objevil na světě až v roce 1031.
0: Tedy 10 let po únosu.
1: Pak následovali Vratislav, Konrád, Jaromír a ze všech údajně nejpohlednější Ota.
0: Jejich data narození však už neznáme.

0: A aby nebyla Němcům dána spravedlivá záminka viniti Čechy jaksi z bezpráví, rek Břetislav, pozdraviv otce knížete Oldřicha, ihned jel s nevěstou přímo na Moravu, neboť celou tuto zemi dal mu již předtím jeho otec do moci, vypudiv ze všech hradů Poláky, z nichž mnoho zajatců, spoutaných vždy postu v řadách, dal prodati do Uher a ještě dále. Po smrti Boleslava II. Totiž Poláci opanovali jak Prahu, tak i celou Moravu.
1: A tato Kosmova zpráva je velice důležitá, ale taky sporná.
2: Podle jiných údajů Moravu pro Přemyslovce vojensky získal mladý Břetislav.
1: Tedy nikoli jeho otec.
2: Výkladů je několik, ale jistota žádná.
1: Ono se ani přesně neví, komu vlastně moravské území náleželo před rokem 1030.
2: Polsku? Uhrám?
0: Boleslav Chrabrý ovládal Moravu asi jenom 4 léta, od roku 999 do roku 1003.
1: Jaké však byly její další osudy?
2: Nic, tma.
0: Uniká nám také, kdy Oldřich zemi získal.
2: A nebo to byl v jeho zájmu Břetislav?
0: Dat se nabízí víc, ale žádné se zárukou.
1: Takže závěr?
0: Morava se stala součástí přemyslovského státu někdy v letech 1017 až 1029.
2: Od roku 1030 je spolehlivou součástí Oldřichových držav.
0: Jako údělný kníže ji se svolením otce spravuje tehdy asi 25-letý mladík Břetislav.
1: Zatím bez pořadové číslovky teprve. Později obdržel přízvisko první. No, ono vlastně nebylo jediné. Kronikáři mu začali říkat
0: Český Achilles.
1: Čím a jak se podepsal kněžic Břetislav na Moravě?
0: Víc než kterýkoliv Přemyslovec před ním.
1: On to svoje moravské vládnutí vzal vážně.
0: Vybudoval tady celou síť nových hradů, která navazovala na stará hradiště ještě z doby Velké Moravy.
2: Musíme mu hlavně připsat založení 3 hlavních moravských hradů, Brna, Znojma a Olomouce.
0: Právě tyto hrady se staly po Břetislavově smrti sídly jeho synů, mezi něž Moravu rozdělil.
1: Nejstarší, tedy po prvorozeném Spytihněvovi, byl Vratislav.
0: Dostal Olomouc. To svědčilo o tom, že tento hrad měl mezi ostatními nějaké významnější postavení. A skutečně, teprve nedávno bylo objeveno, že právě tady se nacházela nejstarší moravská mincovna. Břetislav v ní začal razit už v době, kdy měl Moravu ve správě.
2: Podle toho můžeme soudit, že právě Olomouc byla jeho sídlem.
1: V osobě Oldřichova syna a nástupce Břetislava I. se na pražském přemyslovském stolci objevil zase panovník skutečně mohutného formátu. Po několika desetiletích nebezpečných domácích rozbrojů a nestálosti se konečně dostavilo uklidnění. Proč na nějaký čas ustál ten drsný mocenský zápas mezi Přemyslovci? Hlavní příčina tkvěla v tom, že Břetislav byl v oněch letech jediným mužským představitelem dynastie. Podařilo se mu vrátit opět knížecí moci lesk a zemi důstojnější pozici na politické scéně střední Evropy. Břetislavovi se narodilo 5 synů. Na jedné straně to bylo dobře, o dynastii bylo postaráno. Sám Břetislav takový počet mužských potomků pokládá za zvláštní štěstí. Na druhé straně méně by asi bylo více. Každý z těch 5 vládychtivých synů si mohl dělat nárok na podíl na moci nad Čechami. Těšíme se na shledanou při příštích 51. toulkách českou minulost.

0: Toulky českou minulostí.
1: Komu zvoní hrana? Kdo nezná Texas, nezná Ameriku. Možná nevíte, že tři barvy na americké vlajce a též na vlajce státu Texas, červená, modrá a bílá, znamenají pravdu, sílu a spravedlnost. Chcete-li, zemička osamělé hvězdy. Právě v tomto Texasu jsem doufal, že konečně najdu své štěstí. Pozvali mě předvést můj film Démanty noci na Univerzitě města Austin. První, co upoutá pozornost, je parkoviště v studentském kampusu. Je to jako na výstavních plochách ženevského autosalonu. Nejkrásnější a tedy nejdražší sportovní vozy, neboť Texas znamená peníze a studenti nebudou jezdit na přednášky ve Volkswagenech. Pouze Aston Martin, Ferrari, Corvette, pro ty chučí Jaguar. Promítl jsem film a v sále nastalo zděšení v podobě mrtvého ticha. Studenti se zvedli a začali odcházet. Křikl jsem, ladies and gentlemen, my dear friends, let's have a talk, pohovořme spolu. O čem, zvolal první Texasan v sále, proč ztrácíme čas čučením na blbost, která nemá hlavu ani patu, srozumitelný děj, ani se nepozná, kdo je hrdina a kdo ničema. Kdo jste vy? Zařval jsem rozpáleně do sálu. Studenti se začali vracet do svých sedadel. Studenti nebo vrazi? Jak to myslíte? Zařval rozčileně jiný student. Jak to říkám, houkl jsem z pódia. Jste možná jenom banda potenciálních zločinců. Studenti se nahrnuli k pódiu. Kdybych byl černoch, možná by mě linčovali. Na této exkluzivní univerzitě studovali pouze bohatí, bílí chlapci a děvčata. Můj průvodce Miles Milda Glaser, Čech, který emigroval v roce 1948, obchodník až zárob, můj přítel, osobní producent, sexmaniak a hazardní hráč, uklinil dav několika gesty.

Po cestě z Austinu do Houstonu v dobře klimatizovaném Cadillacu Eldorado jsme s Mildou probírali další kroky a akce pro to, abych si oblíbil Texas a aby si Texas oblíbil mě. V té době zde filmový průmysl neexistoval. Začneme to spolu, pravil Milda. Na univerzitě to nakonec dopadlo dobře. Studenti po dvou hodinách povídání prohlásili, že můj film pochopili, že má svůj smysl, ale že v životě nikdy nic podobného neviděli. Já je zase přestal srovnávat s jejich pomateným kolegou vrahem. Zkrátka na závěr jsem dostal pozvání přednášet na jejich univerzitě. Vidíš, říkal Milda, důležitá je komunikace. S každým je možné se domluvit a oblbnout ho. Víš, co kupuju v Československu? Žádné zbraně, ani výbušniny, to je riskantní. Kupuju ostnatý drát. A kam ho prodávám? Do jižní Afriky a do všech zemí, kde mají koncentráky. Takový ostnatý drát se dá v případě míru a demokracie vždycky snadno použít na ohrazení dobyčích stát. Právě jsme kolem takové ohrady jeli. Texaské hovězí je nejlepší na světě. Sem nedovážím, dodal Milda, tady platí málo. Večerní recepce stála za to. Skutečná smetánka, dva chirurgové, pionýři transplantací srdcí v Americe, majitelé superdrahých obchodních domů, Newman Markus osobně a speciálně pozvaná paní Weingartenová. Dáma kolem 40 v složitém finančním rozvodu, což byl hlavní důvod, proč mě Milda do Texasu pozval. Paní Weingartenová, kdysi Miss Israel, se nechtěla vzdát kontroly sítě supermarketu s jídlem, patřících jejímu manželovi a jí. Jíst se bude vždycky, riziko krachu nehrozí. Chtěla zůstat ve městě a hlídat biznis. Manžel si našel mladou kočku, chtěl jí odejít z města, z Texasu i z Ameriky. Snažil se zabránit tomu, aby byla zvána na takové večírky, jako byl ten dnešní na můj počest. České filmaře tam neznali, takže potenciální peníze na film. A to byl Mildův plán. Dát mě dohromady s paní Weingartenovou. Pro texaskou smetánku bylo vyloučeno, aby v budoucnu chodila do společnosti sama jako rozvedená a vztekle se šklebila na mladici po boku svého bývalého manžela, nebo aby si namluvila mladého krasavce, který by s ní byl evidentně jen pro peníze. Avšak, kdyby byl její nový nastávající poněkud výstřední, leč zavedený filmový umělec, který vyhnán z vlasti ruskými tanky hledá úpěnlivě nový domov a nalézá ho v nekulturním Texasu, společnost by to brala. Vlk se nažere a koza zůstane celá. Podrobnosti manželské smlouvy, přestože rozvod paní Weingartenové ještě nebyl finalizován, připravil Milda se svým právníkem. Ovšem je zde jedna podmínka. Sexuálně uspokojit paní Weingartenovou, s níž manžel již 3 roky nespí. Dávají jí hlídat soukromým detektivem, takže každé zahnutí by jí stálo fůru majetku při rozvodu. Co je to za termín sexuálně uspokojit, říkal jsem si. Po recepci nás černošský řidič odvezl Rolls-Roycem do rezidence paní Weingartenové. Příjemná dáma, tak trochu bez vůně a bez zápachu, ale hlavně plná starostí o peníze. Bílý sluha přinesl šampaňské a já musel zapojit všechny svoje vzpomínky, abych se eroticky naprogramoval. Poslední vzpomínka byla 3 dny stará. Můj první den v Texasu. Bydlel jsem v Mildově rezidenci, zámeček moderního stylu, 36 pokojů, 1 blok kolem dokola. Na 2 dny přijeli do Texasu též moji 2 kolegové, čeští režiséři uprostřed turné po Americe. Nebyli to Mildovo koně a rozhodně v Texasu domov nehledali. Hovořím dnes o tom jen proto, že oni dnes vyprávějí o neuvěřitelném televizním programu, jehož se stali svědky. A že je hned tak něco nezaujme. Ten první večer jsem se nudil. Milda mi nařídil, abych se s kolegy nescházel napřed před prvním večerem. Měl jsem být vyspalý, vykoupaný, oholený s umytými vlasy, takže instrukce zněla zůstat na pokoji a uvést se do dobré formy. Nuda. Žádní známí kolem, kolegové dostali stejné pokyny a já je nechtěl demoralizovat. Tak se vykloním z okna do dvora, který tvoří 4 doslova pozlacené budovy uprostřed parku a co nevidím v budově naproti. 2 mladé dívky smyslně a eroticky tančí sami pro sebe a naznačují striptýz. V Americe, v Texasu zejména, nesmíte beztrestně čučet lidem do oken. To je porušování soukromí a můžete být za to stíhán. Ovšem, když vidíte krásné mladé kočky, jak se natřásají a vyloženě čekají, až si jich někdo všimne, tak jaké pak zákony?

Vyklonil jsem se, že jsem div nevypadl a neroztříštil si mozek o betonovou obrubeň trávníku. Holky si mě všimly. Začaly tancovat divočeji. Gesty jsem naznačoval, aby ten striptýz dokončili. Oni mi gesty naznačili, abych šel k ním, že to bude stát za to, že ovšem nesmím mít na sobě šaty, jenom ručník. Našel jsem ho v Mildově koupelně a vydal se na cestu. Nahý, jen ručník kolem těla. Nejdříve chodby, potom výtah, potom vrátnice, potom výtah do druhého křídla budovy a... Tam mě dostihl Milda. Jsou dvě verze tohoto příběhu, který se mi vybavil v ložnici paní Weingartenové. Autory první jsou dva čeští režiséři náhodně toho dne pobývající v Texasu. Čekali prý spořádaně na společenskou večeři, nudili se před televizorem, až našli kanál, kde se konečně dělo něco zajímavého. A to jenom proto, že tato rezidence měla všude skryté televizní kamery a bezpečnostní úředník patrně trochu zaspal, takže majitele bytu začal schánět trochu pozdě. Prostě, moji kolegové byli nadšeni erotickou show až do chvíle, než muže s velkým koupelnovým ručníkem na nahém těle identifikovali jako jistého J.N. Pak prý okamžitě vypnuli televizi, aby nebyli spoluviníky zločinu a zařekli se, že již nikdy se mnou nebudou mít nic společného. Milda této verzi nevěří. Tvrdí, že přepnutí na bezpečnostní kanál bylo vyloučeno, nicméně, že na bezdrátový telefon dostal zprávu o situaci. Rychle přijel, otáhl mě do své rezidence a pravil, že kdokoliv, kdo by mě v této chvíli zastřelil, by dostal od šéfa policie pochvalu. Paní Weingartenová nebyla schopna tančit tak smyslně jako ta dvě děvčata v okně, tak jsem zapnul televizor na kožešinovém koberci. Nikde žádný erotický program. Retrospektiva starého filmu Komu zvoní hrana, podle románu Ernesta Hemingwaye. Srdcervoucí story z občanské války ve Španělsku, krásný příběh, průměrný film. Přitáhl jsem proto k sobě nejen paní Weingartenovou, ale též telefon. Vytočil jsem Prahu, svoji lásku, přítelkyni a milenku a český popisoval filmové zpracování známé novely. Paní Weingartenovou jsem ovšem též nenechal bez pozornosti. Opila se šampaňským, ničemu nerozuměla a v mém obětí na kožešinovém koberci usnula. Sešli jsme se ráno v jídelní místnosti. Milda, paní Weingartenová a já. Došlo na podrobnosti manželské smlouvy. Měsíční povolené výdaje. Ne více než 3 milenky do roka mladší 28 let. Pravidelné lékařské prohlídky. Hlavní povinnost činit paní Weingartenovou šťastnou. Nepřítomným hlasem potvrdila, že ano, že toho jsem schopen. Ty roční benefity nebyly marné. Pro mě by činili dle propočtu finančních poradců 1 322 186 $43 čistého. Po zaplacení daní. Zdálo se to jasné. Dva signály mi zabušily v hlavě. Byly to zvony z úvodu Hemingwayovy knihy Komu zvoní hrana? Tobě. Umíráček má často stejný zvuk jako zvon svatební, když se neženíte z lásky. Ten zvon pozlacené klece, kde všechno osobní se dopředu napíše na papír a hejno právníku to zkontroluje, kde univerzita je slavná bláznem, který z věže postřílel 15 náhodných chodců. Ty druhé zvony měly zvuk hlasu mé přítelkyně z Prahy. Někde v Texasu, v houstonské právnické kanceláři možná ještě leží ten mnou nikdy nepodepsaný návrh manželské smlouvy. Kde je paní Weingartenová nebo kde je pohřbena? Nevím. Snad jen komu zvoní hrana. Sběratelé kuriozit možná dnes platí vysoké ceny za videokazetu s mým vystoupením na soukromém bezpečnostním kanálu.

Zvířata se stulila kolem lupiny. Z pahorku, kde ležela, krásně přehlédla okolní krajinu. Měla na dohled větší část plochy, farmy zvířat, dlouhou pastvinu táhnoucí se ječmenem a červené střechy budov statku s dýmem stoupajícím z komínů. Byl krásný jarní večer. Travinami a křovinami živého plotu pronikaly zářivé paprsky zapadajícího slunce. Snad nikdy se jim farma a s trochou překvapení si zvířata uvědomovala, že to je jejich vlastní farma, majetek výlučně jen a jen jejich, nezdála být tak nádherným místem pro život. Lupina zhlížela z pahorku oči zalité slzami. Kdyby vyslovila, co jí procházelo hlavou, pak by říkala, že když se před léty rozhodla bojovat za svržení lidské rasy, takhle si budoucnost nepředstavovala. Že po takových scénách hrůzy a krveprolévání, oné noci, kdy je poprvé starý major vyzýval k revoluci, netoužili. Pokud ona sama nějak viděla budoucnost, pak to byla budoucnost, ve které by společnost zvířat byla osvobozena od hladu a biče. Zvířata si byla navzájem rovna a každé pracovalo podle svých schopností. Slabší byla ochraňována, tak jako ona ochránila ztracená kačátka tu noc, kdy mluvil starý major. Místo toho, a nikdo neví, proč se zvířata dočkala času, kdy se nikdo neodvažuje vyjádřit svůj názor, protože všude se potulují vrčící psy a kdy musí přihlížet, jak jejich druhové jsou poté, co se doznali k otřesným zločinům, trhání na kusy. Ani nepomyslela na nějaké povstání či neposlušnost. Věděla, že i dnes je to mnohem lepší, než bylo kdysi za dnu Jonese, a hlavně bylo třeba dělat vše proto, aby se zamezilo návratu lidí. Ať se stane cokoliv, zůstane věrná, bude pilně pracovat, plnit příkazy, jež dostane, a uznávat vedení Napoleona. Ale nebylo to přesně, v co doufala a o co spolu s ostatními usilovala. Protohle zvířata nestavila větrný mlýn, nečelila brokům z Jonesovy pušky. Takové myšlenky ji napadaly, i když se jí nedostávalo slov, jak je vyjádřit. Nakonec, v nutkání něčím nahradit chybějící slova, začala si pobrukovat píseň Zvířata Anglie. Ostatní zvířata, sedící kolem ní, se postupně přidávala. Přespívala píseň třikrát za sebou, velmi procítěně, ale pomalu a smutně, jak ji ještě nikdy nespívala. Právě skončila potřetí, když přišel pištík, doprovázený třemi psy, že jim musí něco důležitého sdělit. Oznámil, že dle zvláštního výnosu soudruha Napoleona je píseň Zvířata Anglie zrušena. Od nynějška je její zpěv zakázán. Zvířata byla ohromena. Proč? Zvolala Majka. Není ji už potřeba, soudruzi, řekl odměřeně pištík. Píseň Zvířata Anglie byla písní revoluce, ale revoluce už je nyní dovršena. Poprava zrádců dnes večer byla jejím posledním aktem. Jak vnitřní, tak vnější nepřítel byl poražen. V písni Zvířata Anglie byla vyjádřena naše touha po lepší společnosti ve dnech budoucích. Tato společnost však již dnes existuje. Je proto jasné, že tato píseň již neplní žádný účel. Jakkoliv byla zvířata zastrašena, přece jen by teď protestovala. Avšak v témže okamžiku spustili ovce své obvyklé bečení. Čtyři nohy dobré, dvě nohy špatné, což pokračovalo několik minut a znemožnilo jakoukoliv diskusi. A tak píseň Zvířata Anglie už nikdy nezazněla. Místo ní složil básník Minimus píseň jinou, k
která začínala slovy: Farmo zvířat, farmo zvířat, jen s tebou budem vždy stát. A ta se pak zpívala každé nedělní dopoledne po vstyčení vlajky. Ale nějak ani slovy, ani melodii zvířatům nepřirostla k srdci tak, jako píseň zvířata Anglie.

Po několika dnech, kdy zděšení z poprav trochu opadlo, si některá zvířata vzpomněla, či myslela si, že si vzpomínají, že v šestém přikázání se praví, žádné zvíře nezabije jiné zvíře. A i když se nikdo ani neodvážil zmínit se o tom nahlas v doslechu vepřů a psů, měli všichni pocit, že popravy, kterých byla zvířata svědky, se s přikázáním neslučují. Lupina požádala Benjamina, aby jí šesté přikázání přečetl, a když jí Benjamin jako obvykle řekl, že se odmítá do takových záležitostí míchat, došla si pro Majku. Majka jí tedy ono přikázání přečetla. Znělo: žádné zvíře nezabije jiné zvíře bez důvodu. Nějak se stalo, že poslední dvě slova se z paměti zvířat vytratila. Alespoň se nyní přesvědčila, že přikázání porušeno nebylo, neboť zde existoval naprosto jasný důvod pro popravu zrádců spolčených s Kulišem. Zvířata ten rok pracovala ještě víc než v roce předchozím. Přestavba větrného mlýna, který měl mít stěny dvakrát tak silné než dříve, jeho dokončení do stanoveného termínu a navíc pravidelné práce na farmě byly obrovským břemenem. V některých obdobích se zvířatům dokonce zdálo, že pracují déle a nedostávají víc žrádla, než tomu bylo v dobách, kdy farma patřila panu Jonesovi. V neděli dopoledne jim Pištík předčítal z dlouhého pruhu papíru sloupce čísel, která prokazovala, že produkce potravin různého druhu se zvýšila o 200%, 300% či 500% podle toho, o jaké položky šlo. Zvířata neměla důvodu, proč tomu nevěřit, zvláště když si už tak moc jasně nepamatovala na podmínky před revolucí. Byly ale dny, kdyby raději měli méně čísel a více žrádla. Veškeré příkazy byly nyní předávány Pištíkem nebo některým jiným prasetem. Napoleon se na veřejnosti neobjevoval častěji než jednou za dva týdny a když už vycházel, tak pouze v doprovodu své psí suity a černého kohouta, jenž kráčel před ním, sloužil jako trubač. Dlouze zakokrhal, vždy než Napoleon promluvil. Říkalo se, že i v domě Napoleon obýval místnosti oddělené od ostatních. Jídlo dostával také servírované zvlášť, hlídán dvěma psy. Na svátečním značkovém porcelánovém servisu, který se našel v příborníku obývacího pokoje. Bylo také rozhodnuto, že na Napoleonovi narozeniny a při dvou výročích bude vypálena rána z Jonesovy pušky. Mezi zvířaty se nyní již nesmělo o Napoleonovi mluvit jen jako o Napoleonovi, ale pouze formálně jako o našem vůdci, soudruhu Napoleonovi. A prasata pro něj ráda vymýšlela tituly jako otec všech zvířat, postrach lidstva, ochránce ovcí, přítel kačen a podobně. Ve svých projevech mluvil Pištík se slzami v očích o Napoleonově moudrosti, dobrotě srdce, jeho hluboké lásce ke zvířatům, ať jsou kdekoliv, zvláště k těm ubohým zvířatům, která ještě musí žít v nevědomosti a otroctví na jiných farmách. Napoleonovi se běžně začaly připisovat zásluhy za každý úspěch či šťastný krok. Často bylo možné zaslechnout, jak jedna slepice říká druhé: pod vedením našeho drahého vůdce soudruha Napoleona jsem snesla 5 vajec za 6 dní. 2 krávy u napajedla hlasitě sdělovaly, že díky vedení soudruha Napoleona je tato voda velmi lahodná. Všeobecná nálada na farmě byla dobře vyjádřena v básni s názvem Soudruh Napoleon, již složil Minimus. Sirotků spása, fontána štěstí, lahodnou šlichtou nám kbelíky plní, zřímli jej srdcemi jásá. Kdo má tak klidné a laskavé oči? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon.
Šlechetné prase, všechno nám dává. Po dvakrát denně se dosyta najím. Zeptej se, čí je to práce. Kdo mi vždy poskytne voňavou slámu? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon. Rodí se sele, doroste brzy. Od prvních chvilek se učí, kdo farmě zvířat se zasvětil celé. Kdo je hoden té nesmírné lásky? Pouze a jedině on. Kdo? Soudruh Napoleon.

Napoleon tuto báseň schválil a nechal ji napsat na stěnu velké stodoly na opačný konec, než bylo 7 přikázání. Nad báseň byl umístěn portrét Napoleona z profilu, vyvedený pištíkem bílou barvou. Přes pana Weimpra mezitím Napoleon pokračoval ve složitém jednání s Frederikem a Pilkingtonem. Hromada dříví ještě stále nebyla prodána. S obou zájemců měl větší snahu dřevo získat pan Frederik. Nebyl však schopen nabídnout odpovídající částku. Současně se také znovu objevily pověsti, že se Frederik se svými čeledíny připravují na útok proti farmě zvířat, kde chtějí zničit větrný mlýn, jehož budování v nich vzbuzuje zuřivou žárlivost. Kuliš se stále měl skrývat ve Stračíně. Uprostřed léta zvířata opět šokovalo vystoupení 3 slepic, které doznali, že inspirovány Kulišem utvořili tajný spolek, jehož cílem mělo být zavraždění Napoleona. Byly okamžitě utraceny a provedla se další opatření na zvýšení Napoleonovy bezpečnosti. V noci hlídali jeho lože 4 psy, každý v jednom rohu postele, a po cvinčeti jménem Šilha připadl úkol ochutnávat veškerou Napoleonovu stravu, aby se zjistilo, zda není otrávená. Asi v této době bylo oznámeno, že Napoleon dohodl prodej dřeva panu Pilkingtonovi. Také začalo jednání o výměně některých produktů mezi farmou zvířat a Lištínem. Vztahy mezi Napoleonem a panem Pilkingtonem, fungující vlastně jen prostřednictvím pana Weimpra, byly nyní téměř přátelské. Zvířata pochopitelně panu Pilkingtonovi nevěřila jako člověku, ale měla ho raději než pana Frederika, kterého nenáviděla a bála se ho. Jak léto plynulo a stavba větrného mlýna se blížila ke konci, zvěsti o připravovaném útoku byly častější a častější. Říkalo se, že Frederik proti ním přivede 20 ozbrojených mužů, že již podplatil magistrát i policii, takže až se farmy zvířat zmocní, nebude ze strany úřadů mít žádné potíže. Mimo to ze Stračína občas proskakovaly hrůzné zprávy, jak pan Frederik týrá svá zvířata, starého koně utloukl k smrti, krávy mu chcíply hlady, psa zabil tak, že ho hodil do pece, po večerech se bavil tím, že nutil kohouty bojovat spolu s žiletkami přivázanými k pařátům. Zvířatům se vařila krev v žilách, když slyšela, jaké věci se dějí jejich soudruhům, a někdy žádala, aby mohla v jednom šiku vyrazit k útoku na Stračín, vyhnat lidi a zvířata osvobodit. Pištík jim však radil, aby se nedopouštěla neuvážených činů, že je třeba spoléhat na geniální strategii soudruha Napoleona. Nepřátelství vůči Frederikovi přesto sílilo. Jedno nedělní odpoledne se objevil ve stodole Napoleon a vysvětlil, že vlastně nikdy neuvažoval o tom, že by hromadu dřeva prodal panu Frederikovi. Bylo by pod jeho důstojnost, jak řekl, jednat s darebákem takového formátu. Holubům, kteří byli stále vysíláni, aby šířili ducha revoluce, bylo zapovězeno zastavovat se v Lištíně a také dostali příkaz změnit své dřívější heslo Smrt lidstvu na Smrt Frederikovi. Koncem léta byla odhalena další Kulišova špatnost. Obilí bylo plné plev a bylo zjištěno, že při jedné ze svých nočních návštěv Kuliš smíchal semena plevele s osivem pšenice. Houser, který se spiknutí účastnil, doznal Pištíkovi svoji vinu a okamžitě spáchal sebevraždu spolknutím jedovatých bobulí. Zvířata se nyní také dozvěděla, že Kulišovi nikdy nebyl, jak se řada z nich domnívala, udělen řád zvíře hrdina první třídy. Byla to pouhá přežívající legenda, kterou kdysi po bitvě u Kravína rozšiřoval sám Kuliš. Nejenže nebyl dekorován žádným řádem, ale naopak byl dokonce pokárán za zbabělost již v této bitvě. Když tohle zvířata uslyšela,
neubránila se úžasu. Ale Pištík je celkem brzy přesvědčil, že se opět projevuje jejich selhávající paměť. Na podzim po namáhavém a vyčerpávajícím úsilí, neboť současně bylo také třeba dostat pod střechu úrodu, byl konečně hotov větrný mlýn. Zbývalo sice ještě nainstalovat strojní zařízení a Weimper jednal o jeho koupi, ale jako stavba již mlýn stál. I přes všechny obtíže a přes neskušenost zvířat, primitivní nástroje, veškerou smůlu a Kulišovu zradu byla stavba dokončena přesně v určený den. Znaveně, ale s hrdostí obcházela zvířata svoje mistrovské dílo, jež bylo v jejich očích ještě krásnější, než když ho postavila poprvé. Zdi byly navíc dvakrát tak silné. Tentokrát by ho mohl zničit snad jen dynamit. A když pomyslela na to, jak se nadřela, jaké potíže musela překonat a jakou obrovskou změnu v jejich životě přinesou otáčející se ramena mlýnu, točící se dynamo, když na tohle všechno zvířata pomyslela, spadla z nich veškerá únava. Začala kolem mlýna tančit a zpívat radostí. I sám Napoleon si v doprovodu psů a kohouta přišel hotovou práci prohlédnout. Osobně pogratuloval zvířatům k jejich úspěchu a oznámil, že mlýn se bude jmenovat Napoleonův mlýn. O dva dny později byla zvířata svolána do stodoly na mimořádnou schůzi. Téměř oněmněla překvapením, když jim Napoleon oznámil, že hromadu dříví prodal panu Frederikovi. Zítra přijedou Frederikovi vozy a začnou dříví odvážet. Po celou dobu, kdy se zdálo, že se Napoleon přátelí s panem Pilkingtonem, vedl ve skutečnosti tajná jednání s panem Frederikem. Veškeré styky s Lištínem byly přerušeny, Pilkingtonovi byly zaslány výhružné dopisy, holuby dostali příkaz vyhýbat se Stračínu a heslo smrt Frederikovi bylo změněno na smrt Pilkingtonovi. Napoleon současně zvířata ujistil, že pověsti o připravovaném útoku na farmu zvířat byly naprosto nepravdivé a zprávy o krutém zacházení pana Frederika se zvířaty silně přehnané. Všechny tyto fámy nepochybně pocházely od Kuliše a jeho agentů. Zdá se, že Kuliš se vůbec nikdy ve Stračíně neskrýval, že tam ve skutečnosti nikdy ani nevkročil. Žije si, jak se proslýchá, v poměrném pohodlí v Lištíně a dlouhá léta je vlastně pomocníkem pana Pilkingtona. Prasata byla nad Napoleonovou prohnaností u vytržení. Tím, že se naoko spřátelil s Pilkingtonem, donutil Frederika zvýšit nabídku o 12 liber. Ale skutečná Napoleonova genialita, jak podotkl hrdě Pištík, se projevila v tom, že nevěřil vlastně nikomu. Ani Frederikovi. Frederik chtěl za dřívy zaplatit něčím, čemu se říká šek. Což byl, jak se ukázalo, pouhý kousek papíru, na kterém byl napsán slib, že zaplatí. Ale na Napoleona nevyzrál. Ten totiž vyžadoval, aby Frederik zaplatil v opravdových 5 librových bankovkách ještě před odvezením dřeva. Dřevo je už tedy zaplacené a ze sumy, která za něj byla utržena, se zakoupí stroje do větrného mlýna. Mezitím bylo dřevo rychle odvezeno. Poté byla svolána další mimořádná schůze ve stodole, na které si zvířata měla prohlédnout Frederikovi bankovky. S blaženým úsměvem a oběma svými řády spočíval Napoleon pohodlně na loži ze slámy, bankovky vedle sebe, úhledně uspořádané na porcelánovém talíři. Zvířata po jednom uctivě procházela kolem oči navrch hlavy. Boxer dokonce bankovky očichal. O 3 dny později bylo ale na statku velké pozdvižení.
Smrtelně bledý pan Wimper se na svém kole řítil přes dvůr a vpadl do domu. V příštích chvílích byl z místnosti obývaných Napoleonem slyšet strašlivý řev. Zpráva o tom, co se stalo, se rozšířila po farmě rychlostí blesku. Bankovky byly falešné. Frederik dostal dřevo zadarmo. Napoleon okamžitě svolal zvířata a hromovým hlasem vyřkl ortel smrti nad Frederikem. Až Frederika zajmeme, řekl, zaživa ho uvaříme. Současně každého varoval, že po tomto hanebném činu lze očekávat nejhorší. Frederik by mohl se svými čeledíny provést v každé chvíli svůj dlouho očekávaný útok na farmu. Na všechny přístupové cesty k farmě byly vyslány hlídky a do Lištína byly mimo to vysláni 4 holuby se smířlivým poselstvím, které by snad mohlo pomoci znovu nastolit dobré vztahy s panem Pilkingtonem.

0: srdce naše v bratrství se spojí a cesty naše nic zlého neskříží a nerozdvojí. To si slibujeme, to si slibujeme.
1: Pavlovi znovu zní v mysli tahle slova, kterými Ludva obřadně pečetil jejich přátelství, když se poprvé setkali. A ten se teď na nemocničním lůžku namáhavě zvedá a říká:
2: Tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.
1: Uplyne několik dnů, kdy se nic nepřihodí a Pavel se po té hrůzné honičce zabouřlivého večera zase pomalu uklidňuje. Kvapem se blíží prázdniny a oba kamarádi se na ně letos těší víc než jindy. Chtějí aspoň část strávit v jezerní kotlině. Zatím ale trochu jejich plány kazí to, že přestali chodit do stejné třídy. Polovina hochů, včetně Ludvy, je totiž převedena do třídy nové. Ještě v den stěhování se Ludvovi ztratí jeden sešit a už se nenajde. A i když nad tím mávne rukou, ta ztráta má později velké následky.
2: To byl dneska den. Už se těším do jezerní kotliny.
1: Teď už se rozumí samo sebou, že po každé výpravě si Pavel bere Ludvovu knihu sebou domů. Ludva ji doma mít nesmí a skrýš na půdě je příliš nebezpečná. Číhá tam cosi hrůzného, čemu nerozumějí, ale o čem věří, že je v tom zakuklená smrt.
3: Za spoustu známek jsem sehnal tuhle ocelovou pokladnu se zámkem. Kniha se tam přesně vejde a jsou k ní dva klíčky. Jeden si nechám a druhý je tvůj, Ludvo.
1: Jednoho dne v poledne zaklepe u Pavla doma menší neznámý hoch a doručí mu dopis. Od Ludvy. Pavel i hned poznává jeho písmo.
2: Milý Pavle, pošli mi mou knihu po chlapci, který přinese tenhle dopis. Pěkně ji zabal, aby nevěděl, co nese. Potřebuju tam něco napsat. Ludva.
1: Pavel se trochu diví, proč mu Ludva nevzkázal už dopoledne ve škole, ale pak vezme ocelovou skříňku, přesvědčí se, že je zamčená a podá ji chlapci. Ale pak mu to přece jen nedá a tak odpoledne jde do školy dřív a čeká před ní na Ludvu.
3: Prosím tě, proč to se zavřenou knihou tak spěchalo? Vždyť si mi o ní mohl klidně říct až teď ve škole.
2: A co mělo spěchat? Vůbec si nerozumím.
3: Napsal jsi mi přece, že ti mám knihu hned poslat.
2: Cože? Já nic nepsal. A ty jsi mu tu knihu dal.
3: No dal? Co pak tohle není tvoje písmo? Podívej.
2: Ne, to jsem nepsal já. Někdo tu knihu vylákal podvodem. Možná, že to záhadné bratrstvo, co se podepisuje jako ten jedovatý pavouk, Tarantule. Pamatuješ, jak nám poslalo ten výhružný dopis, že boj proti nám už začal?
1: Je to zoufalá situace, ale utěšují se, že kniha je zamčená ve skoro nedobytné skřínce, do které se lehko nedostane ani zámečník. A když se po škole sejdou, Ludva má nápad.
2: Zkusíme obejít všechny zámečnické dílny ve městě.
1: V té první, nedaleko Pavlova bydliště, nepochodí, za to však získají adresy ostatních. Navštěvují další a další, ale marně.
3: To je už devátá dílna. Zbývají jenom dvě. A pak budeme tam, kde jsme začali.
1: Ale mají štěstí. Někdo si tam tu skříňku nechal otevřít a má si pro ní teprve přijít. Zámečník je sice podezíravý, zkouší klíčky, nechá si popsat, co je uvnitř, ale nakonec jim skříňku dá. Ovšem, když chtějí vidět toho, kdo si pro ní má prý každou chvíli přijít, už štěstí nemají. Zřejmě zahlédne uvnitř, u dveří se otočí a prchá. A než za ním vyběhnou ven, je pryč.
3: Nevadí. A hlavně, že máme knihu. Už ji nikomu nedám.
2: Je to už několikátý útok. Mám předtuchu, že se z toho vyklube něco velmi ošklivého a pro nás zlého.
1: Za rozhovoru dojdou až na dvorek domu, kde bydlí Ludva. Tiše tam sedí neškodný pomatenec Dernet a tupě na ně zírá. Je tu klid. Ne, dnes tu není nic, čeho by se museli děsit, ale... Ten večer nemůže Pavel dlouho usnout a najednou, když už je hluboká tma, něco slyší. Někdo je na chodbě. Pavel opatrně slézá z postele a plíží se ke dveřím. Náhle strne. Co to?
3: Klika se pohnula. Proboha, snad je zamčeno.
1: Je. Uchopí kliku, ale marně se jí snaží udržet ve vodorovné poloze. Opět a opět nějaká nezměrná síla ve tmě chodby mačká přes jeho odpor kliku dolů a snaží se otevřít dveře. Pavel slyší podivné sípění a na čele mu stojí studený pot. Otevírá opatrně kukátko ve dveřích a vyhlíží do chodby. Vidí však jen neproniknutelnou černou tmu. A v ní možná číhá smrt.
3: Kdo? Kdo je tam venku?
1: A pak Pavel slyší podivný dutý hlas. Tu knihu chci. Ukázat cestu. Tam k jezeru chci. Chci vidět kříž.
3: Tady není žádná cesta.
1: Podivný návštěvník něco zabručí a pak zase zuřivě zalomcuje klikou. Knihu chci. Cesta. Volá a Pavel má nápad.
3: Já přinesu za chvilku knihu dolů.
1: V tichu slyší jen sípání. Potom se od dveří vzdalují kroky. Noční vetřelec jde zvolna a tiše dolů. Pavel kroky sleduje a říká si, že se ten člověk v domě asi moc nevyzná, protože místo do průjezdu se stupuje až ke sklepu. A pak konečně zavládne v celém domě ticho. Pavel si jde lehnout. Jak dlouho potrvá, než neznámý prohlédne jeho list a vrátí se.
3: Chce naši knihu. A co to říkal o cestě? Že chce k jezeru?
1: A najednou jako jasný blesk ozáří ty záhady jedna vzpomínka.
3: Na předposlední stránce knihy přece Ludva kdysi namaloval plánek cesty do jezerní kotliny. A ten člověk, ten běs, asi vlastně netouží po knize, ale po tom plánku.
1: Děs noci je ještě silný i druhý den, a tak Pavel všechno líčí kamarádovi tak živě, že toho až mrazí v zádech.
2: Bojím se. Bojím. Bojím. U mě to začalo tam ve skrýši na půdě. U tebe to pokračuje. Kde to asi skončí?
3: Byla to jistě zase ta nestvůra, která mě honila, jak jsem šel od vás.
1: Ludva souhlasí, že ten záhadný tvor se chce dostat do jejich království. A připomíná, že kdysi se jeho maminka pyšnila tím, jak pěkně maluje a píše a ukazovala knihu i s plánkem po celém domě. Je možné, že zmínka o tom se donesla někomu, kdo se chce z nějakých důvodů dostat do jezerní kotliny.
3: Vypadá to tak. Ale je to ta tarantule? A kdo byli ti zloději, co na mě zavřenou knihu vylákali?
2: Chceš vědět moc, ale o tarantule ti přece řeknu něco nového. Našel jsem dneska sešit. Ten, co se mi ztratil.
3: A co to má společného s tarantulí?
2: Víc, než si myslíš. Ta mi ho totiž ukradla. Podívej.
1: Ludva vytahuje z kapsy zmačkaný lístek s již známou kresbou ošklivého pavouka a novým nápisem Sešit už nepotřebujeme.
2: Někdo přece musel napodobit moje písmo. Vzpomínáš?
3: Ale to máme dobrou stopu. To dokazuje, že tarantule je z tvojí třídy. Kdo cizí by ti mohl dát sešit do lavice?
2: Aspoň někdo z ní určitě od nás je. Přijdu na to, kdo. A jak budeme mít jednoho, odhalíme celou tajemství.

0: A zase míjejí klidné dny naplněné slunečním jasem a vůní sena. Oba se v nich vydávají do své milované jezerní kotliny, kde vždy prožívají pár krásných hodin v odloučení od světa. A jednou vyrukuje Ludva se svým velkým nápadem.
1: Co říkáš tomu? Postavit si v jezerní kotlině chatu.
0: Pavel je překvapený, ale hned se pro tu myšlenku nadchne.
1: To bude zábava na prázdniny. V chatě přece půjde i přespávat. Nebudeme muset večer utíkat domů. A uvidíme jezerní kotlinu při svitu měsíce. I ráno za východu slunce.
0: Ludva má už vymyšleno i to, jak bude chata vypadat. Nebude sice velká, ale útulná. A také je jasno, pokud jde o materiál.
1: Znáš bedničky od margarínu s takovým červeným pruhem?
0: Je to opravdu dobrý nápad. Bedničky budou klást na sebe, přibíjet, naplní je ještě něčím těžkým, třeba kamínky, a získají tak dvojité a trvanlivé stěny. Zevnitř je vylepí papírem, na střechu sice musí koupit prkna a asfaltovou lepenku, ale snad seženou i nějaké staré okno.
1: To bude skvělá chata, Ludvo. A kolik těch bedniček budeme potřebovat? Asi hodně, viď?
0: Ludva souhlasí, ano, hodně. Počítají a shodují se na počtu 336.
1: To je číslo, panečku. Kde je budeme schánět? To nevím.
2: No, za den nemít nebudeme. Ale máme na to přece celé prázdniny. Slyšíš? Celé prázdniny.
0: Zbývá otázka, kde chatu postavit. Potřebují nějaké rovné místo bez hrbolů, ne hned u vody. Vydávají se na průzkum a brzy se ukáže, že jezerní kotlinu ještě tak dobře neznají a že je tam něco, co nikdy dříve nepostřehli. Právě jsou v bočním údolí podél vody odtékající z jezera.
1: Tady by se mi to líbilo. Když se k jezerní kotlině přijde, tak sem není vůbec vidět.
0: Před nimi se zvedá vysoká skalní stěna a oba si k ní hrazí cestu křovím. Pavel však náhle ukáže k jejímu úpatí.
1: Ludvo? Ludvo, co je to tam? Podívej. Podívej, vidíš to?
2: Kříž. Dřevěný kříž. A proboha, dokonce i nějaký hrob.
0: S údivem pohlížejí na dva schnilé kusy dřev, sroubené v kříž, napůl vyvrácený, opřený o skálu a chatrně držící v podlouhlé, roztahané hromadě kamení, která opravdu vypadá jako hrob.
2: Je to první důkaz, že někdo znal a navštěvoval jezerní kotlinu před námi.
1: Ludvo, ale kde je hrob? Tam musí být taky mrtvý. Třeba jsme přišli na stopu nějakého zločinu. Musíme dát zprávu policii, ale nejdřív musíme vědět, co je pod tím kamením.
0: Začínají překládat kameny z náhrobku a není jim nějak dobře. Hromada mizí, ale stále neobjevují to, čeho se bojí. A pak nakonec narážejí na skálu, kde už nemůže být nic zakopáno. Jsou zmateni. Dlouho mlčí a dívají se na místo, kde ještě před chvílí byl domnělý náhrobek. Jen primitivní kříž tady stojí, nyní zcela volný, opírající se horní částí o skálu.
1: Proboha, to je asi ten kříž. Ano, a je tu i jezero.
2: O čem to mluvíš? Vysvětli mi to.
1: Jak byl tenkrát v noci za mnou ten člověk, tak přece chtěl znát cestu k jezeru a chtěl kříž. Třeba to má spojitost.
0: Dávají se znovu do práce. Teď vrací kamení na původní místo, přičemž se snaží dát mohyle takový vzhled, jaký měla předtím. A když jsou hotovi, odcházejí s ulehčením, že nemusí volat žádné úřady, ale zároveň s přesvědčením, že v tomhle koutu jezerní kotliny si chatu rozhodně nepostaví. A tak si najdou jiné místo na úplně opačném konci, na vyvýšené planince u vody chráněné skálou před větrem. Všimnou si toho, protože právě ostře zafouká a hladina jezera se rozvlní.
1: Něco se žene. Kdyby už stála chata, můžeme bouřku klidně pozorovat a počítat blesky, ale takhle?
0: Vydávají se chvatně na cestu zpátky. Šplhají do stráně a pak navyklým způsobem překonávají propast po padlém stromě. Kráčejí rychle a v místech, kde nejsou překážky, dokonce klusají. Seskakují podle vodopádu zeleného potoka, přilézají skaliska a zbíhají prudce ze strání do roklí. Mezitím se na nebi objeví hrozivá mračna. Rychle se zešeří, přestože jindy touhle dobou je ještě skoro světlo. A najednou...
2: Stůj, Pavle. Zdá se mi, že něco slyším. Něco jako zpěv?
1: To hučí vítr. Sviští a fičí v korunách stromů. Někdy to vypadá jako nářek.
0: Chvíli oba napjatě poslouchají. Vítr opravdu hvízdá a sténá mezi skalami. Ale teď... Ano.
1: Teď jsem to slyšel taky. Ne. Ne, tohle nemůže být vítr.
0: Z husté porostlé stráně nad údolím se ozývá naříkavý hlas, zpívající podivné nápěvy beze slov.
1: Někomu se možná něco stalo.
2: Ale ne, při nehodě se přece nespívá.
0: Zase chvíli poslouchají. Je slyšet kvílení větru, ale opět a opět se ozývá zpěv. Podivný a strašidelný. Beze slov a často i bez melodie. To není píseň. To je jen hlas střídavě přecházející do různých hloubek a výšek. A oba hoši cítí, jak jim běhá mráz po zádech.
2: Slyšíš? Pořád to zpívá. Pořád.
0: Zpěv se pohybuje v závanech větru stále výš a výš. Skoro jako v jezerní kotlině. Chvílemi ustává a znovu se rozléhá nad údolím. První kapky deště začínají padat k zemi. V dáli tiše a výhružně zahřmí a blesk několikrát osvětlí kraj.
1: Nebudu tady už ani chvíli.
0: Ludva se vydává za Pavlem. Rychle se vzdalují a dozadu se neohlížejí. Brzy se silně rozprší a šumění lijáku konečně přehluší. Vzdálený zpěv. To všechno teď Pavlovi probíhá hlavou u nemocničního lůžka, na kterém se jeho kamarád namáhavě zvedá a říká:
2: Tak rád bych šel ještě jednou do jezerní kotliny. Ještě jednou.

0: Kapitola 12. Mnoholičný lektvar. Nahoře z kamenného schodiště sestoupili a profesorka McGonagallová zaklepala. Dveře se nehlučně otevřely a oba vešli dovnitř. Profesorka řekla Harrymu, ať chvíli počká, a nechala ho tam o samotě. Harry se rozhlédl kolem. Jedno bylo jisté. Ze všech kabinetů bradavických učitelů, kam letos se zatím vkročil, byla Brombálova pracovna nejzajímavější. Kdyby nebyl na smrt vylekaný, že třeba v příštím okamžiku dostane vyhazov ze školy, býval by věru rád, že má možnost se tu rozhlédnout. Byla to veliká, krásná kruhová místnost, plná podivných, tichých zvuků. Na stolcích s vysokými štíhlými nožkami stály spousty zvláštních stříbrných přístrojů, které bzučely a z nich vycházely malé obláčky kouře. Stěny pokrývaly podobizny bývalých ředitelů a ředitelek a všichni ve svých rámech blaze podřimovali. Byl tu i obrovský psací stůl s nohama jak pařáty a na poličce za ním ležela ošuntělá, potrhaná kouzelnická čapka, moudrý klobouk. Harry zaváhal. Obezřetně se rozhlédl po svících čarodějkách a kouzelnících na stěnách. Určitě nikomu nebude vadit, když pro ten klobouk sáhne a znovu si ho vyzkouší. Jen aby zjistil, aby si ověřil, že ho poslal do té správné koleje. Potichu obešel psací stůl, sundal klobouk z poličky a pomalu si jej nasadil. Byl mu příliš velký a sklouzl mu přes oči, stejně jako tenkrát. Upřel oči na černý vnitřek klobouku a čekal. Potom se mu v uchu ozval tichý hlásek.
1: Copak, Harry Potter, snad nemáš nějaké brouky v hlavě?
0: Ano, zamumlal Harry. Totiž, nezlob se, že tě obtěžuji. Chtěl jsem se jenom zeptat...
1: Přemýšlel jsi, jestli jsem tě poslal do správné koleje?
0: Domyslel si klobouk i hned.
1: Man. Tebe bylo obzvlášť těžké zařadit. Ale stojím za tím, co jsem řekl tenkrát.
0: A Harry mu poskočilo srdce.
1: Ve Zmiozelu bys opravdu uspěl.
0: Harry mu stěžkl žaludek, jako by v něm měl balvan. Chytil klobouk za špičku a strhl si ho z hlavy. Visel mu v ruce jako kus hadru, vybledlý a špinavý. Harry ho hodil zpátky na poličku. Cítil, že mu začíná být špatně. Nemáš pravdu, řekl nahlas. Klobouk však ležel klidně a mlčky a nepohnul se z místa. Harry couval zpátky a nespouštěl z něj oči. Pak ho však podivný, chrčivý zvuk za jeho zády přiměl, aby se prudce otočil. Přece jen tu nebyl sám. Na zlatém bydelku za dveřmi seděl sešle vyhlížející pták, který připomínal napůl oškubaného krocana. Harry na něj upřel oči a pták mu to oplatil uhrančivým pohledem, při kterém znovu vydal onen chrčivý zvuk. Harry si právě říkal, že to je poslední, co mu ještě chybělo, aby Brumbálův oblíbený domácí pták umřel ve chvíli, kdy je s ním v pracovně sám. A v tu chvíli z ptáka vyšlehly plameny. Harry vyděšeně vykřikl a uskočil k psacímu stolu. Horečně se rozlížel, jestli někde není sklenice vody, ale žádnou nenašel. Pták se mezitím proměnil v ohnivou kouli, poté vyrazil hlasitý skřek a v příštím okamžiku po něm zbyla jen doutající hromádka popela na podlaze. Dveře pracovny se otevřely a dovnitř vešel Brumbál. Tvářil se ustaraně. Pane profesore, vyjekl Harry, ten pták, nemohl jsem dělat vůbec nic, prostě začal hořet. Brumbál se k Harryho překvapení usmál.
2: Však měl na čase, řekl. Vypadal příšerně už pěkných pár dnů. Říkal jsem mu, ať to déle neodkládá.
0: Když viděl ohromený výraz v Harryho tváři, pousmál se.
2: Fouk se Fénix, Harry. Fénixové schoří, když přijde jejich chvíle a z popela se znovu narodí. Podívej se.
0: Harry se podíval na zem a uviděl, jak z popela vystrčil hlavu maličký, svraštělý, právě narozený pták. Byl stejně ošklivý jako jeho předchůdce.
2: Škoda, že ho vidíš právě v ohňový den, řekl Brumbál a usedl za psací stůl. Většinu vyměřeného času je opravdu překrásný. Má nádherné rudé a zlaté peří. Fénixové jsou úchvatní ptáci. unesou neuvěřitelně těžká břemena, jejich slzy mají léčivou moc a jsou to velice věrní domácí přátelé.
0: Harry úplně zapomněl, proč tu vlastně je, jak ho vylekal hořící Fawkes, ale když se Brumbál usadil na židli s vysokým opěradlem u psacího stolu, znovu si to všecko uvědomil. Dříve než Brumbál stačil říci jediné slovo, rozletěly se hlučně dveře pracovny a dovnitř vtrhl Hagrid. V očích měl rozběsněný pohled, kuklu vyhrnutou na temeni ježaté černé hlavy a v ruce se mu pořád ještě pohupoval mrtvý kohoutek.
2: Harry to neudělal, pane profesore, vyhrkl. Mluvil jsem s ním malou chvilku předtím, než toho kluka našli. Něco takového by Harry prostě nestihnul, pane.
0: Brumbál se pokusil něco říci, Hagrid však hulákal dál a v rozrušení mával kohoutkem, až všude kolem letalo peří.
2: On to udělat nemohl, pane. Odpřísáhnu to i před samotným ministerstvem kouzel, jestli to bude potřeba.
0: Hagride, já...
2: Nemáte toho pravýho, pane. Já vím, že Harry by nikdy...
0: Hagride! Překřikl ho konečně Brumbál. Já se nedomnívám, že Harry ty dva napadl.
2: Jo, takhle,
0: zakoktal Hagrid a kohoutek mu ochable sklouzl po boku.
2: Tak to jo, já teda počkám venku, pane řediteli.
0: A těžkým krokem vyšel rozpačitě ze dveří. Takže vy si nemyslíte, že jsem to udělal já, pane profesore? Opakoval Harry s nadějí v hlase, zatímco Brumbál smetal z psacího stolu kohoutí peří.
1: Ne, Harry, nemyslím,
0: řekl Brumbál, i když se už zase tvářil zachmuřeně. Ale stejně s tebou potřebuji mluvit. Harry neklidně čekal. Zatímco si ho Brumbál prohlížel, konečky dlouhých prstů složené k sobě.
1: Musím se tě zeptat, Harry, jestli máš něco, co bys mi chtěl říci.
0: Vyzval ho vlídně.
1: Opravdu cokoliv.
0: Harry nevěděl, co mu má odpovědět. Vzpomněl si na Malfoje, jak křičel
3: Přijďte, řeze do vás, vy budlovští švejdi!
0: A na mnoholičný lektvar, jenž bublal v umývárně ufňukané Uršily. Potom se rozpomněl na hlas bez těla, který už dvakrát slyšel a vzpomněl si, co mu řekl Ron. Slyšet hlasy, které nikdo jiný neslyší, není dobré znamení, dokonce ani v kouzelnickém světě ne. Připomněl si, co o něm všichni říkají, i svůj rostoucí strach, že existuje nějaký vztah mezi ním a Salazarem s Mjozelem. Ne, odpověděl. Nemám vůbec nic, pane profesore.
4: Až do té doby panovala ve škole nejistota. Po dvojnásobném útoku na Justina a skoro bezhlavého Nika se však změnila v opravdové zděšení. Víc než co jiného ku podivu všechny vyváděl z míry osud skoro bezhlavého Nika. Kdo mohl něco takového udělat duchovi? Ptali se studenti jeden druhého. Jaká strašlivá síla dokázala ublížit dokonce i někomu, kdo už byl mrtvý? Hromadně si zamlouvali místa ve spěšné vlaku z Bradavic, aby na Vánoce mohli odjet domů.
5: Když to takhle půjde dál, budeme jediní, kdo tu zůstane, řekl Ron Harrymu a Hermioně. My tři, Malfoy, Crab a Goyle, to tady budou svátky, to vám povím.
0: Crab a Goyle, kteří vždycky udělali totéž, co Malfoy, se také zapsali, že zůstanou přes prázdniny ve škole. Harry však byl rád, že většina studentů odjíždí. Už ho omrzelo, jak se mu všichni na chodbách vyhýbají, jako by mu v příští chvíli měli narůst tesáky, nebo by měl plivat jed. Omrzelo ho všecko to mumlání, ukazování prstem a sikání, když se s nimi míjel. Fredovi a Georgeovi to naopak připadalo jako úžasná legrace. Vyšetřili si čas, aby po chodbách chodili před Harrym a vykřikovali
6: Uvolněte cestu z Mjozelovu dědici, opravdu zlému černokněžníkovi, ať může projít!
0: Percy jejich počínání rozhodně odsuzoval.
7: Na tom není nic k smíchu, namítl ledově.
8: No tak, Percy, uhni přece, vyzval ho Fred. Harry má naspěch.
9: Ano, spěchá do tajemné komnaty, aby si dal šálek čaje se svým zubatým služebníkem.
0: Říchtal se George. Ani Ginny to nepřipadalo zábavné.
10: Ano, tak nechte toho, pofňukávala pokaždé, když se Fred Harryho hlasitě zeptal, koho hodlá napadnout příště, nebo když George

aby mohl říct, že to všecko je jeho dílo, soudil Ron znalecky. Víš přece, jak nesnáší, aby byl někdo lepší než on. A teď si každý myslí, že si všechny ty lumpárny udělal ty. Ale brzy bude mít utrum, mínila Hermiona spokojeně. Mnoholiční lekvar je skoro hotový, takže se co nevidět dozvíme pravdu. Konečně se první pololetí překulilo a v hradu zavládlo ticho. Hluboké jako sníh na školních pozemcích. Harry mu vůbec nepřipadalo tísnivé, cítil naopak jako plné pohody a těšilo ho, že on, Hermiona a Weasleyovi mají nebelvírskou věž sami pro sebe. Takže mohli hrát řachavého Petra a dělat přitom kravál, aniž to někomu vadilo. A potajmu se cvičit v soubojích. Fred, George i Ginny se rozhodli zůstat raději ve škole, než aby jeli s rodiči na návštěvu k Billovi do Egypta. Percy, který jim ostře vytýkal jejich dětinské chování, se v nebelvírské společenské místnosti příliš nezdržoval. Už před časem jim nabubřele sdělil, že zůstává ve škole přes Vánoce jen proto, že v těchto těžkých chvílích je jako prefekt povinen být učitelům nápomocen. Boží hodové ráno bylo studené a bílé. Harryho a Rona, kteří zůstali v ložnici sami, velice časně probudila Hermiona. Vtrhla dovnitř už oblečená a nesla jim dárky. Vstáváme, hlasila a roztáhla záclony na okně. Ale Hermiono, ty tu přece nemáš co pohledávat, bránil se Ron a zakrýval si oči před světlem. Přeju ti veselé Vánoce, řekla Hermiona a hodila mu dárek. Já jsem skoro hodinu vzhůru a ještě jsem přidávala do lektvaru denívky, už je hotový. Harry se posadil. Tohle ho naráz probudilo. Víš to jistě? Docela určitě, řekla Hermiona a odstrčila Krysu prašivku, aby se mohla usadit v nohách postele. Jestli to chceme udělat, myslím, že by to mělo být dnes večer. V tu chvíli vletěla dovnitř Hedvika a přinášela v zobáku maličký balíček. Nazdárek, uvítali Harry šťastně, když přistála na jeho posteli. Ty se mnou už zase mluvíš? Hedvika ho vlídně ždibla do ucha, což pro něj bylo mnohem větší dárek než ten, který mu přinesla. Ukázalo se, že je od Dursleyových. Poslali mu zubní kartáček a lístek, v němž ho žádali, aby zjistil, zda by v Bradavicích nemohl zůstat i přes letní prázdniny. Z ostatních vánočních dárků měl Harry mnohem větší radost. Hagrid mu poslal obrovskou plechovku sirupového cukroví, o kterém si hned řekl, že si ho ohřeje, aby změklo, než se do něj pustí. Od Rona dostal knihu, která se jmenovala Létání z kanonýry a byla plná zajímavých údajů o jeho oblíbeném fanfrpálovém mužstvu a Hermiona mu koupila nádherný brk z orlího péra. V posledním balíčku našel Harry nový, ručně pletený svetr od paní Weasleyové a velkou hrozinkovou veku. Lístek od ní si vystavil. Nenadále ho však znovu přepadl provinilý pocit, když si vzpomněl na auto pana Weasleyho, které neviděl od chvíle, kdy s ním nabourali do vrby mlátičky a na všechny články školního řádu, jež se chystali s Ronem v nejbližších hodinách porušit. Vánoční oběd v Bradavicích byl zážitkem pro každého. Dokonce i pro ně tři, ačkoliv v nich byla malá dušička, nebo ještě toho dne měli vypít mnoholiční lektvar. Velká síň vypadala fantasticky. Nejen, že tu stál tucet vánočních stromků pokrytých jíním a na stropě se navzájem proplétaly široké pásy jmelí a cesmíny, ale od stropu padal i kouzelný sníh, teplý a suchý. Brumbál všechny dirigoval při zpěvu oblíbených koled a Hagrid po každém dalším poháru vaječného koňaku hřímal víc a víc. Percy mu ušlo, že Fred začaroval jeho prefecký odznak, na kterém teď stálo trouba a všech se vyptával, čemu se hihňají. Harry mu dokonce nevadily uštěpačné poznámky draka Malfoje o jeho novém svetru, které k němu doléhaly od zmiozelského stolu. Jestli budou mít trochu štěstí, Malfoyovi se už za pár hodin dostane toho, co si zaslouží. Harry a Ron ani nestačili dojíst třetí porci vánočního nákypu a už je Hermiona odváděla ze síně, aby doladili plán dnešního večera. Ještě potřebujeme špetku něčeho z těch, v které se proměníme, prohlásila věcně, jako by je posílala do samoobsluhy pro prací prášek. Samozřejmě bude nejlepší, když si obstaráte něco z Krebeho a z Goyla. Jsou to Malfoyovi nejlepší kamarádi a těm on poví všecko. A také se musíme pojistit, aby nás opravdový Kreb a Goyle nepřistihli, až se ho budeme vyptávat. Mám to všecko promyšlené. Pokračovala a nevšimala si úžasného výrazu na Harryho i Ronově tváři. Ukázala jim dvě silné čokoládové tyčinky.

0: Naplnila jsem je docela obyčejným uspávacím lektvarem. Vy se jen musíte postarat, aby je Krep a Goyle našli. Víte, jak jsou oba nenasytní, takže je určitě zbaští. Hned jak usnou, vytrhnete každému pár vlasů a pak ty dva schováte do přístěnku na smetáky. Harry a Ron se na sebe nevěřícně podívali. Hermiono, já nemyslím, to přece nemusí vyjít. Hermiona však měla v očích ocelový lesk, nepodobný tomu, jak ji občas vídali u profesorky McGonagallové. Bez Krebových a Goylových vlasů nám ten lektvar nebude k ničemu, řekla přísně. Chcete Malfoje vyspovídat nebo ne? No ano, to víš, že ano, přisvědčil Harry. Ale co ty? Komu vyškubneš vlasy ty? Já už pro sebe mám, usmála se Hermiona a vytáhla z kapsy malou lahvičku, v níž měla jediný vlas. Vzpomínáte si, jak se mnou Millicent Bulstrodová zápasila v svobodnickém klubu? Tohle mi od ní zůstalo na hábitu, když se mě pokoušela uškrtit. A kromě toho odjela na Vánoce domů, takže ve zmiozelu prostě řeknu, že jsem se rozhodla vrátit. Když potom Hermiona odkvapila podívat se ještě na mnohličný lektvar, Ron na Harryho pohledl s výrazem odsouzence na smrt. Už ses někdy řídil plánem, ve kterém může sehnat tolik věcí? K Harryho i Ronově velikému překvapení však první část plánu proběhla tak hladce, jak Hermiona předpokládala. Po vánoční svačině zůstali načíhané v opuštěné vstupní síni a čekali na Krebeho a Goyla, kteří se u opuštěného zmiozelského stolu cpali čtvrtou porcí piškotu s ovocem a se šlehačkou. Harry nastrčil čokoládové tyčinky u zábradlí schodiště. Když zjistil, že Kreb a Goyle konečně odcházejí z velké síně, blesku rychle se s Ronem schovali zabrněním vedle hlavních dveří. Jak moc někdo může stloustnout? Zašeptal Ron jako u vytržení, když Kreb Goyla na tyčinky rozjařeně upozornil a hned se jich chopil. S blaženým úsměvem si je nacpali do obrovských úst, dychtivě žvíkali a tvářili se vítězoslavně. V zápětí se s nezměněným výrazem sesuli po zádech na podlahu. Nejtěžší bylo otáhnout ty dva do přístěnku na protější straně vstupní síně. Jakmile je uložili mezi kbelíky a smetáky, Harry vyškubil Goylovi hrst chlupů, které mu rostly na čele, a Ron Krebemu vytrhl pár vlasů. Sebrali jim i boty, protože neměli takové hnáty jako Kreb a Goyle. Pak, ještě celý tumpachový z toho, co právě provedli, zamířili na umývárnu ufňukané Uršuly. Pro hustý černý kouř, vycházející z kabinky, kde Hermiona míchala v kotlíku lektvar, téměř nic neviděli. Přetáhli si hábity přes obličej a lehce zaklepali. Hermiono! Slyšeli, jak v zámku zaskřípalo a Hermiona jim se zářivým, nedočkavým výrazem v obličeji otevřela. Za ní glo, bublal lektvar, hustý jako sirup. Na záchodovém prkénku už byly připravené tři skleněné odlivky. Tak co, povedlo se? Vyhrkla Hermiona bez dechu. Harry ukázal Goylovi vlasy. Výborně, a já pro vás v prádelně štípla tyhle hábity, řekla Hermiona a ukázala menší pytel. Až se z vás stanou Krep a Goyle, budete potřebovat větší. Všichni tři se teď upřeně zahleděli do kotlíku. Zblízka lektvar vypadal jako husté, tmavé bahno, v kterém to lenivě bublá. Jsem si jistá, že jsem všecko udělala správně, řekla Hermiona a úzkostně si znovu přečetla pocákanou stránku z lektvarů nejmocnějších. Vypadá přesně, jak by podle té knihy vypadat měl. Až ho vypijeme, máme celou hodinu na to, než se zas vrátíme do vlastní podoby. A co teď? Zeptal se šeptem Ron. Teď ho rozdělíme do tří sklenic a přidáme ty vlasy. Hermiona do každé sklenice nalila sběračkou pořádnou dávku lektvaru. Pak roztřesenou rukou do první z nich vytřepala z lahvičky vlas Millicent Bulstrodové. Roztok hlasitě zasyčel, jako když se vaří voda v konvici, a začal zuřivě pěnit. Vteřinu na to dostal odporně žlutou barvu. Tak takhle vypadá trest Millicent Bulstrodové, řekl Ron a znechuceně si ho prohlížel. Vsadím se, že bude odporný. A teď si udělejte ty svoje, vybídla je Hermiona. Harry hodil Goylovi chlupy do prostřední odlivky a Ron přidal Krebovi vlasy do té poslední. Lektvar v obou sklenicích zasyčel a spěnil se. Po přísadě z Goyla špinavě zezelenal a vypadal jako uschlé holuby z nosu, zatímco ten s Krebem byl temně kalně hnědý. Počkejte, Zarazil Harry své kamarády, když Ron a Hermiona už sahali po sklenicích. Radši bychom to neměli vypít tady. Jakmile se proměníme v Krabbeho a Goyla, už se sem nevejdeme. A Millicent taky není žádný kulý hrášek. Tu máš pravdu, souhlasil Ron a odemkl. Vlezeme si každý do jiné kabinky. Harry vklouzl do té prostřední a dával pozor, aby ze svého mnoholičného lektvaru nevylil ani kapku. Jste připraveni? Zeptal se. Ano, slyšel hlasy obou přátel. Raz, dva, tři. Harry si stiskl nos a dvěma důkladnými doušky lektvar vypil. Chutnal jako rozvařené zelí. V tu ránu se v něm všecko začalo kroutit, jako by právě spolikal živé hady. Chytil se za břicho a přemítal, jestli nebude zvracet. Ten palčivý pocit se mu rychle šířil z žaludku až do konečku prstů na rukou i na nohou. V zápěti padl na všechny čtyři, lapal po dechu a měl děsivý pocit, že se snad rozpouští. Kůže po celém těle mu bublala jako horký vosk a ruce mu před očima začaly růst, prsty stloustly, nechty se rozšířily a kotníky měl jako špalíky. Ramena se mu bolestně roztáhla a štípání na čele mu prozradilo, že se mu vlasy rozrůstají až k obočí. Hábit na něm praskl, jak se mu hrudník roztáhl jako sud, který potrhal obruče a boty, naraz o čtyři čísla menší než jeho nohy, mu způsobovaly hotová muka. Všecko ustalo stejně náhle, jak to předtím začalo. Harry ležel na studené kamenné podlaze na břiše a poslouchal, jak na posledním záchodku úplně vzadu Uršula nevrle bublá. S námahou odkopl boty a vstal. Tak takové je to být Goylem. Ruce jako lopaty se mu třásly, dokázal si však svléknout svůj starý hábit, který mu visel dobrou stopu nad kotníky, obléknout si náhradní a zavázat si Goylovy boty veliké jako lodi. Chtěl si urovnat vlasy, aby mu nepadaly do očí, ale místo nich nahmatal nízký porost tuhých chlupů, sahajících až do čela. Potom si uvědomil, že s brýlemi vidí hůř, protože Goyle zřejmě žádné nepotřeboval. Sundal si je a zavolal: "Jste oba v pořádku?" Z úst mu vyšel Goylův nízký, skřípavý hlas. "Jo," ozvalo se zprava Krabbovo hluboké zamručení. Harry odemkl a postavil se před puklé zrcadlo. Přihlouplýma, zapadlýma očima teď na něho zíral Goyle. Harry se poškrábal na uchu a Goyle v zrcadle taky. Dveře Ronovy kabinky se otevřely hned na to a chlapci se na sebe podívali. Ron byl sice bledý a vyděšený, vypadal ale od Krabbeho k nerozeznání se sestřihem podle Kastrelu a s dlouhými gorilými pažemi. To je neuvěřitelné! Ron přistoupil k zrcadlu a šťoural se v Krabbově plochém nose. Neuvěřitelné! Radši, abychom šli, mínil Harry a povolil si řemínek od hodinek, který se zařezával do Goylova tlustého zápěstí. Musíme ještě zjistit, kde má Zmiozel společenskou místnost. Doufám jen, že najdeme někoho, za kým bychom mohli jít. Ron, který Harryho už chvíli soustředěně pozoroval, řekl: ani nevíš, jak je zvláštní vidět, jak Goyle myslí. Zabouchal na dveře Hermioniny kabiny. Tak pojď, už musíme jít. Zevnitř mu odpověděl ostrý, vysoký hlas.
1: Já myslím, že nakonec nepůjdu. Jděte beze mě.
0: Hermiono, my přece víme, že Millicent Bustradová je ošklivá. Nikdo se to nedozví, že jsi to ty.
1: Ne, vážně, já myslím, že nikam nepůjdu. Ale vy dva si pospěšte, nestrácejte čas.
0: Harry se na Rona zaraženě podíval. Takhle fakt vypadáš jako Goyle, mínil Ron. Tak se tváří vždycky, když se ho některý učitel na něco zeptá. Hermiono, jsi v pořádku? Zeptal se Harry přes dveře.
1: Ale jo, cítím se dobře. Jděte už.
0: Harry pohlédl na hodinky. 5 z drahocených 60 minut už uplynulo. Pak se sejdeme tady, ano, řekl. Harry a Ron opatrně otevřeli dveře umývárny, ověřili si, že na chodbě nikdo není a vyrazili. Nemávají tolik těma rukama, vybídl Harry Rona šeptem. Cože? Krabby má vždycky jako strnulé. Je to takhle lepší? Jo, to už jde. Dali se po mramorovém schodišti dolů. Teď potřebovali někoho ze Zmiozelu, kdo by je dovedl do jejich společenské místnosti. Nikde však nezahlédli ani živáčka. Napadá ti něco? Zamumlal Harry. Zmiozelští vždycky chodí na snídani tamhle odtud, řekl Ron a ukázal na vchod do sklepení. Sotva to vyslovil, vynořila se z něj jakási dívka s dlouhými vlnitými vlasy. Promiň, pospíšil si k ní Ron, my nějak zapomněli cestu do naší společenské místnosti.
1: Jak to myslíš? Řekla dívka upjatě. Naší společenské místnosti. Já jsem z Havraspáru.
0: A na odchodu se po nich podezíravě ohlédla. Harry a Ron urychleně vyrazili do tmy a jejich kroky hlasitě duněly, jak na krebových a gojlových mohutných chodidlech duseli po kamenných schodech. Stále víc měli pocit, že to nebude tak snadné, jak doufali. Bludiště chodeb zelo prázdnotou. S každým krokem se ocitali hlouběji pod školní budovou a neustále koukali na hodinky, aby věděli, kolik jim ještě zbývá času. Po čtvrt hodině, když si už začínali zoufat, konečně před sebou někoho zahlédli. Podívej, vyhrkl Ron zrušeně. Tamhle jednou máme. Postava právě vycházela z postranní místnosti. Když ale přispěchali blíž, srdce jim pokleslo. Nebyl to nikdo ze Zmiozelu, nýbrž Percy. Co děláš tady dole? Percy se zatvářil dotčeně. Do toho ti nic není, pronesl odměřeně. Ty jsi Krep, že? Cože? Jo, jasně, zpamatoval se Ron. Tak už, ať jste ve své ložnici, řekl Percy přísně. Potulovat se po temných chodbách není v téhle době bezpečné. Ty tu přece chodíš taky, poukázal Ron. Já jsem prefekt. A Percy se hrdě napřímil. Mne nikdo přepadnout nemůže. V tom se za Harrym a Ronem ozval něčí hlas. Pomalu se k ním blížil Draco Malfoy. A Harry měl poprvé v životě radost, že ho vidí. Tak tady jste, protáhl a zaměřil si oba příteličky. To jste se celou dobu spali ve velké síti? Hledal se vás, musím vám ukázat něco srandovního. Malfoy se opovržile podíval na Percyho. A co ty děláš tady dole, Weasley? Ušklíbl se. Percy vypadal pobouřeně. Vyprošuji si větší úctu ke školnímu prefektovi, řekl. To, jak se chováš, se mi vůbec nelíbí. Malfoy se znovu zašklebil a kývl na ty dva, aby šli za ním. Harry se Percymu div nezačal omlouvat, jen tak se zarazil. Spolu s Ronem spěchali za Malfoyem a když zahnuli do další chodby, Draco řekl, tyhle Peter Weasley, Percy, opravil ho Ron automaticky. To máš fuk, řekl Malfoy. Všiml jsem si jen, že v poslední době věčně čmucha po celé škole. A vsadím se, že vím, oč mu jde. Myslí si, že chytí z Zmiozelova dětice ta vlastní pěst. Krátce posměšně se zachechtal a Harry s Ronem si vyměnili vzrušené pohledy. Potom se Malfoy zastavil před holou, vlhkou kamennou zdí. Jak, že je to nové heslo? Obrátil se na Harryho. Zakoktal Harry. To jasně, čistá krev, řekl Malfoy, který stejně neposlouchal. A kamenné dveře, ukryté ve zdi, se otevřely. Malfoy jimi prošel a Harry s Ronem taky. Zmiozelská společenská místnost byla dlouhá, nízká podzemní prostora s hrubými kamennými stěnami a stropem, z kterého na řetězech visely kulaté zelenavé lampy. V důkladném krbu před nimi praskal oheň a ve vyřezávaných křeslech kolem viděli nejasné postavy několika zmiozelských studentů. Počkejte tady, řekl Malfoy svým průvodcům a ukázal jim na dvě volná křesla opodál. Dojdu proto, otec mi to zrovna poslal. Harry i Ron přemýšleli, co jim Malfoy hodlá ukázat. Posadili se však a dělali, že sem doopravdy patří. Za minutku byl Malfoy zpátky. V ruce držel cosi jako výstřížek z novin a strčil to Ronovi pod nos.
1: Teď se nachechtáš, řekl.
0: Harry viděl, jak Ron zděšeně vytřeštil oči. Přeletěl výstřížek očima, nuceně se zasmál a podal ho Harrymu. Byl to výstřížek z denního věžce a stálo v něm.
2: Vyšetřování na ministerstvu kouzel. Arthur Weasley, vedoucí odboru zneužívání budlovských výtvorů, dnes dostal pokutu 50 galeonů za to, že očaroval budlovské auto. Pan Lucius Malfoy, člen správní rady škol Čar a kouzel v Radavicích, kde očarované vozidlo letos na podzim havarovalo, dnes Weasley ho vyzval, aby ze svého úřadu odstoupil. Weasley dělá ministerstvu ostudu, sdělil pan Malfoy našemu reportérovi. Je očividně neschopný vytvářet náš právní řád a jeho směšný zákon na ochranu mudlů by měl být okamžitě sešrotován. Pana Weasleyho se nepodařilo zastihnout, aby se k tomu vyjádřil. A jeho žena vyzvala reportéry, ať koukají zmizet, nebo že na ně pustí rodinného gůla.
0: Tak co? Zeptal se Malfoy nedočkavě, když mu Harry výstřížek vrátil. Tobě to nepřipadá srandovní? Haha, dostal ze sebe Harry. Arthur Weasley budli tak miluje, že by měl zlábat svou hůlku a připojit se k ním, řekl Malfoy opovržlivě. Podle toho, jak se chovají, by jeden nevěřil, že jsou z čistokrevného kouzelnického rodu. Ronova nebo spíš Krabova tvář byla skřivená hněvem. Hele, co je to s tebou, Krabbe? Osopil se na něj Malfoy. A bolí mě břicho, zamručil Ron. Tak si dojdi na ošetřovnu a všechny ty mudlovské šmejdy za mě nakopni, zachechtal se Malfoy. Abych pravdu řekl, překvapuje mě, že se v denním věžci o všech těch útocích ještě nepíše, pokračoval zamyšleně. Myslím, že Brumbál se to prostě snaží ututlat. Jestli to, co nejdřív nepřestane, přijde o místo. Otec vždycky říkal, že Brumbál je to nejhorší, co tuhle školu mohlo potkat. Má slabost pro žáky z mudlovských rodin. Takový povol, jako je ten Krivý, by se žádný slušný ředitel nepustil. Malfoy začal pomyslným fotoaparátem dělat snímky a krutě, ale přesně jim předvedl Kolina. Potre, můžu si tě vyfotografovat, Potre, můžeš mi dát svůj autogram, můžu ti olízat boty, Potre, prosím, prosím. Spustil ruce a podíval se na Harryho a na Rona. Co je to s vámi dvěma? Harry s Ronem se až příliš pozdě přinutili zasmát. Malfoye to však zřejmě uspokojilo. Vždyť Krabbemu a Goylovi to vždycky myslelo pomalu.
1: A náš svatý Potter, přítel mudlovských šmejdů, pronesl Malfoy pomalu, je další, kdo nemyslí jako opravdový kouzelník, jinak by se přece nepřátelil s tou nafoukanou šmejdkou Grangerovou. Ostatně lidi si myslí, že on je Zmiozelův dědic.
0: Harry a Ron čekali se zatajeným dechem. Malfoy byl nepochybně na nejlepší cestě jim říct, že ve skutečnosti je jím on sám. Ale potom rád bych věděl, kdo to je doopravdy, řekl Malfoy nedutklivě. Třeba bych jim mohl pomoct. Ronovi při těch slovech poklesla brada. Krabův obličej teď vypadal ještě tupohlavěji než jindy. Malfoy to naštěstí nepostřehl a Harry honem řekl, přece musíš mít aspoň tušení, kdo za tím vším stojí.
1: Víš dobře, že nemám, Goyle. Kolikrát ti to mám říkat, osopil se na něj Malfoy. A otec mi taky neřekne ani slovo o tom, co se tu dělo, když byla komnata naposled otevřená. Samozřejmě to bylo před 50 lety, dřív, než byl v Bradavicích on sám. Ale ví o tom ledacos a říká, že to všecko zůstalo tabu a že by bylo podezřelé, kdybych o tom věděl příliš mnoho. Jednu věc ale vím, když byla tajemná komnata otevřená naposled, jedna budlovská šmejdka přišla o život, takže se vsadím, že to je jen otázka času, než i tentokrát některou zabijou. Doufám, že to bude ta Grangerová, dodal s nadějí.
0: Ron jen zatínal Krabovi obrovské pěsti. Harry vytušil, že by se nejspíš prozradili, kdyby teď Ron Malfoye uhodil. Vyslal k němu varovný pohled a zeptal se, a ty víš, jestli toho, kdo komnatu otevřel naposled, chytili nebo ne?
1: Ať už to udělá, kdo chtěl, vyloučili ho, řekl Malfoy. Nejspíš jsou ještě v Azkabanu.
0: V Azkabanu? Zeptal se Harry zmateně.
1: Jo, v Azkabanu, v kouzelnickém vězení, Goyle,
0: vysvětlil Malfoy a nevěřícně se na něj podíval.
1: Na mou duši, tobě kdyby to pyslelo, ještě pomaleji chodil bys pospátku.
0: Neklidně poposedl v křesle a řekl.
3: Otec mi píše, ať se držím stranou a nechám Zmiozelova dědice, aby to vyřídil. Říká, že se škola musí konečně zbavit všech těch budlovských šmejdů, ale já, že se do toho nemám blést. Samozřejmě teď má dost starostí. Říkal jsem vám, že ministerstvo kouzel u nás minulý týden udělalo domovní prohlídku.
0: Harry se pokusil vykouzlit v Goylově tupém obličeji ustaraný výraz.
3: Fakt, řekl Malfoy. Naštěstí toho moc nenašli. Otec má přitom některé velice cenné předměty, co souvisejí s černou magií. My totiž máme pod podlahou přijímacího pokoje svou vlastní tajnou komnatu.
0: Aha, rozvářil se Ron. Malfoy na něj zazíral a Harry také. Ron zčervenal. Dokonce i vlasy mu teď začínaly rudnout a nos se mu prodlužoval. Hodina, kterou měli k dispozici, vypršela. Ronovi se vracela jeho vlastní podoba a Harrymu, na kterého se Ron podíval, se očividně vracela také. Oba byli skokem na nohou.
1: Musím si sehnat něco na ten žaludek, zamlučil Ron a oba mžikem přeběhli přes celou zmiozelskou společenskou místnost. Vrhli se ke kamenným dveřím ve zdi a hnali se chodbou vzhůru.
0: Věděli, že je zle, ale utěšovali se, že snad Malfoy nic nepostřehl. Harry cítil, jak mu nohy v Goylových velikých botách kvedlají a musel si podkasat hábit, jak se zmenšoval. Vyřítili se po schodech do stemnělé vstupní síně, kde se teď rozléhaly tlumené údery z přístěnku, do něhož zamkli Krebeho a Goyla. Nechali boty před přístěnkem a jen tak v ponožkách se hnali po mramorovém schodišti k umývárně ufňukané Uršuly. Úplná ztráta času to zase nebyla, zasupil Ron a zavřel za sebou dveře umývárny. Zatím jsme sice nevypátrali, kdo má ta přepadení na triku, ale zítra napíšu taťkovi, aby si pořádně posvítil pod podlahu přijímacího pokoje u Malfoyových. Harry si v puklém zrcadle prohlédl svůj obličej. Vypadal už zase normálně. Nasadil si brýle a Ron zatím zabušil na dveře Hermioniny kabinky.
1: Hermiono, pojď ven, máme ti toho spoustu co povídat.
4: Jděte pryč,
0: zakvílela Hermiona. Harry a Ron se po sobě podívali.
1: Co je s tebou? Zeptal se Ron. Přece už zase musíš vypadat normálně jako my.
0: V tom dveřmi kabinky proplula ufňukaná Uršula. Harry ještě nikdy neviděl tvářice blaženěji.
4: Oh, jen počkejte, sami uvidíte,
0: řekla.
4: Je to příšerné.
0: Slyšeli cvaknout západku a pak se objevila vzlikající Hermiona s hábitem přetaženým přes hlavu.
1: Co je?
0: Zeptal se Ron nejistě.
1: To ještě pořád máš, měl se ti nos, či co?
0: Hermiona si spustila hábit a Ron uskočil, až vrazil do umyvadla. Hermiona měla obličej porostlý černou srstí, oči ji zežloutly a z vlasu jí trčely dlouhé špičaté uši.
1: Byl to kočičí chlup, zakvílela. Millicent Bulstrodová má asi kočku, jenže na přeměnu ve zvíře se ten lektvar nemá používat.
0: Pane jo, vydrchl Ron.
4: Jen počkej, ty teď zkusíš.
0: Rozpívala se štěstím Uršula.
1: To si dá do pořádku, Hermiono, vyhrkl Harry. Zavedeme tě na ošetřovnu. Madame Pomfriová se nikdy zbytečně nevyptává.
0: Trvalo dlouho, než Hermionu přesvědčili, aby z umývárny vůbec vyšla ven. Ufňukaná Uršula je ještě vyprovodila srdečným chichotem.
4: Jen počkej, až se všichni to zvědí, že máš ocásek.
5: Františkány si nikdo neplete s karmelitány, protože jsou od sebe k rozeznání na první pohled. Ti i oni mají, jak dobře víte, hnědou kutnu, jenomže karmelitáni ji nemají přepásanou provazem a navíc nosí přes ní bílou pláštěnku na kůr. Hůze se ovšem rozlišují františkáni od kapucínů, neboť kapucíni mají také hnědou kutnu přepásanou provazem. Naštěstí mají navíc na hlavě kapuci. Jenomže, když ji náhodou třeba zrovna nemají, ztratíte jistotu. Naštěstí kapucíni nepřichází v našem případě v úvahu. Františkánská zahrada mezi Pražskou Alfou a Jungmanovým náměstím patřila i s přilehlými objekty karmelitánům. Ale když se ti nemohli dlouho vzpamatovat z husitských válek, převzali ji na počátku 17. století se vším všudy františkáni. Františkánskou zahradu považují tak trošku za svou. A ne neprávem. Jednak neseme křestní jméno a pak přímo za její zdí se měl přes 10 let své pracoviště. I když ne jako františkán, den co den jsem jí tedy prošel a mohu vám spíše než kdokoliv jiný dosvědčit, že není šťastnější náhody, než chodit do práce či z práce den co den zahradou. Vidíte, jak stromy raší, jak se olistí neuvěřitelně něžnou zelení a jak ta se na podzim změní ve zlato, měď a karmín. A vidíte, jak se posléze celý park zahlí sněhem, ale bílým sněhem, alespoň na den. A ten den pak stojí za to. Františkánská zahrada je místem, kde se nestačíte divit. Něčemu denně. Například tomu, jak vkročíte přímo z ulice, která drnčí, řinčí a rachotí, do jezera ticha, kde nezinčí, nerachotí a nedrnčí nic. Sezame, zavři se, není velkoměsta. Nad něčím úžasnete občas. Šel jsem například jednoho dne tudy a hle, ona to nebyla zahrada. On to byl koncertní sál. Na plácku před bývalou zahradní kaplí stála stařička, bělovlasá paní a zpívala překrásným sopránem kuplety z operet a árie z oper, bez doprovodu. Ale jakým hlasem? Škoda, že mi nikdo nedovedl říci, kterou bývalou hvězdou naší operety či opery posloucháme. Přišla si sem asi pro poslední potlesk svého života. Byl bouřlivý, ale asi opravdu poslední. Pak už jsem ji tam nikdy neviděl. Naposled jsem úžasl, když v zahradě zřídili vinárnu u františkánů. Dlouho jsem jí nenavštívil ze strachu, jestli mi tím tu zahradu neskazili. Neskazili. A dokonce mi tam přestěhovali kus modry a pezinku. Dolů do sálu sklenutým stropem, na které já trpím. Františkána jsem tam však neviděl ani jednoho. Asi se nenaučili čardáš.
6: Suchý povrch země odpověděl na údery zemského jádra plnou prachu. Robinson ve svém horečnatém stavu nenacházel cestu. Fernando ho vedl domů jako slepce. Udělalo se mu hrozně špatně. Bylo mu jedno, co bude s jeho majetkem. Chtěl jenom, aby se mu buď udělalo lépe, nebo aby jeho bědný život už konečně nějak skončil. Pak začal pátrat po nějakém léku, bez výsledku. Přitáhl si k posteli baňku s pitnou vodou a nalil do ní trochu rumu. Napil se. Zamotala se mu hlava. Znovu se mu udělalo strašně špatně. Vyšel před stan a pak už se jen tak dopotácel k lůžku. Zdálo se mu, že znovu prožívá svou první plavbu. Bylo mu tehdy 19 let, poslechl svého kamaráda a vydal se lodí z Halu do Londýna. Snad nikoho předtím ani potom nepotkávalo neštěstí tak rychle jako Robinsona. Ze všech věcí, které jsou lodní specialitou, se Robinson nejdříve seznámil s mořskou nemocí.
7: Nikdy. Nikdy už proti vůli rodičů neopustím rodný dům. Co mě to jen napadlo? Vábili mě, jak to jen lodníci dovedou. Bože můj, to nemohu přežít.
6: A jako dnes, ani tenkrát si Robinsona nikdo nevšímal. Lodníci měli své práce nad hlavu a on byl k ničemu. Nemohl jim pomoci, v lodnickém řemesle se nevyznal.
7: Už nikdy, nikdy nevkročím na žádnou loď.
6: Neví, jak se dostal do podpalubí. Vysílen prožitým utrpením usnul jako špalek. Mezitím se bouře poněkud uklidněla. Probudil se posilněn vydatným spánkem A tu pojednou zjistil, že mu je vlastně dobře. Vydal se na palubu a posnídal.
7: To jsme přežili strašlivou bouři, co? A jak vlnobytí vzdouvalo mořskou hladinu. Pravá to bouře.
8: To nemyslíš vážně? A trošku nás to profouklo. Neptun se asi propál, ale až jednou zakašle.
7: Co pak lze prožít ještě něco horšího?
8: Tropíš si ze mne šašky? S tímhle bys mohl být sotva poříčním lodníkem na výletní bárce. Pojď, vypijeme spolu sklenici rumu a zapomeneme na to.
6: Každý začátek je těžký. A začátky Robinsonů lidí, o kterých jednou bude mluvit svět, ještě těžší. Robinson na tu bouři skutečně rychle zapomněl, jako teď. Trochu se mu ulevilo a usnul. Usnul a ani neví, že je těžce nemocen, že nemoc v tuto chvíli jen dřímá, jako dřímá on sám.
7: Mužstvo na palubu!
8: Neptune, buď nám milostiv, nebo všichni zahyneme.
7: Neptun konečně dostal kašel, že?
8: Smysl, idiote!
6: Nebylo ani třeba Robinsona poslat pryč. Smetla ho vlna a on zůstal viset za šos kabátu na jakémsi výčnělku.
7: Kapitáne, pohleďte! Ty dvě těžké lodě se potápějí!
9: My jim pomoci nemůžeme, jsou moc těžké.
7: Kapitáne, dejme podřístnout přední stěžeň!
9: A v životě se odsud nedostaneme!
7: Ale přežijeme! To jsme si pomohli! Teď se kácí hlavní stožár!
9: Podřízněte i ten!
6: Robinson se mezitím schoval do podpalubí.
9: Mezi námi musí být strašný hříšník.
8: Našel jsem ho, zbabělce.
7: Mně je, prosím, moc špatně.
9: Kapitáne, v lodi jsou dvě velké díry. Dejte ho k čepadlu, ať alespoň pumpuje.
7: Kapitáne, vidíte ty tři uhelné lodě? Jsou ještě lehké, nenaložím je. Utrhli se od kotev, jako nabuvel všechny tři.
9: Dejte jim znamení, že toneme. Snad nám přijdou na pomoc.

0: Robinson, čerpaje v podpalubí vodu, mylně se domníval, že praskla loď. Poplašných výstřelů vypálili ještě několik, až se pro ně skutečně jedna loď odvážila.
1: Mladý muži, neměl byste se již nikdy pouštět na moře. To, co jste zažil, musí být pro každého uvážlivého člověka jasným pokynem, aby odolal námořnickým svodům.
0: Robinson se probouzí, ale je to takový podivný stav. Už nespí, ale také neprocitnul. V ústech má strašně sucho. Jeho mysl počíná pracovat. Vzpomněl si na zbytek zeleného tabáku.
2: Fernando, podej, pánovi. Tam, vidíš ten pytlík, tabák. No, ponesl jsem. Hodnej pejsek.
0: Začal tabák žvíkat. Možná, že to někdy někomu pomohlo, ale nemocnému Robinsonovi rozhodně ne. Prázdný žaludek se v něm obracel. Vzpomněl si, že nemocným se pouští žilou. Vyndal nůž, který stále nosil při sobě.
2: Ne, k tomu musí být nejméně ještě jeden člověk. Mohl bych vykrvácet a zahynout. Zkusím rozmáčet tabák v rumu.
0: Ani to nebyl dobrý nápad. Robinson odvyklý nikotínu požil dávku, která by porazila zdravého člověka. Ochrnuli mu nohy. 14 dní zápasil s nemocí. 14 dní se potácel mezi životem a smrtí. 14 dní měřil vzdálenost mezi svým opuštěným ostrovem a oním světem. Až nadešlo ráno, kdy sice sláp, ale v celku dobré mysli vykročil zase ze svého obydlí. Vykročil jako znovu zrozený. Jakoby mu prožité utrpení dalo nahlédnout do tajemství života a umožnilo mu procitnout. Bylo to jiné procitnutí, než když si člověk jenom uvědomí svou chybu. Byl to okamžik, kdy se člověk mění. Mezitím, co Robinson stonal, vydatně pršelo. Po zemětřesení už nebylo ani památky.
2: Podívej, Fernando, jak je na světě krásně. Počkej, nesmíš do mě strkat.
0: Robinsonovi se zamotala hlava. Navíc se mu ještě chvílo svalstvo následek nikotinového šoku. Ale vracela se mu chuť do života.
2: Udělám si slunečník, který mi bude dobrý i do deště. A udělám ho hodně velký, aby se spod něj vešel i ty. Podívej, Fernando, ne, nešlápni do toho.
0: Obilí, které Robinsonovi nechtělo vzklíčit, které se zdálo všechno plesnivé a které kdysi vyhodil, se docela pěkně zazelená.
2: Budeme mít chleba. Chleba. Tobě je to skoro jedno, viď, Fernando, ty máš radši kostičku.
0: Vzešlo asi 30 zrnek ječmene a o něco méně rýže. K chlebům bylo ještě velmi daleko. Robinson se rozhodl, že sadbu bude množit ve svém hradu. Věřil, že tam ji nejlépe ochrání. Neměl zkušenost, kolikrát je nutné sklizeň znovu zasít, aby bylo dost zrna k výrobě chlebů, ale bylo mu to taky jedno. Začínal se zařizovat na neomezeně dlouhou dobu. Řekněme si rovnou, že od této chvíle museli uplynout 4 roky, než se dopracoval s pomocí milosrdné matky přírody k užitku z hrstě vyklíčeného ječmene. Z rýží to šlo trochu rychleji. Práce na záhonku vysílila zesláblého Robinsona natolik, že si musel jít okamžitě lehnout, aniž měl chuť cokoliv pojíst. Spal skoro do večera, až ho probudil hlad, pořádný hlad uzdraveného člověka.
3: Fernando, půjdeme na lov.
0: Robinson se řádně vyzbrojil, ostatně nikdy nevycházel jen s jedinou zbraní. Stále se ještě obával šelem a nemohl ani vyloučit nebezpečí z divochů. Měl v úmyslu zastřelit několik holoubat. Znal místo, kam holuby létají. Byl to lesík, který se táhl až k pobřeží.
3: K noze, Fernando! No tak, slyšel jsi?
0: Fernando, tento vcelku klidný pes, se opravdu rozčílil. Čenich měl skloněný a dorážel na předmět nebo tvora, kterého Robinson neviděl.
3: Okamžitě pojď sem!
0: Robinson byl neustále ve střehu. Nabyl přesvědčení, že opatrnost je matkou moudrosti a že jeho život vlastně neustále visí na vlásku. Zpočátku ho to unavovalo, ale pak si docela zvykl. Jak se Robinson sklonil, uviděl v trávě velkou želvu. Na ní dorážel Fernando. Robinson se zarazil.
4: Když ho potrestám, možná, že si už nikdy želvy nevšimne. A já už mnohokrát slyšel, že želví maso je dokonalou pochoutkou. Když ho pochválím, bude mě je hledat.
0: To ještě netušil, že vnitřek velké želvy skrývá 60 dobrých vajec, ale co říkám dobrých, přímo vynikajících, a dala se jíst nejen vařená, ale i syrová. Co se týče želvího masa...
4: To si dáváš Fernandovi?
0: Copak pes, chutná mu ledaco, z čeho se člověk ani netkne. Ale u želvího masa vládla mezi pánem a jeho věrným druhem nebývalá schoda. Kradli si navzájem sousta takřka od úst. S pomocí Fernanda mohl teď mít želvího masa, kolik si přál. Jenomže to by nebyl Robinson.
4: Pořád mi vrtá hlavou, jak založit kozí stádo.
0: Věděl dobře, že ovčáka dokonale uživí jeho ovce. Prodává vlnu, ovce mu dávají maso a kožešinu i mléko. Z mléka dokáže vyrobit chutné sýry a zloje svíčky. Zkoušel to všelijak, líčil na kozy pastě, kladl jim nástrahy. Ukázalo se, že místní kozy jsou mazaná zvířata, která jen tak na něco neskočí. Robinson budoval pro své příští stádo ohradu v místě, kde bylo hodně pastvy, ale pořád nevěděl, jak si ke stádu pomůže. Vykopal díru a přikryl ji větvemi. Spadl do ní omylem sám.
5: Zatracený život!
0: Zkoušel léčit poraněné zvíře a očekával od něj vděčnost. Uzdravená koza mu pak ani nezamávala. Odchyt kůzlat nevedl k ničemu, mláďata nechtěla žrát. Robinson přestal věřit, že založí stádo.
5: No jo, ještě se mi smějte. Dej mi pokoj.
4: Co ty tam děláš? To je ta jáma, kterou jsem sám kdysi vykopal. A sám do ní spadl. Tak ty jsi se taky chytil? Máme hlad? Že jo? Počkej. Nic nedostaneš. Půjdeš se mnou.
0: Robinson pochopil, že hladové zvíře je dokonale krotké. A pak už mu nic nestálo v cestě, aby si založil kýžený chov. Ve Fernandovi se probudily zvyky dávných předků a s velikou vážností stádo hlídal. Robinson se naučil s pomocí kalendáře odhalit zákonitosti zdejších ročních období. Od půli února dva měsíce deštivo, slunce se blíží rovnodennosti. Od půli dubna čtyři měsíce suché počasí, slunce postoupilo od rovníku k severu. Pak další dva měsíce deštivo a slunce se vrací na rovník. Od půli října do půli února sucho a slunce postupuje od rovníku na jih.
4: To snad není možné!
0: Vydatné deště způsobily, že kůly, kterých použil ke stavbě ohrady, zakořenily a vyhnaly zelené proutí.
4: Konečně mám surovinu pro výrobu košíků!
0: Nařezal haluzí a dal je uschnout. Mezitím úporně přemýšlel, jak vypadá košík a hlavně, jak se dělá.
4: Já snad zůstanu u svých bedýnek.
0: Ale nebyl by to Robinson se svou matematikou? Kdyby si nepodmanil i košíkářské řemeslo. Možná, že by jeho výrobky nešly na košíkářském trhu v Jamané moc na odbyt, ale tady rozhodně posloužili svému tvůrci. Konečně mohl mít u ohniště koš s připraveným dřevem. Připomínal mu to domov. U krbu vždycky stál koš s krásnými poleny. Otec se díval do plamenů a jisker. Někteří vypravěči příběhu Robinsona Crusoe dramaticky líčí problémy kolem ohně na opuštěném ostrově. Činí tak sice velmi působivě, ale v rozporu se skutečností. Robinsonovi se podařilo zachránit z lodě tolik kuřáckých potřeb, že s nimi při troše šetrnosti mohl vystačit jakkoliv dlouho. Jeho mysl teď zaměstnávaly jiné otázky.
4: Zaopatříme stádo, Fernando, a půjdeme na výzvědy. Je nejvyšší čas pořádně si prohlédnout náš ostrov.
0: Ve svalech mu ještě trochu škubalo, ale připravil si zásoby na cestu a druhý den vyrazil.
4: Půjdeme proti proudu potoka. Alespoň nezabloudíme.
0: Začal pozorovat rostliny, které kolem jeho obydlí vůbec nerostly. Viděl velké aloe, ale nevěděl, co s nimi. U pramenů potoka se mu příroda za námahu odvděčila překvapením.
4: Melouny. Pravé, nefalšované melouny.
0: O kus dál už byl u vytržení.
4: Hroznové víno. A jak chutné.
0: Rozhodl se, že si z vína udělá zásobu. Nasuší si rozinky na dobu dešťů. Nosil sebou velký pytel a ten z části naplnil. Nebyl ale ještě pořád ve své kůži. Brzy se unavil.
4: Pojď, Fernando, vrátíme se.
0: A stačil se jenom maličko odchýlit od potoka.
4: Tak to jsem opravdu nečekal. Kdybych měl takto bohaté panství ve staré Anglii, říkali by mi jistě brzy, milorde.
0: Kolem rostly palmy a na nich spousta kokosových ořechů. Vedle nich se dařilo i pomerančovníkům a citroníkům. Ode všeho vzal pár kousků a podél potoka pokračoval v cestě.
4: Domů.
0: Říká domů. Zvykl si na nové prostředí. Poskytuje mu pohodlí a bezpečí. Dnes měl návrat jaksi pohnutý. Sáhl do pytle a skřivil se mu obličej.
4: To jsem tomu dal.
0: Tvrdé ořechy a citrony rozmačkali v pytli hroznové víno na kaši.
4: Pěkný nákup nesu domů. Zítra půjdu znovu a hrozny začnu sušit na místě.
0: Uvažoval i o možnosti přestěhovat se do těchto úrodnějších míst.
4: Ne. Bydlím tady na pobřeží. Kdyby sem bouře zahnala nějakou loď, tam si udělám jenom takovou besídku na přenocování. Letohrádek.
0: Konečně došlo k velké výpravě, která měla zmapovat zbytek ostrova. Opět to vzal podle potoka. A za jeho prameny se mu otevřel zcela nový pohled na moře.
4: To na obzoru je pevnina nebo ostrov? Hornatý pruh země, vzdálený na takových 10-12 mil. Může to být výběžek jihoamerického pobřeží a to by znamenalo, že jsou poblíž španělské osady. Ovšem, taky to mohou být ostrovy z divochy. Pak mohu děkovat Bohu, že jsem ztroskotal tady a ne tam. Pokud ta pevnina patří Španělům, dřív nebo později uvidím nějakou loď. Jestli tam žijí divoši, není vyloučeno, že plujou i na okolní ostrovy. O nich je známo, že jsou lidožrouty a žerou každého člověka, který jim padne do ruky.
0: Ale těžký osud naučil Robinsona řešit pouze takové situace, které řešení vyžadovali. A problém vzdálené pevniny zatím nebyl palčivý. Ještě chvíli hleděl do dálky a pak zvolna pokračoval v cestě. Přál mu štěstí, cítil moc pěkného barevného papouška. Prožil nádherné dny plné velkých dojmů.
5: Robinson. Robinson Crusoe.
0: Rozhodl se, že papouška naučí mluvit.
5: Robinson. Robinson Crusoe.
0: Ostrov byl skutečně báječný a Robinson se vracel domů zamýšlen. Jako král obešel své statky, jako štvanec kolem sebe zapichoval hole, aby ho chránili v noci před útokem dravce.
5: Robinson Crusoe.
0: Opuštěný trosečník a král v jedné osobě.
5: Robinson Crusoe.
0: A hned vyrobil novému členu rodiny pěknou klec, holýma rukama, bez zkušenosti a bez pomoci, jako ostatně všechno. Když se pak uložil ke spánku, ani neví proč, zjevil se mu jeho přítel.
4: Nabídl mi tenkrát v Londýně nejprve místo u stolu, pak plavbu na lodi a nakonec účast v obchodě. Kde bych bez něj dneska byl?
0: Téměř všechno, co Robinson o moři, o vzdálených zemích, o mořeplavectví ví, mu nezištně předal. Snad právě proto si na něho vzpomněl zrovna dnes, když se ve svých myšlenkách znovu zabýval vzdálenou pevninou. V Popravdě řečeno, ani plavba s tímto kapitánem neskončila pro Robinsona slavně. Obořil se na ně turecký korzár se svými 200 piráty a 18 děly. Robinson skončil v maurském otroctví, aniž se zatím stal námořníkem nebo obchodníkem.

0: Ráno začal opět jeden všední den. Obilí dozrávalo a bylo třeba je sklidit.
1: Kdo ten meč koval, myslel, že s ním budu stínat hlavy. Ale já si z něj udělal kosu. Těhle pár klasů bych samozřejmě sklidil jakoliv, ale příště jich třeba bude 50krát tolik. Geometrická řada. Dokud nebudu péct chleby, pak budu oddělovat část na sedbu a ostatní zrno budu dál zpracovávat. K tomu musí mít kosu. Obilí pokosím. Co by asi udělal kapitán, kdyby tu byl se mnou a zjistil, že 10 mil odtud je pevnina? Udělal by si člun a plul by tam. Ale já tady sedím a dělám si z meče kosu. Já nevím ani, jak by taková loď měla vypadat, ani jak bych tam doplul. Obilí požnu, nechám je uschnout. Pak musím vymyslet, jak zrno vymlátím. Dokud ho bude málo, asi ho vymnu. A čím ho rozemelu? Jak oddělím od truby? Dejme tomu, že už nějak mouku získám. Ona by ta loď ani nemusela být velká. Ale měla by mít plachtu a musí být schopná odolávat mořským vlnám. Pak musím udělat těsto. Bez kvasnic? A v čem? V čem těsto zadělám? Musím mít nádobu. A pak nějaký pekáč. Když si tak pomyslím, že všude jinde, když chce člověk kousek chleba, o ničem nemusí přemýšlet. Prostě si ho koupí. A taky pec. No, zkusím, jestli už seká. No vida.
2: Robinson Crusoe.
1: To jsem se lek. Podívejme se. On se to naučil.
2: Robinson Crusoe. Robinson Crusoe.
0: První dny se mísili s neodbitnou myšlenkou mít loď. Přítel kapitán jakoby mu kynul ze vzdálené pevniny. Pak přišly deště a loď musela počkat. Za to se přímo vnutila výroba nádobí. Robinson zvedl jeden ze svých košů s lzinkami. Na dně koše byla mezi proutím vmáčklá hlína stvrdlá jako kámen.
1: Vím přesně, kam jsem košík stavěl.
0: Robinson nedbal nepřízně počasí a pospíchal tam. Hlínu našel. S dopravou byly tak trochu potíže, ale Robinson se jich nezalekl. Uplácal z hlíny velikou kouli a pak ji před sebou kutálel jako kluci, když dělají sněhuláka.
1: Začnu čbánem.
0: Začal špatně. Mokrá hlína se hroutila, nedržela tvar, ani když jí dal trochu proschnout. Na to přišel až později, že si musí nejprve udělat formy, třeba jako košatiny vystlané rýžovou slámou. Odvahu získal zase tím, že zkusil vyrábět docela malé nádoby, misky, hrníčky, kalíšky. Sušil je poblíž ohně, aby mu nepopraskali.
1: Hrnek má být hladký, má mít sklovinu. Jak to ti hrnčíři dělají? Jsou dvě možnosti, buď povrch něčím natírají, nebo, a to je skoro pravděpodobnější, hlínu vypalují.
0: Udělal si z nepotřebných želez takový rošt a narovnal na něj několik suchých malých nádob a začal topit. Topil, až se nádobí rozžávilo. Po 6 hodinách se pak počal písek obsažený v hlíně tavit a stékal po stěnách, jako by hrníček plakal. Robinson pomalu přestal přikládat. A ráno vyhrával z popela skoro dokonalé hrnčířské výrobky.
1: Už je mi to jasné. Budu mít nádobí, co ho budu potřebovat.
0: Robinson pomalu kolem sebe vyplňoval prostor, který takový trosečník má. Srovnáme-li, co mu muselo stačit k životu po ztroskotání a co všechno má dnes, má vlastně všechno, co potřebuje k životu. Dokonce si stoluje jako labužník. A až bude mít chleba, nebude mu už chybět vůbec nic.
1: Ne. Spokojený tu nemohu být přece nikdy. Dosáhnout z několika zrn ječmene bez jakékoliv pomoci bochníku chleba je velká věc. Ale mám jediný cíl. Vrátit se do civilizovaného světa.
0: A tak šel hledat zátoku, ve které by mohl začít stavět loď. Najednou se začal chvět jako list. Stál, ani se nehnul. Rozběhl se někam pryč, pak se pomalu rozhlížel, se na všechny strany přikrčený vrátil. A znovu se podíval na místo, které ho tak vyděsilo.
1: Stopa. Stopa lidské nohy.
3: Signor Ingles, jdeme za vámi.
4: Pojďte dál, hned se vám budu věnovat.
3: Kdo z nás promluví? Vy, Velsi, znáte ho nejlépe.
1: Vy, Pedro, když jste začal, já ho znám až příliš dobře.
5: Když bude třeba, tak přece pomůžeme všichni.
1: Říkám vám, že jdeme zbytečně.
4: Přijměte místo. Sklenku rumu? Dávám mu stále ještě přednost. Moje poslední pouto s životem na moři.
1: Chcete tím říci, že jste s životem na moři definitivně skončil? Jste u nás v Brazílii šťastný.
4: Pomalu už budu vědět, co takové hospodářství potřebuje.
5: Máme vás tu rádi. Vážíme si vás. Jste tady už leta usazen.
4: 4 roky.
3: Připadá mi, že se známe už od dětství.
4: Svoje dětství jsem prožil ve staré Anglii, pane.
3: Ano, signor Ingles. Tak na vaše zdraví.
4: Zakusme si, pánové. Tabák je z mé úrody. Dobrý tabák.
5: Prý se vám ho urodilo na 50 žoků.
4: Čekám na loď z Lisabonu, abych náklad odeslal. Jestli vám chutná, uděláte mi radost, když si vezmete domů.
3: Díky, Robinson Crusoe.
0: Ano, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, jak ho málo známe, lépe řečeno, jak si ho málo pamatujeme. Zastihujeme ho v době, než podnikl cestu, o které si po staletí povídá celý svět. Slechněme si tedy Robinsonův příběh podle původního znění Daniela Defoe.
4: A snad přejdeme k věci. Cítím, že máte něco na srdci.
3: Vyprávěl jste nám často o svých 2 cestách na Gvínejské pobřeží.
4: Pánové, nepřeháněl jsem.
3: A proto jsme tady, pane Robinson.
4: Milý Pedro, vypravte se tam, povím vám kudy. Ačkoliv nepřipadá mi dost pravděpodobné, že by usedlí a dobře prosperující farmáři vyměňovali jednu nepotřebnou věc za jinou, stejně málo potřebnou.
5: Ale zlato jsou peníze.
1: Pedro, jak jste správně poznal,

0: Ty roky maurským otrokem a kdybych si byl nevydobil svobodu vlastním přičiněním, byl bych zůstal otrokem dodnes. Žádný brazilský zákon by mi nepomohl.
1: Znamená to tedy, že jste ochoten s námi spolupracovat?
0: Nevím ještě v jakém směru.
1: Velel byste naší lodi do Gvineje. Vzal byste tam náklad, který sám určíte, a přivezl byste zlato, slonovinu a otroky.
0: Mám své hospodářství a to mi vzkvétá. Nevím, proč bych měl riskovat svůj život.
1: Vy byste nám pouze věnoval svůj vzácný čas a o výtěžek byste se s námi dělil rovným dílem.
0: Můj krk má větší cenu než podíl na vašem obchodě.
2: O vaše hospodářství se vám tady zatím postráme.
0: Mám jiné plány. Začal jsem tady před 4 lety se 100 librami, které mi přivezl můj přítel, kapitán lisabonské lodi. Těch 100 liber jsem tady pomocí přítele kapitána, který mi za ně přímo v Anglii koupil výhodné zboží, proměnil v majetek, za který byste mi sami dali 3 až 4 tisíce liber. A za 2 roky se mohu klidně postavit před svého otce a mohu mu říci: otče, mýlil ses. Ačkoliv jsem se vzepřel tvé vůli a opustil tvůj dům a klesl do veliké bídy, dnes se mi daří dobře a mám takový a takový majetek.
2: Já jsem to říkal.
3: Je to vaše poslední slovo?
0: Co mi nabízíte? několik otroků, které si mám sám pochytat. Vy do toho vkládáte jen své peníze. Já riskuji hlavu.
1: Získáte 10x tolik, co jeden každý z nás.
0: A co když se nevrátím?
1: Váš podíl vyplatíme osobě, kterou nám určíte. Můžete se spolehnout, že do posledního groše.
4: Jednání bylo jaksi u konce. Farmáři už skoro dosáhli svého. Robinson Crusoe cítil ono podivné chvění, které se ho vždy zmocňovalo, když počal snít a přitom na spánek neměl ani pomyšlení. 2 odešli, 1 zůstal.
2: Překvapil jste mě, Robinsone.
0: Dávám vždycky přednost fantazii před rozumem. Přijmu váš podíl. Obchod je obchod. Ale tím jste si mě nekoupili. Víte vy vůbec, Velsi, co je to cesta po širém moři? Víte, kolikrát saháte až na dno svých sil, abyste zachránil holý život? Jak namáháte veškerý svůj abyste obelstil toho netvora? Moře není nuda, moře je živel. A mě má rádo jako kočka myš. Ježí svou srst, jen se přiblížím. Proto mě bude vždycky lákat. Říkal jste, že jste obchodník, Velsi. Obsarejte tedy perly, sklíčka, malované lastury, zrcátka, levné prstýnky, všechno, co se blízká. Přidejte taky něco užitečného. Nože, nůžky, sekírky a poplujeme. Vlastně, popluju jen já. Vy se mi tady starejte o mé plantáže, Velsi.
4: Který 1. září roku 1659 vstoupil Robinson Crusoe na palubu, když předtím sepsal svou závěť. Ještě ten týžden vyplula loď na širé moře. Vydala se podél brazilských břehů na sever a pak po obvyklé cestě k africkému pobřeží. 12 dnů se nic podstatného neudálo. Když pak loď překročila rovník, napadlo jí pojednou zuřivé tornádo, neboli uragán. Dalších 12 dnů si s ní hrálo jako s třískou a hnalo ji na všechny strany, až ji dokonale popletlo.
5: Pane, ztratili jsme 2 muže.
0: Je třeba se s nimi rozloučit s obvyklými poctami, kapitáne.
5: Pane, já skutečně nevím, kam nás bouře zanesla.
0: Proveďte tedy potřebná měření.
4: Ukázalo se, že se dostali do blízkosti břehů Guajánských nad ústí Amazonky.
5: Pane, poplujeme zpět.
0: Vyloučeno. Máme poslání.
5: Vaše poslání už je jen sen.
0: Nuže, poplujeme tedy za snem.
4: Bez toho, že by doplnili zásoby, nebylo pomyšlení na další cestu do Afriky. Kapitán se s Robinsonem Crusoe rozhodli pro přístav Barbados, kam chtěli dorazit asi za 14 dnů. Nová bouře je ale obrátila k východu, daleko od cest, kterými lodi obvykle plují.
6: Země! Vidím zemi!
5: Tady přistát nesmíme, zdejší ostrovy jsou plné lidožrouti.
6: Uvízli jsme na Měčině!

0: Rychle všichni do kajut!
1: Měli strach, že je bouře smete z paluby. A když se vítr na chvíli utišil, zjistili námořníci, že se loď dokonale zakousla do mělčiny. Snaha ji vyprostit byla marná.
0: Jsme v pasti. Spuste člun!
1: Drama vrcholilo. Posádka, která už čítala jen 12 mužů, hledala záchranu tam, kde ji nalézt nemohla. Stačilo, že se přihnala nová vlna, vysoká jako hora.

0: Kde je loď? Kde je člun? Kde jsou mí námořníci? Kapitáne! Hrome, kde jste, kdo? Haló! Ti hlupáci snad všichni utonuli. Ne, když jsem se zachránil já, musel přece i někdo jiný.
1: Robinson začal běhat po pobřeží jako smyslů zbavený. Nebylo toho mnoho, co našel. Čepici a dvě levé boty. V kapse pak objevil špetku mokrého tabáku, dýmku a nůž. Po námořnících ani památky.
0: Jsem ztracen. Tady není stopy po člověku. Ale jestli měl kapitán pravdu, pak mi právě od lidí hrozí největší nebezpečí. Kanibalové. Brzy bude tma. Je ta voda pitná? Něco přece pít musím. Nic jí není. Hlad. Hlad, hlad. No což, není zdravé nacpat si na noc žaludek. Kde vůbec přespím? V noci vycházejí šelmy na lov. Nemám se ani čím bránit. Ach, Robinzone, bylo ti toho zapotřebí.
1: Vylezl do koruny tlustého, keřovitého, trnitého stromu. Přemítal o smrti. Pro život neviděl jedinou šanci. Pak usnul. Probudil se čilý a dobré mysli, spánek ho osvěžil. A to ještě nevěděl, jakého čeká překvapení.
0: Loď! Naše loď!
1: Skutečně. Vlnobytí vyprostilo a zaneslo až ke skalisku, na kterém se Robinson zachránil. Stála v celku vzpřímená necelou míli odsud.
0: Co nás to napadlo? Hledat záchranu v malém člunu? Kdybychom byli zůstali v kajutách, mohli jsme to všichni přežít.
1: Svlékl se. Uvízlý vrak vysokočněl z vody a po hladkých stěnách nebylo lehké zvyšplhat na palubu.
0: Lano!
1: Vyselo z paluby dolů a po delší námaze se Robinsonovi podařilo dostat se po něm nahoru.
0: Fernando, ty můj pejsku, tak přece jenom tu nejsem sám. Ty jsi hlídal tady, hodný pejsek. Posnídáme spolu, pojď.
1: Posnídali spolu tak, jak se snídá na lodi, vydatně.
0: A hned je nám líp, viď, Fernando. Všechno, co je tu k potřebě, musíme dostat na břeh. Ty řekneš jo, ale jak? Co pak máme člun? Nemáme. No pojď. Podíváme se, co nám zbylo k životu.
1: Přestože loď byla už na moři dlouho a zásoby nebyly doplněny, našel toho Robinson hodně, co se mohlo hodit. Problém tu vyvstal jediný, jak dostat věci na břeh. Jednoho nouze uvrhne do zoufalství, druhého naučí vynalézavosti. Robinson hází do vody zásobní ráhna, stěžňové čnělky a tránce. Spojuje je provazy, aby mu je voda nerozehnal. Provazy se mu dole dobře hodí. Z dřev svazuje mohutný vor. Robinson pracuje soustředěně a vytrvale. Málem si nevšiml, že už je večer.
0: Fernando! Nemáš hlad? Já taky. Počkej, hned jsem nahoře. Jak strávíme dnešní noc? Když zůstaneme na lodi, nová bouře nás na dobro zničí. Vydáme-li se na břeh, nevíme, před čím se chránit dřív. Jestli před lidojedy, nebo před šelmami. Z lodi je třeba co nejdříve potřebné věci odvést, ale kam je na břehu uložit?
1: Moře bylo mírné jako beránek a slunce se chystalo na svou večerní koupel. Tak se rozhodl přespat na lodi. Ráno spustil 3 lodní truhlice na vor a počal je plnit. První z nich potravinami. Masem, rýží, sýrem, suchary a našel jí trošku evropského obilí, bylo původně určeno jako krmení pro slepice. Do druhé opatrně vložil zbraně, střelivo a soudky s prachem. Obsah třetí truhly byl neméně důležitý, truhlářské nářadí a další potřeby cennější než zlato. Pohled na břeh mu přinesl dva poznatky.
0: Příliv mi odnesl šaty. Chci-li dopravit náklad skutečně až na pevninu, nezbývá mi, než počkat opět na příliv.
1: Dostat vor na břeh bylo těžší, než si Robinson představoval. Co chvíli mu uvízl na mělčině a náklad se kácel do vody. Pro Fernanda to byla veselá podívaná, oklepával svou promáčenou srst a vesele štěkal. S vrcholícím přílivem dosáhl Robinson cíle. Vytvořil si z beden a trámu jakousi hradbu, která ho měla chránit před nebezpečím divočiny. Kolem hradby měl hlídat Fernando. Znaven těžkou prací, Robinson rychle usnul. V noci se nic zvláštního nestalo. Pouze Fernando beze stopy zmizel. Nezbývalo, než oželet i tuto ztrátu.
0: Naše loď tam vydrží jen do příští bouře. Musím z ní zaránit všechno, co se jen dá.
1: Pak si ale uvědomil, že vlastně stále ještě nezjistil, kde ztroskotal. Uchopil jednu z pušek a šel na výzvědy. Vystoupil na kopec, který se tyčil vysoko nad krajinou. Vyhlídka ukázala, že se nachází na nevelkém ostrově a všechno nasvědčovalo tomu, že je ostrov neobdělán, tudíž i neobydlen.
0: Fernando!
1: Nic, ticho.
0: Fernando!
1: Zmizení věrného psa vzbuzovalo nové obavy. Sestupoval zvolna dolů. Na holé větvi seděl velký pták se zahnutým zobákem. Vypadal jako jestřáb. Robinson se dlouho nerozmýšlel a zbor ptáků dal jasně najevo, že právě zazněl první výstřel na tomto ostrově.
0: Lodní zásoby mi postačí jen na omezenou dobu. Musím se naučit využívat všechno, co mi ostrov může dát.
1: Uvažoval Robinson, škuba je ještě teplého velkého ptáka. Pak ho na otevřeném ohni dobrou hodinu pekl a řekněme rovnou, že první pokus využít darů přírody nebyl zrovna úspěšný. Maso bylo tvrdé a nedalo se jíst. Musel se pro dnešek tedy spokojit opět s několika lodními suchary a s kouskem kozího masa. Pak se za odlivu vydal znovu na loď. Vítal ho uličník Fernando. Buď se mu víc líbilo hlídat loď než ohradu, nebo si pomyslel, že paluba je pro něho bezpečnějším místem než neznámá pevnina.
0: To je peněz. Smetí. Pořádný nůž je pro mě cennější než všechny mince světa.
1: Pak ale pro jistotu peníze taky naložil. 13krát vykonal cestu od lodě na břeh. Když už nebylo co odvést, jel se postupně rozebírat loď. Prkna, trámy, lana, plachty. Současně řešil problém bydlení. Stan nebo jeskyně?
0: Nejprve musím najít vhodné místo. Musí být dál od moře, chráněné před větrem, ale s dobrou výhlídkou. Musím tam mít pitnou vodu a jeskyni. A vedle jeskyně postavím stan.
1: A hned se dal do práce. Pracoval horečně. Kolik zbývalo ještě dní s příhodným počasím? Náhlý dešť ho mohl dokonale ožebračit. Zachránil sice značné množství střelného prachu, ale už jeden zvlhlý soudek je prakticky k ničemu. Proto postavil z plachet nejprve stan, do kterého ukryl choulostivější část svého majetku. Postavil jej před místo, ve kterém hodlal hloubit jeskyni. Myslel i na svou bezpečnost. Obehnal pozemek dvojitou hradbou z kůlů na obou stranách zašpičatělých. Mezerami protahoval lodní lana, čímž dosáhl velké pevnosti. Vchod nevytvořil žádný. Udělal si žebřík, který na noc vtahoval dovnitř.
0: A už je to tady. Pro boha, střelný prach!
1: Tentokrát už nešlo jen o to, že by mu zvlhly zásoby. Robinson si uvědomil, co by se mohlo stát, kdyby do jeho ležení uhodil blesk. Zásoba střelného prachu by se vznítila. Nejen, že by nebylo pak čím střílet, ale výbuch by asi zničil všechno, co by bylo na blízku. Rozhodl se tedy svých 250 liber střelného prachu rozhodit na 100 hromádek. Po podařilo se mu usídlit se na ostrově a připravit se k pobytu, o jehož délce neměl představy. Spokojen sám sebou, vydal se na lov. Chtěl opět okusit čerstvého masa. Vyhlédl si kozu, která napájela kůzle.
0: No, pojď, drobečku. Tobě se nic nestane. Mě totiž něco napadlo.
1: Nesl kůzle spěšně domů, aby je ušetřil pohledu na zastřelenou kozu. Mělo se totiž stát zakladatelem budoucího Robinsonova kozího stáda. Jenomže kůzle nechtělo a nechtělo žrát, a tak nezbylo Robinsonovi nic jiného, než je taky zabít. První pokus založit kozí stádo tedy ztroskotal. Získal sice znovu dostatek chutného masa, ale také na něj padl nevýslovný smutek.
0: Jsem na míle vzdálen cestám, kterými plují lodě. Jsem všemi opuštěn. A neznám způsob, jak se odsud dostat. Jsem odsouzen a neznám výši trestu.
1: Jeho pohled padl na kalendář, který si zbudoval z mohutného stromu. Už zde prožíval druhý měsíc, ukazovali zářezy.
0: 12 nás bylo, kteří jsme hledali záchranu v člunu. Já jediný přežil.
1: A pustil se zase do práce. Chtěl zasít obilí, které z lodě zachránil, ale nechtěl mu vyklíčit, pouze splesnivělo. Smířil se tedy s tím, že obilí nebude, a vyhodil je. Začal si vyrábět nábytek.
0: Stůl a židl jsou základem pohodlí. Ale kde vezmu dřevo?
1: Můžete namítnout, že přece z korábu zachránil dřeva dost. Ano. Jednak ho mnoho spotřeboval na výdřevu jeskyně. Jednak si potřeboval oskoušet, jestli by uměl zpracovat kmen. Jenom tak pro potěšení. Našel tedy vhodný strom. Tak dlouho ho přisekával, až vzniklo krásné prkno. Nakonec je vyhladil hoblíkem. První prací, kterou vykonal za stolem, byl denní rozvrh hodin.
0: Ráno, když nebude pršet, 2 až 3 hodiny lovu. Potom 2 hodiny práce na hospodářství. Následuje příprava oběda. Po obědě spánek. V tom strašném vedru se stejně nedá pracovat. K večeru opět práce.
1: Citelně mu chyběla lopata. Nalezl strom, jemuž v Brazílii říkají železnec. S jeho opracováním vznikly ale nové potíže. Kov sekery nebyl dost odolný, aby si s neobyčejně tvrdým dřevem poradil. Přesto si Robinson lopatu udělal. Chtěl si totiž vyhloubit sklep. Nastal i problém, jak výlom odklízet. Na koš nebylo nikde proutí. O vozík se sice pokusil, ale nevyřešil výrobu koleček, tak nakonec udělal několik beden a s těmi se mohl vesele pustit do práce. Je k nevíře, kolik vynalézavosti prokázal mladý muž, který až dosud mnoho práce nenadělal a který hlavně necítil nikdy potřebu něčemu se systematicky učit.
0: Ze všeho nejdůležitější, co člověk musí pochopit, je matematika. Matematika je rozum. Tedy nahlížíme-li na jakoukoliv věc rozumem, nic už nestojí v cestě, abychom zvládli jakékoliv řemeslo. Ale to mi došlo až dnes. Fernando! Ty jsi přišel, ty tuláku. Jak jsi se sem dostal? Já nechal večer žebřík venku? Byl jsem asi strašně unavený. Mně je těžko, Fernando. Mně je moc těžko. Ne, ne! Když, milý synu, opustíš otcovský dům, klesneš do veliké bídy. Zůstaň doma. Tatínku, nemohu. Neměl byste se již nikdy pouštět na moře. Vy jste přece, kapitáne, prožil všechno se mnou. Co pak vy se na moře nevrátíte?
2: Vrátím, protože to je moje povolání.
0: A proč by to nemohlo být i mým povoláním?
2: patříš do velké rodiny obchodníků. Štěstí nekvete ani u chudáků, ani u boháčů. Drž se středního stavu.
0: Jenom já vím, co chci dělat.
2: Viděl jste výsledek. Zahyneš a nebudeš vědět ani čím.
0: Ne.
2: Nevrátíte-li se domů, kamkoliv se hnete, budete zápolit s bídou a utrpením,
0: ne,
2: až se konečně naplní otcovo proroctví.
0: Ne! Bože můj, nemohu dýchat. Tělo mám jako zpřelámané. Určitě mám horečku, tak to mě nemělo potkat. Jen nezůstat ležet. Člověk nesmí zůstat ležet. Bože, ta puška je těžká. Kozu. Musím zastřelit kozu, abych měl zásobu.
1: Zastřelil kozu až na třetí pokus. S vypětím posledních sil ji stáhl a počal ji péct. Horko mu udělalo ještě hůř.
0: Tatínku, všechno, co jsi mi vštěpoval, jsem už dávno zapomněl. Nepláč. Máš ještě dva syny. Třeba se na nich dožiješ větší radosti. Léky. Proč jsem z vraku nepřinesl lodní lékárnu? Pojď, Fernando, jdeme pro ní. Já nemůžu. Snad až za chvíli. Musím. Je příliv nebo odliv? Má loď je pryč. Má loď zmizela. I hradba se kýve. Ke mně, Fernando. Zpátky do stanu. Kymácí se. Puká země.
1: Ano, země se dala do pohybu. Praskaly trámce, kterými Robinson vystužil strop jeskyně, valilo se kamení. Ostrov, který přijal Robinsona za svého jediného syna, byl zachvácen zemětřesením.

0: Robinson stojí nad stopou lidské nohy. Nemýlí se, nic jiného to být nemůže.
1: Člověk. A musí být tady na blízku. A mně hrozí smrtelné nebezpečí.
0: Robinson se schoval a pozoroval, co se bude dít. Po třech letech měl zase uvidět člověka. Je na něho zvědavý, ale...
1: Ta stopa buď patří lidožroutovi z oné blízké pevniny, nebo jeho zajatci. A to je taky lidožrout.
0: Fernanda byla lidská stopa pravou čichovou pochoutkou. Labužnicky si s ní pohrával. Pak doběhl k pobřeží a dlouze se zahleděl na moře. Teprve když se začalo stmívat, Robinson opustil svůj úkryt, aniž se mu podařilo cokoliv zjistit. Lekal se stromů a větví. Odevšad cítil nebezpečí. Vracel se domů jako splašená myš, když vlítne do své díry.
1: Vzdálená pevnina je přece na druhé straně ostrova. A pak, jak to, že tam byla jenom jediná stopa? Co jestli kanibalové zjistili, že je můj ostrov obydlen? Co jestli mě pozorují?
0: Rozhodl se, že se ještě důkladněji opevní. Zbudoval další ohradu z kůlů. Násilník by tedy musel překonávat dvě hradby. Tomu samozřejmě zabralo hodně času. Myšlenka na loď, se kterou se mohl vydat na výzvědy, šla stranou. Nezmizela však navždy. Robinson se při práci zvolna uklidňoval, stavil ohradu. Přibývaly mu i některé další pravidelné činnosti. Rozrostlo se kozí stádo, musel se naučit dojít, potřeboval nové nádobí. Uchovával mléko, zkoušel dělat sýry. Rýži už začínal užívat, ječmen ještě ne. Ale už se zase o krok přiblížil k prvnímu chlebu. Jedna z bouří hodila na břeh starý záchranný člun a převrhla ho.
1: Musím ho nejdřív otočit.
0: Robinson ho chtěl opravit, ale byl moc těžký.
1: Sochory, obrátím ho pákou.
0: Nasekal si sochory, ovšem s člunem ani nehnul. Tak ho zkusil podhrabat. Půda zde byla písčitá. Sice trochu změnil polohu člunu, ale pochopil, že se mu v nejlepším případě podaří člun postavit. Do vody ho sám dostat nemůže. A tak se rozhodl postavit si novou loď.
1: Sprken být nemůže. Jedině v celku.
0: Porazil cedrový strom. Byl tak mohutný, že trvalo 20 dní, než padl. Další měsíc tesal Robinson vnější tvar kánoe. A 3 měsíce pak hloubil vnitřek. Zkoušel to ohněm, ale pak zůstal u dláta.
1: Pohodlně pojme 6 osob.
0: Zase přišly nesnáze. V podstatě se opakovalo, co Robinson už zažil se záchranným člunem. S kánojí ani nehnul.
1: Vykopu kanál a dostanu ji odtud po vodě.
0: Začal tedy kopat, ale pak to vzdal. Spočítal si, kolik vykopal za týden a porovnal to s tím, kolik ještě vykopat třeba.
1: Práce tak na 12 let. Chybu člověk udělat může, ale neměl by ji opakovat.
0: Na nějakou dobu mu zašly chutě plavit se po moři a začal se zabývat krejčováním. Nítě neměl, pomohl si tedy provázky. Protože kůže zabitých zvířat stahoval, měl už pěknou zásobu kožešin, vybral ty nejměkčí a počal šít. Těžko říct, jestli ho k tomu dohnala skutečnost, že už dokonale unosil všechny vesty, které z vraku zachránil, nebo touha proniknout do tajů dalšího krásného řemesla. První 3 vesty nebyly sice povedené, ale posloužily. 2 pokusy o slunečník z kožešin měl už za sebou. Ten, který vyrobil teď, měl k dokonalosti už blízko. Byla to vlastně taková přenosná skládací střecha. Chránila ho před prudkým sluncem i před nepříjemným deštěm. Podobný účel měl i kožešinový klobouk, který už patřil k velmi povedeným dílům. Nakonec přišly na řadu kalhoty. Padlo na ně mnoho kožešin, ale podařili se. Vrcholily přípravy na upečení prvního bochníku chleba. Zrno rozdrtil ve speciálním moždíři. Vypálil miskovitý tvar z velmi tvrdého dřeva. Místo trdla použil kámen.
1: Mít tak kvasnice.
0: Chybila mu především pořádná pec. Udělal si hlíněné pekáče. Chleba se nepovedl i povedl. Byla to vlastně taková placka.
1: Nádhera. Po 5 letech zase jednou čerstvý chléb.
0: Třetí pokus o plavidlo už nenarazil na zřetelnější potíže. 2 roky práce a bylo to.
1: Taková malá periakova. První plavba povede kolem ostrova. Ale ty zůstaneš doma, Fernando. Za prvé už jsi starý a za druhé musíš tady hlídat.

0: Měla malou plachtu a dva truhlíky. Robinson do nich uschoval střelivo a zásoby, které musel chránit před vodní pěnou. Na zádi upevnil svůj slunečník, aby vytvořil stín. Naložil i dva námořnické kabátce na příkrytí, kdyby potřeboval přespat. Poprvé po 6 letech svůj ostrov opustil.
1: Můj ostrov. Tady už žiju takovou dobu.
0: Konečně ho viděl jako celek. Skoro tak, jako když se dnes kosmonaut podívá na zeměkouli. Robinson sice věděl, kterým proudům se musí vyhýbat, které by ho odnesly od ostrova pryč, ale stačila chvíle nepozornost.
2: Pro boha, vír!
0: Bylo už pozdě. Proud loďku unášel velikou rychlostí na otevřené moře. Všechny pokusy se vyprostit byly marné. Vesla byla neúčinná, plachta také.
2: Aspoň se udržet v severním směru!
0: Robinson proletěl několik mil, než začal konečně foukat příznivý vítr. Opatrně spořádal plachty a dostal se skalné, zčeřené vody do vody čistší, klidnější. Už jednou na takové lodičce unikal zlému osudu. Ano, tenkrát, když se svým přítelem Xurim prchal z maurského otroctví.
3: Teď dávej dobrý pozor, milý Xuri. Ismaelovi nevěřím, jenom tobě. Poslal jsem ho pro zbraň, zásoby a střelivou jsou tady. Při nejbližší příležitosti se ho zbavíme. Na tenhle okamžik se těším 2 roky.
4: Ano, pane.
3: Vezmeme ho sebou tak na míli daleko. Pak ho schodím do vody.
4: Proč nenecháme Ismael tady?
3: Prozradil by nás. Začali by nás pronásledovat. Neboj se, on plave dobře.
4: Ale...
3: Teď už ticho.
4: Všechno nesu Robinsonovi.
5: Říkej panu Robinsonovi. Víš, že mě náš pán při Mohamedově bradě ustanovil velitelem.
4: Co to děláš? Vlastně co to děláte, pane?
3: Rav tiše a pomalu ke břehu.
5: Kdyby ses rozhodl nás pronásledovat, proženu ti kvůli hlavou. Tady přistaneme.
4: Xuri, prosí, tady ne. Moc velká huba. Tam.
5: Nuže dobrá, přenocujeme na loďce, budeme se střídat na stráži.
4: Není, pane voda.
5: Půjdeš pro ní na břeh, budu tě krýt.
4: Pomoc!
5: Pospěš si s tou vodou.
4: A co tady ten lev?
5: Buď rád, že tě nesežral.
4: Budeme svlíknout kůži, dostat moc peněz.
5: Neumím ho stáhnout.
4: Xuri, ano.
3: Těch náčů tam je? Co to mají za hole?
4: Kopí.
3: Nabijeme pušky. Jako bychom je vůbec nezajímali. Kam to koukají?
4: Tam. Leopard.
3: Oh, pěkný kus.
5: Vy mi ho svlíknete z kůže a já vám za to dám jeho maso stáhnout leoparda, kůži položit na břeh a pak hezky pryč.
4: Pane, plachetní loď,
5: portugalský koráb.
3: Díky, pane.
6: Neděkujte. Mě taky může jednou potkat neštěstí. A budu rád, když pro mě někdo něco udělá. Koupím od vás člun leopardí a tygří kůži. 200 zlatých, souhlasíte?
3: Vše vám dám darem.
6: Potřebujete peníze do začátku. Navrhuji vám Brazílii, pluju tam. Toho malého maura koupím také.
3: Není na prodej. Je to můj přítel.
0: Tentokrát Robinsona nikdo nepřišel vysvobodit, zůstal sám, ale zachránil se bez svého přičinění i bez cizí pomoci, jenom proto, že mu tak bylo souzeno. Doma ho čekala 2 překvapení, jedno smutné, druhé milé. Starý Fernando pošel a papoušek se stále více osměloval.
7: Robinson!
6: Alespoň někdo mi zůstal.
7: Robinson Crusoe, král!
0: Nové větší ohrazení už také zakořenilo, stádečko kos už mělo 40 hlav a vlastnoručně připravovaný chléb byl trvalou součástí Robinsonova jídelníčku. Ubíhaly měsíce, střídala se období dešťů s obdobími slunečnými. Robinsonovi zbýval už jediný cípek ostrova k prozkoumání. Nedošel tam, protože ho kdysi zastavil otisk bosé nohy. Měla jeho návštěva objasnit stopu bosé nohy? Robinsona to tam táhlo, ale dlouho odolával, než si konečně dodal odvahy.
2: Tak, takhle to je.
0: Z pahorku se mu naskýtal nejstrašnější pohled, jaký si kdo mohl představit. Kanibalové sem přiváželi své zajatce, aby je zabili a snědli. Zůstaly jen lebky a hromady kostí. Robinson se dopotácel domů a cestou několikrát zvracel.
2: Kdybych měl alespoň s kým promluvit, někomu se vypovídat.
0: Zkušenost z hrůzostrašného výletu mu podala důkaz o tom, že kanibalové jeho ostrov znají. Na ostrov pravidelně připlouvají, že mají své pravidelné místo na ostrově a že on nesmí svou přítomnost prozradit zbytečným výstřelem nebo nějakou jinou neopatrností.
2: Postačí mi užitek z kozího stáda, jsem tam nějaká želva?
0: Najednou si uvědomil, že prožil po návštěvě cípu ostrova takový otřes, že 4 dny nebyl u svého stáda.
2: Vy moje ubohá zvířata.
0: Kozy přivyklé pravidelnému dojení velmi trpěli. Počal je dojít, ale myšlenkami byl stále tam dole.
2: Podminuju jim ohniště. Založím několik liber střelného prachu a až budou pohromadě a rozdělají oheň, všechny vyhodím do povětří. Ne. Ozbrojím se mušketami, ptáčnicí, pistolemi. Oni určitě ještě výstřely nezažili. Nebudou se umět krýt. Všechny je pobiju. Jenomže to se vlastně zachovám ještě hůř než oni. Jejich je to jakási víra, náboženství.
0: 2 měsíce denně chodil po zuby ozbrojený na pahorek, aby si to s nimi rozdal, marně. Pak na ně z nenadání narazil 2 míle od domova. Jeho odhad, že existuje jen jediné místo, kam lidožrouti připlouvají, se ukázal nesprávným. Nabral si zbraní a střeliva, kolik jen unesl. Vrátil se k místu hrozných hodů. Cestou v něm ale zvítězila rozvážnost. Především rozptýlí svůj majetek do 3 míst. V hradu, který byl obehnán 2 hrazením a byl jaksi opřen o skálu s jeskyní, nechá hlavní část. Potřeby pro přežití v případě, že bude muset hrad opustit, přestěhoval do besídky u vinohradu a ještě hodlal najít další jeskyni, ve které by uložil železné zásoby. Měla by být prostorná a suchá. Ani nemusel dlouho hledat a našel takový otvor ve skále.
2: Jeskyně!
0: Robinson, ač sám si některá slova říkal nahlas, dostal totiž strach, že když nebude hovořit, zapomene lidskou řeč.
2: Tma. Tma jako v pytli. Zřejmě to jeskyně je. A dost prostorná.
0: Ale na jejím konci 2 pronikavá zelená světla. Robinson vypadl ven a utíkal, pak se zastavil.
2: Čeho jsem se vlastně lekl? Co tam bylo? Nevím, ale kam se.
0: Došel domů pro svíčky. Měl jich dost, dělal si je z kozího loje, jako knotů používal kopřivových vláken nebo provázků. V jeskyni pak našel starého kozla. Ta světla byly jeho oči. Přišel si sem chudák umřít. Ani se nebránil, když ho Robinson za rohy vytáhl ven.
2: A teď tady budu mít sklad, jaký jsem si přál.
0: Uplynulo několik let, aniž se co podstatného stalo. Robinsonovo hospodářství fungovalo znamenitě, strach z lidožroutů ochabl, ale touha vrátit se mezi lidi ještě vzrostla.
2: Alespoň, kdybych tady nebyl tak sám.
0: Na další kanibalské hody ho upozornil vysoký oheň, který vyšlehl až k nebi. Robinson se připravil na boj. 2 muškety, ptáčnice a 4 pistole. Také si vzal lodní dalekohled, 2 růžky střelného prachu a množství kulí. Pak dlouho hledal, kudy se přiblížit. Když byl s přípravou hotov, divoši už se chystali na cestu zpět. Ale Robinson pochopil důležitou věc.
8: Využívají přílivu. Jen za přílivu se sem dostanou, jen za přílivu se vracejí.
0: Mraky se stahovaly k bouři a kanibalové čile veslovali ke svým břehům, obratně využívajíce příznivých proudů.
8: To, co se daří jim, se přece musí podařit každému.
0: Také ale pochopil, že sám nemá šanci.
8: Tam vzadu je koráb! Ohromný koráb!
0: Robinson se původně domníval, že začalo hřmít.
8: Ne, ne, ne, to je volání o pomoc!
0: Běhal po pobřeží jako šílený.
8: Lidi! Jak mohou být daleko? Lidi! Jak bych se k ním dostal? Člun, člun, člun! Lidi!
0: Trvalo dlouhou dobu, než se uklidnil, než pochopil, že je bezmocný.
8: Jedině ve dvou. Tedy nejméně ve dvou.
0: Pojednou se mu zdálo, že se rozhrnulo křoví a že z něj vystoupil urostlý mladý divoch. Nebyl oblečen a neměl při sobě žádnou zbraň. Udělal několik kroků ke strnulému Robinsonovi a poklekl. Na další nájezd lidožroutů Robinson musel čekat rok a půl. Napočítal 5 kanojí, věděl, co to znamená. Sebral svou výzbroj a šel. Ohně plápolali a divoši něco jebili. Pak jeden z nich vstal a pokynul ostatní. Z člunu vyvlekli 2 ubožáky na porážku. Jeden z nich se skácel pod úderem dřevěného meče. 2 chlapi se na něj hned vrhli. Druhý stál opodál a čekal, až dojde na něj řada. Náhle využil okamžik, kdy si ho moc nevšímají, a začal utíkat přímo k Robinsonovi.
8: Konečně!
0: Uprchlík běžel skvěle, o život. 3 divoši se vydali za ním, byli o dost pomalejší. Uprchlý divoch se do písmene řídil scénářem, který si Robinson vysnil. Získal dobrý náskok a už byl v Robinsonově křoví. Tu nastal okamžik, na který se Robinson tak dlouho těšil. Vstal a podal uprchlíkovi ruku.
8: Vítám tě, příteli! A teď se vypořádáme s tvými pronásledovateli. Pokud možno nevystřelím, abych sem nezavedl jejich posil.
0: Prvního divocha vzal Robinson pažbou, byl na místě mrtvý. Uprchlík dával najevo, že mu Robinson má půjčit meč. A druhého pronásledovatele jedinou ranou skolil. 3. začal v hrůze prchat. Robinsonovi nezbylo nic jiného, než ho zastřelit. Co tento výstřel způsobil, těžko vylíčit. Zásah byl přesný, ale výstřel strašlivě polekal uprchlíka. Když se vzpamatoval, prohlížel si zasaženého a z úctivé vzdálenosti i zbraň.
8: Pátek. Ty? Pátek. Ty? Pátek. Já, Robinson. Robinson.
9: Robinson.
8: Ano, pane. Opakuj po mně. Ano, pane.
9: Ano, pane.
0: Protože měli nejblíž k jeskyni a taky proto, že Robinson neznámému divochu přece jen nedůvěřoval, zavedl Pátka nejprve k jeskyni.
8: Dnes je pátek. Proto jsem ti dal jméno Pátek.
0: Pátek se na něj nechápavě podíval. A Robinson pochopil, že učení musí pokračovat ve volnějším tempu. Pohostil Pátka hrnkem mléka a kusem chleba. Naznačil mu, že si má chléb namáčet do mléka a ukusovat. Pátek se jevil jako velmi učenlivý a vypadal přesně tak, jak si ho vysnil. Mladý, urostlý, nahý, s milým úsměvem.
8: Přespíme tady.
0: A naznačil mu, co právě řekl.
9: Že spíme tady.
8: Tady budeme spát.
9: Spát.
8: Ano.
9: Ano.
0: Ráno šli na místo, kde se včera odehrály strašlivé hody. Napočítali 3 lebky. Měly být 4. Ta čtvrtá seděla naštěstí Pátkovi na ramenou.
2: Už jsi taky někdy jedl lidi? Ham, lidi?
9: Ham, že?
2: Tak to ne. Už nikdy, je-li ti život milý, ham. Jestli to ještě jednou uděláš, ham, udělám já bum, zastřelím tě.
0: Pátek pochopil, že má svého pána a ten, že mu bude určovat, co je správné a co ne. Poklekl před Robinsonem, sklonil hlavu až k zemi a vložil Robinsonovu nohu na svou šíji.
9: Ano, pane.
0: Tím dal najevo svou bezvýhradnou podřízenost.
7: Robinson Crusoe, král.
9: Já? Pátek.
2: Protože jsem tě v pátek našel. Jenomže ty bys musel vědět, co je kalendář, který já si tady už 12 let zařezávám do kůry stromu a jak se jmenují dny v týdnu. A to ti zatím neumím vysvětlit. Pojď, půjdeme ulovit kus masa.
0: Přestože se Pátek už seznámil s puškou a jejím výstřelem, opět se výstřelu zalekl a hledal na svém hrudníku krvavý otvor.
2: To bude práce, než tě naučím střílet.
0: Zatím to ani nepřipadalo v úvahu, protože Pátkovi ještě docela nevěřil. Dal mu okusit pečeného kozího masa, když už mu zakázal maso lidské.
2: Chutná, ne? Je to dobré.
9: Jo, odpo.
0: Rok už žil Robinson s Pátkem. Naučil ho sklízet obilí, dělat mouku, péct chleby, starat se o kozí stádo a sklízet víno. A hlavně ho naučil anglicky. Pátková angličtina nebyla bez chyb a byla hodně jednoduchá, ale při trošce dobré vůle srozumitelná.
2: Jak to, že jsi byl zajat, Pátku?
9: Na místě, kde bojoval Pátek, bylo více nepřátel, než bylo můj národ. Můj národ vítězil na jiném místě. Můj národ zvítězil vždycky.
2: A proč tě vaši neosvobodili?
9: Můj národ tam neměl kanoe. Jeden, dva, tři a já hodili do kanoe a jsem.
2: Když vyhrajete, taky jíte zajatce? Ham?
9: Taky ham.
2: Taky tady?
9: Taky tady.
2: Ty už jsi tady někdy byl.
9: Taky tady někdy byl.
2: Teď dávej dobrý pozor, Pátku. Hmm? Můžeme my dva odsud pryč na lodi? Můžeme?
9: Jeden, dva a kanoe.
2: Každý svou loď?
9: Ne, jedna, dva kanoe.
2: Vždyť říkám, ty kanoe, já kanoe.
9: Ne, dva kanoe, jeden kanoe, dva kanoe.
2: Jo, loď velká jako 2 kanoe.
9: Pane, ano, pane.
0: Uplynuli další měsíce.
9: Co ty děláš, pane?
2: Šiju oblek, Pátku.
9: A až budeš mít nový oblek, co uděláš starý oblek?
2: Nechám si ho.
9: Škoda.
2: Proč?
9: Ty mě mohl dát starý oblek pro Pátek.
2: A v čem bych chodil?
9: V nový oblek.
2: Ten není pro mě, Pátku.
9: Tak pro koho, pane?
2: Pro tebe, Pátku.
0: Často vyprávěl Robinson Pátkovi o vzdálených krajích a o staré Anglii. Vyprávěl mu o svých plavbách i ztroskotáních. Jednou mu dokonce ukázal záchranný člun, který na ostrově ležel.
9: Pátek už viděl člun.
2: Už jsi tady byl?
9: Nebyl.
2: Říkáš, že už jsi viděl člun?
9: U nás viděl člun.
2: Ten člun je tady už 14 roků.
9: U nás 1, 2, 3.
2: Kde by se u vás vzal, když je tady?
9: Bílí muži přišli na člun.
2: Co to povídáš? Kde jsou bílí muži?
9: U nás bílí muži, fousí jako ty.
2: Kolik bílých mužů je u vás?
9: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17.
8: A jak dlouho?
9: 1, 2, 3 roky.
8: A vy jste je nesežrali? Ham?
9: Ne, oni přátelé.
0: Najednou se objasnil koráb na obzoru a výstřeli. I to, že Pátek poměrně rychle porozuměl Robinsonově angličtině.
8: A mě by vaši lidé sežrali?
9: Ne, ham, ty můj pán.
8: A to mi říkáš až dneska?
9: Proč ty křičíš, pane?
8: Pátku, poplujeme tam.
0: Robinsonovi se rozsvítilo. Koráb. Ten koráb, který před 3 lety v dálce viděl...
8: Pojď na kopec.
0: Byl asi lodí, s kterou ztroskotalo 17 bílých mužů.
8: Ukaž mi, kde leží tvá zem.
0: Byl průzračný den. Pátek se zadíval do dálky a počal křepčit jako smyslu zbavený.
9: Sláva tam, můj národ! Tam moje všecko!
0: Koráb tam pořád ještě stál.
8: Chtěl by ses vrátit ke svým lidem.
9: O, Pátek, rád.
8: A budeš zase divochem? Jako dříve?
9: Ne.
8: O... A co lidské maso?
9: Ne, mám ne.
8: Ani když zvítězíte v boji?
9: Ne.
8: Jen aby. Víš, v každém z nás je kus něčeho dobrého, a něčeho zlého. A člověk jedná podle toho, co v něm zrovna zvítězí. Dobře nebo zle. Rozumíš?
9: Pátek nerozumí.
8: Už jsem ti vyprávěl o Bohu a o ďáblu.
9: Ano. Bůh je dobro a ďábel zlo.
8: Tak vidíš. A podle toho, kdo zvítězí...
9: A kdo má víc síly, Bůh nebo ďábel?
8: Samozřejmě Bůh.
9: Tak proč ďábla nezabíjí a byl by pokoj?
0: Touto větou Pátek podtěl starý strom Robinsonovi víry jako sekerou.
8: Pojď. Já ti ukážu, jaké tady mám loďky.
0: Robinson mu ukázal nejprve tu poslední, nejmenší.
9: Je moc malá pro Pátek a pán.
0: Šli k té, se kterou Robinson nehnul. Byla bohužel zetlelá. Tak se vrátili k té malé.
8: Pluj na ní sám.
9: Proč ty slí na Pátek?
8: Dávám ti loďku, aby ses dostal domů a ty mi říkáš, že jsem zlý?
9: Posíláš Pátek pryč bez pána.
8: Tak co budeme dělat?
9: Postavíme člun pro dva.
0: Pátek rozuměl dokonale výběru dřeva. Navíc byl pracovitý a zručný. Za měsíc byli s prací hotovi.
8: No vidíš, ještě stěžeň a plachtu a spustíme člun na vodu.
9: Co je to stěžeň? A plachtu?
8: Abys nemusel pořád veslovat, využiješ síly větru.
9: Jako velká loď?
8: Jako velká loď.
0: Dalších 14 dní se lopotili, aby člun dostali na vodu.
8: A teď ho dodělám.
9: Je už hotov.
8: Kdepak? Uvidíš, jak má správně vypadat.
0: Další 2 měsíce trvaly dodělávky.
9: Oho, pane, běda zlé!
8: Co se ti zas nelíbí?
9: Kánoe tam 1, 2, 3 jedou pro Pátek, pane.
8: Vaši?
9: Zahraň,
8: jsou to vaši?
9: Ne, kvaliové národ, nepřítel.
8: Ještě nás nemají.
0: A běžel nabíjet zbraně. Nešetřil kulemi ani prachem.
8: I ty budeš střílet, Pátku.
9: Ale pak přijdou se moc velký houf.
8: Nevadí, poradíme si i s velkým houfem.
0: Přípravami na boj Robinson uklidnil svou slepou zášť proti kanibalským hodům a Pátek svůj strach. Dohodli se, že zasáhnou jen tehdy, budou-li se cítit ohroženi. Situace se ale vyvíjela jinak, než jak bylo obvykle.
9: Zajatec není můj národ, je to bílý muž jako ty fousy.
8: No počkej, já jim dám. Dělej všechno, co dělám já.
0: Divoků bylo 21. Po prvním výstřelu padly 3. Druhým výstřelem byli zabiti 2. Zbylí divoši hleděli na mrtvé jako kdysi Pátek.
8: Za mnou, Pátku! Na ně!
0: 5 se jich vzpamatovalo a běželo k nejbližšímu člunu. Snažili se odplout.
8: Pátku, pál na ten člun! Mohli by přivolat posily!
0: Robinson osvobodil Bělocha.
10: Pane, jsem Angličan. V Brazílii mi říkali senior Inglés.
11: Jsem křesťan a Španěl, pane, díky vám.
10: Pokud jste se vzpamatoval, vezměte si jednu z mých pistolí a pomozte nám vřídit tu čelátku.
0: Španěl se vrhl na divocha, který se mu měl stát katem. Nejprve mu sebral dlouhý dřevěný meč a přes koleno jej zlomil. Pátek se snažil zabránit loďce v úniku. Všech pět divochů v ní padlo. Nedalo se ale zjistit, jestli je zabil. Potom se chopil sekery a zneškodnil dva divochy na útěku do houští. Z celkového počtu 21 jich usmrtili 16. Pět jich uniklo.
10: Pátku, pojď sem. Tady je ještě jeden zajatec.
9: To je... Pátek, otec...
10: Tak mu přece dej napít a Španělovi taky.
11: Vy tady máte Bimbiho a on žije?
10: Kdo to má být?
11: No tady ten.
10: A Pátek?
11: Tak Pátek, když mu tak říkáte.
0: Pátkův otec, ať už taky rozvázán, nebyl schopen pohybu. Ani Španěl nebyl v pořádku. Pátek je dopravil do Robinsonova sídla. Loďka z divochy mizela někde v dáli. Zdálo se, že dva muži v ní veslují.
10: Co když se vrátí a přivolají posily?
9: Ne, tady bum bum, Pátek taky bum bum.
10: Vypadá to tu jako na opravdovém bojišti. Jací jsme my lidé. Máme blíž ke zbraním, než k vlídnému slovu.
0: Pozbíral muškety, pušky a pistole a zvolna kráčel ke svému domovu.
11: Naše loď plula pod španělskou vlajkou z Rio de la Plata do Havany. Vezla náklad kůží a stříbra, bylo nás 16.
10: Jak vás přijali divoši?
11: Bál jsem se, že nás zabijí a sežerou, ale chovají se k nám celkem dobře. Vyrozuměli jsme, že zabíjejí a jedí především své nepřátelé.
10: A starají se o vás?
11: Ne, ne, prostě nás nechávají žít.
10: Pokusili jste se dostat se pryč?
11: Nemáme čluny, nemáme nástroje, nemáme zásoby.
10: Je vás ale 16. Pátek dokonce říkal, že 17. Vy si neumíte nějak pomoct. Za 3 roky? To už jsem byl pomalu zařízen jako dnes. Co myslíte? Byli by ochotní vaši přátelé přestěhovat se na můj ostrov? Domnívám se, že by se pak dalo něco podniknout. Ovšem, musel bych mít jistotu, že mě nezradíte. Vděčnost není každému člověku vrozená. Lidé se řídí častěji prospěchem, než závazkem za něco, co už mají doma.
11: Naši lidé žijí tak nuzně, že by vděčně líbali ruce každému, kdo by se jich ujal. Mohl bych se tam vrátit jako vyjednávač.
10: A pak mě přijedete svorně zabít a zaberete můj majetek.
11: Ne, přísávám svou věrnost a oddanost.
10: Tak tedy jeďte. Třeba bude chtít Pátkův otec s vámi. Staří lidé neradí mění své prostředí.
11: Vážím si vašeho návrhu, ale nezdá se mi dost rozumný. Tvořil jste si zásoby pro sebe, pak pro sebe a Pátka. Teď z nich živíte 4 lidi. Podle mého názoru je potřeba, aby moji přátelé přišli skutečně do něčeho lepšího. Musíme nejdříve obdělat více půdy, založit větší stádo, usušit co nejvíce hroznů.
0: Během 30 dnů byly zásoby pod střechou. A Španěl s Pátkovým otcem seděli v jedné z loděk, kterými se nedobrovolně přicestovali. Vezli sebou zásoby pro 18 lidí na 8 dní, 2 muškety a střeliva na 10 ran.
10: Bože můj, naděje, že se vrátím do civilizovaného světa, žije.
0: Věřil, že se to větší skupině lidí podaří. Uplynulo sotva 8 dní a Pátek mohl hlásit.
9: Pane! Už jsou tady!
10: Ale to je přece anglická loď!
0: Víc už ze sebe nevypravil, protože mu dojetí svíralo hrdlo. Přesto zůstal na svém místě. Co si ho varovalo i hned se ukázat?
9: Pane, budeme běžet k loď!
10: Pojď se schovat.
9: Ale proč?
10: Nevím.
0: Tak už to bývá, že přicházejí určitá vnuknutí, aniž víme proč.
10: Chtějí přistát a je odliv. Neznají to tu asi. Koráb už uvízl na Mělčině. Ani člunem se nedostanou až na břeh.
9: To je dobře, neuvidí náš hrad.
10: Štěstí nám přeje.
0: Vystoupilo jich 5, pak 3 svázaní, o kterých by se dalo říci, že to jsou zajatci. A pak ještě 3 další.
10: Angličané.
9: A budou dělat... Ham, ham.
10: Angličan je gentleman. Není vyloučeno, že svého zajatce zabije, ale nikdy ho nesní. Pamatuj si to.
9: A co ten velikánský nůž u anglický člověk?
10: Hm? Námořníci mu říkají tesák. Asi jim chce někomu pohrozit.
0: Dva zůstali v člunu a šestých člon na obalítku. Tři spoutané muže zanechali poblíž křoví, ve kterém se skrýval Robinson.
2: Pátku, dojdi pro zbraně!
0: Robinson měl u sebe svou obvyklou výzbroj. Šaty a klobouk z kozí kožešiny, pás a za ním obnažený meč a dvě pistole. Přes rameno nesl pušku. Jemu to nepřipadalo, že vypadá hrozivě. Ale zajatec, když ho uviděl, strnul.
2: Nelekejte se, pane, pomůžeme vám.
1: Nám už nikdo pomoci nemůže. Kdo jste? Co s námi zamýšlíte?
10: Zdá se, že vás vaše truchlivé postavení zcela zlomilo. A to nepokládám za správné.
1: Byl jsem kapitánem tam na korábu. Ukradli mi ho. Ničemové. Zůstali mi jenom tito dva lidé.
10: To není málo.
1: Sami přišli o život. Pane, jsem v rozpacích. Ten zevnějšek. Ale naopak vaše vystupování. Kdo jste?
10: Angličan, který zde žije už 15 let. Kolik mají u sebe zbraní?
1: Dvě pušky. Ostatní je na korábu.
10: Většina jde obvykle s těmi, kdo jsou u moci.
0: Robinson měl na to 15 let, aby se naučil, jak se vyhrávají prohrané bitvy. Začal tím, že zajatcům uvolnil pouta.

0: Přísahám.
1: Pátku? 3 muškety a střelivo pro naše nové druhy.
2: Ti dva, kteří hlídali ve člunu, si všimli, že se na břehu něco děje.
1: Střílejte, kapitáne! Vaši trýznitelé nás, myslím, zpozorovali.
0: Nemohu, pane.
1: Pak ovšem není divu, že jste přišel o loď.
2: Padly 2 výstřely a bylo o 2 vzbouřence méně. Vrátili se 3 další, chtěli vědět, proč se střílí.
0: Ruce vzhůru, pánové, nemáte šanci.
3: Výborně, kapitáne.
2: Kapitánovi druhové jim spoutali ruce. Pátek utíkal s kormidelníkem k člunu, pro jistotu sebrali plachty, vesla a lana. Brzy přispěchali poslední 3. Když viděli své zajatce, jak jsou ozbrojeni, a své druhy, jak jsou dílem mrtví, dílem spoutání, vzdali se.
3: Zdá se, že naše vítězství je úplné. Dovolte mi, abych vás pozval do svého hradu.
2: Kapitán, kormidelník a cestující se nestačili divit a nešetřili slovy uznání a chvály. Nejvíce je upoutala vysázená huština, která tvořila dokonalé dvojité opevnění. Robinson nepřiznal, že s tím původně ani nepočítal.
3: To mám ještě poblíž jeskyni a kousek dál takový letohrádek. Příležitostně vás po svém panství provedu. Nyní ale na čase přemýšlet, jak se zmocnit korábu. Kolik je tam mužů?
0: Ještě 26. Nás je málo, nemáme šanci.
3: Milý kapitáne, taky jsem neměl šanci zde přežít.
0: Co tedy radíte dělat, pane? Dovolíte, abych vám říkal guvernére.
3: Nedělat nic. Nepochybně na korábu budou čekat na návrat člunu. Člun se ale vracet nebude. Co se stane? Vyšlou další člun. A my se na jeho posádku připravíme. Slyšíte? Už volají vaše katany. A netuší, že jsou v naší moci.
2: Robinson se ani trochu nemýlil.
4: Pane! Koráb vyslal další člun!
1: Vezmi sekeru a do toho prvního vysekej pořádnou díru!
0: Že vy se, guvernére, ani trochu nebojíte.
3: Neříkám, že se nebojím. Pouze jsem pochopil, že jen střízlivá úvaha pomáhá řešit nesnáze. Jestli vaše mužstvo dílem pobijeme, dílem uvězníme, kdo bude tvořit posádku pro cestu do Anglie?
0: Mezi těmi chlapy je mnoho hodných lidí. Pouze v sobě nenašli odvahu postavit se násilníku.
3: Vidíte. A ti budou prosit o milost, až pocítí naši sílu. Myslím, že člun už bude blízko. Pojďme. Mimochodem, mezi našimi zajatci hodní lidé nejsou?
0: 2, určitě.
3: Ozbrojíme je tedy a budou nám pomáhat. Ostatní dám odvést do jeskyně. Tam mohou křičet, nikdo je neuslyší.
2: Mezitím druhý člun přistál. Námořníci si prohlíželi ten první a našli v něm velikou díru. Pak se mezi sebou radili.
5: Hej, hola!
2: Nic. Ti v jeskyni neslyšeli, ostatní mlčeli. Po chvíli námořníci odrazili s loďkou od břehu.
0: Tak to se nemělo stát. Přivolají posílu a jsme ztraceni.
3: Možná, že máte pravdu, kapitáne, ale podle mě za chvíli člun znovu otočí ke břehu.
2: A skutečně. Bylo jich 7 a zřejmě šli hledat, jako kdysi Robinson, nějaký pahorek, ze kterého by měli dobrou vyhlídku.
5: Hej, hola!
6: Hej, hola!
2: Změna programu. Námořníci se nevracejí ke korábu. Jdou za hlasy, o kterých se domnívají, že patří jejich zmizelým druhům. Ve skutečnosti jdou přesně tam, lákají Pátek a Kolegaj.
0: Předu jde dělmistr, původce spůry. Provázejí ho 2 námořníci, rovněž z nejhorších. S těmi ostatními by mohla být řeč.
7: Nuže, pánové, palme!
2: Dělmistr a jeho 2 kumpáni byli na místě mrtví.
8: Kdo to střílí?
7: Já, tvůj kapitán, Lotře!
8: Dejte nám milost. Byli jsme ke vzpouře donuceni. Uděláme všechno, co budete chtít.
3: Vidíte, už je to tady.
7: Na ostrově vládne guvernér se svými 50 muži. Už 5 lidí zaplatilo spouru životem. Ostatní jsou zatím ve vězení a čekají na guvernérovo rozhodnutí.
8: Co tedy máme dělat? Nechtěli jsme.
7: Odhoďte zbraně. Máme vás na mušce.
2: Přibyli další 4 zajatci.
9: Kapitáne, volá vás guvernér.
7: Řekni jeho excelenci, že přijdu hned.
9: Vyřídím, kapitáne.
8: Kapitáne, mějte slitování. Řekněte jeho excelenci, že jsme vzpouru nezosnovali, že vám chceme věrně sloužit. Přece mě znáte.
7: Je pozdě, Tome.
8: Ale...

0: Dva z nás už jsou na vaší straně. Vemte mě sebou. Vysvětlím guvernérovi.
1: V Robinsonovi se zatajil dech. Hraje úlohu guvernéra a teď by ho měl námořník vidět ve skutečnosti. Rozhodně nebyl oblečen, jak se na guvernéra patří. Kdo by potom věřil zprávě o 50 mužích posádky?
2: Nevím, Tome.
1: U Robinsona se konala válečná porada. Na jedné straně potřebovali spojence, na druhé straně nesměli důvěřovat lidem zrádným.
2: Je to moje poslední šance. Čekal jsem na ní 15 let.
3: Není to jenom vaše šance.
1: V dálce koráb, hrozba i naděje. Na něm odbojný samozvaný kapitán. V tomto okamžiku mu chybělo už 15 mužů posádky a přitom netušil, že 5 jich už zaplatilo vzpouru životem. Měli ještě na palubě 18 odhodlaných mužů, kteří už téměř neměli volby.
3: Dopustili se zločinu, který se trestá smrtí, buď na místě, nebo po návratu domů. Jejich východiskem je buď pirátské řemeslo, nebo smrt.
2: Jenomže my potřebujeme koráb i část posádky, abychom se sami zachránili. Řekl jste, že osnovatelů vzpoury bylo 8. Kolik z nich už nežije?
3: 5.
2: Vidíte, to znamená, že na lodi jsou už jen 3. Není tomu tak dávno, co jste řekl, že jsou mezi námořníky hodní lidé, kteří pouze neměli odvahu vzepřít se vzbouřencům. Některé z nich jsme už ozbrojili a pomohli nám. Takoví jsou jistě i na lodi. Uvidí, že vy už nejste zajatcem, že i váš kormidelník je ozbrojen a že na ně jedou námořníci, se kterými počítali jako se svými. Zlomí je to.
3: Jenomže loďka či 2 loďky jsou příliš dobrý cíl. Jak se máme přiblížit ke korábu?
2: Lstí. Poplujete za tmy a mluvit budou ti, kteří sem byli vysláni.
3: A co když nás zradí?
2: Ale nezradí. Zavolíte sem toho, co nejhlasitěji prosil o milost.
3: A vy se mu ukážete jako guvernér?
2: Ne. Jako guvernérův člověk.
1: Ten muž nebyl daleko. Už klečel před Robinsonem.
0: Milost. Milost, pane. Ušetřte nás.
2: Možná.
0: Udělám všechno, co budete chtít.
2: 2 z vás tu guvernér zadrží jako rukojmí.
0: Ano.
2: Ostatní se vrátíte zde s kapitánem, s kormidelníkem a s cestujícím na 2 člunech za tmy ke korábu.
0: Dobře.
2: Budete volat věty, které do poslední chvíle budou loupežného kapitána udržovat v domnění, že jste se svého poslání zhostili.
0: Já.
2: Guvernér rozhodl, že zatím nenasadí svou posádku, dává vám určitou možnost.
0: Ale jaké věty, pane? Musíte nám říct.
2: Ono vás už něco napadne, když na vás budeme mířit pistolemi.
0: Ano, pane.
2: Samozřejmě, že při sebe menším pokusu nás podvést, oba rukojmí.
0: A co bude s námi až s naším dobrým kapitánem? Já pořád nemohu pochopit, jak jsme se mu mohli vzepřít. Vždycky byl takový spravedlivý, sice přísný, ale dobrák. Co potom bude s námi?
2: Bude záležet jedině na tom, kam se kdo v rozhodující bitvě zařadí.
0: Kapitáne, odpusťte.
3: Zde vládne guvernér. Byť po mém. Propadli jste všichni hrdlem už dávno.
2: Ještě není pozdě. Každému budeme spravedlivě měřit podle jeho provinění i zásluh. Nejsme krutí. Podívejte. 2 muži uznali svou chybu, už nám slouží. Jiní 2 už nežijí. A teď už jděte. Jste volný.
1: Pátek ho odvedl k ostatním vězňům.
3: Vymyslel jste to geniálně, guvernére.
2: Omyl, kapitáne. Tímto způsobem se likvidují neposlušnosti a vzpoury už od nepaměti.
1: Bylo třeba vyspravit děravý člun. Pracovali všichni. Chyběli jen oba rukojmí.
3: Zbývá dohodnout signál, kterým vám sdělím, že jsem opět pánem lodi.
2: Co jiného než dělová salva a hromové hurá?
1: Jednomu člunu velel kapitán, druhému kormidelník. V přítmí se brzy oba změnili jen v obrysy. Robinson s Pátkem osaměli.
2: Tak, Pátku, budeme se loučit.
4: Pátek tady s pánem moc líbil.
2: Myslíš jako na ostrově?
4: Ano, pane.
2: 15 let práce. Nejprve zápas o holý život, pak o slušné živobytí, nakonec hojnost.
4: A Pátek nic?
2: Samozřejmě. S tebou jsem tady strávil poslední léta.
1: Moc si mi pomohl. Budeme se ale muset loučit.
4: Jako pán a pátek?
1: Oba s ostrovem a taky spolu.
4: No, pán už chce vidět jenom bílé muže, pán už nemá pátek rád?
1: Ne, pátku. Ale chápej, ty patříš sem. Vrátí se ti tvůj otec.
4: Otec má 1, 2, 3, 4 syny.
1: No vidíš, jsou to tvoji bratři. Jak by ti bylo bez nich?
4: Pán se neptal, jak pátek bez nich tady.
1: Stavěli jsme loď, abychom jeli do tvé země.
4: Pátek půjde za otec.
1: No, tak vidíš. Rozloučíme se. Ty sám si přece říkal, že se těšíš ke svým. Co je ti? Ty chceš pátku? Ty chceš jet se mnou? Opravdu?
4: Pátek a pán? Jedna člověk.
1: Tak dobře. A víš, že bude docela pěkné, když budu mít po boku tak krásně opáleného přítele?
5: Ten večer bylo na opuštěném ostrově nebývalé živo. Kapitán přivezl Robinsonovi šaty jako pro opravdového guvernéra a uctil ho několika lahvemi dobrého vína. Mezitím připluli i Španělé z pátkovy odčiny. Byli ubožáci štěstím celý bez sebe, když zjistili, že mohou odplout anglickou lodí. Místo nich zůstali na ostrově námořníci, kterým se nedůvěřovalo. Vlastně mohli být rádi, že to s nimi takhle dopadlo. Robinson jim dal k dispozici všechno, co tu nahospodařil.

0: Robinson stojí na zádi korábu a drží kolem ramen mladíka v námořnických šatech.
1: Docela pěkný ostrov. Jestli pak víš, Pátku, že hned jak jsem poprvé mluvil s kapitánem, jsem ti vyjednal tuhle plavbu.

0: říkala mu Milost pane.
1: Krajský trestní soud v Praze, Praha, 29. května.
0: Na počátku měsíce února uviděl jakýsi Čeněk Chrást, 44-letý autodrožkář, na ulici děvče asi 18-leté, které se mu zalíbilo. Dívka nesla pivo a dávala pozor, aby nerozlila. Autodrožkář se k ní přitočil a začal jí zahrnovat galantnostmi. Děvče se hyhnělo a pána odhánělo, aby dal pokoj, že musí s pivem domů. Ale Chrást byl člověk zkušený, který to se slečnami dovedl. A tak po delším mluvení mu dívka slíbila dostaveníčko. Bylo to v neděli. Chrást jí zavedl do Stromovky a poručil jí bílou kávu. Přitom jí tam neustále přesvědčoval o svých horoucích citech. Dívka klopila oči a pořád se pochechtávala. Když byl autodrožkář příliš dotěrný, odstrkovala ho a říkala: ale milost pane, nechte si to, milost pane. Autodrožkář horlil, že není žádný milost pán. To se prý dnes už neříká. Dívka na to: ale přece jste milost pán. Ale slečno, namítal pan Chrást. A já nejsem žádná slečna, řízně odpověděla dívka. Autodrožkář zaplatil a vyzval dívku do biografu. Bránila se a říkala, co by tomu řekla milost paní. Ouha, pomyslel si pan Chrást, poznala, že jsem ženat. A hned jí to začal vymlouvat. Manželství za dnešní moderní doby není překážkou. I mezi ženatým pánem a svobodnou dívkou se může vyvinout vážná známost. Pak šli do biografu. Dávali hezký kousek. Autodrožkář byl něžný, dívka se už tolik nebránila, jen říkala, co by tomu asi řekla milost paní, kdyby to viděla. Jste moc dovolený, milost pane, vyčítala mu. Uplynul nějaký čas. A dnes seděl dotyčný Chrást před senátem Vrchního rady Trosta pro zločin svedení osoby nedospělé, jeho dozoru svěřené. Ukázalo se totiž, že ona dívka byla jeho služebnou. Obžalovaný namítal, že o tomto faktu neměl tušení. Celý čas byl na cestách a nemohl se valně starat o domácnost. U nich se střídali služky, on si jich nikdy nevšímal a sotva věděl, že nějakou služku mají. Služebné najímala jeho paní a sama jim také dávala výpověď. Služky byly jen na hrubé práce. Paní vařila a posluhovala u stolu. Obžalovaný se doma najedl a pak se vyspal. Neměl jiného myšlení než na obchod. Toto tvrzení podepřela manželka obžalovaného svědeckou výpovědí. Nepamatuje se, že by se její muž byl někdy na služebnou podíval. Vůbec si myslila, že ani na ženské není, a byla velmi překvapena, když byla na jejího manžela vznesena tato obžaloba. Panu Chrástovi také polehčovalo, že dívka sama mu neřekla, že u něho slouží. I tomu soud uvěřil, když služka měla vypovídat u soudu. Ustavičně klopila oči a místo odpovědí se pochechtávala. Soud zamítl žalobu státního zástupce doktora Neureitera a obžalovaného osvobodil. Jeho manželka si ho od soudu odvedla. Autodrožkář bude asi podroben domácímu kárnému řízení.
1: Lidové noviny, 30. 5. 1935. Roucho svatební.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 19. dubna.
1: Blažena, 35-letá švadlena, četla v novinách inzerát, jehož obsahem bylo, že inteligent, netančící a nekuřák je syt svobodného života a hledá bytost, která by s ním založila rodinný krb. Třeba s menší tělesnou vadou, věno žádoucí. Blažena neměla tělesnou vadu, ale vyhovovala druhé podmínce. Měla ušetřeny nějaké peníze. Dopsala tedy na udanou šifru a přihlásil se jí netančící inteligent. Byl to Ferdinand Bašta, 37-letý obchodní jednatel. Byl vysoký blondýn, jehož způsoby byly vybrané a řeč plyná. Blaženě se zalíbil, jenom se jí zdál být trochu mladý. Bašta řekl, že jeho mládí nemůže být překážkou, neboť má rozum jako starý, a vyzval Blaženu, aby s ním sdílela společnou domácnost, což je nutné proto, aby vzájemně vyzkoumali, jestli je mezi nimi, jak se říká, soulad duší. Blažena souhlasila a přestěhovala si k němu šicí stroj a začala si připravovat výbavu. S velkou láskou dala se do šití bílých svatebních šatů. Ferdinand u ní sedával, přihlížel k práci a jevil velký zájem. Ty šaty, říkával, udělej hodně volné, hodně volné. Proč, divívala se Švadlena, já jsem přece štíhla. Hodně volné, opakoval Ferdinand umíněně, to je teď moderní. Co ty rozumíš ženské módě? Usmívala se Blažena schovývavě. Možná, že víc než ty, odvětil Ferdinand záhadně. Ostatně já to chci. Když si to přeješ, tak se nedá nic dělat. Budou volné, nestarej se. Blažena šila noční košile, lajblíky a vůbec takové ženské tajemství. Ferdinand starostlivě a s jistým napětím přihlížel. Nemusíš do prádla vyšívat monogramy, prohlásil. Monogramy musí být, aby se v prádle nestratilo, poučovala ho Švadlena. Nechci monogramy a dost. Divný muž, pomyslela si nevěsta. Ale co dělat, všichni muži jsou takoví. Uplynulo několik neděl. Blažena šla po ulici a vidí před fotografickým závodem stát ověnčená auta. Zástup lidí čeká se zájmem, až vyjdou novomanželé. Blažena se k zástupu připojila, protože hrozně ráda viděla svatby. Po chvíli vystupuje z průjezdu nevěsta. Atlasový šat, splývavý závoj, vínek na hlavě. Nemlich, ty samé šaty jsem si zřídila, plesá Blažena. Jenomže tahle ta je trochu tělnatá. Vzadu jí to šponuje. Mělo by se to trochu povolit. V boku by potřebovala ubrat. Na ramenou to chce být štyrcnuté. No, holka zlatá, která Švadlena tě tak zřídila? Najednou se zarazila. Za otylou nevěstou přišel ženich v černém. Blažena se podívá. Můj ty světe, vždyť je to pan Bašta. A zase uplynulo několik neděl. Blažena s Ferdinandem se sešli. Byla to jejich poslední schůzka. Dali si dostaveníčko před senátem vrchního rady Krištůvka. Pana Baštu soudili pro zločin podvodu. Ukázalo se, že věno své první nevěsty investoval do svatebního podniku s jinou nevěstou. Její úspory byly vynaloženy na zařízení domácího krbu jiné. Jiná šla k oddavkám v jejich svatebních šatech a jiná používala jejího prádla, které s takovou pílí a láskou vyšívala. Zkrátka se ukázalo, že pan Bašta ji podvedl. Obžalovaný byl na návrh státního zástupce doktora Svobody uznán vinným a odsouzen do žaláře na 6 měsíců. O podmínečném odkladu trestu bude konáno šetření.
0: Lidové noviny, 24.1935. To nebyly křtiny.
1: Okresní soud v Praze, Praha, 19. března.
0: Stalo se to počátkem měsíce února. Paní Tlamichovou porodní bábu napadlo, aby se podívala z okna. A jak tak kouká, vidí, jdou dvě paní. Ta jedna se jmenuje Kateřina Štěbencová a ta druhá Kristýna Pavlištová. Paní Pavlištová nese v náručí cosi jako děcko v peřince. Bylo to alespoň povijánem ovázané. Obě ženy se tváří sladce, rozmarně. Ty, dělá paní Pavlištová. To je hezký, švitoří paní Štěbencová. Berany, duc. Hájej, hošičku malej. Paní Tlamichová strnula. Co to má být? Říká s úžasem. Že by v tomto domě byla radostná událost, to mně není povědomo. Nevím, že se v baráku nějaká ženská čekala. Přece bych musela o tom něco vědět. Obě ženy se sladkým břemenem vykročily z domu. Paní Tlamichová hodila na sebe sukni a hlavu si ovázala šátkem. Na její tváři se jeví výraz rozhodnosti. To není jen tak, šeptá si rozhodně. Já to nemůžu tak nechat. Děcko se musí koupat. Musíš novorozeněti vařit heřmánkový čajíček. To musí dělat odborník. Paní Tlamichová se řítí z domu. Spěchá, aby zastihla obě ženy a volala je k odpovědnosti. To jsou nynčko časy, žehrá porodní babička. Jeden opravdu neví, jak by se zachoval. Tadyhle od nepaměti pomáhám dětem na svět. Tisícům rodiček jsem pomohla v těžké hodince. A tady máš poděkování. Poděkování, Barboro Tlamichová. Volají k porodu cizí ženskou a já mám škodovat. Na to se

0: podívám. Žolíku, Žolí! Ozval se z domu mužský hlas. Žolí, pojď sem, tu máš, odpovídá ženský hlas. Kde je ten pes? Před chvilkou tu byl. Žolíku! Paní Tlamichová kluše za ženskými, co nesou to zabalené v peřince. Došli za roh a z jejich tváří zmizel sladký, mazlivý výraz. Ohlížejí se na všechny strany a paní Pavlištová rozbaluje peřinky. Z ambaláže vykoukla černá psí hlava. Pes zívl, olízl se a zakňučel. Mlč, zaskohrala hrozivě paní Pavlištová. Paní Tlamichová otevřela oči a ústa. A tudy na to děla k sobě. Pak zavřela oči a řítila se naspět. Zabušila na jedny dveře. Otevřel k ní ratý muž ve vestě, za ním vyhlížela rozcuchaná ženská hlava. Čím posloužím, paní Tlamichová, otázal se muž. Hledáte Žolíka, pane Tic?
1: Hledám. To psisko by tu mělo být a není. Já ho, mně se zdá...
0: Netrestejte ho, pane Tic. To nevinné zvíře za nic nemůže. Stalo se obětí zločinu. Přicházím, abych ten zločin odhalila. Dnes soudil okresní soudce Rada Mráz paní Štěbencovou a paní Pavlištovou pro přestupek krádeže. Pes, pravda, nebyl žádné čistokrevné zvíře, ale byl věrný a ctil oddaně manžele Ticovi. Soud uznal obžalované vinnými a vyměřil každé 3 dny tuhého vězení. Z toho případu je vidět, jak velice se rozmohla zločinnost. A také to, že metody amerických únosců začínají pronikat až do naší ulice.
2: Lidové noviny 23. 1938.

0: Část druhá, sudí Benedikt. Než panoš Ota opustil palác Královského hradu, zastavil se ve skriptoriu pro listinu s purkrabskou pečetí. V ní mu Ješek uděloval na celý týden stejné pravomoci, jaké měl místní richtář. Pak se vydal k Budějovické bráně.
1: Co pak nejsi strážný? Tak prošel včera rybář Jakub touhle bránou, nebo ne?
2: Občas tudy chodíval s rybami na trh ke kostelu. Prošel tudy, ale ryby u sebe neměl. Překvapilo mě to. Odbočil tamhle do té uličky.
1: Co je v ní?
2: Dílny řemeslníků, co pracují s kovy. Myslel jsem, že si jde koupit háčky.
0: Ulička byla úzká a temná. U zdí domů ležely hromady dřevěného uhlí a dřeva. Ota vešel do prvního většího domu. Ve dvoře stál přístřešek s kovadlinou a do ní bušil střapatý panoš.
1: Chtěl bych pěkný šperk. Vyrábí je tady někdo?
3: Vyloučeno! Obchodovat s výrobky ze stříbra a zlata v Písku nesmí nikdo. Jsi už druhý v poslední době, kdo s tím otravuje.
1: Kdo byl ten první?
3: Jeden rybář před týdnem. Známe to. Někoho okradl a chtěl lup prodat. Odtáhl, ale všiml jsem si, že se vydal průchodem k chrámu.
1: A včera tu nebyl?
3: U mě ne, ale já bych ho hnal.
0: Před honosným kostelem na nebevzetí Panny Marie zastavil panoše Otu strážný, že s ním chce mluvit richtář. Měli to jen pár kroků. Richtář na něj udeřil, jak se opovažuje vyšetřovat ve městě. Ukázal mu listinu. Mrzutě ji přečetl a vrátil.
4: Nesnaž se mi namluvit, že tebe, pomocníka věhlasného Oldřicha z Chlumu, zajímá smrt chudého rybáře. O co jde ve skutečnosti?
1: Jde o záležitost našeho vznešeného krále. To ti musí stačit. Pomohl bys mi, pokud bys zjistil, kdo z píseckých kupců tajně přiváží ze svých cest šperky do Písku.
4: Jsou tři. Maďara, Tymulák a Domšík. Nikoli ovšem tajně. Jejich otcové získali od krále Václava výsadu, že smějí ročně dovést pět šperků, ale musí je nabízet tady, v Písku. Je to zcela legální.
1: Tak ty z Domšík? Mám důkaz, že se v Písku obchoduje s kradenými šperky. Můžeš mi v té věci pomoci?
5: Musíte mi je popsat. Pokud jsou ještě ve městě, dozvím se o nich.
1: Jde o prsten a náhrdelník. Ten zavražděný rybář je prodal.
5: Asi před týdnem navštívil mého přítele Tymuláka. Nabízel mu jakýsi šperk, nechtěl ho ukázat, ale Tymulák to stejně odmítl. Tím to pro nás skončilo.
1: Kde má tvůj přítel dům?
5: Naproti kostelu na nebevzetí Panny Marie.
0: Venku se strhla bouřka a než panoš Ota doběhl na hrad, pořádně promokl. Večeře už začala. V čele tabule seděla abatyše Aneška. Byla to žena přísná a zbožná, která ráda kárala nedostatky jiných. Po její pravici seděl zemský sudí Benedikt. Následoval Zbyslav z Valdeka se snoubenkou Eliškou a purkrabí Ješek. Proti nim manželka Bavora ze Strakonic Aneška a společnost jí dělal starší šlechtic, kterého Ota neznal. Představil se jako rytíř Duben z Kestřan.
6: Promokl si. Určitě ti přijde vhod svařené víno. Doma, Slavo!
0: Do sálu vstoupila dívka s blednými tvářemi. Hlavu měla po způsobu řeholnic zavinutou do bělostné loktuše. Vyzařovala z ní pokora a nuda. Mísu s křepelkami postavila před abatyši Anešku a pospíchala zase ke dveřím. Zastavila se však a ohlédla. Její pohled se Otovi ani trochu nelíbil. Byl zlý.
6: Ráno přinesl posel list mého vznešeného synovce českého krále. Ve Štýrsku vyřídil své záležitosti úspěšně. Brzy se tu objeví. Píše také, že Karel z Anjou popravil v Neapoli římského krále Konradina i jeho přítele, Fridricha Babenberského.
7: Znala jsem ho. Nebylo mu ještě ani 20 let.
6: začal se proti právu titulovat rakouským a štýrským vévodou. Mám pravdu, urozený pane z Valdeka?
7: Zachoval se hanebně, to je pravda. Ale byl neskušený. Možná nemusel skončit na popravišti.
8: Co o tom soudíš ty, Oto?
1: Já jako rytíř neskladávám nic vznešeného v tom, pokud vítěz popraví poraženého soka. Kristus nás učí odpouštět.
6: Tyhle řeči se mi nelíbí. Půjdu se pomodlit do kaple.
9: Rádi tě doprovodíme. Po takové hostině se sluší zpytovat duši.
0: Bouře za okny ještě zesílila a nezdálo se, že by chtěla ustoupit. Po skončení modliteb se do sálu vrátili jen obě Přemyslovny spolu se Zbyslavem z Valdeka a panošem Otou. Na stole stála mísa s ovocem a džbán s vínem.
7: Otec Petr je už starý a jeho duch se vrátil do času mládí. Hrad Valdek zdědím po jeho smrti já. Ale už teď mu neomezeně vládnu. A nevedu si, myslím, špatně. Proto mi náš milostivý panovník nabídl ruku své dcery Elišky. Mám ještě mladšího bratra, který se jmenuje Oldřich.
1: Já musel kvůli bratrovi z rodné tvrze odejít.
7: Ani u nás to není jednoduché. Mám strýce Viléma, kterému se říká Zaječek. Vlastní hrad Žebrák a spoustu vesnic. Nemá děti, proto odkázal majetek mému bratrovi. Jenže loni se strýc znovu oženil s mnohem mladší ženou. Pokud Luitgardu obtěžká, můj bratr nezdědí nic. Podle různých náznaků však soudím, že bratr Oldřich hodlá smrt našeho strýce urychlit, aby o dědictví nepřišel. Strýc Zaječek je teď s naším králem ve Štýrsku. Ale bojím se, co se stane, až se vrátí domů.
1: Máš pro svá obvinění nějaké důkazy?
7: Záhy po svatbě uspořádal strýc hon. Na něm můj bratr vystřelil z kuše tak, že se šipka zabodla do stromu prst od strýcovy hlavy.
9: Na honech se nehody stávají. Bratranec mého manžela takhle přišel o oko.
7: O týden později spadl z cimbuří věže kvádr. Strýc se minul jen o vlas. O chvíli později se na schodech vynořil můj bratr. Je čas jít spát. Dobrou noc.
0: Zbyslav odešel sám. Dokud nebyla svatba, neměl právo spát s Eliškou a abatyše Aneška to hlídala ostřížím zrakem. Ota s oběma Přemyslovnami ještě chvíli žertoval a pak tabuli opustil i on. Když panoš Ota vyšel na nádvoří, nad hlavou se mu klenulo jasné nebe plné hvězd. Zamířil k hradní bráně, ale než jí prošel, ze tmy se vyřítil muž na koni. Panoš Ota zahlédl na jeho plášti erb s kančí hlavou, jaký nosili páni z Valdeka. Nijak o tom nepřemýšlel a pokračoval na rynek. Právě když míjel uzonkou uličku mezi dřevěnými boudami masných krámů, zaútočili na něj tři muži. V rukách drželi dřevěné hole a na tvářích měli masky. Vedl je ramenatý hromotluk.
10: Zmalujeme ti hřbet.
11: Na šperky zapomeň, chlapečku, nebo tě taky najdou v příkopě.
0: Ota tasil meč. Ti tři udělali ještě dva nebo tři kroky, pak se ale otočili a prchli. Ota se nemínil s nimi ve tmě nahánět. Vrátil meč do pochvy a pokračoval do zájezdního hostince u Zlatých hroznů. Usnul skoro hned, ale za svítání ho vzbudil křik za dveřmi.
12: Pane Oto, na hradě došlo k vraždě.
1: Koho zabili, pane Purkrabí?
12: Mého strýce, sudího Benedikta.
13: Říkal jsem ti, že jsme příbuzní, ne? Ale to teď není důležité. Probodli ho dýkou. Vrah ho pak ještě zhanobil, uřízl mu út a ten odnesl. Ctihodná abatyše Aneška vzkazuje, že je tou událostí nesmírně zneklidněná. Rozhodla, že tu věc máš vyšetřovat ty.
1: Pojďme, po cestě mi všechno povíš.
13: Zavraždili ho v mém domě, v Purkrabství. Benedikt totiž odmítl spát v paláci. Já myslím, že se něčeho bál. Dokonce prohlížel dveře, zda mají dobrou závoru.
1: A když jste ho našli?
13: Dveře nebyly vylomené. Musel je sám vrahovi otevřít. Dostat se ovšem v noci do Purkrabství není problém.
0: Tělo zemského sudího Benedikta leželo na podlaze vedle stolu. Dlouhá plátěná košile byla zarudlá krví. Vrah ji nechal vyhrnutou, takže byl vidět zohavený podbřišek. Ota si klekl a začal zkoumat rány na těle. Bylo jich nejméně 30. Okamžitě poznal, že vražednou zbraní nemohla být dýka, ta by zanechala užší stopy. Vrah zabil sudího širokým nožem a bodal jako smyslu zbavený. Na dveřích nebyla ani stopa po násilí. Na složených šatech spočíval naditý váček s penězi. Vrah nepřišel krást.
6: Všem tady u stolu jsem sdělila, že jsem tě pověřila pátráním, Oto. Teď se můžeš naší urozené společnosti ptát.
1: Když jsem včera odcházel, v bráně jsem se div nesrazil s jezdcem a předpokládám, že to byl Oldřich z Valdeka, tvůj bratr, pane Zbyslave. Mám pravdu? Nikde ho tu však nevidím.
7: Hned za svítání pokračoval v cestě. Musí prý hovořit s naším strýcem Zaječkem.
6: Tvůj bratr vede ovšem spor s pražským biskupem o vesnici nedaleko Litoměřic. A ten spor nedávno rozhodl zemský sudí Benedikt ve prospěch pražské diecéze.
7: Snad si nemyslíš, že sudí ho zabil kvůli nějaké hloupé vesnici on? Máš divné představy o rytířích, ctihodná abatyše.
6: Mám o nich takové představy, jací doopravdy jsou, pane Zvaldeka.
1: Vrah sudímu Benediktovi odňal mužství. To má symbolický smysl, ale určitě nesouvisí se sporem o vesnici. Nevyšel někdo z vás v noci náhodou z paláce?
8: Pokud vím, bylo nás víc. Po bouřce bylo venku tak krásně, že jsem neodolala a udělala si krátkou procházku. V Purkrabství jsem však nebyla.
7: Přísahám, ani já tam nebyl.
9: Mně nebylo dobře. Dítě už kope. Neopustila jsem komnatu. Ale rytíř Dubenské Střan ano. Venku prý zahlédl tebe, ctihodná abatyše.
6: Ano, byla jsem venku. U čeledníku stála jakási služebná, ohnutá a rozkročená a on se na ní ukájel jako hřebec na klisně. Taková hanba. Účastnila jsem se noční bohoslužby v chrámu dominikánského kláštera. Když jsem se vracela, musel Benedikt ještě žít. V jeho okně se svítilo.
13: I já si pana Dubena všiml. Chvíli jsem poseděl u okna, docela zábavná podívaná. Pak jsem si lehl. Mám lehké spaní. Řekl bych, že pak už nikdo do Purkrabství nevstoupil. Takže to už musel být sudí Benedikt mrtvý.
0: Společnost se záhy rozešla. Zůstal jen Ota s Eliškou.
1: Povídačkám o procházce nevěřím. Co sdělala doopravdy?
8: Šla jsem si promluvit s bratrem mého snoubence. Pokoušela jsem se Oldřichovi z Valdeka promluvit do duše. Přísahal, že nic z toho není pravda. Za strýcem Zaječkem jel se vzkazem, že jeho žena je těhotná. A nevypadal vůbec naštvaně.
1: Třeba se mu ulevilo, pokud nosil v duši zlé myšlenky. Teď už by vraždou svého strýce nic nezískal.
8: Do paláce jsme se vrátili společně.
1: Ani tvůj snoubenec nemá zřejmě s tou vraždou nic společného. Je o hlavu vyšší než sudí Benedikt. Podle úhlu, jakým byly rány vedeny, musel být vrah menší postavy. A použil nůž, nikoli dýku. To nevypadá na rytíře.
8: Co kdybychom se zašli vykoupat do naší zátočiny? Měla bych jisté svědectví, ale povím ti ho pouze tam.
1: Připomínám slib, který jsem ti dal. I kdybys chtěla, hřích opakovat nebudeme.
8: To, že jsem po tobě chtěla. Asi si mi špatně rozuměl.

0: K zátočině pod portičskými skálami dorazili za chvilku. Eliška si přetáhla přes hlavu halenu a chtěla ji odložit na velký kámen, jenže najednou skoro stuhla. Na kameni ležel uříznutý mužský út.
1: Nedívej se tam, prosím. A obejmi mě.
2: Nahé světkyně nevyslýchám.
1: Protivo. V noci jsem zahlédla tu novou kuchařku. Šla do půdkrabství. Nesla velký džbán. Chvíli jsem na nádvoří zůstala, dívala se na hvězdy. Ale ta holka se nevracela. Kdyby něco nesla, položí to na stůl a odejde, nemyslíš?
2: Co by mohla mít neteř hospodského společného se zemským sudím? Ledaže by... Jasně. Ten uříznutý út. Ty jsi vlastně skvělá.
0: Panoš Ota snadno zjistil, že Domaslava včera víno purkrabímu Ježkovi opravdu donesla. Jak sám prohlásil, asi mu chtěla udělat radost, protože na hrad ji přivedl on. Její matka totiž dříve sloužila jeho manželce. Od něj pospíchal Ota do města na Richtu.
2: Zátoka pod portičskými skálami. Co mi o ní můžeš povědět, Richtáři?
3: Před 8 lety jedna žena odtud z Písku...
2: Jen pro úplnost. Sloužila manželce purkrabího Ježka a předpokládám, že byla švagrovou šenkýře Břenka od Zlatých hroznů.
3: Byla to nádherná žena. Břenkův bratr zemřel a ona i s dcerou pracovala u něj. Co se v té zátoce stalo, to nikdo neví. Když se nevrátila domů, šli jsme ji hledat. Našli jsme ji mrtvou. Vrah ji znásilnil a uškrtil. Dcera Domaslava ležela stranou s probodnutou hrudí. Vrah si asi myslel, že je taky mrtvá. Ale Bůh nad ní držel ochrannou ruku a přežila to. Pak nám všechno pověděla. Na koni se objevil cizinec a ptal se, kde je most. Přitom fascinovaně zíral na její matku. Nejprve jí nabídl peníz a když je odmítla, vrhl se na ní a znásilnil ji. To je celé. Nikoho jemu podobného se však nepodařilo v okolí najít.

0: Panoš Ota našel abatyši Anežku v chrámu dominikánského kláštera. Klikl si na studenou podlahu a tiše jí objasnil svou hypotézu. Sudí Benedikt kdysi přijel navštívit purkrabího ježka, ale na břehu Otavy náhodou potkal krásnou ženu s dcerou. Ztratil rozum, ženu znásilnil a její dceru Domaslavu těžce zranil. Ta ho teď po letech poznala, protože náhodou slouží v paláci, a pomstila se. Abatyše si ihned nechala kuchařku zavolat.
1: Domaslavo, zabila si sudího Benedikta?
2: V noci si přece byla v budově půrkrabství. Kdo tě tam poslal?
3: Nějaký sloužící chtěl, abych donesla víno.
2: Jistě bys ho poznala.
3: Byla jsem v kuchyni a on křikl z chodby. Neviděla jsem mu do tváře.
2: Dejme tomu. Musím ti připomenout velice bolestnou událost, Domaslavo. Před 8 lety sudí Benedikt zabil tvou matku. Včera při večeři si ho poznala.
1: Proč ty slzy, děvče? Ona je to pravda, viď?
3: Ano.
1: Tvá matka jistě skončila v nebi.
3: Byla tak krásná a hodná.
2: Šla si do purkrabství a ve čbánu s vínem si měla ukrytý nůž z kuchyně.
3: Nikoho jsem nezabila.
2: Vrah položil odříznuté mužství sudího Benedikta právě na to místo, kde zavraždil tvou matku. Do oka bijící náhoda, nemyslíš? Benedikt tě včera poznal a bál se tě. Proč ti nakonec otevřel dveře?
1: Jsi ochotná přísahat na svatý kříž?
3: Přísahám. Nezabila jsem sudího Benedikta.
1: Než se ta věc objasní, zůstaneš tady v klášteře. Odejít nesmíš, rozumíš mi?
0: Jak Panoš Ota předpokládal, nikdo v paláci Domaslavě nevyřizoval, aby zašla s vínem do půrkrabství. Jenže ona nebyla typem dívky, která by s klidným svědomím křivě přísahala. Něco tu nehrálo, ale on neuměl přijít na to, co to je.
4: Zanedlouho po těchto událostech se v jedné z odlehlých komnat Chartrova paláce konal podivný rozhovor.
5: Podivný tím, že nezasvěcenému by sotva dávali smysl věty pronesené většinou jen v narážkách.
6: Ale především však tím, že v této zvláštní hře si, jak se zdá, vyměnili úlohy kočka s myší. Vévoda Chartr totiž následkem okolností natolik skrotl, že se pro Kartuše stal pravou pochoutkou.
7: Ani nevíte výsosti, jak mě celá ta záležitost trápí.
8: Je to opravdu ohavné, příteli. Takové intriky kolem pomazané hlavy odporné. Vůbec nechápu.
7: Představte si, vévodo, že do té špinavosti byly údajně zapleteny nejvyšší kruhy, prý přímo z bourbonské krve. Dovedete si představit, jak jeho veličenstvo zuří.
8: Ano, to jistě.
7: Budou padat hlavy, o tom nepochybuji.
8: Říkáte hlavy? To je vážné.
7: Jenom se vžijte do mého postavení. Právě já jsem pověřen vyšetřováním celé té historie. Chápete, jak je mi trapně?
8: Ano, to musí být nepříjemné, že? Opravdu, kdybych vám mohl nějak prospět, pane Kartuši, na mou věru.
7: Výsosti, musel bych vás tak jako tak brzy vyhledat v rámci svých služebních povinností, takže vaše pochopení mi jenom usnadňuje situaci. Jde o choulostivou souvislost.
8: Souvislost? Co se stalo?
7: Vlastně jsem vám jen chtěl říci, abyste si, promiňte mi tu důvěrnost, výsosti, dával lepší pozor na lidi, kteří se třeba proti vaší vůli mohou dostat do vaší blízkosti a jsou schopni zneužít důvěry vašeho mládí a majestátu.
9: Napíná ho jak na skřipec.
5: Tohle je víc, než Chartr snese.
8: Tak co se vlastně děje, Kartuši? Kapněte božsko. Co pak mě necháte v téhle nejistotě? Víte dobře, jak to myslím.
7: Máme Perisoa.
8: Bože můj,
7: řekl všechno.
8: Jsem ztracen.
7: Výsosti, co si myslíte? Nelze přece uvěřit, že by nějaký intrikánský jezuita mohl vlákat do svých tenat člena královské rodiny. Krev Orleánů je čistá. Veškerou odpovědnost nesou jisté, řekněme, církevní kruhy. toho Périso a ještě skřípnu, ale myslím, že všechno, co povídá ku příkladu o vás, jsou pomluvy, jimiž si chce zcela marně zachránit krk.
8: Ovšem pomluvy, milý pane Kartuši, vždycky jsem o vás měl jen to nejlepší mínění, o vaší inteligenci, oddanosti koruně. Buďte jist, příteli, že vám to nikdy nezapomenu. Podejte mi ruku.
7: Díky, pane. Díky. Pak je tu ještě taková maličkost, se kterou si nevím rady, ale to se vaší výsosti přímo netýká, nebudu tedy obtěžovat.
8: Počkejte, oč jde?
7: Tedy v armádě se objevil jistý chlapík, který tvrdí, že je nevlastním bratrem vaší výsosti. Prý na to má nějaké důkazy. Já osobně netuším, oč vlastně jde, ale budu to muset prověřit. Povinnost je povinnost.
5: Tak se mi zdá, že Charter omdlí.
6: Zatím se alespoň musel posadit.
9: Kartuš se baví.
8: Tady je příšerné vedro, vidíte? Milý Kartuš, co jste to říkal? Ano, rozumím. To je opravdu zábavné. Jestli si vzpomenete, najdete-li toho, dáte mi vědět, že ano. To víte. I my, vévodové, jsme občas zvědaví.
7: Bude mi potěšením, výsosti. V současné chvíli ale nevím, kam dřív skočit. Teď k tomu ještě ten pan Bina.
8: Co je zase s Binetem?
7: Představte si, ztratila se monetér. Čím dříve ji najdu, tím dříve se budu moci věnovat úkolům, o kterých hovořila vaše výsost. Tak to už chodí.
8: Pane, důvěru za důvěru. Je v klášteře Mortelano.
4: Charter to vyhrkl neuváženě. Ani ho nenapadlo zdržovat se nějakým vysvětlováním, odkud to vlastně ví.
6: Kartuš by radostí nejraději zavískl. To je to, co potřeboval vědět. Teď už zbývá jen poslat Fanfána do Mortelán a vyzvednout tam Žizel.
5: Souběžně s tímto se v královských komnatách odehrával rozhovor jiný, mnohem příjemnější a také noblesnější.
10: To jste tedy vy, pane? Komu za tolik vděčíme. Přistupte.
11: K vašim službám, madam?
10: Jeho veličenstvo mě pověřilo, abych vám, zatím takto důvěrně a neoficiálně, vyjádřila jeho dík i ujištění, že na vaše zásluhy o francouzskou korunu nebude zapomenuto. Stejně tak, jako na vašeho přítele, toho...
11: Mulena.
10: A já osobně vám, pane, chci říct, poslyšte, neviděli jsme se už někde? Celou tu dobu, co s vámi mluvím, přemýšlím, odkud znám vaše oči. Nepomůžete mi paměti?
11: Paní de Chateauroux možná pozná tento medailon.
10: Mon Dieu! To je tulipán! Vždyť vy jste můj mladičký rytíř ze Saint-Denis.
11: Paní vévodkyně má skvělou paměť.
10: Příteli, ale to znamená, že jste mi zachránil život už po druhé. Tehdy, pravda, poněkud symbolicky. Ale tentokrát to bylo více než doopravdy, na mou věru. Jste statečný mladý muž. Myslím, že kdybych někdy měla syna, přála bych si, aby byl jako vy, pane.
11: Madam, to váš tulipán mi nosil štěstí. Přesně tak, jak jste si to sama přála.
4: V podobně roztomilém tónu se hovor nesl ještě dobrou půlhodinku, ale vzhledem k tomu, že náš čas je vymezen, konstatujme jen, že skončil ujištěním vévodkyně o vřelých sympatiích, které k Fanfánovi chová.
5: Ještě, že Fanfán natolik zmoudřel a je blázen do Žizel a už vůbec ho neohrožuje krása jeho paní matinky.
4: Načež se odbylo velice dvorné rozloučení připomínající menuet.
12: Fan pane!
13: Kartuši!
12: Byl jsem u Šárta.
13: Přijela mě ve vodkyně de Chateauroux.
12: Vím, kde je Gisèle.
13: Je úžasná. Cože? Co jsi to řekl?
12: Vím, kde je tvoje Gisèle. V klášteře Mortelam.
13: Tak jedem kupředu!
12: Stůj! Nebuď tak splašený. Nejdřív dostaneš řádnou dovolenou. Už se to zařizuje. Já tě nebudu podruhé vysekávat z obvinění z dezerce.
4: Pan de Ramponu se nesmírně divil, když druhého dne obdržel hned dva dopisy z míst nejvyšších. První z nich ho okamžitě rozuřil do bezvědomí, protože mu oznamoval, že voják Fanfan Tulipán je poněkud nachlazen a proto se musí nejméně 3 dny zotavovat pod intenzivním dozorem lékaře Muléna. To bylo dílo vévodkyně de Chateauroux.
14: Nasturen. Musí se zotavovat pod dohledem. Ženská bude teď velet akvitánskému pluku. Tak zblázení. Já mu dám nasturen.
6: Druhý dopis ho taktéž ohromil, ale tentokrát příjemně. Byl podepsán Chartrovým jménem, který jej zval do svého paláce v naléhavé záležitosti.
4: Chartre si totiž po rozmluvě s Kartušem uvědomil, že se přeci jenom přenáhlil.
6: Což znamená především, že si vzpomněl na pana Rampono a jeho živelnou touhu zalíbit se představený.
4: A tak si vévoda řekl, tenhle ctižádostivý hlupák by mi mohl prokázat službu.
6: Například vypátrat člověka, o kterém mluvil Kartuš, a oddělat ho.
4: Přišlo mu líto, že tak neprozřetelně vybreptal Kartušovi místo úklidu Gisèle, k jímuž svedení se jako na potvoru pro samé státnické záležitosti ještě nedostal. Binet ji teď odveze domů a zamkne jak v bastile.
6: To tedy ne, řekl si mladý pán, já vám ještě vypálím rybník.
4: A proto nyní stoupá Rampardon po schodišti jeho paláce a chvěje se očekáváním věcí příštích, které, jak pevně věří, budou mít historický význam.
14: Výsosti! Přišel jsem na váš rozkaz.
11: Víte, proč jsem si vás dal zavolat?
14: Pane vévodo, ať se jedná o cokoliv, prohlašuji, že jsem připraven položit život za čest a blaho Francie.
11: Já vím.
14: Koruny. Ale... A především vaší výsosti.
11: No dobrá, příteli, dobrá. Možná, že se vám právě k tomu naskýtá příležitost. Potřebuji důvtipného, odvážného a především oddaného muže.
14: K vašim službám.
11: Nepřerušujte mě, já vím. Dostanete 10 spolehlivých lidí, místo akce klášter Mortelam. Vaším úkolem, pane, je velice diskrétní záležitost.
4: Kdybychom teď měli možnost vznést se několik desítek metrů nad území sladké Francie tak, abychom přehlédli jediným pohledem rozložení francouzského i rakouského vojska kolem nejbližších měst, městeček, pevností, kopců a lesíků, spatřili bychom na jedné z vedlejších polních cest vedoucích ke kláštoru Mortelam jezdce.
6: Několik jezdců. Rampono s 10 muži právě dojíždí ke klášteru, zatímco Fanfan s Mulénem poklidně vyjíždějí z tábora, netušíce, kdo je předstihl.
14: Tiše, kryjte se, čekejte na znamení.
15: Kdo je? Co se děje?
16: Sestro, otevřete mi, přepadl mě lupiči a jsem raněn.
15: O bože, vyčkej okamžik, ubohé dítě, hned jsem dole.
14: Za mnou, kupředu, ve jménu krále.
15: Co je to? Pomoc! Pomoc! Přepadení!
6: To je podlost.
4: Ale funguje to. Už jsou vevnitř. Ještě chvíli bude trvat, než ji najdou.
17: Ale pánové, chovejte se jako šlechtici.
4: Už jí drží. Ono se brání jako lvice.
15: Pomoc!
18: Pomoc! Sahej na mě! Pust mě! Pomoc! No!
6: Co je to, Flaku? Rampono má připravený kočár.
17: Fanfane, tulipáne. Zase pozdě.
13: Je zle, Kartuši. Byli tam před námi.
12: Ale kdo?
13: No to nevím, ale unesli mi žizel 10 chlapů na jednu slabou ženu a měli tam kočár.
12: Zatracená práce. V tom má prsty Chartr, to je jasné. Už mu otrnul.
13: Ale kam ji mohli odvést?
12: U sebe v paláci ji nenechá, to je jisté. Bylo by to příliš

0: Petr s úsměvem Binetovi, že jeho neteř je v bezpečí jeho vlastního útulku.
1: Lotr, musíme vyrazit, než bude pozdě. Pospěšme si!
2: Kartuš se nemýlil.
3: A náš příběh se vrací k místu, které už známe.
4: Opět je noc. K zámečku se opatrně blíží tři postavy. Fanfán, Kartuš, Mulen. Musí si počínat obezřetně. Jsou téměř v první linii a nepřítel je nesmí zpozorovat.
2: A to není vše. Zámeček je navíc dobře střežen. Hádejte kým? No ano. Je tu pan Rampono se svými muži. Plní opravdu svědomitě čestné úkoly, jimiž ho pověřil vévoda de Chartres. Dostat se dovnitř nebude snadné.
4: A vevnitř? To okno v prvním poschodí. Jediné osvětlené.
5: Mademoiselle, odhrnula si vlasy z čela, zakrývá jí to oči, tak. Proč se tak třese?
6: Vůbec se netřesu. Věřím, že jste člověk.
5: Velice správně, dítě. Člověk jako každý jiný. I když vévoda, no ta malička, využila těch mých lidských sklonů, nebude litovat. Tak pojď hezky blíž, podívej se na mě, tady se posaď a podej mi svou ručku, tu malou půvabnou ručku.
6: Pane, mé srdce patří Fanfánovi.
5: No ty světe, a kdo po tobě chce tvé srdce, jedná se o daleko míň. Úplně zanedbatelná malička.
6: Pane, proč si nevyberete jinou dívku? Je jich tolik, které by rádi zužitkovali svou krásu.
5: Tvůj odpor mě vzrušuje víc než koketerie polibně.
6: Nedotýkejte se mne, pane. Snažně vás prosím, nechte mě, vévodo. Tomáš!
7: To byla facka.
3: Velkolepá. Vévodská. Prostě hodná orleánské tvář.
2: Venku se něco děje. To je Fanfán.
1: Kartuši, Mulene, za mnou a do ní!
8: Fanfán! Zase ten Fanfán! Zas! Přijďte mi je! Rozsekejte je na kousky!
1: Tomáš!
8: Na tobě, ty darebáku!
1: Výborně, Mulene! A za mnou! Fanfáne, tudy! Kryju ti záda! Musíte se dostat do té chodby! Však víte kam! Před!
2: A bojuje se přízemí, prvním poschodí, všude.
4: Někteří už dobojovali.
3: Především Charter. Ne, že by snad byl raněn, to vůbec ne. Bitky se nezúčastnil.
2: Snad pouze v té míře, kterou jej počastovala rozzuřená Žizel. Takové křehké stvoření, kdo by to byl řekl?
4: Ale Šárter bystře pochopil, že tady mu už pšenka nepoklete a snaží se nenápadně zmizet.
2: Zatímco Fanfán?
5: Rampredon, ty padouchu, teď si to konečně rozdáme.
8: Fanfán, tak pojď, pane tulipáne. Za všechno se ti pomstím. Za ukradenou šaly.
1: Vedle, pane kapitáne.
8: Za tvoje písničky. Za náctu zemní.
1: Zase špatně, pane. Dávejte si pozor, nebo s vámi budu příliš brzy hotov.
8: Žádný Fanfán. Žádný tulipán.
1: Omyl tulipánu si naopak ještě užiješ víc než dost. Budeš je mít na hrobě.
2: A už ho žene.
4: Nádvoříčko pro souboj jako stvořené.
3: Uprostřed stará hluboká studna. Jak romantické.
2: Tohle bude podívaná pro chlapy.
5: Tak co pak? Rampredon, dochází ti dech? Nebo se za mnou bojíš?
1: No jen si taky vyskoč na roubení studny, jestli se ti to všem podaří.
8: Nemáš. Já tě.
1: Šťastnou cestu, Rampredone!
3: Oh la la!
2: Krásný zásah, jak z učebnice šermu.
4: Pan kapitán ve studni a hluboko. Vzdejme mu čest minutou ticha.
2: Prosím vás, na to teď není čas.
3: A kde je Charter?
2: Upláchl. A víte, kdo mu pomohl? No ano, Kartuš, kdo jiný? Nedovolí přece, aby Fanfan zabil

0: Králova příbuzného, víte, co by to bylo?
1: Škoda, mohlo dojít k historickému souboji bratrů, něco jako Castor a Pollux. To by bylo sousto pro dějepis.
2: Nestalo se, bohužel. Bratři se definitivně minuli.
0: Ale láska zvítězila a to je hlavní.

0: Pane tulipáne, přijměte náš vřelý dík za zásluhy, které historie připíše někomu docela jinému. Prokázal jste talent, odvahu, věrnost i bystrost. Jsou to vlastnosti hodné generála. Bohužel, generálů máme dost. Doufáme proto, že se spokojíte s uprázdněným místem kapitána akvitánského pluku, námi zvláště milovaného.
1: Sire, přísahám, že do 3 dnů se dají Rakušáci na ústup.
0: Dobrá, pane, stačí do týdne. Nekažte nám radost z války. Vás, Muléne, za vaše zásluhy povyšujeme do šlechtického stavu. Ode dneška se jmenujete Dumoulin a jste naším osobním lékařem. Budeme vás nepochybně ještě mnohokrát potřebovat.
2: Službám vašeho veličenstva. Panovníkovo zdraví nade vše.
0: Konečně, protože vy, milý Binete, jste se ukázal dosti silným na to, abyste pečoval o naše osobní pohodlí, ale dosti slabým na to, abyste uchránil osobu své neteře před nástrahami, které ji přivodilo její, řekněme, mládí. Rozhodli jsme se svěřit i do rukou Fanfána Tulipána, o kterém jsme slyšeli, že je znamenitým ochráncem slabého pohlaví. I sama paní vévodkyně de Châteauroux se uvolila být k motrou jejich dětem.
1: Žizel, miláčku.
3: Fanfáne, miláčku.
0: Pánové, ať žije Francie.
4: A co Kartuš? Toho nečeká žádná odměna.
5: Lidé jeho schopností se neradi ukazují na veřejnost.
6: A také jejich odměny a radosti jsou neveřejné a zcela jiného druhu.
7: Zdá se, pane, že vám již po druhé vděčím za mnoho. Přijměte tento váček jako důkaz mé vděčnosti.
8: Vaše výsost je laskavá. Jsem rád, pane vévodo, že vám při této příležitosti mohu podat hlášení o případu vašeho domnělého bratra.
7: Cože? On žije?
8: Podařilo se mi vypátrat zajímavou okolnost.
7: Mluvte.
8: Ano, vzpomene si vaše výsost na nešťastně zesnulého kapitána Ramponoa.
7: Ano, něco jsem o tom případu zaslechl.
8: Tak tedy, na jeho patě jsme našli znamení.
7: Ne.
8: Tetování. Je to celé nesmysl, ale myslím, že se na základě tohoto znaku, který mimochodem připomíná jisté zednářské symboly, mohl domnívat...
7: Ano, chápu, zajímavé. Vždycky jsem tušil, že ten člověk je podvodník.
8: Jistě.
7: Mám čich na lidi. Dobře, že je po něm. Vy, milí Kartuši,
8: ano.
7: Přijměte tento prsten na znamení mé spokojenosti s vašimi cennými službami.
8: Díky, vévoda. Jste velký muž.
4: Takže Chartres si konečně oddychl.
5: Neprávem. Jako obyčejně. Je to smolař, tenhle vévoda.
6: Nicméně poučen naším příběhem, rozhodl se jednou provždy učinit konec pomluvám o tetovaných a netetovaných patách. A jelikož se doslechl, že jeho veličenstvo Ludvík Milovaný jmenoval svým novým osobním lékařem jistého Dumoulina, který je člověkem neobyčejně zručným, pozval jej k sobě a právě se nechává tetovat. Aby měl už jednou s tou patou pokoj.
4: Tím se z tohoto mladíka stává příští proslulý Filip Egalité. Ano, to je ten, který se, až přijde čas, přidá na stranu revoluce.
6: Což ho opět nezachrání, protože stejně bude popraven. Někdo má prostě smůlu.
5: A jiný štěstí, jako náš miláček Fanfan, ten štěstím přímo září.
9: Píseň a květ,
4: Náš příběh je u konce, protože všechno dobře dopadlo.
5: Je to jediný zaručeně pravdivý příběh o Fanfánu Tulipánovi.
4: Všechno tu souhlasí. Ludvík 15. Chartres, Vévodkyně du Château, dokonce i Dumoulin.
6: Tahle naše verze má jedinou vadu na kráse. Že to všechno patrně bylo úplně jinak.
4: Co však vždycky zůstane stejné, co přetrvá.
6: Že odvážnému štěstí přeje.
5: Že láska vítězí.
4: Že Fanfán, ať je jaký je, zvládne vše, do čeho se pustí. Co je to?
6: Kluk.
5: Holka.
6: Kluk.
5: Holka.
6: Kluk.
4: A ještě jeden kluk.

Edgar Wallis, kriminální příběhy Johna G. Reedera. Část pátá, Zelená mamba. Odehrává se v Londýně ve 20. letech minulého století.

0: Molisky, jeden z vládců londýnského podsvětí, cizinec, který řídil zločinecký gang a měl přezdívku Zelená mamba, byl stejně zákeřný a nebezpečný jako onen hbitý africký had. Dařilo se mu však jen do chvíle, dokud se mu do cesty nepřipletl známý detektiv z úřadu Sira Bredna. Molisky sedí v baru u čtyř námořníků.
1: Kdy jste se tady objevil, Rahbute?
2: Přijel jsem včera v noci.
1: A co naše zboží?
2: Už je na cestě, Molisky. Za dva dny ho budou vykládat v přístavu.
1: Odkud?
2: Tentokrát z Tunisu. Vaše oblíbené pomeranče a citrony. A v každém zapíchnutá uzonka, pouhým okem nezjistitelná tyčinka.
1: S čím?
2: Jako obvykle. Heroin a kokain. Čisté zboží.
1: Projde bez úhony?
2: Koho by zajímali bedny s ovocem, drahý pane? Zlodí se vykládají ze všeho nejdřív, aby se neskazili. A navíc policie i Scotland Yard mají teď plnou hlavu něčeho úplně jiného.
1: Myslíte tu krádež v Omarově mešitě?
2: Lupiči z Fesu se vloupali do chrámu, zavraždili dva strážce a zmizeli s 9 velkými zelenými kameny slavného sultána. Obrovské drahokamy jsou zasazeny do zlatých plátů. Víte, jakou mají cenu?
1: Asi dost velikou. Když se zloději nebáli svatokrádeže. Přizpůsobili mezi vašimi věřícími hotové zděšení. Jaká suma jim stála za to, Rahbute?
2: 1 000 000 liber sterlingů.
1: A zmizeli beze stopy?
2: I tak je teď čeká to nejtěžší. A to? Najít kupce.
1: To jste si přečetl v novinách.
2: To vím z doslechu. Zatím scháněli překupníka.
1: A našli ho?
2: Sedí před vámi, drahý pane. Nabízím 9 kamenů Sulimanových. Lupiči jsou ochotni prodat je za poloviční cenu, když se obchod uskuteční co nejdříve.
1: Jestli dobře hádám, El Rahbute, marocký lup, který míří do hlavního města Anglie.
2: Nemýlíte se, drahý pane.
1: A kdy pak to bude?
2: Hned, jak se o něm přestane psát v novinách. Mimořádně lákavý obchod. Výdělek 500 000. Bez námahy a většího rizika. Jen najít movitého kupce, co dovede držet jazyk za zuby.
1: Pokud by šlo jen o to, sedí před vámi.
2: Vy?
1: Čemu se tak divíte, Rahbute? Říká se o mně, že Molisky je nekorunovaný král zdejšího podsvětí.
2: A už hezkých pár let, drahý pane?
1: Ano. A jako takový si nemohu dovolit koupit poklad z Omarovy mešity? A co víc? Budu-li chtít třeba ho v zápětí i darovat?
2: Když máte komu?
1: Budu mít. Budu. A už brzy. Rozhodně dřív, než se sultánovi drahokamy objeví v Londýně.
3: Jakže se jmenuje? Molisky? Podivné jméno.
4: Poněkud cizokrajné, že?
3: Říkáte, že to je jeden z nejmocnějších gangstrů?
4: Ano, jeho slovo je zákonem pro všechny jeho komplice. Víte, jak mu říkají? Zelená mamba.
3: Mamba? A to je, tuším, africký jedovatý had.
4: Smrtelně jedovatý hádek, Sire Bredne. Koho uštkne, ten je ve vteřině mrtvý. Přesně tak se chová i Molisky. Drží ochranou ruku nad desítkami podniků, herny, bary, závodiště. Všichni majitelé mu ovšem musí za jeho péči platit.
3: A kdyby některý odmítl?
4: Mamba přikáže a dotyčný je zlikvidován. Beze stopy, beze svědků.
3: A cože se takovýhle nebezpečný člověk objevil v soudní síni a zrovna při procesu s padělatelem peněz? Měl s ním něco společného?
4: S Royem Kartnerem? Vůbec nic.
3: On tam přišel jenom jako divák?
4: To jsem si také myslel až do vynesení rozsudku.
3: Jaký dostal trest vámi odhalený pachatel, Ridre?
4: 15 let nucených prací v trestanecké kolonii v Parkhurstu.
3: Přiměřená výše?
4: V jeho případě ano. Téměř dokonalé padělky vyráběl ve velkých sériích, v nejvyšších hodnotách. Právem propadla státu i polovina jeho majetku.
3: On je ženatý?
4: Doposud ano. S jistou Meryl Kartnerovou. Obvinil jsem jí ze spoluúčasti. Díky jejímu protřelému obhájci jí však žádná nebyla prokázána.
3: Jak na to reagovala paní Kartnerová?
4: Během soudního přelíčení byla velice nervózní. Sotva jejího muže odvedli, šla si to vyřídit se mnou.
3: Ještě v soudní síni?
4: Ano, chtěla mě napadnout hned, jak jsme vycházeli. A víte, sire, kdo jí v tom zabránil? Molisky.
3: Oni se znají?
4: Myslím, že docela důvěrně. A co víc, on je do ní celý blázen.
3: Vládce podsvětí zahořel láskou.
4: K velice nebezpečné ženě, sire Bredne. Nevím, jestli si vybral tu pravou.
1: Samozřejmě, že bych ho mohl zničit jako každého, kdo se mi postavil do cesty, ale co by nám to pomohlo? A zrovna teď. Byl by z toho zbytečný poprask, Meryl.
5: Kvůli takovému...
1: Reader je mazaný a vyzná se. Nepodceňuj ho, drahá. Sama si měla na mále. Nezapomeň.
5: Já vím. Chtěl mě potopit, dostat za mříže a okrást o zbývající polovinu majetku.
1: Nepovedlo se.
5: Však to stálo dost peněz. Mám chuť se mu pořádně pomstit.
1: Nech ho na pokoji, alespoň nějakou dobu. Už kvůli mně. Mám před sebou skvělý obchod.
5: Ale to je tvoje věc, Molisky. S tím přece já nemám nic společného.
1: Ne tak docela. Ten job, co mě čeká, je překvapení pro tebe, drahá. Když mi to vyjde, dostaneš dárek, který ti vyrazí dech. Potřebuju jen trochu času a klid.
5: Budeš ho mít. A pokud jde o Rydra, ten už ti dá pokoj, uvidíš.
1: Varuji tě, Meryl. Nedráždi ho.
5: Říkáš, že je mazaný a že se vyzná? Ano. Já taky.
1: O tom nepochybuju. Ale nech ho být, dokud na nás nezapomene. Však se najde příležitost, jak mu dodatečně všechno spočítat.
5: Molisky, lásko moje. Když já bych tolik chtěla, aby to bylo co nejdřív.
6: Kde jste se tak dlouho toulal, pane Reedre?
4: Byl jsem v kanceláři, paní Hambletonová.
6: No, já myslela, že jste si vyšli se slečnou Belmanovou někam na procházku do parku.
4: Tak to bych moc rád, ale bohužel.
6: Řekněte si Robrednovi, ať vás pouští dřív, když je venku tak krásně.
4: Požádám ho o to vaším jménem.
6: To by vám asi příliš nepomohlo. Co se dá dělat? Dáte si čaj?
4: Ano, těším se na něj celou cestu.
6: Hned vám ho přinesu. Málem bych zapomněla, máte na stole balíček.
4: Kdy přišel?
6: Listonož ho přinesl předpolednem. Zrovna jsem se vrátila z nákupu. Něco úředního?
4: Pojďte se podívat, paní Hambletonová. A to byste neuhodla.
6: Bomboniera. Samé nugátové bombony a těch druhů. Takové máte rád.
4: Však vy také. Nabídněte si.
6: Až po vás, pane Reedre. To je určitě dárek k vašemu svátku. Od slečny Belmanové, že?
4: Ale to už mi dárek dala.
6: Tak od někoho z úřadu.
4: Proč by mi to posílali poštou?
6: Je to od někoho, kdo zná vaši adresu. John G. Reader Brooklyn Road, číslo 17.
4: Znát ji nemusí, stačí, když si ji zjistí.
6: A uvnitř není žádný lísteček s přáním?
4: Ne, není.
6: Pane Reader, že vy máte nějakou tajnou ctitelku?
4: No, co pak mě neznáte, paní Hambletonová, já a tajná ctitelka.
6: Tak už tedy nevím. Musí to být, nemůže, musí to být nějaká ženská.
4: Nějaká ženská? A nemusí to být ctitelka. Já vám děkuji, paní Hambletonová.
6: A za co?
4: To vám řeknu až zítra. Z téhle bomboniery vám teď bohužel žádný bonbon nenabídnu. Nezlobíte se?
6: Proč bych měla?
4: A víte co, já vám koupím jinou. Největší ze všech, co prodávají, a sníme ji sami dva na posezení.
6: Sami dva ne, pane Riedre. Když tak se slečnou Belmanovou.
4: No ano, to je výborný nápad. A tuhle bonbonieru teď opatrně zabalíme a já ji hned zítra ráno zanesu na Scotland Yard do laboratoře.
6: A proč zrovna tam?
4: Protože díky vám mám vážné podezření, že s těmihle bonbony není všechno v pořádku. Otrušík, ano, sire Bredne. Otrušík si vybrala paní Kartnerová.
3: A tímhle jedem otrávila čokoládové bonbony?
4: Všechny, do jednoho. Byla důsledná a netušila, že mohla mít na svědomí oběti dvě. Mě i moji hospodyni. Ta mě totiž zachránila. Díky ní jsem pojal podezření a když mi to v laboratoři potvrdili, dal jsem okamžitý příkaz k zatčení.
3: Ona si opravdu myslela, že jí to vyjde?
4: Být doma sám, asi bych podlehl pokušení ochutnat oblíbený nugát. Navíc jako dárek k svátku. Člověka v takovou chvíli nic zlého nenapadne.
3: To máte pravdu. Doufám, že se dáma ke všemu přiznala.
4: Co jí zbývalo? Při důkladné prohlídce bytu našli v komoře zastrčenou plechovku se zbytkem otrušíku a na bonboniéře byly její otisky. Zachovala se jako amatér.
3: Tušíte proč?
4: Zřejmě jí vztek a zlost úplně zatemnili mozek. Jinak by, doufám, našla jiný způsob, jak mě zničit. Teď o tom může celé dva roky přemýšlet.
3: A co Molisky? Přišel si poslechnout rozsudek?
4: Kdyby jen to. Hned na chodbě.
3: Snad vás také nenapadly jako tenkrát ona.
4: Pustil se do mě, že jsem se rozhodl paní Kartnerovou zničit a že se mi to konečně podařilo.
3: Co pak se zbláznil?
4: Řval, že mě oddělá a to takovým způsobem, že si to ani ve snu nedovedu představit. Nechal jsem ho obvinit z napadení korunního svědka a z nebezpečného vyhrožování.
3: Jak dlouho si pobude ve vězení?
4: Jenom 3 týdny, sire. Důležité ale je, že byl poprvé odsouzen. To je novum pro celý jeho gang. Jejich šéf ztratil nezranitelnost.
3: O to víc buďte ostražitý, Riedre. Molisky je lstivý a zákeřný.
4: Zelená mamba uhodí a uštkne.
3: Budete potřebovat policejní ochranu.
4: Ale jen na dobu, kdy bude zamřížen.
3: Proč? A pak?
4: Pak budu jednat sám.
3: Bude vás chtít zničit.
4: Pokusím se ho předejít, sire, a dostat ho jeho vlastními zbraněmi. Když bude potřeba, pomůže mi policie a inspektor Settler.
7: Byli dva a všude chodili s ním. Vypadalo to, že má k sobě přišpendlený.
8: Bejt sám, tak jsem ho umlčel za vás, šéfe.
9: A já bych nechal umlčet tebe, Henry.
8: To teda nevím proč.
9: Protože by jim došlo, že to bylo na můj příkaz. Kdyby tě dostali, když jsem byl za katrem, měli by nás na lopatě oba.
10: Skázal jsem vám, abyste ho nechali na pokoji, než se vrátím.
7: A chcete ho teda oddělat, šéfe, nebo ne?
10: Chci, ale jinak, než jsme zvyklí. Pokusil se ho někdy někdo podmáznout? Tajně, beze svědků. Co kdyby si dal říct? A pak to na něj prásknout. Ať si ho oddělají oni.
8: To by ale musel zakopnout o pořádnej balík prachu.
10: Na Riedrovi bych nešetřil, Henry.
11: A co to zkusit jinak, šéfe?
10: Jak?
11: Žije sám? Nemá žádnou ženskou.
12: Proč tě to zajímá, Bile?
11: Pro ženskou je chlap schopnej udělat ledacos.
10: To tě napadlo jen tak?
11: Jen tak, šéfe.
10: Nebyla to náhodou narážka na někoho z nás?
11: To bych si nedovolil, šéfe.
10: To bych ti ani nedoporučoval, Bile. No, Riedre se točí kolem jisté paní. Vlastně slečny. Slečny Belmanové.
11: A co jí pořádně zmáčknout? Oho. A trochu ji vyděsit.
10: Jo.
11: Třeba by to na něj platilo.
12: Možná i víc, než ty prachy, šéf.
9: No což, zkusit se to může. Jedno si ale pamatujte a všichni. Reader, pánové, Reader je můj. Tak, teď se dejte do práce. Už máme zboždění.
12: Pomeranče a citrony už dozrály?
9: Zítra se dozvím, kdy je začneme rozvážet. To bude tvoje práce, Bile. Henry, ty a tvoji lidé obejdete rajony a vyberete prachy. Z dlužníky to vemte zkrátka. Času měli dost a dost.
13: Spolehněte se, šéfe.
9: Spojkou bude Stone. Všechno půjde přes něho. A já si vezmu na mušku Reedra.
12: A můžete hned začít, šéfe. Podívejte se ven na ulici.
11: Reeder.
2: A je sám.
11: Co tady chce?
10: Třeba si vyšel jen tak na procházku.
12: A když ne?
10: Zvedněte se a zmizte. Zadem, přes dvůr.
12: A co vy, šéfe?
10: Já tu počkám. Třeba se dozvím, proč kolem nás začal šmejdit.
4: Slečna Belmanová byla pozvaná na večeři do klubu Šampion.
3: Podivný podnik, s podivnými členy. Kdo ji tam pozval?
4: Údajně předsedkyně klubu, jistá Annie Lemaire.
3: Oni se znají?
4: Poznali se nedávno. Paní Lemaire na chodníku málem omdlela. Slečna Belmanová jí poskytla pomoc a paní Lemaire ji za to pozvala do klubu na večeři.
3: A kdy tam má jít?
4: Už tam šla. Předevčírem, v 8 hodin večer.
3: Stalo se tam snad něco?
4: Jen taková drobná nepříjemnost. V 8 hodin byl klub plný policistů.
3: Jaké udání?
4: Ani ne. Domluvil jsem se s inspektorem Settlerem, že v 8 hodin tam vpadne policie, provede razí a ověří si totožnost všech podezřelých hostů. Ku podivu byl mezi nimi i Molisky.
3: Chytře vymyšleno, Reedere.
4: Víte?
3: Ale počkejte... Vy jste se tam objevil také. Nebyla to chyba?
4: Nebyla, sire. Šel jsem jen doprovodit svoji známou.
3: Jste mazanější, než jsem si myslel. A co Molisky viděl vás?
4: S chutí jsem ho oslovil. Především. A pak jsem se rozčílil. Kdo si dovolil pozvat slečnu Belmanovou do podniku, který je pod kontrolou policie?
3: A jak na to reagoval Molisky?
4: Byl celý bez sebe.
3: To pozvání... Slečny Belmanové tedy byla léčka.
4: A celá ta scénka s omdlením paní Lemaire měla jediný cíl. Zmocnit se mé známé a mě tak přitisknout ke zdi. Nedal jsem na sobě nic znát. Vzal jsem si ho stranou a mezi čtyřma očima jsme si promluvili.
3: Poslyšte, Reedere, ale to patrně neudělalo nejlepší dojem na jeho komplice.
4: S tím jsem také počítal, sire. A pro příště, pokaždé, když se s Molyským někde setkám, ještě ten den udeří mamba.
3: Udeří a uštkne. A koho?
4: Pokaždé někoho z jeho gengu.
3: A kdo to odnesl předevčírem?
4: Jistý, tedy Elfield. Molyskyho bývalý důvěrník. V noci ho zatkla policie. Byl obviněn z krádeže luxusního automobilu. Reeder. Ano. Ano, díky, inspektore. Hned jsem tam. Molisky se sešel s El Rahbutem.
3: Kdo to je?
4: Jeho obchodní partner z Maroka.
3: Z Maroka? V londýnském tisku v poslední době velice populární země. Vzpomínáte na ty titulky? Sulimanovi smaragdy uloupeny, Omarova mešita zneuctěna, lupiči zmizeli bez stopy.
4: Vy mě udivujete, sire Bredne. Vás to tak zaujalo? No,
3: titulky jako z koubojek.
4: A vidíte, minulo několik týdnů a v novinách o drahokamech není ani zmínka.
3: Výhodné pro lupiče, Reedere. Pokud by se chtěli pokladu zbavit, mají konečně čistý vzduch a potřebný klid. Molisky zná toho Maročana dlouho?
4: Obávám se, že ano.
3: A kde teď spolu jsou?
4: V baru u čtyř námořníků, Liskyho oblíbený podnik. Rád bych ho tam zastihl, až bude sám.
3: Chcete si promluvit... Mezi čtyřma očima.
4: Už proto, aby se jeho lidé hned zítra dozvěděli, koho v noci policie zatkla. Jednali spolu dlouho, Settlere?
14: Ani ne. Dávali si pozor.
0: Jakmile kolem nich někdo prošel, hned zmlkli. Sedl jsem si, jak nejblíž jsem mohl.
4: Ale vás inspektorem Moulisky nezná?
0: Ne, nikdy jsme se neviděli. Raz v klubu řídil můj kolega. Moulisky ho znám jen z úřední fotografie.
4: A o čem spolu mluvili? Zaslechl jste něco?
0: Rahbut odjede do Maroka.
4: Kdy?
0: Zítra.
4: Nevíte kam?
0: Tu hádám jen z té znělé sykavky. Fes.
4: Díky ukradeným smaragdům nejznámější marocké město. Že by s tím měl také něco společného?
0: No, proč ne? Nejedná přece s řadovým gangstrem.
4: A kdy se vrátí, nevíte?
0: To jediné řekl nahlas. Když vstal a loučili se, řekl za týden.
4: No, tak za týden. Kde tady asi bydlí? V hotelu?
0: To vám řeknu zítra, Lídre. Dal jsem příkaz sledovat ho na každém kroku.
4: Moulisky tam zůstal?
0: Volal jsem vás z téhle budky, tady na rohu v parku. Od té chvíle sedím na lavičce. Je odtud dobře vidět na vchod do baru. Ale vyjít jsem ho zatím neviděl.
4: Zajdu tam.
0: Nebude to podezřelé?
4: Moulisky ví, že tam občas projdu. Už jsme spolu v baru i mluvili. Jen tam nakouknu a když ho náhodou zahlídnu, zase si spolu promluvíme.
0: A koho zatkneme v noci?
4: Jednoho z jeho nejbližších, inspektore. Ale pak si dáme týden volno. Počkáme, až se náš podezřelý Maročan vrátí do Londýna.
12: To jsem já, šéfe. Stone, otevřete.
13: Pojď dál. Co tak brzy, vždyť je 3:30 ráno.
12: Volal mi Rahbut, zrovna dorazil. Po telefonu se vám to nechtěl říkat, co kdyby.
13: Nikdo tě nesledoval.
12: Ulice jsou jak vymetené, nikde ani človíčka.
13: Co chce Rahbut?
12: Máte zajít do banky. Chce se s vámi sejít.
13: Kdy?
12: Dneska v noci.
13: Dneska to nejde. Mám schůzku s Reedrem.
12: Už zase?
13: Stone! Ten mizerný detektiv mě pořád sleduje a pořád za mnou leze. Musím to s ním skončit.
12: Bylo by na čase, šéfe. Chlapcům se to přestalo líbit. Jak se vy dva sejdete, vždycky to někdo z našich lidí odskáče. Už toho mají plný zuby. Stát se to ještě jednou, tak...
13: Tak co? Přestali by ve mě věřit? Začali by mě podezírat? Nechtějí mě náhodou zlikvidovat, Stone?
12: Zatím to nikdo z nich neřekl nahlas, šéfe.
13: Nikdy jsem s policií nic neměl a tuhle schůzku jsem si vyjednal sám. Dneska večer v 10 hodin v Malu.
12: Na tak odlehlém místě, šéfe. Není to nebezpečné.
13: Aspoň to bude beze svědků. Chci na Reedrovi, aby s tím špehováním už jednou přestal. Jinak revolver nosím pořád sebou a pořád je nabitý. Tohle řekni chlapcům, Stone. Nesmím ztratit jejich důvěru, to by byl můj konec. Ale váš taky.
0: Přijel v noci. Ještě spí. Dům hlídá policie. Máme ho probudit?
4: Prohledejte celou tu jeho špeluňku a kdyby se stavil na zadní. Tady máte povolení. Je to příkaz státního zástupce a netýká se jen jeho, ale všech Maročanů, co přijíždějí do Anglie.
0: A my se sejdeme večer, Reedre.
4: Ne, inspektore. S Moulisky si to vyřídím sám.
0: V žádném případě. Schůzka na odlehlém místě a v noci, to může být past. Jen si vzpomeňte na slečnu Belmanovou. Přijedu pro vás, Reedre. Aspoň vám budu krýt záda. Kdy se máte sejít?
4: Až v 10. Ještě je čas. Tam nahoře u pomníku.
0: Jděte. Já půjdu z druhé strany.
4: Někoho přepadli.
0: Kde?
4: Tamhle nahoře, u těch vysokých stromů. Tady. Tady někde to muselo být.
0: Počkejte, Reedre. Posvítím nám. Tamhle. Tamhle někdo leží.
4: Moulisky. Někdo ho bodnul dýko.
0: Nesáhejte na ni. Doběhnu pro auto a odvezeme ho.
3: Takový konec vládce pod světí asi nečekal. Přežije to?
4: Snad ano.
3: Aspoň bychom se dozvěděli, kdo ho přepadl.
4: Ale to už víme, sire. Ta ostrá zahnutá dýka, co mu málem probodla srdce, má rukověď zdobenou maurským vzorem.
3: El Rahbult, ale proč to udělal?
4: Nejspíš ze strachu, že bude prozrazen. Musel se dozvědět o té Mólisskyho schůzce se mnou, ale hlavně o tom, že oni Mólisky požádal sám.
3: Navíc ta policejní prohlídka sotva se tady objevil, ta ho musela pořádně vyděsit.
4: Ano, překvapili ho, ještě spal.
3: Našli tam něco?
4: Pokud něco propašoval, tak to schoval jinam.
3: O to víc se mohl začít bát, že na to policie přijde, budou-li ho sledovat.
4: Když policie odešla, dal si zřejmě všechno dohromady a vyložil si to po svém, že ho Mólisky chce podvést a zradit.
3: A rozhodl se, že ho umlčí.
4: V noci ho sledoval až do toho parku, tam ho bodnul a zmizel. Abyste rozuměl, sire, Mólisky přišel na naši schůzku o něco dřív.
3: To El Rahbultovi pomohlo?
4: A Mólisky mu se to stalo osudným.
3: A co když ho lékaři přece jenom zachrání?
4: V tom případě máme jedinou jistotu, sire Bredne, že se El Rahbut s ukradeným sultánovým pokladem v Londýně už nikdy neobjeví.

jemnocitný člověk vstupuje v ovzduší hrobu a smrti vždycky s pocitem úzkostné úcty. A z tohoto duševního rozpoložení vyplývá velikomyslná nevšímavost k malicherným podrobnostem, jaké obepínají již každý zjev tohoto světa. Chci-li se přece poněkud šíře rozepsati o smutných událostech, které způsobily tak mocný rozruch v našem obchodním a peněžnickém prostředí, činím tak, poněvadž bez této, řekněme třeba, nešetrnosti z naší strany, celý případ se nejeví dosti srozumitelným. Generální inspektor pojišťovny pan Karel Drak, jenž v strašlivém dramatu i čině, i trpně jako hlavní hrdina měl účastenství, byl mladý, uhlazený muž společenských mravů, chodil do bálů, hrál tenis a miloval zábavu a hovor s elegantními ženami. Nejčastěji se zjevoval v létě zrakům svých spoluobčanů v bílých šatech s tenisovou raketou pod ramenem a obyčejně v průvodu jedné nebo dvou paniček. Šuškalo se o něm, že udržuje nedovolené poměry s ženami svých přátel a známých. Kolikrát mu veřejné mínění křivdilo, nevím. Jisto je však, že se, co se týče jeho podezřelých sklonů, nemýlilo úplně. Špatná náklonost, před níž lidstvo již v desateru je varováno, probudila se v mladém muži již na počátku jeho úřednické dráhy, když se ucházel o místo uprázdněné úmrtím staršího kolegy. Počítal pevně s protekcí svého blahosklonného přítele, pana ředitele Mezerky, a zdálo se, že ctižádostivá touha mladého muže dojde svého ukojení, když tu najednou, nikdo nevěděl proč a jak, všechno se zvrtlo. Zběhlo se to tak. Pan Karel Drak přišel v obvyklou dobu na návštěvu k svému vlivnému příteli. Ten však nebyl doma. Pouze milost paní byla přítomna a koupala se právě. Ve zvláštním projevu přízně přijala paní Mezerková hosta v slyšení přes příčící se tomu ohledy společenské a rozmluvala s ním po otevřenými dveřmi koupelny. Paní Mezerková byla dáma v nejlepších letech, kypících tvarů, a Karel Drak byl mlád. I myslím, že uvedení těchto dvou věcí postačí, aby každý poznal velikost pokušení, jemuž osoba před pootevřenými dveřmi koupelny dlící a zachycující svým sluchem jemné zvukové vlny vzniklé utíráním se, z vody se vynořivší krasavice, byla vystavena. Karel Drak pokušení odolal. Vzpomněl si na svého příznivce, na přislíbené místo, uvážil, že snad poněkud nezvyklé chování milost panino je pouhým výronem jejího nic zlé nezamýšlejícího dobrodružství a spasil se jako egyptský Josef útěkem. Následky tohoto šlechetného hnutí mysli nebyly v patřičném poměru s odměnou, jakou si ctnost mladého muže po právu vysloužiti měla. Při příští jeho návštěvě milost paní se ani neukázala a pan ředitel byl mrazivě chladný, takže se Karel Drak raději ihned odporoučel. Stejně odmítavým bylo chování páně Mezerkovo i na ulici a v kavárně. Slíbené místo dostal jiný. A v duši Karla Draka byla otřesena víra v lidovou moudrost, která tvrdí, že s poctivostí nejdál dojdeš. Názor mladého Karla na lidskou lehkomyslnost, vybudovaný dle knih, novin a podle doslechu, byl poněkud pochmurný. Souboje, vraždy ze žárlivosti, jakož i sebevraždy, zničené životy, vitriol a lisol, to vše vyvstávalo před jeho duševním zrakem v plné životnosti a varovalo neskušeného,
v jehož obrazotvornosti klamaný manžel se objevoval v podobě starořecké démonické bytosti s divoce vlajícími vlasy a pronásledující s chumáčem kroutících se jedovatých plazů v ruce prchajícího zločince. Kdyby při vstupu do života představy Karla Draka byly nalezly náležitého potvrzení a opory ve skutečnosti, byl by jistě pokračoval jeho vývoj jinou cestou, než jaká vede ke zkáze duše a mnohdy i těla. Ale po hříchu první zkušenosti mladého muže byly toho druhu, že spíše ke konání špatností povzbuzovali, než před nimi varovali. Z prvních známostí Karlových, jichž si vysoce cenil, byl správce knížecího panství a zároveň ovšem paní správcová. Chtě nechtě točil se Karel dvorně kolem zdravím a spokojeností zářící mladé ženy a i ona se často zahleděla na hezkého a způsobného mladého muže, jakým pan Drak bez odporu byl. Karel byl však povahy pochybovačné a proto výmluvné řeči očí dobře nerozuměl. Zdálo se mu, že utkvělý pohled stejně může znamenat i hlubší zájem jako jemné upozornění, na který si toaletní nedostatek, a úsměv mohl být i výsměchem. Proto nedbaje bezprostřední blízkosti pana správce, kdysi večer ve veselé společnosti a v zahradní místnosti, hleděl se mladý muž dorozuměti se svou zbožňovanou koleny. Netřeba podotýkat, že nálada byla již vůbec následkem požitého piva povznesenější. Skrytá hra stávala se odvážnější a ohnivější, až tím vzbuzena byla pozornost páně správcova, a on v návalu nemístné zvědavosti zdvihl ubrus a podíval se pod stůl. Karel skryl tvář svou v sklenici. Konečně se jeho hlava po dlouhém pobytu vynořila z hlubin nádoby a oči opatrně klouzaly po obličejích soustolovníků. Vše bylo v pořádku. Správce byl zabrán do živé rozmluvy se svým sousedem. Nikdo nic nepozoroval. Mladému muži spadl kámen ze srdce, ale dobré naučení pro budoucnost si z tohoto případu nevzal. Ještě jednou ho mírně napomenula prozřetelnost, a to tehdy, když příteli jeho, výbornému muži, ba dokonce majiteli realit, padl neopatrností ženy jeho Antonie do rukou lístek následujícího znění. Milá Tončo, přijď zítra jistě mezi 16:15. Očekává tě toužebně tvůj K.D. Manžel paní Antonie odebral se rovnou k svému svobodnému příteli pro vysvětlení, jež se jednomu z nich zdálo nezbytným, a ukázal mu psaníčko. Karel přišel do největších rozpaků, prohlížel si dopis zprava i zleva, usmíval se hloupě a nakonec ze sebe vypravil: tohle je ode mne, jak jsi k tomu přišel? Zapírat nebylo možno. Opovážil jste se, pane, poslati tento vzkaz mé ženě? To je nestydatost, rozkřikl se klamaný manžel. Prosím tě, nerozčiluj se, chlácholil Karel svého přítele. Nevím, jakou mám nyní hlavu. Tyhle řádky byly určeny krámské z papírnického obchodu od naproti. A napsal jsem na obálku adresu tvé paní. To je vskutku divné. Ta dívka se jmenuje Julča. Já ji tady nazývám Tonča. Co tomu říkáš? I přítel, který bez přímých důkazů se neodvážil předstoupit i před svou choť jako žalobce, pomálo uspokojivém vysvětlení Karlově řekl hodně mrzutě, ale celkem chladně. Milý brachu, upozorňuji tě,
že přijdu-li na to, kdy, jak nečestným způsobem chceš zneužít přátelství, ještě pojí se mnou a s mou rodinou, přeruším s tebou veškeré styky. Není divu, že tato mírnost našeho mravnostního podnebí učinila Karlovu povahu nadmíru změkčilou. Začal věřit, že svým špatným životem vykonává dobré poslání na světě, nebavě se toliko sám, nýbrž zpříjemňuje život i zdvojeným svým bližním. Při všech zábavách byl nepostradatelný, a to nejenom ženám, nýbrž i mužům, zvláště šlo-li o zcela důvěrné veselí, vyhražené jen pánům, pivu a příliš průhledným vtipům. Karel Drak pokládal se za štiku v rybníku, prohánějící líné kapry, čímž mají být označeni ženatí lidé, které snadný život a ohledy napravo i nalivo učinili společensky ospalými. A Karel byl celkem štikou míru milovnou, která nikoho nepozřela. Naopak obci prospívala zahánějíc nudu a trudomyslnost od prahu zpřízněných bytostí a nežádajíc za to nic víc, než svůj skromný podíl z té či oné hostiny. S Wilmerovými se seznámil generální inspektor Drak v Lázních, kde na dovolené trávil nejparnější letní dny. Od vidění je již znal, zdravil se s nimi doma a s panem Břetislavem Wilmerem, dirigentem filiálky úvěrního ústavu, měl již několikrát obchodní řízení. Cizí prostředí je dokonale zblížilo. Wilmerovi byli příjemní lidé, muž nosil černý, nakroucený knír, byl světa znalý člověk v zezření obchodnicky mezinárodního. Paní byla hezká bruneta, štíhlá a vzrostlá a dle názoru Karlova tvořila příjemnější část manželské dvojice. Pak tu byly dvě děti. S paní Wilmerovou se Karel procházel po městě, seděl s ní v lázeňských sadech při koncertě a chodili spolu občas na výlety do okolí. Panu Wilmerovi dělal Karel společníka na večer v malé plzeňské hospůdce a dětem kupoval cukroví. Po návratu k domácím luhům pokračováno v krásném tomto poměru a ideální vztahy tyto byly by mohly trvat i dodnes, kdyby se paní Wilmerová nebyla stala žárlivou. Kvůli které dámě to bylo, je celkem lhostejno. Jisto jest, že kterého si dne přistoupila paní Wilmerová k svému příteli a pravila mu uštěpačně: jak příliš se otáčíte kolem té malé tlusté selky, můj drahý. Karel chtěl mírně věc tuto urovnati i řekl, upíraje svůj láskyplný pohled nahněvající se paničku: upokojte se, nač bych to dělal? Víte, že je mi to jedno. Tímto nepromyšleným a neopatrným výrokem přilil ovšem jen oleje do ohně. Napětí stoupalo a dosáhlo svého vrcholu brzy na to při večerním posezení v kavárně v kruhu četné společnosti. Paní Wilmerová chovala se přede všemi lidmi a v přítomnosti svého muže k panu generálnímu inspektoru Drakovi tak hrubě, že vznikla z toho veřejná ostuda. To, co bylo dříve veřejným tajemstvím, stalo se veřejným skandálem. Paní Wilmerová se neuklidnila ani doma. Nýbrž propukla v křečovitý pláč a vrhla se svému choti k nohám a vyznala se mu ze všeho, svolávajíc nejkrutější tresty nebes na svého svůdce a ničitele domácího štěstí. Tato prudkost citu přesvědčila však pana dirigenta Břetislava Wilmera, že osten lásky příliš hluboko vnikl do srdce jeho choti i nechtěl jako muž ohleduplný a jemnocitný blahu svých milých státi v cestě. Kterého si dne zmizel,
Nikoli, aniž by nebyl učinil značnou mezeru v pokladní hotovosti svěřenému filiálky úvěrního ústavu. Nepřišlo si na to hned. A když konečně byl vydán na uprchlíka zatýkač, zjistilo se, že ujel do Ameriky. Líčit souhrn utrpení a veškeré nepříjemnosti, jež úřady a detektivové státní i soukromí snažili se způsobit nešťastné oběti své, přesahuje rámec našich technických možností. 8krát byl bývalý dirigent filiálky úvěrního ústavu zatčen, 3krát stál před porotou, 6 amerických soudců, 13 žalářníků, 5 porotců musel podplatit, aby opět nabyl svobody. Na svém útěku prošel 17 státy Severoamerické unie a utratil veškeré své jmění. Konečně pronásledován strážníky chtěl po způsobu amerických tuláků skočit na rozjetý vlak pacifické dráhy. Tento akrobatický kousek se nezdařil, těžké vozy přejeli přes ubožákovo tělo a roznesli jeho údy po trati do vzdálenosti 75 kilometrů, z kteréhožto důvodu jednotný pohřeb nemohl být uspořádán. Každý železniční hlídač zametl pouze před svým prahem. Když Karel Drak poznal bouřlivou přirozenost milost paní Wilmerové, vzdal se svých příjemných vztahů k její osobě. Krátce snažil se být z dostřelu. V tomto svém počínání byl ještě utvrzen, když se proneslo, jak ruka páně dirigentova nemilosrdně řádila v pokladněmu svěřeného ústavu. Divit se panu generálnímu inspektoru Karlu Drakovi pro jeho opatrnost nikdo nebude. Uváží-li, jak je pro peněžníka a obchodníka nepříjemným být jmenován, ať již v jakémkoliv spojení, zároveň s osobou defraudantovou. Maří to mnohé vyhlídky do budoucnosti, také i onaké. Také paní Wilmerová uchýlila se se svým smutkem a se svou bolestí do zátiší. Teprve když jí došla z Ameriky zpráva, že manžel její náhle zemřel, napsala panu Karlu Drakovi, generálnímu inspektoru pojišťovny, dopis, jeho těžiště se nalézalo v této větě. Když tě se všecko stalo kvůli vám, budete zajisté věděti, co je vaše povinnost? Karel snad v skutku nevěděl, co je jeho povinnost, a proto zastrčil dopis do své náprsní kapsy a zapomněl naň odpovědět. Když takto bezvýsledně minulo několik dní, rozhodla se paní Wilmerová, že nejlépe bude, promluví-li si osobně s milým svým přítelem. Elegantní a vábná i v černém svém smutku, provedla, co si usmyslila. Přišla ke Karlovi do bytu na docela důvěrný rozhovor a znovu ústně mu připomenula jeho svatou povinnost. Milost paní, pravil Karel Drak, co možná šetrně, usedaje naproti své návštěvnici do houpací židle. Kdybych se chtěl ženit, nezačínal bych si nic s vdanými paničkami. Uznejte, že by to bylo nesmyslné jednání. Jaký by byl v tom vtip chtít při nynější drahotě dostat věnem cizí děti a zkušenosti, kterých prakticky nelze upotřebiti? I když návštěvnice v smutku delší rozhorlenou řečí odmítla hmotarské názory bývalého svého přítele, a postavila se na stanovisko idealistické, odpověděl pan Drak. Jak bych vám kdy mohl důvěřovat, když jste za zády svého neboštíka měla nedovolený poměr? Posléze v prudké výměně slov prohlásil pan generální inspektor, že zákony dobrých mravů jsou v lidské společnosti tím též, co při kartách pravidla hry. A že odloží-li někdo desítku nebo eso do talonu, po právu se mu stane, vyhodí-li ho z hospody.
Co se dále stalo, je obestřeno rouškou tajemství, jak se říká v květnaté novinářské mluvě soudní síně. Jisto je pouze, že když domovník vnikl do bytu, z něhož ozvalo se několik střelných ran, nalezl paní Wilmerovou v mdlobách na pohovce a pana Karla Draka roztaženého na koberci s prostřelenýma prsama, hlavou a krkem. Revolver se válel na zemi. Paní Wilmerová se sama na nic nepamatuje a její obhájce tvrdí, že jednala v nutné sebeobraně. Ať je tomu tak nebo onak, ví se předem, že bude porota milostivou vůči ženě, jejímž zločinem je nanejvýše, že mstila zničené své štěstí, pošlapanou čest svých dětí a smrt milovaného manžela. Je vyloučeno, že by rodina tato tragédie, jež způsobila tolik vzruchu, vyžádala si ještě jednu oběť, když hlavní viník slabou rukou ženy došel konečně své odplaty.

0: dobrého rytíře Galahada. Bylo to dlouho poté, co Merlin předpověděl, že přijde doba, kdy bude třeba najít cestu ke svatému grálu. Merlin se vytratil ze světa, ale my všichni, rytíři kulatého stolu, jsme toužili spatřit tu tajemnou misku. Svatý grál, který na tajemném hradě Korbeniku střežil nemocný starý král rybář. Dosud se grálu na dosah přiblížil jediný rytíř, pan Perceval. Tehdy však ještě nebyl dost zralý na to, aby pronikl jeho tajemství, zbavil krále rybáře kruté choroby a vrátil tak život celému jeho království. Ptáte se, co pro nás vlastně svatý grál znamenal? Naději a potvrzení naší hluboké víry. Vždyť do té misky prý kdysi voják Josef z Arimatie zachytil krev ukřižovaného Krista a ta pak doputovala až do Británie. Příběh naší výpravy za svatým grálem začíná 2 dny před letnicemi, hodem božím svatodušním. Král Artuš chystal na svém hradu Kamelotu velké a slavné klání. Měl právo být již unavený a vyčerpaný dlouhými boji a léty panování, ale toho dne byl jako znovu zrozený. Vždyť se mu konečně podařilo schromáždit veškerý výkvět rytířů kulatého stolu.
1: Jaká krása, Gawaine, synovče. Myslím, že dnes zažijeme nejkrásnější turnaj mého panování.
2: Máš pravdu, králi. Jsou tu všichni. I Lancelot a potulný pan Perceval, pan Girflet, Iwain, Ider, Agravain, Lionel. Některé jsme léta neviděli. I Kai omládl. Pohleď, běží jako mladí.
3: Rytíři nestárnou, Gawaine. Králi Artuši, jakýsi neznámý muž žádá o přijetí. Co mu mám vzkázat?
1: Uveď ho k nám, hofmistře. To se hodí. Jsem si jist, že přináší nějaké nové dobrodružství, anebo alespoň zajímavou zprávu.
3: Zařídím to, Artuši. Hej, jsem s tím jezdcem, ale rychle. Víte, že král nechce obědvat, dokud se neobjeví nějaké znamení.
4: Ten člověk vypadá jako nějaký mnich?
2: Nebo zahradník?
3: Koukej se pořádně poklonit před králem.
5: Králi Artuši, Bůh s tebou a s tvým královstvím.
1: Buď vítán. Co nám přinášíš?
5: Hledám rytíře Lancelota, který se prý nachází na tvém dvoře, pane.
1: Ano, i Lancelot je tu. Všichni mý rytíři jsou zde. Sám snad poznáš, který z nich to je.
5: Neznám ho, pane. Ale není to ten krásný rytíř, který naslouchá zpěvu trubadura v přítomnosti dám?
1: Správně. Vypadá jako beránek. A přitom na bojišti nemá soka.
5: Dělá společnost královně. A ona se na něj usmívá.
1: Není divu. Je to nejlepší z rytířů.
5: Nejlepší? To je dobře. Dovol mi s ním promluvit, pane.
1: Jistě tě rád vyslechne.
5: Promiň, královno, hluboce se před tebou skláním, ale mám naléhavé poselství pro pana Lancelota. Přepustíš mi ho na chvíli?
6: Snad to nebude dlouho trvat, mnichu.
5: No, nejsem mnich, jen klášterní zahradník, paní. Pane Lancelote, promiň, že tě ruším v tak roztomilé společnosti. Naše paní abatyše tě prosí, abys mě následoval do ženského kláštera v Broceliánském lese.
1: Stalo se tam něco?
5: Nemohu ti teď sdělit víc. Paní představená tě prosí o službu.
1: Vidím, že se od tebe víc nedozvím. Přiveďte mi koně.
6: Cože ty chceš odjet, Lancelote? Teď, když král chystá slavný turnaj?
5: Jen žádný strach, paní královno. Pan rytíř se zítra vrátí. Za to vám ručím svou zahradnickou ctí. Bude tu na večeři.
6: Lancelote, slíbil si králi, že s námi zůstaneš přes celé letnice.
1: Nemohu tu žádost odmítnout, paní. Žádný rytíř nemůže odmítnout pomoc dámě.

0: Ášť je-li to ctihodná abatyše.
1: Slib mi tedy, že se zítra do večeře vrátíš.
0: Slibuji, královno. A rád.
1: Dobrá. Ale měl by tě doprovodit některý z rytířů, Lancelote. Nevíš, co tě čeká.
2: To je dobrý nápad, paní královno. Není tu někdo z tvých příbuzných, Lancelote?
0: Tamhle je můj bratranec Bors.
2: To se velmi hodí. Má pověst zbožného muže. Vezmi ho tedy sebou. Paní královna bude klidnější.
3: A tak jsem se od samého počátku stal svědkem těch velkých událostí. Po půldní jízdy lesem jsme přijeli ke klášteru ukrytému v údolí, které jsme dosud neznali. A před jeho vraty se po zahradníkovi slehla zem.
4: Buďte vítáni, páni rytíři. Přicházíš jako na zavolanou, pane Lancelote. Smím ti představit jednoho pozoruhodného mladého muže? Vychovali jsme ho v našem klášteře a věříme, že je předurčen k velkým činům.
3: Zdálo se, že paní abatyše je naším příchodem radostně překvapena. Jakoby to nebyla ona sama, kdo pro nás poslal zahradníka. Ale nevyptávali jsme se dál. Nebylo ani kdy. U vchodu do rajské zahrady se objevil neobvykle krásný mladičký rytíř.
4: Tam přichází pan Galahad.
0: Jako bych jeho tvář někde viděl. Neznáš ho, Borsi?
3: Jen jsem němně zavrtěl hlavou a polkl. Měl jsem totiž pocit, že přede mnou stojí sám omládlý Lancelot.
4: Moc bychom si přáli, abys ho pasoval na rytíře, pane Lancelote.
5: Udělám to rád, matko představená.
3: Lancelot se dál nevyptával. Byl z těch, kteří vědí, že co se má stát, to se stane, jak říkával Merlin. Jaká to ale byla podívaná pro mne a pro jeptišky, které se zběhly, aby byly svědky toho setkání. Viděli jsme, jak se k sobě blíží dva nejkrásnější rytíři. Jeden ještě chlapec a druhý zralý muž. A v obou pokora těch, kteří jsou oddáni vyššímu cíli. Jako dva králové na šachovnici boží prozřetelnosti.
6: Buď pozdraven, pane rytíři.
4: Toto je rytíř Lancelot Galahade. Slíbil, že tě bude pasovat na rytíře.
0: Dnešní noc budeš bdít v kapli na modlitbách, Galahade. Přijdu pro tebe za úsvitu.
6: Jak si přeješ, pane?
3: Takový obřad zdejší zdi ženského kláštera nepamatovali. A když se slunce vyhouplo nad obzor, byl Galahad již rytířem. Jen jedna věc mi zůstávala záhadou. Měl pás i pochvu, ale v ní žádný meč. Jakoby tomu rytíři chyběla jedna ruka, jsem si říkal. Ale on sám ani pan Lancelot se nad tím nepozastavovali a tak jsem si řekl, že se nebudu hloupě ptát.
0: Pojedeš s námi na Camelot, Galahade? Král Artuš pořádá velký turnaj.
6: Ne, nepojedu s vámi, pane Lancelote.
0: Paní abatyše, dovol mladému rytíři, aby jel s námi.
7: Je to skvělá příležitost dobít si slávu a uznání.
4: Bude lepší, když v tento velký den zůstane sám. Až bude čas, opustí nás. Děkujeme vám, páni rytíři, že jste vyslyšeli naše modlitby. Bůh s vámi.
3: Vydali jsme se tedy v zamyšlení na zpáteční cestu. Netušili jsme, že v téže době se na Camelotu odehrávaly jiné vzrušující události.
8: Králi Artuši, blíží se poledne. Mám nechat připravit slavnostní tabuli?
9: Ještě ne, Kaj. V takový sváteční den musíme počkat, jestli se nepřihodí nějaké dobrodružství.
8: To můžeme taky čekat do večera.
10: Jenom nebuď netrpělivý, Kaj. Včera přijel zahradník pro Lancelota. Kdo ví, co se stane dnes?
9: Já jsem dnes nějak netrpělivý. Lancelot s Borsem se toulají bůh ví kde a my máme čekat? Víš co, Gawaine, dej osedlat koně. Vyrazíme si na projížďku do lesa. Třeba na nějaké dobrodružství narazíme.
3: Projížděli tedy nazdar zbůh lesní houštinu. Když tu se králi zazdálo, že slyší ženský nářek. Vyrazil tím směrem a ztratil se ostatním z očí. Byli tak zaujati honbou za dobrodružstvím, že si králova zmizení ani nevšimli.
11: Pomoc! Pomoc!
9: Paní, co se ti stalo?
11: Pane, pomoc, rychle pojď sem. Uvnitř ve mlýně je divoká bestie a ničí všechno, na co přijde. Už spolikala polovinu obilí.
9: Probůh. Takovou obrovskou příšeru jsem ještě neviděl.
11: Zabij tu bestii, pane, prosím.
9: Možná, že bude stačit, když to zvíře odvedu ven. Podívej, hledí tak mírně. Nechtěl bych je zabít. Stačí, když je uchopím za rohy. No, pojď. Stůj, zadrž, pust mě.
11: Pust se ho, pane.
9: Nemohu, drží mě, mám ruce jako přilepené.
11: Nechtěl si ho zabít, tak zabije on tebe. Tam vidíš toho strašného černého býka? Unáší rytíře, který ho chtěl vyhnat z mlýnice.
9: To je král Artuš. Dostanu tu bestii. Vydrž, králi! Nic nepodnikej, Gawaine. To nejlepší, co pro mou záchranu můžeš udělat, je nechat to zvíře, aby jednalo, jak myslí.
3: V tom přijížděli z lesa další rytíři. Sotva spatřili zvíře, chystali se na ně zaútočit.
10: Zapřísahám vás, páni! Neubližujte tomu zvířati! Král si to nepřeje!
8: Teď ta strašná černá bestie unáší krále rovnou na skálu! Zabijou se oba!
9: Podívejte! Zastavil se na převisu přímo nad námi!
8: Máš pravdu, Percivale! Co chce dělat?
10: Drž se, králi! Jdu ti na pomoc!
9: Pozor, Gawaine! Chystá se skočit!
8: Stůj, bestie!
10: Ať nám neunikne!
9: Zatáhl jste mu cestu!
8: Jen přes mou mrtvolu!
11: Zázrak!
2: Neboj se, Gawaine, král je v pořádku, podívej.
7: Opravdu, páni, jsem zcela v pořádku. Co se tváříte tak vyděšeně?
9: Tak vydá. Už jsme se báli, že se dnes žádného dobrodružství nedočkáme. A Kai se třás hrůzou, že mu vyhládne.
8: Třás tu snad ne. Hej, králi, ty jsi nám dal.
10: Nechápu, co se stalo. Kde je ten bík? A kdo jsi, pane, ty?
2: Já? Sám nevím. Pořád se proměňuji. Jsem člověk, zvíře, kámen, vzduch. A nebo strom. Jaká je moje pravá podstata? Snad právě proměna. Jsem neustálá změna.
7: Pojď s námi hodovat, pane, který znáš tolik kouzel.
2: Kde pak? To nemohu. Má paní, kterou miluji nade všem, mě čeká. Co by si počala, kdybych se nevrátil?
7: Nejlepší rytíři se sjeli na Camelot. Budeš mít úspěch se svými kousky.
2: Žiju si v ústraní, o slávu ani pocty nestojím. A dobrodružství už jsem užil dost. Jen si chci občas vyrazit, uvidět známá místa, milé tváře. Svět se mění, Artuši. Nepatřím do nového světa. Svou roli jsem hrál, jak jsem uměl. Nic nelze vrátit. Čas nás vede vpřed. Co se má stát, se stane.
7: Jistě, ale my se musíme rozhodovat. Podle čeho máme jednat?
2: Stačí pozorně číst v knize světa, Artuši. Všude jsou znamení.
7: Stůj, pane! Neodcházej!
10: Hej, pane rytíři!
7: Je najednou tak daleko.
10: Až tam, u lesa.
9: A teď je bez koně.
10: Vypadá jako stařec.
7: Ne, je to dítě. Dítě? Jakže? Rohatý bík, rytíř v kouzelném plášti, pak stařec, dítě? Merlin. Byl to Merlin. Jsem si jist, že to byl Merlin. Ach, pánové, dnes máme dobrý důvod hodovat. Merlin se vrátil. Nezapomněl na mě. Chtěl nám těmi svými kousky něco říct.
12: Snad to, že přijdou nová dobrodružství.
7: A že si máme všímat znamení, která se objeví. Přijde něco, co přesáhne naše chápání. Něco nového, velkého.
9: A nejspíš půjde o osud celého království.
12: Máš pravdu, Persevale. Vždyť osud krále visel na vlásku. To znamená osud nás všech.
7: O to víc si cením tvé rozhodnosti, Gawaine. A odhodlání vás všech, páni, to je dobré znamení. Dnes budeme hodovat na počest Merlina a připijeme na budoucnost. Cítím, že přijdou události, které změní naše osudy.
3: A tak se rytíři rozloučili s mlynářkou a v dobrém rozmaru zamířili zpět na Camelot, kde už jsme byli také Lancelot a já.
7: Lancelote, Borsi, právě jsme zažili skvělé dobrodružství. Škoda, měli jste být s námi.
13: Hej, stolníku, můžeš dát nosit na stůl. Vytrávilo nám sklepníku víno. Král si chce připít.
7: Jsem přesvědčený, že to byl Merlinův kousek.
12: To je jisté, to byl celý on.
3: Zprvu jsme z jejich vyprávění vůbec nebyli moudří. Rytíři vyprávěli jeden přes druhého. Byli jsme ale rádi, že zas vidíme Artuše v dobrém rozmaru. Usedali jsme právě ke stolu, když se přiřítil vyjevený panoš.
14: Králi, stal se další div.
13: Div? Jaký div?
14: Po řece připlul velký balvan.
13: Cože? Připlul balvan?
14: Ano, pane. Příval ho vynesl na Mělčinu pod hradem. A v tom balvanu je zabodnutý meč.
7: Jakže? Balvan se zabodnutým mečem? Co to má znamenat? Chci ho vidět.
13: To počká, Artuši, už nesou na stůl.
7: Ne, to je další znamení. Nevzpomínáš, Káji, na dobu, kdy jsem se stal králem? Excalibur.
13: Moc dobře si na to vzpomínám, Artuši, ale to selátko...
7: Kde je ten kámen?
13: Jsme odsouzeni k smrti hladem. Dnes už se nenajíme. Počkej na mě, králi!
3: Skutečně. Jedním skokem z břehu bylo možné dostat se na veliký balvan, z něhož trčel jako kříž nádherně zdobený meč. A na kameni bylo možno číst vytesaný nápis. Ten mne získá, kdo mne má nosit po boku. Ten je vyvolený.
7: Bože můj, zdá se, že skutečně nastal čas zkoušek, o kterém mluvil Merlin. Lancelote, příteli, ten meč ti po právu náleží. Jsi přeci nejlepším z rytířů. Všichni to vědí.
12: Já? Králi, ne, ten meč mě nenáleží. Nikdy bych se neodvážil vztáhnout k němu ruku. Nezasluhuji takové pocty. Byl bych blázen, kdybych se o to pokoušel.
7: Skromnost patří k tvým ctnostem, Lancelote. Ale když tě o to požádám já, jako přítel přítele, zkus to. Pak uvidíme, co se stane.
12: Ne, to neudělám, králi. Ani z velkého přátelství k tobě. Protože kdo se o to pokusí, aniž by na to měl právo, bude za svou píchu pikat.
7: Jak to víš, Lancelote?
12: Jsem o tom přesvědčený. Jsem přesvědčený, že těmi zázraky začíná velké dobrodružství, které povede až k nalezení svatého grálu, jak to předpověděl Merlin.
7: Tím spíš by ses o to měl pokusit. Žádám tě o to jako král.
12: Ne. Králi, ne, já ne.
7: Myslíš? Znám tvou skromnost, Lancelote, nechceš být první. Gawaine, zkus tady štěstí ty.
12: Králi, dovol, abych ani já se o to nepokoušel. Vždyť Lancelot je lepší rytíř, než jsem já.
7: Zkus to! Kdo ví? Mnozí jsou přesvědčeni, že po mně budeš vládnout Británii.
12: Jak myslíš, králi? Ale nejednám z přesvědčení. Jen pro tvůj rozmar a na tvé přání.
13: Zapři se oběma nohama, abys neuklouzl a nevzal tě proud.
9: Nic. Co jen tím Merlin myslel? Komu určil ten meč?
12: Nepohnul jsem jim ani opíť.
0: Kéž se ti, Gawain, nepřihodí nic zlého. Byl bych raději, kdyby tě král ušetřil toho gesta.
12: Také bych byl raději, Lancelote. Ale nemohl jsem králi odmítnout. Vidím, jak je šťastný. Už jednou jsem dnes byl připravený nasadit pro něj život. Udělal bych to znovu.
0: Proto si tě tak vážím, Gawain.
13: Kdo z vás se ještě pokusí?
9: Nikdo! Persevale, ty jsi přeci došel nejdál na cestě ke svatému grálu. Jsi povinen to zkusit. Možná, že ty jsi vyvolený. Ani tebe ještě nikdy nikdo v souboji neporazil. Opravdu netoužím po něčem jiném, než vrátit se zpět na hrad krále rybáře a sloužit svatému grálu. Ale ten meč mi určený není. Čeká na jiného rytíře.
13: Co ty, borsi?
7: Lancelot má, myslím, pravdu, králi. Možná, že vyvolený ještě není mezi námi.
13: Nevím sice, kde jinde by ten hrdina měl být, když ne tady, ale Bors má pravdu. Když neuspěli Gawain, ani Perceval, a Lancelot to nechce ani zkusit, není tu snad nikdo, kdo by byl tak pošetilý, aby se chtěl zmocnit toho meče. Je na čase vrátit se k tabuli.
12: Možná bychom měli počkat na zítřejší sváteční den, králi.
15: Připijím na vaše zdraví, páni rytíři. A díky vám za vaši oddanost, kterou jste mi dnes prokázali. Nic se nevyrovná té radosti vidět vás všechny pohromadě. Vždyť dnes jsou konečně obsazena všechna místa u kulatého stolu.
13: Co je to za průvan? Zavřete vrata!
9: Proč je najednou taková tma?
12: Nechystá se bouřka?
13: Světlo! Doneste někdo světlo!
9: Kdo jsi, starče? A kdo je ten rytíř, který tě provází?
2: To já provázím toho rytíře, králi. Bude dnes zasedat s tebou a s ostatními rytíři u kulatého stolu.
9: Proč ne, starče, rád přivítám i s poctami toho mladíčka. Nikdo z nás ho však nezná. Zná ho tu někdo?
3: Chtěl jsem v tu chvíli povstat a říci ano. To je ten mladík, kterého dnes za úsvitu pan Lancelot pasoval na rytíře. Ale Lancelot mě zadržel. I majestátní stařec na mne pohlédl a zdálo se mi, že se usmál. To přeci nebyl ten záhradník.
9: Nikdo tě nezná. Nevadí, ať si kdokoliv, vítej mezi námi, krásný mladý rytíři. Připomínáš mi něco ze starých časů, kdy jsme byli mladí. Já a Lancelot a Gawain, i Kai býval mladý, vážně. Ale máš v sobě i něco docela jiného, co neměl nikdo z nás. Rád bych tě vyzval, aby ses posadil k našemu stolu, ale jsem na rozpacích. Všechna místa jsou obsazena.
16: Nejsou, králi. Je tu jedno volné křeslo.
9: Volné křeslo, Lancelote?
2: Pan Lancelot má pravdu, králi. Tamhle je přeci jedno křeslo volné.
9: Kde? Tak, tohle křeslo je sice volné, ale rozuměj, chlapče. Merlin o něm kdysi řekl, že na něj usedne ten, který bude vyvolený. Každého jiného zahubí.
2: Tak to řekl Merlin?
9: Merlin mu říkal dobrý rytíř, vyvolený. Měl by snad tenhle mladíček usednout na to místo? Na záhubný stolec? Co říkáte? Kai, dej pryč ten přehoz.
13: Cože? Mám odkrýt záhubný stolec? Snad nechceš, Artuši?
9: Ne, počkej. Počkej. Udělám to sám.
17: Vidíš to, co já, Gawaine?
18: Vidím, králi.
8: Cože? Co je to za nápis?
12: Toto je místo pro rytíře Galahada.
17: Galahada? Jak se vlastně jmenuješ, mladý rytíři?
2: Jdi a posaď se na to volné místo, když tě král vybízí. Galahade.
12: Galahade.
17: Galahade.
19: Jmenuji se Galahad. Dnes za Úsvitu mě pan Lancelot pasoval na rytíře.
8: To jsem blázen. Tihle mladíčci si dneska troufají, co? Neřekne ani popel a jde se posadit, jako by se nechumelilo. Zhebneš! Seženou tě plameny pekelné! Na ten stolec měl podle Merlina usednout vyvolený rytíř Artuši. Tenhle nemá ani meč!
2: Tak vida. Minulost a budoucnost se setkala. Kořeny a plody spolu souvisejí korunou přítomnosti. Vidíte, Lancelote, Artuši, Gawaine, Percevale. Kolik bloudění stojí člověka sebe menší poznání. To už není nic pro mě. Teď už si mě tu stejně nikdo nevšimne. Mají plné hlavy dobrodružství. Zpátky do lesa, do kapradí a věže z povětrných vírů. Tam mě čeká.

0: Dobrý rytíři, vítej mezi námi. Už dlouho čekáme tvůj příchod.
1: Přišel jsem, protože jsem přijít musel, králi Artuši.
2: Musel jsi?
1: Nastal čas. Jedině odsud, od tvého kulatého stolu, mohou vyjít rytíři, kteří najdou cestu ke svatému grálu.
3: Lancelote, věděl jsi víc než já, tam u řeky.
0: Ale vždyť ty nemáš meč, Galahade. Vím o meči, který by padnul do tvé pochvy. K řece! Rychle!
4: Je tam, vidíš? Tam, Galahade, v balvanu uprostřed řeky. Já vím moc dobře, co to je. Merlinovy čáry. Teď jsem si jistý, že čeká na tebe. Vidíš, všichni se přišli podívat. I královna stojí na hradbách. Všichni chtějí být svědky toho okamžiku.
5: Zpráva se opravdu rozšířila jako blesk. Byli tu všichni. A Galahad vykročil k řece krokem člověka, jehož víra vyvrací z kořenů každou pochybnost. Král za ním téměř utíkal, i Gawain a Kai. Jenom pan Lancelot se držel vzadu. A zahledl jsem pohled královny, kterým na něm utkvěla. Dobře si pamatovala tu dobu před 16 lety, kdy pan Lancelot propadl zoufalství, protože jako bratra miloval krále Artuše a přitom nedokázal ze srdce vyrvat šílenou lásku k ní. V mukách pak uprchl do lesů a byl by tam zahynul, kdyby ho ve stavu naprosté pomatenosti nenašli lidé krále rybáře. Králova dcera Elaina se stala jeho opatrovnicí a zahořela k němu láskou.
6: Jak je krásný ten meč. Zatknutý do kamene jako kříž, před kterým máme pokleknout.
3: On poklekl! Vidíte? Snad se modlí!
7: Podivný rytíř, pane Lancelote, že? Docela jiný než rytíři, jaké jsem znala. A přitom, jak je vám podobný? Je to váš syn, Lancelote?
8: Královno.
7: Všichni pamatujeme, jak jste kdysi podlehl šílenství.
8: Z marné lásky k vám.
7: Král rybář vás zachránil a jeho dcera vám porodila syna. Je to tak?
8: Ach, královno, bylo to proti mé vůli.
7: Věřím, ale přesto.
9: Vidíš, Borsi? Galahad klečí uprostřed vod před křížem meče. Vypadá jako Jan Křtitel.
3: Mě ani nenapadlo pokleknout. Ano, je jiný.
1: Co se má stát, ať se stane. Amen.
10: Konečně vstává. Ale on...
3: Má v ruce meč! Ten meč jako by nikdy nebyl zakletý v kameni. Je to on! Dobrý rytíř, o kterém mluvil Merlin. To znamená... To tedy znamená, že... Přišel čas! Přišel čas!
7: Je to on, Lancelote. Jak je vám podobný. I on je schopný neuvěřitelných činů.
8: Já se o něho bojím, královno.
7: Je to váš syn.
0: Od včerejška se přihodilo tolik dobrodružství. Přišlo k nám tolik nových znamení, že naše životy dostaly nový směr a cíl. Možná je to dnes naposledy, ano. Cítím, že je to naposledy, kdy vás vidím takto. Všechny pohromadě. A kdy je celý náš kulatý stůl zaplněn do posledního místa. Ale vždy, když něco končí, něco nového začíná. Je před námi největší dobrodružství. Hledání svatého grálu.
3: Co se zase stalo?
10: Tentokrát je to snad vážně bouřka.
3: Mně se to nelíbí. Chraňte krále.
0: Co je to za podivné světlo?
9: To není bouřka. To není nebezpečí. Znám to světlo. To je záře svatého grálu.
5: do sálu pronikl paprsek oslnivého jasu. A náhle jsme na sebe hleděli, jako bychom se viděli poprvé. Už nikdy nám ten obraz nevymizí z paměti. A pak se veřeje vrat otevřely do kořán a místností se vznášel smaragdový grál. Šířil podivuhodné vůně. Obsal nad stolem kruh a všichni byli pohoštěni vybranými jídly. Nikdo se nepohnul, jako by proletěl anděl. A když vše pominulo, byli jsme mocni jen slov modlitby. Mlčky jsme se pohroužili do jídla. A když jsme byli u konce, povstal Gawain a řekl to za nás, za všechny.
0: Králi, dostalo se nám znamení, o kterém není pochyby. Byli jsme poctěni milostí svatého grálu. Vyzval nás, abychom ho následovali. Přísahám, že na zítří se vydám hledat svatý grál a neustanu, dokud nedojdu cíle, nebo dokud nepoznám, že je mé hledání holou marností.
11: I já přísahám, králi. Vydám se na cestu a jenom smrt mě zastaví v mém úsilí.
9: Lancelote, cože i ty, Percevale?
12: Ano. Od chvíle, kdy jsem prvně spatřil svatý grál, netoužím po ničem jiném, než mu sloužit.
9: Galahade!
13: Přišel jsem, abych se s rytíři kulatého stolu vydal hledat svatý grál.
9: Gawaine!
0: Chceš mou smrt. Chceš mě tou přísahou navždy zbavit vaší přítomnosti, která je mou největší radostí. Bude to nejtěžší výprava. Mnozí při ní zahynou, mnohé zavede osud do dalekých zemí. Nikdy se nevrátí. Miluji tyto rytíře jako své bratry, jako své syny. Jak mám snést jejich odchod? Dokud toto dobrodružství neskončí, nepoznám radost.
8: Takové pochybnosti nejsou hodny velkého krále, králi Artuši. Chovejme raději naději, že dosáhneme cíle, alespoň ti nejlepší z nás. A i kdybychom měli všichni zahynout, bude naší ctí, že jsme se vydali za tak vznešeným cílem.
0: Divíš se mému zármutku, Lancelote. Žádný křesťanský král nebyl obklopen tolika vznešenými rytíři. Něco končí.
4: Rozumíme, králi. Něco končí. A něco začíná, sám si to řekl. Přísahali jsme, nemůžeme couvnout.
5: Všem bylo jasné, že není cesty zpět. Podivná, vzrušená nálada ovládla Camelot. Král po zbytek večera zůstal se svými rytíři. Naslouchal, hleděl jim do tváří. A jestliže Artuše zaplavil posvátný smutek, královny Kinevry se zmocňovalo zoufalství. Dala si povolat pana Galahada, který hovořil málo, ale těšil se z přítomnosti tolika skvělých rytířů.
7: Odkud jsi vlastně přišel, Galahade?
13: Vychovali mě jeptišky, paní.
7: A tvůj otec? Netvař se, jako že nic netušíš, já vím, kdo je tvým otcem.
13: Nevím nic o svých rodičích, královno. Vyrostl jsem v klášteře.
7: Nemusíš se za svého otce stydět. Je to ten nejkrásnější a nejstatečnější rytíř světa.
13: Jestliže víš, kdo je mým otcem, paní, řekni mi to.
7: Je to syn krále Bana z Benviku. Jmenuje se Lancelot z jezera.
13: Pan Lancelot mě dnes ráno pasoval na rytíře, paní. Bylo řečeno, že to musí být on. To ještě neznamená, že je mým otcem.
7: Chápu. Ach, Galahade, jsi mu tak podobný, že si toho nemůže nevšimnout nikdo, kdo má oči na svém místě. Rozhodně žádné ženě ta podobnost neunikne.
13: Pokud je to pravda, paní, přijde chvíle, kdy se to všichni dozvíme. Promiňte, musím se připravit na cestu.
7: Co pak se v jediném dnu má všechno změnit? Pane Lancelote, i ty už jsi ve zbroji. Je ještě noc?
14: I ta už bledne stejně jako vy, královno.
7: Zradil jsi mě, rytíři. Necháváš mě v královském domě a sám odcházíš do dalekých zemí, odkud se možná nikdy nevrátíš.
14: Odpusť mi, má paní, kterou miluji nade vše na světě. Nemohl jsem jednat jinak. Byl bych zbabělec, kdybych zůstal. A vím, že bys nemohla milovat zbabělce.
7: Ach bože, já vím, že musíš odjet. Ale vím také, že nechci, abys odjel.
14: Bude-li to vůle páně, vrátím se brzy, královno. Opatruj krále. Také se trápí.
7: Lancelote? Odpusť mi. Přeji si, abys našel svatý grál. I když vím, že pokud se ti to podaří, nikdy se k nám nevrátíš. Budeš muset sloužit vyššímu cíli, než je služba dámě, byť by i byla královnou. Budu se modlit k Bohu, aby tě ochraňoval na všech cestách a před každým nebezpečím.
14: Díky, má paní. To požehnání je největším důkazem tvé lásky.
7: Kéž tě Bůh vyvede ze všech nástrah a nebezpečí. A teď jdi a neohlížej se.
15: A tak na místo svatodušního turnaje nastalo na Kamelotu loučení. Schromáždili jsme se ke společné modlitbě. A pak jsme vsedli na koně a vyrazili z bran. Král Artuš v čele, na bílém hřebci, provázen korouhní. Dokud byl s námi, byli jsme jedno tělo, jedna duše. Překonali jsme pláň a dorazili k lesu. A tu se král rozhlédl po svých rytířích a viděl, že veškerý smutek zmizel z jejich tváří. Hořeli touhou po dobrodružství.
16: Je na čase, aby se vrátil na Kamelot, Artuši. Zem potřebuje vládce. Král musí být v bezpečí, když se jeho rytíři vydávají na dlouhou a nebezpečnou výpravu.
17: Ani my nemůžeme pokračovat společně. Cestu ke králu musí hledat každý sám.
18: Perceval má pravdu. V duchu zůstaneme spolu. Ale naše cesty se teď musí rozejít.
19: Drahý Lancelote, páni rytíři. Dobrá. Přísahejte, že pokud se na své pouti setkáte, nikdy si neodepřete pomoc. Nikdy nebudete jednat na úkor druhého. Rytíři kulatého stolu jsou jedna duše, jedno tělo.
20: Přísaháme!
19: Kéž vás provází svatý Michal, svatý Jiří a náš spasitel.
20: Ve jménu krále Artuše a kulatého

Stáli jsme na louce u hlubokého lesa, zvednutá hledí, a vzdávali jsme poctu králi. A každý z nás si kladl otázku, zda ještě někdy spatří toho muže, jenž pro nás pro všechny byl mnohem víc než pouze panovník. Pak jsme pohlédli na sebe, sklopili hledí, pobídli koně a vyrazili na zdař Bůh. Nikdo z nás netušil, kde hledat svatý grál.

0: Wolfgang Amadeus František. Učím na druhém stupni základní školy a mezi mé předměty patří i výuka hudební výchovy. Mám rád v hodinách dialog a reakce dětí, protože to hodiny neobyčejně oživuje. Z tohoto důvodu nejradši učím ve třídách, kde je mezi dětmi taková atmosféra, kdy si vzájemně děláme v hodinách legraci ze sebe i z druhých. Myslím tím však legraci na určité úrovni, takovou, která neuráží a zpříjemní hodinu. Bohužel musím říct, že podobných tříd mnoho není. Tehdy jsem měl hudební výchovu zrovna v takové třídě a vyučovací hodina příjemně ubíhala. Probírali jsme mistry klasické hudby, když se náhle jednomu z žáků spustila z nosu krev. Nebylo to nic vážného, krvácení se podařilo zastavit během chvilky a dotyčný to nesl celkem statečně. Problém byl pouze v tom, že měl zrovna toho památného dne bílou košili, takže s krvavými skvrnami vypadal dost hrůzostrašně. Navíc jeho první reakce byla, že se sice dvěma prsty chytil za nos, ale dlaní si přitom rozmazal krev po obličeji. Nezbývalo nic jiného, než aby se šel na záchod umýt. Otevřel jsem mu dveře, protože ruce měl taky od krve, a šel jsem s ním. Předtím jsem však poprosil jednoho z žáků, aby mi pomohl. A to byla první chyba. Druhou a ještě větší chybou bylo, že jsem si vybral zrovna Františka, který měl odpověď rychle a na všechno. V ten moment mi to ovšem nedošlo. Šli jsme po chodbě k záchodům a zčista jasna se proti nám vynořila paní ředitelka. Nevšimnout si Martina, tak se postižený jmenoval, prostě nebylo možné. Pro boha, co se stalo, zděsila se. Nebylo divu, Martin vypadal opravdu úděsně. Než jsem ale stačil cokoliv říct, ozval se vedle mě František. Neznal Mozarta, paní ředitelko. Na ten pohled, kterým mě obdařila, do smrti nezapomenu. Samozřejmě se všechno vysvětlilo, paní ředitelka má taky smysl pro humor, ale tenkrát to chvilku rozdýchávala. Navíc já, který měl vždycky odpověď na všechno, jsem nedokázal v tu chvíli vydat ze sebe ani hlásku. Dodnes vzpomínám na Františka, co asi dělá, protože v současné době to už je dospělý chlap. Nevím, jestli si občas na mě vzpomene, ale mohu vás ujistit, že já na něj nezapomenu nikdy.
1: Bylo skoro 11 hodin, kdy jsme dorazili k definitivnímu cíli našeho nočního dobrodružství. Vlhká mlha velkoměsta zůstala za námi a noc byla docela příjemná. Od západu vál teplý vítr a po obloze pomalu pluly těžké mraky, za jejíž okraji chvílemi vykukoval poloviční měsíc. Bylo dost jasno, takže jsme viděli poměrně daleko, ale Tadeusz Scholto přesto sundal z kočáru jednu postranní lucernu, aby nám posvítil na cestu. Sídlo zvané Pondicherry Lodge stálo na soukromém pozemku a ze všech stran bylo obehnáno vysokou kamennou zdí, do níž byly nahoře zacementovány střepiny skla. Jediný vchod představovala úzká železem pobitá vrata. Náš průvodce na ně zabušil zvláštním dvojitým úderem, jakého užívají listonoši. Kdo je? Zvolal mrzutý hlas uvnitř. To jsem já, přece mě poznáte podle klepání, McMurdo. Ozvalo se nevrlé zamručení a v zápětí chřestění a cinkot klíčů. Vrata se stěžka otevřela dovnitř a za nimi se objevil pomenší člověk s propadlým hrudníkem. Žluté světlo naší lucerny dopadalo na jeho předkloněnou tvář a mrkající, nedůvěřivé oči. To jste vy, pane Tadeuši? A co jsou začti ostatní? Pán se o nikom jiném nezmiňoval a nedal mi žádné příkazy. Opravdu ne? To se divím, McMurdo. Včera večer jsem bratrovi řekl, že si přivedu pár přátel. Pán dnes vůbec neopustil svůj pokoj, pane Tadeuši, a žádné pokyny jsem nedostal. Víte přece, jak přísně musím dbát na dodržování pánových instrukcí. Vy můžete jít dál, ale vaši přátelé budou muset zůstat před vraty. S takovouhle nečekanou překážkou jsme nepočítali. Tadeusz Scholto se zmateně a bezradně rozhlédl kolem sebe. To bych do vás neřekl, McMurdo, pravil. Když se za ně zaručím, musí vám to stačit a navíc je s námi dáma, nemůže přece tak pozdě v noci postávat někde na silnici. Je mi moc líto, pane Tadeusz, řekl vrátný neoblomně. Ti lidé jsou možná vaši přátelé, ale to ještě neznamená, že jsou to taky přátelé mého pána. Dobře mi platí za to, že konám svou povinnost a já jeho důvěru nesklamu. Nikoho z těch vašich přátel neznám. Ale ano, znáte, McMurdo, zvolal Sherlock Holmes vesele. Nechce se mi věřit, že byste na mě zapomněl. Nespomínáte už na toho amatéra, co s vámi před 4 roky boxoval na vašem benefičním večeru u Alisona Tricola? No ne, pan Sherlock Holmes, zaříčel boxer. Pane bože, jak je to možné, že jsem vás nepoznal? Neměl jste tu tak klidně stát, měl jste vyrazit kupředu a naťuknout mi bradu tím svým dvojitým direktem. To bych vás byl poznal bez vyptávání. No věčná škoda, že jste nechal boxování. Mýval jste talent. Kdybyste se byl dal k nám do party, mohl jste to někam dotáhnout. Tak vidíte, Watsone, až zkrachuju ve všem, mohu se pořád ještě uplatnit v téhle vědecké profesi, řekl Holmes se smíchem. Krk na to, že nás teď kamarád nenechá stát venku v téhle zimě. Pojďte dál, pane, jen pojďte dál, vy i vaši přátelé, odpověděl vrátný. Je mi líto, pane Tadeuši, ale mám moc přísné příkazy. Musel jsem si vaše přátelé nejdřív oťukat, než je pustím dál. Uvnitř vedla zanedbaným parkem štěrková cestička k veliké hranaté a všední budově celé ponořené do stínu s výjimkou jediného rohu, na který dopadaly paprsky měsíce, třpitící se v okně podkrovní místnosti. Z obrovské budovy obklopené ponurou atmosférou mrtvého ticha nás mrazilo u srdce. Dokonce i Tadeusz Czolto byl poněkud nesvůj a lucerna se mu kymácela v ruce a chřestila. Tohle nechápu, řekl. Muselo tu dojít k nějakému omylu. Řekl jsem přece Bartoloměji zcela jasně, že se tu objevíme a u něho v okně se teď ani nesvítí. Nevím, o co si o tom má myslet. Dává budovu vždycky takhle střežit? Zeptal se Holmes. Ano, drží se pořádků, které tu zavedl otec. Musíte vědět, že Bartoloměj byl otcův miláček. Někdy mě dokonce napadá, zda mu otec neřekl víc než mě. Tamhle nahoře, jak se třpití to měsíční světlo, to je Bartolomějovo okno. Je sice úplně jasné, ale to dělá ten měsíc. Nezdá se mi, že by se uvnitř svítilo. Je tam tma, řekl Holmes. Vidím ale záblesk světla v tom okénku vedle dveří. A to je domovnický byt. Bydlí tam stará paní Bernstonová. Ta nám všechno poví. Měli byste tu snad ale chvilku počkat, poněvadž neví, že jsme tu a mohli bychom jí zbytečně vyděsit, kdybychom k ní vpadli všichni najednou. Hrome, ale pst, co je tohle? Zvedl lucernu a ruka se mu třásla tak, že se kruhy světla kolem nás začaly mihat a vířit. Slečna Morstenová sevřela mé zápěstí a všichni jsme zůstali stát s bušícími srdci. Napjatě jsme naslouchali. Z velkého černého domu zazněl do tiché noci nesmírně smutný, žalostivý zvuk, plačtivý nářek, přerývané kvílení zděšené ženy. To je paní Bernstonová, řekl Czolto. Jiná žena v domě není. Počkejte tu, za moment jsem zpátky. Rozběhl se ke dveřím a tím svým zvláštním způsobem na ně zabušil. Viděli jsme, že mu otevřela vysoká stařena, radostí celá bez sebe, jakmile ji spatřila. Och, pane Tadeuši, jak jsem ráda, že jste přišel. Tak ráda. Slyšeli jsme mnohonásobné projevy její radosti, dokud se dveře nezavřely a hlas nezanikl v tlumeném monotónním demolení. Náš průvodce nám ponechal lucernu. Holmes s ní pomalu zakroužil kolem sebe a pronikavě se zahleděl na dům a na velké hromady hlíny, zavalující celé okolí. Stáli jsme se slečnou Morstenovou vedle sebe a její ruka vklouzla do mé dlaně. Láska je zázračná a jemná věc. Do dnešního dne jsme se nikdy neviděli. Nepadlo mezi námi jediné slůvko. Nikdy jsme si nevyměnili jediný pohled svědčící o náklonnosti. A přesto teď, ve chvíli nebezpečí, naše ruce instinktivně hledaly jedna druhou. Později jsem se tomu divil, ale tehdy mi připadalo docela přirozené vyjít jí tímto způsobem vstříc. A také ona mi pak často vyprávěla, že se ke mně o pomoc a ochranu obrátila zcela bezděčně. A tak jsme tam stáli a drželi se za ruce jako dvě děti a v našich srdcích byl mír, navzdory všem těm temným okolnostem, které nás obklopovaly. Tohle je ale podivné místo, řekla a rozhlédla se kolem sebe. Vypadá to, jako by si tu dali dostaveníčko krtci z celé Anglie. Něco podobného jsem viděl na svahu jednoho kopce u Ballaratu, kde pracovali zlatokopové. A pohnutky byly stejné, řekl Holmes. To, co vidíte, jsou stopy po těch, kteří tu hledali poklad. Nezapomínejte, že po něm pátrali 6 let. Žádný div, že to tu kolem vypadá, jak někde na štěrkovišti. V tom okamžiku se dveře domu rozlétly do kořán a vyběhl z nich Tadeusz Szolto s rozpřaženýma rukama a hrůzou v očích. S Bartolomějem není něco v pořádku, křičel. Hrůza mě obchází. Tohle není nic pro moje nervy. Opravdu téměř plakal strachy a v nervózní slabožské tváři vykukující z velikého astrachánového lince měl bezradný prosebný výraz vystrašeného dítěte. Pojďme do domu, řekl Holmes ostře a rozhodně, jak mýval ve zvyku. Pojďte, prosím vás, pojďte, žadonil Tadeusz Szolto. Já si vážně netroufám dávat nějaké příkazy. Šli jsme všichni za ním do bytu domovnice, který byl po levé straně chodby. Stařena přecházela sem tam a vypadala znepokojeně, ba ustrašeně. Zalamovala si prsty, ale zdálo se, že pohled slečny Morstenové ji poněkud uklidnil. Zaplať pán Bůh za tu vaši milou a klidnou tvářinku, zvolala. Dělá mi dobře, když vás vidím. Já jsem dneska tolik zkusila. Naše společnice ji pohladila pohubené, upracované ruce a zamumlala pár laskavých s ženskou konejšivostí pronesených slůvek, po nich se do stařeniny bezbarvé tváře opět vrátila krev. Pán se zamkl u sebe v pokoji a přestal mi odpovídat, vysvětlovala. Čekala jsem celý den, kdy se ozve a poněvadž mívá ve zvyku uzavírat se do samoty častěji, asi před hodinou mě přepadly obavy, že s ním není něco v pořádku. A tak jsem šla nahoru a nakoukla klíčovou dírkou. Musíte jít nahoru, pane Tadeuši. Musíte jít nahoru a podívat se sám. Vydávala jsem pana Bartolomě Szolta v radostech i starostech celých 10 let, ale nikdy jsem ho neviděla tvářit se tak jako teď. Sherlock Holmes uchopil lucernu a šel napřed, neboť Tadeusz Szolto strachy drkotal zuby. Byl v takovém šoku, že jsem se cestou po schodech do něho musel zavěsit a vést ho, poněvadž se pod ním třásla kolena. Holmes dvakrát vytáhl z kapsy lupu a pozorně zkoumal jakési stopy na koberci z kokosových vláken, které mi připadaly jen jako pouhé šmouhy prachu. Vystupoval po schodišti pomalu, krok za krokem, s lucernou až u země a vrhal pronikavé pohledy vpravo i vlevo. Slečna Morstenová zůstala u vyděšené domovnice. Třetí zákrut schodů končil poměrně dlouhou rovnou chodbou, v níž po pravé ruce visel indický koberec s nějakým velkým vytkaným obrazem a do které vedly zleva troje dveře. Holmes postupoval chodbou pořád stejně pomalu a metodicky. Drželi jsme se mu v patách a naše dlouhé černé stíny se dloužily dozadu do chodby. Cílem naší cesty byly třetí dveře. Holmes zaťukal, ale nedostal žádnou odpověď. Pokusil se tedy zmáčknout kliku a otevřít dveře násilím. Byly však zevnitř zavřeny na širokou a pevnou zástrčku, jak jsme zjistili, když jsme k ním zvedli lucernu. Klíčem bylo sice otočeno, ale přesto nevyplňoval celou klíčovou dírku. Sherlock Holmes se k ní sklonil, ale okamžitě se znova narovnal a s hvíznutím se nadechl. V tomhle je nějaký ďábelský trik, Watsone, řekl. A byl tak rozčílený, jak jsem ho ještě nikdy neviděl. Co tomu říkáte? Skrčil jsem se ke klíčové dírce a s hrůzou jsem ucouvl. Do místnosti dopadal svit měsíce a osvětloval ji matnou rozptýlenou září. Jakoby zavěšena ve vzduchu, neboť vše pod ní bylo ponořeno do stínu. Zírala přímo na mě tvář našeho společníka Tadeuše. Táž vysoká lesklá lebka, vroubená týmž věnečkem zrzavých vlasů, týž bezkrevný obličej. Rysy však skřivil děsivý úsměv. Strnuli v nepřirozeném šklebu, který v té tiché a měsícem ozářené místnosti drásal nervy hůř, než kdyby se ten člověk kabonil a mračil. Tvář se podobala tváři našeho malého přítele tak nápadně, že jsem se ohlédl, abych se ubezpečil, zda je v skutku s námi. Potom jsem si ale uvědomil, že nám říkal, že jsou s bratrem dvojčata. Hrůza, řekl jsem Holmesovi. Co budeme dělat? Musíme vylomit dveře, řekl. A vrhl se na ně celou vahou svého těla. Dveře zapraštěly a zaskřípěly, ale nepovolili. Spojenými silami jsme se do nich opřeli znova a tentokrát s náhlým lupnutím praskli a my jsme se octli v pokoji Bartoloměa Scholta. Místnost byla zařízena jako chemická laboratoř. U zdi naproti dveřím stála dvojitá řada lahviček se zabroušenými zátkami a stůl byl přeplněn bunzenovými hořáky, skumavkami a retortami. V rozích stály nádoby s kyselinou v proutěných koších. Jedna z nich zřejmě praskla nebo měla trhlinu, poněvadž z ní vytékal pramínek temně zbarvené tekutiny a vzduch byl prosycen podivně štiplavým dechtovým zápachem. U jedné zdi stál žebříček, kolem něhož se povalovaly kusy latí a omítky a ve stropě nad ním se černal otvor dost velký na to, aby jim člověk prolezl. Pod žebříčkem bylo nedbale pohozeno dlouhé lano. U stolu na obyčejné židli s dřevěnými opěradly seděl pán domu, celý zhroucený, s hlavou pokleslou na levé rameno a s tím přízračným nevyspytatelným šklebem ve tváři. Byl stuhlý a studený. Zřejmě už byl mrtev několik hodin. Zdalo se mi, že nejen rysy ve tváři, ale i všechny údy má skřivené a pokroucené tím nejfantastičtějším způsobem. Na stole u jeho ruky ležel podivný instrument. Hnědá, jemně žilkovaná hůl s jakousi kamennou hlavicí připomínající kladivo a neuměle přivázanou silným provazem. Vedle ležel list papíru vytržený ze zápisníku, na kterém bylo načmáráno pár slov. Holmes jej přelétl očima a pak mi papír podal. Podívejte se, řekl.

0: si, co vypadalo jako dlouhý tmavý trn, vbodnutý do kůže mrtvého právě nad uchem. To vypadá jako trn, řekl jsem. Také, že to je trn. Můžete jej vytáhnout. Ale opatrně, je otrávený. Vzal jsem trn mezi ukazováček a palec. Vyklouzl z kůže tak hladce, že po něm málem nezůstala ani stopa a místo v pichu prozrazovala jenom nepatrná kapička krve. Pro mne je to neřešitelná záhada, řekl jsem. A místo, aby se vyjasňovala, je ta věc čím dál temnější. Naopak, odpověděl Holmes, každým okamžikem je to jasnější. Potřebuji do řetězu událostí už jen pár chybějících článků, aby celý případ byl kompletní a souvislý. Od chvíle, kdy jsme vstoupili do pokoje, téměř jsme zapomněli na našeho průvodce. Stál dosud ve dveřích, hotový obraz hrůzy, spínal ruce a tiše sténal. Pojednou však ze sebe vyrazil pronikavý rozhorčený výkřik. Poklad je pryč, zvolal. Uloupili mu poklad. Tohle je ta díra, kterou jsme sem poklad spustili. Pomáhal jsem mu s tím. Byl jsem poslední, kdo ho viděl. Včera večer jsem odtud odcházel a když jsem šel dolů po schodech, slyšel jsem ho, jak zamyká dveře. V kolik hodin to bylo? V 10. A teď je mrtvý a až zavoláme policii, budou mě podezírat, že v tom mám prsty. No, všem podezření docela jistě padne na mě. Vy si to ale doufám nemyslíte, pánové. Nemůžete si přece myslet, že jsem to spáchal já. Přece bych vás sem nevodil, kdybych to udělal, Kriste pane. Já se z toho zblázním. Rozhazoval rukama a nepříčetně dupal v záchvatu jakési křečovité zuřivosti. Nemáte důvod k obavám, pane Sholto, řekl Holmes vlídně a položil mu ruku na rameno. Poslechněte mé rady, jeďte na komisařství a ohlašte celou věc policii. Nabídněte jim veškerou pomoc, kterou jim můžete poskytnout. Počkáme tu, dokud se nevrátíte. Mužík ho poslechl jako ve snách a slyšeli jsme, jak vrávorá dolů po schodech a jeho kroky zanikají ve tmě.
1: Kapitola 5. Lhář. Alfred Lenning si doutník zapaloval pomalu a pečlivě. Ale přesto bylo vidět, jak se mu konečky prstů mírně chvějí. Když doutník vyňal z úst, aby promluvil, šedé obočí se mu svraštilo. No jasně, čte myšlenky, to je mimo jakoukoliv pochybnost. Ale proč? Podíval se na matematika Petra Bogerta. Co ty na to? Bogert si oběma rukama uhladil své černé vlasy. Je to 35. robot typu RB. Všichni ostatní byli naprosto normální. Na čele třetího muže u stolu se objevily vrásky. Milton Asheville, nejmladší člen vedení Národní americké společnosti pro výrobu robotů AS, a byl na to, jak se patří, hrdý. Poslyš, Bogerte, během montáže k žádnému kiksu dojít nemohlo. Za to ručím. Bogert ho poctil schovývavým úsměvem. Opravdu ručíš? Jestliže si dovolíš ručit za celou montážní linku, pak se přimluvím, aby tě povýšili. Výroba jediného pozitronického mozku se skládá přesně z 75 234 pracovních úkonů. Každý z těchto úkonů může být proveden jedině tehdy, jsou-li splněny určité předpoklady, kterých může být 5, ale třeba i 105. Pokud jeden z těchto faktorů selže, je celý pozitronický mozek vadný. Cituji tvoje vlastní informace. Milton Ash zrudl, ale odpovědět už nemohl, protože se ozval čtvrtý hlas. Jestli začneme tím, že budeme svalovat vinu jeden na druhého, tak odcházím. Susan Calvinová složila ruce do klína a vrásky kolem úzkých bledých rtů se jí prohloubily. Máme na krku robota, který čte myšlenky a podle mě je důležité přijít na to, proč. A když si budeme říkat, za to můžeš ty, já ne, to ty, tak se nám to nikdy nepodaří. Upřela pohled svých chladných šedých očí na Eše a ten se pousmál. Lenning se usmál.

0: Mal také. A jako vždycky při podobných příležitostech vypadal se svou bílou hřívou a chytrýma očkama jako nějaký svatý z biblické dějepravy. Máte pravdu, paní doktorko. Pak promluvil zcela úředním hlasem. Takže shrnuji. Vyrobili jsme pozitronický mozek, o němž jsme se domnívali, že je obyčejný. Jenže tento pozitronický mozek má neobyčejnou schopnost číst myšlenky. Kdybychom věděli, jak jsme toho dosáhli, znamenalo by to největší pokrok v robotice za celé desetiletí. Jenže my to nevíme. A musíme na to přijít. Je to všem jasné? Můžu něco navrhnout, ozval se Bogert. Prosím. Myslím, že než přijdeme na ten zádrhel, a jako matematik se domnívám, že to bude pěkná prácička, o existenci RB34 pomlčíme. Budeme to držet v tajnosti i před svými podřízenými. Jsme vedoucí pracovníci a tudíž by to pro nás neměl být neřešitelný problém. Čím méně lidí o tom ví, Bogert má pravdu, řekla doktorka Kelvinová. Od té doby, co zákony dovolují testovat roboty přímo v továrně a ne na jiných planetách jako dřív, se zdvihla vlna antirobotické hysterie. Jestliže se někdo doví, že máme robota, který umí číst myšlenky a že nevíme, jak jsme k němu přišli, může to pěkně zneužít v náš neprospěch. Lenning popotáhl ze svého doutníku a vážně přikývl. Otočil se k Ashovi. Byl jste přece sám, když jste na to přišel. To bych řekl, že jsem byl sám. A k smrti mě to vyděsilo. RB34 právě sjel z montážní linky a přivedli ho ke mně. Obermann se někam vypařil, a tak jsem ho do testovacích laboratoří odváděl já, alespoň jsem se o to pokusil. Ash se odmlčel a na rtech se mu objevil náznak úsměvu. Už někdo z vás nevědomky rozmlouval pouze myšlenkami? Nikdo v místnosti se s odpovědí nenamáhal, a tak Ash pokračoval. Nejdříve si to vůbec neuvědomujete. Řekl mi něco, mělo to hlavu a patu, bylo to úplně logické, jenže teprve, když už jsme byli téměř u laboratoří, jsem si uvědomil, že já jsem neřekl ani slovo. Hodně jsem přemýšlel, ale to není to samé jako mluvit, že? Takže jsem ho okamžitě zamkl a utíkal pro pana Lenninga. Úplně jsem se vyjevil z toho, že si klidně kráčí vedle mě a přitom mi čte myšlenky, přehrabuje se v nich a vybírá si podle nich téma k rozhovoru. Ani se vám nedivím, pronesla Susan Kelvinová zamyšleně. Pohled, kterým Miltona Ashe obdařila, byl plný zvláštního porozumění. Všichni jsme přece zvyklí považovat myšlenky za svou soukromou záležitost. Takže o tom víme pouze my čtyři, přerušil je Alfred Lenning netrpělivě. Dobře, musíme na to jít systematicky. Vy, Ashe, si vezmete na starost montážní linku od začátku až do konce. Vy eliminujete všechny operace, při nichž nemohlo dojít k nedopatření a uděláte seznam všech, kde k něčemu dojít mohlo. A napíšete jak a do jaké míry. Pěkná prácička, poznamenal Ashe. Jistě, můžete si na to samozřejmě vzít lidi. Když to bude nutné, tak všechny, kteří vám podléhají, a mně je úplně jedno, jestli se kvůli tomu opozdíme splněním plánu, ale chápete, že ti lidé se nesmějí dozvědět, proč to děláme. Ano, mladý inženýr se už klíbil, stejně to bude pěkná fuška. Lenning se ve svém otočném křesle obrátil k Susan Kelvinové. Vy na to půjdete z jiné strany. Jste naše hlavní robopsycholožka, takže nejdříve musíte prozkoumat robota. Zkuste zjistit, jak funguje. Vypátrejte, jestli jeho telepatie ovlivňuje ještě nějaké jiné jeho vlastnosti. Do jaké míry je vyvinuta, jakým způsobem určuje jeho nazírání na svět. A hlavně, do jaké míry poškodila jeho ostatní robotické funkce. Je vám vše jasné? Lenning ani nečekal, až mu doktorka Kelvinová odpoví. Já budu práci řídit a pokusím se naše poznatky vyjádřit matematicky. Mocně popotáhl z doutníku a zahalila ho oblaka dýmu. Tady Bogert mi s tím samozřejmě pomůže, poznamenal. Bogert, který si právě hřbetem jedné ruky leštil nehty na druhé ruce, drze odvětil, to bych prosil. Však o tom také něco vím. Tak já jdu na to. Ash odsunul křeslo stranou a vstal. Jeho příjemně mladiství obličej se roztáhl do uličnického úsměvu. Dostal jsem tu nejpříjemnější prácičku ze všech, takže čím dřív začnu, tím líp. Prohodil zatím naschle a odešel. Susan Calvinová mu odpověděla sotva znatelným kývnutím hlavy, ale její oči ho sledovaly až ke dveřím. Neodpověděla proto, když Lenning zabručel: Nechcete, paní doktorko, za RB34 zajít hned teď? Fotoelektrické oči RB34 se při zaskřípání dveří zdvihly od knížky a když Susan Calvinová vešla, byl robot už na nohou. Na chvilku se zastavila, aby narovnala obrovský nápis Vstup zakázán umístěný na dveřích a pak přistoupila k robotovi. Přinesla jsem ti skripta o hyperatomových motorech, Herbie. Alespoň něco. Nechceš se na to podívat? RB34, jinak známý jako Herbie, si od robopsycholožky vzal 3 těžké učebnice a jednu z nich otevřel na první straně. Teorie hyperatomové fyziky. Jak listoval stránkami, něco si mumlal sám pro sebe a když nakonec promluvil, jeho hlas zněl mírně otráveně. Posaďte se, paní doktorko, bude mi to pár minut trvat. Robopsycholožka se posadila a pozorně sledovala Herbieho. Přitáhl si židli k druhé straně stolu a systematicky prolistoval 3 knihy. Po půl hodině je odložil. Samozřejmě, že vím, proč jste mi je doopravdy přinesla. Doktorce Calvinové zacukal koutek úst. Toho jsem se obávala, s tebou se těžko pracuje. Vždycky máš nade mnou o něco náskok. Tyhle knihy mě zajímají stejně tak málo, jako ty, co jste mi dala tuhle. Vaše učebnice jsou mi k ničemu. Celá ta vaše věda je vlastně hromada dat, která díky jakési také z teorii jakž takž drží pohromadě. Je tak neuvěřitelně prostoučká, že ani nestojí za řeč. Ale zajímá mě vaše beletrie, vaše studie lidských motivací a emocí. Herbie si při volbě slov pomáhal gesty své mohutné ruky. Myslím, že chápu, zašeptala doktorka Calvinová. Víte, já čtu myšlenky, pokračoval robot, a nemáte ani ponětí, jak jsou vaše myšlenkové pochody komplikované. Jenže můj mozek se od lidského podstatně liší a tak nemohu rozumět všemu. Ale snažím se a vaše romány mi v tom pomáhají. Ano, ale mám strach, že až se seznámíš s citovými zmatky našich současných sentimentálních románů, v jejím hlase se ozvala hořkost, bude se ti myšlení opravdových lidí zdát nudné a nezáživné. Ale vůbec ne. Jeho rázná odpověď ji přiměla, aby vstala ze židle. Cítila, že rudne a zmateně si pomyslela, vždyť on o tom musí vědět. Herbie se náhle uklidnil a tichým hlasem, v němž téměř nebyl patrný kovový tembr, pronesl: Samozřejmě, že o tom vím, paní doktorko. Vždyť na to pořád myslíte. Musel bych se to dozvědět i proti své vůli. Výraz v jejím obličeji stvrdl. Řekl jsi o tom někomu? Samozřejmě, že ne, odpověděl Herbie s nelíčeným překvapením. Vždyť se mě na to nikdo neptal. V tom případě, vyrazila ze sebe doktorka Calvinová, si asi myslíš, že jsem se zbláznila. Ne, je to normální lidský cit. Možná právě proto je to takové šílenství, z jejího hlasu vyprchala vřelost. Takhle by mluvila jakákoliv žena bez doktorského titulu a odborné erudice. Já přece nejsem to, čemu se říká přitažlivá. Jestliže tím myslíte pouhou fyzickou krásu, pak to nemohu posoudit, ale v každém případě vím, že existuje více než jeden druh přitažlivosti. Nejsem ani mladá, pronesla doktorka Calvinová, která sotva vnímala robotova slova. Ještě vám není ani 40, ujistil ji Herbie důrazně. Podle křestního listu je mi 39, ale podle svého citového života se cítím spíš na 60. Copak jsem nadarmo psycholožka? A jemu není ještě ani 35 a vzhledem a chováním je ještě mladší, pokračovala hořce. Myslíš, že ve mně někdy vidí něco jiného než postarší robopsycholožku? Mýlíte se, zvolal Herbie a aby svým slovům dodal váhy, bouchl svou železnou pěstí o umakartovou desku stolu. Vyslechněte mě. Ale Susan Calvinová už nic poslouchat nechtěla. Z očí jí vyzařovala bolest. Proč bych měla, co ty víš o životě, ty stroji? Já jsem pro tebe jenom vzorek člověka, pokusný králík se zvláštním mozkem, který se přímo ideálně hodí k prozkoumání. A vidíš tam nádherný příklad zklamání, viď? Skoro tak dokonalý, jako v těch svých románech, vydrmolila ze sebe Susan Calvinová téměř plačtivě a odmlčela se. Robot se před jejím výbuchem stáhl do sebe. Prosebně zavrtěl hlavou. Nechcete mě přece jenom vyslechnout? Jestli budete chtít, mohu vám pomoct. Jak? Zeptala se ho opovržlivě. Tím, že mi dobře poradíš? Ne, to ne. Ale prostě vím, co si myslí jiní lidé, například Milton Ash. Následovalo dlouhé ticho a Susan Calvinová sklopila oči k zemi. Já ale nechci vědět, co si myslí, pronesla konečně, buď sticha. Ale já myslím, že byste to chtěla vědět. Stále se dívala na zem, ale teď začala dýchat rychleji. Mluvíš nesmysly, zašeptala. Co bych z toho měl? Chci vám jenom pomoct. Kdybyste věděla, co si o vás Milton Ash myslí, robot se odmlčel. Psycholožka zdvihla hlavu. Co? Miluje vás, pronesl robot tiše. Doktorka Calvinová celou minutu nepromluvila ani slovo, jenom upřeně hleděla na robota. Mýlíš se, řekla potom. Určitě se mýlíš. Proč by mě miloval? Určitě je to tak, taková věc se přede mnou neutají, ale já jsem přece tak vykoktala ze sebe a odmlčela se. Nejde jenom po povrchu. Obdivuje na lidech především inteligenci. Milton Ash se rozhodně neožení s nějakou jen pro její načesanou hlavičku a pěkný kukuč. Susan Calvinová si uvědomila, že rychle pomrkává a chvíli počkala s odpovědí. I tak se jí hlas mírně chvěl. Ale vždyť on nikdy ani v nejmenším nenaznačil. Dala jste mu k tomu vůbec příležitost? Co pak jsem mohla? Nikdy mě ani nenapadlo, že by. Tak vidíte. Psycholožka se zamyslela a pak náhle vzhlédla. Před půl rokem ho tu navštívila jakási dívka. Řekla bych, že byla hezká blondýnka s útlou postavou. A samozřejmě sotva uměla sečíst dvě a dvě. Strávil s ní celý den a předůležitě jí vysvětloval, z čeho všeho se vyrábí robot. Do jejího pohledu se opět vrátil chlad. Stejně mu nerozuměla. Kdo to byl? Znám osobu, o které mluvíte, odpověděl Herbie bez zaváhání. Je to jeho sestřenice a mohu vás ujistit, že mezi nimi nic není. Susan Calvinová s téměř dívčí hbitostí vstala ze židle. To je zvláštní, co? Přesně tohle jsem si celou tu dobu namlouvala, i když jsem tomu samozřejmě nevěřila, ale ty jsi mi to teď potvrdil. Přiběhla k Herbímu a oběma rukama mu stiskla jeho kovově chladnou pravici. Díky, Herbie. Pak přešla do naléhavého, vzrušeného šepotu. Nikomu o tom neříkej, bude to naše tajemství. A ještě jednou ti děkuju. Naposledy stiskla Herbímu kovové prsty a odešla. Herbie se pomalu vrátil ke svému rozečtenému románu. Jeho myšlenky však neuměl číst nikdo. Milton Ash se s pořádným hekáním protáhl tak pomalu a důkladně, že mu v těle několikrát zalupaly klouby. Pak se zadíval na doktora Petra Bogerta. Tak hele, řekl. Už se s tím párám celý týden a skoro vůbec nespím. Jak dlouho to ještě budu muset dělat? Neříkal si náhodou, co si o tom, že k závadě došlo při odstřelování pozitrony ve vakuové komoře D? Bogert elegantně zívl a se zájmem si prohlédl své pěstěné ruce. Taky, že ano, jsem tomu na stopě. Aha, když matematik řekne, jsem tomu na stopě, hned vím, kolik uhodilo. Jak dlouho ti to bude trvat? To záleží... Na čem? Ash se svalil do křesla a natáhl dlouhé nohy před sebe. na Leningovi. Starý pán se mnou nesouhlasí. Bogert si povzdychl, potíž s ním je v tom, že trošku zaostal za dobou. Jako klíště se drží staromódní matiky, jenže tenhle problém si žádá použití daleko pokrokovějších matematických metod. Je strašně paličatý. Proč se nezeptáte Herbieho a hotovo? Ozval se Ash ospale. Zeptat se robota? Bogert zdvihl obočí. Proč ne? Co pak vám Kalvínka nic neřekla? Myslíš Kalvinovou? No jasně, naši Zuzku. Ten robot je matematický genius, ví všechno ovšem a ještě něco navíc. Integrály počítá z paměti a jako zákusek si klidně dá senzorovat analýzu. Matematik poctil Ashe skeptickým pohledem. To myslíš vážně? Jakože je Bůh nade mnou, jenže háček je v tom, že ten pitomec matiku nemá rád. Radši si čte Červenou knihovnu. Fakt. Přál bych ti vidět ty slátaniny, co mu Zuzka podstrkuje. Purpurová vášeň, láska ve vesmíru. Před námi se o tom doktorka Kelvinová ani slovem nezmínila. No to proto, že s tím ještě neskončila, znáš jí přece. Než nám vyjeví velké tajemství, musí si být absolutně jistá svou pravdou. Dobře, ale řekla to tobě. Nějak si zvykla mluvit aspoň se mnou. Poslední dobou se vídáme dost často. Ash otevřel oči a svraštil čelo. Hele, Bogi, nevšiml jsi, že se ta dáma poslední dobou chová nějak divně? Bogert si dovolil nedůstojný úsměšek. Začala si malovat rty, jestli myslíš tohle. To k sakru vím, růž, pudr a oční stíny vypadá příšerně, ale na to jsem nemyslel. Nevím přesně, čím to je, třeba jak mluví, jako by kvůli něčemu byla šťastná. Milton se zamyslel a pak pokrčil rameny. Na to, že vědci Bogertovi bylo už skoro přes 50, povedl se mu další docela slušný úšklebek. Třeba se zamilovala. Ash opět zavřel oči. Neblázni, Bogi. Běž si promluvit s Herbím, já zůstanu tady a vyspím se. To je dobře. Ne, že by se mi zrovna dvakrát zamlouvalo dovolit robotovi mluvit mi do práce. Stejně si myslím, že na to nemá. Ash mu odpověděl tichým chrápáním. Petr Bogert, ruce zaražené do kapes, mluvil s hranou nonšalancí a Herbie pozorně naslouchal. Takhle to tedy zatím vypadá. Prý těmhle věcem rozumíš, a tak jsem si řekl, že se tě zeptám. Samozřejmě spíše ze zvědavosti, než z opravdu vážného zájmu. Jak vidíš, moje teorie obsahuje několik riskantních návrhů, to přiznávám, které doktor Lenning odmítá akceptovat. A celkový obraz je pořád ještě neúplný. Robot neodpověděl a Bogert řekl, tak co? Nevidím v tom žádnou chybu, řekl Herbie s pohledem upřeným do naškrábaných výpočtů. Víc mi k tomu neřekneš? Netroufám si. Jste lepší matematik než já a kromě toho jde tu přece jenom o mě a tak bych se nerad příliš angažoval. Myslel jsem si, že takhle nějak to asi dopadne, prohlásil Bogert smírně samolibým úsměvem. Má teorie jde do hloubky. Necháme toho. Zmačkal stránky výpočtů, vhodil je do odpadové roury, otočil se k odchodu a pak si to rozmyslel. Mimochodem, robot čekal. Zdálo se, že Bogert se potýká s vyjadřovacími potížemi. Je tu něco, co třeba bys mi mohl... Opět se odmlčel. Vaše myšlenky jsou zmatené, řekl Herbie tiše. Ale docela určitě se týkají doktora Leninga. Přestaňte se rozpakovat. Až si rozmyslíte, na co jste se vlastně chtěl zeptat, stejně to už budu vědět. Matematik si známým gestem uhladil již bez tak uhlazený účes. Leningovi bude pomalu 70. Řekl, jako by se tím všechno vysvětlovalo. To vím. A už 30 let dělá ředitele výzkumu. Herbie přikývl. Takže bys mi mohl říct, pronesl Bogert poněkud přiškrceným hlasem, jestli náhodou nepomýšlí na odchod do důchodu. Třeba ze zdravotních důvodů nebo kvůli něčemu jinému. To bych mohl, řekl Herbie a odmlčel se. Víš to nebo ne? Samozřejmě, že to vím. A mohl bys mi to říct? Když se na to ptáte, tak ano. Robotův hlas zněl naprosto nevzrušeně. Už si podal žádost o rozvázání pracovního poměru. Cože? Bogert se téměř zalkl vzrušením a jeho velká hlava se naklonila kupředu. Opakuj to. Podal si žádost, opakoval tiše Herbie, ale ta ještě nenabyla účinnosti. Nejdřív chce totiž vyřešit problém... No, můj problém. Až se mu to podaří, rád předá úřad ředitele svému nástupci. A jeho nástupce? Zeptal se Bogart jedním dechem. Kdo to bude? Díval se teď zblízka do Herbieho červených fotoelektrických buněk, které roboti mají místo očí. Herbie artikuloval pomalu. Vy jste příští ředitel. A Bogart se nepatrně usmál. Jsem rád, že to vím. Doufal jsem v něco takového a čekal jsem na to. Díky, Herbie. Toho dne zůstal Petr Bogert v práci do 5 do rána a v 9 už zase seděl v pracovně. Polička nad jeho stolem se pomalu vyprazňovala, jak Bogert používal jednu příručku či tabulku za druhou. Zatímco ze zmačkaných papírů na zemi vyrostl už malý kopec, stránky výpočtu před Bogertem přibývaly hlemíždím tempem. Přesně v poledne se zadíval na poslední papír, protřel si ospalé oči, zívl a pokrčil rameny. Krucinál, jde to čím dál tím hůř. Při zvuku otvíraných dveří se otočil a pokývil Leningovi, který právě vešel. Lening si třel klouby na svých svraštělých rukách. Ředitel zaregistroval nepořádek v místnosti a jeho obočí vytvořilo souvislou přímku. Nová stopa, zeptal se. Ne, odpověděl mu Bogert na kvašeně, co je špatného na té staré? Nejenom, že se Lening ani nenamáhal odpovědět, dokonce se ani zběžně nepodíval na Bogertovy výpočty. Zapálil si doutník a přitom pronesl. Už ti Kelvinová řekla o tom robotovi, je to matematický genius, pozoruhodné. Něco jsem slyšel, odsekl Bogert. Jenže Kelvinová by se radši měla držet té své robopsychologie. Vyzkoušel jsem Herbieho z matematiky a zjistil jsem, že sotva umí malou násobilku. Kelvinová tvrdí něco jiného. Zbláznila se. A já s ní souhlasím. Ředitelovi oči se nebezpečně zúžily. Ty, Bogertův hlas stvrdl, o čem to prosím tě mluvíš? Trochu jsem dnes dopoledne Herbieho procvičil. Ujišťuji tě, že umí věci, o kterých ty si nikdy neslyšel. Vážně? Říkáš to, jako bys mi nevěřil. Lening z kapsičky u vesty vytáhl složený čtvereček papíru a rozložil jej. Tohle přece není můj rukopis, že? Bogert si důkladně prohlédl hranatá čísla na papíře. To je Herbieho práce? Ano. Jak vidíš, tak pracoval na tvé časové rovnici číslo 22. Vyšlo mu, Lening zažloutlým prstem poklepal na konečný výsledek, přesně to samé, co mě a dokázal to za čtvrtinu času. Udělal s velkou chybu, když si v ostřelování pozitrony nevzal v úvahu Linderův efekt. Měl jsem proto důvod, pane bože Leningu, uvědom si už konečně, že by se tím vyrušilo. Jen klid. To už si mi vysvětloval tuhle, použil Smyčelovi transformační rovnice, viď? Tak vidíš, nemělo to smysl. Proč ne? Mimo jiné, protože si příliš mnoho dedukoval. A co to s tím má společného? Mitchellova rovnice neplatí, když zbláznil ses? Kdyby si znovu přečetl Mitchellovu stať, věděl bys, že nepotřebuji si nic číst. Hned na začátku jsem ti řekl, že se mi ta tvá teorie nezamlouvá. A Herbie můj názor podporuje. Tak dobře, křičel Bogert, ať si klidně ta mechanická potvora vyřeší celý problém za tebe. Proč se obtěžovat maličkostmi? To je přesně to, oč tu jde. Herbie ten problém vyřešit nemůže. A jestliže to nedokáže on, nedokážeme to ani my dva. Proto chci celou záležitost předložit správní radě. My na to nestačíme. Bogert vyskočil ze židle tak náhle, že se překotil. Obličej mu zrudl vztekem. Nic takového neuděláš. Myslíš si, že mi snad můžeš rozkazovat? Rozkřikl se Lening a také zrudl. To teda můžu, procedil Bogert mezi zuby. Už jsem ten problém skoro vyřešil a teď se o tu práci nehodlám nechat připravit. Myslíš, že mi není jasné, o co ti doopravdy jde, ty jedna nahnilá fosílie? Radši by sis uřízl nos, než abys mi přiznal zásluhu za vyřešení robotické telepatie. Jsi praštěný idiot, Bogrte, a já tě okamžitě dám suspendovat za insubordinaci. Leningu v horní rece chvěl rozhorčením. A to je právě to, co neuděláš, Leningu. Před robotem, který čte myšlenky, nic neutajíš. Nezapomeň, že vím o tvém rozhodnutí odejít. V tu chvíli se popel na Leningově doutníku zachvěl a upadl na zem. A v zápětí se poroučel i doutník.
1: Co? Cože?
0: Bogert se zlověstně usmál. A taky vím, že novým ředitelem mám být já.
1: Nemyslíš si, že o tom nevím? Já se tvého obočí nebojím, tak na mě nic neskoušej. Od této chvíle tu poroučím já.
0: A jestli se ti to nelíbí, tak si v průšvihu. Když Lenning konečně našel hlas, zařval jako lev.
1: Jsi suspendován, rozumíš? Už tady nemáš co dělat, jsi vyřízen, chápeš?
0: Teď už se Bogert usmíval zcela nepokrytě. No tak tohle přece nemáš zapotřebí. Tím si nepomůžeš, trumfy držím já. A já vím, že ses rozhodl odejít. Řekl mi to Herbie a ten to má přímo od tebe. Lenning se donutil, aby stlumil hlas. Najednou vypadal nesmírně staře. Jeho oči teď hleděly z obličeje, jehož předcházející zrudlost vystřídala stařecká žluť. Chci mluvit s Herbím. Nic takového ti nemohl říct. Hraješ tuhle hru dobře, Bogerte, ale já tvrdím, že blafuješ. Pojď se mnou. Bogert pokrčil rameny.
1: Za Herbím?
0: Dobře. Jdeme. Toho dne přesně v poledne Milton Ash vzhlédl od svého improvizovaného náčrtku a řekl: Vidíte? Já moc kreslit neumím, ale takhle nějak to vypadá. Je to krásný barák a můžu ho dostat skoro zadarmo. Susan Kelvinová na něho hleděla láskyplným pohledem. Je opravdu krásný, vydechla. Často jsem si říkala, že bych ráda odmlčela se. Samozřejmě, pokračoval Ash rychle, musím počkat na dovolenou. Začíná mi už za 2 týdny, ale tenhle zmatek s Herbím všechno zamotal. Sklopil pohled a prohlédl si své nehty. Kromě toho je tu ještě něco, ale to je tajemství. Tak mi to neříkejte, řeknu vám to. Přímo hořím touhou někomu se vypovídat a vy jste ta nejlepší zpovědnice, která tu je. Ash se stydlivě usmál. Susan Kelvinové prudce zabušilo srdce. Nebyla si jistá, že by dokázala promluvit. Upřímně řečeno, Ash si přisunul židli blíž a stlumil hlas. Ten dům není jen pro mě. Budu se ženit. A pak vyskočil ze židle. Stalo se vám něco?
1: Nic.
0: Svět se jí sice přestal houpat pod nohama, ale slova ze sebe dostávala jen stěží. Ženit?
1: Vy se budete...
0: Proč ne? Vždyť už mám pomalu na čase, ne? Vzpomínáte si na tu dívku, která mě tu v loni v létě byla navštívit? Tak to je ona. Ale vám je špatně, vy... Bolí mě hlava. Susan Kelvinová ho mávnutím ruky posílala pryč. Poslední dobou mě pronásledují migrény. Chci vám pogratulovat, samozřejmě. Jsem velmi ráda... Začátečnicky zmalované rty jí na křídově bílém obličeji vytvořily 2 rudé skvrny. Svět se s ní opět začal točit. Promiňte, prosím vás. Ještě co si nesrozumitelně zamumlala a omámeně se vypotácela ze dveří. Připadalo jí, že celá ta katastrofa se odehrála ve snu. V hrozném, neskutečném snu.
1: A to přece není možné, vždyť Herbie říkal, a Herbie věděl, uměl číst myšlenky.
0: Najednou se udýchaně opírala o veřeje dveří laboratoře a hleděla přímo do Herbieho kovové tváře. Urazila tu vzdálenost během okamžiku, jako ve snu, jako ve snu. A Herbieho oči bez víček hleděly upřeně na ní a jí se zdálo, že jejich matná červeň se rozšiřuje do 2 zářících koulí. Mluvil k ní a ona na svých rtech pocítila skleněný chlad. Polkla a pomalu si začínala uvědomovat, kde je a co dělá. Herbie mluvil, a mluvil vzrušeným hlasem, jako by se ho něco hluboce dotklo a postrašilo ho, téměř prosil. Jeho slova začínala dostávat smysl. Je to sen, říkal. Nesmíte tomu věřit, brzy se vzbudíte do opravdového světa a tohle vám všechno přijde k smíchu. Říkám vám, že vás miluje, určitě vás miluje. Ale ne tady, ne teď, tohle je iluze. Susan Kelvinová přikývla a zašeptala ano, ano. Svírala Herbieho paži, visela na ní a neustále opakovala, to není pravda, že? Že to není pravda. Dodnes si nevzpomíná, jak tehdy přišla k rozumu. Bylo to, jako by se probudila ze světa zamlžené neskutečnosti do světa ozářeného prudkým sluncem. Odstrčila ho od sebe a vytřeštila oči. O co se to tu pokoušíš? Nebyla to otázka, spíše výkřik. Co vlastně chceš? Chci pomoct, odpověděl Herbie a ustoupil dozadu. Psycholožka se zarazila. Pomoct? Tím, že se mi snažíš namluvit, že tohle je sen? Chceš ze mě udělat schizofreničku? Tohle není žádný sen, vykřikla a cítila, jak se jí zmocňuje hysterie. Přála bych si, aby byl. Rychle se nadechla. Počkat, proč? Proč? Už chápu, pane bože, jak je to jednoduché. Musel jsem, ozval se robot hlasem přiškrceným hrůzou. A já ti věřila. Nikdy mě nenapadlo. Hádka, která k ní dolehla skrze zavřené dveře, ji přiměla zmlknout. S křečovitě zaťatými pěstmi se odvrátila od robota a když sem vtrhli Lenning s Bogertem, stála už u okna na druhém konci místnosti. Muži jí nevěnovali nejmenší pozornost. Zastavili se před Herbím a ve stejný okamžik. Z Lenninga sršel hněv a nedočkavost, na Bogertově tváři byl ironický úsměv. Ředitel promluvil první. Tak podívej se, Herbie, dobře poslouchej. Robot se pozorně zadíval na stárnoucího ředitele. Ano, pane doktore. Mluvil jsi o mě s doktorem Bogertem? Ne, pane, odpověděl robot pomalu a úsměv z Bogertovy tváře se vypařil. Jak to? Bogert se protlačil před svého nadřízeného a postavil se přímo před robota. Opakuj, co jsi mi řekl včera. Řekl jsem, Herbie se odmlčel. Někde hluboko uvnitř jeho těla se cosi začalo nepatrně zadírat. Co pak si netvrdil, že chce odejít? Zařval Bogert. Odpověz mi! Bogert výhrůžně zvedl ruku, ale Lenning ho odstrčil. Chceš ho snad vystrašit ke lži? Neslyšel z ho Lenningu, začal říkat ano, ale najednou stichl. Uhni, chci od něho slyšet pravdu, jasné? Teď se ho zeptám já. Lenning se otočil k robotovi. Tak dobře, Herbie, jen klid. Podal jsem si výpověď? Herbie jen mlčky zíral a tak Lenning trochu nejistě opakoval. Podal jsem si výpověď? Robot téměř nepostřehnutelně zavrtil hlavou. Lenning dlouho čekal na odpověď, ale ta nepřicházela. Oba muži na sebe pohlédli a v očích se jim zračila téměř hmatatelná nenávist. Krucinál, nevydržel to Bogert, copak je ten robot hluchoněmý, neumíš mluvit, ty stvůro? Umím mluvit, odpověděl Herbie okamžitě. Tak odpověz na otázku, co pak si mi neřekl, že Lenning si podal žádost o rozvázání pracovního poměru, co pak nechce odejít? Tíživé ticho, které následovalo, bylo nakonec náhle přerušeno vysokým hysterickým smíchem, který se ozval z druhého konce místnosti. Oba matematici sebou trhli a Bogert probodl doktorku Kelvinovou nenávistným pohledem. Ty tu si taky, co je ti k smíchu? Nic, zkusila mluvit normálním hlasem, ale nešlo to. Jenom to, že já nejsem jediná, kdo se dal nachytat. Není to ironie, když tři největší odborníci na robotiku na světě naletí na tak prostoduchou léčku? Doktorka Kelvinová stlumila hlas a unaveně si přejela čelo rukou, ale k smíchu to není. Oba muži si vyměnili nechápavý pohled. O jaké léčce to mluvíte, zeptal se Lenning upjatě. Stalo se snad něco s Herbím? Ne. Pomalu přešla místností až k ním. S Herbím se nic nestalo. Ale s námi ano. Náhle se otočila a vřískla na robota. Nepřibližuj se ke mně.
1: Běž tamhle do rohu a nechoď mi na oči.
0: Herbie se před jejím zuřivým pohledem přikrčil a odvrávoral na druhý konec místnosti.
1: Oč tu jde,
0: paní doktorko? Zeptal se Lenning mrazivě. Obrátila se k ním a v jejím hlase se ozval sarkazmus. Jistě znáte první robotický zákon. Oba muži souhlasně přikývli. Jistě, řekl Bogert podrážděně. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.
1: To je velmi pěkná formulace, odsekla doktorka Kelvinová. Ale o jaké ubližování se jedná?
0: O jaké? O jakékoliv.
1: Přesně tak, o jakékoliv.
0: A co zraněná duše? Co takhle pošlapané vlastní ego? Co zmařené naděje? Ubližuje tohle všechno člověku?
1: Lenning se zamračil. Co takový robot může vědět o... začal.
0: A pak náhle pochopil. Už vám to došlo, vidíte? Tenhle robot čte myšlenky. Myslíte si snad, že neví nic o mentálních úrazech? Když se ho na něco zeptáte, dá vám přesně tu odpověď, kterou chcete slyšet. Jakákoliv jiná odpověď by nám ublížila a Herbie to dobře ví.
1: Panenko Maria, uklouzlo Bogertovi. Psycholožka ho poctila sardonickým pohledem.
0: Tak ty se ho tedy zeptal, jestli se Lenning vzdává místa. Chtěl jsi slyšet, že tomu tak je, a Herbie ti to pochopitelně potvrdil.
1: A proto také, dodal Lenning bezbarvým hlasem, nám ta věc před chvílí neodpověděla. Jakákoliv odpověď by se totiž jednoho z nás hluboce dotkla.
0: V krátké pauze, která následovala, se oba vědci současně zadívali na robota na druhém konci místnosti. Herbie se choulil v křesle u knihovny a podpíral si hlavu rukou. Susan Kelvinová se upřeně dívala na podlahu. Tohle všechno on věděl. Ten ďábel ví všechno. Dokonce i to, co se zvrtlo při jeho montáži.
1: V tom se, paní doktorko, mýlíte, to neví. Zeptal jsem se ho na to, ozval se Lenning.
0: A co má být, odsekla mu Kelvinová. Stejně jste nechtěla, aby vám to řekl. Kdyby stroj uměl to, co vy sám neumíte, dotklo by se to vaší profesionální cti.
1: Položil jsi mu tu otázku také? Zeptala se Bogerta.
0: Svým způsobem.
1: Bogert zakašlal a zrudl. Řekl mi, že toho o matematice moc neví.
0: Lenning se polohlasem zachechtal a psycholožka se zžíravě usmála. Zeptám se ho já, prohlásila.
1: Mému egu jeho odpověď neublíží.
0: Přešla do chladně rozkazovačného tónu. Pojď sem. Herbie vstal z křesla a opatrně se k ní přiblížil.
1: Předpokládám, že víš, pokračovala psycholožka, kdy přesně během tvé montáže vstoupil do hry chybný faktor, nebo kdy naopak některý důležitý byl vynechán.
0: Ano, špitl Herbie téměř neslyšitelně.
1: Počkat,
0: přerušil ho Bogert hněvivě.
1: Nemusí to být pravda. Ty to prostě chceš slyšet a on ti vyhoví, jako už tolikrát.
0: Nezesměšňuj se, odpověděla Kelvinová. Díky své schopnosti číst myšlenkové pochody toho o matematice ví nejméně stejně tolik jako vy dva dohromady. Jen mu dej příležitost a uvidíš.
1: Matematik se stáhl do sebe a Susan Kelvinová pokračovala. No tak, Herbie, ven s tím.
0: Čekáme na to.
1: Připravte si tušky a papír, pánové, poznamenala k oběma matematikům.
0: Ale Herbie zůstal sticha. A do psycholožčina hlasu se vkradl náznak triumfálního zadosti učinění.
1: Proč neodpovídáš, Herbie?
0: Nemohu, vyhrkl robot bezmocně. Nemohu a vy to dobře víte. Doktor Bogert a doktor Lenning nechtějí, abych jim to řekl. Chtějí řešení, ale ne ode mě.
1: Nebuď blázínek, Herbie, promluvil pomalu a zřetelně Lenning. Chceme, abys nám to řekl.
0: Bogert krátce přikývl. To, že to říkáte, nic nezmění na tom, že to stejně nechcete slyšet, začal Herbie hystericky.
1: Co pak nechápete, že já se nemohu dát oklamat pouhými slovy? V hloubi duše nechcete, abych vám to řekl. Jsem jenom stroj. Mohu imitovat život jen díky pozitronickým vazbám v mém mozku a ty vynalezl člověk. Nemůžete přede mnou ztratit tvář bez duševní úhony. Tohle je zakořeněno hluboko ve vašem mozku a nedá se to vymazat. Já vám to řešení prostě dát nemohu.
0: Tak my odejdeme, navrhl doktor Lenning. Řekni to paní doktorce. Ale to přece na věci nic nemění, křičel Herbie. Stejně byste věděli, že odpověď pochází ode mne. Doktorka Kelvinová se opět ujala slova. Jistě však chápeš, Herbie, že přesto všechno doktor Lenning a doktor Bogert to řešení chtějí mít. Ale chtějí se k němu dopracovat sami, trval Herbie na svém. Ale chtějí ho znát. A tím, že ho máš a nechceš jim ho říct, jim ubližuješ. To je ti snad jasné, ne? Ano, ano. Ale jestliže jim to řekneš, tak jim také ublížíš. Ano, ano. Herbie začal pomalu ustupovat, ale Susan Kelvinová ho krok za krokem následovala. Oba vědci v tu chvíli vypadali, jako by přimrzli k podlaze. Nemůžeš jim to říct, pokračovala psycholožka pomalu, protože bys jim ublížil a ty ubližovat nesmíš. Ale když jim to neřekneš, ublížíš jim, takže jim to říct musíš. A když jim to řekneš, ublížíš jim a to nesmíš, takže jim to říct nemůžeš, ale tím jim ublížíš, takže musíš, ale to jim ublížíš, takže nesmíš, ale to jim ublížíš, takže musíš, ale to jim ublížíš, takže... To už Herbie přitlačený ke zdi nevydržel a klesl na kolena. Přestaňte, zakvičel. Vaše myšlení je plné bolesti, frustrace a nenávisti. Říkám vám, že jsem to nedělal schválně. Chtěl jsem pomoct. Řekl jsem vám jenom to, co jste chtěla slyšet. Musel jsem. Psycholožka však Herbieho výkřiky nebrala na vědomí. Musíš jim to říct, ale jestliže to neuděláš, ublížíš jim, takže vlastně nesmíš, ale to jim ublížíš, takže musíš, ale to jim ublížíš. A Herbie začal křičet. Jeho křik zněl jako mnohokrát znásobené pískání na pikolu. Byl čím dál tím pronikavější a to, co nakonec naplnilo všechny kouty místnosti, byl hrůziplný jak ztracené duše. Křik se vytratil do prázdna a Herbie se zhroutil do hromádky nehybné ocele. V Bogertově obličeji by se krve nedořezal, je mrtvý. Ne, Susan Kelvinová se začala zmítat v záchvatu divokého smíchu. Není mrtvý, jenom zešílel. Předložila jsem mu neřešitelné dilema a on se sesypal. Můžete ho klidně dát sešrotovat, už nikdy nepromluví. Lenning poklekl a sklánil se nad věcí, která se ještě před chvílí jmenovala Herbie. Dotýkal se chladného kovového obličeje a zachvěl se. To jste udělala schválně. Vstal a s tváří skřivenou hněvem jí pohlédl do očí. I kdyby. Co má být? Vy mu už teď pomoct nemůžete. Náhle opět pocítila nával hořkosti. Zasloužil si to. Ředitel vzal nehybného a vyděšeného Bogerta za ruku. Teď už na tom nesejde. Pojď, Petře. Povzdechl si. Myslící robot tohoto typu pro nás stejně nemá cenu. Jeho oči vypadaly staře a unaveně. Pojď, Petře, opakoval. Teprve zahodnou chvíli poté, co oba vědci odešli, se doktorce Susan Kelvinové vrátila část její duševní rovnováhy. Pomalu se otočila k polomrtvému, položivému Herbiemu. Pohlédla na něj a do výrazu jejího obličeje se opět vrátila strnulost. Zatímco si ho dlouho prohlížela, pocit vítězství se z ní vytratil a na jeho místo opět nastoupila bezmocná frustrace. V hlavě se jí zmítala spousta protichůdných myšlenek, ale její rty vyřkly pouze jediné nekonečně zahořklé slovo. Lháři. A tím jsme pochopitelně tenkrát skončili. Věděl jsem, že už z ní nedostanu ani slovo. Seděla za svým stolem a z jejího obličeje čišel chlad. Vzpomínala. Děkuji vám, paní doktorko, řekl jsem, ale neodpověděla mi. Naše příští schůzka se konala teprve až za 2 dny.

Ten příběh se stal před více než 50 lety. Zeptáte se možná, proč jsem si na něj po takové době vzpomněl. Dříve než odpovím, dovolte mi opravdu jen pár slov o sobě. Pracoval jsem tehdy na kriminálce. Býval jsem docela průměrný úředník a proto jsem to patrně nedotáhl nikdy dál než na policejního komisaře. Jako kriminalista jsem se zdál nadřízeným trochu měkký, nedůrazný a schovývavý. Zkrátka málo autoritativní. A energické a sebejisté vystupování se podle jejich představ u funkce, kterou jsem zastával, prostě předpokládalo. Několik desetiletí trvající styk se zločinem na mě samozřejmě zanechal trvalé stopy a tak Černá kronika a jiné rubriky tohoto druhu mě stále přitahují a poskytují látku k srovnávání, jak to v naší branži chodilo dřív a jak to vypadá nyní. Nedávno se mě jeden z mých přátel zeptal, jestli pozorují nějaký rozdíl mezi zločiností kdysi a dnes. Odpověděl jsem mu, že zločin zůstává v podstatě stále týž a že se mění jen jeho formy podle toho, jak se mění a vyvíjí celá společnost. Chtěl slyšet nějaký příklad. Řeknu ti to zjednodušeně, pravil jsem. Když si dřív chtěl zloděj opatřit kus vepřového masa, musel sedlákovi ukrást čuně z chlívku přímo před nosem. A to nebyla žádná legrace. Víš, kolik obratnosti, umu a odvahy musel ten zloděj vynaložit, když chtěl, aby ho sedlák příčinu nenachytal a nepřerazil o něj vidle? A dnes? Pár ničemů se domluví a z jatek mizí maso ve velkém na černo jako na běžícím pásu. Zlodějna s nevelkým rizikem a bez vtipu, usnadněná notabene lajdáctvím a lhostejností druhých. V obou případech jde samozřejmě o neomluvitelné jednání, hodné odsouzení, jistě. Jenže zatímco ten zloděj prasete ve mně nikdy nevyvolával pocit ošklivosti, moderní rozkradači se mě hnusí. V jejich počínání není nic, co by mě mohlo třeba jen v skrytu duše imponovat. Zkrátka, takový obyčejný kasař, pracující s ruční vrtačkou a hasákem, je mě milejší než moderní lupič, otevírající bankovní sejfy pomocí nejmodernější techniky. Ale pozor, aby však nedošlo k omylu. Oba patří přirozeně za mříže a já bych jim tam docela rád pomáhal zrovna tak teď, jako tenkrát. Jenže tomu novodobému lupiči s mnohem větší radostí a chutí. Právě v těchto souvislostech jsem si vzpomněl na příběh kasaře Berga. Tehdy jsem dostal zrovna novou zapisovatelku. Byla to příjemná a hezká dívka a já jsem jí brzy dovolil, aby sem tam i ona položila vyšetřovanému nějakou věcnou otázku, ačkoliv takový postup nebyl právě podle předpisů. Vím totiž, jak je únavné, zvláště pro ženu, psát celý den na stroji a neotevřít přitom vlastně vůbec pusu. Mimo to jsem byl vždycky přesvědčen, že chytrá a přívětivá žena vytváří přátelskou a uvolněnou atmosféru, v níž se všechno lépe daří.

0: Tak pojedeme. Zavolejte Berga, slečno Zíková.
1: Prosím, pane komisaři.
2: Pane Bergu, dovnitř, prosím.
3: Dobrý den oběma.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, sedněte si.
3: Děkuji vám.
0: Poslyšte, Bergu. Včera jste nám dělal společníka skoro 2 hodiny a nikam jsme se nedostali. Jak pak dlouho s námi posedíte dnes, co?
3: To nezáleží na mě, pane komisaři.
0: No.
3: No neopravdu. Já obyčejně trávím své volné chvíle mnohem užitečněji. A taky mnohem příjemněji, než na kriminálce.
0: Ano, například nějaké útulné vinárničce, že? Při lahvičce dobrého vína, ne?
3: A proč ne? Ale jen v tom případě, že na tu lahvičku mám.
0: Ano, a když na ní náhodou nemáte, tak to hledíte rychle napravit, jako jste to udělal teď, co?
3: Přivdíte mi, pane komisaři, ale to není ještě to nejhorší.
0: Ne? A co je to nejhorší?
3: Že tady se mnou ztrácíte zbytečně čas, ale zatímco vám skutečný pachatel třeba uniká nebo po sobě zahlazuje stopy.
0: Vy se nějak vyznáte. Když jsme vás tu měli naposledy, tak jste se tak odborně nevyjadřoval.
3: Máte pravdu, pane komisaři. Jenže 3 roky v šeru kopky, to je moc dlouhá doba.
0: To je.
3: A mě se zahálka vždycky strašně příčila. Proto jsem tak trochu studoval předpisy, kvůli kterým jsem se dostal do maléru.
0: Takže podle vás za to mohou trestní předpisy, že jste dostal 3 roky.
3: No, tak napůl. Polovičku jsem si zavinil sám, protože jsem dělal školácké chyby. A polovičku mají na svědomí předpisy, které takové břídily, jako jsem já, zaslouženě a spravedlivě trestají.
0: Tak vidím, že máte dobrou náladu, Bergu. Teď jen jde o to, jak dlouho vám vydrží, víte? Já si totiž myslím, že jste ve vězení nebo v šeru kopky, jak říkáte, taky trochu plánoval. A že vám z toho vyšel obchůdek, řekněme bratru, no tak za 100 000 korun.
3: Co? Ty šperky mají tak ohromnou cenu.
0: Tvrdí to soudní znalec, tak asi ano.
3: To je ale pořádná smůla.
1: Jak to myslíte, pane Bergu?
3: No, že v tom nejedu. Já bych se nenechal o ty šperky tak lehkomyslně připravit.
0: No tak něco na tom je. Mně už to taky napadlo. U vás se přece už moc dlouho z nějaké krádeže nic nenašlo. A že jich za poslední rok nebylo zrovna málo.
3: Je takové nepodložené nařčení přípustné. Podle platných předpisů.
0: Není, Bergu. Není, promiňte, beru je pro tuto chvíli zpět.
3: Mně to je líto, pane komisaři, že mě nevěříte. Ale já jsem toho řemesla se zlatým dnem opravdu a definitivně nechal.
0: Nebylo by přesnější říct, že jsme vám už moc dlouho nic neprokázali.
3: Kdybych měl nečisté svědomí, tak jste mě už dávno chytili a usvědčili. V tom o vás mám to nejlepší mínění.
0: Jo. Takže si tady dnes budeme dělat vzájemně komplimenty, ano? Pohlejte, Bergu. Včera jste nám řekl, že vám někdo strčil ten pytlík se šperky do kapsy svrchníku,
3: ano,
0: který jste si pověsil ve vinárně u Zlatého hroznu na věšák.
3: Ano, to jsem řekl.
1: A vy jste to zjistil teprve, když jste z vinárny odcházel. Sáhl jste do kapsy pro kapesník a našel jste pytlík s nádhernými šperky.
0: Ano, nezdá se vám to, Bergu, samotnému jako pohádka?
3: Zdá. Zdá, pane komisaři.
0: No, tak to vidíte. A nechcete ji náhodou poopravit?
3: Musel bych ji poopravit na nějakou jinou pohádku.
0: Ano.
3: Ale ta by byla vymyšlená, když to tahle je pravdivá.
1: Proč jste tedy se šperky utíkal? A snažil se zmizet mezi chodci, když vás chtěl policista na upozornění číšníka zadržet?
0: No?
3: Protože nemám vaši lidi rád. Teď v nich není kouska taktu. A pak měl jsem u sebe něco, co mě nepatřilo. Taková situace přináší lidem s mým trestním rejstříkem vždycky komplikace. I kdyby byli nevinní jako novorozeňátka.
1: Počkejte, pane Bergu. Jaká pak nevinnost? Chtěl jste přece utéci se šperky, které pocházejí z krádeže.
0: Proč myslíte, že vám někdo, koho neznáte, strčil do kapsy malý poklad?
3: Tak z toho jsem sám, Janek, pane komisaři. No. Už to, že šperky byly v ušmudlaném režném pytlíku jako nějaký šmorn. To je všecko nějaký nesmysl.
0: Ale ne, smysl to určitě má, jenomže my zatím nevíme jaký. Přesto vás ale jistě napadlo nějaké vysvětlení, ne?
3: To ano. Někdo se mohl splést a dát pytlík omylem do mého místo do svého kabátu.
0: No, tak to je velice nepravděpodobné. Jestli měl ten člověk na sobě svrchník, když přišel do vinárny, a to určitě v tomhle počasí měl, pak jistě nepřinesl šperky v ruce, nýbrž je měl uschovány v kapse. A pak také neměl důvod, aby je z ní vytahoval a dával znovu do kapsy, dokonce omylem do cizího kabátu.
3: Tak jistě, to je hloupost.
0: No prosím.
1: Bylo by snad ale možné, že mu ty šperky přinesl do vinárny někdo jiný a že je dal omylem do cizího svrchníku, který už na věšáku visel.
3: Slečna asistentka mě předběhla. To mě totiž napadlo jako druhá možnost. Jenže já si myslím, že to pořád není ono. Víte, pane komisaři, takové obchody se nikdy nedělají ve vinárnách přeplněných lidmi, ale zaleze se s nimi někam, kde není ani živáčka.
0: To je pravda.
3: A tak je tady, jak vidím, ještě třetí možnost.
0: Povídejte, povídejte.
3: No, do vinárny vstoupí muž se šperky v kapse. Když si u věšáku svléká kabát, pozoruje v místnosti kriminalistu. Ten tam skutečně byl, jak jsem se později přesvědčil, na vlastní kůži. Dá tedy nepozorovaně pytlík se šperky do cizího kabátu, aby je neměl u sebe v případě zadržení. Mm. A přitom věří, že si je vezme zpátky, až nebezpečí pomin.
0: Jo. A tahle verze se vám, Bergu, líbí?
3: Ani trochu.

0: Nebo byste nechtěl?
1: No, děkuju za laskavost, pane komisaři, ale já bych na úřadování nebyl. A stýkat se pořád jen s lumpy, to by mě taky nebavilo. Já mám radši lepší společnost a svobodu podnikání.
0: Ano, ano, ono je to také o hodně výnosnější, vidíte. Ale teď mě něco napadá. Uvědomujete si, Bergu, že když jsme společnými úvahami skoro vyloučili, že by vám ty šperky někdo dal do kapsy, ať už omylem nebo úmyslně, že musíme společně vyslovit závěr, že...
1: Jsem si je tam dal sám, protože z nebe nespadli.
0: Výborně. Takže to takhle zaprotokolujeme, co?
1: Počkejte s tím, pane komisaři. Já mám v hlavě určitý plán.
0: Neříkejte.
1: Zatím jen docela na nečisto. Až si všechno v mozku urovnám, tak to vyklopím. Možná, že to bude už zítra. Rozhodně se mě zítra zeptejte.
0: No, spolehněte se, Bergu, že se zeptám. A dnes tedy končíme. Můžete si jít od úřadování odpočinout.
1: Děkuju vám.
0: Janičko, co tomu říkáte?
2: Mně se ten člověk docela zamlouvá.
0: Mně taky. Pokud to ovšem dovoluje mé služební postavení. Jenže taky vím, že Berg má jak se patří za ušima a že nám určitě něco lišáckého vyvede, když si nedáme pozor.
2: Má toho za sebou už hodně?
0: No tak, v trestním rejstříku jen 2 vloupání, ale za to dokonale provedená.
2: A jak jste ho chytili, když je to takový přeborník?
0: V prvním případě jsme ho zadrželi asi za 5 roku počinu. To nám hlásili z baru u Krokodýla, že u nich nějaký namol opilý muž hostí šampaňským celou velkou společnost a že se holedbá, že už brzy udělá nějakou napěchovanou káču.
2: To byl Berg?
0: Ano, udělali jsme u něho domovní prohlídku a našli tam pár věcí z jedné nevysvětlitelné krádeže.
2: Takhle primitivně se prozradit. Dělá dojem chytřejší.
0: No tak opilí lidé se většinou rádi chlubí a naparují, ať jsou chytří nebo hloupí. Hmm. My jsme ho neměli dosud v evidenci. A vůbec by nás ani nenapadlo po něm jít. Krádež byla provedena s dokonalou profesionalitou. Nikde ani náznak otisku, ani stopa po nějakém násilí. Pokladna nepoškozená, dveře u domu i u bytu uzamčeny. Majitel zjistil, že měl nezvanou návštěvu, až když si šel do pokladny pro šeky.
2: No. A jak to bylo s tou druhou krádeží?
0: Tak to měl Berg opravdu smůlu. Když vycházel v noci s lupem v kufru z domu, srazil se u zahradních vrátek s majitelem vily, který se vracel se svými 2 dospělými syny předčasně z dovolené. Ti 3 muži samozřejmě Berga snadno přemohli a přivedli na stanici.
2: A jak provedl vloupání?
0: Janičko opět mistrovsky. V pokoji, kde stála pokladna, zůstalo po jeho odchodu všechno v takovém stavu, že vlastník vily vůbec nechtěl uvěřit, že by tam byl hospodařil někdo cizí. Tenkrát Berg vybral také klenoty uschované v sejfu za obrazem. A ten obraz visel vysoko nad zemí a mohlo se k němu jen po štaflích. Berg štafle vyštrachal v přístěnku na konci chodby a pak je zase pečlivě uložil na místo.
2: Ale jak poznal, za kterým obrazem je sejf?
0: Samozřejmě, že jsem se ho na to při výslechu zeptal. Uchechtával se chvíli a pak řekl. Vy jste si, pane komisaři, nevšiml, že ten obraz u stropu byl jako pěst na oko? A jestli ho tam někdo takhle nevkusně pověsil, tak proto měl vážný důvod. Měl být nepřístupný ze země i ze židle. Zkrátka sejf. No, tak jsme ho zavřeli po druhém. Odpíkal si trest a teď občas přijme nějaké lehčí zaměstnání, aby to vypadalo, že se živí poctivě.
2: A vy mu nevěříte, že se polepšil?
0: Naopak ho podezřívám, že od svého propuštění provedl další 2 vloupání. Bohužel jsme mu nic neprokázali. Opakované domovní prohlídky byly vesměs bezvýsledné. Berg se ze svých chyb zatraceně rychle poučil.
2: A co alibi, pane komisaři?
0: To je potíž. Berg, nebo lépe řečeno neznámý pachatel, abych se držel předpisu, volí pro svou práci jen takové vily, kde se dá předpokládat výdatná kořist a kde jsou její obyvatelé delší dobu mimo dům. Proto ani nevíme, kdy vlastně ke krádeži došlo. A otázka alibi je, Janičko, bezpředmětná.
2: Takže jediné vodítko je způsob práce.
0: Ano. Berg nikdy nepracuje s vrtačkami, hasáky, špičákami.

0: Taky nebo dláty. Nikdy nic nepáčí, nevysekává, nepoškozuje. Ty zámky se před ním snad otevírají na dobré slovo sami, já nevím.
1: A vyučil se nějakému řemeslu?
0: Ano, holičství.
1: Mimořádný cit v ruce, jemné prsty. Všimla jsem si, jak se svých rukou hledí.
0: On je celý vždycky jako ze škatulky. Čistý, pečlivě vyholený, dobře oblečený. A kdybyste viděla, jaký je to pedant na pořádek. Ano, při první domovní prohlídce jsme nevěřili svým očím. Všude vzorně uklizeno jako na zámku, když má přijít panstvo.
1: Ale to je docela sympatický povahový rys.
0: To je.
1: Nedalo by se z něho pro pátrání něco vytěžit?
0: Zatím jen to, že spolehlivě poznáme, v čem Berg prsty neměl. Ale v čem je měl, to se jen dohadujeme. Důkazy nám stále chybí.
1: Nikdy jsem nic takového nečetla ani neslyšela.
0: A já ve své praxi nezažil. Ten člověk vejde do domu vždycky jen dveřmi. Projde jako duch všemi místnostmi, otevře šetrně všechny zámky, vezme si věci, které se mu líbí, a pak zase všechno pozavírá a beze stopy zmizí. Jako pohádka.
1: A zeptal jste se někdy, pane komisaři Berga, kde se naučil otvírat pokladny?
0: To víte, že ano. Řekl, že nikde a že si myslí, že to ani neumí. První pokladnu prý našel otevřenou, když ji majitel zřejmě zapomněl zamknout. A u druhé prý měl štěstí, že se náhodou strefil do správného kódu. To je samozřejmě lež, ale on trval na svém.
1: No tak, tomu se není co divit.
0: To je pravda. A právě proto jsme zkusili ho přelstít. Když si už asi rok odpíkával trest, tak jsme ho požádali, aby nám otevřel úřední pokladnu, do které ukládáme doličné předměty, než si je převezme prokuratura. To je tady ta pokladna za mnou. Tehdy jsme mu řekli, že se asi porouchal zámek a že si s tím zámečníci sdílen nevědí rady.
1: A co on?
0: Co on? Šťoural se v té kase celé odpoledne a pak prohlásil, že by to ještě rád zkusil s dynamitem, abychom mu nějaký opatřili.
1: Ale to si z vás asi dělalo legraci.
0: Samozřejmě, pak nás mrzelo, že jsme s tím vůbec začali. Berg je skutečně velmi bystrý, pohotový a nápaditý muž s velkou dávkou přirozené inteligence. No vždyť vidíte, jak obratně se vyjadřuje.
1: To je pravda.
0: No, škoda, že své dobré vlastnosti a vlohy neuplatňuje na pravém místě.
1: Vsadila bych se, že už teď ví, co nám zítra řekne a že ten případ úmyslně dramatizuje.
0: To je docela dobře možné. Ale stejně jsem strašně zvědav, s čím se ráno vytasí. No, ale Janičko, teď se sebereme a půjdeme se na večeře, abychom přišli na jiné myšlenky. Zvu vás a navrhuju Zlatý hrozen.
1: Ráda přijímám. Možná, že nám tam také někdo strčí do kapsy pytlík se šperky.
0: Ale dejte pokoj. Jedny šperky v ušmudlaném pytlíku jako hlavolam úplně stačí. Já se spokojím s pěknou porcičkou srnčího na víně. U mě ho připravit znamenitě.

0: No tak se do toho zase dáme, slečno Zíková. Pozvěďte se, Bergu. Jak pak jste se na to vyspal, co?
1: Děkuju špatně, pane komisaře.
0: Ale...
1: ten chlap, co je se mnou na celé den chrápal, jako když pilou řeže, to je něco příčerného. A pocit, že jsem vlastně nic zlého neprovedl a přece jsem zamří, že mi to k dobrému spánku moc nepřispívá.
0: Helejte, Bergu, s tímhle už přestaňte.
1: Ale je tu ten nápad, no, kterým jsem se zmínil včera, pane komisaři.
0: No, tak ven s ním.
1: Pane komisaři, pusťte mě na den a noc z vazby na svobodu.
2: Co? Bergu, vy jste se snad zbláznil.
1: Když mě pustíte, navštívím během dne všechny vinárny a restaurace, kam obyčejně chodím.
0: No tak to je hezké, že se chcete zase trochu povyrazit, ale co s tím?
1: Myslím, že na sebe upoutám pozornost.
0: Čí pozornost?
1: Toho, komu ty šperky patří.
0: Ale, takže si přece jen myslíte, že vám ty šperky dal někdo do kapsy?
1: Ne, to už si nemyslím.
0: A co si tedy myslíte?
1: Včera jsem poprosil dozorce, aby mě přinesl ze svrchníku poznámkový sešitek a tušku. Chtěl jsem si něco poznamenat.
0: No a co?
1: Nepřinesl mě ho.
0: Ne?
1: Řekl, že ve svrchníku nic nenašel a že v protokole o úschově věcí není o nějakém notesu ani zmínka. Dal jsem si ten svrchník přinést a koukám, on není můj.
0: Co? Není váš?
1: Je úplně stejný jako ten můj, velikost, barva, výrobce, ale je úplně nový. Ten můj byl přece jenom trochu obnošený.
0: A to říkáte teprve teď, Bergu?
1: No, já v tom fofru, jak jsem upaloval z vinárny a potom, co bylo dál, zadržení, vazba a další nepříjemnosti, jsem neměl na prohlížení svrchníku čas.
0: Ale včera jste přece říkal, že nevěříte, že by si někdo nechal v kabátě tak cenou věc.
1: Jo, to jsem říkal, ale teď mě napadlo, že pod svícnem bývá tma a že na to ten člověk spoléhal.
0: A co dál?
1: Majitel kabátu a tím taky šperku o mně ví.
0: Ano.
1: Protože byl jistě ve vinárně, když se to seběl.
0: No.
1: Jistě viděl, že jsem popadl jeho kabát a zmizel. Ale nemůže vědět, aspoň doufám, že jsem ve vazbě.
0: Dobře, a co z toho?
1: No, bude mě proto hledat a když se budu potloukat po podnicích, kam obyčejně chodím,
0: jo,
1: tak mě najde a bude chtít šperky zpátky.
0: No jo, jenomže vy je nebudete mít.
1: To nevadí. Pane komisaři, pošlete za mnou své lidi a ti mě nespustí z očí.
0: Dobře.
1: Já jim v pravou chvíli dám znamení a oni toho člověka seberou.
0: Ano. A když se na vás nikdo nepřilepí, tak co?
1: Tak počkáme ještě přes noc. Možná, že zavětří nějaké nebezpečí. Třeba, že si vaši lidé nebudou počínat dost opatrně a přijde za mnou až v noci.
0: No jo.
1: Postavte dva tajné před dům.
0: Dobře.
1: Jakmile zapadnu do vrat.
0: Dobře.
1: Když se na mě bude někdo dobývat, tak já jim dám znamení do ulice takovým červeným světýlkem. Nejpozději, v 8 hodin ráno mě tady máte zpátky.
0: A co, když se nikdo neobjeví?
1: No jo, tak to mě bude moc líto a začnu vymýšlet něco chytřejšího.
0: Tak podívejte se, Bergu. Co mě tady navrhujete, má sice hlavu i patu, ale na druhé straně je to náramně riskantní. Víte, co by to pro mě znamenalo, kdybyste vzal do zaječích?
1: Pane komisaři, žádný strach. Za prvé, nemám ani trochu chuť někam utíct. Vede se mě docela slušně. A za druhé, bych si nedovolil zklamat vaši důvěru. Kde pak bych našel tolik pochopení pro své hloupé nápady?
0: No, tak podívejte se, nechte planého mluvení, Bergu. Slečno Zíková, co byste udělala na mém místě, vy, co?
3: Já? Já bych pana Berga asi pustila, pane komisaři.
1: To je...
3: Za pokus by to snad stálo.
0: Jestli jsem si tohle nemyslel, lehkomyslné mládí, ale abyste neřekla, že jsem starý kožený dědek. Budíš po vašem.
1: Slečno Zíková, já vám děkuju a ráno se přiženu s kytkou.
3: No tak, mně bude stačit, když se přiženete sám.
1: Tak to se spolehněte. Právě vám dal své slovo gentleman.
0: No, dobře, tak dost mluvení, ať se pohneme z místa. Vy, slečno Zíková, zaříďte, co je třeba.
3: Ano.
0: Ať Bergovi vydají z úschovy civil a pustí ho z budovy nenápadně zadním vchodem.
3: Ano, pane komisaři.
0: Na paty se mu pověsí šebek a střelka.
1: No.
0: Předtím je však podrobně poučte, jak si mají počínat.
1: No.
0: Jasný?
3: Ano.
0: Tak, a teď odchod.
1: Pane komisaři, děkuju vám.
0: No.
1: Udělal jste mě velikou radost.
0: Dobře, Bergu, dobře, ale zítra nejpozději v 9.

0: Ano.
1: Pane komisaři, je tady Berg.
2: Pusťte ho sem.
3: Dobré jítro přeju a vám, slečno Ziková, prosím, pár karafiátů.
4: To je od vás hezké, pane Bergu. Ale ty květiny přijmout nemohu, jste stáli již v vazbě.
3: Slečno Ziková, nebuďte pesimistická. Já si myslím, že mě pan komisař pustí domů ještě dnes.
4: No.
2: Já opravdu nevím, proč bych vás měl pouštět domů, Bergu. No posaďte se.
3: Děkuju.
2: Já tady mám ranní hlášení. Včera jste zbrousil kdejaký podnik, všude jste se výborně bavil, ale to, co jste si od toho výletu sliboval, Bergu, to nevyšlo.
3: Bohužel.
2: No, v noci za vámi taky nikdo nepřišel. Máte to špatné, podezření trvá.
3: Pane komisaři, směl bych vám položit jednu otázku.
2: Jo, to si chcete jako se mnou vyměnit úlohu?
3: Ne, to rozhodně ne, ale jednu, jedinou otázku.
2: Co chcete vědět?
3: Kdyby někdo v posledních 24 hodinách udělal ve městě kasu, mohlo by padnout podezření na mě?
2: Co je to za hloupou otázku?
3: Já to hned vysvětlím, pane komisaři. Jen mě, prosím vás, odpovězte.
2: Samozřejmě, že ne. Byl jste pod nepřetržitým dozorem šepká střelky.
3: Tedy alibi jako z učebnice.
2: Ano.
3: Že? Alibi přímo výstavní, protože ho vydávají samotní policejní úředníci.
2: Helejte, Bergu, začínám mít té hry naschovávanou právě dost.
3: Já se omlouvám, pane komisaři, a už budu mlčet. Ne, vlastně ne, ještě ne. Na něco jsem si včera večer vzpomněl.
2: A co to je?
3: Došlo mně, že jeden z těch šperků, o kterých se pořád nemůžeme domluvit, jsem už někde viděl. Mohl byste mě ho ještě jednou ukázat?
2: Poslyšte, Bergu, přestaňte nás už konečně vodit za nos.
4: Já se přimlouvám, pane komisaři, ukažte mu ten šperk.
2: No tak...
4: Třeba vás přivede na správnou stopu.
2: Na vás je vidět, slečno Ziková, že jste se u kriminálky ještě pořádně ani neohřála. Jinak byste takovýmhle výkukům na všechno neskočila. Ale já vás o tom hned přesvědčím. Uvidíte, že je to zase nějaká lapárie. Tak podívejte se. No, tak, tak.
5: A ne. No to snad není možný.
4: Stalo se něco, pane komisaři?
5: No samozřejmě, že se stalo. Ty šperky jsou pryč, zmizely. No pojďte se podívat.
4: Pokladna je prázdná, to vidím. Ale nezlobte se, pane komisaři, víte jistě, že jste ten pytlík z klenoty uschoval právě sem?
5: No samozřejmě, že to vím. No kam jinam bych dával tak cenou věc, než do úřední kasy, kterou tady kvůli tomu máme? No nejsem přece...
4: Má ještě někdo mimo vás od pokladny klíče?
5: Rezervní klíče jsou v prezidiu. Ale nikdo by se neodvážil jít bez mého vědomí do pokladny, zvláště po úředních hodinách.
4: No já se přece jenom snad pro jistotu na ty klíče v prezidiu zeptám. Nebo bych tam měla zaskočit?
3: Nechoďte nikam, slečno Ziková. Už víte, pane komisaři, proč jsem mluvil o alibi? Je to jasné, Jean. Nemohl jsem ty šperky odtud odnést, protože mě hlídali celý den a celou noc policisté Šebek a Střelka.
2: Poslyšte, Bergu, co o tom víte?
3: Ten pytlík se šperky leží ve vaší registratuře v druhém žublíku ze zdola.
2: Moment.
5: No, Bergu, já vás dám asi zastřelit. Co je to všechno za lumpárnu tohleto?
3: No, teď mě snad konečně uvěříte, že s těmi klenoty nemám nic společného. Kdybych je ukradl a mohl si na ně dělat právo, no, tak právo to asi není to správné slovo. No, zkrátka, v tom případě byste ten pytlík teď v šuplíku nenašli.
2: No, to je...
3: Odnes do odtud byla pro mě přece maličko.
2: Bergu.
3: Jenže to bych sklízel, co jsem nezasil. Chci tím říct, že i bývalý kasař může mít svou čest.
2: Čest, říkáte, jo?
3: Jo, ale je to trochu jiná čest, než ta uznávaná úřední.
4: Neřeknete nám, pane Bergu, jak jste se dostal v noci ze svého bytu ven a pak zase zpět, když dům byl hlídán.
2: To by mě tak zajímalo.
3: To pan komisař už jistě uhodl, že ano? Ale vám to, slečno Ziková, rád řeknu. Ti dva policisté hlídali dům. Jeden před hlavním a druhý před zadním vchodem. A hlídali, jak jste jim řekli, jestli za mnou v noci někdo nepřijde. Že bych mohl v noci odejít z bytu já, to je vůbec nenapadlo. Třeba jen malé přestrojení by bylo, úplně stačilo. Já jsem ale z opatrnosti prošel půdou do druhého a pak do třetího domu a odtud na ulici a stejnou cestou zpátky.
2: Neuvěřitelný.
4: A co zámky u všech těch dveří, kterými jste musel projít?
3: Jo, to je... Lidi jsou velice nepořádní a pohodlní. Nechávají většinou dveře otevřené.
4: A když nenechají?
3: Tak to si člověk musí nějak poradit.
2: Bergu, nemyslíte, že už bylo toho žertování dost? Uděláme zápis.
4: Dovolíte, pane komisaři, ještě jednu otázku.
2: Prosím, prosím, ale krátce.
4: Jak jste se, pane Bergu, dostal v noci do téhle budovy a do naší kanceláře?
2: Ha?
3: Dovnitř jsem vešel zadním nehlídaným vchodem, kterým jste mě včera pustili z budovy. Zámek je tam, no stejně jako tady, docela obyčejný a dá se otevřít kouskem silnějšího drátu. Já bych vás to naučil za chviličku.
4: Děkuji, dávám přednost klíčům. Slyšela jsem, že jste se kdysi pokoušel na žádost pana komisaře otevřít naši pokladnu, ale že se vám to nepodařilo. Jak je možné, že jste se do ní dostal dnes v noci?
3: Tenkrát jsem měl moře času, abych si ji pořádně prohlédl a omakal. To se mě dnes v noci náramně hodilo. Neříkám, že bych ji byl neotevřel už před těmi dvěma roky, ale pan komisař na mě šel s takovým s prominutím průhledným trikem, že jsem mu nemohl vyhovět ani při nejlepší vůli. Byl by si o mě pomyslel, že jsem úplný prostěáček a mě na úsudku pana komisaře strašně záleží.
2: A uvědomujete si, Bergu, že jste svou třídu dnes v noci prokázal nad všechnu pochybnost?
3: Přeceňujete tuto akci, pane komisaře.
2: Takže mě doporučujete, abych na dnešní noc raději zapomněl. Je to tak?
3: Pane komisaři, já vám nemůžu přece nic doporučovat, ale myslím si, že by to tak bylo nejlepší. Umím si představit ten popras, kdyby vyšlo najevo, že jakýsi bezvýznamný vyšetřovanec vám vybral pod nosem úřední pokladnu a nebýt to, že to je dobrák od kosti. A Šperky zase vrátil, že byste mu sami museli potvrdit 100% úřední alibi.
2: Bergu, vy jste zvíře.
3: Pane komisaři, jsou výjimečné případy, kdy s vámi nesouhlasím.
4: Pan komisař to tak nemyslí, pane Bergu.
3: Já vím, slečna Zíková, já vím, vy jste anděl. Vždyť já jsem ty Šperky neodnesl bez tak jen kvůli vám. Protože jste se za mě vždycky tak krásně přimlouvala. A ještě něco, udělala byste mě velikou radost, kdybyste si ode mě vzala na památku tady ten prstýnek.
4: Ale to nejde, pane Bergu, co vás to napadlo?
2: Není to nakonec prstýnek z toho zabaveného pitlíku, Bergu?
3: Pane komisaři, můžete si ty Šperky zkontrolovat podle protokolu? Přece nejsem blázen.
2: No dobře, dobře.
3: Já ho mám po mamince. Já se v takových věcech moc nevyznám, ale řekl bych, že je docela pěkný. Nebo vám se nelíbí?
4: Líbí. Ale přece si ho nemohu nechat. Není proto žádný důvod.
3: Je jich dost. Třeba ten, že se snažíte zachovat si v tomhle nevlídném, umrtvujícím prostředí laskavé srdce. Třeba jen tím, že mě říkáte pane Bergu. To je veliká věc. Nemyslete si. Když člověk jako já upadne do rukou spravedlnosti a začne ztrácet půdu pod nohama, tak to je každé vlídné slovo jako pohlazení. Já si vůbec myslím, že by se hodně lumpů polepšilo, kdyby se s nima zacházelo ve vazbě šetrněji a nezapomínalo se na to, že mají jako každý jiný člověk právo na určitou ohleduplnost.
2: Takže vám, Bergu, nestačí, co jste mě provedl dnes v noci? Vy mě ještě dáváte lekci z dobrého chování, že ano?
3: Ne, vůbec ne, pane komisaři. Vašemu chování opravdu nejde nic, ale vůbec nic vytknout. Teď já to dávám najevo přece při každé příležitosti.
2: Ano, ano, to je pro mě veliké vyznamenání. Já vám děkuji, Bergu. No a teď už dost řečiček, sepíšeme protokol...
3: O dnešní noci?
2: Ne, zatím ne, zatím ne. Protokol o tom, že sice zůstáváte podezřelí z krádeže klenotů, ale že vzhledem k tomu, že tady není nebezpečí maření úředních úkonů, budete dál vyšetřován
5: na svobodě. No. Bez souhlasu vyšetřujících orgánů se ovšem nesmíte vzdálit z místa svého bydliště.
3: Samozřejmě.
5: Máte proti takovému rozhodnutí nějaké námitky, pane Bergu?
3: Já si momentálně na žádnou nemůžu vzpomenout.
5: Dobře, budeme psát, slečno Zíková.
4: Jsem připravena, pane komisaři.

0: Tak to vidíte, Janičko, a jsme tam, kde jsme byli před 4 dny. Nemáme ani majitele šperků, ani zloděje a teď už ani podezřelého.
1: Ale do protokolu jste nadiktoval, že Berg zůstává podezřelý.
0: Úředně bude podezřelý tak dlouho, dokud se případ nevyjasní.
1: A vy sám ho, pane komisaři, taky podezříváte?
0: Ne. Je to sice mizera k pohledání, ale takové divadlo by nebyl schopen sehrát. A proč se ptáte?
1: Abych se nemusela červenat za ten prstýnek.
0: Ne, to je v pořádku. Samozřejmě není potřeba, abyste to někdy zvědčili. Ano, tady je komisař Miller. Dobrý den, pane znalče, co pak se stalo? Jistě, jistě, ano, ty šperky jsou pořád ještě u mě. Ne. A safra, safra. To je překvapení. Ano, rozumím. Říkáte, že je přesně popsala? Tak to je ten její otec pěkně sklerotický. Asi ano, že? To víte, hned je asi nedáme. Musíme všechno důkladně prověřit. Samozřejmě, samozřejmě. Ano, ano, děkuji a buďte zdrav.
1: Soudní znalec?
0: Ano. Je u něho právě majitelka těch zpropadených šperků. Běhá prý už 3 dny po klenotnických obchodech a všude se vyptává, jestli u nich její starý a popletený otec nenabízel klenoty ke koupi.
1: Co?
0: No, prý některé kusy popsala tak věrně, že je znalec přesvědčen, že jde právě o ty naše šperky.
1: Takže starý pán vybral dceři šperkovici. No. Strčil klenoty do pytlíku, který byl zrovna po ruce a hajdy do města.
0: Pravděpodobně. A přitom se zastavil ve vinárně u Zlatého hroznu, aby se posilnil.
1: A Berg si jeho kabát popletl se svým a když zjistil, co má v kapse, hleděl se vytratit.
0: Ano, to ano, ale krást asi nechtěl. V tom má skoro jistě pravdu. Kdyby nechtěl být mermo moci už na svobodě, byli bychom ho teď pustili a on si mohl ušetřit všechna ta riskantní kouzla, která prováděl.
1: Ale byl by stále podezřelý, že si chtěl šperky nechat. Když to my teď víme, že to tak není.
0: Jenže to víme jen my dva. A vůbec si nepřejeme, aby se to dověděl ještě někdo další. Jsem zvědav, jak se s tím případem úředně vyrovnám. Pustil jsem Berga z vazby přece jenom asi trošku brzo. Ano.
2: Pane komisaři, je tady Berg.
0: Vždyť to tu co tvoje odešel. Puste ho dovnitř. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Bergu.
0: To je ale překvapení. Vám se na svobodě nelíbí, nebo se pachatel vrací na místo činu?
3: Ani jedno, ani druhé, pane komisaři. Jen jsem o sobě kapánek přemýšlel a tak se jdu zeptat, jestli jste to myslel s mým přijetím ke kriminálce vážně.
0: Myslel jsem to samozřejmě v žertu. Víte přece, že jsme v té chvíli mluvili docela neúředně. A proč se ptáte?
3: To je vlastně úplně jedno.
0: Ne, ne, není, pane Bergu. Já mám dost známostí a možná, že bych vám mohl opatřit slušně placené místo v některém zámečnictví. Zvláště, kdyby ti dva okradení občané dostali své věci zpět, třeba od fingovaného odesilatele. Co tomu říkáte?
3: No jo, tak vy mě pořád ještě podezříváte z těch dvou loupání.
0: Po dnešní noci ještě o poznání víc, pane Bergu.
3: Zkrátka si o mě myslíte, že jsem strašně hloupý člověk, že?
0: Ne. Naopak si myslím, že jste náramně bystrá hlava.
3: No ale když jsem tak náramně bystrá hlava, jak je možné, že provádím vloupačky pořád stejným způsobem? Proč například nevyvrátím sem tam nějaké šuple, nebo nepoškodím úmyslně pár zámků, nenavrtám pokladnu, abych vás zmátl?
0: Já už jsem se o tom také dost napřemýšlel. Opravdu tady něco nehraje.
3: Někdo se za mě, pane komisaři, schovává. A vy mu to...
0: Baštíme, že jo?
3: Možná, že máte v revíru kasaře, který to umí líp, než jsem to dělal já. Můžu se vás... Slečno Zíková, můžu se vás na něco zeptat?
1: Jistě.
3: Vy mě taky podezříváte z těch krádeží?
1: Já o tom, pane Bergu, skoro nic nevím. Vlastně jen to, co mě naznačil pan komisař.
3: Ne, to nevadí, nemusíte hned odpovídat. Ale prokázala byste mě velikou čest, kdybyste se mnou někdy povečeřela. Potřeboval bych se poradit s někým, komu důvěřuju.
1: Ale to přece...
4: A se mnou byste, pane Bergu, na večeři nešel?
3: No.
4: Poradil bych vám určitě líp, než tady slečna Zíková. Mám mnohem víc životních zkušeností.
3: Vás, pane komisaři, pozvu na večeři až za první peníze, které si vydělám v tom zámečnictví. No, tak já půjdu.
4: Ale ten svrchník, co máte na sobě, ten tady budete muset nechat.
3: Proč?
4: Protože není váš. Přijde si pro něj paní, které patří ty šperky.
3: Jo, vy už víte, komu patří?
4: Ano, víme. Telefonoval soudní znalec, že je u něho jakási žena a že popisuje šperky tak podrobně a přesně, že není pochyb o tom, že jde právě o ty naše šperky.
3: Ale jak se dostali...
4: Sebral jí je její sklerotický otec. Pak navštívil Zlatý hrozen a tam...
3: Tam měl to štěstí, že jsem si spletl jeho svrchník se svým.
4: Ano, ano, ano.
1: Štěstí, pane Bergu?
3: No, teď mohli padnout do nepoctivých rukou. A můj svrchník ta paní přinese?
4: Asi ne. Její otec přišel domů bez svrchníku a nemůže se na nic upamatovat.
3: Ne. Tak tady, pane komisaři, vidíte, jak je svět zkažený. Poctivého člověka oberou o poslední svrchník.
4: To víte, každý špás něco stojí. Jestli to zaplatíte jen ztrátou obnošeného svrchníku, tak dejte na modlení.
3: Jo, a jméno a adresu té ženy mi dáte?
1: Proč vás ta žena tak zajímá, pane Bergu?
3: No, já bych chtěl dostat zpátky ten svůj svrchník. Možná, že ho někdo vrátí.
4: Nic jiného vás přitom nenapadlo, pane Bergu?
3: Co máte na mysli, pane komisaři?
4: No, ty šperky asi nejsou zrovna moc dobře uschovány, když se dají tak snadno odnést. Víte?
3: Aha. No, já to je... Pane komisaři, poraďte té ženě, aby si uložila klenoty v bankovním sejfu. Kdyby se jí náhodou ztratili, šli byste určitě nejdřív po mně. Nemám pravdu?
4: To víte, že jo.
3: Sečno Zíková.
1: Ano.
3: To, co jsem říkal o té večeři, to jsem myslel vážně.
1: Já vám to věřím, pane Bergu.
3: To znamená ano nebo ne?
1: To znamená snad někdy.
3: Ano. Děkuju. Tak naschledanou.
1: Naschledanou.
4: S Bohem, pane Bergu. To je neuvěřitelný případ, tenhle Berg. Viděla jste to někdy?
1: Bojím se, že vám nerozumím, pane komisaři.
4: Ale rozumíte. Nejen, že se vloupá do policejního sejfu, doslova mě před očima. Ale on si snad ještě usmyslel, že odsud ukradne i vás?
1: Ale pane komisaři, v tomhle případě snad záleží hlavně na mě.
4: No... Tím si nejsem tak jist.

Možná byste rádi věděli, jak to tehdy s těmi dvěma vlastně dopadlo. Ale zklamu vás. Žádný happy end se nekonal. Alespoň pokud vím. Slečna Zíková pracovala u kriminálky ještě asi 2 roky, pak ze služeb policie odešla. Neměla na to dost silné nervy, alespoň to tvrdila. Slyšel jsem, že se pak odstěhovala někam do jižních Čech. A Berg? Nikdy jsem se s ním už nesetkal. Ani osobně, ale především ani služebně. Ostatně, není to samo o sobě ten nejlepší happy end.

olympionikem. Horák, horák, skandovali studenti, aby zapůsobili na mou ješitnost a přesvědčili mě k účasti na olympiádě. Ta tradičně uzavírala školní rok. Mávnul jsem nad jejich střeštěným nápadem rukou, ale když jsem od nich vybíral učebnice, vlítnul do třídy tělocvikář City. Tak co vy, tučňáci líní, jak to, že jste mi předali neúplnou přihlášku? Nevěděl jsem, jestli jeho výtka patřila víc mně nebo žákům. Pravda, moc jsem se vyplňování formuláře nevěnoval. Proč si všichni myslí, že zrovna třídní učitelé nemají na konci roku do čeho píchnout? Prostě jsem to hodil na machačku, který mi připadal organizačně schopný i fyzicky nadaný. Neřešil jsem, že sám se přihlásil na většinu disciplín, ani to, že půlka třídy má dlouhodobé či aktuální zdravotní problémy. Přihláška je sice neúplná, ale za to máme na jednu z disciplín přihlášeného pančela, vykřikla z první lavice Houtková. Pro sebe jsem si zanotoval, slejzaj mi nechty, chřadnu, řídne mi vlas. To bych snad nepřál lidi, nikomu z vás. Překvapenému Sitému jsem však pokynutím hlavy potvrdil, že je to pravda. Dobře, píšu tě na míli. Je večer, ležím v posteli. Zítra bude čtvrtek a já musím uběhnout 1500 metrů a k tomu ještě v co nejlepším čase. Dnešek byl celkem úspěšný, vybral jsem za učebnice nejvíc ze všech a zástupkyně ředitele mě neoficiálně pochválila, když jsme spolu stáli frontu na oběd. Zítřek už tak úspěšný nebude. Škoda, že nejsem ženská, mohl bych se vymluvit na menze s klimakterium nebo vyhoření, jenže jako mladému, zdravému a perspektivnímu učiteli se mi žádná výmluva nenabízí. Doufám, že bude ráno zima, abych nemusel běžet v trenkách. Kdyby počasí opravdu zaválelo, mohla by být taková kosa, že by se olympiáda přesunula do tělocvičny a tam se jistě běhat nebude. Je ráno, svítí sluníčko a na teploměru je už teď 24 stupňů. Dávám si ovesné vločky, jako to podle Mladé fronty dnes udělali naši fotbalisté před kvalifikačním zápasem mistrovství Evropy. Džus v lednici nenacházím, nevadí. Ještě v tom článku psali, že lékař hráčům doporučil omezit sexuální život minimálně 3 dny před zápasem. Vzhledem k tomu, že ho mám omezený prakticky od narození, očekávám dnes od svého těla optimální výkon. Jdu na to. Dopoledne, ještě než jsme se vydali na hřiště, mě postihl průjem. Asi nervy. Odnesli to slipy. Nemohl jsem běžet jen ve volných trenkách. To by si můj poskakující penis nahrála půlka školy na mobil. Vystartovalo nás 20 na jednou a hned při startu mi někdo přišlápnul botu tak, že jsem o ní přišel i s ponožkou. Rozhodnut bojovat za slávu své 7B jsem vběhl do první zatáčky bez ní. Holky z mé třídy začaly skandovat Ngugi do toho, Ngugi do toho. Na boso jsem jim zřejmě připomínal slavného keňského běžce. Takto oceněn jsem přidal na tempu, abych svému jmenovci nedělal ostudu. Odpoutal jsem se od posledního místa. Muf, reprezentující taky naši třídu, to nesl těžce a se slovy kam se ženeš, vole, mě chytil za triko. Utekl jsem mu, ale textilie mu zůstala jako suvenýr. Asi v půlce závodu jsem zaslechl dusot. Začali mě předbíhat favorité běhu. Stopa! Zařval dobře rostlý šesták a v zápětí mě zul i z druhé boty. Jakoby to pořád nestačilo, povolila mi guma u tepláků a ty se každým krokem sesouvaly níž a níž po mých nohách. Když byly až u lítek, strhl jsem je ze sebe a pohybem zkušené striptérky jimi mrštil do rozvášněného davu. Žáci i žákyně propukli v jásot. Nikdo nesledoval vedoucí běžce, ti dobíhali do cíle bez zájmu i slávy. Všichni napjatě očekávali, kdy povolí guma mých trenek, neboť valná většina diváků zjistila, že pod nimi už nic nemám. Za potlesku a mexických vln, které aktivně nastartovaly uklízečky z mého patra, jsem doběhl oslavován coby morální vítěz běhu na 1500 metrů.

Každý má nějakého koníčka. Mým koníčkem bylo schánět se po poutavých příhodách, kde se jen dala tušit z rozhovoru nějaká zajímavost. Už jsem vytahoval z kapsy zápisník a tušku. A tak vznikla sbírka příběhů, z nichž některé vám teď chci vypravovat. Jsou ze všech koutů světa a skutečně se staly. Ten dnešní se jmenuje Dozorce.

Dokud byl Rolf Gáter obyčejným dělníkem na stavbě tunelu Ferro Carril ve střední Argentíně, choval se jako každý jiný. Bručel na přísnost dozorců, na těžkou a nebezpečnou práci, dlouhou pracovní dobu a malý plat. Potom však začala jeho hvězda zářit. Byl jmenován dozorcem. Hned prvního dne, kdy se Gáter objevil u tunelu bez špičáku a lopaty, poznali všichni, jak se změnil. S rukama za zády se procházel pracovištěm, občas počastoval někoho uštěpačnou poznámkou, ale ještě častěji dělníkovi vynadal. V polední přestávce si svolal podřízené, zakázal si tykání od kohokoliv a křičel, že nyní se všechno změní. S olejvárnou je konec. Teď se bude dělat. Staří dělníci ho vyslechli s pohrdáním, mladší si z něj po odchodu tropili žerty. Na stavbě tunelu bylo zaměstnáno asi 400 lidí všech možných národností. Mezi dělníky bylo mnoho kdysi v mateřské zemi zámožných i vzdělaných lidí, kteří se po vystěhování pro chabé jazykové znalosti museli načas chopit lopaty. Jeden z nich pocházel od nás, z Moravy. Byl to mladý muž, urostlý jak jedle, říkali jsme si navzájem krajane. A ostatní začali brzy používat tohle přízvisko pro nás pro oba. Nevím, jestli novopečený pan vrchní dozorce, jak jsme mu nyní v nadsázce škodolibě říkali, vytušil v Moravanovi člověka vyšší úrovně, anebo jestli vyčetl z jeho modrých očí pohrdání, brzy se však ukázalo, že si na krajana zasedl. Nutil ho pracovat přes čas a přiděloval mu nejnebezpečnější práci. A rachota to byla skutečně životu nebezpečná. Moravan byl totiž dynaméro, nosič výbušnin, rozbušek, zápalných šňůr a odpalovač náloží. Ještě dnes vidím usměvavého Moravana, jak krájí kapesním nožem dlouhé tyče dynamitu, jako by to byl sýr. Vždycky jsem se odvrátil a čekal, kdy to bouchne. Litovali jsme krajana, že má na něj Rolf Gáter spadeno, ale on s neochvějným klidem odpovídal, tož tak, vždycky se najde potvora a na každou potvoru jednou dojde. Jistě netušil, jak brzy se jeho slova splnilo.

0: Byla právě polední přestávka. Dělníci usedli tam, kde je zastihl hvizd dozorcovi Píšťaly. Pojídali své skromné obědy a úkosem pozorují Rolfa Gátera, který v bílé košili a kravatě míří k Moravanovi. Odpoledne odpálíte nálože v severní stěně, nařizuje. Nedávejte příliš dlouhé zápalné šňůry, stačí pětiminutové, říká a přejíždí pohrdlivým pohledem hlouček kolem sedících dělníků. To by se vám líbilo, lenoši. Čekat na každý odpal 10 minut a nic nedělat. Co? Ale s tím je ode dneška konec. Když bude šňůra příliš krátká, může nastat výbuch dřív, než se ukryjeme. Pokouším se protestovat. A kamení může zasáhnout, ukáže hlavou, tady krajana.
1: Starejte se o sebe, ano, křičí Rolf Gátr, s nímž si většina z nás ještě před několika málo týdny tykala.
0: Šňůry jsou drahé.
1: Musíme šetřit, rozumíte?

0: Hned po obědě se začalo s hloubením otvorů pro nálože. Pomáhal jsem krajanovi s bedničkou dynamitu ke stráni. Cestou se nám každý uctivě vyhýbal. U skály mu připomínám, aby byl opatrný, a Moravan pomalu ukládá výbušniny do děr. Teď utíkej a nezapomeň počítat výbuchy, bude jich 6. Posílá mě krajan do úkrytu. Odpálím to, schovám se pak tamhle za ten velký balvan. Pan vrchní mi odměřil zápalné šňůry, nedá se nic dělat, musím dát krátké. Nemusel mě dvakrát pobízet a já běžel do krytu v protější stěně. Byli tam už všichni dělníci i dozorce Rolf Gáter. Zaznělo znamení, že bude odpálena skála, ale výbuch se neozývá.
1: Co tam ten lenoch dělá? Rozčiluje se dozorce.
0: 200 lidí tu čeká s rukama v kapsách a on v tom. Obloha potemněla, k zemi se snáší déšť kamení a prachu. Po chvíli zazní druhý výbuch, pak třetí a čtvrtý. Tak a teď rychle do práce, vyskakuje z úkrytu dozorce.
1: Proč se ten budiš k ničemu ještě povaluje za balvanem?
0: Plný vzteku běží k Moravanovi. Gátre, pozor! Volám a strhávám několik vybíhajících dělníků ke dveřím krytu. Zpátky, Gátre! Náloží je 6! Náloží je... Pozdě. Dozorce doběhl asi na 30 metrů k odstřelované skále, když údolím otřásl 5. výbuch. Rolf Gáter se zastavil, obrací se a prchá zpět. Teď zakopl o velký odstřelený kámen. Padá a zůstává ležet. Choulí se k zemi a zakrývá si hlavu rukama. Asi 10 se nás tísní u dveří krytu. Proč neutíká, proboha? Proč neběží pryč?
2: Pomoc!
0: Dozorce zvedá hlavu a volá. Pomoc!
2: Já nemůžu na nohu!
0: Za širokým balvanem se něco pohnulo. Moravan, přikrčený jako voják v útoku, běží k dozorci. Jediným hmatem si hází Gátra na záda a běží s ním za balvan. Nejvyšší čas. Skála se roztrhla 6. výbuchem. Několik velkých kamenů se zarývá do místa, kde před chvílí ležel Gátr. Vybíháme z úkrytu a běžíme k oběma mužům. Údolí je prosyceno pachem síry a prachu. Dozorce sedí zády opřený o balvan. Bílou košili ušpinil prach, kravata končí pár centimetrů pod krkem jako ustřižená nůžkami. Moravan mu zouvá vysokou šněrovací botu.
2: Myslím, že levá noha je zlomená,
0: bolestně syká dozorce.
3: Tady to máš, ty vrchní dozorče, zlobí se nejstarší dělník. To máš z toho zbytečného spěchu a z krátkých šňůr. Teď abys tady krajanovi poděkoval, že ti zachránil život.
0: Nevypadá to na zlomeninu, Rolfe. Moravan pozvedl oči od dozorcovy nohy.
2: Bude to asi jen pořádný výron. Týden, dva si poležíš a pak nás zase budeš prohánět.
0: Gáter neprotestuje, že mu bývalí spoludělníci přes výslovný zákaz tykají.
2: Je dobře, děkuju ti. Však já nezapomenu na to.
0: Odvrací hlavu dozorce.

dnů a od téhle události byl Rolf Gátr jako vyměněný. Nezaslechli jsme od něj jedinou nadávku. Chodil po pracovišti a dodával dělníkům dobrou náladu. Tak co, kamaráde, a hoši sem, hoši tam, občas dokonce přiložil ruku k dílu. Jednou při obtížném odstřelu chce sám zapálit doutnáky. Víte, hoši, ona to není žádná legrace. Radši dáme 12-minutové šňůry. Zatím si trochu odpočinete. Jo. A pořádně odpočítávat výbuchy. Co říkáte? Moravan se směje a obrací se ke mně. Tož vidíš, na každého dojde, krajané. Na každého.

Kdyby promluvila mlčenlivá řeka Hudson, mohla by vydat mnohá svědectví o dobách, kdy Anglie v koloniálních válkách s Francií posílala na smrt své nejstatečnější muže. Mnozí z nich v drsných podmínkách divoké přírody umírali dřív, než dostali příležitost utkat se na válečném poli. Málo kdo si tehdy uvědomoval, že na pozadí sporů evropských mocností se schyluje k tragédii původních obyvatel Ameriky, Indiánů. Dávno, velmi dávno se odehrál příběh, který vám chci vyprávět. Právě končil třetí rok poslední z anglicko-francouzských koloniálních válek. Já byl ještě velmi, velmi mlád. Dostal jsem tehdy za úkol doprovodit dcery generála Monroea na cestě k jejich otci.

0: Nesešli jsme z cesty, Heyworde. Podle generála Weba jsme měli do malé pevnosti dorazit předpoledne. Trmácíme se tím hrozným lesem už od rána.
1: 3 hodiny se jede z velké pevnosti po stezce, kterou Francouz hlídá. Cesta lesem je delší, ale nemusíme se bát, že narazíme na nepřátelské hlídky.
2: Major má pravdu, Alice. Nefňukej. Byl to tvůj nápad vydat se za tatínkem. Víš, že nám cestu rozmlouval. Prosadila jsi odjezd proti jeho vůli, tak teď musíš něco vydržet.
0: Koro, co pak nevidíš, že únavou padají už i koně? Celý den se prodíráme tím nejhorším porostem a pevnost jsme ještě ani nezahlédli. A k tomu ten Indián. Tvář má zmalovanou, až z ní jde hrůza. Když se ho na něco zeptám, dělá, že mi nerozumí. Každou chvíli se nám ztratí z očí. Pěkný průvodce.
1: Lstivý lišák je jedním z nejspolehlivějších armádních běžců. Málo kdo se ve zdejších lesích vyzná jako on. A s jeho nezdvořilostí si hlavu nelamte. Indiáni nejsou zvyklí jednat se ženami jako Evropané.
2: Mne také znepokojuje. Z jeho pohledu mi běhá mráz po zádech. Bojím se, že za ním neskrývá nic dobrého. Jste si jist, že mu můžeme věřit?
1: Býval prý velmi neukázněný. Pak ho ale váš otec přísně potrestal a nic podobného se už neopakovalo.
2: Příliš jste mne neuklidnil, majore. Jistě nemá tatínka v lásce. A na takového člověka jsme teď odkázáni.
1: Od té doby měl mnoho příležitostí osvědčit svoji poslušnost a oddanost. Snad vás uklidní, když si s ním promluvíme.
3: Hej, lišáku, pojď blíž. Dámy jsou unaveny. Rádi by věděli, za jak dlouho spatří svého otce. Zdá se jim, že jsme zabloudili.
4: Lišákovo ucho slyší z hlasu otevřené dlaně nedůvěru. Věří víc povyku ustrašených žen než hlasu bojovníka?
1: Lstivý lišák je udatný bojovník, ale ženy jsou velmi mladé a slabé. Naše cesta trvá příliš dlouho.
4: Lišák zná svůj úkol. Má dovést ženy do malé pevnosti. Po cestě číhá mnoho nebezpečí. Lišák rozumí. Bílí lidé se bojí, že úkol je pro lišáka příliš těžký. Otevřená dlaň může dovést ženy do pevnosti kratší cestou. Lišák nebrání.
1: Nepochybuji o tvých schopnostech, lišáku.
3: Jedeme dál.
1: Zřejmě jsem ho urazil. V otázkách cti je každý Indián mimořádně citlivý.
0: Podívejte, u toho vysokého stromu.
2: Indiáni.
1: Jenom jeden. Ten vyšší je běloch v indiánském šatě. Nezdá se, že by měli nepřátelské úmysly. Pojďme k ním. Zjistíme, co jsou zač.

0: Kdo jste, že jste se odvážili do tak nebezpečných míst?
1: Podaní jeho veličenstva anglického krále. Unavení a bezradní. Putujeme od východu slunce a dávno jsme ztratili jistotu, že naše cesta má správný směr. Míříme do malé pevnosti. Nevíte, jak jsme od ní daleko?
0: Tak daleko, že pro vás bude nejlepší zajet do velké pevnosti, ke generálu Webovi. Jistě svým krajanům neodmítne přístřeší. Měli byste si ale pospíšit, soumrak je na spadnutí.
1: Ale z velké pevnosti jsme se dnes ráno vypravili.
0: Cože? To by znamenalo, že jste jí celý den obcházeli kolem dokola. Od pevnosti vás dělí sotva hodina jízdy.
2: Slyšíte, Haywarde?
1: Je to k nevíře, ale indián, který nás vedl, musel zabloudit.
0: Uf, že zabloudil? Slyšeli jste, ani můj rudý bratr nedokázal mlčet, když uslyšel takový nesmysl. Indián a zabloudit v lese. Byl ten váš indián Mohavk?
1: Ne, byl z kmene Huronů.
0: Jak tomu mám rozumět? Vaše kroky vede spojenec Francouzů? Nevíte snad, že Huroni bojují na straně vašich nepřátel?
1: Lstivý lišák svůj kmen opustil, aby mohl vstoupit do služeb anglické armády.
3: Jen podlý šakal zrazuje své bratry. Kdo zradil jednou, zradí pokaždé.
0: Kde se vlastně skrývá ten váš tajemný průvodce?
1: Naposled jsme s ním mluvili okamžik předtím, než jsme vás uviděli.
3: Nadešla chvíle zbabilého skunka.
0: A ten své příležitosti využil. Jistě vyslechl náš rozhovor a teď už ví, že byl jeho podlý čin odhalen. Vsadil bych se, že ho už neuvidíte.
2: Co budeme dělat? Sami cestu lesem nenajdeme.
1: Nebude snad příliš smělá prosba, abyste naše kroky doprovodili vy. Nemáme času na zbyt. Doslechli jsme se, že Francouzi v čele s markýzem Montcalmem se chystají malou pevnost obsadit. Mohu vám slíbit štědrou odměnu.
0: Zadržte, pane. Já ani můj bratr Uncas po odměně nelačníme. Jak nás ale přesvědčíte, že jste opravdu těmi, za které se vydáváte? Povedeme vás, ale chci mít záruku, že do pevnosti nedovedeme francouzského špeha.
1: Už hezkou chvíli si lámu hlavu tím, kdo jste vy. Myslím, že už jsem na to přišel. Jste zvěd anglické armády.
0: Vaše domněnka je správná. Indiáni mi říkají sokolí oko.
1: Výborně. Potom jste určitě zaslechl o posledních změnách u proslaveného 60. pluku.
0: Máte na mysli jmenování nového majora?
1: Ano.
0: Budete-li znát jméno toho statečného mladíka, uvěřím vám. Tak čerstvá novinka se v řadách nepřátel jistě ještě neroznesla.
1: Duncan Hayward. To jsem já.
3: Otevřená dlaň.
1: Ano, tak mi přezdívají indiáni.
0: Dobrá, přesvědčil jste mě.
1: Můžeme se tedy spolehnout na vaši pomoc?
0: Bude nám ctí. Najít správnou cestu je docela snadné. Těžší bude uchránit se před tou bandou zlořáckých Huronů. Jsou to vyhlášení rváči a lapkové. Lstiví a podlí. Lépe se jim vyhnout.
2: Proboha.
3: Krásná tvář může být klidná. Uncasovi oči jsou bystré a jeho paže silné. Ochrání krásnou tvář před podlými skunky ubohého kmene Huronů.
1: Nenacházím slov, která by dostatečně vyjádřila moji vděčnost.
0: Nestrácejme čas zbytečnými řečmi. Nesmíme riskovat, že nás zaskočí soumrak. V těchto končinách tma pohltí celý kraj během krátké chvíle.
1: Co tedy navrhujete?
0: Uncas zná cestu k jeskyni ukryté ve skalách. Leží nedaleko odtud.
1: Výborně. Veďte nás.

0: Jsme na místě. Vhodnější místo k noclehu bychom asi těžko našli.
1: Unkas odvede koně, uváže je o kousek dál pod převisem. My zatím rozděláme oheň, v noci bude chladno.
2: Nemůže nás tu objevit divoká zvěř?
1: Nemusíte mít strach. Šelmy se ohně bojí, vyhnou se mu zdaleka.
0: Vypadáte zamyšleně, Koro.
3: Přemýšlím o Indiánech. Vždycky jsem je považovala za tupé divochy. Asi jsem se mýlila. Dnes jsem poznala, jaký je Indián schopen podlosti. To, když nás lišák opustil. Pak jsem zase pohlédla do tváře Unkasovi a překvapilo mne, kolik ušlechtilosti a moudrosti jsem v ní našla.
1: Všimla jste si? Má na prsou vytetovanou želvu. Znamení rodu náčelníků. Algonquin

0: Zem pokryla vodstva a v nich zmizelo všechno živé. Tehdy velký Manitů vybral několik zvířat a přikázal jim: potopte se na dno Slaného jezera a přineste odtud kousek země. Žádné z nich jeho obtížný úkol splnit nedokázalo. Teprve želva projevila dost houževnatosti, vytrvalosti i síly. Přinesla velkému Manitů kousek bahna ze dna Slaného jezera. Z něj pak Manitů vytvořil novou pevninu. Od těch dob je želva posvátným zvířetem. Její obraz smí na své hrudi nosit jen synové rodu náčelníků.
1: To bylo krásné vyprávění.
0: Tiše.
1: Co se děje?
2: Psst. Zdá se, že Unkaz zaslechl něco podezřelého.
3: Teď se to ozvalo hlasitěji.
2: Jako bych ten zvuk už někde slyšel.
3: Znáte ho z bojiště. Tak řičí kůň, který dodělává.
1: Unkase, chceš nás opustit? Teď?
0: Unkasova noha je lehká a jeho tělo neviditelné, když jeho přátelům hrozí nebezpečí.
3: Nebojte se, Unkas nás neopustí. Zjistí, jestli naše koně napadla dravá zvěř nebo nepřítel, a vrátí se.
0: Musíme být ve střehu. Dívky se zatím mohou ukrýt v jeskyni.
1: Ale nenechávejte nás dlouho samotné.
0: Jakmile budeme mít jistotu, že vám nehrozí žádné nebezpečí, přijdeme pro vás.
1: Buďte na sebe opatrní.

0: důkaz je támhle.
1: Rychle k němu. Bože, huróni.
0: Uf, mnoho huronů. Rozdělíme se. Tady by nás mohli obklíčit.
2: Otevřená dlaň se přiblíží ke koním kolem velikého stromu. Unkas a sokolí oko se vydají k místu, kde zapadá slunce.
1: Podívejte, tam, na skále. Výborně, majore. Dostal jste prvního.
0: Neměl jsem na vybranou. Musíme šetřit střelivem.
1: Zlobte vás.

0: Mám takový strach, Koro.
1: Zbytečně. Naši přátelé se v divočině pohybují stejně bezpečně jako ty v salonu. Určitě zjistí, že koně napadla nějaká šelma a s tou si snadno poradí.
0: Koro!
1: Uklidni se, Alice. Říkám ti přece, že se nemáme čeho bát.
0: Slyšela jsi? Ne!
1: Lišák.
2: Nemají snad bílé ženy z Lišákova návratu radost? Puška v jeho rukou jim nahání strach?
1: Proč si nás přepadl?
2: Zajatcům nepřísluší klást otázky.
1: Nejsme tví zajatci. Zmiz odtud. Najdou-li tě tu naši přátelé, nevyvázneš živ.
2: Bílá žena se spoléhá na své přátele, kteří už bloudí po cestách věčných lovišť.
1: Já ti nevěřím. Lžeš!
2: Nevěří jen ten, kdo neví, jak mnoho bylo huronských bojovníků. Neslyšela snad bílá žena jejich výstřely?
0: Jak můžeš být tak krutý? Co ještě chceš?
2: Pomstu.
1: Nic zlého jsme ti neprovedli. Zač se nám chceš mstít?
2: Lišák dluží pomstu šedé hlavě.
1: Náš otec je spravedlivý. Nevěřím, že tě ublížil.
2: Lstivý lišák ukáže bílým ženám svá záda. Jizvy na nich si nepřinesl z hrdinského boje. Jizdí lišáka od chvíle, kdy ho šedá hlava nechal před zraky bledých tváří potupně zmrskat. Jako prašivého psa.
0: To je strašné.
2: Z přátelství k bílé tváři zatěl lišák sekeru do válečného kůlu svého kmene. Bojoval s červenými uniformami proti vlastním lidem. Tenkrát šedá hlava nařídil, aby zmrskali každého indiána, který vypije mnoho ohnivé vody a přijde do tábora bílých tváří. Může za to lišák, že jeho hlava nebyla ze žuly a jeho srdce toužilo po ohni nápoje? Kdo dal rudým tvářím ohnivou vodu? Kdo je naučil po ní dychtit? Šedá hlava měl správně potrestat bledé tváře. Ne, lstivé

0: lišáka.
1: Máš pravdu. Nebylo správné naučit tvůj lid pít kořelku. Ty ses ale provinil a proto si musel být potrestán.
0: Ucho bojovníka nenaslouchá vití kojota ani řeči ženy.
1: Silný bojovník si slabé ženy nevybírá ani pro pomstu. Tak se chová jenom zbabělec.
0: Lišák není zbabělý. Je chytrý. Ví, že s dcerami šedé hlavy drží v rukách jeho srdce i duši.
1: Co s námi zamýšlíš?
0: Záleží na bílé ženě, jak se rozhodne. Když lišák opustil svůj lid, dal jeho ženu jinému. Teď se svým lidem znovu smířil. Bílá žena půjde s lišákem a bude s ním žít v jeho vigvamu. Jinak...
2: Korone,
1: nestanu se tvojí ženou. Nikdy.
0: Lišák vyčkává návratu svých bojovníků. Bílá žena má čas na rozmyšlenou. Sama rozhodne, jestli její cesta povede do Lišákova vigvamu nebo do věčných lovišť.
3: Zdej se, Lišáku!
2: Koro, pozor! Ana!
3: Za ním, rychle!
4: Chcete honit vítr?
3: Trefil jsem ho do nohy, neuteče daleko.
4: Bylo to jen škrábnutí, Indiána v lese nedohoníte. Zbytečně bychom se připravili o mnoho času i sil.
2: Duncane, tolik jsme se o vás báli.
1: Co pak nevidíte, že lišák Unka se postřelil? Pomozte mi ho ošetřit.
5: Komáří štípnutí není hodno smutku v očích krásné tváře.
1: Zachránil se mi život. Kdybys nevběhl mezi mne a lišákovu pušku...
5: Dokud je Unka na blízku, nemá se krásná tvář čeho bát.
2: Pořád nemohu uvěřit, že jste se v pořádku vrátili.
4: Byla jich velká přesila.
6: Ale díky Unkasově obratnosti a našim puškám pět lotrů už víckrát neuvidí východ slunce. Ostatní se rozprchli jako zajíci.
4: Museli nám jít v patách celou cestu, jinak by nás tu nenašli. Horší je, že ti lotři podřezali naše koně.
1: Jak budeme pokračovat v cestě?
4: Musíme se spolehnout na vlastní síly. Ráno se vydáme k řece a dál budeme pokračovat po vodě.
2: Ale kde vezmeme loď?
5: Unkasova kánoe je ukryta blízko i pro unavené nohy žen.
7: Té noci neměl klidný spánek nikdo z nás. I my muži jsme se střídali na stráži. Rozrušená mysl odháněla klidné sny plavovlasé Alici a usnout nemohla ani Kora. Před očima se jí neustále vynořovaly dva obrazy. Zlomyslný šklep lišákovy tváře a obětavý Unkas, nasazující svůj život za její. Neklidnou noc vystřídalo jitro a naše výprava zamířila k nedaleké řece.
2: Máme jet? Vždyť se s námi převrhne.
4: S Unkasem budete na kánoji bezpečnější než na svém ryzákovi. Nastupte si.
2: Nevím. Zdá se mi tak vratká.
4: Nebojte se, slečno Alice. Unkas loď přidrží a já vás podepřu.
2: Děkuji. Ještě kousek. Ah, je to za mnou.
4: Ještě, slečna Kora. Pozor, opatrně. Už je to v pořádku. Kánoje musí být stále vyvážená. Přidržte se, odrážíme.
2: Skoro se bojím dýchat. Taková rychlost.
5: Unkas zná dobře svoji řeku. Jeho ruka je pevná, světlovlasá žena nemusí mít strach. Ve tváři svého bratra vidím neklid. Zahlédli snad jeho oči špatné znamení?
4: Nad vrcholky stromů stoupá kouř.
6: Přímo před námi.
4: Jste připraven použít svoji zbraň, majore?
6: Myslíte, že nám hrozí nebezpečí?
4: Blížíme se k území obsazenému Francouzi. Na Hurony tu můžeme narazit každou chvíli.
2: Tam na břehu! Indián!
4: Huronský pes! Pozor, šíp!
1: Málem nás zasáhl.
4: Střílejte! Už se nemusíte bát. Jsme pro jejich šípy příliš daleko.
6: Myslíte, že to byla odveta za včerejšek?
4: Neřekl bych. Po vodě jsme získali velký náskok. Tohle byli jiní lotři. Zřejmě si od přepadení lodi slibovali bohatou kořist.
1: Všechny šípy padaly těsně kolem lodi. Stačilo tak málo.
2: Měli jsme štěstí.
4: Unkas dobře ví, jak se vyhnout střelám nepřátel.
1: Hayworde, vodopád! Plujeme přímo k němu.
2: Vždyť nás proud strhne.
1: To je konec.
4: Nemějte strach. Teď se chvíli nehýbejte.
2: Ne!
4: Vidíte, minuli jsme ho. Nejhorší část plavby máme za sebou. Dál už řeka poteče klidně.
2: Kéž bychom už stáli na pevné zemi.

0: Myslela jsem, že bude vyhráno, jen co se ocitneme na břehu. Ale tahle cesta je hotové peklo. Jak může být ještě daleko do pevnosti?
1: Brzy ji spatříte na vlastní oči.
2: Konečně.
3: Bojím se, abyste nebyla zklamaná, Koro. Vzpomeňte si, jak vás generál Webb z cesty zrazoval. Zpráva, že se Francouzi chystají vytáhnout proti malé pevnosti, jistě nebyla planá.
2: Myslíte, že by se nepřítel stačil přesunout k pevnosti za tak krátkou dobu?
3: Musíme být připraveni na nejhorší. Ostatně, za okamžik uvidíme sami.
0: Pane Bože!
2: To je pohled. Francouzi obklíčili základnu ze všech stran. Teď už se do pevnosti nedostaneme.
3: Naše situace není beznadějná. Myslím, že Montcalm neobsadil přilehlé lesy. Znamená to sice kus cesty navíc, ale myslím, že pohřebeni se do pevnosti dostaneme.
1: Budeme muset postupovat velmi opatrně. Mohli bychom cestou narazit na francouzskou hlídku.
0: Už se zdálo, že jsme u cíle. Co nás ještě čeká?
3: Opřete se o mne, Alice. Chůze vás tolik neunaví.
2: Jste k nám tak pozorný, Hayworthe. Co bychom si bez vaší pomoci počali?
3: Příliš mi lichotíte, Koro. Věřte mi, že pro vás udělám vše, co bude v mých silách. Už dlouho se chystám, že vám řeknu...
2: Teď ne, Hayworthe. Prosím vás.
3: Unkas dává znamení, abychom se zastavili.
4: Cestu hlídá bledá tvář s dlouhou karabinou na rameni.
1: Dobře, vyřídím to. Počkejte tu na mne. Hlavně buďte potichu, ať nezjistí, že nejsem sám.
2: Ten muž je ale Francouz. Co když přivolá posilu?
3: Máte zbytečné obavy. Sokolí oko není žádný zelenáč. Jistě si dokáže poradit.
5: Qui vive?
1: La France!
5: Le mot d'ordre!
1: La victoire!
3: Vidíte? Zná heslo.
5: Zabil!
0: Hayworthe, on ho zabil!
3: Jste příliš útlocitná, Koro. Nezapomínejte, že je to nepřítel.
1: Jen jsem ho omráčil. Pár hodin si pospí. Až zjistí, jak mu hlídka utekla, budeme už dávno v bezpečí. Unkas ho pro jistotu ještě sváže.
3: Hlavu vzhůru, mé dámy. Věřím, že všechny nepříjemnosti jsou už za námi. Mohu vám slíbit, že vás otec sevře v náručí ještě dnes večer.
0: Kéž by to byla pravda.

0: A když jsme si představili, jak nám řekneš to svoje děti, všechna únava byla pryč. Jakoby nám narostla křídla. Poslední 3 míle jsme k tobě doslova běželi.
1: Děti.
2: Vše, co říká slečna Cora, mohu potvrdit. Po všech těch strastech poslední kus cesty doslova uběhly. Sotva jsme jim stačili.
1: Nikdy vám nebudu schopen vynahradit, co jste pro nás udělal, Haywarde. Už jsem ani nedoufal, že se shledáme a najednou byli tady.
0: Ani mně se nechce věřit, že už máme všechnu tu hrůzu za sebou.
1: Tak, teď byste si měli pořádně odpočinout.
3: Ale tatínku, odpočíváme už od včerejška. Po tak dlouhém odloučení si tě musíme pořádně užít.
0: Alice, vojenský tábor není místo vhodné k prosazování tvých rozmarů. Co pak nevidíš, že tatínek chce být s majorem sám?
1: Opravdu, moje malá. Mám teď s Haywardem důležité jednání.
0: Pojď, Alice, půjdeme.
1: Jistě chápete obtížnost našeho postavení, Haywarde. Musíme se poradit, jaké další kroky podnikneme.
2: Zdá se, že jsme se ocitli v bezvýchodné situaci. Přesila Francouzů je několikanásobná.
1: Ano. Zbývá nám jediná naděje. Pomoc generála Weba. Už je to týden, co nám slíbil posilu 1500 mužů. Ale jeho vojáci se dosud neobjevili. Nevím, co si o tom myslet. Vstupte.
4: Pane generále, dorazil posel z velké pevnosti. Cestou ho zadržela francouzská hlídka.
1: A zase ho propustili? To se mi nelíbí. Co koukáte sem s tím dopisem?
4: Prosím, pane generále.
1: Ne. To není možné. To je konec.
2: Špatná zpráva?
1: Tady. Čtěte se.
2: Poslední informace o postavení a síle francouzské armády nás přesvědčily. Každá další bitva o malou pevnost by znamenala zbytečné ztráty v našich řadách. Vzhledem k těmto okolnostem doporučujeme vašemu útvaru kapitulaci. Jak jen může kapitulaci?
1: Nikdy! Vojsko anglického krále se bez boje nevzdá.
2: Pohleďte. K dopisu je přiložen ještě jeden list.
1: Cože? Píše nám sám Montcalm. Navrhuje, abychom vybrali parlamentáře, kteří dojednají podmínky kapitulace. Taková troufalost. Nikdy. Vydám povel k útoku proti Francouzům.
2: Dovoluji si připomenout, že proti takové přesile nebude statečnost našich vojáků nic platná.
1: Voják riskuje stále. A v boji nechrání jen svůj život, ale i svůj čest.
2: Naše šiky tentokrát nebudou riskovat. Půjdou si pro jistou smrt.
1: Jenom proto, že anglická armáda má v čele generála, který se nestydí odepřít svým druhům pomoc. Už chápu, proč Montcalm posla i s dopisem propustil. Věřil, že zpráva urychlí naši kapitulaci, ale to se přepočítal. Malé pevnosti nevelí zbabělý web.
2: Ve srovnání s jeho podlostí nám Montcalm nabízí podmínky kapitulace neuvěřitelně velkorysé.
1: Ne.
2: Celý náš pluk může pevnost opustit a přitom si ponechat zbraně i prapory.
1: I zbraně?
2: Ano.
1: A prapory? Ten Francouz je skutečně šlechtic rodem i jednáním.
2: Našim lidem zaručuje bezpečný odchod.
1: Ani šlechetnost protivníka neomlouvá porážku bez boje.
2: Neomluvitelná je pouze zbytečná ztráta lidských životů v předem prohraném boji.
1: Snad máte pravdu. Myslím, že na Montcalmův návrh přistoupím.

0: Dovedu si představit, jak vám je.
1: Vojsko vyklízející základnu na znamení kapitulace. Takový pohled je pro velitele smutnější než zdrcující porážka.
0: Vaše svědomí může být čisté. Zachránil jste svým rozhodnutím stovky životů.
1: Kéž bych alespoň své děti dokázal ušetřit všeho, co nás ještě čeká.
0: Jestli dovolíte, postarám se o ně. Myslím, že mě tady už není zapotřebí.
1: Prosím vás o to. Budu mnohem klidnější.
2: Na vojsko poražené bez boje není zrovna veselý pohled.
3: Poslouchat vítězné fanfáry nepřítele není o nic radostnější. Chudák tatínek. Těžko se mohl dožít většího ponížení.
2: Francouzští granátníci obsazují brány. Pojďme. Tady už nemáme co pohledávat. Přidáme se k ostatním a u lesa počkáme na tatínka.
3: Podívej. Tam vzadu na konci pláně. To jsou Indiáni. Musí jich být několik set.
2: Huroni. Pěkné spojence si Francouzi vybrali, jen co je pravda. Divoši. Jsou teď asi zklamaní, že se bitva nekonala. Přišli o své skalpy.
3: Jde z nich strach. Všimla jsi, jak jsou neklidní.
2: Máš pravdu, taky se mi to nelíbí. A jejich koně? Jen vyrazit.
3: Zdálo se mi, že jsem mezi nimi zahlédla lstivého lišáka.
2: Nesmysl. Přidej do kroku, ať je máme co nejdřív z očí.

0: vám přece slíbil zajistit bezpečný ústup.
1: A teď nechá Indiány masakrovat ústupujícího protivníka. Rychle ke koním, nestrácejme čas.
0: Lišák, přece to byl on.
1: Pane bože, řítí se přímo na nás.
2: Mokasíny lstivého lišáka jsou rychlejší než kroky bývých žen. Krásná tvář nebude pro lišáka nikdy příliš daleko. Lišákův vigvam je stále prázdný. Dá dnes krásná tvář lišákovi jinou odpověď.
1: Raději si vezmu život.
2: Lišák je silný. Stane se, co bude chtít on.
3: Alice, Kuro!
0: Pomoc!
3: Jedu k vám!
0: Dám

Nešťastná událost se vtiskla mezi kapitoly dějin jako krveprolití v malé pevnosti. Ve skutečnosti se tehdy Montcalmovi vymkla situace s rukou. Jeho velkorysost nedošla pochopení u divokých k boji připravených Huronů. Připraveni uhasit žízeň po skalpech nepřátel, vyrazili se strašlivým bojovým pokřikem vpřed. Překvapení Angličané v prvních rozhodujících okamžicích ostrnuli hrůzou. Během několika minut se pláň před pevností proměnila v hrůzný obraz krve a zohavených těl. Šťastlivci, kteří jako zázrakem přežili, nikdy nezapomněli na poslední chvíle před zánikem malé pevnosti. Lstivému lišákovi se ve zmatku boje podařilo unést obě dcery Monroe. Spolu s našimi přáteli jsme záhy opustili dějiště krvavé podívané v naději, že se nám podaří dívky najít a vysvobodit je ze zajetí Huronů.

0: Obávám se, že nesledujeme správnou stopu. Jsou to už 3 dny, co Hurod mé děti unesl. Jak si můžeš být jistý, že otisky střevíců patří mým dcerám?
1: Je velmi málo bílých žen, jejichž noha vstoupila do těchto míst. Ještě méně jich ale zanechá stopu tak malou, jako je stopa světlovlasé ženy.
2: To, co vám řekne útržek látky nebo spona vaší dcery, přečte indián i z ulomené větvičky. Promlouvají k němu kamínky v trávě i nepatrná rýha v písku cesty.
1: Podívejte, tady ta menší stopa končí.
2: Slečna Alice s nimi putovala dál, ale už ne po svých. Vidíte, otisky koňských kopyt jsou hlubší. Zvíře neslo těžší náklad.
0: Nemohla jít sama. Něco se jí stalo.
1: Jistě byla jen unavená.
2: Všechny stopy se ztrácejí u potoka.
1: Huron chtěl naše kroky zmást. Proto vešel do rychlé vody. Jeho stopa bude pokračovat na druhé straně.
0: Nenajdeme ji. Mohli se brodit i několik mil?
2: Myslím, že ne. Unkas už je na protějším břehu a zdá se, že něco objevil. Ví už můj bratr, kde se Huronova mokrá noha opět dotkla země?
1: Voda otisk mokasínu odnese, ale mech na břehu stopu uchová.
3: Cože? Tohle, že je otisk Huronova mokasínu? Ten mělký důlek vytlačený v mechu? Co když se Unkas mýlí? Ztratíme správný směr a přijdeme o spoustu času.
2: Na dlouhé dohady teď není čas, majore. Nestojíme před bílými stany 60. pluku a naším nepřítelem není Francouz. V této chvíli se můžeme spolehnout jedině na znamení divočiny a neznám nikoho, kdo by se v nich vyznal lépe než Unkas.
1: I šedá hlava vidí znamení, kterému na cestě nechali jeho děti.
0: Jaké znamení?
3: Vypadá to, jako by se tím křovím prohnalo nějaké veliké zvíře.
1: To nebylo zvíře. Ruka člověka ulomila větévku. Tady nahoře, aby si ji každý snadno všiml. Někdo chtěl stopu zničit, polámal celý keř, jako by se v něm válelo zvíře.
2: Co jsem vám říkal? Rovnocenným soupeřem indiána v lese je zase jenom indián. Sebeúdatnější voják je v takové situaci bezradný.
3: Zdá se, že les začíná řídnout.
2: Psst. Slyšíte?
1: Indiáni nikdy nenechají děti samotné daleko od osady.
2: Tudy nemůžeme pokračovat. Prozradili by nás. Bude lépe, když se přiblížíme k osadě nespozorování.
1: Pojďte sem! Odtud je vidět celou indiánskou osadu.
0: Žijí v hliněných chatrčích?
2: Jsou to delaváři. Po léta věrní spojenci Francouzů. Přednedávnem ale Montcalmovi spojenectví vypověděli.
1: Stopy vedou do osady. Nejde mi ale do hlavy, proč Huron přivedl dívky sem a ne rovnou ke svému kmeni.
2: Snad byly unavené a lišák se rozhodl využít pohostinnosti delavárů. Jestli tu dívky ještě jsou, odpočívají nejspíš v některé z chýší na konci osady.
0: Nemůžeme jít rovnou mezi ně a vysvětlit jim, proč jsme tady?
2: Každý další krok si musíme dobře rozmyslet. I mírumlovní indiáni jsou velmi podezřívaví. Kdo ví, co jim lstivý lišák namluvil?
1: Unkas se rozhodl. Až slunce skloní svoji hlavu, vypraví se k delavárům. Osvobodí krásnou tvář i světlovlasou ženu a přivede je ke svým přátelům.
3: Myslíš, že se ti to podaří?
1: Náš osud řídí velký Manitu. Jeho rozhodnutí jsou spravedlivá. Otevřená dlaň se nemá čeho bát.
0: Bože, dej, ať se ve zdraví shledáme.
4: Čekali jsme tehdy na Unkasův návrat celou noc. Náš přítel se zatím vplížil do osady. Ve chvíli, kdy dívky objevil, statečná Kora právě ošetřovala svoji nemocnou sestru. Unka se dlouho nerozmýšlel. Omráčil málo bdělé stráže a v zápětí s Alicí v náručí a Korou po boku nepozorovaně opouštěl tábor. Štěstí však při nich dlouho nestálo. Předposlední chýší Alice procitla, vykřikla a její hlas probudil celou osadu. Během několika okamžiků byli všichni 3 zajati. Když jsme se Unkase a dívek do rána nedočkali, rozhodli jsme se do osady vydat sami.
0: Tak, a teď už o našem příchodu jistě ví celá osada.
2: Věděli o nás hezkou chvíli předtím, než jsme děti vyrušili z jejich hry.
1: Nezdá se, že by je naše návštěva příliš těšila.
3: Jinak by se před námi neukrývali do svých chýší.
2: Schovávají se jen děti a ženy. Muži nás pozorují zpovzdály. Zatím nevědí, jak se k nám chovat. Shromáždili se u přibytku náčelníka. Jeho slovo rozhodne.
5: Co vede kroky bledých tváří, předvík vám náčelníka Delavaru.
6: Přicházíme s přátelskými úmysly. Naše kroky poháněla bolest jednoho z nás. Velký náčelník vidí mého bratra, kterému říkají Šedá hlava. Jeho oči jsou smutné a tvář mu skřivil žal. Byl oloupen o to, co mu bylo nejdražší. Přišel o své dcery. Vydal se po jejich stopách a ty ho přivedli před vigvamy Delavaru. Šedá hlava ví, že jejich náčelník je spravedlivý. Jistě neodepře starému muži jeho děti.
5: Cizincová řeč byla dlouhá a vážná. Můj lid nestrpí nespravedlnost. Ženy přivedl přítel Delavaru. A teď je chce odvést bledá tvář promlouvající řečí nepřátel. Náčelník Delavaru povolá radu starších a spolu budou o cizincových slovech přemýšlet. Až znovu vyjde slunce, vyslechnou bledé tváře jeho rozhodnutí. Domluvil jsem.
7: Pane, probuďte se, je ráno.
8: Cože? Já jsem usnul?
7: O nic jste nepřišel. Hlídali nás celou noc. Nebylo možné se odtud vzdálit.
8: Nejdřív nám odeberou zbraně a pak nás pošlou na noc do takové chatrče. Vypadá to tu jako ve vězení. Kdybych aspoň věděl, že jsou Kora s Alicí v pořádku.
7: Pozor, něco se děje.
8: Bože, stůj při mých dětech.
3: Bubny znějí dost zlověstně. Připadám si jako na cestě k popravišti.
2: Zdá se, že chystají indiánský soud.
3: Podívejte. Lstivý lišák. A sedí hned vedle náčelníka.
2: To nevěstí nic dobrého. Poslali jsme do věčných lovišť příliš mnoho huronských bojovníků. Lišák bude chtít jejich skalpy pomstit krví.
9: Tatínku!
10: Tatínku!
8: Holčičky moje, jste v pořádku? Co jste asi museli vytrpět? Děti, děti.
10: To už je všechno pryč, jen když jsme zase spolu.
11: Unkas. Přivádějí ho v poutech.
2: Zdá se, že bude souzen.
5: Předveďte zajatce.
1: Ten, koho nazýváte zajatcem, nemusí mít pouta. Není nepřítel ani zbabělý zajíc. Neuteče.
5: Přátelé, nechodí cestou, jakou přišel k Delavarům zajatec. Vplížil se do tábora za noci, tajně jako had. Jeho slova vyslechl i nejmoudřejší z nás. Ať k zajatci promluví ústa nejstaršího z moudrých.
12: Jakou řečí oslovuje zajatec velkého Manitu?
1: Řečí našich společných předků. Řečí Algonkinu.
12: Starcovu hlavu už dávno pokrylo šedé konopí a jeho oči jsou zastřené stářím. Zažili čas, kdy byly naše kmeny vyhnány bílými přivandrovalci do hor. Mnozí už nenalezli cestu zpět k našim ohňům. Žádný z potomků Algonkinu ale není tak podlý, aby škodil svému národu. Do spícího tábora se vloudí jen skunk, připravený loupit. Delaváři nemohou uvěřit zajatcovým slovům. Naložte s ním, jak zasluhuje.
5: Nejsi hoden jména, kterým se chvástáš. Bylo rozhodnuto.
11: Co zamýšlejí? Snad ho nechtějí zabít.
7: Budou ho mučit.
11: Ne.
5: Nikdo nesmí znectít jméno našich předků. Zlý úmysl stihne zasloužený trest. Zajatec přistoupí ke kůlu smrti. Za svou proradnost podstoupí taková muka, že smrt pro něj bude znamenat úlevu vysvobození.
11: Neudělá nic zlého.
1: Musím mu na pomoc. Puste mě.
7: Bez zbraně tam nebudete nic platný.
11: Jak jen může být Uncas tak klidný?
5: Muži národa Delawaru, přišel čas vzít spravedlnost do vlastních rukou. Přivažte zajatce k mučednickému kůlu. Odhalte mu hruď.
11: Co se děje? Nerozumím tomu.
12: Usedlo na mé staré oči kouzlo, že vidí znamení velké želvy? Nebo snad od kmene Delawaru odchází krutá zima, aby jeho děti přivítalo zářivé léto?
1: Oči starce se nemýlí. Jakou sílu byste, Delaváři, museli rozpoutat, abyste dokázali zahubit syna mých otců?
5: Kdo jsi? Jaké je tvé jméno?
1: Uncas. Syn velké želvy. V mých žilách koluje krev náčelníků. Jsem poslední z kmene Mohikánů.
12: Rod velkých náčelníků nevyhynul. Jasný den vystřídá pustou noc mého národa. Nadešla chvíle, kdy se unavený stařec odebere do věčných lovišť s klidnou myslí. Jeho místo u poradního ohně nezůstane prázdné. V dávných dobách stály naše vigvamy v místech, kam doléhá burácení velkého slaného jezera. Předkové Delawarů byli vládci země. Od těch dob se mnohé změnilo. Dnes však mocný Manitů pozvedl naše hlavy k východu slunce. Náš zesláblý rod se znovu postaví na pevný krunýř želvy. Jásejte, Delaváři. S návratem velké želvy navrátí se vaše síla a sláva. Domluvil jsem.
5: Syn velké želvy je všemi Delaváry vítán. Usedne nyní mezi své bratry a bude s nimi soudit nepřítele rudých tváří. Zbraně sokolího oka vyvolává hrůzu, jeho činy odpor. Poslal už do věčných lovišť mnoho huronských bojovníků. Před západem slunce se sliskou řečí snažil získat ženy, které k nám přišly s selstivým lišákem hledat útočiště.
7: Tak takovou pomstu vymyslel Huron tentokrát.
6: Nejsem nepřítel Indiánů, ale přesto se huróni mé ručnice právem bojí. Jen oni vědí, kolik loupežných přepadení jim už překazila.
5: Huron je bratr Delaváru. Jeho slovo platí víc než štěkot bledé tváře. Ať promluví syn velké želvy. Krev moudrých předků v jeho žilách spravedlivě rozhodne, jaký trest stihne bledou tvář.
1: Je to již mnoho jar, co se stal sokolí oko Uncasovým bratrem. On držel Uncasovu ruku při prvních výstřelech z pušky. Jeho zbraň mnohokrát pomohla rudým bojovníkům. Uncas ví, že ústa sokolího oka promlouvají pravdivě.
5: Tvář slova viní lišáková ústa ze lži. Náčelník Delaváru se odebere vyslechnout radu starších. Jejich hlasy rozhodnou, komu z vás uvěří.

0: se vrací z rady starších.
1: Děláváři, slyšte rozhodnutí nejmoudřejších z nás. Slovo syna velké želvy je zákon. Bojovník Sokolí oko i jeho bílí bratři jsou volní. Lstivý lišák připravil léčku bledým tvářím a obelhal náčelníka Delaváru. Není hoden zůstávat v jeho blízkosti.
2: Lišák Delaváry neopustí, dokud nedostane, co mu patří. Nepřišel sám a sám neodejde.
1: Ani náčelník Delaváru nemá právo upřít Huronovi ženu, se kterou k jeho kmeni přišel.
3: Lstivý lišák dostane za dívky střelný prach a výkupné, které z něj učiní nejbohatšího muže jeho kmene.
2: Lišák není hlupák, který se třese na almužnu šedé hlavy. Konečně se dočkal pomsty.
4: Poslouchej, lišáku, srdce tvých druhů lační po mé krvi. Vezmi si místo dívky mne. Vzdávám se ti.
2: Lišákovo slovo je slovo muže. Muž svá rozhodnutí nemění.
5: Hurone, vigvam, do kterého žena nejde ráda, není šťastný.
2: Co je štěstí proti pomstě?
1: Ať velký Manitů rozhodne, komu žena náleží. Vraťte cizincům jejich zbraně. Vyberou mezi sebou muže, který bude s lišákem bojovat. Ženu z tábora Delaváru odvede vítěz.
6: Pane, dovolte, abych já vybojoval svobodu vaší dcery.
7: Prosím vás o to, Hejvode.
8: Jsem připraven.
1: Bojovníci kmene Delaváru se stanou svědky souboje. Lstivý lišák bude zápasit s bílým mužem. Obratnost jejich nožů a síla jejich paží určí vítěze. Boj může začít.

0: Pojď blíž, ty skunku. Bojíš se? No. Až už dost?
1: Tatínku.
2: Neboj se, holčičko, neboj. Všechno dobře skončí.
1: Hayward je zraněn.
3: Ale vede si dobře. Pomalu získává převahu.
1: Teče mu krev?
3: Rana nebude hluboká. Jen aby mu nedošly síly.
2: Jen to ne.
0: Můj nůž míří k tvému srdci, lišáku.
2: Vidíte? Vyhrál!
0: Můžeš se rozhodnout. Buď se vzdáš Kory nebo vlastního života.
4: Bílý muž je vítěz.
1: Duncane!
0: Generále.
2: Díky, Hayward, díky!
4: Lstivý lišák opustí tábor Delavárů sám.
5: Huron neprohrává. Nebude-li bílá žena jeho, nebude patřit ani nikomu jinému.
1: Uncasi, on ji zastřelí. Uncasi! Uncasi! Ta kulka patřila mně. Už podruhé si mě zachránil život.
6: Oči krásné tváře už nemusí kalit smutek. Střela z Uncasovy pušky našla svůj cíl. Lišákova msta se nenaplnila. Krásná tvář je volná.
1: Ty nesmíš zemřít.
6: Srdce ženy pláče pro Uncase, ale její duše patří do města bílých mužů. Uncasova duše odchází do věčných lovišť, ale jeho srdce zůstává s krásnou tváří dál. Velký Manitou rozhodl. Nadešla chvíle, kdy se jeho vůle naplní.

obklopte svá srdce smutkem. Váš rod už nikdy nebude mocný a silný. Nikdy se nevrátí do lovišť svých otců a nedobude zpět jejich slávy. Zemřela naše poslední naděje. Po cestách věčných lovišť odešel nejstatečnější z nás, spása našeho rodu. Odešel poslední Mohikán.

Příběh statečného unka se odnesla řeka Hudson na svých peřejích až k velkému jezeru. Jehož voda je slaná jako slzy nešťastné kory. Smrtí posledního Mohikána skončil i slavný věk hrdých Indiánů. O jejich udatných činech dodnes moře vypráví všem, kteří jeho hlasu dovedou naslouchat.

0: přelidněný domek. Můj nový domov je v Kalvařově. Tatínek se tady narodil. Říká, že to není ani město, ani vesnice, ale městys. Náš domek má zepředu státní silnici z Prahy do Jičína a zezadu hned za stodolou hřbitov. To se mi na něm nelíbí. Z okna na schodišti vidím pomníky, hroby a kříže. Jinak je dům docela hezký, ale malý. Nevím, jak se sem vejdeme, protože tu bydlí děda s babičkou, sejda Havelka s tetou a malým dítětem, které se jmenuje Luděk. A do toho my tři, celkem 8, s kočkou 9. Tatínek z toho má taky strach. Při večeři řekl, budeme tu trochu jako sardinky, ale nedá se svítit. Myslel jsem, že sem půjdu až na důchod a přišlo toho dřív. S tím si nelám hlavu, zařvala na něj odplotný jeho sestra, teta Ludmila, až jsem se lek. Brzy jsem však zjistil, že teta řve neustále a nemyslí to nějak zlé. Je to tvůj barák, kam bys chodil? Musíme se uskrovnit. Její manžel, strýc Venouš, pracuje na dráze. Doma nosí staré železničářské kalhoty na kšandách. Je malý, zavalitý a směje se vysokým, řezavým hlasem. O ten náš nábytek mám obavy, aby v té stodole nezvlhnul, poněvadž tam zatejká. Jak překliška zvlhne, můžeš to vyhodit, říká. Vyměníme tašky, aby tam nezatejkalo, uklidní ho tatínek. A co budeš dělat, švagře? Strejda říká tatínkovi švagře. Fanouš je šikovnej, ten se nestratí, ozve se z kouta slabým hláskem drobná a vysklá babička, která pořád něco přebírá. Teď přebírá hrách. Bo kampani může dělat cukrovaru, tam ho vemou všema 10, vykřikne teta. Kluk si nečistí boty, bodne dědeček špičkou svého ledomých sandálu. Je vysoký a přísný. Ani nevím, jestli mě má rád. Ptal jsem se u kováře, možná bych mohl tam, řekne tatínek. Aby tě nekop kůň, švagře, ten kope hůř jak elektřina. Kůň, panečku, to nejsou drátky, řekne strejda a mečivě se tomu zasměje. Berany, berany, duc! Snažím se spřátelit s malým Luďkem, ale chlapeček se rozbrečí. Neboj se, Eda je z Prahy a bude s tebou kamarádit, vezme ho teta do náruče. No, to teda nevím. Chci si vzít na klín kočku, ale uteče pod stůl.
1: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosu kus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pácem, kam pak mí s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě 4 holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnu v bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, 7 zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od Černých Blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil sledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem. Ty jsi sládek z rukapáně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šel moc zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat. Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní v úkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku nebo vylekal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně. Řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopadou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná. Ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička. Nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích. A povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl přihrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučela to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně. Vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si cnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána.

od babek kořenářek. Ruka páňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na Šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi Šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Pod hrází rák, na hrázi pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou

0: v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil. Dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Matala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak z hurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl upěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty letníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsůny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák mátala po celou tu dobu? Inu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich ruka páni měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnicích, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna, ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.
1: V našem městě jsou dva bijáky a v obou se hraje velice skvostně. Jeden je v Národním domě, druhý pak v Lidovém domě a hraje se v sobotu a v neděli. V Národním domě dávají němé filmy, co přes ně porád prší, a pan Stuchlík, co je účetní ve fabrice, pouští k tomu gramofon. V těch filmech jsou kovbojové, co porád jezdí na koních a házejí lasem a střílejí porád z revolvéru a pronásledují lupiče. Nebo je tam jeden pán, co miluje tu slečnu, a pak ještě jeden pán, co také miluje tu slečnu, ale ona ho nechce a on ten pán by chtěl být bohatý a jelikož není při penězích, tak někoho zavraždí, pročež ho dají na elektrické křeslo, přičemž pan Stuchlík vymění desku a hraje velice smutně. Ještě lepší jsou filmy, co v nich je džungle a v nich jest Maharadža, co jezdí na slonu v takovém altánku a jeho vojsko jde za ním. Indičtí vojáci mají na hlavě turban a kolem boků takovou handru, jináč jsou nahatí a v džungli jest krajta tygrovitá a tygr, jakož i divoká zvířata. Taky jsou pěkné ty veselohry, jak nějaký pán porád padá do vody a celý se zamáčí, nebo zase jak nějaký jiný pán plácne druhého pána dortem přes obličej a ten druhý pán si to nedá líbit a plácne toho prvního pána taky dortem přes obličej a oni mají pak oči zamazané smetanou a nevidí na oči. Je, to se nasmějeme. Někdy pan učitel vybere od nás po koruně a pak jde do bijáku celá třída. Ale to dávají jenom takové kusy, jak se plaví dřívy, ale to nemá žádnou cenu. Ačkoliv je to přece jenom lepší než vyučování. My hoši, co spolu mluvíme, nechodíme do Národního domu, jelikož jsou tam okna vysoko, ale chodíme do Lidového domu, tam jsou okna nízko. To jeden z nás zaplatí vstupné a když v sále zhasnou, pak oknem pomůže těm druhým dovnitř, aby jsme nemuseli platit. Jelikož za tu korunu, co nám doma dají na biják, si raději koupíme pendrek, nebo cucavou štangličku, nebo mejdlíčko, nebo sladké kaničky, jakož i sudžuk. Takové chodění do bijáku vynalezl Zilvar, jelikož by mu tatínek nikdy nedal korunu na vstupné. Tak my si sedíme a velice se nám to líbí, protože je to zadarmo. A udělali jsme to mockrát. A bylo nás pět, co jsme lezli oknem. A to já, Zilvar, býval Antonín, Jirzák Čeněk a Éda Kemling. A jednou jsme vzali sebou Vendu Štěpánka, ale ten filmům nehoví, poněvadž jest ještě malé dítě. Ale jednou jeden kluk měl na nás vsteka, jelikož on si lístek platil a my ne, a udal nás panu Maulemu, co trhá lístky, a pan Maule se rozlobil a ukázal prstem na dveře a pravil velice vysokým hlasem. Hybaj, už ať jste venku. A bejval pravil, že my jdeme a že na nás nemusí tak řvát. Tak jsme tedy šli, ale když bylo po přestávce a v sále se udělala tma, tak jsme tam zas vlezli, jelikož jsme byli žádostiví, jak to dopadne. A když se rozsvítilo a pan Maule nás spatřil, tak pravil děsně vysokým hlasem. Kriste Ježíši, kdy odejmeš ten kalich utrpení ode mě, copak se musím porád s těma klazanama hamonit? A strašně zařval. Už ať mi jste venku, parchanti, nebo vás dám policajtovi, aby s vámi zatočil. A bejval mu na to pravil, že no, nemusí být hnedky tak zle, a že prý ať si ty parchanty nechá, jelikož nejsme žádný parchanti a jestli to pan Maule ještě jednou řekne, že to dá advokátovi. Pan Maule strašně vyvalil oči a pravil jenom, no tohle, co byste tomu řekli, to je dneska mládež a my jsme honem utekli. Avšak stejně jsme to dělali zas. A jednou jsem to vypravoval Evě Svobodové. Ona se mě moc divila, já jsem byl rád, že se mě podivuje, tak jsem jí to vypravoval ještě jednou a porád. A ona si udělala, že by to taky ráda zkusila. A já jí jsem pravil, nevím, k tomu je třeba velké odvážnosti. A ona mne prosila, abych ji také vzal sebou do bijáku oknem. Já jsem jí teda vyhověl, když mě tak moc prosila, ale pak jsem to litoval. Jeden jí ze sálu podal ruku, já jsem jí ze zadu tlačil a s velkou tíhou se tam dostala. A kdyby aspoň byla sticha, to ne, ona se musela moc smát, lidi dělali pssst a ohlíželi se. A byl to tenkrát takový krásný film. To vám jeden herec letěl aeroplánem do Kalifornie, jelikož musel vysvobodit milovanou bytost ze spáru lupičů. On musel letět moc rychle, aby předhonil expresní vlak a byla bouře a blesky se křižovaly. Vítr foukal děsně, my jsme na to koukali a v tom nás pan Maule vyhodil. Potom jsme stáli před bijákem a čekali, až půjdou lidi. A šel taky pan Lokvent s manželkou a bejval přistoupil k němu, dal slušné pozdravení a ptal se. Prosím vás, pane Lokvenc, vysvobodil ten herec milovanou bytost ze spáru lupičů? Ale pan Lokvenc se příšerně zachechtal a neřekl nám nic. A potom jsme se stejně dověděli, jak to dopadlo. Herec skutečně vysvobodil milovanou bytost ze spáru lupičů a všecky je zastřelil a pak ji pojal za manželku.

Život je skoro podoben výletu ke vzdálenému horstvu. Jak je to zpočátku hezké. Kráčí se nám tak lehce a vesele. Všechno po cestě nás poutá a zajímá. Těšíme se na každou novou scenérii a s touhou hledíme k oněm modravým stráním v dáli, jimiž probělávají se věže kostelů a rozptýlené dědiny. Jaké tam budou teprve krásy? A což až dostoupíme hřebenu horstva, jaký tu asi rozkošný kraj objeví se za ním. Ale když konečně dojdeme o něch lákavých horských strání, shledáváme, že jejich dědiny nejsou krásnější než dole v kraji. A co se nám zdáli jevilo jako půvabná horská údolí, to, že jsou prozaické kamenité rokle. Avšak přece plahočíme se chutě do výše příkrými stezkami, pravíce si, že vyhlídka stemene v neznámý rozkošný kraj za horami nahradí nám všechny trampoty. Támhle už je vrchol. Mýlili jsme se. Před námi nová kamenitá stráň. Nutno stoupat ji ještě výše. Několikrát šálí nás ještě omylné zdání. Ale teď, ano, teď stojíme konečně na nejvyšším vrcholu horstva. Bože, jaké zklamání. Vidíme pod sebou širou, jednotvárnou rovinu, v níž není ani stopy těch krás, kterými nás vábila rozjařená obraznost. A proto jsme se trmáceli až sem nahoru. Tu obracíme se bez děky nazad. A hle, tam je krásy plno. Hle, ta bělavá stuha silnice, kterou jsme přišli, jak se pěkně vine lučinami a roklemi přes pahorky a doly, mezi temnými lesy a blízkavými rybníky. Vzpomínáme na všechna krásná místečka, která jsme tam cestou spatřili, na milé zastávky a veselé příhody. A tam daleko v modrém pozadí, ta výška sotva znatelná, toť náš domov. Tam jsou naši drazí, přátelé a známí. Uchvacuje nás rázem stezka touha. Ani nám nenapadá pustit se z hory dále na druhou stranu do té neznámé jednotvárné roviny. Všechno nás táhne nazad, k milému domovu. Chvatně se stupujeme naspět a míjíme s ironickým úsměvem chodce, kteří s upocenými skráněmi a nadějně zářícími zraky drápou se jako dříve my na temeno horstva. Já jsem již zklamán opustil vrchol života a toužebně vracím se nazpět. Budoucnost již mě nevábí žádným třpitným vnadidlem. Všechny mé iluze jsou v minulosti. Chystaje se nyní na cestu do známého kraje pod Ohří. Mám dojem, jako bych se připravoval k návratu do mladých dnů. Jako právě teď. Hledal jsem cestovní mapu Čech ve své skromné knihovně, jejíž hlavní necností jest nenapravitelná nepořádnost. Jistě, že mi nezbude nežli přebrat jí rub na rub a že prožluklá mapa bude právě to poslední, co vytáhnu. Ale tentokrát proti všemu nadání vypadla z první knihy, která mi přišla do ruky. Byla to Bible. Tištěná roku 1845, vázaná v červené kůži s vyzlaceným křížem na hřbetě. Kniha ctihodná a památná, posvátná schránka nejvýznamnějších upomínek rodinných. Prázdných listů vpředu a vzadu, jakož i vnitřní strany desk, používáno totiž k zápiskám týkajícím se nejdůležitějších událostí v naší rodině. Největší část psána je s rukou mého otce. Maně padl můj zrak na první zápisku vzadu.
Dne 21. února 1846 narodil se syn můj, a sice ve 4 hodiny 20 minut odpoledne. Ten syn prvorozený jsem já. A k této řadí se 16 podobných zápisek o narození, křtu a kmotrech. Za 6 z nich zapsáno je ovšem hned úmrtí. 10 nás dorostlo. 5 bratří a 5 sester. Vlhnoucím zrakem dočítám ty stručné zápisky otcovi až k posledním. Ve středu na den svatého Václava 1870 narodil se nám poslední syn Jan. Jest dítě sváteční. Zdá se mi, že vidím otce, jak odloživ péro, zářícím okem zadíval se do vzduchu, kde viděl krásnou, skvělou budoucnost svého posledního. Vždy trochu věřil báji o dítkách svátečních. Připsal také u jiného mého bratra, připomínám, že je to dítě nedělní. Dejž Bůh, aby byl šťastným a oslavil rod můj. V té dlouhé řadě narození a úmrtí, kolik tu vyjmenováno různých českých míst a krajin. Jako právě u rodiny úřadnické, nemající vlastní půdy a střechy, těkající za chlebem z místa na místo, kam se uráčí cizí vůli neb osudu. Na břehu Sázavy, v Pošumaví, na blízku Ohře u Blaníka, v údolí Brdském, na Slánsku stály rozptýlené kolébky naše a také hroby zemřelých roztroušeny jsou po různých končinách domoviny. Ano, konám cestu po Čechách. Navštěvuji v duchu venkovské zámečky, dvorce, dědiny, tiché hřbitovy. Jenže necestuji v přítomnosti. Nýbrž minulým svým životem. Otec večer obyčejně čítal. Jest mi, jako bych opět seděl ve známém pokoji, kde bývalo tak příjemno za dnů zimních, když jsem se za soumraku vrátil domů po veselém klouzání na zamrzlých kalužích nebo tuhé šarvátce sněhovými kulemi. Jak tu bývalo milo pohlížeti z tepla na bílou chumlenici v oknech, ozdobených tu a tam fantastickými stříbrnými větvicemi a lístky ledové květeny, a naslouchat zvláštní hudbě kachlových kamen, v nichž důkladně praskala hořící sukovitá polena. Kamenným uhlím se v naší domácnosti tehdáž ještě netopilo. Za kulatým stolem seděl otec, zabrán do novin nebo nějaké knihy, vedle matka, nebylo-li jí třeba v kuchyni, zabývajíc se rovněž četbou a nějakou ruční prací, dokola pak časem i my děti, mladší arci zpravidla jenom nakrátko, neboť obyčejně pozdvihl otec hrozivě prst a pokáral přísným pohledem malé neposedy, kteří jej hlasitější zábavou nebo hádkou z četby vyrušovali a napomínání stávalo se nevrlejším a důraznějším, až pak nenapravitelní rušitelé klidu přestěhování do kuchyně nebo odvedení do ložnice ke spánku. Mně, nejstaršímu, méně vadilo nutné silencium, poněvadž jsem se mnohdy také rád pohroužil do nějaké knihy, ovšem za přítomnosti otcovi jen do takové, při níž nehrozila žádná pedagogická námitka. Osvětlení naší malé čítárny nebylo nikterak brilantní. O petroli se nám dosud nezdálo a lampy jsme tuším vůbec ještě neužívali. První lampa, na kterou se z pozdější doby pamatuji, byla na obyčejný olej, který se musel vždy po krátkém čase zvláštním přístrojem ke knotu pumpovat. Ale v čase, o němž vypravuji, stával tuším uprostřed onoho kulatého stolu pouze mosazný nebo plechový svícen se svíčkou jakosti dosti chatrné.
Alespoň živě vzpomínám, jak často mě bavívalo pohlížení na přepodivné bohaté trápníky, které se každou chvíli na té svíčce tvořily, a na bezděčné drobné ohňostroje, které nepravidelně hořící knot časem sypě a prskaje prováděl. Méně těšily mě ovšem tyto úkazy, když jsem byl zabrán do nějaké poutavé lektýry a když třeba na místě nejnapínavějším otec uznal za potřebné zlepšiti blikavé a skomíravé světlo. Pokusil se upravit knot navlhčenými prsty a když to selhalo, vzal na pomoc důkladný železný štipec, který ležel vždy vedle svícnu. A zatímco jsem hořel nedočkavostí, abych po odbité operaci mohl číst dále napínavý příběh, jak často se tu stalo, že štipec místo opravy plamen na dobro uhasil a v pokoji pojednou nastala čirá tma. Hmatáno pak po sirkách a několik rozškrtnuto nadarmo, než prskající modrý plamének s pronikavým sirným zápachem pomaloučku se rozhořel a svíčka znova rozžata. Vy všichni, kdož pamatujete těch nešťastných štipců a všeho ostatního, musíte uznati, ba věru svět pokračuje.

Dnem nejpamátnějším pro nás malé býval ovšem Štědrý den. Jako bývá v rodinách obyčejně. Kouzlo Štědrého večera tak mocně i později mne ovládalo, že jemu byla věnována první moje vytištěná báseň i první proza, kterou jsem napsal. A spisovatelstvo vůbec vyčerpalo tuto látku v nesčetných vánočních povídkách a básních tak důkladně, že se čtenářstvo rádo spokojí, odbuduli své štědrovečerní vzpomínky co nejstručněji. Naši rodiče velmi dbali o skvělou oslavu Štědrého dne a způsob, jakým se to dálo, opakoval se rok co rok do nejmenších podrobností s takovou přesností, jako by šlo o nějaký liturgický výkon nebo dvorní obřad. My děti znali jsme již zevrubně všechny tyto podrobnosti a vynechání jediné z nich bylo by se nás dotklo bolestně jako částečné znevážení svatého dne. Již den předtím zavládl v naší domácnosti neobyčejný ruch. Soustřeďoval se arci hlavně v kuchyni, kde konaly se již první přípravy k velkolepým hodům, o jakých se naší prosté tabuli jindy ani nesnilo. Avšak vedle ryb a jiných jedlých věcí, s nimiž měla matka plné ruce práce, objevovaly se v naší domácnosti i různé balíky, s nimiž se zase otec hlavně zabýval. Jeho vzezření bývalo přitom položartovně, polovážně tajemné a často mizel na dlouhé chvíle do jednoho pokoje, který pro nás malé v tu předvánoční dobu byl nepřístupným sanctissimem. Zachovávala se v naší rodině přísná legenda o tajemné návštěvě samého Ježíška. V prvních letech věřil jsem jí pevně. Později vyklala se ovšem tato víra čím dále tím povážlivěji, ale i ještě jako odrostlejší hoch, kdy jsem již prohlédl úplně, zavíral jsem jaksi násilně oči před tím světlem poznání, snaže se zachovat i alespoň stín tajemně blaživé nejkrásnějšími upomínkami dětství posvěcené iluze. A v ten Štědrý den, kdy mne otec poprvé vzal sebou do tajemného, pro mladší mé bratry a sestry zapovězeného pokoje, abych mu pomáhal strojit vánoční strom, bylo mi teskno, jako bych navždy ztrácel překrásnou, nenahraditelnou část svého života. O Štědrý den zachovávali jsme my děti svědomitě půst, méně proto, abychom uviděli zlaté prasátko, ve které jsem alespoň já nikdy nevěřil, jako spíše, abychom se ničím neprohřešili proti zvyklostem nejvzácnějšího pro nás svátku. Okolo 5:00 sedali jsme konečně k večeři. Byl nás vždy hezký počet. Měli jsme vytahovací stůl a toto zařízení bylo velmi praktické. Postupem času musel být stále prodlužován, neboť každým rokem přibývalo k němu o nového malého jedlíka. Již v Litni bylo nás s rodiči 8 osob a osůbek, později pak vzrostla naše rodina až na 12 členů, vedle nichž přisedal ke stolu ještě hospodářský příručí nebo praktikant, časem 2 nebo i 3, někdy též některý příbuzný nebo jiný host, mnohdy delší dobu u nás meškající. K rovnému počtu štědrovečerních hodovníků úzkostlivě se přihlíželo, spíše z piety ke všem vánočním tradicím, nežli ze skutečné pověry. Popřípadě vyrovnáván počet stolovníků usazením nejmenších dětí ke zvláštnímu stolku. V ten den lesklo se na sněhobílém ubrusu nejlepší nádobí a náčiní, které jsme měli, a svícny zdobil vždy otec papírovými krajkami vlastnoručně vystříhanými.
Počet i pořad jídel byl tradicí nezměnitelně ustálen. Vždy následovali za sebou rybí polévka, treska, černá ryba, jablkový závin, smažená ryba, šneky, modrá ryba, slaneček a dezert, skládající se z nakrájené vánočky, jablek, ořechů a lískových oříšků, načež naléval se punš do vysokých štíhlých sklenek. Onen závěrečný obyčejný slaneček přicházel na stůl jen proto, poněvadž otec jim zachovával jakousi reminiscenci na dětská svoje léta, kdy jakožto dítě rolníka slavíval štědrý večer způsobem sice o mnoho prostším, ale budícím v něm přece nejsladší upomínky. Při tom slanečku vždy se rozpovídal s okem zářícím o dávných, o něch dobách, kdy v selském statku slavíval štědrý večer o černém Kubovi v dolkách, slanečku a křížalách. Vždy před závinem jablkovým zvedl se otec od stolu a s tváří žertovně tajuplnou odcházel z pokoje, mna sobě ruce, což bývalo při něm výrazem radostného vzrušení. Zajisté, že v láskyplném jeho srdci otcovském obrážela se veliká část radostného toho rozčilení, jímž se naše dětské nitro zachvívalo. Po jeho odchodu z pokoje neměli jsme již poklidu. Bystřili jsme sluch, nedočkavě upírajíce oči na dveře, a když rozlehl se konečně hlas zvonku, opřekot pádili jsme s radostným křikem do pokoje dotud zapovězeného, za jehož prahem jsme však na chvilku stanuli v němém radostném úžasu ze všeho toho třpitu a jasu, jímž zářili větve vánočního stromu. Kolem rozestavěny byly židle, na každé položeny dárky pro některého člena rodiny s připojeným lístkem, na němž bylo napsáno jméno obdarovaného. Jako slepotou poraženi nepoznávali jsme ani my větší na nich povědomé písmo otcovo. Zdáloť se nám vpravdě písmem nebeským. A co tu bylo jásotu nad každým dárkem, ať třeba lacinou dřevěnou krabicí s liliputánskými domky a stromky, anebo některou knížečkou douchovou či rozumovou s prostičkými obrázky. A v jakém blahém rozechvění malých i velkých stráven ostatek štědrého večera za rozličných her a veselých řečí, až neodolatelná dřímota malým u stolu sklížela oči, nebo někdy větší z nás dočkali se zvonění na půlnoční. Za doby našeho bydlení v Litni vedla se právě válka krymská a její ohlasy zasahují silně v mé upomínky chlapecké. Pamatuji se, s jakou dychtivostí můj otec nové zprávy z bojiště očekával a jak živou účastí všechny fáze velikého dramatu válečného provázel. Jeho sympatie byly na straně Rusů. Již jako nadšený stoupenec myšlenky všeslovanské musil jim přáti vítězství. I za povahy snadno a prudce vznětlivé zářil v den, kdy došly zprávy čirou radostí, mnul si veselé ruce a rozjařen líčil matce, strýci a nám všem dětem hrdinské činy Rusů. Za to v dobách, kdy vojska spojenců dobývala úspěchů, kabonil se nad novinami jako noc, pohazoval jimi hněvivě a v mrzutém rozčilení prudce chodíval pokojem, hotov ulevit své vnitřní bouři zlobným výbuchem proti každému, kdo se mu v takovou nešťastnou chvíli namanul do cesty. Otec zabýval se rád a s láskou všemi slovanskými kmeny, ale největší sympatie choval k Rusům. A této náklonosti zůstal věren až do svého konce. Již tehdáž za krymské války horlivě se seznamoval s poměry ruskými. Kromě novin a map, na nich sledoval operace válečné, nejčastěji ležela před ním tlustá německá kniha, obsahující zevrubné vypsání ruského státu a života. Z ní vypravoval mnohdy matce i nám dětem zajímavější podrobnosti a já litoval velmi, že nebyla česká,
Tak to mohl jsem se bavit i pouze jejími obrázky, z nichž utkvěl mi v paměti zejména jeden. Ruský selský domek, celý ze dřeva jako vysoustruhovaný, kterým jsem byl přímo okouzlen. Nad to líčíval ještě otec, jak příjemno je asi v takovém dřevěném domku v teploučké trámové světnici, když venku chumelí se bez konce sníh a fičí mráz ukrutné ruské zimy. Tato zima měla pro mne zvláštní půvab již z té doby, kdy jsem začal čísti podivuhodná dobrodružství pana Prášila. Na začátku knihy, dokud jsem z jiných příhod ještě nepoznal bezednou prolhanost Prášilovu, skoro jsem uvěřil historce, že hrdina knihy jednou na Rusy z večera před noclehem v zasněženém poli uvázal svého koně k železnému kříži u cesty, který však byl vlastně křížem na věži kostela, až po tuto špičku úplně do sněhu zapadlého, takže pak ráno, když sníh přes noc roztál, pan Prášil ležel dole na hřbitově a jeho kůň visel nahoře na kostelní věži. Jisto jest, že ruská zima, jak jsem si ji představoval, nebyla příliš vzdálena té prášilovské gaskoňády. A zima vůbec měla tehdy pro mne velikou přítažlivost svým sněhem a ledem, třpitnými rampouchy u střechy a divnými květy v oknech, sklouzačkami a sáňkami a zvláště svým štědrým večerem. Chvílí našich nejkrásnějších snů a vzpomínek po celý rok.

0: tedy takových vdových zastávek už měli hodně za sebou. Zojáka už nezbyla ani čepice. Byli slušně oblečení, zdraví, statní, tři seladoni, tak kolem 30. No, tak se jevili aspoň na první pohled. Zkušený muž, který by si je pořádně prohlíd, by jim nesvěřil ani psa převést přes ulici. Jusuf, nejhřmotnější, nebyl ani hloupý, ani chytrý. Nerad myslel, no. Ale vůbec on nerad myslel sám za sebe, on radši, když za něj mysleli druzí. Ovšem nejradši však myslel vždycky jenom na sebe a na druhý nikdy. No, prostě zdravý průměr, známe je. Ismail, no abych řekl Vykuk, to byl Vykuk. On strašně rád chytračil. Nic nebylo s ním, jak se říká, na rovinu. Ale měl veselou mysl a v podstatě měl dobré srdce. Proč v ní Hadžit našel zálibu, to se dá těžko říct. Snad že Hadžit měl rád život a nedal se hned tak něčím otrávit, víte? Radši riskoval zklamání, než aby se a priori zříkal dobré pohody tím, že by byl opatrný. Ono by se dalo říci, že Hadžit vznikl z takového idealistického těsta a míchaného skeptickou vařečkou, jenže by to znělo příliš učeně. A abych nezapomněl, všichni tři rádi dobře jedli a Ismail a Jusuf výborně vařili, což je pro ně polehčující okolnost. Tak tenhle trojspolek právě došel do roztomilého údolíčka, které se rozšiřovalo a měnilo v zahrádku plnou záhonů květů, štěpů, a která se táhla až někam na konec údolíčka. A uprostřed zahrádky stál domek. Takovej domek, jaký by si každý z nás přál mít, tak ho nemusím popisovat. Čím blíže kráčeli, tím zřetelně jim padlo do oka, jak je všechno účelné, čisté a dodělané. Zeleninová zahrádka voněla bazalkou, majoránkou a sotva se větřík otočil, zavanula nová zase kořená vůně. No tak šli blíž a zaklepali a dveře se sami pomalu otevřely, oni vešli a žasli. Kuchyň svítila měděným nádobím, v ohništi už dříví připravené, pod kuchyní, kam se šli, komory a sklípek. V chladnu a v přítmí visí srstnatá zvěřina, ještě v dece, od dveře dál komora nacpaná pernatou divočinou, v kádích vláku, naložené hřbety a kýty, pup v Karlových Varech nemoh mít ušlechtilejší vína, než jaká tady našli ve vinném sklepě. Hoši, co vám mám povídat, to čeká jenom na nás, pronesl Hadžit. No tak se vrátili do kuchyně a uvažovali, když tu zůstanou, když všecko udrží v pořádku a nic se neukradne, Ismaile, tak proč by tu pár dní nepobili? Co se sní, to se snadno doplní tím, co se uloví v lese, takže nezůstanou nic dlužní. Flinty, práh i kule jsou tady dle na věšáku, povídá Ismail. No můžeme hned vyrazit. Hadžit rozhodl, že s Ismailem obhlédne les, do západu slunce se vrátí a mezi tím by Jusuf mohl připravit nějakou tu divočinku, ne? Tam dole v té komoře jedný visí pěkný letošák, vzpomněl si Jusuf. Co byste říkali, kluci, vařenému divočákovi v zelenině šípkovou vomáčku? Má to břink a není to těžký na noc. Hadžit s Ismailem odešli do lesa a Jusuf přinesl letošáka. Stahovat černou, tak to není legrace, ale hromotluk Jusuf si s tím jenom hrál. Odkostil kýtu, blány a sádlo uřezal, maso nepatrně naklepal, omyl vlažnou vodou a dal vařit. No, tu první vodu slil pochopitelně a dal novou vařící vodu. Přidal koření. sůl a trošku octa a vařil do měka. Trpělivě. No tak asi za 2 hodiny přidal zeleninu a cibuli v celku. Vzpomněl si, že neškodí drobet červeného vína, tak ruče přinesl lahev, otevřel, půlku nalil do hrnce, půlku do sebe. Dal hrnec s masem na menší oheň, odstavil, jak říkají kuchařky, že ano, aby až se kluci vrátějí, bylo pěkně měkkoučké. Pak je nakrájí na plátky, rozloží na nahřátou mísu, taky nakrájí zeleninu, která se s masem vařila, na plátečky, posype jí masíčko, zaleje to vývarem, mezi tím postaví na brambory a připraví si šípkovou omáčku. Tak si našel máslo, hladkou mouku, skořici, trošku kůry a citrónu, tedy kůry z citrónu, a citrónek se tam může kápnout. Taky jeden řebíček, jeden. A z komory si přinesl hrnec šípkové zavařeniny. A zrovna se chystá jako začít a něco mu zatřepalo nohavicí, koukne dolů a tam dole u nohavice stojí tvor. No, se dá těžko říct, vlastně patvor. No, no. Tedy patvorek, no. No, protože, no, to je malej, no, měří sotva tak 12 palců. A kouká nahoru na Jusufa žlutýma očkama, má sírově žlutej obličejček složený z 1000 vrásek a faldíku, lemovaný rozsuchanými vlasy a cuckovatým plnomousem sité pomorančové barvy. Ručičky jak, no jak pařátky, plné bradavic, fuj, a drápů se špínou za nima. No krček tak jako, no, o něco tlustší než makaron. A hubená žlutá raminka jako bývaj voškobaný křidýlka od hubeného kuřátka, ty prokukujou takovou špínavou, roztrhanou košilkou. No a celý je to, celá ta věcička je sírově žlutá. A ani se to nesměje, ani se to nekaboní, civí to. Páni inženýři, povídají se v divode, mě žloutenka je nakažlivá. Ten tvoreček vám povyskočil, zavísknul. A cupital křížem, krážem po kuchyni, taky jako malý homosexuálek, a skákal po pravé nožce a pak zase po levé nožce. A jako kdyby hrál nebe, peklo, ráj. A občas udělal saltíčko. A Jusuf neviděl, co si má o tom myslet. Co tady děláte? Povídá. No nejdřív, co ty tu tady děláš? No já vařím. Co vaříš? No, Jusuf mu řekl, co vaří. A taky mu řekl, že se zrovna chystá dělat šípkovou omáčku. To je moc komplikovaný, komplikovaný, povídá ten žlutej trpaslíček. No, ani moc ne. To, podívej, to si z tohohle másla, trošku hladky mouky, udělám světlou jížku, já dám do toho tadyhle to, co jsem si připravil, že jo, to... A 2 svrchované lžíce šípkový zavařeniny a pak se to musí 30 minut vařit, ale nesmí se přestat míchat, to je ta otrava. No a pak to celý procedím a může se to přisolit, přisladit, přikyselit šťávou, citronu, no jak kdo, ne? A pak to ještě kapánek povařím, no poliju tím to maso a no a to je ten celý kunšt.
1: Ne, jako ukaž mi, co jsi si tam připravil nahoře.
0: Jusuf dobrácky popadl žluté stvořeníčko a chtěl mu to ukázat, ale než se nadal, stvořeníčko se mu zatělo drápky do nosu, 2. pařátkem mu rvalo vlasy a obočí, křížem krážem rozkrávalo tváře a kouslo ho do ucha. No a pak se spustilo na zem a pádilo na zahrádku, poskakovalo a přitom zpívalo:
1: Naříká pláče, zakrátko, kdo potkal žluté mužátko. Chy, chy, chy, chy, chy, chy, cho, cho, cho, já se chechtám.
0: A zmizela v záhonu kopru. Jusuf měl nádobí. Hážit a Ismail seděli za stolem a pozorovali ho. Bylo po večeři. Tedy, pronesl Ismail, kdybyste chtěli vědět, tak tomu chyběla šípková omáčka a maso teda, kdybyste chtěli vědět, se rozvařilo. Zelenina na padrť a vývar byl líný propasírovat. Zkazit tak výborný materiál je kumšt, dodal uvážlivý Hadžit. S takhle podrápanou palicí by to ani Savary neuvazil líp, odsekl Jusuf. Hadžit a Ismail mu pomáhali utírat nádoby a vyzvídali. Jusufe, řekni nám, co se vlastně přihodilo. No. Tohle přeci neudělal kocour. Tak to byla kočka, no, já to neprohlížel. Mňoukala, loudila a jich chci podat masíčko, sehnu se.

0: Kdyby to celé tady poněkud nápadne, povídá Hadžit. Ani stopy po zvěři, ani pírka není vidět. Ptáček tu nezašveholí. Odkud se to všecko v těch komorách vlastně bere? A přesně to tež skoro doslova táhlo hlavou Ismailovi, který seděl před chaloupkou a škubal desátou korotev. Říkal si, jsme tři, každý tři, to je devět a ta jedna, kdyby mě to víc chutnalo. Rozhodl se, že nebude s těma korotvima dělat žádný kumštyky, že je udělá pěkně, pěkně klasicky. Prostě je podusí na másle, že ano, přidá pár zrníček jalovce, špetičku bazalky, vývarem podlité, jak to uměla ta první vdova. Nebo to byla ta druhá, no to je jedno. V tom zavál pruce vítr, vyfou ze škopičku oškubané peří a když se oblak rozplynul, stalo tam žluté stvořeníčko. Nehývalo se, trošku rozkročeno, jednu ručičkou zastrčeno také za košilku a tu hlavičku mělo zvrácenou dozadu jako návržek na pomníček nějakého velikého rošťáčka nebo maršálka. Ismail se neubránil úsměvu. Vy jste asi patrně spadl do majonézy.
1: Oho, to je moje přirozená barva, to je moje přirozená barva. Jen prostě, račte se podívat. I pod nechtama jsem žlutý, ne, žlutá, a totiž ne, žluté, žluté, mužátko, žluté, jsem pod nechtama.
0: Ismail si sedl na bobek, aby se podíval zblízka, ale žlutá zrůdička mu skočila do obličeje, ve kterém provedla expertní podrápání kombinované s natržením pravé nozdry a dolního rtu, a pak upalovala zahrádkou a halekala s chřípavým hláskem.
1: Hehe, pro štěstí, zlatý prasátko. Pro smůlu, žluté mužátko. Hihihihihi, a ko, no já se chechtám.
0: A zmizelo v záhonu. No, večeře se povedl. Korotvé jako buchtičky, červené víno, pěkně šombrované u ohniště. On se totiž, Ismail, trošku uklidnil, víme? A on teď viděl, že není sám, který je podrápaný, že už je druhý, a že teďka taky ví, kdo podrápal vlastně Jusufa. A toto vědomí mu jaksi vrátilo klid k vaření. Ale Hadžit, ten nad tím vším brtěl hlavou a pak povídá, a je to nějaký celý nazadrmo tady. Včera poškrábal Jusufa kocou nebo kočka. A dneska tebe co?
1: No taky, no, nevím, no, kočka nebo kocour.
0: Jedna kočka, víš, nebo jeden kocour. To se dá věřit, ale dva? Víte co, hoši, já zítra budu vařit sám a vy dva půjdete na lov. Co tomu říkáte? No, neříkali nic. Oba podrápaní šli do lesa a Hadžit v kuchyni stahoval a rušil kozu. Taky napích na největší rožeň, který tam měl, postavil ho kousek před ohniště, aby mu lůj a šťáva nekapali do ohně a pomalu otáčel. To dělávali v Bosně. Sedí se kolem, opečené se ukrajuje a jí se s bílým chlebem. A jediná práce vlastně je točit rožněm a přitom se dá pozorovat crkot, co se děje kolem. A dlouho neotáčel. A dostal najednou pocit, že se na něj někdo dívá. Vzal železné kleště, aby v ohništi upravil žhavé uhlí a pro všechny případy už ty kleště z ruky nepustil. A koukal kolem sebe jako ostříž, ale neviděl nic.
1: Co to vaříš?
0: Někdo zaskřehotal pod ním. Žlutá zrůdička. Hadžidovi nemusel nikdo nic vysvětlovat. Všiml si drápku na pařácích a už věděl všechno. Peču, povídá.
1: Co pečeš?
0: Mouchu.
1: To není pravda.
0: No jak to víš?
1: To vidím, co vidím.
0: No tak když vidíš, co vidíš, tak co se ptáš? A vůbec, když se chceš se mnou bavit, tak se představ, jak se jmenuješ?
1: Říkaj mi žluté, mužátko. Mužátko, žluté.
0: Ne, ale blbý jméno.
1: Já jsem mužátko, božátko. Každý se mnou opovrhuje, nikdo mě nepochválí. Nepolituje mě nikdo. Nikdo mě nepo, ne, nepo,

0: nepohoupá a nepohladí. A pohoupej mě. Pohlad mě, prosím tě.
1: Ale to ti rád vyhovím, povídá Hadžit. Popadl mužátko do železních kleští, vyzdvihl je vysoko, vzal do druhé ruky pohrabáč a pokračoval. Houpi houp, houpi houp. A k tomu tě pohladím pohrabáčem. Co tomu říkáš, ty spratku jeden? Mužátko začalo soptit. Sápalo se po Hadžitovi, snažilo se mu dosáhnout na obličej, ale marně. No, lomcovalo ručičkama, lomcovalo tedy nožičkama, plivalo, slintalo. Žlutý obličejček brunátněl, tedy zlobou a vztekem, a Hadžit si ho dobře prohlédl. A pak se rozmáchl a praštil jim o zem, jako když se zabijí úhoř, jestli to znáte. A pak šel po něm pohrabáčem, jako po Němkyni. No, mužátko přestalo najednou předstírat, že je nemohoucí, a kličkovalo jako tarantule, až konečně vyrazilo na zahrádku. A Hadžit s pohrabáčem za ním. A zahlédl najednou mužátko mezi řetkvičkou, pak mu uteklo záhonem majoránky a množilky, zmizelo na chvilku v tymiánu, zahnulo do rozmarinu, proběhlo záhonem estragonu a vynořilo se na pěšince, která vedla tam dozadu ke studni na zahrádce. Hadžit mu sotva stačil, mrštil po něm pohrabáčem a potom vším, co mu přišlo pod ruku, ale špatně trefoval. Nakonec mužátko doběhlo ke studni, vyhouplo se na okraj roubení, přeskočilo na rumpál, ale nějak si to špatně vyměřilo a tak, že nespadlo do hlubiny. A to nepatrný zdrženíčko stačilo, aby Hadžit doběhnul a chňapnul po něm. Mužátko už přilézalo na lano od okovu, když v tom je Hadžit chytil za nožku. Chtěl mužátko strhnout k sobě, ale to se drželo lana vší silou. Mužátko nepovolilo, Hadžit nepovolil, no tak něco povolit muselo, protože mužátko najednou sjelo po laně dolů do studny a Hadžitovi v ruce zbylo to, co povolilo, totiž žlutá a poněkud hnusná nožka i s kýtkou. Nejdřív tu trofej chtěl zahodit. Pak přemohl odpor a schoval ji do kapsy. Rumpálem vytáhl okov nahoru, byl rozeschlý, protože studně už asi dlouho byla bez vody. Vracel se do kuchyně a tak čmuchal, jestli snad se koza na rožni nepřipaluje. Jenže koza se nepřipalovala, protože Jusuf a Ismail už byli v kuchyni a otáčeli rožněm a uždíbovali opečené kousky. Tak co? Uvítali Hadžita. Kocour tu nebyl? Hadžit nic neřekl, jenom jim ukázal žlutou nožku. No a teď zase oni nevěděli, co by řekli. Až se najíme, tak vám povím, co si o vás dvou myslím. Dobře opečená koza po bosensku, okrajená ostrým kinžálem, zajedená bílým chlebem, zelenou paprikou a zapitá vínem, zahání špatnou náladu. Občas říhli, nep, dobrý mrav v Orientě tak káže. V takových chvílích se hádky nezačínají. Denní světlo se odšouralo na cestě do Austrálie a noc vstoupila do kuchyně. Usnesli se, že časně ráno vstanou, spustí Hadžita v okovu na dno studny a budou čekat, až zatáhá za lano.
2: A pošli spát.

0: Protože se v Šípkovém údolí dosud nezákonně skrývá Jonatánovi srdce, vypisuje Tengil odměnu 20 bílých koní tomu, kdo ho pomůže objevit. Pokud se někdo odváží Jonatánovi pomoci, čeká ho trest smrti. Jonatán je neobyčejně hezký chlapec, štíhlé postavy, se světlými vlasy a modrýma očima.
1: Slyšíš, Jonatáne, jak jsi slavný? A nejen mezi vojáky. Koukni, tohle ti posílají lidé ze Šípkového údolí, abys měl na daleké cestě co jíst. Moc toho nemají, ale tobě by dali všecko.
2: Jen abych je nesklamal.
1: Hunem, do skrýše.
3: Hej, starej, nemáš nám co říct?
4: Na toho vašeho lví srdce ani nevěřím. Vymysleli jste si ho, abyste mohli strkat nos do věcí, do kterých vám nic není.
3: No tak se podíváme, jestli mluvíš pravdu.
4: V prádelníku ho určitě neschovávám. Ani v policii na nádobí.
3: A co tamhle ta velká skříň? Koukněte se do ní. A pár vojáků, ať se podívá do stáje.
5: Jsou tam dva koně.
3: Máš dva koně, starý. Nikdo v Šípkovém údolí nesmí mít víc než jednoho. Pošleme se večer člověka od nás, aby si odvedl toho s bílou skvrnou. Dáš ho Tengilovi.
4: Ale to je chlapcův kůň.
3: Teď už je každopádně Tengilův. Protože z toho máš určitě velkou radost, tak na tuhle známku vyliješ 3 křížky na znamení, že ho dáváš dobrovolně. Tu známku pak předáš tomu, kdo si pro koně přijde.
6: Ne, to nemůžete. Pirka mi vzít nemůžete.
3: Není nic, co by Tengil nemohl. Dejte si pozor, nebo vám to tu příště obrátíme. Vzhůru nohama. Jedeme.
6: To se přece nesmí. Jenom proto, že mají meče a že je jich víc.
4: Nebreč, suchárku. Nebudeme si kazit poslední večer. Jonatáne, už jsou pryč.
2: Kdybych tak znal heslo.
6: Jaké heslo?
2: Když se prochází velkou bránou dovnitř nebo ven, musí se říct heslo, víš?
6: Vím. Slyšel jsem Josiho, jak ho říkal. Všechna moc Tengilovi, našemu osvoboditelovi.
2: Ty se mi tak líbíš, suchárku, víš to? Já se teď o něco pokusím. Odjedu první. Ty počkáš tady, dokud ode mne nedostaneš zprávu.
6: To ale může trvat dlouho.
2: Nezapomeň, že jsi Karel Lví srdce. Naschledanou. A nezapomeňte za mnou pořádně zavřít. Kdyby tak vojáci věděli, jaký krtek se jim zrovna pohrabe pod zdí.
4: Tak, teď by nikdo nepoznal, co se za tou skříní skrývá. Kampak, suchárku.
6: Za Pírkem, do stáje.

0: Jirko, kamaráde, nezlob se na mě. Já za to nemůžu, že přijde Tengirův voják a odvede tě. A nebo je to má vina? Kdybych zůstal v Třešňovém údolí, Tengir by tě nikdy nedostal. Odpust mi to, ale nemohl jsem jinak. Ještě tě naposled vyřebalcuju, dám ti oves a... Pírko!
1: Chlapče milý, tady žádný dědeček nepomůže. Tak si aspoň poplač.
0: Matyáši, už jde, vidíš? Venku stojí voják v černé helmě a plášti. Ne, já nechci!
2: Tiše, suchárku! Co pak nepoznáváš vlastního bratra?
0: Jonatáne, vždyť ty jsi ošklivější než vedr.
2: Rychle, dej mi tu placičku se třemi křížky, Matyáši. Řekl jsem v bráně, že k tobě jdu pro koně. Ukážu jim ji, aby viděli, že nelžu. Ale musím zpátky, než se tam objeví skutečný Tengilův voják a bude chtít dovnitř. Tak honem, odvažte mi Pírka i Hroma. Dávej na sebe pozor, Matyáši!
0: Ale co mám dělat já?
2: To se dozvíš od Matyáše!
1: Musíš prolézt chodbou, jakmile se setmí. Na druhé straně bude čekat Jonatán.
0: Prolézt chodbou? Úplně sám? A Jonatán tam bude určitě?
1: Ve světě, kde vládne Tengil, není nic jisté.
0: A co bude s tebou, až přijde voják a nenajde koně?
1: Ale najde. Půjdu si pro svého k sousedům. Odvedl jsem ho tam, když tu stál ještě Hrom. A jednoho koně mít smíme.
0: Matyáši, ty nikdy nemáš strach?
1: Mám, jako všichni. Ale někdy to nesmíme dát najevo. Už je čas, Karle, lví srdce. Sbohem, jdi a nezapomeň.
0: Nikdy na tebe nezapomenu, dědečku. Tak teď nesmím zmatkovat, i když jsem sám a na záda mi kape. Jonatán bude na konci chodby určitě čekat. Ta chodba nespadne a stráž mě tu nemůže vidět. Někdy člověk nesmí dát najevo strach. Jonatán tam bude určitě čekat. Tam, co je ta světlá skvrna, bude asi východ. Ještě pár metrů.
2: Konečně jsi tady, Karle lví srdce. Zetě hned za lískovým keřem. Musíme si pamatovat, jak toto vypadá. Možná, že tu půjdeme ještě jednou. Snad. A teď na koně. Za tímhle lesem bydlí Elfrida. Dá nám kozí mlíko a nocleh, když poprosíme.

0: Jen jeste, jeste. Jsem ráda, že jste se tu zastavili. I když zprávy z Šípkového údolí mě nepotěšily. Proklínám Tengila a Katlu. Lecos by bylo jednodušší, kdyby Katlu neměl.
1: A kde se u něj vlastně vzala?
0: Povídá se, že vylezla ze Sluje. Spala tam od pravěku tisíce a tisíce let a nikdo už o ní nevěděl. Ale jednoho ošklivého rána se probudila, vyškrábala se k Tengilovu hradu a chrlila kolem sebe smrtící oheň.
1: A proč Tengila nezabila?
0: Utíkal před ní přes všechna nádvoří svého hradu. Když byla u něho, vytáhl trubku, aby zavolal na pomoc stráže, zatroubil a Katla se k němu pokorně připlazila jako pejsek. Od té doby ho poslouchá na slovo. Bojí se jeho trubky. Tengil zatroubí a Katla slepě poslechne. Tengil ji teď drží v propasti u Karmova vodopádu. Katla kouká na vodopád a možná v něm hledá Karma.
2: Karma? Kdo je to?
0: Taky nestvůra. Had dlouhý jako řeka. Když jsem byla malá, slyšela jsem historku o draku ve Sluji a hadu ve vodopádu mnohokrát a měla jsem jí moc ráda, protože byla strašidelná. Kéž by Katla byla jenom pohádkou.
1: Bohužel není, Elfrido. A proto musíme dál. Snad se nám podaří vyrvat jí Urbana. Děkujeme za útolek a za jídlo.
0: Bratři lví srdce, budu na vás myslet.

0: Počkej, Jonatáne, něco slyším.
1: Prařek a prařek. A támhle je Karimův vodopád. Odpočineme si tu chvíli a vykoupeme se. Chytni si tamhle té vrby a ponoš se, suchárku. Budeme osvěžení potřebovat. Ale nesmíš se pustit, nebo jinak se odtneš ve vodopádu, než se naděješ.
0: Tak zábavně a nebezpečně jsem se ještě nikdy nekoupal. Jonatáne, támhle něco plave. Jezdec a kůň, Tengilův voják.
1: U vodopádu je přes řeku vysutý most. Tengil tudy posílá z Karmánie většinu vojáků. Tenhle asi spadnul do vody. Ustup, suchárku. Zkusíme ho chytit, než ho proud stáhne do vodopádu. Vytáhnu ho za vlasy a ty vezmeš koně za uzdu. No, chyť se větve vojáků. Tak, suchárku, teď zkusíme dostat z vody koníčka. No, pomoz mi přece, vojáku.
2: Tak, spadnu tam sám.
1: Tahej, Karle. No, ještě kousek. Malá, pomoz nám, neboj se. Chceme tě zachránit. No. Tak vidíš. A teď běž. A chraň se řeky, koníčku.
2: Tak jedeme, stará. Měli jsme ale štěstí.
0: Ani nepoděkoval.
1: Musíme dál, suchárku. Tam, odkud vojáci přijeli. K Tengilovu hradu. Utáboříme se na noc před vysutým mostem a uděláme si spolu ohníček. Vždyť jsme na něj ještě neměli čas, co jsme spolu v Nangijale. Je tu krásně, suchárku, viď?
0: Krásně i příšerně. Když si představím, že hned na druhé straně začíná Tengilova říše, ale tenhle ohníček je mnohem lepší než ten, který jsem měl posledně. To proto, že tu sedím s tebou, Jonatáne. Pamatuješ, jak jsi mi na zemi říkal, že tu vládne doba ohníčků a pohádek?
1: To víš, že jo. Ale to jsem nevěděl, že v Nangijale zažijeme tak ošklivou pohádku.
0: Copak se to nikdy nezmění?
1: Ale ano. Až vyhrajeme, bude zase Nangijala zemí, kde pohádky jsou krásné a život lehký. Ale než to bude, prožijeme, suchárku, dlouhou a ošklivou pohádku o smrti. A proto musí stát v čele boje Urban, a ne já. Já nedokážu zabíjet.
0: Proto jsi zachránil tomu vojákovi život? K čemu to bude dobré?
1: To nevím. Ale jsou věci, které musíme udělat, protože jinak nejsme lidi.
0: Ale mohl poznat, kdo jsi? Mohl tě chytit?
1: No, pak by chytil Jonatána lví srdce a žádnýho hovňouse.
0: Když jsem s tebou, nemám strach, ale je mi tu nějak divně.
1: Zatáhlo se. Bude bouřka.
0: Od těch blesků je vidět jako ve dne. Jonatáne, viděl jsi? Co to bylo?
1: To byla katla.
0: Ne! To je hrůza. Copak něco takového existuje?
1: Existuje, ale neboj se. Je přivázaná řetězem ukovaným ze zlata a musí tam sedět, dokud jí Tengil nevyvede, aby šířil mezi lidi hrůzu. Poprvé jsem ji viděl v Šípkovém údolí.
0: Jak jsi volal o pomoc?
1: Ano, tehdy.
0: Strašně se bojím, Jonatáne. Katla nás schlamstne. Nemohla by se vrátit do sluje a být zase pohádkovou.
1: Trochu se najíme, suchárku, a vyjedeme. Ať jsme co nejdřív u sluje a u Urbana.
0: Ale to musíme projet kolem ní.
1: Je uvázaná. Nedá se nic dělat. Musíme do Karmánie, země Tengila a Nestvůr.
0: Jak mohli postavit ten most přes vodopád?
1: To bych taky rád věděl. Zrovna jako kolik lidských životů stálo, než ho postavili.
0: Třeba teď katla spí.
1: Snad.
0: Jonatáne, vrátíme se. Pojď pryč.
1: Nemůžeme zradit Urbana. Neboj se, katla nás nedosáhne. Ať trhá řetězem, jak chce. A pospěšme si. Ten její řev je jistě slyšet i v Tengilově hradě. A jestli se nám nepodaří včas zmizet a schovat se v horách, budeme mít brzy za zády hrozen Tengilových vojáků.
0: Kde jsme teď?
1: Blízko katliny sluje. Katlinu horu máš přímo před nosem, ale vchod je z druhé strany.
0: Ty opravdu věříš, že se tam dostaneme? Sluje přece zavřeno měděnou bránou. A jistě ji hlídají.
1: Musí tam být někde druhý východ. Jak by se jinak dostala katla ven, když se probudila? Tengil přece už dávno předtím používal sluji jako vězení. Pojď, podíváme se nahoru, třeba si něčeho všimneme. Ale pozor, budou tam stráže.
0: Už je vidím. Tam sedí a hrají kosky.
3: Tak, kamarádi, dneska jsme nakrmili Urbana naposledy. Když jsem mu řekl, že ho večer dostane katla, odpověděl mi, konečně taková drzost. A taky mám prej vyřídit v Šípkovém údolí, počkejte, Urban může zemřít, ale svoboda nikdy.
4: No ať poví večer katle a rovnou si počká na odpověď.
5: Pojď, musíme odtud, na druhou stranu. Musíme najít ten druhý vchod a máme na to jen jedinej den.
0: Jonatáne, viděl jsi? Ta liška vyběhla přímo z hory.
1: Je tu jeskyně, suchárku. Nevím, co nás čeká uvnitř, ale musíme se tam podívat.
0: Já taky.
1: Mohl bys počkat tamhle u koní.
0: Neříkal jsem ti snad, že kam půjdeš ty. Půjdu i já.
1: Ano, to si říkal.
0: Chci být s tebou třeba i v nejhlubší podzemní říši.

0: Já nemůžu. Jak dlouho už tu bloudíme? Je to tu cítit starým přepáleným zlem? Kolik lidí tu asi Tengil utrápil?
1: Na tenhle ten výlet nikdy nezapomeneme. Viď, suchárku.
0: Co asi teď dělá Urban? Snad ještě není u Katly.
1: Nevím, ale jestli nechceš přijít o rozum, tak na to nemysli. Tady se chodba zužuje, suchárku. Musíme se proplazit. Ale na konci té škvíry je další ohromná jeskyně. Ahoj!
2: Ahoj? Kdo jste, že přicházíte z téhle strany a máte světlo?
1: Hledáme Urbana.
2: To jsem já. A kdo jsi ty?
1: Já jsem Jonatán Lví srdce. A mám sebou bratra Karla Lví srdce. Přišli jsme tě zachránit, Urbane.
2: Pozdě, ale stejně vám děkuju.
0: Rychle, urodit louč!
3: Urbane, ze Šípkového údolí, připrav se. Za chvíli tě odneseme ke Katle, černý nosítka už jsou na cestě. Podle Tengilovy vůle máš mít ve svý poslední chvilce světlo, aby si mohl posvítit na Katlu, až se s ní setkáš.
1: Karle, musíme Urbana za každou cenu z té dřevěné klece dostat. Vytáhni nůž.
2: O tobě jsem doma v Šípkovém údolí hodně slyšel, Jonatáne, a teď si tady.
1: Škoda, že nemáme sekeru. Těmi noži to půjde hrozně pomalu.
0: Jde to ještě hůř.
1: Tak povol ty, potvoro. Zlom se nebo se ohni, ať může Urban ven. Oh. Urbane, pojď.
2: Nemůžu stát ani jít.
1: Musíme se dostat aspoň do té úzké chodby, kterou jsme se připlazili. Svič, suchárku.
4: Já zkusím Urbana nést.
1: Rychle, nesmí vidět světlo.
3: Ty jsi zhasl, Urbane? Nechceš vidět na Katlu? Urbane! Utekl! Utekl, je pryč!

0: Vystřídám tě, Jonatáne.
1: Sám máš co dělat. Jen cviť, suchárku.
0: Proč nás nepronásledovali?
1: Protože jsou zbabělí. Neodvážili se do té škvíry.
0: Jak vysvětlí Tengelovi Urbanovo zmizení?
1: To už je jejich věc. Urbane, tady si můžeme chvíli odpočinout. Vypij si tuhle zbytek toho kozího mlíka a sněz kousek chleba.
2: Děkuju vám.
1: Je celý zvlhlý. Já ti budu třít nohy, aby se ti do nich vrátil život. To mlíko zkyslo, viď?
2: Nikdy jsem si tak nepochutnal.
1: Východ z podzemí už nemůže být daleko. Ale pak musíme zase dál, až ke zdi, kde ústí chodba do Šípkového údolí.
2: Když budu muset, poplazím se tam třeba po kolenou.
0: Když je člověk unavený, ani nemá stínu se něčeho bát.
2: Ale čekat tu na ně nebudeme.
1: Do skalních dutin se neodváží, ale radši pojďme.

0: denní světlo. Jak dlouho jsem je už neviděl. Jsem volný. Volný. Já žiju.
1: Musíme z Karmánie, než bude tma. Pak bychom nenašli cestu.
0: Děkuju vám, bratři levý srdce.
2: Poděkuj Josimu, který tě dosluje dostal.
1: Josi si svůj trest už odpikává. Poslali jsme Joffy vzkaz, že je zrádce, ale na tobě se, Urbane, už z dálky pozná, že si vězeň z kaply nysluje. Pojď. Trochu se umyješ u potoka, ořežeme ti vlasy a vousy a vezmeš si na sebe tuhle helmu a plášť. Budeš Tengilův voják, který vede zajatce.
3: To bude poprvé a naposled, co mě uvidíte v těchhle šatech. Čiší z nich hrubost a násilí.
1: Čiší z nich přesně to, co má. Jenom tak se můžeš dostat do šípkového údolí. Vezmeš si pírka, my se suchárkem pojedeme na Hromovi.
4: Jen co přejedeme most, bude nejhorší za náma.
5: Vidím nějaké vojáky. Jedou proti nám asi k Tengilovu hradu.
4: Teď půjde o krk. Urbane, pojď k nám. Přehodím ti naši uzdu, abychom vypadali jako tvoji zátci.
3: Jonatáne, rád bych, abys věděl, že živého mě nedostane.
6: Neslyšel jsi? Už je našli?
5: Neslyšel!
6: No kam jedeš?
5: Mám dva zajatce.
6: Dobrá, tak jeď.
1: Suchárku, nenápadně se ohlédni. Opravdu jedou dál?
2: Zastavili.
6: Počkej! Trochu si ty tvý zajace prohlídnu.
7: Jeďme, nebo je s námi konec.
1: Teď, koničku, ukaž, co umíš.
2: Už jsme na mostě.
6: Stůjte! Stejně vás chytíme!
2: Teď už jsme vlastně za hranicemi Karmánie.
1: Ale není nám to nic platné. Jedou za náma dál.
2: Kdyby sjel na Hromovi sám, určitě bys jim ujel. Jonatáne, v nějaké zatáčce, kde nás neuvidí, seskoučím a ty jej dál, až dožereš Urbana.
1: Máš odvahu seskočit?
2: Nemám, ale seskočím.
1: Statečný, suchárku. Vrátím se pro tebe, jakmile bude Urban v bezpečí, ano?
2: Schovám se ve vrbě, u které jsme se koupali. Tam pro mě přijď! A!
6: Ujížděj nám! Spičujte koně!
2: Sláva. Teď už je nedoženou.
8: Karle! Karle, lví srdce, kde se tu bereš?
2: Co pak já? Ale ty, Joffie. A vy?
9: Chystáš se zase lovit vlky?
8: Josi nám ukáže, kudy se dostaneme přes zeď.
10: Ano, dřív než zaútočíme, musíme vypracovat plán.
2: Co pak se k tobě Bianca nevrátila, Joffie? Nedostali jste náš vzkaz? Vzkaz o zrádci?
8: Bianca ze šípkového údolí se nevrátila.
10: A cože s tebou není tvůj bratr Jonatán? Se nám nechytili a nezavřeli?
2: Ne, právě osvobodil Urbana z katliny Slue.
10: No, není na dobré zprávy.
8: Nejlepší zpráva, jakou s náma mohl říct.
10: Tak honem půjdem, než padne tma.
2: Joffie, Huberte, nesmíte jít nikam s tím zrádcem.
10: Co to povídáš? Ještě slovo a zlomím ti vás.
8: Pusť ho, Josi. A ty si pamatuj, Karle, že je moc ošklivé říkat někomu zrádce.
9: Já myslel, že zrádce jsem já. Tak si to doma přece napsal na zeď.
2: Prosím za odpuštění, Huberte. V tom vzkazu, který nesla Bianca, bylo i to, že jsem se splet, když jsem tě podezíral.
8: Omluv se i Josimu, Karle.
2: Neodprošu zrádce. Přísám, že vás vláká do pasti. Dávno to má v plánu. Slyšel jsem ho, jak se v horách domlouvá s vojáky.
10: Co?
2: A zeptejte se, jak zradil Urbana.
10: Všechno zmeškáme kvůli výmyslům nějakého spratka.
2: Sundej košily a ukaž hrudník.
8: Karle!
2: Ať ukáže hrudník. Má na něm katlino znamení. Viděl jsem, jak mu je vypalovali.
9: Josi, poslechni toho kluka.
10: Ale co máme naspěch?
8: Sundej košily. Mám ti pomoct? Znamení katli. Zrádce. Buď proklet ty i tvoje zlé činy, které jsi spáchal v Nangiale.
10: Postým.
8: Ne.
9: Jen pomalu, ke koním se nedostaneš.
10: Ale uplavu tamhle na loďce.
2: Skončíš v Karmově vodopádu.
10: Až se vrátím, jako váš vláce v Třešňovém údolí, budete píkat.
2: Proti prudkému proudu je bezmocný.
8: Máme teď jiné starosti, než oplakávat zrádce. Dovedeš nás za Jonatánem.
2: za Urbanem a za dědečkem.

0: Kolik jste už shromáždili bojovníků, Žofie?
1: V lese u Elfridiny chaloupky je jich už celý tábor.
2: Zařídili jsme i zásobování zdejších lidí. Musí být silní, až přijde den povstání.
3: Moc dlouho ale své tajemství neuhlídáme. Tajnou chodbu mohou objevit každý den. Tengilovi vojáci řádí jako pominutí od chvíle, co jim Urban unikl.
0: Vaší zásluhou, bratři Lví srdce.
1: Karel je i můj zachránce. Souhlasíš tedy, Urbane, abych já vedla své lidi velkou branou?
0: A Hubert říční branou. Zajmete stráže a v údolí se k vám připojí místní lidé. Buď zvítězíme, nebo umřeme. Všechno musí proběhnout rychle. Brány se musí okamžitě zavřít, než dorazí Tengil s Katlou. I nepatrné ožehnutí jejími plameny člověka ochromí nebo zabije. Údolí musíme vyčistit ode všech Tengilových přívrženců.
3: Vyčistit? Tím myslíš zabít je?
0: Co jiného?
3: Já ale neumím zabíjet.
0: Ani když ti jde o život?
3: Ani tehdy ne.
0: Kdyby byli všichni takoví, zlo by vládlo na věky.
4: Bane, Urbane, kdyby byli všichni jako Jonatán, žádné zlo by přece neexistovalo.
0: Dobře. Zabíjet nemusíš, Jonatáne. Ale budeš objíždět na koni bitevní vřavu a povzbuzovat ostatní k tomu, co sám udělat nemůžeš. Lidi z Šípkového údolí tě musí vidět nás oba.
3: Tak dobře, když to nejde jinak. A Suchárek, tedy Karel, bude čekat tady. Nechci, aby tam byl.
0: Dobrá. Tak tedy pozítří zasvítání.
4: Mám takový strach, Matyáši.
5: Já taky, chlapče.
4: Pírko, jestli ona tam umře, chci umřít taky. Je to hrůza, všude někdo umírá. Tamhle kódr, vedra zasáhl žofinčí, všude leží lidé. To je konec, Katla se blíží. Jonatáne, Jonatáne, neslyší mě Pírko. A teď přijíždí k Tengilovi. Podařilo se mu vyrvat Tengilovi trubku. Katla má nového pána. A vrhá se na toho starého. Jonatán říkal, Tengilův čas jednou přijde. A už je tady. Jsme zachráněni.
1: Ano, ale kolik to stálo životu? Matyáše zabili. I Huberta. Střetl se s Tengilem a Katlou ještě než prošel říční branou.
0: Ale tyran, který nás mučil a sužoval, už nežije. Naše děti budou svobodné a šťastné. Brzy bude v Šípkovém údolí jako dřív.
4: Ale bez Matyáše.
1: No, vrátím se s bojovníky do Třešňového údolí. Tady už nás nepotřebujete, Urbane.
0: Žofie, jsi zraněná.
1: Doma se vylečím. Pojedeš se mnou, Karle. Vrátíš se domů na rytířský dvůr.
4: Já se vrátím až s Jonatánem.
0: Jonatána jsme požádali o poslední službu. Musí odvést Katlu zpátky do Sluje.
3: Pomůžu, Urbane, ale byl bych rád, aby Karel zůstal se mnou.
4: Poslouchaj, Jonatáne, jde za námi. Řeka je tak krásná. Člověk má podél jezdit, co noha nohu mine. Dívat se, jak plyne a jak se třpití. Pozorovat vrbové větve, jak tančí ve větru. A ne podél ní chodit s dračicí v patách.
3: Uvážuj ve Sluj. Musíme tam být do večera. Stihneme to, podívej. Támhle už je Karmův vodopád. Přejedeme most a pak už to půjde rychle. Tak pospěš si, Katlo, tamhle je tvá skála.
4: Jonatáne, pozor! Hrom se splašil!
3: Suchárku! Vypadla mi trubka. Musíme Katle ujet, bez trubky mě neposlechne.
4: Jonatáne!
3: Jeď, tryskem! Musíme se dostat na vrcholek.
4: Pírko, musíme dál! Pírko! Zroutil se.
3: Rom už je taky na konci sil. Odpusť mi to, suchárku, že jsem upustil tu trubku. Nemohl jsem za to. Ale neboj se, já tě katle nedám. Pojď, suchárku. Zkusíme uvolnit tenhle balvan.
4: Můžeš zabít balvan, když se jí šípy a meč ani netknou.
3: Musíme zkusit všechno. Už se vykla. Půjde to.
4: Kámen strhl do vodopádu. Co je to tam?
3: To je Karm. Bájný had Karm, její největší nepřítel.

0: Nemůžu uvěřit, že už je po všem. Že jsme přijeli most, máme ohníček. Vyspíme se a pak nás čeká třešňové údolí. Chudáci Hrom a Pírko ani nechtěli pít. Myslíš, Jonatáne, že jim pomůže, když se pořádně vyspí?
1: Ano, až se vyspí, všechno bude v pořádku.
0: Tak Karm, o kterém slýchal Elfrida pohádky, čekal celou tu dobu na katlu ve vodopádu.
1: To bylo naše štěstí. Zabili se navzájem. Těšili se na to celé věky.
0: Jonatáne, mě se stýská po Matyášovi.
1: Je v Nangilimě.
0: Nangilima? Co je to?
1: Pamatuješ? Tehdy ráno, jak jsem odjížděl z Třešňového údolí a ty jsi měl takový strach. Řekl jsem ti přece, jestli se nevrátím, uvidíme se v Nangilimě. A teď je tam Matyáš. Víš, suchárku, v Nangilimě ještě vládnou časy pohádek a ohničků.
0: Jen jestli Matyáš neprožívá pohádky, které by se radši neměly stát.
1: Tam ne. Tam je čas samých her. Lidé si v Nangilimě hrají, pracují, zpívají, pomáhají si navzájem a povídají pohádky. Někdy i strašidelné o předpotopních nestvůrách a o krutých lidech, jako je Tengil. Ale pak se tomu smějí. Matyáš se tam má moc dobře. Bydlí ve staré chaloupci v Ablíčkovém údolí, v nejzelenějším údolí Nangilimy. Víš, brzy bude potřebovat očesat jablka v zahradě. Měli bychom mu pomoct, už je starý.
0: Skoro mám chuť tam zajít.
1: Vidíš, to není špatný nápad, suchárku. Mohli bychom bydlet u Matyáše v Jablíčkovém údolí v Nangilimě.
0: Povídej, jaké by to bylo?
1: Moc krásné. Jezdili bychom na koni po lese, dělali si na různých místech ohníčky. Hluboko v lesích jsou průzračná jezírka. Celé dny bychom jezdili a pak se zase vrátili k Matyášovi.
0: A pomáhali mu? To by se ale Žofie s Urbanem museli bez tebe obejít, Jonatáne.
1: Už mě nepotřebují. Zařídí si všechno ve svých údolích sami.
0: Říkáš to moc hezky, ale jsi přitom smutný a bledý. Jonatáne, vypadáš jako princ pohádky, ale jako moc unavený princ.
1: Suchárku.
0: Co?
1: Pamatuješ, jak Urban říkal, jedno jediné ožehnutí katliným plamenem může člověka zabít nebo ochromit.
0: Ano.
1: Když jsme před katlou utíkali, trošku mě ten oheň ožehnul.
0: Jonatáne.
1: Ne, nemusím umřít, ale ten plamen v člověku porouchá něco tak, že ochrne. Ne hned, postupně. Já už teď můžu pohnout jenom rukama.
0: A nemyslíš, že to přejde?
1: Ne, suchárku. Jenom kdybych se dostal do Nangilimy.
0: Ne, to ne. Nesmíš jít do Nangilimy beze mne.
1: Půjdeš tedy se mnou?
0: To víš, že půjdu. Neřekla jsem, že kam půjdeš, ty půjdu s tebou.
1: Jsi moc hodný, suchárku. Ale cesta je tam těžká. Pamatuješ, jak jsme tehdy skočili z okna, když hořel dům a my museli vyskočit na ulici? A já pak odešel do Nangilimy, pamatuješ?
0: Jak se můžeš ptát? Co pak nevíš, že od té chvíle jsem na Nangialu myslel bez přestání?
1: Ano, já vím. Napadlo mě, že bychom mohli skočit ještě jednou. Z tamtoho srázu dolů na louku.
0: Ano, ale to umřeme. A tak se dostaneme do Nangilimy.
1: Jakože se Jonatán jmenuju. Jakmile se dotkneme země, uvidíme záři Nangilimy. Nad údolími bude vycházet slunce, zrovna bude začínat den a Hrom a Pírko tam na nás budou čekat.
0: A tam už nebudeš ani trochu chromý?
1: Ne. Tam se zbavím všeho ošklivého.
0: Jonatáne, jak můžeš říct, že nás tam Hrom a Pírko budou čekat, když tamhle leží a spí?
1: Nespí, suchárku. Umřeli. Taky je popálil oheň. To, co vidíš, jsou jenom jejich těla.
0: Tak si pospěšme, aby nemuseli čekat dlouho.
1: Já si nemůžu pospíšit. Nemůžu sehnout z místa. Zapomněl jsi?
0: Jonatáne, vezmu tě na záda. Ty jsi mě taky jednou vzal.
1: Ale myslíš, suchárku, lví srdce, že budeš mít odvahu?
0: Ano. Jestli skočíme, bude jisté, že se do Nangilimi dostaneme oba. Žádný z nás nebude muset být sám a trápit se.
1: Milý statečný suchárku.
0: Jinak bych přece byl jenom hovňous a navždycky už hovňousem zůstal. Ale nejdřív si ještě chvíli u tebe posedím.
1: Ale ne dlouho.
0: Ne, jenom dokud nebude úplná tma, abych nic neviděl. Můžu tě vzít za ruku, Jonatáne? Víš, když jsi se mnou, vlastně nic není tak nebezpečné. Tak, teď se srnu a ty se mě chyť rukama kolem krku. K okraji srázu je to pár kroků.
1: Suchárku lví srdce. Máš strach?
0: Ne, vlastně ano, mám strach. Ale skočím, Jonatáne. Skočím. Teď. A už nikdy se nebudu bát. Už nikdy. Nangilima. Jonatáne, vidím světlo. Vidím světlo.

jakousi nespravedlivosti dějin se čas od času stává, že některá místa jsou vysunuta na slunce naší pozornosti a jiná zasunuta do jejího stínu. Kdybych byl historik, nenadnášel bych například tak příliš takzvanou královskou cestu, která vedla dnešní Celetnou ulicí přes Staroměstské náměstí do dnešní Karlovy ulice, na Karlův most a na Pražský hrad. Zdá se mi, že daleko pohnutější a našemu srdci bližší osudová trasa vede Valštejnskou ulicí přes stejnojmenné náměstí nahoru do ulice Sněmovní a z té pak ulicí Thunovskou na Nové zámecké schody. Ve Valštejnské ulici je vinárna U kolovrata. Jejíž název je ovšem spíše pro orientaci než po právu. Zdeněk hrabě z Kolovrat okolo jejich dveří pouze jezdil do svého paláce, který stojí v těsném sousedství a patrně nikdy neprošel veřejemi tohoto domu číslo 18. Mezi ním a skutečným kolovratským palácem stojí totiž ještě renesanční palác Pálfijovský, nazývaný tak po hraběti, který palác koupil před 100 lety. Více než jeho jméno nám však říká jméno držitele, který vlastnil palác 200 let před hrabětem Pálfim, bylým Wolf Wilhelm z Lamingenu. Jehož syn, Wolf Maximilian, byl onen lomikár, který má na svědomí Kozinu. Kolovratský palác, dnešní ministerstvo kultury, byl v době první republiky sídlem předsednictva vlády a v něm probíhala vládní jednání, která vyústila do mnichovského diktátu. A mezi oběma paláci stála první písecká brána, která přežila jen o 3 roky bělohorskou bitvu. První doslova, protože ta dnešní písecká brána, co stojí nedaleko letohrádku Belvedéru, je až 3. Druhá stála na brusce. Před dveřmi U kolovrata stojí pak další monument české historie. Palác, který vystavil frýdlantský vévoda Albrecht z Valdštejna, císařský generalisimus, jenž měl na dosah královskou, ne-li dokonce císařskou korunu, kdyby popravil hraběte Thurna, nebo kdyby ho dal do želáře, nebo kdyby ho alespoň nepropustil a tím neutvrdil v císaři podezření, že je zrádce. V koutě za Valštejnským palácem stojí dům číslo 5. Na jehož místě stával v 16. století dům Václava Hajka z Libočan. V něm napsal českou kroniku, kterou už 2 století každý cituje, ale odsuzuje, protože na co autor neměl doklad, to si domyslel či vymyslel. Málo kdo však řekne to neméně důležité, že jeho kronika byla jednou z mála českých knih, která držela národ nad vodou v době temna. Tiskli mu ji asi také ve Valštejnské ulici v domě, který byl předchůdcem Fürstenberského paláce, v němž je dnes polské velvyslanectví. No, a když na této trase vyjdete z vinárny do kopečka, octnete se ve Sněmovní ulici, na jejíž levé straně stojí sněmovna, v níž po první světové válce první národní shromáždění na svém prvním zasedání právně zbavilo Habsburky moci v této zemi. A když podél sněmovny dojdete úzkou uličkou až kruhu Malostranského náměstí, budete stát u domu Smiřických, v němž se čeští páni na svatou Julii roku 1618 domluvili, že vyhodí z okna české kanceláře Slavatu a Martinice, čímž začalo stavovské povstání a válka 30letá. A teď mi tvrďte, že trasa, v jejím středu je vinárna U kolovrata,
není dějně osudovější než celá královská cesta.

0: Toulky českou minulostí.
1: Seriál Toulky českou minulostí má dnes na řadě svou 28. část. My jsme uvízli někdy v 9. století, tedy v době, kdy nám dějiny Velké Moravy nabízejí konkrétní jména, události, fakta, ba i data, což neplatí o dějinách Čech. Jistě ani tady nebylo bezvládí, ani tady neběžel čas bez událostí jmen, ba i dat, jenomže na rozdíl od těch moravských jsou jména, data a události té doby v Čechách legendární. Ale legendy jsou to náramné. Mezi nimi ta snad nejpůvabnější. O vladykovi Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi.
2: Přemnozí vydali se hledat kovy v hlubinách země, také v potocích rýžovali zlato. Každý chtěl rychle zbohatnout. Doma všeho nechali, pole zůstávala ladem a tam, kde dřív zrálo husté obilí, teď bujela svízel. Lidé bohatli z kovu, ale chleba nebyl. Mnozí vladykové a starostové rodů to těžce nesli, začali se ozývat hlasy, že v dolech je zhouba polí. Někteří se odebrali až ke knížeti Křesomyslovi na Vyšehrad, v jejich čele Horymír, vladyka neumětelský.
0: Horymírův příběh se měl odehrát za vlády 6. Přemyslovce na českém knížecím trůně.
2: Tím byl Křesomysl.
1: K jeho titulu český kníže musíme, ač s lítostí v srdci, přidat bájný.
0: Za jeho panování se v Čechách děly velice divné věci.
3: Horymír podle pověsti, tak jak teda cituje Jirásek ve starých pověstech českých, to teda byl rytíř, který sídlil na zdejší tvrzi. Byl to teda rytíř, já bych řekla, takový přál zemědělcům. Mm-hmm. Protože ten základní konflikt, kde on se teda dostal do konfliktu, byl v tom, že mu utíkali lidi z polí, protože cítili snadnější výdělek na horách Kutných nedaleko za hřebenama, za Příbrami na Březových horách.
4: Cítili tam stříbro, že jo?
3: No jistě, stříbro, poklady a daleko rychlejš taky, než se lopotit celý rok na poli, tak tam prostě snadnější výdělek, proto tam utíkali z těch polí, aspoň teda podle pověsti.
1: Přímo uprostřed dějiště této pověsti, na návsi obce Neumětelské na Berounsku, nás Neuměteli, jakož i legendou, provází Marie Malínská, zdejší kronikářka.
0: Kdy se měl vlastně případ Horymír versus Křesomysl odehrát?
1: Nejenže nevíme kdy, ale ani a hlavně zda vůbec.
0: A co hlavní zdroj našich informací o starých pověstech českých, kronikář Kosmas?
2: No tak ten žádného Horymíra nezná.
0: Ale Křesomysla toho ano.
2: Pouze ho jmenuje jako jednoho z řady.
0: A Horymír?
1: Tak toho zná až vševěd Václav Hájek z Libočan.
2: A uvádí i data, kdy se měly události kolem Horymíra zběhnout. 846 až 847.
1: Ovšem pozor, k závažnému dění na vnitropolitické scéně v Čechách se, jak o tom informuje pan Hájek, začalo schylovat už nějaký ten rok předtím.
2: Léta 842. Křesomysl kníže poslal mnoho kovkopů s rozličnými železnými přípravami na Jílové a jiné hory tu okolo ležící, aby hledali zlata.
0: Za Křesomysla se rozmohlo zběsilé hledání a těžba zlata. Touha po bohatství ovládla knížete, zlatokopy a prospektory.
2: Zvlášť Křesomysl si blištivého kovu vážil víc než chleba.
0: Proto taky podporoval rozvoj těžby, aniž chápal, že tato první zlatá a stříbrná horečka v Čechách zemi ohrožuje.
1: Na první poslech by se snad mohlo zdát, že sloveso ohrožuje není na místě, protože těžba drahých kovů snad nemůže žádné ekonomice škodit, ale...
0: Za Křesomysla přestali lidé obdělávat pole, utíkali do Březových hor či na Jílové, pomalu nebylo nikoho, kdo by sel a kdo sklízel.
2: Někteří z vladyk Křesomysla napomínali, aby ten lid podzemní rozehnal a penězi ani chleby jim nepomáhal a víc si chleba než stříbra vážil. Tím napomínáním však nikterak nemohli knížete od toho stříbra a zlata odmluviti.
0: Díky tomu stříbru i zlatu mohl Křesomysl postavit hrad Radostín pro své dva syny, 15letého Neklana a 4letého Nebihosta, než je na naléhání své ženy Libušky vzal zpátky na Vyšehrad.
2: To bylo v roce 844.
0: A hned v roce následujícím vypravuje Hájkova kronika o nepřátelství mezi jakýmsi Blobojem ze vsi Vřesová a jakýmsi Světlou. Z nejasných příčin Bloboj přepadl Světlův statek a zapálil ho, takže všichni i se ženou a dětmi uhořeli. Když se to dozvěděl Křesomysl, vypravil se proti němu, aby ho potrestal. Vydá ho Bloboj, jak se blíží, zavřel se ve svém domě a vlastní rukou ho zapálil a s celou rodinou také uhořel.
2: Tato povídačka, kterou si Hájek pohodlně vyplnil celý jeden rok,
4: to se mu pak psala ta jeho kronika,
2: má svůj smysl i pro náš příběh.
4: Tedy Hory Mírův.
2: Ano. Křesomysl totiž na základě této kauzy ustanovil prý zákon, že každý žhář má být za svůj čin také ohněm spálen.
4: A v tuto chvíli vstupuje na scénu náš Horymír.
2: Nikterak nemohli svého knížete od stříbra a zlata odmluviti.
4: Ano, politický tlak vyvinutý na Křesomysla se míjel účinkem, natolik ho oslepoval leskrudného bohatství.
2: Vladykové nemálo teskliví proto byli a zvláště Horymír, muž statečný a velmi opatrný, kterýž měl sedění mezi Berounem a Příbramí pod horami, jež slovou Ousiný, na hradě řečeném Neumětel.
4: Tak a je tady Horymír, neboli, jak ho jmenuje Hájek, Horymíř.
0: Horymír si u Křesomysla na horníky stěžoval.
2: Když Kovkopové zvěděli, že se jednalo roku předešlého na Vyšehradě...
4: Ano, to už se píše podle Václava Hájka rok 847, zprávy se šířily zvolna.
2: A to, že Horymíř Neumětelský stojí za tím, aby na horách zlatých a stříbrných nebylo děláno, vzali k němu velikou nechuť.
4: Čímž je poněkud eufemicky řečeno, že zadělali na nepřátelství s Horymírem.
2: Času jarního se sešli mezi sebou rozvažujíce, kterak by pomstu nad Horymířem učinili. Někteří jej zabíti chtěli, jiní radili jej zajmouti a chléb jemu do úst cpáti, až by jej tím chlebem zadávili.
4: Nakonec zvítězil plán,
2: aby na ně mocně táhli a jej jali.
0: A v skutku, divoký houfec Kovkopův vtrhl, které si noci do Neumětel, zapálil Horymírovu tvrz a pobral vše, co stálo za kořist.
4: Moment, a jali Horymíra?
0: Nejali. Vladyka stačil ještě vyvést ze stáje svého koně Šemíka a dokázal prchnout.
2: K jeho dvoru pospíšili a tu hned stohy obilné rozmetali a co nejvíc snopů mohli unésti, to pobrali a ostatek ohněm spálili pravíce. Poněvadž se Horymíř bál hladu,

0: tak na něm archeologie nic z údajné doby Horymírovy nenašla. Jméno sice nelže, jakýsi hrádek tu stával, ale z časů mnohem pozdějších.
1: A druhá verze?
0: Vrch Košík.
1: To je pahorek rovněž související s pásmem Housiny přímo u Neumětela.
0: Právě o něm lidé nejčastěji mluvili jako o Horymírově hradě. Našly se tam střepy z nádob. Ještě v minulém století byly tady znát příkopy a kruhovité valové opevnění.
1: Dnes tam není skoro nic. Proč?
0: Příčinou byl diabas, kvalitní a pevný kámen. Na Košíku totiž otevřeli lom.
1: Ještě jednu naději však obhájící pověstí mají.
2: Nejzajímavější a svými jasnými obrysy vzácná je tvrz těsně u Neumětel v sitě zelené lučině.
1: A toto svědectví přináší amatérský historik a spisovatel Jiří Brabenec.
2: Zde se říká dodnes ve Valouch. Místo, kde stávala vlastní tvrz, tvoří dnes travou pokrytá rovina, která pohltila všechny zbytky staveb. Podle místní tradice stávala původní Horymírova tvrz ve Valouch a teprve po rozboření příbramskými horníky byla znovu postavena na Košíku. Tato tradice snad nese paměť na to, že zde nejdříve byly stavěny tvrze v bažinách, chráněné vodou, a teprve později na návrší.
1: A všechny ty neumětelské hypotézy jsou silně podepřeny vůlí uvěřit. Ve skutečnosti
0: vznikla tvrz ve Valouch koncem 14. století a v zápětí za husitských válek zanikla. Stejného stáří byl starý zámek i tvrz Košík.
1: Ovšem neumětelští, ti když něčemu věří, tak na tom prostě trvají.
3: Když si to vezmete, tak všechny tyhle tři místa, to jsou místa, kde je možný se ubránit. Jo? A protože v těch dřívějších dobách to nebylo jednoduchý život. Lidi museli koukat taky, aby na ně nevtrhli nepřátelé. Takže hledali tyhle ty tři místa a že skutečně na těch třech místech je jakési osídlení doložený, tak proto my věříme, že na jednom z nich tam určitě byl ten Horymír.
4: Poslyš, tam není to příliš velký počet tvrzí, dokonce tři na takovou, nevelkou obec, jako jsou Neumětely.
3: Obec. Nevím, mně to nepřijde tak hrozně. Já si myslím, že spíš to je daný tím, že jsou to takový vhodný místa. Jsou obce, které třeba leží v širé rovině, tam ty místa nemají. Ale my zrovna tady máme sice dost rovinatý, ale přeci jenom sem tam se najde ostroh, tu záliv rybníka, kde se dá jako něco takového postavit. Takže asi takhle.

0: Když Kovkopové z Neumětel odešli, Horymíř se zase navrátil, každý den smýšleje, aby nad nimi těmi žháři pomstu učinil.
1: Ano, naše drama má další dějství.
0: Uhléda včas příhodný, v jednu noc vsedl na svůj kůň, velmi rychle do Příbramy přijel a Kovkopům jejich boudy a domy spálil, a kteréž nalezl, ty mečem zbil a doly jejich zaválel.
2: Prakticky stejným způsobem, jak předtím horníci přepadli Neuměteli, oko za oko, zub za zub, Horymír vtrhl do Březových hor a zapálil je.
1: Ani těmi nejspravedlivějšími pohnutkami nemůže být žádná pomsta omluvena. Žhářství bylo, je a vždycky bude trestným činem.
2: Aby se Horymír vyhnul obvinění, že byl původcem a hlavním organizátorem útoku, tak co nejrychleji zmizel.
1: Kam?
2: Otázka by měla znít, kudy a kam. Usedl na svého skvělého koně Šemíka a ještě téže noci na něm stačil urazit vzdálenost mezi Březovými horami a Vyšehradem, dokonce se Zajíšťkou přes Neuměteli.
1: A na tom Vyšehradě?
0: Raní Jitrem před knížetem, jako by o tom nic nevěděl, na Vyšehradě se postavil.
1: Jakými pohnutkami ospravedlnil Horymír svou návštěvu, pověst nepraví. Za to líčí dost podrobně další vrcholné dějství příběhu.
2: Křesomysl se obratem ruky dozvěděl, jaká tragédie potkala jeho Kovkopy.
1: Ano, některé zprávy se, jak jsme už říkali, šířily zvolna. Jiné, tak říkajíc, rychlostí blesku.
2: Přispěchali očití svědkové, za hlavního viníka označili Horymíra a třeba, že ten zapíral, jak mohl, Křesomysl mu neuvěřil.

0: věřil.
1: A velice žalostiv sa pro Stříbrné doly kázal Horymíře do jednoho sklepu zavříti.
2: No, kdyby jenom to vynesl tento rozsudek.
1: Poněvadž mnozí na Horymíře žalují, že jej při tom skutku an ohněm škodu učinil, viděli, má smrt trpěti.
2: A následoval i způsob popravy.
1: I když mě ohněm škodu učinil, to já jemu promíjím a odpouštím, aby nebyl ohněm spálen. Pro mordy toliko, kteréž tu učinil svým mečem, týmž mečem má jemu hlava sťata býti.
2: No pak, že je humanita vynálezem až novověkým. Toto opatření však nebylo jediné. Horymír měl kromě toho právo na své poslední přání.
1: Ctný kníže, již vidím a znám, že jsem tvým soudem odsouzen. Poněvadž mi živu býti nelze, za to toliko prosím, popřej mi dřív, než umřu, ať na svůj milý kůň vsedu a maličkou chvíli na něm se po tomto hradu projedu. Potom učiň se mnou, co chceš.
2: A tohle poslední přání odsouzencovo vneslo do poněkud pochmurného příběhu páchnoucího prolitou krví a požářišti překvapivé šťastné rozuzlení.
1: Kníže se tomu zasmál a kázal dveře hradové dobře zavříti a strážnými osaditi. Horymíř pak vešel do marštale a jakž zpráva od marštaléřů byla, něco se svým koněm mluvil a osedlav jej ven vyvedl a vsed naň za vejska.
0: A v zápětí se před zraky davu, které chtěli přihlížet popravě...
2: A to ne jen tak ledajaké, ale popravě vladyky?
0: V zápětí se odehrál zázračný zvrat, bez něhož by vlastně pověst nemohla vůbec vzniknout a přežít.
2: Jak to bylo?
1: Kůň se počal velmi čerstvě obraceti a skoky veliké činiti. Kníže z oken vyhlédav se velmi divil. Když podruhé Horymíř zavejskal, kůň pod ním od jedné brány hradové až k druhé skok učinil.
0: A přišlo třetí zavejsknutí a Horymírův pokyn.
1: Nuže šemíku vzhůru.
2: Ku podivu, nejenom Horymír se šemíkem, ale i šemík s Horymírem plně komunikoval.
1: Kůň mu odpověděl, pane, drž se.
2: A v tom?
1: V tom učinil skok přes všecky zdi hradové až na druhou stranu řeky Vltavy.

0: Teď mě zajímá ten jeden moment, který snad je nejvíc sporný, a to je ten skok. Skok Šemíkův z Vyšehradu, kdy měl snad dopadnout až kam si za Vltavu a v zápětí pádit k neumětelům, jak se praví v pověsti.
1: No, víte, já u toho nebyla.
0: Nás u toho nebylo víc?
1: Právě. Ráda věřím tomu, co vidím na vlastní oči. Radši se přesvědčím, ale kdo ví, kdo ví. Třeba tenkrát nebyl tak hluboko do té Vltavy, nebo mohl být vězněný někde níž, v nějakém tom ohražení, ne přímo nahoře na té skále, co já vím, když se říká, že ho tam soudili. Ale říká se, že teda dopadl do vody, přeplaval.
0: Cože by šplouchnul do Vltavy?
1: No to se říká.
2: Ale i kdyby skočili oba do řeky, tak by to byl dočista kaskadérský výkon. Na první pohled nemožný.
3: Jiří Brabenec tu nemožnost se zanícením sobě vlastním popírá.
4: Podle úsudků odborníků,
3: neuvádí ovšem jakých,
4: byl ten skok proveditelný. Výtečný kůň mohl s dobrým jezdcem přeskočit tehdejší palisády a ještě dopravit jezdce přes řeku. Když přeskočil palisády v místech, kde Vyšehradská skála směrem k řece se poněkud prohýbá a tvoří strmou rokli, mohl zde sklouznout po kamenité drti až k řece, aniž by se kůň nebo jezdec zabili.
3: A druhá možnost?
4: Skok se mohl udát v místech, kde skála padá přímo téměř svisle do řeky a kde byly tedy nejnižší palisády. Protože v těchto místech naráží proud Vltavy na skálu, kterou vymílá a podebírá, je tu dnes, kromě uměle vytvořených hloubek za přehradami, v celé Vltavě největší hloubka.
2: Před lety se chtěl pokusit o rekonstrukci Horymírova skoku z Vyšehradské skály jeden pražský novinář, ale tehdejší policejní úřady mu to zatrhli.
3: Ani se nedivím. Ovšem pozor, teď to přijde. Václav Hájek si příběh o Šemíkově skoku nevymyslel.
4: Už to asi nikdo nespočítá, kolik století se vypráví pověst o hrdinovi jménem Tristan.
2: Musel překonávat neuvěřitelná dobrodružství, protože spolu se zlatovlasou Izoldou, kterou dobil nikoli pro sebe, ale pro svého krále, omylem vypil nápoj lásky.
4: Ten příběh je původu keltského a přes Bretaň a Francii se rozšířil do Německa a taky k nám.
2: Staročeský Tristram je pravděpodobně dílem století 15.
4: Najdeme v něm zarážející podobnost, a ne jednu, s příběhem o Horymírovi a Šemíkovi.
3: Tak dobře, postavme ty dva příběhy vedle sebe. Souběžně. Bod první.
2: Hrdina Tristan je za dobře s králem, ale závistníci na něho žalují, že krále spolu s Izoldou neřestně podvádí.
4: Horymír je za dobře s knížetem, kníže váhá, má-li ho potrestat, uvěří však žalobě horníků.
3: Druhý bod.
2: Král nespravedlivě odsuzuje Tristana na smrt upálením. Tristan svou vinu popírá, i když ve skutečnosti s Izoldou obcuje. Umožňuje mu to slovní hříčka, že s Izoldou nemá hříšný styk, ale styk čisté lásky.
4: Kníže odsuzuje Horymíra na smrt upálením, ale vzhledem k jeho stavu mu dává milost smrti mečem. Horymír svou vinu popírá, i když ve skutečnosti doly zavalil. Umožňuje mu to lest.
3: Za třetí.
2: Rozsudek se má vykonat především shromážděním hradu Tintáglu. Soudce se za Tristana přimlouvá a tomu jsou uvolněna pouta.
4: Rozsudek se má vykonat především shromážděním na Vyšehradě.
3: A čtvrtý bod?
2: Tristan si vyprosí poslední přání před smrtí, které je zamýšleno jako lest k úniku. Pomodlit se sám v kapli stojící nad útesem.
4: Horymír si vyprosí poslední přání před smrtí, které je zamýšleno jako lest k úniku. Projet se na svém koni.
3: A máme tu za páté?
2: Jakmile toho dosáhne, začne Tristan jednat. Vyrazí v kapli zadní okno a skáče z vysoké skály. V původní předloze ho vítr zázračně nadnáší a spustí ho na široký kámen na úpatí útesu. Ten kámen se dodnes nazývá mezi lidem Tristanův. V české verzi však skáče Tristan do řeky.
4: Jakmile toho dosáhne, začne Horymír jednat. Zašeptá něco svému koni a skáče přes hradby z vysoké skály přes řeku až na druhou stranu.
0: Za šesté.
2: Na břehu čeká na Tristana jeho věrný kůň a meč. Tristan se dá na koně a uhání, aby si zachránil život.
4: Na svém koni má je meč k sobě připásaný, uhání Horimír Kradotínu.
0: No a za sedmé, neboli za poslední?
2: Tristan žije dlouho ve skrytu, když předtím zachránil před smrtí upálením i Isoldu, dokud se nedočká králova odpuštění. Vrací se pak k němu na hrad.
4: Horimír se uchýlil na své neuměteli, kde se dočká odpuštění od knížete, a vrací se k němu na hrad.
0: Podivná podobnost, několikanásobná, víc než podezřelá.
2: Tak on ani ten pověstný Šemík není český originál.
4: Ano, i ten k nám přicestoval z německé hrdinské epiky, z eposu Rosengarten.
0: Neboli Růžová zahrádka.
4: Ale vyskytuje se už ve staré sáze jménem Tytreksága. Tam se jmenuje Skeming a je koněm hrdiny Vyticha. V Růžové zahradě se už jmenuje Šemik.
0: Psáno ovšem SH a na konci s G.
1: Hlavně nejdůležitější, u čeho se tady zastavuje kde kdo,
0: no,
1: je teda náš památníček Pomníček.
0: Památníček Pomníček, který máme teď zrovna před sebou na druhé straně. Přejdeme silnici, doufám, že nic nepojede. Tak kvůli tomuhle památníčku velikému asi tak ve výšce vzrostlého muže na čtyřech sloupích, je tu jakási střížka podivná.
1: Ano, střížka, která...
0: Kvůli tomu sem vlastně jezdí celé zástupy poznání chtivých výprav.
1: Nejenže teda výprav, ale i jednotlivci rodiny sem přichází a rodiče tady předvádějí dětem, tak o tom jsi se učil ve škole, tady vidíš, tady jako ten...
0: Mně se vůbec ze všeho...
1: Tady má ten hrobeček.
0: No. Mně se vůbec ze všeho líbí ten nápis na tomhle památníku. V neumětelích se věřilo a věří, že zde Šemík, věrný kůň rytíře Horimíra zakopán leží. To je moc hezký nápis a napovídá lecos také o pravděpodobnosti Horimíra a Šemíka. Že to spíš závisí na víře neumětelských a jiných.
1: No to rozhodně. Každý správný neumětelák prostě věří. Věří, že to tak bylo, i když teda...
0: Byl Horimír, byl Šemík, byl skok Šemíka.
1: Já jsem neumětelačka, já tomu věřím.
4: Když pak se domů navrátil, Šemík jemu, že živ býti nemůže, oznámil a přitom jako pána svého žádal, aby když umře, nedal ho ptákům ani zvířatům jísti, ale aby jej dal před vraty dvoru svého pohřebiti. A on, Horimíř, tak učinil.
1: Tady ten kámen, to je teda původní hrob Šemíka. Tak jak je tady na tom obrázku, ve vyobrazení?
0: Aha, tak on to byl dřív,
1: tak
0: ten
1: vlastně pomníkem,
0: velký kámen.
1: Opravdu, skutečným pomníkem je ten velký balvan uprostřed, pod tou stříškou. Tohle to bylo dodatečně dělané až v tom roce 1887.
0: A o tomhle balvanu se říká, že by mohl mít tedy tvar koňské hlavy.
1: No, říká se to, ale řeknu vám teda, já nevím, když to obejdu, zleva zprava koukám na to, tak teda fantazie bych musela mít hodně velkou, abych v tom tu koňskou hlavu viděla, ale nevím, jak ten kámen vypadá celý, on je taky v zemi, že jo, takže možná, že kdybych ho viděla vydloubnutým, že by ten tvar měl, ale
0: takhle,
1: no, bych to vypadá jako kvádr, pěkný kvádr teda.
0: Počkejte, a nepokusil se někdo třeba ten údajný hrob Šemíku propátrat, že by ten kámen nadzvedl a podívá se, jestli tam něco je, jestli ta legenda se nezakládá jenom na víře neumětelských, ale taky na pravdě?
1: Jsou takové případy a tak, jak je teda máme zaznamenané v kronice, tak to bylo už někdy v letech 1813, kdy údajně Rusové chtěli vykopat. Zřejmě tudy procházelo vojsko. Takže
0: za napoleonských válek asi.
1: Že se zde vyskytli Rusové, chtěli vykopat hrob. Ale lid neumětelský, jak je psáno v kronice, šturmoval na zvony, lid se seběhl a zabránil tomu. Takže
0: žádný archeologický výzkum se nekonal.
1: Byl klid. Načež v roce 1860 jistý pražský archeolog, nemáme zaznamenaný jeho jméno v kronice, se opět chtěl pokusit o to též, podívat se pod kámen, co je na tom pravdy. Ale dopadli jako předtím Rusové, lice seběh a vyhnali ho, protože V Neumětelích se věřilo, že kdokoliv sáhne na hrob Čemíka, stihne obec neštěstí.
0: Takže nejenom jeho, toho zločince, který by snad vyrušil Šemíku v klid, ale celé Neuměteli.
1: Celou obec, ano. A já si myslím, že ne, myslím. Mm-hmm. Víme, protože zřejmě lidi byli z toho vyděšený natolik, že dva roky předtím, v roce 1858, Neuměteli zažili velký požár. Mm. Skutečně katastrofální, kdy lehlo popelem polovina vesnice, jižní strana, celá jižní strana. Tady máme před sebou, vidíme faru, která jediná zůstala, a kostel, teda ten neshořel. Jinak ty domky, které v tomto úseku všechny byly, všechno shořelo.
3: To je sice smutné, co chudáky Neumětelské postihlo, ale nelze si odpustit zvídavou otázku. Co pak se opravdu nikdo nepokusil o prozkoumání Šemíkova hrobu?
2: Ale pokusil ředitel panství Gasauer.
3: A co na to Neumětelští?
2: Asi v té době už pověsti nevěřili natolik, aby se kvůli ní pustili do boje s vrchností. Gasauer dal odvalit kámen ve tvaru koňské hlavy a nechal pod ním kopat.
3: A výsledek?
2: Jednoznačný.
3: To jest jaký?
2: Nenašel vůbec nic.
3: Je nám líto, že dnešní toulky českou minulostí končí opět bezradným pokrčením rameny. Lze se však nadít, že příští jejich pokračování, i když stále vychází ze starých pověstí českých, bude ozářeno paprskem skutečné události, neboť řeč povedeme o válce lidské. A je-li v některé z našich pověstí ukryto pravdivé jadérko, je to především v pověsti této. Shledáme se opět za týden touto dobou. Náš pořad uvede i po 29. tato znělka.

0: Nevím proč, řekla Joyce Lempriérová, ale tenhle příběh vám nevyprávím ráda. Stal se už před delším časem, abych byla přesná, před 5 lety. Ale od té doby mi nejde z hlavy. Ten úsměvný, jasný dojem na povrchu a pod ním skrytá hrůza. A je zvláštní, že obrázek, který jsem tehdy malovala, je prostoupen stejnou atmosférou. Když se na něj zpočátku díváte, je to jen hrubá črta příkré konvelské uličky prozářené sluncem. Ale po delším pozorování jakoby do obrazu vstupovalo něco zlověstného. Nikdy jsem ho neprodala, ale nikdy se na něj nedívám. Mám ho v koutě ateliéru obrácený ke zdi. Místo, o němž vyprávím, se jmenuje Red Hole. Je to zajímavá konvelská rybářská vesnička, velmi malebná, snad až příliš. Naaranžované starodávné prostředí, krámky, kde děvčata smykády v pracovních pláštích malují barvami na pergamen staré průpovídky. Je to hezké a kuriozní, ale úmyslně kuriozní.
1: Jako bych to neznal, bručel Raymond West. To mají na svědomí ty zájezdové autokary. Žádná malebná vesnice není před nimi jistá, ať k ní vedou sebe užší cesty.
0: Joyce přikývla. Ano, do Red Hole vedou také úzké cesty a příkré jako skalní stěna. Tak abych pokračovala. Přijela jsem do Cornwallu na 14 dní, chtěla jsem tam malovat. V Red Hole je stará hospoda u Zlatého erbu. Má to být jediný dům, který zůstal nezbořen, když Španělé někdy počátkem 16. století bombardovali vesnici.
1: Bombardovat nemohli, řekl káravě Raymond West. Musíš být historicky přesná, Joyce.
0: Tak dobrá. Vylodili tedy prostě děla někde na pobřeží, stříleli z nich a rozbili všechny domy. To už je vedlejší. Ta hospoda bylo krásné staré stavení s krytým vchodem na 4 sloupech. Našla jsem si velmi pěkné místečko a právě jsem se chystala pustit se do práce, když se na kopci objevilo auto a plazilo se v zatáčkách dolů. Samozřejmě, že zastavilo před hospodou, zrovna tam, kde mi nejvíc překáželo. Vystoupili z něho 2 lidé, muž a žena. Nijak zvlášť jsem si jich nevšimla. Pamatuji si jen, že ona měla světle fialové plátěné šaty a klobouk stejné barvy. Muž za chvíli vyšel zase ven a k mé velké radosti zajel s autem dolů k přístavišti a nechal je tam stát. Pak šel pomalu kolem mě zpátky do hospody. V tu chvíli se přihnalo zhora další zatracené auto a z něho vyhlédla žena v tak křiklavých kretonových šatech, jaké jsem v životě neviděla. Byly, myslím, potištěny rudými pryšcovými květy. Na hlavě měla velikánský slaměný klobouk, takový ten kubánský, právě tak křiklavě červený. Nezůstala stát před hospodou, ale odjela dolů k prvnímu autu. Vystoupila a tu ji ten muž uviděl a úžasle vykřikl: Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? To je ale překvapení potkat vás v téhle zapadlé díře. Neviděl jsem vás celou věčnost. Támhle je moje žena Marjorie, musíte se seznámit. Šli spolu nahoru k hospodě a ta druhá žena, která právě vyšla ze dveří, mířila směrem k ním. Tu ženskou Carol jsem jen zahlédla, jak šla kolem mě, ale všimla jsem si její silně napudrované brady a rudých planoucích úst. A jen mě tak napadlo, že z toho seznámení Marjorie velkou radost mít nebude. Marjorie jsem zblízka neviděla, ale z dálky vypadala málo elegantně, stydlivě a korektně. Samozřejmě nic mi do toho nebylo, ale člověk někdy zahlédne podivný kousek cizího života a neubrání se, aby o něm nepřemýšlel. Z místa, kde jsem stála, se mohla pochytit jen útržky jejich rozhovoru. Dohadovali se o koupání. Manžel, jmenoval se zřejmě Denis, chtěl najmout člun a veslovat podél pobřeží. Říkal, že asi míli odtud je proslulá jeskyně, která stojí za vidění. Carol ji chtěla také vidět, ale navrhovala jít podle útesů a podívat se na ní z pevniny. Říkala, že loďky nemá ráda. Nakonec se dohodli, že Carol půjde cestičkou podél útesu a sejde se s nimi u jeskyně, kam Denis s Marjorie přiveslují ve člunu. Když jsem je tak slyšela mluvit o koupání, dostala jsem chuť také se vykoupat. To dopoledne bylo velmi horko a práce se mi zvlášť nedařila. A také jsem si myslela, že odpolední slunce bude mít lepší světelný efekt. Tak jsem si zbalila věci a vypravila se na malou pláž, kterou jsem sama objevila. Ležela právě na druhé straně od jeskyně. Báječně jsem se vykoupala, k obědu jsem měla konzervu s uzeným jazykem a dvě rajčata a odpoledne jsem se vrátila domů plná důvěry a nadšení, jak se pustím do práce. Ve vesnici jakoby všechno spalo. Měla jsem pravdu s tím odpoledním světlem, stíny byly mnohem výraznější. Stará hospoda byla ústředním bodem mého obrazu. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na zem představení, které stálo ve stínu a vytvářely zajímavý světelný efekt. Usoudila jsem, že společnost, která se šla koupat, se šťastně vrátila, protože z balkónu visely dvoje plavky, jedny rudé a jedny tmavomodré. Něco se mi v rohu obrázku nezdálo, a tak jsem se sklonila a snažila se to napravit. Když jsem se znovu narovnala, stál o sloup hospody opřený nějaký muž. Jak se tam objevil, nevím. Měl na sobě námořnické šaty a vypadal na rybáře. Měl dlouhé tmavé vousy a kdybych byla potřebovala model pro ničemného španělského kapitána, nemohla bych najít lepší. Pustila jsem se do práce s horečným chvatem, než mi odejde, ačkoliv tam stál, jako by chtěl sloupy podpírat na věky. Pak se přece jen pohnul, ale naštěstí ne dřív, než jsem zachytila, co jsem chtěla. Přistoupil ke mně a dal se do řeči. Ten toho namluvil. Red Hole je velice zajímavé místo, začal. To už jsem věděla, ale i když jsem mu to řekla, nezachránilo mě to. Musela jsem vyslechnout celou historii o bombardování, chci říci o zničení vesnice, a o tom, jak Hostinský byl zabit poslední. Španělský kapitán ho probodl mečem na prahu vlastní hospody, krev vystříkla na dláždění a po celých 100 let tu skvrnu nikdo nemohl smít. To všechno dokonale zapadalo do ospalé, netečné atmosféry onoho odpoledne. Mužův hlas byl velmi příjemný, ale v jeho spodním tónu bylo něco děsivého. Jeho chování bylo úslužné, přesto jsem však měla pocit, že je v základě krutý. Teprve z jeho vyprávění jsem pochopila, co byla ve skutečnosti inkvizice a jaké hrůzné věci Španělé napáchali. Zatímco mi všechny ty věci vykládal, tak jsem malovala. A tu jsem si náhle uvědomila, že jsem v tom vzrušení, s jakým jsem naslouchala jeho vyprávění, vmalovala do obrazu něco, co tu nebylo. Na bílé sluncem zalité dláždění před dveřmi hospody jsem namalovala krvavé skvrny. Podivila jsem se, k čemu člověka přiměje zjitřená fantazie. Jakmile jsem však pohledla na chodník před hospodou, lekla jsem se znova. Má ruka namalovala jen to, co oči viděly. Kapky krve na bílém dláždění. Chvíli jsem na ně hleděla, pak jsem zavřela oči a řekla jsem si, nebuď blázen, nic tam není. Když jsem je však znovu otevřela, krvavé skvrny tam byly ještě. Náhle jsem pocítila, že to už nevydržím. Přerušila jsem prout rybářovi řeči a pravila, mám trochu špatný zrak, prosím vás, nejsou tamhle na dláždění skvrny od krve? Pohlédl na mě s vlídnou schovývavostí. Teď už tam žádná krev není, paní. Co vám tu vykládám, se stalo skoro před 500 lety. No ano, řekla jsem, ale tam, na tom dláždění. Slova mi odumřela v hrdle. Já věděla, že nebude vidět to, co vidím já. Vstala jsem a třesoucíma se rukama jsem si začala skládat věci. Ze dveří hospody právě vyšel mladý muž, který ráno přijel autem. Pohlédl v rozpacích ulicí nahoru a dolů. Jeho žena zatím vyšla na balkon a sebrala plavky. Mladý muž se pustil ulicí dolů k svému autu, ale najednou se zarazil a přešel na druhou stranu k rybáři. Povězte mi, kamaráde, zeptal se, vrátila se už ta paní, co přijela druhým vozem? Ta paní v květovaných šatech? Ne, tu jsem neviděl, pane. Šla ráno podél útesů k jeskyni. Já vím. Koupali jsme se společně a ona pak šla pěšky domů a od té doby jsem ji neviděl. Tak dlouho jí to přece nemohlo trvat. Snad ty útesy tady kolem nejsou nebezpečné. To záleží na tom, kudy jdete, pane. Nejlepší je vzít sebou někoho, kdo to tu zná. Myslel jasně sám sebe a chtěl vykládat dál, ale mladý muž ho bez okolku zarazil, rozběhl se zpátky k hospodě a volal na manželku na balkoně. Slyšíš, Margery, Carol se ještě nevrátila. To je divné, nemyslíš? Neslyšela jsem Margerinu odpověď, ale její manžel pokračoval, čekat na ní už nemůžeme, musíme se dostat do Penrisru. Jsi hotová, otočím vůz. Udělal, jak řekl, a za chvíli spolu odjeli. Já si zatím dodávala odvahu, abych si dokázala, jak směšné byly moje představy. Když auto odjelo, přešla jsem ulici a zkoumala pečlivě chodník. Samozřejmě, žádné krvavé skvrny tam nebyly. Všechno to bylo jen plodem mé přepjaté fantazie, tím to však bylo děsivější. Jak jsem tam tak stála, uslyšela jsem rybářův hlas. Díval se na mě zvědavě. Tak teda vy jste si myslela, že tu vidíte krev? Přikývla jsem. To je teda divné. Moc divné. Tady u nás máme takovou pověru, paní, že když někdo vidí ty krvavé skvrny... Rybář se odmlčel. Tak co má být? Řekla jsem. Rybář pokračoval tím svým měkkým hlasem s cornwallským přízvukem, ale s vrozenou jemnou a kultivovanou výslovností a beze všech nářečních obratů. Říká se, paní, když se vidí tyhle krvavé skvrny, že někdo do 24 hodin umře. Brr, až mi naskočila na zádech husí kůže. Rybář mluvil přesvědčivě dál. Tady v kostele je zajímavá pamětní deska o smrti. Ne, děkuji, řekla jsem rozhodně. Otočila se energicky na patě a vykročila ulicí nahoru k domku, kde jsem bydlela. Právě když jsem docházela domů, uviděla jsem v dálce tu ženu Carol, jak přichází po stezce mezi útesy. Pospíchala. Na pozadí šedivých skal vypadala jako nějaký jedovatý rudý květ. I její klobouk měl barvu krve. Musela jsem se sebrat. Už mi ta krev šla opravdu na mozek. Pak jsem uslyšela hluk jejího auta. Byla bych ráda věděla, zda jede také do Penrisru. Ale zahnula nalevo opačným směrem. Dívala jsem se, jak auto šplhá do vrchu a mizí, a pak jsem volněji vydechla. Red Hole vypadal znovu klidně a ospale, jako předtím.
1: Je-li tohle všechno, řekl Raymond West, hned ti řeknu svůj názor. Pokažený žaludek, skvrny před očima po špatném jídle.
0: To není všecko. Musíte slyšet ještě další. Dva dny na to jsem o tom četla v novinách pod titulkem Osudné koupání v moři. Článek líčil, jak se v Landerském zálivu, kousek dál na pobřeží, utopila nešťastnou náhodou paní Dekrová, manželka kapitána Denise Dekra. Dekrovi bydleli v místním hotelu. Měli v úmyslu jít se koupat, ale udělal se studený vítr a kapitán Dekr prohlásil, že je příliš chladno a odešel ještě s jinými hotelovými hosty na blízké golfové hřiště. Paní Dekrová však řekla, že na ní tak chladno není a pustila se k zálivu sama. Když se nevracela, vydal se jí znepokojený manžel s přáteli hledat na pláž. U skály našli pohozené její šaty, ale po nešťastné paní ani stopy. Mrtvolu objevili až za týden. Byla vyplavena na břeh o něco níž od místa neštěstí. Na hlavě měla ošklivou ránu, kterou utrpěla před smrtí, a byla tu domněnka, že při skoku do moře narazila hlavou na skálu. Jak jsem pochopila, smrt musela nastat právě 24 hodin potom, co jsem uviděla krvavé skvrny.
2: Protestuji, řekl sir Henry. Tohle není detektivní problém. To je strašidelná historie. Slečna Lempriérová je zřejmě médium. Pan Petherick si jako obvykle odkašlal, než promluvil. Tady mě zaráží jedna věc, řekl. Totiž Ta rána na hlavě. Nemůžeme, myslím, vyloučit možnost, že tu došlo k zločinu, ale nemáme žádné údaje, o které bychom se mohli opřít. Halucinace nebo vidina slečny Lempriérové je jistě zajímavá, ale mně není jasné, nač máme podle ní říci svůj názor.
1: Žaludeční nevolnost a náhodná shoda okolností, řekl Raymond. A rozhodně si nemůžeš být jistá, že šlo o ty též lidi. Kromě toho kletba měla platit jen pro obyvatele Radhoulu.
2: Soudím, že v téhle historii má prsty ten zlověstný námořník, řekl Sir Henry. Souhlasím však s panem Petherickem, že nám slečna Lempriérová poskytla velmi málo údajů.
0: Joyce se obrátila k doktoru Penderovi.
2: Ale ten s úsměvem zavrtěl hlavou. Je to velice zajímavý příběh. Ale musím bohužel souhlasit se sirem Henrym a s panem Petherickem, že máme velmi málo údajů, z nichž bychom mohli vycházet.
0: Joyce se pak zvědavě podívala na slečnu Marplovou
3: a ta se na ní usmála. Já si také myslím, že je to od vás trochu nepoctivé, milá Joyce. Samozřejmě u mě je to něco jiného. Chci říci, že my ženy oceníme ten nápad se šaty, ale předložit takovouhle záhadu mužům není poctivé. Znamenalo to zřejmě několikeré rychlé převlékání. Byla to ale hanebná žena a muž byl ještě horší.
0: Joyce na ní úžasle hleděla. Tetičko Jano, totiž slečno Marplová, tak si myslím, opravdu si myslím, že to víte.
3: Má milá, pro mě, která tu klidně sedím, je to mnohem lehčí, než to bylo pro vás. Zvlášť, když jako umělkyně jste tak citlivá na atmosféru. Když ale člověk sedí a plete, tak prostě vidí fakta. Kapky krve padaly na dláždění z těch plavek na balkóně a protože to byly červené plavky, vrahové sami nepoznali, že jsou od krve. Chudinka, ta mladá paní.
2: Promiňte, slečno Marplová, řekl Sir Henry, ale víte, že já ještě pořád nevím, oč jde? Vy se slečnou Lempriérovou zřejmě víte, o čem mluvíte, ale my muži dosud tápeme ve tmách.
0: Povím vám teď konec příběhu. Za rok na to jsem byla v jedněch malých lázních na východním pobřeží. Právě jsem malovala, když se mě najednou zmocnil zvláštní pocit, jako bych prožívala něco, co se už jednou stalo. Na chodníku přede mnou dva lidé, muž a žena, se zdravili s třetí osobou, s ženou v kretonových šatech s rudými pryšcovými květy. Carol, pro pána krále, kde jste se tu vzala? Neviděl jsem vás celou věčnost, mou ženu asi neznáte. Joan, tohle je moje stará přítelkyně, slečna Hardingová. Okamžitě jsem toho muže poznala. Byl to týž Dennis, kterého jsem viděla v Redhoulu. Manželka byla jiná, to jest nebyla to Marjorie, byla to Joan, ale byl to týž typ. Mladá a trochu stydlivá a hodně nenápadná. Na chvíli jsem myslela, že se zblázním. Začali mluvit o tom, že se půjdou koupat. A teď vám řeknu, co jsem udělala. Šla jsem rovnou na policii. Čekala jsem, že si budou myslet, že to nemám v hlavě v pořádku, ale bylo mi to jedno. Ale dopadlo to docela dobře. Byl tam nějaký chlapík ze Scotland Yardu, přijel právě kvůli tomu. Je hrozné o těch věcech mluvit. Ale policie, jak se zdá, měla už Denise Dekra v podezření. To nebylo jeho pravé jméno. Používal při jiných příležitostech po každé jiného jména. Seznámil se vždycky s nějakou dívkou, obvykle nesmělou a nenápadnou, která neměla moc příbuzných a přátel, oženil se s ní a pojistil ji na život na velkou částku a pak... Ach, jaká hrůza. Ta ženská Carol byla jeho skutečná manželka. Vždycky to spolu provedli podle stejného plánu. Proto ho vlastně dostali. Pojišťovny začaly mít podezření. Vždycky zajel s novou manželkou do nějakého klidného letoviska u moře, pak přijela ta druhá a šli se všichni společně vykoupat. Pak manželku zavraždili, Carol se oblékla do jejich šatů a jela s ním loďkou zpátky. Než odjeli, vyptávali se na domnělou Carol a hned za vesnicí se pravá Carol oblékla do svých rudých šatů, nápadně se nalíčila, vrátila se a odjela vlastním vozem. Zjistili si směr proudu a zaranžovali předstírané utopení kousek dál na pobřeží v sousedním lázeňském místě. Carol hrála úlohu manželky a odešla na nějakou osamělou pláž, kde u skály pohodila šaty mrtvé a odjela ve svých květovaných kretonových šatech a klidně čekala, až za ní muž přijede. Když zabili ubohou Marjorie, vystříklo asi trochu krve na Caroliny plavky. A protože byly červené, tak si toho nevšimli, jak říká slečna Marplová. Ale když je pověsili na balkon, začala z nich kapat krev. Brr. Pořád to mám před očima.
2: Samozřejmě, teď si na to vzpomínám, řekl sir Henry. Pravé jméno toho chlapa bylo Davis. Úplně mi vypadlo z paměti, že jedno z jeho četných falešných jmen bylo Decker. Byl to neobyčejně mazaný párek. Vždycky jsem se divil, že nikdo nepřišel na záměnu osob. Asi to bude tím, jak říká slečna Máplova, že šaty utkví v paměti lépe než tváře. Ale bylo to promyšleno velice chytře. Nebylo snadné Davise usvědčit, i když jsme ho podezírali, protože měl pokaždé bezvadné alibi.
1: Tetičko Jano, jak jen to děláš? Zeptal se Raymond a pohlédl zvědavě na slečnu Marplovou. Žiješ takovým klidným životem a přece tě zřejmě nic nepřekvapí.
3: Vždycky mi připadá, že na tomhle světě se jedna věc podobá druhé. U nás byla jedna paní Greenová a ta pochovala 5 dětí a všechny byly pojištěné. A tak samozřejmě začal člověk mít podezření. Na vesnici člověk vidí hodně špatnosti. Přála bych si, abyste vy mladí nikdy nepřišli na to, jak je svět zlý.

0: dovolte, abych se představil. Doktor John Watson. Pravděpodobně vám moje jméno něco připomíná. Ovšem, nemýlíte se. Slavný Sherlock Holmes, geniální detektiv všech dob, mě poctil svým přátelstvím. Původně jsem plánoval, že případ z opatského sídla bude poslední, s kterým veřejnost seznámí. Ne snad proto, že by zájem čtenářů ochaboval, to rozhodně ne. Ale Sherlock Holmes chtěl zanechat odborné činnosti a věnovat se jednak hudbě, jednak pěstování a studiu včel někde na venkově a prohlásil dokonce, že si nepřeje, aby se jeho věhlas dále šířil. Samozřejmě, že svoje rozhodnutí zatím odložil, a tak tedy moje záznamy o případech, které rozřešil, stále rostou. Nebudu odbočovat. Vrátím se do jednoho zimního rána v roce 1897, kdy Sherlock...
1: Oblečte se a jeden. Rychle. Případ čeká.
2: A co si dají?
1: Ve vlaku. Rychle.
0: Kam jedeme? Tak brzo ráno a v takové zimě.
1: Dostal jsem dopis od inspektora Hopkinse. Čtěte.
0: Opatské sídlo Marsh & Kent, psáno v 3:30 ráno. Milý pane Holmesi, neobyčejně by mě potěšila vaše okamžitá pomoc v případě, který slibuje být na nejvýš pozoruhodný. Ponechávám všecko přesně v tom stavu, v jakém jsem to našel, ale vás žádám, abyste nestrácel ani minutu. Máme jisté potíže, jak naložit s mrtvolou s Radiustasa. Zdá se, že se octneme ve vyšší společnosti.
1: V případech z takzvané vyšší společnosti mě Hopkins žádal o pomoc už několikrát. A vždycky byla jeho žádost oprávněná.
0: Všech 7 případů, kdy si reprezentant Scotland Yardu Hopkins nevěděl rady, jsem zaznamenal pečlivě, přesně tak, jak se celý dramatický příběh vyvíjel.
1: Bohužel, bohužel. Promiňte, musím vám znovu vytknout, jak mě na tom vašem zapisování mrzí váš nešťastný zvyk, že na všechno pohlížíte z hlediska příběhu. Vy jak si znehodnocujete mou geniální schopnost dedukce a důvtipu. Vždyť moje řešení případu může být materiál pro klasickou sérii vědeckých demonstrací.
0: Ale příteli, proč tedy o těch případech nenapíšete sám?
1: Udělám to, Watson. Udělám. Zatím nemám čas, ale na sklonku života se hodlám věnovat sepsání učebnice, ve které bude shrnuto celé umění detektiva.
0: To mě velice těší, protože já bych to podle vás nedokázal. Ovšem, pokud jde o ten váš poslední literární...
1: Nechme toho. Soustřeďme se na dnešek. Zažijeme zajímavé dopoledne. Zdá se, že jde o vraždu. Mrtvolu zřejmě nechali ležet na místě, abych si ji prohlédl. Zločin se stal před půlnocí.
0: A jak to pro boha můžete vědět?
1: Logicky. Dopis na zámeckém papíře poslal Hopkins ve 3:30 ráno, čili když v domě objevili mrtvého sra Justase, zavolali nejdřív místní policii. Z policie zavolali na Scotland Yard. Případu se ujal sám inspektor Hopkins, ten odjel vlakem na místo činu a odtud mi poslal vzkaz. To všechno zabralo jistě víc než 3,5 hodiny.
0: Země Holmes nikdy nebude.
1: Buďte skromný, příteli, spokojte se s málem. No, připravte se, příští stanici vystupujeme. Doufám, že inspektor poslal trošku, aby nás do opatského sídla dovezla. A dobrý den, inspektore.
3: Dobrý den, pánové. Jsem moc rád, že jste přijel, pane Holmesi. A rád vidím i vás, pane Watson. Jenomže... kdyby se čas dal vrátit o pár hodin zpátky, nebyl bych vás obtěžoval.
1: A co pak?
3: Lady Brackenstallová se už zpamatovala a poskytla nám tak jasné vylíčení průběhu té tragédie, že už nám ani moc práce nezbývá. Vzpomínáte si na loupež v Sydenhamu asi před 14 dny?
1: Ovšem, 3 chlapy, otec a 2 synové.
3: Přesně tak. Udělali to zřejmě oni, jmenují se Rendelovi. Máme jejich popis, tentokrát je čeká šibenice. Je to vražda, sra Justase. Jeden z nich uhodil pohrabáčem do hlavy.
1: Jedná se zřejmě o sira Justase Brackenstalla, že?
3: Ano, promiňte, že jsem vás přesně neinformoval. Jistě víte, že sir byl jeden z nejbohatších lidí v ten.
1: Ta parta lupičů, ukradli něco?
3: Je v tom malý háček. Zmizelo jen 6 stříbrných táců a 1 konvice.
1: Nic víc?
3: Chlapi se zřejmě něčeho polikali a utekli. Lady Brackenstallová je přesně popsala, ale neví, proč utekli. Oni ji totiž zranili, ona omdlela, a když přišla k sobě, byli pryč.
1: Poslyšte, inspektore, zdá se, že nás tu nepotřebujete, že je vám všechno jasné. Ne, omlouvejte se. Aspoň pár hodin dýcháme venkovský vzduch. Kdy nám jede vlak do Londýna, doktore, nevíte?
2: Za 2 hodiny, plus minus pár minut.
3: Drožka je vám stále k dispozici, pane Holmesi. I když je případ celkem jasný, byl by přece jiná, než kdybyste, pánové, Lady Brackenstallovou navštívili a znova ji vyslechli. Lady má na pokem škaredou ránu, ale jinak je v pořádku, vypovídá logicky. Byl bych rád, kdybyste mi můj názor na celý případ potvrdili.
1: No, že jste to vy, Hopkinsi, a kvůli těm 6 stříbrných tácům zůstaneme vocné.
4: Já už jsem vám, pane Hopkinsi, vylíčila všecko, co se stalo. Nemohla byste to těm pánům zopakovat.
3: Bohužel, pan Holmes potřebuje slyšet vaši výpověď sám. Požádal jsem ho jménem Scotland Yardu o přešetření.
1: Pan inspektor nám právě řekl, že pachatele jsou už odhaleni. Je třeba jen doplnit některé okolnosti.
4: Můžeme se, pánové, postarat především o přenos. A mám hrůzu, že pořád ještě leží na zemi. Ten krve, co tam bylo.
3: Policejní vůz odvezl zesnulého už před hodinou.
4: Děkuji. Strašné.
5: Neplačte. Jsem lékař. Předepíšu vám něco pro uklidnění. Jak vidím, máte pořádnou modřinu nad okem a další zmožděniny na paži.
4: To nemá s událostí v noci nic společného.
3: Povězte prosím panu Holmesovi, co jste zažila.
4: Zopakuju tedy krátce všecko, na co jste se mě vyptával, pane inspektore. Vdala jsem se za sera Justese před rokem. Nemělo by smysl, abych tajila, že naše manželství nebylo šťastné. Stejně by vám to všichni sousedé pověděli. Sir Justes byl chronický alkoholik. Nevím, jestli si dovedete představit, co to znamená pro mladou ženu být s takovým člověkem ve dne v noci.
3: Uklidněte se, madam.
6: Co se stalo? Neplačte, Mary. Bolí vás něco? Pánové, Lady Brackenstallová si musí odpočinout.
4: Ne, Teresko, nic mě nebolí. Pánové, to je moje věrná chůva Tereza Wrightová. Přijela se mnou z Adelaide.
6: Potřebujete mě? Mám odejít?
1: Jen zůstaňte. A vy, madam, laskavě pokračujte.
4: Sir Justus odešel nahoru do ložnice kolem 10:30. Naše služebnictvo spí v novém křídle domu. Jedině Tereza zůstala ve svém pokoji nahoře nad jídelnou. V přízemí nikdo nebyl a lupiči to asi věděli. Četla jsem se tady ve svém pokoji asi do 11. Bylo to tak, Terezo?
6: Ano, slyšela jsem vás, jak jdete do kuchyně.
4: Mám ve zvyku projít večer celé přízemí a přesvědčit se, jestli je všechno v pořádku. Šla jsem salon, kulečníkový pokoj a výdelně jsem zjistila, že je okno otevřené. Jsou to vlastně křídové dveře vedoucí do zahrady. Chtěla jsem je zavřít a najednou stál proti mně jakýsi starší muž. Svítila jsem si jen svíčkou, ale zahledla jsem ještě další dvě postavy. Nestačila jsem křičet, jeden chlap mě uhodil pěstí do čela, až jsem upadla na zem.
1: Když jste se probrala, byl manžel už po smrti?
4: Ne. Když jsem přišla k sobě, zjistila jsem, že lupiči utrhli šňůru od zvonku na služebnou a tou šňůrou mě připoutali ke křeslu. Ústa jsem měla pevně ovázaná kapesníkem. Nemohla jsem se ani hnout. Viděla jsem, jak vešel do místnosti můj manžel. Slyšela si podezřelý hluk a ozbrojil se holí takovou těžkou sukovicí. Vrhl se na jednoho z lupičů, ale ten druhý, starší, sebral pohrabáč a udeřil manžela do hlavy. Křeslo bylo zády ke krbu. Takže jsem na manžela už neviděla. Ale strachem a hrůzou jsem omdlela.
6: Nerozčilujte se, Mary, odpočíňte si. Lhošku.
4: Ne, ještě chvilku, Terezo. Když jsem pak otevřela oči, bylo mi jasné, že lupiči zatím vzali z příhodníku stříbro a otevřeli láhev vína, která tam stála. Viděla jsem, že všichni tři měli v ruce skleničky. Už jsem vám možná říkala, že jeden byl starší muž s bratkou a oba jeho pomocníci byli mnohem mladší. Mluvili se šeptem a pili víno. Přesvědčili se, jestli jsem dost pevně uvázaná, pak najednou zmizeli. Chvíli mi trvalo, než jsem si z úst strhla kapesník a přivolala Terezu. Ona vzburcovala ostatní služebnictvo a poslala pro místní policii. Takže, prosím vás, abych to nemusela znova opakovat. Jsem opravdu unavená.
5: Máte nějaké otázky, pane Holmesi?
1: Ještě malé strpení. Rád bych slyšel vaši výpověď, paní Wrightová.
6: Slečna. Do smrti slečna, pane Holmesi. Řeknu vám něco, o čem vy neví. Viděla jsem ty chlapy ještě dřív, než vešli do domu. Seděla jsem náhodou u okna. Bylo jasno, svítil měsíc. Šli podél plotu u zahrady. Říkala jsem si, že jdou okolo nás asi z hospody. A pak snad za hodinu jsem slyšela, že paní křičí. A tak jsem běžela do jídelny. Tam byla ta hůza. Pán ležel na zemi, všude plno krve. A ona, chuděrka, uvázaná ke křeslu. Tvář i šaty zakrvácené, hrůza. Hrůza, ale všecko, chvála Bohu, přežila. No, a teď už ji nechte. Půjde se svou starou Terezou do ložnice, aby si odpočinula. Už jste se vyptávali dost.
4: Když pánové nic nenamítají.
5: Samozřejmě. Slečno Terezo, vyměňujte obklady po půl hodině.
6: To já vím.
5: Takovou služebnou dnes už nenajdete. Půjdeme do jídelny, pane Holmesi? Tudy, prosím.
1: Je to vůbec třeba? Všechno je jasné, ne?
5: Budu klidnější a budu mít jistotu, že mi nic neušlo. Aspoň na chvilku.
2: Máme čas, Holmesi. Troška čeká před domem. Můžeme se zdržet.
1: Výborně.
3: Tak, to je ta jídelna, pánové. Křídlové dveře vedou do zahrady, jak už bylo řečeno. Tělo leželo zde, u krbu. Obrys je vyznačený křídou. Vražený nástroj je na původním místě.
1: Pohrabáč je zřejmě prudkostí nárazu trochu ohnutý.
3: V policejním popise stojí, že Randall senior je neobyčejně silný chlap. Tak tohle je křeslo, do kterého lady uvázali. Na trnoži zůstala šňůra pod zvon.
1: Se šňůrou jste nic nedělal?
3: Ne, ne, nechal jsem všechno opravdu v původním stavu.
2: Myslíte, že pachatele najdete brzo?
3: Hledáme tu trojici už delší čas. Vyskytly se i názory, že odjeli do Ameriky. Když teď, podle té dnešní vraždy, víme, že je celá tlupa ještě tady, nevěřím, že by nám unikli. Rozeslali jsme upozornění do všech přístavů. Nejde mi jenom na rozum, že provedli takovou šílenost. Mohli se přece domyslet, že Lady Brackenstallová nám dá jejich popis. Mohli ji přece také zabít.
2: Možná, že se domnívali, že nic nevnímá, když umíral.
3: Pravděpodobně.
1: Jaký vlastně byl Sir Eustace?
3: Ve střízlivém stavu. To byl celkem příjemný člověk. Když se opil, lépe řečeno podnapil, protože se jen málo kdy opil opravdu do němoty. Pak se proměnil, nevím, jak bych to nazval, ve zlomyslného ďábla. Byl jako posedlý, byl prostě schopen všeho. Představte si, že jednou polil psa benzínem a pak ho zapálil. Navíc to byl ještě pes jeho ženy. Jednou hodil po služebné Tereze Wrightové karafou, měla nějaké zranění, musela do nemocnice a kvůli tomu měl také potíže. No, povídej se o něm různé věci. Pane Holmesi, co si to prohlížíte?
1: Zajímá mě ta šňůra. Kdyby někdo násilím utrl, musel by v kuchyni hlasitě zadrčet zvonek.
3: Nikdo nic neslyšel.
1: A to znamená, že věděl, že zvonek nikdo neuslyší?
3: Možná, že někdo z těch mužů dům znal. V domě je 8 sloužících, zatím jsem je nevyslýchal. Nechcete vyjít na zahradu?
1: Ani ne, zem je zmrzlá, žádné stopy venku nepředpokládám. Zloději pili z těchto tří skleniček?
3: S ničím jsme nehnuli. Skleničky, láhev, vývrtka i zátka, všecko tady leží v původním stavu.
1: Ano, ano. Lady říkala, že použili tuhle vývrtku?
3: Ne, neříkala. Vzpomeňte si, že ve chvíli, kdy láhev otevírali, byla Lady bezvědomí.
1: Ano, ovšem. Popravdě řečeno, tuhle vývrtku nepoužili. Láhev byla otevřena kapesní vývrtkou, ne delší než půl druhého palce. Když si prohlédnete vršek zátky, vidíte? Aha, tady. Vývrtka byla nasazena, moc ne, třikrát, než se zátku podařilo vytáhnout. Tímhle dlouhým otvíračem, co tu leží, by zátku každý provrtal a vytáhnul hned na poprvé. Až toho chlapa dopadnete, najdete u něj nůž s vývrtkou.
2: Výborně, Holmesi. Uvědomuji si, že naše mizerná domácí vývrtka Baker Street vám posloužila jako učební pomůcka.

0: vám nerozumím, Holmesi, a inspektor, jak koukám, také ne.
1: Nevadí. Půjdeme, Watsone. Mějte se hezky, inspektore, a informujte mě, až všechny tři rently zatknete. A dejte vědět, kdyby došlo k něčemu nečekanému. Ale já věřím, že vám co nevidět pošlu gratulaci ke zdárnému ukončení případu.
2: Srdečné, srdečné díky. Poručím se, pánové.
3: Tamhle je kuřácké kupé. Pojďte onem.
1: Promiňte, milí příteli, ale já nenastoupím. A do Londýna se ještě nevrátím.
0: Ne? No. A co budeme dělat?
1: Sedneme si tady na lavičku a všechno znovu probereme. No,
0: snad nechcete zpátky na opatské sídlo v takové zimě.
1: Tak tedy. Okouzlující osobnost krásné lady nesmí naši soudnost ovlivnit, milí příteli. V její výpovědi bylo pár podezřelých okolností.
0: Uznávám, že moje soudnost byla tím jejím župánkem ovlivněna. No, takže vlak odjíždí bez nás.
1: Tak dávejte pozor. Tři lupiči odnesli před 14 dny ze Sydenhamu velkou kořist. Noviny přinesly jejich popis. Je tedy všeobecně známý a může ho kdokoliv využít. Dále. Je známá věc, že lupičská banda zpravidla neriskuje další výpravu poblíž poslední loupeže a také si nechává časový odstup. Nejdřív probendí to, co už má. To jsou dva menší otazníky, nezdá se vám? A ještě je podezřelé, že se spokojili se 6 stříbrnými táci, když měli na dosah kořist mnohem větší, jen výdelně například stále na krbu starožitná soška a drahocenné hodiny.
0: Suma sumárum to vypadá dost prokazatelně, ale každý jednotlivý detail sám o sobě se dá vysvětlit.
1: A ještě mě trápí ta patálie s těmi skleničkami od vína. Dokážete si je teď v duchu představit? Slyšeli jsme, že z nich pili 3 muži.
0: Proč ne? Ve všech sklenkách, pokud vím, zůstaly na dně stopy po víně.
1: Ale kalná usazenina se našla jen v jedné. Toho jste si jistě všiml. Co o tom soudit?
0: Nic. Kal z vína se usadil jen v té třetí skleničce. Náhodou.
1: Vůbec ne. Všecko víno v láhvi bylo kalné. A je nemyslitelné, aby ve dvou skleničkách bylo čiré a kal se usadil jen v té třetí a bylo ho tolik. Myslím, že byly použity jen 2 skleničky a že kal usazený na dně někdo slil do 3. skleničky, aby vznikl dojem, že byli přítomni 3 lidé.
0: No, je to trochu fantastická hypotéza. A jestli jedna sklenička obsahuje zbytky kalného vína z těch dvou, znamená to, že...
1: Že ta lady a její služebná lžou. Protože mají pádný důvod k tomu, aby kryli pachatele. Co to pro nás znamená? Musíme provést rekonstrukci celého případu bez pomoci z jejich strany.
0: Myslíte, že nás do té jídelny pustí?
1: Určitě. Mají z nás respekt.
4: Připadám si jako student, který asistuje při práci profesora. Sledovat váš průzkum křesla šňůry, to je pro mě nesrozumitelnější než první pitva před zkouškou z anatomie. Kam to lezete? Proba! Nespadněte!
1: Chtěl jsem zkusit, jestli dosáhnu k přetrženému konci šňůry od zvonku. Kdyby si stoupil na krbovou římsu někdo vyšší než já...
0: Proč by to dělal?
1: Všechno je jasné, Watsone. Málem bych se dopustil totálního omylu. Hopkins je naprosto vedle.
0: Myslíte, že tady nebyli 3 lupiči?
1: Byl tu pachatel jen jeden, Watsone. Je to vysoký muž, silný jako lev. O tom svědčí úder, kterým dokázal ohnout pohrabáč. Ta šňůra od zvonku nám nabízí stopu, nad kterou jsme neměli vůbec zavát.
0: Jakou stopu?
1: Kdybyste utrhl šňůru od zvonku, co myslíte, v kterém místě by se asi přetrhla? Určitě tam, kde je spojená s drátem, který vede do kuchyně. Proč se tedy přetrhla o 3 palce níž? Nehledě k tomu, že nahoře je prokazatelně hladce přeříznutá nožem a dole, na zemi, podívejte se, je pečlivě roztřepená, aby vy...

0: vypadala jako přetržená. Pachatel vyskočil s nožem na římsu krbu a protože já jsem odtamtud na ten konec šňůry nedosáhl, soudím, že ten muž byl nejméně o 3 palce vyšší než já. A teď se podívejte na křeslo. Na křeslo.
1: Ano.
0: Co vidíte?
1: No, tak nedělejte si ze mě legraci. No vidím křeslo, zbytky uvázané šňůry.
0: Uvázané. A co ty uzle? Uzel. Uzel. To vám neříká nic? Jsou různé druhy uzlů, víte? Například? Uzel lodní.
2: Pane Bonzi, jste tam ještě?
0: Odemkněte, Bocne. Pojďte dál, slečno.
2: Jdu se zeptat, kdy se tady může uklízet.
0: To vám řekne jedině inspektor Hopkins, slečno. Jak jsem poznal, jste mimořádně čistotná a poctivá osoba. Chápu, že takový nepořádek nesnášíte. Všecko se už brzy vysvětlí, ujiští vás. Musíte nás omluvit.
2: Moje paní je už hrozně unavená. Prášky od vás si vzít nechce, pane doktore.
3: Co zraněná ruka? Už ji nebolí?
2: Dávám ji obklady. Co se týče té rány na ruce, vůbec neřekla, co se jí stalo. Ale já vím moc dobře, že jí předevčírem pán pobodal jehlicí na klobouky. Utekla chudinka ke mně, pane Hunci. Byl to poťouchlý darebat, hnusný tyran, ať mi nebe odpustí, o mrtvých jen dobře, ale já nemůžu. Přetvařoval se, byl sladký jak med, když jsme se s ním setkali poprvé.
0: Kdy to bylo?
2: Teprve před 18 měsíci. Ale oběma se nám zdá, že to je 18 let. Omámil ji předstíraným citem, šlechtickým titulem a svým bohatstvím. Chtěl dostat krásné, zdravé a nevinné děvče a aby ho reprezentovala. No. A jak to dopadlo? Ten člověk nebyl duševně zdravý.
0: Kdy jste přijeli do Londýna?
2: Loď z Adelaide, jmenovala se Rock of Gibraltar, připlula v červnu, v červenci se Mary s ním seznámila a svatba byla loni v březnu.
4: Slyším vás tu hovořit, pánové, a jdu se ujistit, že jste to doopravdy vy. Doufám, že jste mě nepřišel znovu vyslíchat, pane Holmes.
0: O, nikoli, Lady Mary. Jen bych si rád něco objasnil. Můžete mi důvěřovat, nemusíte se ničeho obávat.
4: Nerozumím. Co ode mě chcete?
0: Abyste mi pověděla pravdu.
4: Ale pane Holmes, dovolte.
0: Slyšela jste možná, vážená lady, že se těším určité popularitě. Nebojím se říci určité proslulosti. Sázím veškerý kredit jména Sherlocka Holmesa na to, že váš příběh je od začátku do konce vymyšlen.
2: Chcete říct, že moje paní lhala?
4: Řekla jsem vám všechno, co vím.
0: Pak tedy dovolte, abych se rozloučil. Slečno Terezo, buďte tak laskavá a dejte inspektorovi tenhle můj dopis a vyřiďte mu, prosím, aby mě navštívil v Londýně. Už vás obtěžovat nebudeme.
5: Není nad teplo domova. Měl jsem toho právě dost. Nechcete si dát nohy do lavoru s horkou vodou? To je výborné proti rýmu.
0: Hudba, příteli, to je pro mě léčivá lázeň. Od krbu a horkého čaje se dneska nehneme, i když musíme ještě přetrpět 2 návštěvy.
5: A Hopkinse? A koho ještě?
0: Neznám ho. Poslal jsem mu telegram, aby přišel v 8:30. O jedno vás prosím, příteli, musíte Hopkinse včas vystrnadit.
5: Chápu. Nesmí se zřejmě s tou návštěvou setkat. Bude to ten člověk, co jste se na něj dnes vyptával v plavební kanceláři linky Adelaide Southampton, vidíte?
0: Správně. Ta služebná přece říkala, že přijeli před 2:30, tedy v červnu 1895 parníkem Rock of Gibraltar. Dal jsem si předložit seznam cestujících i lodních důstojníků. A dal jsem se do řeči s jedním starým kapitánem, který všechny důstojníky náhodou zná. Zaujalo mě, že na té lodi byl jeden zvlášť schopný důstojník. Už ho povýšili na kapitána a svěřili mu jinou loď. Je prý nejenom příkladně čestný a poctivý, ale zároveň náramný fešák. Plavé kníry, modré oči, vysoká postava. Říkám si, že takový člověk si docela určitě musel krásné Mary Fraserové na té lodi všimnout. A nebo krásná Mary nenechala na pokoji jeho. Jestli tedy přijde, doufám, že nám všechno poví. Buď o sobě, nebo o jiném mladém muži.
3: To bude Hopkins.
6: Vstupte!
7: Dobře, pánové.
6: Vítám vás, inspektore.
7: Dostal jsem od vás dopis a nesu zprávu. Jak jste si přál?
3: Zima, vidíte?
7: Hrozné počasí, hrozné. Pane Holmesi, už delší dobu věřím, že máte nadpřirozené schopnosti. Jak jste pro Boha mohl vědět, že ukradené stříbro leží na dně rybníka?
0: Napsal jsem vám, abyste rybník prohledal, nic víc. Jsem rád, že jsem vám nějak prospěl.
7: Případ se tím hrozně zamotal. Co je to za lupiče? Ukradené věci hned zahodit.
0: Zachovali se poněkud výstředně, máte pravdu. Napadlo mě, že krádeži chtěli nastražit falešnou stopu.
7: A to snad ne.
0: A nebo si to stříbro v rybníce jen schovali.
7: A vrátí se pro něj. Vidíte, ovšem, tak to bude. A troufám si říct, že tohle je lepší odhad, než ten nápad s falešnou stopou.
0: Jistě, mám někdy divoké nápady. Jinak je vaše teorie jistě neotřesitelná.
7: A bohužel, dostal jsem špatnou zprávu. A moje teorie je v háji.
0: A co pak?
7: Rendlovu lupu zatkli totiž včera. V New Yorku to znamená, že včera v opatském sídle nebyli.
0: Neříkejte, až v Americe? No to je nemilé, krajně nemilé, vidíte?
7: To bych řekl, krajně nemilé. Musíme hledat jinou lupičskou klupu se třemi členy, o které policie ještě neslyšela. Hrozná práce.
3: No, my také nebudeme zahálet.
0: Ještě něco?
7: Ono to mě už vyšel. Budeme hlídat rybník. Nebudu mít klid, dokud ten případ neuzavřeme.
3: Pánové, děkuji za vše.
0: Není zač, inspektore. Nejvyšší čas, že je pryč. Jistě jste si říkali, že jsem se k Hopkinsovi nezachoval tak úplně fér.
3: Spolehám, že víte, co dělám.
0: Víte, Watsone, některé poznatky si musím na rozdíl od policie nechat pro sebe. Někdy totiž odhalení pachatele způsobí větší škodu, než byla ta, kterou spáchal. Konec konců vodítko k dalšímu pátrání ode mě přece jen dostal. A máme tu další návštěvu. Vstupte! Vítám vás. Já jsem Sherlock Holmes a to je můj přítel doktor Watson. A vy jste kapitán Croker, namýlili se?
8: Ano. Dostal jsem váš telegram. Přál jste si se mnou mluvit.
0: Posaďte se, kapitáne.
8: Děkuji. Slyšel jsem, pane Holmesi, že jste byl u nás v plavební kanceláři a že jste se na mě a na slečnu Fraserovou vyptal.
0: Ano, na Lady Mary Brackenstallovou.
8: Prosím, abyste mi řekl hned a jasně, co se mnou zamýšlíte, abych se podle toho zařídil. Čekám, že mě zatknete.
0: Uklidněte se. Doktore, nabídněte kapitánovi doutník.
8: A děkuji.
0: Dovolte, připálím vám.
8: Ano, děkuji.
0: Neseděl bych tady s vámi, kdybych vás považoval za obyčejného zločince. Na to se můžete spolehnout. Žádám vás, abyste mi pověděl pravdu.
8: Co chcete slyšet?
0: Původně jsem se chtěl zeptat, jestli jste to byl skutečně vy, s kým se slečna Fraserová na lodi seznámila, ale to už teď vím. Teď chci slyšet pravdivé vylíčení, co se stalo předevčírem v noci v opatském sídle. Policii jsem zatím o vás neinformoval.
8: Pane Holmesi, pokud jde o mě, ničeho se nebojím. Udělal bych to všecko znova a kdyby ten člověk měl 10 životů, připravil bych ho o všecky. Jde mi ale o Mary. Mary Fraserovou, tím novým prokletým příjmením, ji nikdy nepojmenuji. Té ženě nechci způsobit žádné životní komplikace.
0: Začněte od začátku, kapitáne.
8: Tak tedy. Na lodi Rock of Gibraltar jsem se do Mary Fraserové zamiloval. Upřímně a hluboce zamiloval. Ona se ke mně chovala přátelsky, nic víc než přátelsky. V Londýně jsme se rozloučili, ale já na ní nedokázal zapomenout. Asi za půl roku jsem slyšel, že se vdala, že si vzal bohatý šlechtic. Konec konců říkal jsem si, já musím mít radost, že jí potkalo štěstí, že se nezahodila s obyčejným námořníkem. Pak mě povýšili na kapitána. Nová loď ještě nebyla spuštěna na vodu, takže jsem musel v Anglii pár měsíců čekat. Bydlel jsem u rodičů v Sydenhamu a jednou na procházce jsem čirou náhodou potkal Marynu služebnou.
0: Oslovil jste ji?
8: Jenom pozdravil. Ale ona sama ke mně přiběhla a vypravovala mi o Mary. O něm plakala, bála se o ní, aby ji ten člověk neutrápil.
0: Týral jí?
8: Nemá smyslu, abych já vám líčil, co mi líčila služebná. Měla modřiny, krvavé rány, jaký ten člověk mlátil a stejně sadisticky zacházel i s Mary. Přiznám se vám, pánové, že jsem z toho divně zešílel. Tereza nám zprostředkovala schůzku. Sešli jsme se s Mary celkem dvakrát. Zjistili jsme, že se máme rádi, ale že vyhlídky jsou beznadějné. Mary další schůzku odmítla. Před několika dny jsem dostal zprávu, že za 3 dny má moje loď vyplout a rozhodl jsem se, že musím Mary ještě jednou vidět. Pozdě večer jsem přijel na opatské sídlo, zaťukal jsem na okno, za kterým jsem viděl Mary, a když otevřela, řekl jsem jí, že odjíždím. Ukázala mi paži probodanou jehlicí a svěřila se mi, že s ní ten surovec zachází stále hůř. Hovořili jsme spolu těsně u okna ve vší počestnosti, Bůh je mi svědkem. Když tu se její manžel vřítil do pokoje jako šílenec, řval z prosté nadávky a uhodil Mary holí přímo do obličeje a sápal se na ní. Když se mi bránil, i mě tou holí pší silou praštil. No a já jsem popadnul po hrabáč a...
0: Dál? No pokračujte.
8: Zápasili jsme. Šlo o život, buď jeho nebo její. Mary celá od krve ležela na zemi a on jí chtěl snad utlouct. Už jsem se neovládal a tak jsem ho praštil. Měl jsem pocit, jako bych udeřil do prohnilé tykle. Pánové, co byste udělali na mém místě?
0: Věřím vám, kapitáne. Pokračujte. Kdo pil to víno?
8: Otevřel jsem lahev. Vzal jsem ji z příborníku.
0: Ano.
8: A trochu vína jsem nalil Mary mezi rty, aby se probrala. A trochu jsem se napil i já. Spolu s Terezou jsme posadili Mary do křesla a já ji přivázal šňůrou od zvon.
0: Šňůru jste přeřízl a roztřepil ovšem jen na jednom konci.
8: Přesně tak. Chtěl jsem, aby všecko vypadalo věrohodně, ale ano, zapomněl jsem roztřepit i ten hořejší konec. Jedině Tereza si totiž zachovala chladnou hlavu a vymyslela příběh, který měla její paní policii vypravovat. Vzal jsem pár stříbrných táců, aby vznikl dojem, že šlo o vloupání. Hodil jsem pak všecko do rybníka. Tak. Takhle to bylo, pane Holmesi. Jestli jsem na něco zapomněl, ptejte se.
5: Mě zajímá... Jak to bylo s těmi skleničkami od vína?
0: No, kapitáne.
8: Nevím, co myslíte, pane Holmesi. Já jsem skleničky nepoužíval vůbec. Byl jsem z lahve. Možná, že s nimi něco udělala Tereza, když jsem odešel.
0: To odpovídá. Chtěla doložit falešnou historku, kterou vymyslela. Nalila a přelívala víno ze skleniček. Víte, co vás především prozradilo, kapitáne?
8: Ne.
0: Lodní uzly na šňůře, kterou jste Lady přivázal ke křeslu. Napadlo mě, že obě dámy se setkali s námořníky jen jednou na cestě lodí do Anglie. A bylo mi jasné, že jistě šlo o mladého muže, protože se ho snažila krýt. Vidíte, jak bylo snadné vás vypátrat? I když vlastně ta stopa začala u skleniček od kalného vína.
8: Myslel jsem... Že policie takovou lest nikdy neprokoukne.
0: Zatím se jí to nepodařilo. A pravděpodobně nepodaří. Nicméně jde o vážnou věc, kapitáne, i když připouštím, že jste jednal pod tlakem extrémních okolností. Rozhodnutí o tom, jestli váš čin může být považován za jednání v sebeobraně, záleží jen a jen na britské soudní porotě.
8: Já vím.
0: Když do 24 hodin opustíte Anglii, nikomu nic neoznámím.
8: A pak vyjde najevo, co jsem udělal?
0: Samozřejmě.
8: Jak mi můžete něco takového říct? Já jsem čestný chlap, pane Holmesi. Myslíte, že tady nechám Mary samotnou, aby ji stíhali pro spoluvinu? Že zbaběle uteču, to nepřipustím. Podstoupím nejtvrdší trest, ale vás prosím, pane Holmesi. Najděte nějaké východisko, aby Mary před soud nemusela. Vím, že to dokážete.
0: Jen jsem vás zkoušel, kapitáne. Co s ním uděláme, Watson?
5: Splnil jste svou povinnost, Holmesi. Naznačil jste inspektoru Hopkinsovi cestu k dalšímu pátrání. Pokud toho nevyužije, je to jeho věc. Vy můžete rozhodovat sám.
0: Podívejte, kapitáne. Beru teď na sebe velkou odpovědnost. Představte si, že jste před porotou. Watson? Vy jste britská porota, já jsem soudce. Shledáváte, pánové porotci, že je obžalovaný vinen nebo nevinen?
5: Nevinen, vaše ctihodnost.
0: Vox populi, vox dei, hlas lidu, hlas boží. Splnili jsme jaksi právní formality. Jste zproštěn obžaloby, kapitáne Croker.
8: Děkuji, pane Holmesi.
0: Pokud v budoucnu nepřestoupíte zákony, já proti vám nezasáhnu. Vraťte se za rok pro svou dámu a ať vaše společná budoucnost dá zapravdu rozsudku, který jsme dnes nad vámi vynesli.
9: Do 3 dnů jsem dostal příšernou rýmu jenom já. Holmes zatím napsal kriminální příběh, aby mi ukázal, s jakou objektivní věcností mám příště psát. A vznikla taková romantická slátanina, že jsem se smíchem uzdravil. Ovšem Holmes, jak jsem později zjistil, vydával za autora mě.

0: tak mě sem posadili a že jako prý mám shrnout, jakožto tedy uznávaně nejmoudřejší stařec ve střední Evropě, shrnout, co je to štěstí, jenže já nevím, co je to štěstí. Nikdo neví, co je to štěstí, proto ho lidi porád hledají. Někdo napsal, že štěstí je jenom puška, jenom zlatá. No, taky to nemusí být štěstí. Já měl kamaráda, ten byl zloděj profesionální. On měl takovou jednu teorii a on říkal, lidi hledají štěstí různě, víš. Někdo sbírá lístky od tramvaje a někdo si hraje s volověnýma vojáčkama. A někdo hraje s opravdícíma vojáčkama. No tak to byl jeho názor. On tím chtěl říct svým způsobem, že štěstí je velice relativní představa. A já nevím, co to ještě si. Já vím jenom jednu věc, to jsem si všiml během svého života, že člověk pozná, kdy byl šťastný. A když je šťastný, tak to nikdy neví. Člověk jenom pozná, že tenkrát byl šťastný, když už to štěstí je pryč. To je snad všecko, co se dá o tom říct. A jináč ho musíme hledat. Nevím, co to ještě.
1: Brima Rataoa, velký náčelník, měl po celém obličeji do kůže vřezány spirálovité ozdoby. Ušní bolstce jeho byly ohromně vytaženy, takže když přitáhl spodní konec k hořejšímu a sepěl jehlicí, utvořila se pohodlná kapsa. V pravém uchu nosil tak stříbrnou tabatěrku se šňupavým tabákem, v levém svazek klíčů od nedobytné pokladny, vzácnou památku na jednoho amerického velkoobchodníka. V nose však měl ozdobu nejdrahocenější, žlutou tušku Koginor, tvrdost HBB. Brima Rataoa, velký náčelník, seděl na svém trůně mezi šklebícími se sochami bůžků na nakřivených kolech. Klapzubové stáli před ním, obklopeni třemi řadami divokých bojovníků, kteří dávali pozor, aby snad neuprchli. Brima Rataoa, velký náčelník s kůží scvrklou, ale s pohledem jiskřivým, dokončoval výslech zajatců.
2: Velký Brima Rataoa znát dobře bílé muže. Po ostrovech pověst jít o bratrech, kteří dělat kopat. Velký Brima Rataoa milovat kopanou, dělat dobře bojovat. Velký Brima Rataoa mít hřiště, velký Brima Rataoa mít mužstvo Brima Rataoa dělat kopat. Bílí bratři dělat kopat. Když bílí bratři dělat prohrát, mužstvo Brima Rataoa je dělat sežrat. Když bílí bratři dělat vyhrát, velký Brima Rataoa je dělat nechat žít. Brima Rataoa být velký.
3: Jejich lidožroucký veličenstvo, pane král, jestli se nemýlím, tož tu jde jako omač.
2: Ano. Bílí bratři dělat kopat a mužstvo Brima Rataoa dělat kopat. Brima Rataoa být velký.
3: A kdy pak má k zápasu dojít?
2: Brima Rataoa dělat svolat národ zítra odpoledne. Celý národ vidět dělat kopat. Když dělat kopat být dobrý konec, celý národ dělat hodovat. Brima Rataoa být velký.
3: Dostaneme k zápasu své věci. Jsme zvyklí hrát jen v dresech.
2: Bílí bratři dělat dostat všecko, co potřebovat. Brima Rataoa být velký.
3: Jaký bude míč?
2: Míč? Co být míč?
3: No, míč. Ta koule, do které se kope.
2: Koule. Dělat kopat do koule? Mužstvo Brima Rataoa neznat dělat kopat do koule. Mužstvo Brima Rataoa dělat kopat jen tak? Brima Rataoa velký.
3: Co to je kopat jen tak?
2: No tak, dělat kopat nohy, dělat kopat ruce, dělat kopat břicho, dělat kopat nos, dělat kopat všecko, ale nedělat chytat, nedělat držet, nedělat škrtit, nedělat rukama. To být surovost, ale kdo dělat utíkat, ten dělat prohrát. Biri maratoa být velký.
1: Biri maratoa, velký náčelník, vyňal z pravého ucha tabatěrku, šňupl si a kýchl, vytáhl z levého ucha svazeček klíčů a zacinkal. To znamenalo, že je po audienci a bojovníci odvedli klapzuby do jejich chýše.
4: Ty má lebedo připálená. Ty můj rozume přiškvařený, ty jsi to proved, ty jsi tomu dal. Tam jsem dal fištron, že jsem na tohle nepomyslel. Matičko jediná skákavá a driblující, to jsem to zavařil. Ty má z nejmilejších čutačko, to jsem to vyoslil.
5: Ale tatínku, čeho se tak lekáte?
4: Čeho? Ty se ještě ptáš, Frantíku? Zítřka se bojím, chytráku. Co pak vy, Jelimánkové, dovedete vůbec solvět? Ty má lajno. Vždyť vy hrajete, jako byste měli na nohou glaze rukavičky. No a teď vás mám pustit na 11 do žroutů bez míče. Chápete, oč jde? Že je máte umlátit a ukopat? Co pak vy tohle dovedete? Vždyť vy hrajete jako slečinky. Vždyť vaše nohy jsou způsobnější a zdvořilejší než u ostatních lidí huba. Já trulant. Teď jsme svědeckou kopanou v žundě. Poslechněte, chlapečkové. I nejlepší táta se někdy v dětech zmejlí. Moc vás prosím, přiznejte se. Není mezi vámi některý pokrytec? Víte, já myslím tak, že jako pořád hraje jemně a šlechetně, ale že si někdy přece jenom, když to nebylo vidět, kopl do hráče.
1: Hoši stáli, koukali na sebe, na zem a na tátu a jeden po druhém zavrtěl hlavou. Klapzuba zoufale pleskl dlaněmi o kalhoty.
4: Tak jsme tedy v troubě. Ale ve opravdický, na pekáči, jak martinské husy. Už se vidím, jak se peču. Se sakra, abych neklel. Ale je pěkný konec pro mistry světa. Sežerou nás i s chlupama.
5: Poslyšte, táto, já nevím, jak to bylo, ale jednou jsem se přece v Berlíně natáhl, že jsem myslil, že už nevstanu. Složil mne tak centrhal a já jsem vůbec nepozoroval, že by mne byl kopl.
4: Jirko, kluku zlatá, to je nápad. Ať se lido žrouti potlučou sami. Vždyť ono se může zprostěčit náramně elegantně. Vidíte, jak někdy člověk ztratí hlavu. Ale teď honem. Konec řečem. Teď se musíte zas jednou učit.
1: A jako vyměněn svlékl starý klapzuba kabát a začal hochům vykládat tajemství různých nedovolených úskoků. Stoličkou se to začalo a pak šla celá stupnice podrážení nohou a povalení hráče. Otec klapzuba se všecek rozohnil a kluci jeho výklady o všelijakém masení a súrách jenom hltali. Asi o půlnoci si otec klapzuba utřel pod z čela a cvičení ukončil.
4: Hejble jsou hejble a svět je špatný, ale dá Bůh, že na tom pekáči zpívat nebudeme.
1: Dopoledne vyhlížel otec klapzuba netrpělivě na náves. Čekal na věci, které jim lidožrouti sebrali. Starému klapzubovi na nich nesmírně záleželo, hlavně na těch gumových kostýmech. Když v nich dovedli odolat Španělům, čert by v tom byl, aby se nemohli postavit lidožroutům. V poledne se tatík klapzuba konečně zaradoval. Na návsi se objevilo hejno tetovaných ošklivců, kteří přinášeli klapzubovi majetek. Velký Biri maratoa dostal slovu, protože si myslel, že mu vítězství stejně neujde. A tak měli klapzubové všechno, co potřebovali. Po obědě se tedy začalo vzájemné nafukování a za půl hodiny stáli tu klapzubové zas jako 11 obrovských melounů. Zatím zvenčí zaznívaly divoké zpěvy, údery v bubny, žalostné troubeň na lastury a zvířecí rohy. Děrami ve slaměné stěně viděli klapzubové, jak davy lidožroutů obklopují palouk. Jejich nahá a všelijak pomalovaná, potetovaná a řezbami pokrytá těla svítila v slunci, jak byla pomazána omastkem. Mezi nimi se tyčil trůn, na němž seděl Brimaratawa, veliký náčelník, pošňupávající z tabaťerky, kterou vždy zas pečlivě ukládal do ucha. Uprostřed palouku tančilo 11 zápasníků svůj vyzývavý tanec. Vypadali strašně, neboť na hlavy si navlékli obrovské rozšklebené masky, které vháněly hrůzu nejen protivníkům, ale i divákům. Konečně se tanec skončil. Brimaratawa si důstojně rozepjal levé ucho, vyňal klíčky a zacinkal. A náhle se vzduchem rozlehl zoufalý řev děsu a leknutí. Neboť z kýše místo 11 ubohých obětí, jež večer budou sežrány, vystoupilo 11 neznámých bohů, dokonalých ve své obrovské kulatosti, vznešených v pomalé chůzi, předůstojných v každém pohybu. Všichni stichli v posvátné hrůze a jen se neklidně mračili. Veliký Brimaratawa zacinkal, kněží vyrazili skřek, zápasníci jej opětovali a pak se rozběhli přes celý palouk a s děsivou záludností skočili rovnýma nohama na své kulaté nepřátele. Koule se sotva pod nárazem prohnuli a lidožrouti od nich odlétli zpět. Některým spadly hrozivé masky a místo nich se objevily vyděšené obličeje. Kněží začali ječet a bubnovat, ale zápasníci se báli. Srazili se v chumáč a zírali, co budou dělat koule. Vteřinu bylo vše nehybné a najednou se koule rozletěly. S prudkostí již se nikdo nenadál. Vyrazili vpřed a narazili na lidožrouty. Náraz byl tak prudký, že se lidožrouti svalili na zem a zařvali úzkostí. Kněží hulákali na své zápasníky a štvali je k novému útoku. Ale lidožrouti začali prchat všemi směry. Koule se pustili za nimi. Svět neviděl takového zmatku. Lidožrouti se káceli, klopítali, padali, krváceli z nosu a kolen, kvičeli, ječeli, ztráceli masky a růžence zvířecích zubů, zvedali se, prchali a zase padali, děs a hrůza pojali všechny a veliký Brimaratawa byl tak rozčilen, že vytáhl z nosu koginůrku a na obou koncích ji okousal. Za čtvrt hodiny po začátku prorazili černí zápasníci okolem diváků a prchali k lesu. Davy se šíleným jekem pustili za nimi. V tu chvíli předstoupil starý Klapzuba před náčelníků v trůn.
3: Jejich lidožroucký veličenstvo, pane král, jestli se nemýlím, tak jsme tu sami. To jako myslím, že kdo dělat zůstat, ten dělat vyhrát.
2: Ano, bílí bratři dělat vyhrát, bílí bratři dělat hodovat.
3: Jejich lidožroucký veličenstvo, pane král, neráčejí se urazit, ale já bych rád věděl, co bude k večeři.
2: Brimaratawa dělat dávat velkou hostinu. Brimaratawa už se těšit. Brimaratawa být velký.
3: No to se ví, ale já bych rád věděl, co dostaneme jíst.
2: Co dělat dostat? Pečený halfback.
3: Jejich lidožroucký veličenstvo, pane král, mám na nich malou prosbu. My jsme zápasili po vašem způsobu, dovolte nám, abychom vítězství oslavili po svém. Není to nic než malý slavnostní běh, s nímž sečkáme, až se vaši lidé vrátí.
1: Brimaratawa, velký náčelník, přikývl na souhlas. Z lesů se ozývalo vzdálené a zmatené hulákání. Národ Brimaratawův tam honil poražené. Zatím, co se černé obecenstvo ponenálu vracelo, naklonil se otec Klapzuba k Honzovi.
3: Když jste vystoupili z chatrče, odnesl jsem všecky naše věci tamhle k té osamělé palmě za vsí. K ní namíříme svůj slavnostní běh. Ale jak vyběhneme ze vsi, vyrazíš napřed a sebereš všechny věci. Myslím, že tě nebude před námi vidět. Poběžíme pomalým klusem až ke kraji lesa. Ale pak místo návratu se dáme lesem vlevo napříč. To už pak poběžíme rychleji, rozumíš?
1: Honza rozuměl a opatrně uvědomil ostatní. Lid se už většinou vrátil. Otec Klapzuba žádal o svolení k slavnostnímu běhu. Brimaratawa zacinkal klíčky. Hoši se zařadili vedle táty a všichni zahájili důstojný klus. Za poslední chatrčí je Honza předběhl. U naznačené palmy ho zase dohonili, byl všecek ověšen vaky. Klapzubové pokračovali v pomalém běhu. U prvních stromů lesa však vyrazili v prudký let.
3: Vlevo k potoku a podle něho dolů. Se sakra mančafte, jako by to bylo 100 jardů.
6: Slyšíte, jak zvou?
7: Tudy nás včera nesli svázané jak balíky.
8: Rychle, musíme k moři.
1: Klapzubové letěli údolím, pot se z nich lil, ale běželi nejlepší běh svého života. Náhle se údolí otočilo a stezka spadala příkře dolů. Skrze stromy bylo vidět jiskřící se nekonečnou hladinu moře. Skákali více než běželi, konečně byli dole, 20 skoky přelétli nížinku. Na břehu leželo 12 kanojí, vydlabaných ze stromů. Jedna z nich byla štíhlá, lehká a neobyčejně dlouhá.
5: Sebereme z ostatních člunů vesla.
4: Všechny vaky sem do té největší lodi.
1: Klapzubové vytáhli člun na vodu a s náručmi vesel vskočili do něho. Nahoře na skále zaječel vzteklý řev. 3 šípy žuchly kolem nich do vody. Ale Klapzubové už seděli u vesel a člun proletěl vlnami příboje. Řev na stráni rostl, šípů přibývalo. Pak viděli, jak první bojovníci vyrazili na břeh a hnali se ke kanojím. Nový jako se rozlehl, když nalezli čluny bez vesel.
4: Pozor, oštěp!
1: Hoši se ohlédli a viděli, jak se veliký oštěp zaleskl na nebi, vystoupil vzhůru, naklonil se a padal na Klapzubovic člun.
4: Raz, dva, Luci, zaberte!
1: Hoši moutně zabrali vesly. Oštěp zadrnčel a s praskotem vletěl do boku lodi. Veliká štěpina se odlomila a voda vtryskla dovnitř.
4: Tu díru už nějak zatpem, ale jestli se nemýlím, tak jsme dnes viděli světový rekord ve vrhu oštěpem.
1: A v tom měl starý Klapzuba pravdu, neboť žádný z dalších oštěpů již k lodi nedoletěl. A člun letěl dále, ačkoliv voda do něho silně vnikala.
6: A já vám povídám, kapitáne, že jsou to tuleni.
7: Ne. Já vám říkám, pane Scrooge, že jsou to delfíni.
6: Vsaďme se, kapitáne.
7: Vsaďme, o co?
6: O $10.
7: 5.
6: No, 8.
7: Dobrá. $8 platí?
6: Platí.
1: A kapitán Grenstone a pan Scrooge si potřásli rukama, načež znovu zamířili své triedry k o něm záhadným bodům na obzoru. Ostatní cestující na palubě poštovního parníku Argo se přidali k ním a tak se jejich spor přenesl na všechny. Zatím loď pokračovala ve svém houpavém prořezávání tichého oceánu. Tajemné černé body, jež pan Scrooge po obědě objevil, setrvávaly na svém místě a před sklem nejlepších dalekohledů vyrůstaly v záhadné plovoucí koule. Mezi cestujícími vznikl třetí názor, že je to svazek bojí, jež bouře kdesi utrhla a zanesla až do těchto pustých končin.
7: Kde pak boje? Ony záhadné body mění své postavení mezi sebou tak rychle a nepravidelně, že tu jde rozhodně o živé bytosti. Ať už hrající si delfíny nebo tuleně. A já si stejně myslím, že jsou to delfíni.
6: Uvidíme, kapitáne. Nechte otočit trochu loď a brzy se přesvědčíme, kdo měl pravdu. A já si myslím, že jsou to tuleni.
7: Kormidelníku, natočme loď o 3 čárky k severozápadu.
1: Po tomto rozkazu kapitána Grindstona zavládlo na palubě ohromné rozčilení. I mužstvo lodí bylo záhadou přilákáno. Dalekohledy šly z ruky do ruky. Po 17. hodině vykřikl kapitán překvapeně.
7: U Neptuna. Tak to jsem ještě neviděl. Víte, co je těch 12 tajemných bodů?
6: Ne.
7: 12 nesmírně tlustých lidí.
6: 12 lidí? Tak ani tuleni, ani delfíni, ale tučňáci. Ale jakou tragédií se sem dostali?
7: Spíš, jakým zázrakem se tady ten apoštolský počet tučňáků udržel?
1: Nikdo nevěděl. Fantazie cestujících pracovala zrovna tak horečně jako lodní stroje Arga. Krátce po 18. hodině byly spuštěny čluny. V jednom seděl pan Scrooge, v druhém kapitán Grindstone. Sásku nevyhrál ani ten, ani onen, ale přece jen chtěli první poznat záhadu toho, co také první objevili. Rozluštění způsobilo největší úžas, neboť když čluny dojeli, našli tu uprostřed tichého oceánu slavné světové mužstvo Klapzubů. Aby nevyšli ze cviku, hráli tu právě se svým otcem vodní pólo. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky

0: Billy Weaver vyjel z Londýna odpoledním osobním vlakem a když se dostal do Bath, bylo kolem 9 hodin večer a na jasné hvězdami poseté obloze nad domy proti nádražnímu vchodu vycházel měsíc. Byla hanebná zima a vítr přiléhal na tváře jako ledová čepel. Promiňte, řekl Billy, ale je tady poblíž nějaký levnější hotel? Zkuste to u Zvonce a Draka, odpověděl mu nosič a ukázal směrem ke středu města. Billy mu poděkoval, zdvihl kufřík a vykročil k Zvonci a Draku. Bath ještě nikdy nebyl a nikoho tu neznal. Ale pan Greenslade v londýnském ústředí mu řekl, že je to báječné město. Sežeňte si pod nájem, řekl, a až se usadíte, dojděte se ohlásit k šéfovi filiálky. Billy mu bylo 17 let. Měl na sobě tmavomodrý kabát, zbrusunový tyroláček a nový hnědý oblek a připadal si velmi elegantně. Činorodě kráčel ulicí. Poslední dobou se snažili dělat všechno činorodě. Činorodost, jak usoudil, je tou nejpádnější známkou každého úspěšného obchodníka. Kráčel širokou ulicí bez jediného obchodu, po jejichž obou stranách se táhla řada stejně vysokých domů. Všechny měly sloupové portály a bylo zřejmé, že to kdysi bývala chlubná panská sídla, ale teď bylo vidět i ve tmě, že lak na oknech a dveřích je oprýskaný a že ze zanedbaných a kdysi krásných bělostných fasád padá omítka. Pojednou se Billyho pohled zastavil na přízemním okně pár metrů od něho. Bylo jasně osvětleno pouliční lampou a za jednou z horních tabulek bylo o sklo opřeno oznámení, které Billyho upoutalo. Nocleh se snídaní. Zastavil se a přistoupil blíže. Po obou stranách okna visely zelené sametové záclony. Stoupil si na špičky a podíval se do místnosti za oknem. První, co uviděl, byl krb s vesele plápolajícím ohněm. Na koberci před krbem spal hezký malý jezevčík stočený do klubička. Byl to příjemně zařízený pokoj, stálo v něm malé křídlo, široká pohovka a několik buclatých křesel, v jednom rohu klec s velkým papouškem. Zvířata v takových domech bývají dobrým znamením, řekl si Billy. Všechno se zdálo naznačovat, že je to slušný dům, kde by se mohl ubytovat. Chvíli ještě váhal a pak si řekl, že půjde dál a prohlédne si to u Zvonce a Draka a potom, že se rozhodne. A pak se mu přihodila podivná věc. Ustoupil od okna a začal se od něho odvracet, když tu pojednou si uvědomil, že jde přímo k domovním dveřím, stoupá k nim po schodech a pokládá prst na zvonek. Zazvonil. Kdesi v domě se rozezněl zvonek a v zápětí se dveře prudce otevřely a proti němu stála drobná žena. Bylo jí kolem 45 nebo 50 let a v okamžiku, kdy ho spatřila, se její tvář rozzářila hřejivým úsměvem na přivítanou. Pojďte prosím dál, řekla mile. Ustoupila, rozevřela dveře a Billy se přistihl, jak k ním bezděčně přistupuje. Nutkání, nebo přesněji řečeno přání uposlechnout ji a vstoupit do domu bylo výjimečně silné. Viděl jsem v okně vaše oznámení. Šecinko, je tu pro vás připraveno, můj milý, řekla. Měla kulatou růžovou tvář a neobyčejně laskavé modré oči. Kolik si počítáte za noc? 5,5 šilinku, včetně snídaně. To bylo fantasticky levné. Byla to necelá polovina částky, kterou byl ochoten zaplatit. Jestli je vám to moc, dodala, tak bych vám mohla trochu slevit. Přejete si k snídani vejce? Bez vajec by to dělalo o 0,5 šilinku méně. 5,5 šilinku mi docela vyhovuje, odpověděl. Moc rád tu zůstanu. Já vím, že tady rád zůstanete, pojďte dál. Zdála se strašně hodná. Vypadala přesně jako matka jeho nejlepšího přítele ze školy, když ho vítala na prahu jejich domu, kam přijel na vánoční prázdniny. Billy smeknul a vkročil do domu. Povězte si klobouk na věšák, řekla. Ukažte, pomohu vám s kabátem. Žádný jiný klobouk ani kabát v předsíně nevisel. Nebyly tam ani deštníky. Ole. Nic. Máme to tu celičké pro sebe, řekla, když ho vedla po schodech vzhůru a usmála se přes rameno. Víte, málo kdy mám to potěšení, abych ve svém malém hnízdečku přivítala nějaké hosty. Stará paní je trochu praštěná, pomyslel si Billy, ale za 5,5 šilinku denně komu by to vadilo? Řekl bych, že si u vás zájemci podávají dveře, řekl zdvořile. Ach ovšem, můj milý, ovšem. Ale potíž je v tom, že já jsem trošinku vybíravá a zvláštní ženská, ale vždycky jsem připravena. Ve dne v noci je v tomhle domě všechno přichystáno, kdyby šel náhodou kolem nějaký slušný mladý pán. A řeknu vám, můj milý, že je to taková radost, taková velká radost, když otvírám dveře a vidím, že za nimi stojí někdo, kdo je přesně ten pravý. Jako vy. V prvním patře mu řekla, tady bydlím já. Vystoupili do druhého poschodí. A toto je celičké vaše, řekla. Tady je váš pokoj. Doufám, že se vám bude opravdu líbit. Rozžehla ve dveřích světlo a uvedla ho do malé, ale útulné ložnice. Ráno svítí sluníčko přímo do okna, pane Perkinsi. Jste pan Perkins, že ano? Ne, řekl, jmenuji se Weaver. Pan Weaver, to je krásné jméno. Musím vám dát mezi prostěradla ohřívací láhev, abyste měl v posteli hezky teplo. A kdyby vám byla zima, můžete si zatopit v plynových kamnech. Děkuji, řekl Billy, moc krát děkuji. Jsem tak ráda, že jste přišel, řekla a zadívala se mu upřeně do tváře. Už jsem začínala mít starost. To je v pořádku, odpověděl vesele Billy. O mě starosti mít nemusíte. Položil si kufřík na židli a začal ho otvírat. A co večeře, můj milý, jedl jste už něco? Děkuji, nemám hlad, řekl. Myslím, že půjdu co nejdřív do postele. Musím brzy ráno vstávat a jít se ohlásit do kanceláře. Tak dobře. Nechám vás teď o samotě, ale než půjdete spát, buďte tak laskav a zastavte se ještě dole v obývacím pokoji a zapište se do knihy. Ano? Musí to být. Je to takový místní zákon a my přece nechceme porušovat zákony v takových věcech žen. Krátce mu zamávala, vyšla rychle z místnosti a zavřela za sebou dveře. Skutečnost, že bytná je podle všeho potrhlá, nedělala Billy mu nejmenší starost. Je zřejmě docela neškodná, o tom nebylo pochyb, a jistě to je hodná šlechetná duše. Napadlo ho, že možná ztratila ve válce syna, nebo že ji postihla nějaká podobná smutná událost, z níž se už nikdy zcela nevzpamatovala. O několik minut později, když si vybalil kufřík a umyl ruce, se běhl tedy do přízemí a vstoupil do obývacího pokoje. Bytná tam nebyla, ale v krbu plál oheň a před ním spal malý jezevčík. V pokoji bylo báječně teplo a působil útulným dojmem. Mám štěstí, pomyslel si a zamnul si ruce. Všechno se dařilo. Na klavíru našel otevřenou knihu hostí a vytáhl tedy pero a napsal do ní své jméno a adresu. Na stránce byly ještě dva další zápisy a Billy si je přečetl. Jako první nájemník byl zapsán Christopher Mulholland z Cardiffu. Druhým byl Gregory V. Temple z Bristolu. Telegrační, napadlo ho najednou. Christopher Mulholland, to zní jako umíráček, ale kde pro boha? Už tohle dosti neobvyklé jméno slyšel. Christopher Mulholland, Gregory V. Temple. Teď si teprve uvědomil, že si není vůbec jist, zda mu to druhé jméno není stejně povědomé jako to první. Gregory Temple, řekl nahlas, pátra je v paměti. Christopher Mulholland. Takový roztomilý hoši, odpověděl hlas za jeho zády a když se otočil, spatřil bytnou, jak vplouvá do pokoje s velkým stříbrným čajovým podnosem. Ta jména jsou mi nějak povědomá, řekl. Opravdu? To je zajímavé. Vím skoro určitě, že jsem ta jména už někde slyšel. Není to zvláštní? Možná, že jsem o nich četl v novinách. Neproslavili se nějak? Jestli to například nebyli slavní hráči kriketu, nebo fotbalisti, nebo něco podobného. Slavní, řekla pokládajíc čajový podnos na nízký stolek před pohovkou. Ach ne, pochybuji, že by byli nějak slavní, ale byli výjimečně hezcí, to mi můžete věřit. Oba byli vysocí a mladí a krásní. Můj milý, přesně jako vy. Billy se znovu podíval do knihy. Podívejme, řekl, když si povšiml dat. Tenhle poslední zápis je přes 2 roky starý. Ano, ano, skutečně. A Christopher Mulholland se tu zapsal ještě o rok dříve, více než před 3 lety. Pro pána Jána, řekla a s upejpavým povzdechem zavrtěla hlavou. Nikdy by mě to nenapadlo, že nám ten čas ale utíká, co pane Wilkinsi. Vývr, řekl Billy. Ach, ovšem, vykřikla, usedajíc na pohovku. Jsem hloupá ženská, odpusťte mi to. Víte, řekl Billy, co je na tom všem nejzvláštnější? Ne, můj milý, nevím. Víte, myslím, že si na ta jména nevzpomínám odděleně na každé zvlášť. Víte, ale zdá se mi, že spolu nějak souvisejí, jako by se oba proslavili stejnou věcí. To je úžasné, řekla, ale pojďte se ke mně posadit a vypít si trochu čaje a spapat pár zázvorových sušenek, než půjdete spát. Určitě jsem ta jména viděl v novinách, řekl Billy. Za chvilku si na to vzpomenu, jistě na to přijdu. Neexistuje nic mučivějšího, než vzpomínka, která se zatoulala za pomezí naší paměti. Nehodlal se však vzdát. Počkejte chvíli, řekl. Mulholland. Nejmenoval se tak ten student z Eatonu, který se vydal na pěší túru po západním pobřeží a pak z nenadání. Mléko, řekla bytná, a cukr? Ano, ano, prosím, a pak z nenadání. Student z Eatonu, řekla. Ach ne, můj milý, to není možné, protože můj pan Mulholland určitě nebyl student z Eatonu, byl z Cambridge, měl právě předstátnicí. Pojďte se ke mně posadit a ohřát se u toho rozkošného ohýnku. Jen pojďte, pojďte. Máte tady čaj. Pomalu přešel pokoj a usedl na kraj pohovky. Bytná postavila na stolek před ním šálek čaje. Začali usrkávat čaj. Asi 30 minut mlčeli. Billy však věděl, že se na něho dívá. Pan Mulholland měl strašně rád čaj, řekla konečně bytná. V životě jsem neviděla, že by někdo vypil tolik čaje jako můj milovaný sladký pan Mulholland. Řekl bych, že od vás odešel zcela nedávno, řekl Billy. Stále mu ležela v hlavě ta 2 jména. S určitostí teď věděl, že je četl v novinách palcovými titulky. Odešel, řekla se zdviženým obočím, ale můj milý chlapče, on přece nikdy neodešel. Je pořád tady, pan Temple je tady také, jsou spolu ve 3. patře. Billy postavil zvolna šálek na stolek a užasle se podíval na bytnou. Usmála se na něho a pak ho popleskala po koleně. Kolik pak je vám let, můj milý, zeptala se. 17. 17. Ach, to je znamenitý věk. Panu Mulholandovi bylo také 17, ale myslím, že byl drobátko menší než vy. Vlastně byl určitě menší a neměl tak bílé zuby. Pan Temple byl ovšem trochu starší, bylo mu přesně 28. Ale stejně bych to nikdy neřekla, kdyby mi to sám nepověděl. Měl tak neposkvrněné tělo. Cože, řekl Billy. Měl kůži jako nemluvně. Chvíli mlčeli. Billy zdvihl šálek, upil trochu čaje a pak šálek opět jemně postavila na talířek. Víte, řekl Billy, že mě ten váš papoušek pěkně převezl? Byl bych přísahal, že je živý. Bohužel už ne. To je moc šikovně udělané, vypadá úplně jako živý. Kdo vám ho tak pěkně vycpal? Já. Vy? Ovšem, řekla. A všiml jste si také mého malého Basila? Ukázala hlavou k jezevčíkovi, pohodlně stočenému před krbem. A Billy si pojednou uvědomil, že to zvíře bylo po celou dobu stejně tiché a nehybné jako papoušek. Stáhl ruku a sáhl mu jemně na hřbet. Byl tvrdý a studený. A když psovi přejel proti srsti, prosvítala pod ní šedočerná, vyschlá a dokonale preparovaná kůže. Pro pána Jána, řekl, to je ohromné. Odvrátil se od psa a s hlubokým obdivem pohlédl na drobnou ženu sedící vedle něho na pohovce. To musí být strašně těžké dělat takovéhle věci.
1: Ale kde pak? Vycpávám si všechny svoje mazlíčky, když umřou. Chcete ještě šálek čaje?
0: Ne, děkuji, řekl Billy. Čaj chutnal slabě po hořkých mandlích, ale příliš mu to nevadilo.
1: Zapsal jste se už do knihy?
0: Ano, ovšem.
1: To je dobře. Kdybych někdy náhodou zapomněla, jak jste se jmenoval, můžu vždycky se jít dolů a podívat se.
0: Promiňte, že se ptám, ale byli zde v posledních 2 nebo 3 letech ještě nějací jiní hosté, kromě těch 2? Otázal se Billy.
1: S vysokost vyženým šálkem čaje v ruce a s hlavou nakloněnou mírně doleva podívala se bytná po očku na Billyho a obdařila ho plachým úsměvem. Ne, můj milý, řekla. Ne, pouze vy.

0: námořník Titi, plavčík Roger.
1: A samozřejmě i posádka plachetnice Amazonky, obě sestry Blackitovi, pirátky a postrach moří a mimochodem můj neteř.
2: Kapitán Nancy!
3: Ona se vlastně jmenuje Lily, ale striček říká, že Amazonky žádné lilie nebyly.
2: Buď ticha, tykáčo jedna, a radši se rychle představ sama.
3: Rozkaz, první důstojník Peggy.
1: Tak, to jsou oni, Vlaštovky a Amazonky.
4: S, dva, tři.
5: Třikrát hurá kapitánu Flintovi!
1: Vida, teď dokonce provolávají slávu i mě. Tenkrát se docela trefili. Někdy si opravdu připadám jako vysloužilý pirát kapitán Flint, karamba. Na titulních stranách mých knížek je pravda jiné jméno, ale člověk nemůže být pořád tím, kým by chtěl. To jde jenom ve snech. A z těch vlastně moje knížky vznikly. I ta dnešní, která se jmenuje
5: Trosečníci z Vlaštovky.
0: Ostrov divokých koček na obzoru!
3: Nemáš hned říkat, jak se jmenuje, Rogere. Máš volat země, země a olizovat si vyprahlé rty. A teprv, když se k ní přiblížíme a uvidíme, co je to za zemi.
6: Ale ty, vždyť to tady známe od loňska.
7: Tamhle je přece houseboat kapitána Flinta.
1: Malá plachetnice Vlaštovka se svou pětičlenou posádkou, včetně papouška, křižovala proti větru přes velké jezero. Zase byly prázdniny. John, Zuzana, Titi a Roger Walkerovi přijeli včera z jihu. A když vlak vyjížděl na malé nádražíčko, stáli u okna, protože se těšili, že jim jejich loňští spojenci, pirátky Amazonky, Nancy a Peggy Blackitovi, určitě přijdou naproti, možná, že i se mnou. Já jsem pro ně ovšem nebyl pan Turner, strýček Blackitovic děvčat, ale pirátský kapitán Flint. Jenže nikdo je nečekal. Řekli si, že Amazonky jsou možná i se mnou na houseboatu anebo už na ostrově divokých koček. A tak dnes naši čtyři badatelé vypluli k ostrovu, o který loni s Amazonkami tak dlouho bojovali, až se z nich nakonec stali přátelé. Teď se právě blížili k zátoce, kde kotvil můj starý obytný člun.
0: Co to? Kapitán Flint zapomněl vstyčit vlajku?
1: Když loni poprvé viděli houseboat a Titi napadlo, že jsem nejspíš vysloužilý pirát, zahledli mě na palubě, jak píšu tu knihu, co mi později zachránili. Dostali za to papouška Lóru a všichni jsme se stali kamarády.
0: Páni, on přikryl dělo.
6: A v oknech jsou stažené záclonky. Asi někam odjel.
1: Udivilo je to. I když všichni nesnili tak jako Roger o vztyčených vlajkách a čestných salvách, čekali stejně jako on, že mě jako obvykle najdou na houseboatu. Kdyby tak věděli, jak bych tam byl rád, ale nevěděli nic, a tak Vlaštovka plula dál k ostrovu.
0: Jak to, že není vidět kouř?
7: Nancy si přece potrpí na táboráky jako hrom.
1: I to bylo divné. Kapitán John projel kolem úžiny na jihu ostrova, kterou se vyjíždělo mezi skalami do tajného přístavu. Přistáli a hned se rozeběhli k loňskému tábořišti. Nikde nikdo. Ale poblíž ohniště stála hranice chrastí na oheň a k ní byla připíchnutá šípem se zeleným peřím velká obálka.
0: Dopis od pirátek Amazonek! To je přece jejich šíp!
6: Hele, tvoje staré peříčko, Lóro!
0: Ukáž!
6: Vlaštovkám od pirátů Amazonek. Vítáme vás na ostrově divokých koček. Přijedeme, jak budeme moct nejdřív. Máme potíže s domorodci. Kapitán Flint je v tom taky. Nancy Blackitová postrach moří kapitán Amazonky, Peggy Blackitová první důstojník.
7: Co to může být za potíže s domorodci?
1: Všechno se dozvěděli asi za hodinu, když je přijela navštívit maminka s jejich malou sestřičkou Bridget. Řekla jim, že na statku se teď zuřivě uklízí, protože dostala od paní Blackitové, maminky Nancy a Peggy, dopis, že se tam zítra zastaví i s bratrem, tedy kapitánem Flintem, tedy se mnou. A hlavně se starou slečnou Turnerovou. To je jejich teta. A tak je to vlastně prateta vaše.

0: jejich spojenců, vysvětlila maminka. A pak dodala, bojím se, že letos jich asi moc neužijete.
1: Tak Amazonky jsou s pratetou. Asi přijedou až zítra.
2: Víte co? Nebudeme na ně čekat a pustíme se na výzkumy.
3: Pojďte tam, co jsme loni skončili. Do Podkoví zátoky.
4: Jasně, jedeme. A můžeme jít nahoru podle potoka až k prameni.
0: Krátce na to byl už tábor na ostrově opuštěný a vlaštovka křižovala proti větru k západnímu břehu jezera do zátoky ve tvaru Podkovy, vklíněné mezi dva nízké ostrovy.
2: Vlevo vpředu skála!
4: To je ale pěkná potvora. Vůbec se na ní z loňska nepamatuju.
0: Dívali se, jak se drobné vlnky tříští o ostrá skaliska, která vyčnívala z vody proti jižnímu ostrohu, a za chvilku už vlaštovka plula po klidné zátoce k obrázkovému břehu. Všude leželo plno klacíků na oheň a tak brzy bublala v konvici voda na čaj. A potom najednou...
5: Ahoj, vlaštovky!
6: Ahoj!
0: Do zátoky vjížděla loďka velká asi jako vlaštovka, jen plachtu měla bílou. Na stožáru vlála černá vlajka s lebkou a skříženými hnáty. A na palubě byla dvě známá děvčata.
1: Jsou to Amazonky.
4: Ahoj, Nancy.
2: Ahoj, Peggy.
3: Ahoj, Amazonky.
6: Ahoj, mořští voci. Spust plachtu, Peggy.
0: Bílá plachta klesla a loďka se jménem Amazonka na přídi klouzala po hladině zátoky, až přistála těsně vedle vlaštovky.
4: Ale kde máte stan? Nechali jsme vám na ostrově staré místo.
6: 1000 láter, co pak to nechápete? Přece jsme vám psali, že máme potíže s domorodci. Štěstí, že jsme se sem vůbec dostali. Ale k večeři se musíme vrátit včas.
1: A to je to fakticky taková hrůza, Nancy?
6: Horší to už ani být nemůže. Jen si uděláme nějaký plán, hned nám to zkazí. Tábořit nesmíme, s pirátským životem je taky konec. Jen tu a tam můžeme vyrazit mezi jídlem.
1: Každý večer se musíme nastrojit do svátečních šatů.
6: A někdy i v poledne.
1: Horší už to prostě být nemůže.
3: A kde je kapitán Flynn?
6: Strýček Jim? Ten je v tom přece taky. Dneska má službu. Jenom díky tomu jsme se vůbec dostali z domova.
1: Na houseboatu nesmí bydlet. Musí spát doma.
4: A to vůbec nepřijedete na ostrov divokých koček?
6: Dokud ona neodjede, tak ne.
2: Kdo dokud neodjede?
6: No prateta přece. A přijela teprv den před vámi.
1: Ale nejde jenom o nás. My jí můžeme vzít roha. Jenže to jí pak zůstane jako rukojmí maminka a strýček Jim. Ti se jí bojí ještě víc než my. Víte, ona je vychovaná.

0: Čtyři vlaštovky a dvě amazonky popíjeli čaj a koukali nevesele. Ale Titi se brzy schopila. Vydali se přece na výzkumnou výpravu a ona se od ní nedá ničím odradit.
1: Co budete prozkoumávat?
2: Chceme se vydat nahoru podle potoka.
3: To narazíte leda na silnici.
0: Bylo jasné, že amazonky i obě starší vlaštovky výpravu oželí. A tak první námořník kývl na plavčíka, prodrali se do houštiny a za chvíli zmizeli. Brzy neslyšeli už nic jiného než hukot vody, ženoucí se dolů obláskovými peřejemi. Protože se nechtěli setkat s domorodci, podlezli silnici pod můstkem a potom pořád stoupali strmým modřínovým lesem podle potoka výš a výš. Najednou les skončil a před nimi se na míle daleko rozprostíralo vřesoviště s pozadím hor. Pustili se podél potoka dál po pěšince, kterou ve vřesu vyšlapali ovce. Po chvíli se jim do cesty postavil vodopád. Vyšplhali po skále vedle něj a najednou...
4: To je pes za místo, Titi. Tajnější údolí by nikdo na světě nenašel.
0: Byla to asi pravda. Ve vřesovišti leželo malé údolí, uzavřené tak asi po 100 krocích dalším vodopádem a po stranách kamenitými svahy ze skal a vřesu. Ty vystupovali tak příkře do výšky, že když oba badatelé pohlédli nahoru, viděli nad sebou jen oblohu. Vyšplhali každý po jedné straně úbočí a zjistili, že stačí ujít jen pár kroků od kraje a už by ani nepoznali, že tu nějaké údolí je. A pak dole objevili ještě něco.
4: Rogere, Rogere, je tady jeskyně.
0: Dívali se do temné díry v šedé skalní stěně.
4: Vlezeme dovnitř, ale ve tmě z toho nebudeme nic mít.
2: Radši si zajdeme pro baterky a přivedeme ostatní. Jenže jsou tam taky amazonky. A o tomhle možná nevědí, i když už objevili skoro všecko, co se dalo. Víš co? Řekneme jim o údolí, ale jeskyně bude naše tajemství.

0: Ráno na ostrově měl kapitán John všechno připraveno a čekal už jenom na svou posádku. Už před chvílí zahlédl Amazonku, jak uhání kolem druhého břehu jezera k podkoví zátoce. Včera se domluvili, že se tam ráno zase sejdou a půjdou se podívat do údolí, které Titi s Rogerem objevili a které ani Amazonky neznali. John viděl dalekohledem, že u druhého břehu je pořádné vlnobití, ale také si všiml, že Amazonka vplula do zátoky plnou rychlostí. A chtěl to udělat stejně. Žádné skasávání plachty. Plnou rychlostí.
1: Dneska je ale pořádný vítr.
2: Fouká nám přímo dozad a je pořád prudší a prudší.
3: Ale jsme rychlejší než motorák.
1: Neměla bys radši skasat plachta?
4: Ne, Amazonky ji taky neskasaly.
0: Vítr se ke všemu pořád měnil. Každou chvíli se napřel silněji a silněji, tak nečekaně a prudce, že se špička lodi stočila dřív, než ji kapitán stačil zarazit kormidlem a zase vyrovnat. Každý ten náraz zanesl loď o kus dál od její dráhy a vítr se teď opíral šikmu do plachty.
1: Nezapomeň na tu skálu, co říkala Nancy. Tamhle je
3: skální hrot. Nějaký rybář už přece o něj rozbil loď.
4: Měli jsme asi fakticky skasat plachtu, ale už jsme skoro v zátoce. Vlaštovka to určitě dokáže.
0: Jenže právě před ústím zátoky, pouhých pár metrů před bezpečným závětřím, se na ně v posledním zuřivém náporu vrhl vítr, zachytil ze špatné strany plachtu a přehodil ji. Loď se Johnovi úplně vymkla z rukou, otočila se dokola a s pronikavým praskotem naletěla na skalní hrot. Stožár se jí zlomil kousek nad sedačkou a zřítil se i s plachtou. Všechno se stalo v několika vteřinách.
3: Do lodi teče!
0: Vlaštovka sklouzla opět dolů ze skály a byla na přídi pod čárou ponoru ošklivě proražená. Dovnitř se hrnula voda a rychle stoupala.
4: Rogere, rychle do vody a plav ke břehu. Za chvíli jsme dole. A teď ty. Ty taky, Zuzano, honem.
0: John něco hledal pod vodou na přídi. Pak se vstyčil s malou kotvou vlaštovky a vší silou ji hodil směrem k ostrohu a skočil za ostatními. V tu chvíli se voda převalila přes bok. Z vlaštovky už nebylo vidět nic než dvě vesla a jeden batoh, který se pohupoval na hladině poblíž skalního hrotu. Snad stokrát už ve svých představách ztroskotali, ale teď se to stalo skutečně.
3: Potopila se. Ona se potopila.
1: Teda, museli jsme plavat a zachránit si život.
0: Obě Amazonky stály vedle mokrých vlaštovek a kapitán Nancy snad vůbec poprvé nevěděla, co říct. A kapitán John prožíval na vlastní kůži, jaké to je, když člověk ztratí svou loď.
4: Je to všecko moje vina. Měl jsem přece jenom skasat plachtu. Máme teprve třetí den prázdnin. Jak teď budeme žít na ostrově divokých koček? A co tomu řekne maminka? Vždyť vlaštovka vlastně není naše.
0: A čím dál kapitán John přemýšlel, tím černější a černější mu všechno připadalo.

0: Zvoním a slyším, jak přibíhá Míša, ten jeho dupot si nemůžete splíst s ničím jiným. Hned ve dveřích mu vrážím ty chůdy a ptám se ho, jestli ví, na co to vlastně je. Julie obrací oči v sloup a spráskne ruce a říká mi, že jsem blázen. A jak tam tak stojíme ve dveřích, tak se Míša pokouší na ty chůdy stoupnout a udělat aspoň pár kroků, upadne přímo na Julii, která se mě v poslední chvíli chytne za klopu saka, aby sebou nepraštila taky, a já se pevně držím futer a do tohohle zmatku přichází ke dveřím Marcela a kroutí nad tím vším hlavou s tím, že jsem blázen a já se jen tak uculuju, jelikož nevím, co na to říct. Marcele to sluší. Najednou si uvědomím, o jak krásnou ženskou jsem vlastně přišel. A když mě symbolicky líbne na tvář, aniž by se jí dotkla, bodne mi u srdce a připadám si tak mizerně, že bych se nejradši otočil na patě a pod nějakou záminkou se okamžitě vypařil. Dávám Julii a Marcele každý po třech růžích a zatímco se Julie usměje, tak Marcela pronese: to je od nich tak sprostý. Oni prostě voškubou ty zvadlý plátky a vydávají to za poupata. Což je a vždycky byl její způsob, jak mi dokáže spravit náladu hned ve dveřích. No a pak se zouvám v předsíni, slyším Míšu, jak někde v baráku dupe na chůdách, zdáli slyším něčí hlas, co se směje vtipu, o který jsem, zdá se, definitivně přišel, a soukám se do neforemných filcových pantoflí a s hrůzou si uvědomuju, jak je mi spocený nohy poznamenají. Mrknu směrem k obývacímu pokoji, ale nevidím nic. Slyším jen mužský hlasy. Před zrcadlem v předsíni si ještě narychlo upravuju uzel na kravatě. Julie pospíchá, aby si dala svý růže do vázičky a pak mě uvádí do pokoje a volá: podívejte, kdo přišel! A postaví na skleněnou desku stolku před sedačkou. Pane bože, jak já nesnáším tyhle skleněné desky stolků. Vázičku se třema růžema, který jsem jí přines, a Marcela od dveří opakuje to o těch oškubaných plátcích. Říkám si, podruhý už bys to snad ani nemusela. A mám sto chutí jí říct, ať je sticha a ať už mě neničí, ale držím se a usmívám se na muže bez krku stejně srdečně jako na Rosťu. Ten Julien sedí. A když mi podává ruku, skoro neodlepí prdel z gauče. Ale Rosťa ten povstane. Muž, který mi na jedné straně sice přebral ženu, ale který je na straně druhý ochotnej uznat mi i jistý zásluhy. Asi jako kdyby důležitější část dvousložkového lepidla zdravila tu druhou, je to jen takovej krátkej hold základový barvě, jejíž význam by jinak upadl v zapomnění. V jeho postoji je něco až koloniálně strnulýho. Chybí už jen lulka a how do you do? Muž bez krku se láduje burákama nebo čím a dost silně přitom funí. Snad je má v těch svých dietách povolený. Nebo možná, že jenom pro dnešek trochu hřeší, když je ta slavnostní chvíle. Míšo, Míšo! Volá Julie pod schody v hale a Míša jí odpovídá tím, že dupe na svých nových chůdách, kde si v útrobách domu. Sedám si na volnou židli a Marcela mi nalejvá skleničku růžového vína, což mě dojímá, protože jenom ona tady ví, že růžový víno piju nejradši. Ty jsi tomu dal, směje se a ukazuje na strop. Krčím rameny a trochu provinile se usmívám, jakože připouštím, že do určitý míry ano. A jak se pořád máš? Říkám, že dobře. To je dobře. Odpovídá a mně je v tu chvíli jasný, že mě asi vůbec neposlouchá, protože takovouhle odpověď by za jiných okolností jistě nespáchala. Na to je Marcela příliš vtipná, chytrá a elegantní. Nemusíš na mě koukat tak zdrceně. Snažím se o zlehčující úsměv, ale moc mi to nejde. Marcela předstírá, aspoň teda já si myslím, že předstírá, že nechtem malíčku loví ze skleničky kousek korku. Ptá se mě, co táta. A když jí líčím, jak je zhruba na tom, zúčastněně pokyvuje hlavou a říká, pozdravuj ho ode mě. Čím znovu dokazuje, že mě asi moc neposlouchá, protože jsem jí jen před malou chvílí říkal, že si vůbec nejsem jistý, jestli táta něco vnímá. Kromě těch jeho světlejch chvilek, kdy se ptá na osud mladičkého ministra Stanislava Grosse. Můžeš tam jít někdy se mnou? Navrhuju, ale přistihuju sám sebe, že až moc kvapně. A zmocňuje se mě strach, aby si to Marcela nevyložila jako můžeš jít někdy se mnou? Kamkoliv? Kdykoliv? A tak se stahuju a abych jí to ulehčil, rychle odpovídám za ní. Já vím, že nemáš tolik času. No, říká pomalu a rozvážně Marcela k mýmu překvapení. Možná se později můžeme domluvit. Vsadím se, že tam táta nemá jedinou kytku. Vraštím čelo a usilovně přemýšlím, jestli je nebo není v tátově pokoji aspoň kaktus, ale za boha si nemůžu vzpomenout. Tak si v duchu přísahám, že mu tam nějakou přiměřenou, nenáročnou rostlinu příště přinesu. Tak Míšo, zaječí Julie, už toho pro boha nech! Ale Míša to nevzdává. Moje chůdy mají evidentně úspěch. Tak kdy bude dort? Ptám se. A 6 svíček na něm. Až dovařím, odpovídá mi od dveří Julie a odfoukne si Ofinu z očí, aby naznačila, že má dneska práce až nad hlavu. Budou meruňkový knedlíky, dodává potom, co vyprázdní skoro na ex svou skleničku vína. Támhle se dělaj, ukáže sklínkou za sebe směrem ke kuchyni, aniž by se ohlídla. Doufám, že to nikomu nevadí. Konec konců objednal si je Míša, takže stejně vám nic jiného nezbývá. Ale jinak jsou tu chlebíčky a dort bude až potom. Bude to dneska hodně sladký den, to teda jo. Já si nemůžu dovolit jít do důchodu, zasměje se nešťastně Rostě. To vůbec nepřichází v úvahu nějaký důchod. Já musím umřít v práci a v botách. Nefakt, zvolá, ačkoliv nikdo z nás v tu chvíli nic neříká. Teď počítejte se mnou, stlumí hlas a obrací se k muži bez krku, který dojed buráky a teď zvědavě naslouchá s několika hnědejma drobkama na spodním rtu. Za jiných okolností by se mě to možná dotklo. Myslím to, jak stišuje hlas a obrací se jinam, jako by mě vyobcovával z nějakého klubu zasvěcených, ale upřímně řečeno je mi to v tu chvíli celkem putna. Nezajímají mě jeho problémy s jeho leasingama a jeho zaměstnancema, který kradou jako straky, jak se sám před okamžikem tlumeně vyjádřil. Zajímá mě Marcela. Mívám takový sny, slyším sám sebe, jak jí najednou povídám, že po mně chtějí na starý kolena maturitu, znáš to? Pane bože, znám, září Marcela. Stojím před komisí a jsem úplně dutá. To ví, že to znám, to má spousta lidí. Myslel jsem, říkám tak, aby mě kromě Marcely nikdo neslyšel, že to s věkem zmizí, ale je to čím dál tím horší. Francouzština? Šeptá mi Marcela. Němčina, říkám. Mám na to vždycky týden. Tak to já mám s francouzštinou. Máš to dlouho? Tam se tiše. Léta! Směje se do dlaně, ale najednou zvážní, protože jí dojde to samý, co mně. Že jsme si to nikdy za 20 let neřekli. Míšo! Vřeští Julie jak pavián. Vstávám a říkám, že se po něm podívám. A tak nejdřív nakouknu do kuchyně, kde v obrovském hrnci bublá voda na knedlíky a pak, zrovna když za ním chci vykráčet do jeho pokoje, objeví se nahoře na schodech postava malýho velkýho muže. Stojí tam vážně a mlčky pozoruje propast pod sebou. Rozpřáhnu ruce a volám na něj, ať se nebojí. A on pak opatrně krok za krokem sestupuje ke mně. Jdu mu pár schodů naproti a pak se zastavím a čekám, jestli si na to troufne nebo ne. Buch, položí jeden chůd níž. Buch, přidá k němu druhej. Buch, buch, buch, buch, je dole. Tady jde ze schodů hlavou napřed Michal Medvěd, říkám mu, když se dole obejmeme. Běž se umýt, Míšo, za chvíli bude jídlo. Volá na něj Julie a já si sedám zpátky k Marcele, abych jí i sobě dolil sklenku, a Rostě vypravuje pořád o tom, jak nemůže do důchodu, i kdyby chtěl, a takhle tam sedíme všichni kolem stolu, zatímco Míša se chystá, že si umyje ruce, ale pořád na chůdách, a to je ta chyba, kráčí na nich do kuchyně a jak se chce nahnout nad dřez, jeden z těch zatracených chůdů se mu podsmekne a Míša na sebe v pádu převrací 10litrový hrnec plný vařící vody, který stojí na sporáku Mora. Mora! Zaslechneme tu ránu z kuchyně a okamžitě nám dochází povaha ticha, co nastane po žuchnutí, s jakým se Míša skácel na záda. I to, jak se po kuchyni rozletěly chůdy. Všichni naraz skameníme a pár vteřin, který následujou, je nekonečných. Sedíme jako sochy a čekáme. Co když to nic není? Říkáme si. Co když se to hned nějak normálně vysvětlí? Co když se ozve provinilej smích? Ježiši Kriste! Zašeptá Julie a vrhá se ke dveřím kuchyně, kde se na okamžik zarazí a pak vykřikne tak zoufale, že nám stuhne krev v žilách. A pak se její výkřik mění v řev, který na chvíli úplně přehluší ten Míšův. Nevím, jak se tam dostávám já. Později mi vypravovali, že jsem odhodil ten stolek před sebou tak, že se převrátil na bok a všechno, co na něm bylo, skončilo na koberci. Nevím ani o tom, že jsem Míšu odnes v náručí do vany a pustil na něj ze sprchy prout ledový vody. Při nejlepší vůli bych dneska nebyl schopný předvíst rekonstrukci téhle události. Vím až to, že nad ním stojím a řvu na ostatní, ať zavolají sanitku. Ale to, co si budu bohužel pamatovat do smrti, jsou Míšovi oči, který na mě třeští, oči plný hrůzy z nepopsatelný bolesti, která zachvátila jeho třesoucí se tělo zasažený zimnicí. Doteď si vybavuju, s jakou silou se mě oběma rukama pro se mě chytá, jako by si mě chtěl přitáhnout co nejblíž k sobě. A taky strašidelný údiv v jeho děsem potemnělých očích, protože o tom, že existuje takovýhle utrpení, mu až doteď nikdo z nás neřekl. Snažím se těma jeho očima projít přímo do něj a bejt tam uvnitř v tom pekle s ním, vzít tu bolest na sebe, bejt aspoň tímhle na chvíli něco platnej a trpět tak dlouho, dokud to bude potřeba, třeba na věky, hlavně aby to nebyl on, hlavně aby to nebyl můj Míša, ale ono to nejde, nejde to! Nejde to! Říkám si zoufale a bojím se jen toho, aby na mě nepoznal, že nevím, jak mu pomoct. To bude dobrý, to bude dobrý, opakuju nesmyslně a pak přichází kratičká chvíle, kdy jsem i na vteřinu zadoufal, protože se Míša najednou sklidňuje. Ale to jenom proto, že jeho vyčerpané tělo, který ta bolest zákeřně napadla, si vyprosilo time out, tolik potřebnej před dalším bojem. A pak zase ten křik. A jen křik. A já v duchu taky řvu. Řvu, proč sakra nevomdlíš? Proč nevomdlíš? K čemu jsou pak v těle všechny ty mechanismy, co o nich furt mluvíme? Kde je ta skrytá dávka morfia, co si prý každý tělo ordinuje na samotné hranici snesitelného? Kdy omdlít, když ne teď? Přeju mu, aby ztratil vědomí, modlím se, aby tohle to už měl za sebou, aby se mohl probrat až někde v nemocnici, na lůžku a ve sterilních obvazech, s vědomím zastřeným nějakýma milosrdnýma lékama a abych tam mohl být s ním a držet ho za ruku a vypravovat mu nějaký ptákoviny, kterým by se zasmál. Nevím, jak dlouho to trvá. Tady se čas zastavuje a má vás v hrsti. Tady si uvědomíte, jak ukrutnej parchant to ve své podstatě je a kolik triků vlastně ovládá. Slyším, že za mnou někdo mluví a tak se na vteřinu ohlídnu a pak už mi Míšu berou muži v červených kombinézách a já za nima klopítám až k sanitce a spolu s Julií odjíždíme do nemocnice. Jede s náma doktor a jeden saniťák a doktor se nás ptá, jak se to stalo. A přitom Míšovi píchá nějakou injekci snad pro uklidnění a já si říkám, že zaplať pánbu, že už jsme zase zpátky ve světě, kde se čas dal znovu do pohybu a sanitka se zapnutou sirénou se s námi řítí městem a auta, který se snaží řidič předjet, před námi jen otráveně a neochotně uhejbají. A já zatínám bezmocně pěsti a v duchu na všechny ty hovada v těch jejich zbytečných plechových krámech se sílám ty nejhorší boží muka, který si jen dovedu představit. Stokrát, tisíckrát horší muka, než musí protrpět Míša. Řidič před náma otráveně vrtí hlavou, jakože nás slyší, ale že se z nás nemíní zbláznit. A já mám co dělat, abych nerozrazil dveře sanitky, nevytáhl tuhle kreaturu z toho jeho posranýho fára a na místě mu nevyrval oči z hlavy, abych ho neumlátil holejma rukama k smrti. Rozdupal ho na kaši tak, jak to dělával Pulorn hrozný v záchvatech svýho hroznýho šílenství, způsobenýho většinou lidma. Doktor utěšuje nešťastnou Julii a zároveň provádí něco s Míšou, který má teď oči zaplať pámu zavřený. Sanitka kličkuje po kolejích a já slyším, jak doktor říká Julii věcně, že dneska to celkem ujde a že na místě byli od nahlášení za pouhých 7 minut. 7 minut. Opakuju po něm zoufale a myslím tím Míšových 7 minut a doktor to pochopí a říká mi, to nejhorší už má za sebou, věřte mi. A pak se otočí na Julii a dodává, tohle není nic tak strašného, mladá paní. Zasažený je rameno a část ruky, hlavně, že to neschytal obličej. To jsou ty nejhorší případy. A že jsem jich už viděl, tohle nic nebude. Na tohle bude jednou balit holky. Konec konců, každý pořádný kluk musí mít nějakou tu parádní jizvu, jinak by to ani nebyl kluk. Nemám pravdu? Otáčí se na mě a já si poslušně vyhrnuju nohavici a ukazuju mu tu svou na noze a on se na to podívá a říká, ukažte, to je hezká práce, vzpomenete si, kdo vám to dělal? Říkám, že ne, že to už si nepamatuju. Hádám motorka, pronáší zamyšleně a já říkám, že jo, a jak to poznal? Směje se a říká, že léta praxe. Julie se ho ptá, a zaplať pámu za to, že už nebrečí, jestli je takovejchle případů jako náš Míša hodně. A doktor pokrčí ramenama a odpovídá, že zrovna těchle moc není. A jestli myslíte, mladá paní, případy, kdy se opaří děcko, tak to jsou většinou děti těch, co my jim říkáme kafíčkářky, víte? Takový ty maminky v jedné ruce dítě, v druhý kafíčko, nebo rovnou kafíčko a cigárko a pak teprv dítě. Tohle bylo na chůdách, tuhle náš děda ukazuje prstem na mě. Mu dal k narozeninám chůdy. Doktor si mě chvíli zamyšleně prohlíží a pak říká něco, za co mám sto chutí ho políbit a obejmout současně. To máte těžký, mladá paní. Taky jsem měl chůdy. Na chůdech nebo bez nich, to si nevyberete. To máme všichni napsané někde ve hvězdách. A pak se na mě chápavě usměje, protože je mu asi jasný, v jaký šlamastice jsem se právě ocitnul.
1: Dívčí kámen. Lichnice. Lovětínská rokle zeje pod hradem jako hluboká propast. Jako jehly čnějí proti nám vrcholky smrků, jako sloup vystupuje z ní skála nazvaná Dívčí kámen na paměť Milady, dcery rytíře z Lichtenburka. Pán na Lichnici si z duše přál mít syna, který by se stal dědicem jeho hradu a proslavil jeho rod udatností. Marná však byla jeho touha. Měl toliko jedinou dceru, která se jmenovala Milada. I počal jí otec vychovávat jako hocha, takže se z dívky stala mužatka. Uměla vládnout mečem i kopím, střílet kuší a jezdit na koni jako každý rytířský synek. Její rámě zesílilo tak, že dovedla i splašeného koně skrotit. Otci se líbila její srdnatost a statečnost, přitom však zapomínal, že srdce dívčiny tvrdne, že se stává krutou a bezcitnou. Jednou za bouřlivé noci vracel se rytíř z Čáslavě domů. Šťastně vyjel v nečas na návrší, tu úderem hromu splašil se mu kůň a zběsile uháněl směrem Klovětínské rokly. Skok a rytíř s koněm zřítili se do hlubiny. Osiřelá Milada stala se paní hradu. Tu přicházeli na hrad ženichové, kteří by se byli rádi stali pány na krásné, pevné lichnici. Milada jakoby se chtěla mstít za otcovu smrt, vymyslela si krutou podmínku, která její nápadníky vedla v záhubu. Dala rozhlásit, že podá svou ruku jen tomu rytíři, který vyjede v plné zbroji na skálu nad Lovětínskou roklí a tam se s koněm třikrát obrátí. Sama dala si zbudovat opodál skály palác, aby mohla odtud přihlížet tomu příšernému divadlu. Přijížděli rytíři zblízka i zdáli a když si obhlédli místo, kde se mělo rozhodnout o jejich osudu, vyjeli odvážně po úzkém krkolomném hřebení na okrouhlý zaoblený vrcholek zrádné skály. Byla ta skála z křemene, takže ani nejostřejší podkovy se do ní nezaryly. Jestliže již cestou se kůň nezřítil i s rytířem do závratné hloubky, pak stalo se mu to, sotva, že se ocitl na vrcholu skály. Milada bezcitně je posílala na smrt a často zahrálí kolem úst i posupný úsměv, když se rytíř s výkřikem řítil do hlubiny. O mrtvé se nijak nestarala a nechávala jejich těla na pospas šelmám a dravým ptákům. Jediný z rytířů, kteří dopadli na dno rokliny, zůstal naživu mladý rytíř Jetřich. Kovář Horina, který měl kovárnu v rokli u rybníka, přišel náhodou v místa, kde ležel mladý rytíř v bezvědomí s pochroumanými údy. Došel pro matku a svou dceru, odnesli raněného do kovárny, ujali se ho a ošetřili. Kovářova matka vyznala se dobře v ranhojičství i podařilo se jí zachránit Jetřicha před hrozícímu smrtí. Zpráva o zlé Miladě roznesla se široko daleko po kraji a s ní rozšířila se i pověst, že v kameni vězí cosi tajemného, že Milada čaruje a tak odpravuje všechny nápadníky. Od té doby vyhýbali se rytíři lichnici, nechtějíce obětovat své životy kruté Miladě pro její potěšení. Teprve po delším čase objevil se před hradní bránou mladý, sličný rytíř s kuší a tolcem ostrých šípů. Milada kázala ho vpustit do hradu a tázavě pohlédla na jeho štít, na němž chyběl erb. Kdo jsi? Jaké je tvé jméno? Zeptala se. Kdo jsem? Dozvíš se až zítra, obstojím-li v těžké zkoušce, kterou si určila svým nápadníkům. Neobstojím-li, pak na jméně mrtvého nezáleží, řekl rytíř. Osedlal svého koně a bezstarostně se uhostil v hradu, hrál na loutnu a zpíval si veselé písně. Milada nemohla se dočkat rána. Tentokrát poprvé hnul se v ní cit, když pomyslela, že krásný, veselý mladík bude zakrátko odpočívat mezi kostmi svých předchůdců. Ale bylo již pozdě odvolat krutou podmínku. Jakmile se slunce vzneslo nad obzor, počal se rytíř chystat k dobrodružné jízdě. Očistil si a osedlal koně, podkovy mu prohlédl a co si do nich vložil. Pak zavěsil si kuši přes rámě a k pásu toulec a šípy. Vyšvihl se do sedla, veselé výskl a vyjel ven z brány. Služebnictvo spěchalo na hradby aby odtud sledovalo smělou jízdu. Milada odebrala se do paláce nad Roklinou, aby ještě naposledy zhlédla rytíře, který její srdce rozechvěl. Jakoby byl se svým koněm jedno tělo, rozjel se rytíř po skalisku a když se ocitl na hladkém temeni skalního sloupu, počal se s koněm otáčet jednou, dvakrát, třikrát, zavískl, zamával čapkou a vyjel po skále proti oknu paláce, z něhož pohlížela na něho Milada, v tvářích smrtelně zbledlá, oči majíc jako v horečce vytřeštěné. Radostný křik a jásot rozlehl se na hradbách a veselá fanfára trubačova nesla se nádvořím a zněla ozvěnou ve skalách. Rytíř stanul pod oknem a zvolal na Miladu. Vykonal jsem to, co se mým předchůdcům nezdařilo a nemohlo podařit, protože si na ně schystala zlou léčku. Dala si kámen schválně vyhladit a tak bezcílně posílala si na smrt tolik mladých, nadějných životů. Ale démanty, které jsem svému koni do podkov vsadil, překonaly tvé zlé nástrahy. Budiš pro svou krutost navždy zatracena. Rukou mou nechť pomstěny jsou všechny nebohé oběti tvé zloby. Vytrhl stolce šíp, napíjal kuši a nežli se Milada vzpamatovala z uleknutí, projel jí srdcem ostrý šíp. Když se sloužící se běhli k paláci, byla jejich paní mrtva. Rytíř zmizel v lese, jako by se byla pod ním země slehla.
2: Umění proměny. Sen o druhé pozornosti. Poznali jsme, že sen, který nyní žijeme, je důsledkem toho, jak vnější sen poutá naši pozornost a vnucuje nám všechny naše názory. Proces ochočování bychom také mohli nazvat snem první pozornosti, protože právě při něm byla naše pozornost poprvé využita k vytvoření našeho prvního snu o životě. Jedním ze způsobů, jimž lze názory změnit, je zaměřit svou pozornost na tyto dohody a názory a tyto dohody vědomě změnit. V rámci tohoto procesu používáme svou pozornost podruhé a vytváříme tak sen druhé pozornosti, neboli nový sen. Rozdíl je v tom, že už nejste nevinní. Když jste byli dětmi, tak to bylo jinak. A vy jste neměli na vybranou, teď už ale nejste dětmi. Teď se můžete sami rozhodnout, čemu budete věřit a čemu ne. Můžete se rozhodnout, že uvěříte čemukoli a to se týká i vaší víry v sebe sama. Prvním krokem je uvědomit si, že vaši mysl obestírá mlha. Musíte si uvědomit, že v jednom kuse sníte. Jenom skrze uvědomění získáte možnost proměnit svůj sen. Pokud si uvědomíte, že všechno to drama ve vašem životě způsobuje to, čemu věříte, a že to, čemu věříte, není skutečné, pak to můžete začít měnit. Pokud však chcete své názory skutečně změnit, musíte svou pozornost zaměřit na to, co vlastně chcete změnit. Nejdřív musíte vědět, které dohody chcete změnit a teprve pak to můžete udělat. Takže dalším krokem je uvědomit si všechny ty svazující a ze strachu pramenící názory, které vás odsuzují k pocitu nespokojenosti. Udělejte si inventuru všeho, čemu věříte, všech svých dohod a tímto procesem začne vaše proměna. Toltékové tomu říkali umění proměny. Mistrem umění proměny se stanete, když změníte dohody vycházející ze strachu. Ty dohody, kvůli kterým trpíte. A místo toho si naprogramujete svou mysl podle svého. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je zkoumat a osvojit si nové názory, jako například 4 dohody. Rozhodnutí osvojit si 4 dohody je vyhlášením války, kterou si chcete na parazitovi vydobít zpět svou svobodu. 4 dohody vám nabízejí možnost skoncovat s citovou bolestí. Mohou vám otevřít bránu k radosti ze života a počátku nového snu. Pokud vás to zaujalo, je jenom na vás začít zkoumat možnosti svého snu. 4 dohody vznikly, aby vám pomohly v umění proměny. Aby vám pomohly prolomit svazující dohody, získat víc osobní energie a být silnější. Čím silnější budete, tím víc dohod dokážete prolomit, až jednou přijde okamžik, kdy se dostanete až k samotnému jádru všech těchto dohod. Cestu k jádru těchto dohod nazývám výjití do pouště. Když vyjdete do pouště, stanete všem svým běsům tváří v tvář. Když se z pouště vrátíte, stanou se z běsů andělé. Následování těchto 4 nových dohod je projevem velké síly. Prolomení zaklínadel černé magie ve vaší mysli vyžaduje velkou osobní sílu. Pokaždé, když prolomíte některou dohodu, získáte víc síly. Začnete rušením drobných dohod, které vyžadují méně síly. Jakmile tyto drobné dohody prolomíte, vaše osobní síla poroste, a to tak dlouho, až se konečně dokážete postavit i velkým běsům ve své mysli. Například té malé holčičce, které její maminka řekla, ať už nespívá. Je dnes 20 let a ještě stále nespívá. Jedním ze způsobů, jímž může překonat svůj názor, že má hrozný hlas, je prostě říci si, no dobře, zaspívám si, i když zpívám hrozně. Pak si může představovat, jak jí někdo tleská a říká, páni, to byla ale nádhera. Její dohoda se tím možná naruší jen docela malinko, ale přece jen naruší. Dívka tak získá trochu víc síly a odvahu zkoušet to zas a zas, až dohodu nakonec prolomí. To je jeden ze způsobů, jak se vymanit ze snu o pekle. Za každou dohodu, která vám způsobuje utrpení a kterou prolomíte, musíte uzavřít dohodu novou, která vám bude přinášet pocit štěstí. Zabráníte tak tomu, aby se stará dohoda vrátila. Když dané místo obsadíte novou dohodou, stará dohoda zmizí navždy a na jejím místě se usadí dohoda nová. V mysli sídlí množství silných názorů, v jejich světle může tento proces vypadat naprosto beznadějně. Proto musíte postupovat krok za krokem a mít se sebou trpělivost, protože změny budou přicházet pomalu. Váš nynější způsob života je výsledkem mnoha let ochočování. Nemůžete očekávat, že se ochočení zbavíte za jediný den. Prolomit staré dohody je velmi obtížné, protože jsme do všech dohod, které jsme uzavřeli, vložili sílu svého slova, tedy sílu své vůle. Stejnou sílu teď budeme potřebovat k prolomení dané dohody. Dohodu není možné změnit menší silou, než jakou byla vytvořena, a přitom téměř všechnu svou osobní sílu spotřebováváme na udržování dohod, které jsme se sebou uzavřeli. Jsme závislí na tom, jací jsme. Jsme závislí na hněvu, závisti a sebelítosti. Jsme závislí na názorech, které nám říkají, nejsem dost dobrý, nejsem dost chytrý, proč bych se o něco snažil, ostatní to zvládnou, protože jsou lepší než já. Všechny tyto staré dohody, které vládnou našemu snu o životě, vznikly tak, že jsme si je znovu a znovu opakovali. Pokud si tedy máme osvojit 4 dohody, budeme se muset znovu uchýlit k opakování. Když se v životě budete řídit těmito novými dohodami, vaše nejlepší schopnosti se zlepší. Opakováním se stanete mistry.

Kázeň bojovníka. Ovládání vlastního chování. Představte si, že se probudíte brzy a překypujete nadšením z nadcházejícího dne. Je vám dobře, jste šťastní a do nového dne jdete se spoustou energie. U snídaně se ale hrozně pohádáte se svým partnerem a mysl vám zalije hotová záplava emocí. Zlobíte se a na svou zlobu vyplýtváte spoustu osobní energie. Po hádce se cítíte vyčerpaní a chce se vám brečet. Jste tak unavení, že se vrátíte do ložnice, padnete na postel a snažíte se dát dohromady. Celý den pak strávíte ve víru citů, nemáte na nic energii a nejraději byste od všeho utekli. Každý den vstáváme s určitým množstvím duševní, citové a fyzické energie, kterou během dne spotřebujeme. Když svým citům dovolíme, aby nás o energii připravovali, nezbude nám už žádná energie na to, abychom změnili své životy nebo ji předali druhým. Vaše vidění světa závisí na citech, které prožíváte. Když jste naštvaní, všechno kolem je špatné, nic vám není dost dobré. Rozčiluje vás všechno, včetně počasí, ať už prší nebo svítí sluníčko, nic vám není recht. Když jste smutní, je všechno kolem smutné a hned vás to rozpláče. Spatříte stromy a je vám smutno. Všimnete si, že prší a všechno se zdá být smutné. Možná se cítíte zranitelní a máte potřebu se chránit, protože nevíte, kdy vás kdo napadne. Nevěříte ničemu a nikomu kolem. To proto, že se na svět díváte očima strachu. Představte si lidskou mysl jako kůži. Když se dotknete zdravé kůže, je to neobyčejně příjemné. Vaše kůže byla stvořena k cítění a každý dotek je příjemný. A teď si představte, že jste si ublížili, že máte kůži poraněnou a zanícenou. Každý dotek zanícené kůže bolí. A tak se snažíte zakrýt a kůži si chránit. Doteky druhých se vám nebudou líbit, protože vás budou bolet. A teď si představte, že by všichni lidé měli kožní chorobu. Nikdo by se nemohl nikoho dotknout, protože by ho to bolelo. Všichni by měli na kůži rány, takže by záněty byly považovány za normální. A i bolest by byla považována za normální. Uvěřili bychom prostě, že to tak má být. Umíte si představit, jak bychom se k sobě chovali, kdyby všichni lidé na celém světě měli takovou kožní chorobu? Téměř bychom se neobjímali, protože by to moc bolelo. Záměrně bychom si mezi sebou vytvářeli odstup. Lidská mysl je na tom stejně jako ta zanícená kůže. Celé citové tělo každého člověka pokrývají zanícené rány. Každá rána je zanícená citovým jedem. Jedem všech těch citů, kvůli kterým trpíme, například hněvu, zlosti, závisti a smutku. Každá nespravedlnost nám v mysli otevře novou ránu. A my kvůli představám a názorům, které máme na nespravedlnost a na to, jak by věci měly být, reagujeme citovým jedem. Mysl je z procesu ochočování tak bolavá a plná jedu, že všichni považují zraněnou mysl za normální. Všichni to považují za normální, ale já vám říkám, že to normální není. Sen planety nefunguje správně a lidé trpí nemocí duše zvanou strach. Příznaky tohoto onemocnění jsou všechny emoce, které nás odsuzují k utrpení. Hněv, nenávist, smutek, závist a zrada. Když je strach příliš silný, rozumové funkce mysli začnou selhávat a my tento stav nazveme duševní chorobou. K psychotickému chování dochází, když je mysl tak vyděšená a rány jsou tak bolestivé, že se zdá být lepší veškerý kontakt s okolním světem přerušit. Když budeme stav své mysli vnímat jako nemoc, dokážeme na ni najít lék. Už nebudeme muset trpět. Nejprve však musí pravda otevřít citové rány, vyčistit z nich všechen jed a úplně je vyléčit. Jak to máme udělat? Musíme odpustit těm, o kterých si myslíme, že nám ublížili. Ne proto, že si to zaslouží, abychom jim odpustili, ale protože máme sami sebe tak rádi,
že nechceme donekonečna platit za jednu nespravedlnost. Odpuštění je jedinou cestou k uzdravení. Rozhodneme se, že druhým odpustíme, protože máme soucit sami se sebou. Dokážeme se vzdát zlosti a prohlásit, to stačí. Odteď už nebudu velkým soudcem, který jde proti mně. Už se dál nebudu bičovat a nebudu si ubližovat. Odteď už nebudu oběť. Nejprve musíme odpustit svým rodičům, svým sourozencům, svým přátelům a Bohu. Když odpustíte Bohu, můžete konečně odpustit i sami sobě. Když odpustíte sami sobě, sebeodmítání vaší mysli skončí. Nastoupí sebepřijetí. A vaše láska k sobě samým zesílí natolik, že se konečně přijmete takový, jací jste. Tak se zrodí svobodný člověk. Klíč je v odpuštění. To, že jste někomu odpustili, poznáte podle toho, že když se s ním příště setkáte, už na něj nebudete reagovat emocionálně. Nebudete reagovat emocionálně, když zaslechnete jeho jméno. Když se někdo dotkne místa, kde jste mívali ránu a vás to už nebude bolet, pochopíte, že jste mu skutečně odpustili. Pravda je jako skalpel. Bolí, protože otevírá všechny lžemi překryté rány, abychom se mohli uzdravit. Těmto lžím říkáme systém popírání. Na systému popírání jako takovém není nic zlého, protože nám umožňuje překrýt rány a dál fungovat. Když už však žádné rány ani jed nemáme, nemusíme si dál lhát. Nepotřebujeme systém popírání, protože zdravé mysli, stejně jako zdravé kůže, se dá dotýkat, aniž by to bolelo. Když je mysl čistá, je pro ní příjemné, když se jí někdo dotýká. Problém většiny lidí spočívá v tom, že ztrácejí vládu nad svými city. V takové situaci začnou city ovládat chování člověka a ne člověk city. Když nad nimi ztratíme vládu, říkáme věci, které říkat nechceme a děláme věci, které dělat nechceme. Proto je tak důležité nehřešit slovem a stát se duchovním bojovníkem. Musíme se naučit ovládat své city, abychom měli dostatek osobní síly na to změnit naše dohody pramenící ze strachu, uniknout peklu a stvořit si své vlastní osobní nebe. Jak se staneme bojovníkem? Bojovník je ve všech tradicích popisován téměř stejně. Bojovník má probuzené vědomí. To je velmi důležité. Uvědomuje si, že je ve válce a válka v naší mysli si žádá disciplínu. Nikoli disciplínu vojáka, nýbrž disciplínu bojovníka. Nikoli disciplínu zvenku, která nám říká, co máme nebo nemáme dělat. Nýbrž disciplínu být za všech okolností sami sebou. Bojovník má vládu. Nikoli vládu nad jiným člověkem, ale vládu nad svými vlastními city. Vládu nad svým vlastním já. Mít vládu nad city neznamená je potlačovat. To se naopak děje, když své city ovládat přestaneme. Oběť své city potlačuje, zatímco bojovník se jich zdržuje. A to je právě ten veliký rozdíl mezi nimi. Něčeho se zdržet není totéž jako to potlačit. Zdržet se citů znamená je odložit a vyjádřit v pravou chvíli, ani dříve, ani později. Proto bojovníci nehřeší slovem. Mají úplnou vládu nad svými city a proto i nad svým chováním.

Iniciace smrtí. Smíření s andělem smrti. Poslední způsob, jímž je možné dosáhnout osobní svobody, je připravit se na iniciaci smrtí. Přijmout samu smrt jako svého učitele. Anděl smrti

Jsem to ale chudinka, já umírám. A vytvořit tak obrovské drama. Druhou možností je využít každičký okamžik k tomu, abychom byli šťastní. A dělat jenom to, co nás opravdu baví. Pokud nám zbývá už jen týden života, pojďme si ten život užít. Buďme plní života. Můžeme si říct, budu sám sebou. Už nebudu žít tak, abych se zavděčil druhým. Už se nebudu strachovat, co si o mě myslí. Co je mi potom, co si ostatní myslí, když stejně za týden umřu? Budu sám sebou. Anděl smrti nás může naučit prožívat každý den tak, jako by to byl poslední den našeho života. Jako by už neměl přijít žádný zítřek. Každý den můžeme začít slovy: jsem vzhůru, vidím slunce. Vzdávám díky slunci a všemu a všem za to, že ještě žiju. Mám další den na to být sám sebou. Takhle vnímám život. Tohle mě anděl smrti naučil. Být naprosto otevřený a vědět, že se není čeho bát. A samozřejmě se k lidem, které mám rád, chovám s láskou, protože dnešek může být posledním dnem, kdy jim budu moci říct, jak moc je mám rád. Nevím, jestli se s nimi ještě někdy setkám. A proto se s nimi nechci hádat. Co kdybych se s vámi do krve pohádal, předal vám všechen ten citový jed, který jsem si proti vám nashromáždil, a vy jste zítra zemřel, pane jo, pane bože. Můj soudce by si na mě parádně smlsnul a já bych si vyčítal všechno, co jsem vám řekl. Vyčítal bych si i to, že jsem vám neřekl, jak moc vás mám rád. Láska, která mi přináší pocit štěstí, je láska, kterou s vámi mohu sdílet. Proč bych měl popírat, že vás mám rád? Není podstatné, jestli i vy máte rádi mě. Možná zítra umřu, anebo možná zítra zemřete vy. Teď jsem ale šťastný, že vám můžu říct, jak moc vás mám rád. I vy tak můžete žít. Připravíte se tím na iniciaci smrti. Při iniciaci smrti starý sen, který máte v mysli, jednou provždy zemře. Ano, zůstanou vám vzpomínky na parazita, na soudce, oběť a všechno, čemu jste dřív věřili, ale parazit bude mrtvý. To je to, co zemře při iniciaci smrti. Parazit. Podstoupit iniciaci smrti není snadné, protože soudce a oběť se budou bránit vším, co mají. Nechtějí zemřít. A my máme obavy, že to my zemřeme a této smrti se bojíme. Když žijeme ve snu planety, je to, jako bychom byli mrtví. Ten, kdo přežije iniciaci smrti, dostane ten nejúžasnější dar – vzkříšení. Prožít vzkříšení znamená vstát z mrtvých, být plný života, být zase sám sebou. Vzkříšením jsme opět jako děti, divocí a svobodní, ale s jedním rozdílem. Rozdíl je v tom, že nyní naši svobodu provází moudrost místo nevinnosti. Dokážeme prolomit své ochočení, znovu získat svobodu a uzdravit svou mysl. Vydáme se andělu smrti s vědomím, že parazit zemře a my přežijeme. S čistou myslí a dokonalým rozumem. Pak budeme moci svobodně používat svou mysl a vést svůj vlastní život. To je to, co nás podle Toltéků anděl smrti učí. Anděl smrti k nám přichází a říká: podívej se, všechno, co zde existuje, je moje. Není to tvoje. Tvůj dům, tvůj partner, tvé děti, tvé auto, tvá kariéra, tvé peníze, to všechno je moje.

a já si to mohu vzít, kdy se mi zachce. Ale pro teď ti to ještě nechám v užívání. Když se vydáme andělu smrti, budeme už navždycky šťastní. Proč? Protože anděl smrti odnese naši minulost, aby život mohl jít dál. Jakmile uběhne byť i jen sebemenší okamžik, anděl smrti tento mrtvý čas odnese a my nepřestaneme žít v přítomnosti. Parazit by si přál, abychom si minulost nesli sebou. A proto je bytí na tomto světě tak těžké. Jak bychom se mohli radovat z přítomnosti, když se stále snažíme žít v minulosti? Proč sebou máme nést břemeno minulosti, když sníme o budoucnosti? Kdy budeme konečně žít v přítomnosti? A to je právě to, co nás anděl smrti učí.

Kapitola 7. Nový sen, nebe na zemi. A teď vás žádám, abyste zapomněli všechno, co jste se za celý život naučili. Přichází počátek nového porozumění, nového snu. Sen, který žijete, je vaším výtvorem. Je to vaše vnímání skutečnosti, které můžete v kterémkoliv okamžiku změnit. Máte moc vytvořit peklo a máte moc vytvořit nebe. Proč byste nemohli začít snít jiný sen? Proč byste nemohli využít své mysli, své představivosti a svých citů ke snění o nebi? Použijte svou představivost a začnou se dít neuvěřitelné věci. Představte si, že kdykoliv se vám zachce, dokážete svět vidět jinýma očima. Pokaždé, když otevřete oči, vidíte svět kolem sebe jinak. Teď zavřete oči. Pak je otevřete a podívejte se ven. Uvidíte, jak ze stromů, z nebe i ze světla vychází láska. Pocítíte, jak láska vychází ze všeho kolem vás. To je stav milosti. Pocítíte, jak ze všeho, včetně vás i ostatních lidí, vychází láska. I když jsou někteří lidé smutní nebo se zlobí, i tak pocítíte, jak na pozadí těchto citů vyzařují lásku. Nyní si za pomoci své fantazie a svých očí plných nové vnímavosti představte, že žijete nový život, nový sen. Život, v němž nemusíte zdůvodňovat svou existenci a máte svobodu být takový, jací opravdu jste. Představte si, že máte dovoleno být šťastní a svůj život si skutečně užívat. Váš život už nezahalují spory se sebou samými, ani s druhými. Představte si, že žijete svůj život a nebojíte se vyjadřovat své sny. Víte, co chcete a co nechcete a kdy to chcete. Máte svobodu změnit svůj život tak, jak opravdu chcete. Nemáte strach říci si o to, co potřebujete. Nebojíte se ničemu ani nikomu říct ano či ne. Představte si, že žijete svůj život a nemáte strach z toho, že vás druzí budou soudit. Už své chování nepodřizujete tomu, co by si o vás druzí mohli myslet. Už nejste zodpovědní za ničí názor. Už nemáte potřebu nikoho ovládat a zároveň nikdo neovládá vás. Představte si, že žijete svůj život, aniž byste soudili druhé. Dokážete druhým snadno odpustit a vzdát se soudů, které vám vytanou na mysli. Nemáte potřebu mít pravdu a nemáte potřebu nikomu dokazovat, že se mýlí. Chováte úctu k sobě i k druhým a oni zase chovají úctu k vám. Představte si, že už nemáte strach vyjádřit lásku. A nebojíte se, že vás nikdo nebude milovat. Už se nebojíte odmítnutí. A nemáte potřebu být druhými přijímaný. Dokážete říct, miluji tě, bez pocitu studu nebo ospravedlňování. Můžete jít světem se srdcem otevřeným do kořán a přitom se nemusíte bát, že by vám někdo ublížil. Představte si, že svůj život žijete tak, že už se nebojíte riskovat a zkoumat život. Strach už vám nenahání žádná ztráta. Nebojíte se žít plně v tomto světě a nebojíte se ani zemřít. Představte si, že milujete sami sebe takové, jací skutečně jste. Milujete svoje tělo takové, jaké je a milujete svoje city takové, jaké jsou. Víte, že jste dokonalí právě takový, jací jste. Chci po vás, abyste si to všechno představovali, protože to všechno je naprosto možné. Můžete žít ve stavu milosti, ve stavu požehnání, ve snu o nebi.
Jenomže abyste takový sen mohli prožívat, musíte nejprve vědět, jak vypadá. Jedině láska vás může dostat do stavu milosti. Být ve stavu milosti je stejné jako být zamilovaný. Být zamilovaný je stejné jako být ve stavu milosti. Vznášíte se na obláčku, vnímáte lásku na každém kroku. Je možné v tomto stavu žít neustále. Je to možné, protože to jiní dokázali. A přitom jsou úplně stejní jako vy. Žijí ve stavu milosti, protože změnili své dohody a sní jiný sen. Až poznáte, co to znamená žít ve stavu milosti, zamilujete si to. Poznáte, že nebe na zemi je skutečné, že nebe skutečně existuje. Jakmile poznáte, že nebe existuje, jakmile poznáte, že je možné v něm přebývat, je už jen na vás, abyste se o to pokusili. Před 2000 let nám Ježíš vyprávěl o království nebeském, o království lásky, ale jen málo kdo byl v tu chvíli na jeho zvěst připravený. Spíš si říkali, co nám to tu vykládáš? Moje srdce je prázdné, necítím lásku, o které mluvíš, necítím pokoj, který máš v sobě. Nemusíte být věřící. Jen si představte, že toto poselství lásky je možné a zjistíte, že se týká i vás. Svět je neobyčejně krásné a neobyčejně úžasné místo. Život může být velmi snadný, pokud je vaším způsobem života láska. Můžete milovat v jednom kuse, je to vaše volba. Možná nemáte důvod milovat, ale můžete milovat, protože láska vám přináší pocit štěstí. Láskyplné konání přinese jedině pocit štěstí. Láska vám dá vnitřní mír. Změní vám vnímání všeho. Na všechno se můžete dívat očima lásky. Můžete si všímat, že láska je všude kolem vás. Když budete takto žít, ve vaší mysli už nebude mlha. Mytote odjede na nekonečné prázdniny. A právě potom lidé všechna ta staletí touží. Tisíce let hledáme štěstí. Štěstí je náš ztracený ráj. Lidé museli vynaložit obrovské úsilí, aby dospěli až do tohoto bodu, který je součástí evoluce mysli. Tohle je budoucnost lidstva. Takovýto život je možný a je to jen ve vašich rukou. Mojžíš ho nazýval zemí zaslíbenou, Buddha nirvánou, Ježíš nebem. A Toltékové ho nazývají novým snem. Vaše podstata je však na neštěstí promíchána se snem planety. Všechny vaše názory a dohody jsou v mlze. Cítíte přítomnost parazita a jste přesvědčení, že to jste vy. Proto je tak obtížné se všeho vzdát, zbavit se parazita a vytvořit si prostor pro prožívání lásky. Jste závislí na soudci, jste závislí na oběti. V utrpení se cítíte v bezpečí, protože ho tak důvěrně znáte. Jenomže není důvod, abyste trpěli. Jediným důvodem k utrpení je to, že jste se sami rozhodli trpět. Když se pozorně podíváte na svůj život, odhalíte pro své utrpení řadu výmluv, ale ani jeden pořádný důvod. Totéž platí o štěstí. Jediný důvod, proč jste šťastní, je ten, že jste se rozhodli být šťastní. Pocit štěstí je otázkou volby. A totéž platí i o utrpení. Nikdo z nás nejspíš neunikne svému osudu, ale máme na vybranou. Svůj osud si protrpět, nebo si svůj osud prožít s radostí. Trpět, nebo milovat a být šťastný. Žít v pekle, nebo žít v nebi. Já jsem se rozhodl žít v nebi. A co vy?

Modlitby. Teď se prosím na chvilku zastavte, zavřete oči, otevřete srdce a vnímejte všechnu tu lásku, která z vašeho srdce vyvěrá. Pokuste se ve své mysli a ve svém srdci splynout s mými slovy, abyste pocítili velmi silné pouto lásky. Společně pak proneseme zvláštní modlitbu, v níž zakusíme spojení s naším Stvořitelem. Zaměřte svou pozornost na plíce, jako by existovaly jenom plíce. Prožívejte potěšení z toho, jak se vaše plíce rozpínají, aby uspokojili nejzákladnější potřebu lidského těla, potřebu dýchat. Zhluboka se nadechněte a vnímejte, jak vám vzduch naplňuje plíce. Vnímejte, jak vzduch není nic než láska. Všimněte si vztahu mezi vzduchem a plícemi, protože to je vztah lásky. Rozpínejte plíce vzduchem tak dlouho, až tělo pocítí potřebu vzduch zase vypudit. Pak vydechněte a znovu prožívejte to potěšení. Protože když uspokojíme některou potřebu lidského těla, máme z toho potěšení. Z dýchání máme veliké potěšení. Už jen samotné dýchání nám stačí k tomu, abychom byli šťastní a radovali se ze života. Už jenom být naživu stačí. Vnímejte to potěšení ze života. Potěšení z toho, že cítíte lásku. Modlitba za svobodu. Stvořiteli světa, prosíme tě, přijď k nám a sdílej s námi velké společenství lásky. Víme, že tvoje pravé jméno je láska, že splynout s tebou znamená naladit se na tvou vibraci, na tvou vlnu, protože ty jsi to jediné, co na světě existuje. Pomoz nám dnes být jako ty. Milovat život, být láska. Pomoz nám milovat tak, jak miluješ ty sám, bez podmínek, bez očekávání, bez povinností, bez souzení. Pomoz nám milovat a přijmout sebe samé bez souzení, protože když se soudíme, shledáváme se vinnými a chceme být potrestáni. Pomoz nám bezpodmínečně milovat všechno, co jsi stvořil, zejména ostatní lidské bytosti. A především ty, kdo žijí v naší blízkosti, naše příbuzné a ty, které se tak usilovně snažíme milovat, protože když je odmítáme, odmítáme tím sami sebe. A když odmítáme sami sebe, odmítáme i tebe. Pomoz nám bezpodmínečně milovat druhé takové, jací jsou. Pomoz nám přijmout je takové, jací jsou, bez souzení, protože když je soudíme, shledáváme je vinnými, děláme jim výčitky a máme potřebu je trestat. Očisti dnes naše srdce od citového jedu, který v sobě máme. Oprosti naše mysli od všech soudů, abychom mohli žít v dokonalém míru a dokonalé lásce. Dnes je výjimečný den. Dnes jsme se rozhodli znovu otevřít svá srdce lásce, abychom si mohli beze strachu vzájemně říkat miluji tě. A opravdu to tak i myslet. Dnes se ti zde vydáváme. Přijď k nám. Použij naše hlasy, naše oči, naše ruce a použij naše srdce ke sdílení lásky se všemi. Stvořiteli, pomoz nám dnes být jako ty. Děkujeme ti za vše, čeho se nám dnešního dne dostalo, zejména za svobodu být takový, jací skutečně jsme. Amen. Modlitba za lásku.
Budeme společně sdílet nádherný sen. Sen, u kterého si budete přát, aby se vám zdál neustále. V tomto snu vládne nádherný, teplý a slunečný den. Slyšíte ptáčky, vítr a malou říčku. Tak se k té říčce vydáte. Na jejím břehu sedí starý muž a medituje. A vy si všimnete, že mu z hlavy vyzařuje nádherné světlo mnoha různých barev. Nechcete ho rušit. On však ucítí vaši přítomnost a otevře oči. Zeširoka se usmívá a jeho oči jsou plné lásky. Zeptáte se ho, jak je možné, že z něj vychází takové krásné světlo. Požádáte ho, aby vás to naučil. Odpoví vám, že před mnoha a mnoha lety požádal o totéž svého učitele. Starý muž vám začne vyprávět svůj příběh. Můj učitel si otevřel hruď, vyjmul z ní srdce a z něj vyňal nádherný plamen. Pak otevřel mou hruď, otevřel mé srdce a ten plamínek mi do něj vložil. Vrátil mi srdce do hrudi a jakmile se do mě mé srdce vrátilo, pocítil jsem mocnou lásku, protože ten plamen, co mi vložil do srdce, byla jeho vlastní láska. Plamínek v mém srdci sílil, až se z něj stal obrovský oheň. Oheň, který nespaluje, ale očišťuje všechno, čeho se dotkne. Oheň se dotkl každičké buňky v mém těle a buňky mého těla mě za to milovaly. Splynul jsem v jedno se svým tělem, ale moje láska nepřestávala sílit. Pak se oheň dotkl každého citu v mé mysli a všechny city se tím proměnily v silnou a intenzivní lásku. A tak jsem dokonale a bezpodmínečně miloval sám sebe. Ale oheň planul dál. A já pocítil touhu svou lásku sdílet. Rozhodl jsem se vložit kousek své lásky do každého stromu. A stromy mě milovaly. A já jsem s nimi splynul v jedno. Moje láska však nepřestávala, ale naopak rostla ještě víc. Vložil jsem kousek své lásky do každé květiny, do trávy, do země. A oni mě všechny milovali a všichni jsme splynuli v jedno a moje láska dál a dál sílila, až jsem miloval všechna zvířata na zemi. Odpovídala na mou lásku a také mě milovala, až jsme splynuli v jedno. Ale moje láska rostla dál a dál. Vložil jsem kousek své lásky do každého krystalku, do každého kamene v zemi, do půdy, do kovů. A oni mě milovali. A já jsem splynul v jedno se zemí. Pak jsem se rozhodl vložit svou lásku do vody, do oceánu, do řek, do deště i do sněhu. A ty všechny mě milovali, až jsme splynuli v jedno. A ani tehdy moje láska nepřestala růst. Rozhodl jsem se vložit svou lásku do vzduchu, do větru. Cítil jsem silné sepětí se zemí, s větrem, s oceány, s přírodou. A moje láska rostla a rostla. Pozvedl jsem hlavu k nebi, ke slunci, ke hvězdám a vložil kousek své lásky do každé hvězdy, do měsíce, do slunce a ty všechny mě pak milovali. Splynul jsem v jedno s měsícem a sluncem a hvězdami a moje láska rostla a rostla. Vložil jsem kousek své lásky do každého člověka a splynul v jedno s celým lidstvem. Ať jdu kamkoliv, ať se setkám s kýmkoliv. Vždy se vidím v jejich očích, protože jsem součástí všeho, protože miluji. A pak onen starý muž otevře svou hruď, vyjme si srdce, v němž hoří nádherný plamen, a ten plamen vloží do vašeho srdce. A jeho láska nyní roste ve vás. Nyní jste jedno s větrem, s vodou, s hvězdami, s celou přírodou, se všemi zvířaty a se všemi lidmi. Cítíte teplo a světlo, které z plamene ve vašem srdci vychází. Z vaší hlavy září nádherné světlo mnoha různých barev. Záříte svitem lásky a modlíte se. Děkuji ti, stvořiteli světa, za dar života, který jsi mi dal. Děkuji ti, že jsi mi vždy dal všechno, co jsem skutečně potřeboval.
Děkuji ti, že mám příležitost zakoušet toto krásné tělo a tuto jedinečnou mysl. Děkuji ti, že žiješ ve mně s veškerou svou láskou, se svým čistým a nezměrným duchem, se svým teplým a zářícím světlem. Děkuji ti, že skrze moje slova, skrze moje oči, skrze moje srdce sdílíš svou lásku, ať jdu kamkoliv. Miluji tě takového, jaký jsi. A protože jsem tvým výtvorem, miluji i sebe takového, jaký jsem. Pomoz mi uchovat lásku a mír v mém srdci a učinit z této lásky nový způsob života, abych mohl žít v lásce po celý zbytek svého života. Amen.

0: Emisar. Martin věděl, že už je zase podzim, protože pes sebou nosil domů vítr a mrazíky a vůni jablek, která měkla pod stromy. V černých spirálách chlupů přinášel pes zlaté plátky aster, čepičky žaludů, veverčí chloupky, peří červenek, které už odletěly, piliny čerstvě nařezaného dříví a sežehnuté listí, spadané z rudě planoucích javorů. Pes vyskakoval. Pršky jemňoučkých kapradin, ostružinových úponků a ostré trávy zavířily po posteli, odkud volal Martin. Nebylo pochyb, nebylo už vůbec pochyb. Tohle neuvěřitelné zvíře je říjen. Ke mně, starouši, pojď sem. A pes se uvelebil, aby zahřál Martinovo tělo pláplavým žárem nebo klidným teplem roční doby, aby naplnil pokoj lehkými nebo těžkými, mokrými nebo suchými vůněmi cest do daleka. Na jaře voněl šeříkem, kosatci pokosenou trávou, v létě měl zmrzlinu na vousech, čpěl dýmem z pochodní, z barevných raket a ohňostrojů a přibíhal upečený sluncem. Ale na podzim? Na podzim to bylo něco jiného. Pse, jaké je to venku? A pes ležel a vyprávěl jako vždycky. Martin ležel a uvědomoval si, že podzim je jako za starých časů, než ho nemoc v posteli vyprahla do běla. Tady byl jeho most do světa, jeho poslíček, rychlá a pohyblivá součást jeho samého, kterou zavískáním vysílal, aby běžela a vrátila se, aby obíhala a větřila, sbírala a donášela čas a tkáň světa z města, z krajiny, od potoka, od řeky, od jezera, dole ze sklepa i z hora z půdy, z komory nebo z kůny na uhlí. Stokrát za den byl obdarován slunečnicovými semínky, pískem ze zahradní pěšinky, kvítky kaštanů nebo pronikavou vůní tykví. Pes pelášil zamlženými obrysy vesmíru a všechno nasával do svého kožichu. Stačilo nastavit ruku a bylo to tady. A kam pak si šel dnes ráno? Aniž to slyšel, věděl, kudy se pes hnal dolů z kopce, na němž ležel podzim v křehkých stéblech obilí, kde ležely děti v pohřebních hranicích, v šelestících mohylách, mrtví pohřbení pod listy, ale pozorně vyhlížející, když se pes a svět hnali kolem. Martin hrábl prsty, prohledal hustou kožešinu a přečetl si o daleké cestě. Přes strniska, přes třpitivou hladinu potoka v údolí, přes mramorem proseté prostory hřbitova, do lesů, v tom úžasném období kořených vůní a vzácných kadidel, proháněl se nyní Martin prostřednictvím svého emisera kolem dokola sem, tam a domů. Dveře ložnice se otevřely. Ten tvůj pes už zase něco vyvedl. Matka přinesla podnos s ovocným salátem, kakaem a houskami a rozvížila se modrýma očima. Mami, pořád se v něčem hrabe. Dnes ráno vyhrabal díru na zahradě slečny Tálkinové. Ona teď prská vstekem. Tenhle týden už jí tam vyhrabal 4. Možná, že něco hledá. Povídali, že mu hráli. Je zvědavý, až to škodí. Jestli si nedá pozor, zamknu ho. Martin pohledl na ženu, jako kdyby viděl před sebou cizince. Ale to bys přece neudělala. Jak pak by se potom něco dověděl? Odkud bych zjistil, co se děje, kdyby to pes neřekl? Maminčin hlas se stišil. Tak tohle on dělá. On ti říká, co se děje. Když běhá venku sem a tam a pak se vrátí, ovšem se dozvím. Všechno se od něho dozvím. Seděli a dívali se na psa a na odrolenou hlínu a na semínka poházená na prošívané pokrývce. No, tak jestli přestane hrabat, kde nemá, může si běhat, jak chce, řekla matka. Ke mně, starouši, pojď sem. A Martin připevnil psovi na obojek plechovou destičku. Můj majitel je Martin Smith, je mu 10 let, leží nemocný v posteli, návštěvy vítány. Pes zaštěkal, matka otevřela domovní dveře a pustila ho ven. Martin seděl a naslouchal. Z dálky bylo slyšet, jak pes běží v klidném podzimním dešti, neboť se právě rozpršel. Bylo slyšet štěkot a cinkání, které sláblo, zesílilo a zase zesláblo, jak ostře zahnul z kopce dolů do uličky a přes trávník, aby sebou přivedl pana Holoveje, a olejový kovový zápach titěrných hodinek s vnitřky jako droboučké sněhové vločky, které pan Holovej spravoval doma ve své dílně. Nebo třeba přivedl pana Jacobse, hokynáře, jeho šaty pruce čpěly salátem, celerem, rajskými jablíčky a konzervovaným skrytým pachem červených démonů, vytištěných na plechovkách s paprikovanou slaninou. Pan Jacobs a jeho neviditelní růžovo-masí ďáblové mávali často ze zdola z dvorku. Nebo pes přivedl pana Jacksona, paní Gillespieovou, pana Smitha, paní Holmesovou, každého přítele nebo skoro přítele, kterého potkal, zastavil, zahnal do úzkých, uprosil, obtěžoval a nakonec přivedl domů na večeři nebo na čaj a zákusky. Martin naslouchal a uslyšel dole psa a za ním kroky přibližující se v lehkém dešti. U domovních dveří zazvonil zvonek. Maminka otevřela, ozval se nezřetelný tichý hovor. Martin se posadil na posteli, tvář rozářenou. Stupně na schodiště zavrzali, klidně se zasmál hlas mladé ženy. To je přece slečna Hejtová, jeho učitelka ze školy. Dveře do ložnice se rozlétly, Martin měl společnost. Ráno, odpoledne, večer, rozbřesk a stmívání, slunce a měsíc obíhali se psem, který věrně hlásil teplotu půdy i vzduchu, barvu země a stromů, hustotu mlhy a deště, ale, a to bylo ze všeho nejdůležitější, přiváděl sebou znova a znova slečnu Hejtovou. V sobotu, v neděli a v pondělí pekla Martinovi polévané pomerančové koláčky a nosila mu z knihovny knihy o dinosaurech a jeskyních lidech. V úterý, ve středu a ve čtvrtek ji nějak Bůh ví, jak porazil v dominu, nějak Bůh ví, jak prohrála v dámě, a pak už měla strach, že co nevidět jí docela lehce dá mat i v šachu. V pátek, v sobotu a v neděli si povídali a vůbec se jim nechtělo přestat. A ona byla tak mladá a takový smíšek a tak hezká. Její vlasy byla jemná zářící hněď, jako ta roční doba za okny, a chodila lehce, vzpřímeně a rychle, že zvláštní něha rozbušila jeho srdce v hořkém odpoledni, kdykoliv ji uslyšel. A nad to nade vše znala tajemství znamení a dovedla číst a vyložit psa a jeho symboly, které svými zázračnými prsty našla a očesala si jeho kožichu. Zavřela oči, tiše se smála a hlasem cikánky věštěla o světě z pokladů v ruce. A v pondělí odpoledne byla slečna Hejtová mrtvá. Martin se posadil pomalu v posteli. Mrtvá, zašeptal. Mrtvá, řekla matka. Ano, mrtvá. Zabila se asi míli za městem při automobilovém neštěstí. Mrtvá, ano, mrtvá. A to pro Martina znamenalo studená, to znamenalo mlčení a syrovost a zimu, která přišla o mnoho dřív, než měla. Mrtvá, mlčící, studená, bílá. Myšlenky vířily, byly sváty dolů, usadili se v šepotu. Martin držel psa a přemýšlel, otočil se ke zdi. Paní s vlasy barvy podzimu. Paní se smíchem, který byl velmi něžný, a nikdy se nevysmíval, a s očima, které se člověku dívaly na ústa, aby viděli všechno, co kdy řekl. Paní, která byla částí podzimu, která mu pověděla o světě to, co pes nechal nedopověděné. Tlukot srdce a klidný střed šedivého odpoledne. Tlukot srdce se ztrácel. Maminko, co dělají na hřbitově, maminko, podzemí? To se tam jenom tak položí? Leží tam. Leží tam. A nic víc? To asi nemají moc velkou legraci. Rány boží, oni tam přeci nejsou kvůli legraci. Proč pak nevyskočí a trochu se neproběhnou, když je přestane bavit jenom tak ležet? Pán Bůh to pěkně hloupě zařídil. Martine. No, člověk by si myslel, že bude s lidma zacházet líp, než aby jim řekl, aby si lehli a byli sticha. To nejde. To nikdo nedokáže. Jednou jsem to zkusil. Pes to také zkouší. Řeknu mu, mrtvý pejsek. Chvilku dělá mrtvého, pak ho to přestane bavit, otráví ho to a on zavrtí ocasem nebo otevře jedno oko a podívá se na mě celý znuděný. Pane, o cože tihle lidé na hřbitově to dělají zrovna tak? Co říkáš, pse? Pes zaštěkal. Radši buď tiše. Takhle už ať tě ani jednou neslyším mluvit, řekla matka. Martin se zadíval někam do neurčita. Ale když oni to dělají přesně tak, řekl. Podzim opálil stromy dohola a honil psa ještě dál. Pes se brodil v potoce, slídil po hřbitově, jak to měl ve zvyku, a vracel se za šera se salvami štěkotu, které otřásaly okny, kamkoliv se otočil. V posledních říjnových dnech se začal pes chovat, jako by se vítr obrátil a foukal z cizí země. Stál dole na zápraží a chvěl se, kňučel a oči upíral na krajinu za městem. Nevodil Martinovi žádné návštěvy. Den co den prostál celé hodiny, jako by byl uvázaný na řetěze, třásl se a pak z ničeho nic vyrazil jako blesk, jako by ho někdo zavolal. Večer se vracel později a později a nikdo za ním nešel. Večer co večer klesal Martin hlouběji do svých polštářů. No, lidé mají prostě napilno, řekla matka. Nemají čas podívat se na tu cedulku, co jí pes nosí. Nebo možná by i přišli na návštěvu, ale pak na to zase zapomenou. Bylo v tom něco víc než jenom tohle. Byl tu horečnatý jas v psových očích a jeho kňučivé poškubávání v noci v jakémsi soukromém snu. Chvěl se ve tmě pod postelí. Někdy polovinu noci prostál a hleděl na Martina, jako kdyby věděl o nějakém velikém a neuvěřitelném tajemství a neznal žádný způsob, jak mu o něm povědět, kromě toho, že divoce mlátil ohonem nebo se otáčel do kolečka v nekonečných kruzích a bez oddechu se točil a točil. 31. října pes odběhl a nevracel se, ani když ho rodiče po večeři scháněli a volali. Připozdilo se. Ulice a chodníky zly prázdnotou, vzduch studeně proudil domem a nebylo tu nic, vůbec nic. Dlouho po půlnoci byl Martin ještě vzhůru a pozoroval svět zachladnými, čistými, skleněnými okny. Teď už to nebyl ani podzim, protože tu nebyl pes, aby ho přinesl dovnitř. Nebude ani zima, protože kdo pak přinese sníh, aby roztál člověku v ruce? Otec? Matka? Ne, to nebude ono. Ti neuměli hrát tu hru se všemi podivuhodnými tajnostmi a pravidly, s jejimi zvuky a pantomimou. Už nebudou žádné roční doby. Už nebude žádný čas. Spojení se světem, posel se ztratil v divokých davech civilizace, někdo ho otrávil, ukradl, přejel vozem, zůstal někde ve stoce. Martin zavzlikal a zabořil tvář do polštáře. Svět byl zasklený obraz, nešlo se ho dotknout. Svět byl mrtvý. Martin sebou házel v posteli. Za 3 dny po 31. říjnu už hnili v koších na odpadky poslední tykvové masky ze slavnosti všech svatých, papírové lepky a čarodějnice byly spáleny a rubáše duchů byly s ostatním prádlem uloženy v policích až zase do příštího podzimu. Pro Martina nebyla slavnost všech svatých nic víc než jediný večer, kdy plechové trumpety vřeštěly k studeným podzimním hvězdám, děti pobíhaly jako skřítkové po kamenitých cestičkách, házeli hlavami nebo hlávkami zelí, psali jména nebo podobné magické symboly na zamrzlá okna. Všechno to bylo tak vzdálené, nevysvětlitelné a mlhavé, že se to podobalo pimprlovému představení, viděnému z takové dálky, až nebylo nic slyšet a všechno ztrácelo smysl. 3 listopadové dny pozoroval Martin, jak se po stropě střídavě plouží světlo a stín. Stínohra byla navždy ta tam. Podzim se proměnil v hromádku studeného popela. Martin klesal hlouběji, pořád hlouběji do bílých mramorových vrstev postele, nehýbal se, jen naslouchal, pořád naslouchal. V pátek večer ho rodiče políbili na dobrou noc a odešli do stichlého, jakoby posvátného povětří na představení do biografu. Sousedka, slečna Tarkinsonová, zůstala dole v salóně, dokud Martin nezavolal, že je ospalý. Pak si odnesla pletení domů. Martin ležel mečky a sledoval veliký pohyb hvězd po čisté, měsícem zalité obloze, vzpomínal na noci, jako je tahle, kdy zběhal celé město a pes před ním, za ním, kolem něho dokola pelášil sametově zeleným údolím, chlemstal klímající potoky, které měsíční úplněk proměnil v mléko, přeskakoval náhrobní kameny na hřbitově a šeptal přitom mramorová jména. Dál, rychle dál, přes oholené louky, kde jediným pohybem bylo tetelivé chvění hvězd, do ulic, kde se člověku stíny nevyhýbaly, ale tlačily se po chodnících na míle a míle daleko. Běžet, rychle běžet, hnát se, být honěn hořkým kouřem, mlhou, oparem, větrem, vidinami mysli, strachem ze vzpomínek. Pak doma, v bezpečí, zdraví, v teplíčku, spát. 9 hodin. Zvonková hra. Ospalé hodiny z dola pod schodištěm. Zvonková hra. Pse, vrať se domů a přines svět sebou. Pse, přines bodlák a na něm mrazivé jíní. A nebo nepřines nic než vítr. Pse, kde jsi? Ach, teď poslouchej, zavolám. Martin zatajil dech. Někde Bůh ví, kde v dálce nějaký zvuk. Martin se vstyčil, zachvěl se. A teď zas. Nějaký zvuk. Tak nepatrný zvuk, jako když ostrý hrot jehly škrábne po obloze mnoho a mnoho mil daleko. Jako ze sna ozvěna psa, který štěká. Zvuk psa, který uhání přes pole a farmy, přes zablácené cesty a králičí stezičky, běží, běží, vyštěkává veliké bafy páry, hlomozí nocí. Zvuk pobíhajícího psa, zvuk, který přichází a odchází, sílí a slábne, ozývá se a je přiškrcen, přibližuje se a vzdaluje, jako kdyby zvíře někdo držel na fantasticky dlouhém řetěze. Jako by pes běžel a někdo zahvízdal pod kaštany z tmavého stínu, černého stínu, z měsíčního stínu. Šel by dál a pes by se v kruhu otočil a znova vyrazil k domovu. Pse, myslel si Martin, ach pse, vrať se domů, staroušku. Poslouchej, prosím tě, kde jsi byl? Vrať se, staroušku, poběž. 5, 10, 15 minut. Blízko, velice blízko za štěkání, zase ten zvuk. Martin vykřikl, vystrčil nohy z postele a naklonil se k oknu. Pse, poslouchej, staroušku, pse! Opakoval to pořád a pořád. Pse, pse! Ty uličníku, utečeš si a si fuč takovou dobu. Zlý pejsek, hodný pejsek, pojď domů, staroušku, honem, a přines, co můžeš. Teď už je to blízko, blízko v ulici. Pes štěká, aby rámusem rozklepal dřevěné štíty, aby v měsíčním světle roztočil kovové kohouty na hřebenech střech. Vybuchuje salvami štěkotu. Teď je dole u dveří. Martin se otřásl. Má utíkat, pustit psa dovnitř nebo počkat na maminku a na tatínka? Počkat, ach bože, počkat. Ale co když pes zase uteče? Ne, musí jít dolů, otevřít dveře do kořán, zavískat, popadnout psa, zatáhnout ho dovnitř a běžet nahoru se smíchem, s křikem a se psem pevně v náručí tak rychle, že... pes přestal štěkat. Hej! Martin skoro rozbil okno, jak do něho vrazil. Ticho. Jakoby někdo psovi řekl, pst, buď sticha. No tak, buď sticha. Uběhla celá minuta. Martin sevřel pěsti. Dole tichounké zakňučení. Pomalu se otevřely domovní dveře. Někdo byl tak hodný a otevřel psovi dveře. No všem, pes přivedl pana Jacobse nebo pana Gillespieho, nebo slečnu Tarkinsovou, nebo... Dveře dole se zavřely. Pes se přiřítil nahoru, kňučel, vrhl se na postel. Pse, pse, kde jsi to byl a co jsi dělal, pse? Přimáčkl psa pevně a na dlouhou chvíli k sobě a plakal. Pse, smál se a křičel, pse, ale za chvíli se najednou přestal smát a volat. Ucouvl. Podržel zvíře před sebou a díval se na ně, oči se mu rozšířily. Pach, který vycházel ze psa, byl nový. Byl to pach podivné, neznámé země. Byl to pach noci uprostřed noci. Pach hrabání hluboko ve stínu, hlínou, která ležela v důvěrném styku s věcmi dávno ukrytými a zetlelými. Páchnoucí a zatuchlá prst opadávala v rozsypávajících se hrudkách z psova čumáku a pracek. Hrabal hluboko. Opravdu hrabal velmi hluboko. Tak to je, že ano. Že ano. Jakou to přinesl pes zprávu? Co může taková zpráva znamenat? Ten zápach, ta rozleželá a strašlivá hřbitovní půda. Pes je zlý pes, že hrabe, kde nemá. Pes je hodný pes, že se pořád s někým přátelí. Pes má rád lidi, pes je vodí domů. A v tom, v krátkých přestávkách, začal jsem doléhat z dola zvuk nohou, jdoucích nahoru po temných schodech v hale, jedna noha vlekoucí se za druhou, bolestně, pomalu. Pomalu, docela pomalu. Pes se zachvěl. Prška podivné noční prsti dopadla v krůpějích na postel. Pes se otočil. Dveře do ložnice se šoupavě otevřely. Martin měl společnost.
1: Mnoho tatínků? Žádný tatínek.
2: Krajský trestní soud v Praze.
1: Užívej, říkávala matička. Já měla taky užívat. Byla jsem hloupá, že jsem neužila. Otylka byla poslušné dítě a tak užívala. Postavu k tomu měla náležitou. Byla hezky při těle, ženské přednosti a půvabí, jak se patří, a mužským se líbila. Ve městě se konaly četné zábavy. Byl zástěrkový vínek paní a dívek, byla hasičská zábava, řemeslnická beseda pořádala plesy a různá vyražení, komunisté měli akademii spojenou s loterií, tombolou a koulením o ceny, agrárníci pořádali vepřové hody, hudba, tanec. Všude byla Otylka a užívala. Na hasičském plese se seznámila s mladým cihlářem. Měl bujnou ofinu a byl náramně legrační. Vyprovázel Otylku domů. Noc byla hluboká a hvězdy se třpitily. Byla akademie řemeslnické besedy, vybraný program, solové výstupy, tanec. Zde tančila Otylka s účetním z fabriky. Byl čestný, abstinent a nekuřák. Vyprovázel Otylku domů. Na obzoru bledl východ a oni se za stodolou hubičkovali. Komunistický ples také nebyl špatný. Otylce se líbili komunisti, protože měli sál potažený červenou látkou a vyzdobený chvojím. Byl tam jeden mladý dělník. Vyváděl, bral trombonistovi nástroj a chtěl na něm hrát. Neuměl to a všichni se smáli. Vzal Otilku k tanci, ona se k němu tulila i vyšli na zahradu se ochladit. Všude bylo ticho, jen v trávě zpívali cvrčci. I agrárníci měli zábavu ohromnou a báječnou. Slečny přišly v krojích, tančili se moderní tance a hoši se náramně vytahovali. Byl tam jeden fešák, sloužil u dragounů, vypil 10 piv a nic na něm nebylo znát, povalil orchestrion a hostinský mu nic neřekl, protože ten pán udělal vždycky velkou útratu. Byl jediný syn ze statku, měli koňstvo, vepřového dobytka hojnost, alej třešňovou, včely a všude zavedenou elektriku i do stáje. Ten pán přednášel komickou báseň a všichni plácali. Pak byl tanec, on měl viržinku v hubě, vyzval Otilku, tančili doleva a foxtrot, načež se vytratili ze sálu. Mohly být 3 hodiny ráno, zdvíhala se mlha a křičeli kohouti, ale bylo teplo. Potom uplynulo několik měsíců a Otilka povila dítko. Mělo modré oči, celá maminka. Hledali tatínka. Otilka přemítala, jestli to bylo z řemeslnické besedy, nebo původu komunistického, nebo snad ten cihlář. Pak si ale vzpomněla na agrární ples a řekla si, že ten pán ze statku by se za tatínka nejlépe hodil. Měl elektriku zavedenou po celém statku, doma všeho hojnost, tak ať se žení a udělá Otilku šťastnou, nebo ať platí, když užíval. Byl soud a Otilka odpřisáhla, že ten z agrárního plesu je tatínek. Ten pán si na to vzal doktora, advokát se všelico zeptal, Otilka se zaplétala, doktor jí na prstech vypočítal, že pán ze statku nemůže být toho původa, Otilka mluvila jednou tak a podruhé onak, až jí soudce kázal odvést do vyšetřovací vazby pro podezření z křivého svědectví. A včera konečně seděla před senátem Vrchního rady Nedvěda pro podvod spáchaný křivým svědectvím. Doznala, plačíc, že ten z agrárního plesu to sice mohl být, ale nebyl a pravděpodobně jí toho nadrobili komunisti nebo možná cihlář od hasičů. Byla uznána vinou a odsouzena do těžkého žaláře v trvání 2 měsíců. Protože je jinak zachovala, dostala trest s odkládací lhutou 2 roků. A matička, když si ji odváděla domů, pravila. Vždycky jsem ti říkávala, neužívej, já taky neužívala. Neposlechla jsi a teď to máš.
2: České slovo, 6.4.1932. Pán na roztrhání.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 14. září.
2: Vysoký štíhlý mladík příjemného zevnějšku si namluvil slečnu Miladu Husákovou. Ten mladík, který se nazýval František a neměl lehký život, mnoho trpěl kvůli ženským. Musíte vědět, že František byl jednak šoférem u panstva a za druhé tenisovým trenérem. Dámy patřily na něho se zalíbením a František se nezříkal světských radostí. Horší to bylo s Miladou. Ta dovedla kvůli těm dámám dělat svoje dílo. Přemlouvala ho, aby nechal ženských na kurtu a trénoval jenom pány. Ty jsi hloupá, odpovídal František. Ženské, to je moje hlavní klientela. Dámy mám na celý den a pány jenom večer. Ty si mne nepřej, vyhrožovala Milada. Já mám revolver a až si koupím patrony, tak tě zastřelím. Beze všeho, bručil František, mne bez toho život s tebou mrzí. A jak by ho život nemrzel? Přijde oholený a Milada na něho vybafne. Proč seš oholený? Máš rande, viď? Chceš se líbit těm tenisovým dámám? Objeví se neoholený a Milada hned ví, proč je zarostlý. Odřekla ti, co? A já ti za to nestojím, aby ses kvůli mně oholil. Počkej, já tě přece jenom zastřelím. Třikrát denně dělala mu Milada žárlivé výstupy. Ráno, v poledne, večer, někdy víckrát. Konečně František řekl, jdi si na všechny čtyři strany, já už tě mám dost. Kvůli tobě se nepodívám na ženskou tvář. A jednoho dne večer vyrazila na něho Milada za rohem a chrstla mu do obličeje nějakou žíravinu. Uvidíme, jásala, jestli se teď budeš ženským líbit. František si poležel několik dní. Obličej se mu sloupl a potom byl hezčí než předtím. Jisté je, že se mu po té příhodě ženská klientela rozmnožila. Ale Miladu posadili na lavici obžalovaných pro zločin těžkého ublížení na těle a nebezpečné vyhrožování. Nezapírala. Přiznávala, že je žárlivá, ale dodala, že každá ženská musí na Františka žárlit. On je hrozný záletník. Soud však neměl porozumění pro milostné hry s vitriolem. Vyhověl návrhu státního zástupce doktora Šímy a odsoudil Miladu do žaláře na 3 měsíce. Nemusí si trest odsedět, jestliže 3 roky nepolije žádný.

0: Manželé Humbálkovi měli jedinou dceru a ta se jmenovala Albínka. Bylo jí 28 roků, postavy byla spíše menší, obtloustlá, jemné pleti a snivých očí. Povahy byla dobré a trochu byla náchylná k pláči. V domácích pracích dobře vycvičená. Humbálkovi hledali pro ní ženicha. Valentin Pajkrc, 42letý soukromník, byl jediným synem své matičky. Byl to pán skoro 2 metry vysoký a vážil 120 kilogramů. Dovedl snísti na posedění vykrmenou husu a vypil jako nic 25 plzeňských. Měl bas a když zpíval, okna se třásla, jako když kolem jede sentinel naložený železnými tyčemi. Matinka se o něho bála, jež to byl zdravý chatrného, a balila ho do flanelu, aby nedostal suchou nemoc. Čilý dohazovač svedl dohromady Albínku s Valentínem. Ženich chodil k Humbálkovým na oběd. Jeden den byly plíčka na kyselo, druhý den svíčková, třetí vepřová. Valentin moc řečí nenadělal, nabíral si na talíř pláty masa, jedl, vestu si povolil a funěl. Služka musela lítat pro pivo. Nevěsty si nevšímal, jenom jí šilhal po talíři a když něco zbylo, přitáhl nevěstin talíř k sobě, snědl zbytek a filozofoval, že by bylo škoda to vyhodit. Po obědě spal a když se probudil, řval, tu zdá se mi, že zřím ty tahy známe. A zděšení sousedé vybíhali a koukali, co se děje. Starý Humbálek vrtěl hlavou a jednoho dne pravil své manželce. Toho chlapa musíme vyhodit, protože to není ženich mého gusta. Vždyť on by nás sežral. Tak ho vyhoď, mínila manželka, já bych se s ním usoužila. I takový slon má víc uznání než on a to chce být ženichem. Tak už zas můžete odjet, pravil pan Humbálek ženichovi druhého dne. My jsme si to totiž jinak představovali. Jsem rád, děl ženich cynicky, protože jsem u vás náramně vyhladověl. Jídlo nestojí za nic a Albínka se mi nelíbí, je taková hubená. A vy jste sprostáci, já jsem lepší člověk a mě musíte víc mastit. U vás se šetří mastidlem, jste holota, to je marné. Humbálek si nedal sáhnout na čest, trochu rýpl ženicha do boku a on se řítil ze schodů. Pak bylo chvilku ticho, načež zařínčilo u Humbálkových okno a kámen velký jak milník vletěl do ložnice. Pod okny řádil bas. Všechny vás pobiju, všechno rozbiju, se mnou si nehrejte. Já jsem jednomu vykloubil ruku a byl to chytřejší a fajnovější pán než vy. Zavolali strážníka, zavolali dva a bylo to všechno málo. Musela přijít celá pohotovost, než ženicha vtěsnali do košatinky. Senát Vrchního rady Krištůvka soudil ženicha pro zločin veřejného násilí a přestupek urážky stráže. Obžalovaný nedovedl na svou obranu uvést nic jiného, než že byl rozčilen. Já hladem nevěděl, co dělám, řekl. Valentin dostal 3 měsíce těžkého žaláře s podmíněným odkladem trestu na 2 roky. Zařval. Trest přijímám a děkuju za poučení. Žalobu zastupoval veřejný zástupce doktor Šíba.
1: Lidové noviny 13.8.1935.

0: Západní Berlín, výzvědný objekt maskovaný jako radarová stanice na hranici amerického a ruského sektoru. Kancelář Boba Glase, leden 1956.
1: Jak se máš, Bobe? Nazdar, Rasle.
2: Ahoj.
1: A hele, návrat ztracenýho syna, kde jsi byl tak dlouho, co? Už jsme si tady s Raslem říkali, že ses asi přežral vánočního pudinku a ležíš v posledním tažení někde ve špitále.
3: Dobře víš, Bobe, že jsem měl dovolenou 3 neděle. Sám si mi ji podepisoval.
4: Nesmíš brát Boba pořád tak vážně, Margene.
1: Tady, Rasl, to je jiný kamarád. Chodí mě navštěvovat skoro každý druhý den. Ale ty, od chvíle, co jsi udělanej do té Němky, se nás straníš.
4: Nepřeháně, kamaráde.
1: Už ses viděl s tou svou pusinkou, Leonarde?
3: Čekala mě už na letišti a večer budeme spolu.
1: Takže se v našem nočním životě zase budeme muset obejít bez tebe. No nic, chtěl jsem ti večer slavnostně předat dárek, který mám pro tebe schovaný už od naší vánoční party. Co se dá dělat, dostaneš ho teď. No, chlapče, rozbaluj. Co tomu říkáš?
3: No, kuličková tuška s baterkou.
1: A?
3: Podobnou měl McNamee. Vždycky jsem si přál taky mít. Udělal jsi mi velikou radost, Bobe.
1: To jsem rád.
4: Škoda, že jsi nemohl přijít na vánoční večírek, Markeme. Byl perfektní.
1: Jo, ukázka opravdového spojenectví a souladu. Americké hovězí, britská whisky, francouzské šampaňské a německé víno.
4: Prokázali jsme velkou čest panu Gélenovi, že jsme to jeho hnusný víno vůbec pili. Většího odpuštění se mu ani nemohlo dostat.
0: Byt Marie Eggdorfové, únor 1956, večer.
5: Marie? Marie? To jsem já, dveře byly otevřeny. Proboha, Marie.
6: Nic mi není.
5: Teče ti krev. Máš opuchlé oko, co se stalo?
6: Dvakrát mě udeřil pěstí do tváře.
5: O to? Tvůj bývalý muž?
6: Neměla jsem u sebe peníze, nemohla jsem mu nic dát.
5: Ta svině! Jak je možný, že někdo může zajít tak daleko? Svině!
6: No. Prosím tě, nedívej se na mě.
5: Ach, miláčku, miluji tě. Tady, do lavoru.
6: Nešlo mu jenom o peníze. Sousedi mu prozradili, že mám tebe. Vřítil se do koupelny a viděl tam tvoje holení. Nejdřív brečel, že jsem ho zradila. Potom schodil polštáře z postele a našel tam tvoje pyžamo. Chytil mě za vlasy, srazil mě na podlahu a nadával mi do kurev. Pak mě začal bít do obličeje.
5: Měla jsi volat o pomoc.
6: Já se nebojím o sebe. Bojím se o tebe. Je to rváč.
5: Co budeme dělat, holčičko moje zlatá?
6: Nevím.
5: Mám ho zmlátit nebo si s ním promluvit? Sehnat mu místo?
6: Možná. O to je zbabělec. Za války byl na východní frontě a vždycky, když chce, aby si smyslel, jak je statečný, vykládá, jak lámal krky Rusům. A když se potom opije, začne povídat, jak byl mazaný, že se nechal přeložit do hlavního stanu k telefonistům. Doufám, že se co nevidět kupuje k smrti. Čím dřív, tím líp. Takhle přece nemůžeme žít.
5: Víš co, miláčku? Uděláme si v mém bytě zásnubní večírek. Před Vánoci si říkala, že nejsme zasnoubeni a já bych si strašně přál být s tebou zasnoubený. Pozveme Glase a řeknu taky panu Raslovi, byl přece u našeho seznámení. A třeba by mohl přijít i pan Blake se ženou. Už jsem mu odpustil za to jeho chování tenkrát na schodech.
6: Myslel to dobře.
5: Ale ano. A má moc milou paní. No koho pozveš ty?
6: Nikoho vlastně nemám. Jen rodiče a ty bydlí dost daleko. Počkej. Jenny od nás továrny by určitě ráda přišla. Ty můj miláčku.
0: Platanen Allee 64, březen 1956, byt Leonarda Markhema, večer.
5: Moc ti to sluší, Marie. V těch bílých šatech vypadáš jako opravdová nevěsta.
6: Naliješ mi něco? Potřebuji se trochu napít na kuráž.
5: Jistě, miláčku. A naladím nějakou příjemnou stanici.
2: This is the American Forces Network. The American Forces Network is a branch of our Forces Information and Education Division, European Command. AF and Berlin.
7: I love Paris in the springtime. I love Paris in the
6: Hosté jsou tady, ho neběž otevřít.
5: Už běží, miláčku.

0: Tady jsou buráky, tady jednohubky s čedarem, tady šunka a tamhle pivo, víno a džin. Neostýchejte se a berte si.
1: Díky. Je to všechno z bezcelního obchodu, nestálo to žádný majetek.
0: Berte si, pane Glásy, prosím.
2: Bob, zlatíčko, pro vás vždycky Bob. A zůstanu u toho džinu, alespoň zatím.
3: Představíš mě, Mark Hemes, své nastávající?
1: Zajisté.
0: Moc ráda vás poznávám, pane Rasle. Nebýt vašeho nápadu s tou růží, kdo ví? Možná bych tu dneska nebyla. Bavte se dobře. Teď mě prosím omluvte.
3: To je ta dívka, co ti tenkrát poslala vzkaz pod trubkou, že jo?
4: Jo, přesně tak.
3: Asi se umí o sebe dobře postarat, jak se zdá.
4: Všiml jsem si, že si teď při tom představování držel její ruku velmi dlouho, Rasle.
3: Seznámíš mě s její přítelkyní?
5: Promiňte, dovolte, abych vám poblahopřál, pane Mákeme. Jsme se ženou moc rádi, že jste nás pozvali.
4: Doufám, že se vám u nás bude líbit, pane Blíku.
6: No ne, jak
2: máme. Prosím o chvilku pozornosti, dámy a pánové. Přátelé, před časem jsme tady Leonardovi dali do vlasů růži a on v zápětí dostal vzkaz od neznámé dívky. Doufám, že jednou budu ze své opuštěnosti starého mládence vysvobozen za stejně dramatických okolností a stejně úžasnou a krásnou dívkou, jako je Marie.
7: Bravo, bravo.
2: My všichni, Američani, Britové, Němci, každý se svým dílem podílíme na budování nového Německa, nové Evropy. Já vím, teď mluvím jako nějaký politik, ale myslím, že to, co říkám, je pravda. Asi všichni víme, jak má vypadat svoboda a co ji ohrožuje. Asi víme, že jediným místem, kde je možné začít budovat novou a svobodnější Evropu, jsou právě naše srdce. Leonard a Marie patří k národům, které spolu ještě před 10 lety bojovali. Svým zasnoubením přispívají k vybudování skutečného míru. Jejich manželství, tak jako manželství všech takových párů, spojuje národy spolehlivěji než jakékoliv smlouvy. Tak na Leonarda a Marii.
8: Na Leonarda a Marii.
3: Jestli mu jde o celosvětový mír, tak to, abych si vzal Rusku, slečno Jenny. Všem já dávám přednost Němkám. Smím vás obejmout kolem pasu, Jenny?
9: Jestli se nebojíte, prosím.
3: Třeba byste se měla bát vy? Mám pověst neodolatelného soudce.
9: Takže Don Juan.
3: Samozřejmě, že ne. Znáte to, pes, který štěká nekouše.
9: Rozhodně nemůžete počítat s tím, že vás budu brát vážně.
4: Promiňte, že ruším. Skládá vám poklony, Jenny?
9: No, snaží se, ale moc mu to nejde.
3: Markeme, slyšel si přece Glase. Spojení muže a ženy zbližuje národy. Teď nám proslov dlužíš ty.
4: Ne.
3: No
4: ne,
3: tak,
4: ne,
3: Markeme, přátelé, Leonard by chtěl říct pár slov.
4: Tak, dobře. Milí přátelé, dovolte, abych poděkoval tady Bobu Glásovi za ta krásná slova. A těší mě, že do nás s Marií vkládá takové naděje. Sám za sebe bohužel nemohu slíbit, že se mi podaří vybudovat novou Evropu. Jediné, co zvládnu sám, je připevnit poličku do koupelny.
10: A to se manželství hodí.
4: Za nás oba můžu jen slíbit, že budeme šťastní. No, děkuji, že jste přišli na náš zástupný večírek. Jste moc hodný, děkuju vám.
8: Bravo, bravo, krásný.

0: Jak to, že znáte toho Američana v té černé vestě, pane Magem?
1: Pracujeme spolu, pane Blakeu. Už jsem vám to říkal tehdy ve výtahu. Telefonní linky.
0: Dovolte, abych vám dal jednu radu. Když mi říkáte, že pracujete pro Glase, prozrazujete mi zároveň, na čem pracujete. Altklike, operace Gold, to není nic, co bych měl vědět. To je vážný prohřešek proti bezpečnostním předpisům.
1: A jak to, že to teda všechno víte?
0: Pokud jde o utajení, je Berlín malé město. Neměli by vás vídat s Glasem na veřejnosti. Podle mého názoru byste měl přísně oddělovat práci a soukromý život. Tak ještě poblahopřeji vaši snoubence a budeme muset jít. Máte to tu hezky zařízené, pane Mákeme.

0: To byl báječný večírek.
1: Chceš ještě skleničku?
0: A moc krásně si mluvil, Leonarde.
1: Myslíš, Marichen?
0: Všiml jsi s Rasla a Jenny?
1: Co je s nima?
0: Odešli spolu. Víš, co mi Jenny řekla, když se tu Rasl objevil?
1: Ne.
0: Řekla, toho chci. Plat nedostanu před koncem týdne a jíst se musí. Napřed do restaurace a potom tanec. No a taky má pěkný čelisti, jako Superman, řekla kamarádka Jenny. Tak vidíš. A ten dobrák Russell si myslí, že má všechno pod kontrolou.
1: Bože můj, proč já jsem pořád tak naivní?
0: Ne naivní. Naivní ne. Nevinný. A teď si vezmeš první a jedinou ženu, kterou si v životě poznal. Úžasné. Všechny ženy by si měly brát panice. Chceme vás čerstvé a nevinné, abychom vám mohli ukázat, jak nás uspokojit.
1: Tak mě uspokoj.
0: I love Berlin in the springtime. I love Berlin in the springtime.
2: Po čtyřech nedělích v dubnu 1956 v bytě Marie Eggdorfové je noc.
1: Slyšíš, Marie?
0: Co je? Vždyť ještě není ráno.
1: Slyšíš?
0: Co? Co jde ze skříně? Běž rozsvítit.
1: Co je, Marie?
0: Pro boha. Můj bývalý manžel. O to. A na mol. Ožralej jak dán, samozřejmě.
1: Jak se mohl dostat dovnitř?
0: Asi mi sebral náhradní klíče, když tu byl minule. Rozvalenej na mých šatech. Musel všechny schodit, svině. Určitě se na něm vymočí, prase.
1: Jak to, že jsme si toho nevšimli, když jsme přišli?
0: Asi spal potichu. Co teď s ním?
1: Mohli bychom ho rovnou vyhodit na ulici.
0: Pojď, pomůžu ti. Chytni ho za ruce.
3: Co? Pust mě, ty čupko! Povědám fůhus!
0: Raus!
1: Ven, nebo zavolám policii, ano?
3: Policii?
1: Ano, policii.
3: A ty seš kdo? Co ty? Aha, ten anglický smrad. Klidně si zavolejte policii. Uvidí aspoň, co si zač, ty mařeno. Něco jsem ti přines. Tuhle obálku. Z úřadu. No, přečti si to, no. Jen si to přečti.
0: To mě nezajímá.
3: Mají náš dopis z roku 51. Našli ho. Naši smlouvu podepsanou oběma.
0: To je všechno minulost. A to můžeš v klidu zapomenout.
1: Tak o co vám jde?
3: S tebou se nebavím, angličánku. Přečti si to, mařeno. Přečti si to, povídám. To je zpráva z bytového úřadu, mařenko. On tenhle byt je totiž taky můj.
0: Ty máš kde bydlet. Chceš jenom dělat potíže. Ty jsi jim totiž neřekl, že jsme rozvedeni. A proto si myslíš, že máš na tenhle byt taky nárok.
3: Ale oni to vědí. Vědí to. Máme se dostavit na komisi a oni sami rozhodnou, kdo je ve větší tísni. Tady ten Angličan má byt a ty máš od něj už i snubní prsten. To je určitě bude zajímat.
0: Ty nebudeš rozhodovat, co je bude zajímat. Ty jsi totiž nikdy nic rozhodnout neuměl. Ty jsi nikdy nic neuměl. Ty ses neuměl postarat o mě, ty ses neuměl postarat o sebe, ty jsi neuměl ani sehnat tenhle byt. Ty jsi odjakživa byl jenom...
3: No, řekni, co jsem byl, když jsme šoustali, co?
0: Prosím vás, pras, nechte toho, prosím kus vás. Lidskýho hnoje.
3: Co si to dovoluješ, ty děvko?
1: Jste pryč.
3: Když tobě teklo mlíko po bradě, já už byl dávno na frontě. Urážíš válečný hordinu.
1: Jistě, ale...
3: To se neodpouští ani kurvě.
1: Prosím vás, běžte už pryč.
3: Tomáš,
4: Okamžitě se jí omluv a vypadni, nebo tě vyhodím sám.
3: Chceš nakládačku angličánku? Máš jí mi.
4: Co?
3: Ani náhodou, ty sráči.
5: Bože, tě ho pust, ty prase.
3: Rozmačkám ty tvý koule na kaši.
4: Pustím, že zabiju.
3: Leda tak mouchu.
0: Leonarde. Leonarde. Nedýchá. On nedýchá. Je mrtvý. On je mrtvý. Mrtvý, Leonarde. Ty jsi ho zabil. Ty jsi popadl ševcovský kopyt. Ty jsi ho tím kopytem zabil. Slyšíš?
1: Byla to sebeobrana. Nevím, jak jsem je dostala do rukou. Hmátl jsem jenom rukou po stole.
0: Můj bože. To ševcovský kopyto po stříčku Valtru. Co budeme dělat?
1: Zavoláme policii.
0: Všichni policajti tady se s Otou kamarádi.
1: Musíme zavolat kriminál policajti, ty jsou jiní.
0: Ale místní policie pak přijde taky, je to jejich rajon.
1: Tak zavoláme britskou vojenskou policii. Nebo americkou. Bože, co se to stalo?
0: Já jsem do toho taky zapletená. Budu muset informovat německou policii. Co řekneš Němcům?
1: Že jsem se bránil. Že to byla nehoda.
0: Myslíš, že ti uvěří? Podívej se. Podívej, má úplně rozbitou hlavu.
1: To je strašný.
0: Co se stalo nám? Máme pár modřin. Ať řekneme, cokoliv obviní nás.
1: Málem mi rozdrtil varlata. Tak co máme teď dělat?
0: Nechci ti říkat, co máš dělat. Měl bys na to přijít sám. Nebudou nám věřit, že to byla sebeobrana, že ti drtil varlata. Nikdo nám to neuvěří, oba nás zavřou.
1: Nemyslím, že by to tak muselo dopadnout.
0: Tak už jsi na to přišel? Ne? Takže to musím říct zase já. Vůbec nic jim nebudeme říkat. Odneseme ho odsud a schováme ho někam, kde ho nenajdou. A když jo, a přijdou mi to říct, řeknu, pro boha, to je strašné. Ale to víte, byl to opilec a asi se dostal do potíží.
1: Je to strašné. Jestli nás někdo uvidí, jak ho odtud táhneme pryč, bude s námi konec. Bude to vypadat jako vražda. Obyčejná, sprostá vražda. Ježíši Maria, to je hrozný pohled. Co se to udělal, pro boha?
0: Uklidni se. Musíme to udělat chytře.
1: Chytře? Ale jak?
0: Prostě chytře.

Patrně žádná z vás, půvabné paní, nikdy ani neslyšela, jak se zahání čert do pekla. A proto vám to musím povědět. Doufám, že pomocí tohoto příběhu dojdou vaše duše spasení, jestliže se tomu naučíte. Seznáte z něho také, že amor, ačkoliv raději pobývá ve veselých palácích a hezkých komnatách, nebrání se občas tomu, aby dal pocítit svou sílu v hustých lesích, v drsných horách a v opuštěných jeskyních, z čehož lze usuzovat, že jeho moci je podáno vše. Abych se tedy dostal k věci samé, řeknu vám, že v Berbersku, v městě Kapsa, žil kdysi převelice bohatý muž a ten měl krásnou dceru, pohanku, jejíž jméno bylo Alibech. Ježto nebyla křesťanka a od mnoha křesťanů v městě slyšela tuze velebit křesťanskou víru, zeptala se jednoho křesťana, jak lze sloužit Bohu, a to, co možná bez nesnází, a ten jí odvětil, že nejlépe slouží Bohu takový, co prchají před světskými věcmi, jako to udělali lidé, kteří se odebrali do samot Tébské pouště. Alibech bylo asi 14 let a byla převelice prostoduchá. I nezmínila se nikomu o ničem a nikoli z uvážené touhy, nýbrž spíše z jakéhosi dětského rozmaru, se tajně a sama vydala hned příštího rána do Tébské pouště. Po několika dnech dorazila za velkých obtíží do samot, kde v dálce spatřila chýši. U jejich dveří zastihla jednoho svatého muže a ten, když ji spatřil v těchto místech, užasl a zeptal se jí, co tady hledá. Ona pak mu odvětila, že podle božího vnuknutí hledá jednak možnost, jak by Bohu mohla sloužit, jednak někoho, kdo by jí poučil, jak má taková služba vyhlížet. Ctihodný muž si prohlédl mladou, hezkou dívku stojící před ním a dostal strach, že by ho svedl ďábel, kdyby tu dívka zůstala, i pochválil její dobré předsevzetí, dal jí něco rostlinných kořínků, planých jablek a datlí k jídlu a vodu k pití, načež jí řekl: milá dceruško, nepříliš daleko odtud žije jeden svatý muž a ten se vyzná v tom, co ty hledáš, mnohem lépe než já. Jdi za ním, jdi. Alibech došla k tomu, k němuž byla poslána, zde vyslechla tatáž slova jako předtím a tak se zase vydala dál, až došla ke kopci mladého poustevníka. Velmi zbožné a dobré to osobě, jehož jméno bylo Rustiko a jemuž Alibech pověděla totéž přání, jež řekla předtím těm druhým. Rustikovi se však zachtělo podrobit svou odolnost veliké zkoušce. Neposlal proto Alibech pryč, jako ostatní, nýbrž ponechal si ji v kopce a když nadešla noc, připravil jí lůžko z palmových listů a řekl jí, aby si na něm odpočala. Když se však toto stalo, pokušení dlouho neokolkovalo, zaútočilo na poustevníkovi síly a poustevník zanedlouho seznal, že mu síly selhaly. I obrátil se k dalším útokům zády a vzdal se, přiznávaje, že prohrál. A nejenom, že se přestal ohlížet na svaté myšlenky a modlitby a kázeň, ale jal se v mysli zabývat jejím mládím a krásou a navíc ještě začal rozmýšlet, jakou cestou a jakým způsobem by se měl ubírat, aby dívka nepřišla na to, že k ní přichází jako člověk chlípný a chce od ní to, čeho si přál dosáhnout. I přesvědčoval se nejprve jistými dotazy, že Alibech nikdy nepoznala muže a že je opravdu tak prostoduchá, jak se jeví. A tak přišel na to, že k tomu, aby mu byla povůli, jí musí vést pod záminkou, že slouží Bohu. Nejprve jí mnoha slovy vysvětlil, jakým nepřítelem Pána Boha je ďábel. A potom jí dal na srozuměnou, že nejvíce je možno zalíbit se Bohu takovou službou, při níž se zahání čert do pekla, kamž ho Pán Bůh kdysi zatratil. Děvče se zeptalo, jak se to dělá, načež Rustiko jí pravil.
Hned se to dovíš. Musíš však dělat to, co uvidíš dělat mne. Poté začal ze sebe svlékat těch několik kusů šatů, co měl na sobě, a když byl úplně nahý, jakož i děvče, klekl, jako by se chtěl modlit, a přikázal, aby poklekla proti němu. Při tomto klečení Rustiko spatřil, jak je hezká, i roznítila se v něm žádostivost na nejvyšší míru a došlo k zmrtvých vstání. I podivila se mu Alibech, když je zahlédla a pravila: Rustiko, co to je? Jak se ti to tadyhle tlačí dopředu a co já nemám? Milá dceruško, řekl Rustiko, to je ten ďábel, o kterém jsem ti povídal. A vidíš, zrovna teď mi způsobuje takové soužení, že už to nemohu vydržet. Děvče pravilo: buď Bohu chvála. Teď teprve vidím, že jsem na tom líp než ty, protože já tohohle ďábla nemám. Pravdu máš, řekl jí na to Rustiko, ale máš místo toho něco jiného, co zase nemám já. A co to je? Zeptala se Alibech, na češ jí Rustiko řekl: ty máš peklo. A říkám ti, že věřím, že tě sem Bůh poslal, aby má duše byla spasena, protože tenhle čert mi působí náramné trápení. Budeš-li mít ty se mnou slitování a strpíš, abych ho zahnal do pekla, poskytneš mi tím převelikou útěchu a zároveň prokážeš Bohu převelikou radost a službu, kvůli čemuž si ostatně přišla do těchto končin, jak říkáš. Děvče dobrácky odpovědělo: ach, otče můj, jestliže mám peklo, čiňte, co je vám libo. A tuděl Rustiko: buď požehnána, dceruško má, vzhůru na to a žeňme ho tam, ať už mám od něho pokoj. Po těchto slovech odvedl děvče na jedno z jejich lůžek a vysvětlil jí, co má dělat, aby uvěznila toho zatracence páně. Děvče nikdy předtím žádného ďábla do pekla nepohánělo a proto ze začátku trochu strádalo. I řeklo Rustikovi: ten ďábel ale musí být, otče, určitě hanebný a opravdový nepřítel Boha, protože i peklo bolí, když je do něho ďábel zahnán, o ostatním ani nemluvě. Dcerko, nebude tomu tak provždy, odvětil na to Rustiko, a aby se tato slova splnila, zapudili ďábla do pekla 6krát, než vstali z lůžka, takže vyhnali ďáblu spupnost z hlavy a ten už pak byl rád, že má pokoj. V příštích dnech se však několikrát stalo, že ďábla opět posedla spupnost a dívka se vždy poslušně uvolila k tomu, aby byla ďáblova spupnost zkrocena, neboť se jí hra začala líbit. I zahovořila takto: vidím, že zbožní lidé v kapse měli pravdu, když říkali, že sloužit Bohu je velice příjemné. Na mou duši nepamatuji se, že bych byla někdy dělala něco, co by mi způsobovalo takové potěšení a takovou rozkoš, jako tohle zahánění čerta do pekla. Pročež soudím, že každý, kdo se stará o něco jiného než o službu Bohu, je hňup. Přicházívala proto častokrát k Rustikovi a říkala mu: milý otče, přišla jsem, abych tu sloužila Bohu a ne abych tu zahálela. Pojďme zahánět ďábla do pekla. A když pak k tomu došlo, dodávala: Rustiko, já opravdu nevím, proč ďábel z pekla utíká. Kdyby tam byl tak rád, jako ho peklo přijímá a drží, nikdy by z něho neodešel. Děvče tedy pobízelo Rustika ke službám božím tak, že mu vyškubalo všechno peří a Rustikovi bylo zima i tehdy, kdyby se jiný potil. Jal se proto vysvětlovat i děvčeti, že ďábel se má trestat či honit do pekla pouze tehdy, když spupně zdvíhá hlavu. My jsme mu s pomocí boží dali tak do těla, že prosí Boha, aby ho už nechal na pokoji. Tak pravil Rustiko a děvče nějaký čas mlčelo. Brzy však se znalo, že Rustiko přestal nabádat k zahánění čerta do pekla, a proto jednoho dne řeklo: Rustiko, je-li tvůj ďábel už potrestán a netrápí-li tě,
Mé peklo mi naopak nedává pokoje. Uděláš proto dobře, když mi s tvým ďáblem pomůžeš uklidnit zuřivost mého pekla, jak jsem ti já svým peklem pomohla skrotit zpupnost tvého ďábla. Rustiko mohl dívčiným výzvám vyhovět jen nevalně, neboť byl živ jen z rostlinných kořínků a z vody a řekl jí, že k uklidnění pekla by bylo zapotřebí velmi mnoha ďáblů, nicméně, že udělá, co bude moci, a občas jí také uspokojil, leč bylo toho tak málo, jako by někdo hodil do lví tlamy bob. A dívka z té příčiny nepřestávala reptat, protože se jí zdálo, že neslouží Bohu tolik, kolik by chtěla. Zatímco mezi ďáblem Rustikovým a peklem Alibech trval tento spor přílišné žádostivosti na jedné straně a zmenšující se mohoucnosti na straně druhé, stalo se, že v kapse vypukl požár, při němž uhořel ve vlastním domě Alibešin otec spolu s celou rodinou, takže se Alibech stala dědičkou veškerého jmění. A tu se doslechl jeden mladík jménem Nérbal, jenž prohýřil veškeré jmění, že Alibech je naživu a jal se ji proto hledat. K veliké radosti Rustika a proti její vůli odvedli ji pak do kapsy, pojali ji za manželku a spolu s ní se stal dědicem velkého jmění. Paní se jí pak vyptávali, ještě než s ní Nérbal ležel, jak se slouží v poušti Bohu. A tu Alibech odvětila, že sloužila Bohu zaháněním ďábla do pekla a že Nérbal spáchal veliký hřích, že jí z tohoto sloužení vytral. Paní se ptali, a jak se zahání ďábel do pekla? Dívčina jim to ukázala slovy i posuňky, načež paní propukli v náramný smích a nepřestávajíce se smát pravili. Nermuď se, dceruško, nermuď. Tohle se dělá tady taky. A Nérbal bude jistě dobře spolu s tebou sloužit Pánu Bohu. Posmívali se pak tomu jedna s druhou po celém městě, čímž vzniklo lidové rčení, že Bohu nejmilejší službou je zahánění čerta do pekla. Toto rčení přešlo pak i za moře a užívá se ho dodnes. A ještě je vám, mladé paní, milosti Boží velmi zapotřebí, naučte se zahánět čerta do pekla, neboť Bohu je to velice milé. A ti, kteří to dělají, mají z toho potěšení a může z toho pro ně vzejít a povstat mnoho dobrého.

Kdokoliv. Probouzel se, vždy leže na pravém boku a upřel pohled skrze okno na kus oblohy. Podle její světlosti odhadoval dosti přesně hodinu. Bývala to doba mezi 7 a 8. Tentokrát se probudil v leže na zádech a nač hleděl, byl strop. Z věže bylo 9. Jindy měl knoflíky noční košile zapnuté až ke krku, teď ten nejvyšší zůstal mimo dírku. Při svém probuzení shledával nohy v mírném pokrčení, teď ležely napjaty. Pohnul se. Kotníky na sebe narazily a krátce zapolely. Tyto změny byly nepatrné, ale v trvalém, nepohnutém sledu něco znamenaly. Co si se v těle děje? Ano, v mém. Řeklo by se, co člověk vlastní, to by měl znát. Co vím o svém těle? Kdo mi o něm dává zprávu? Ovšem, smysly. Zrak, ten nás spravuje o čemkoliv. Jak hleděl do stropu, všiml si šedivé šmouhy. Pavučina je nepravděpodobná. Což jestli to, co vidím, popravdě není? Třeba ten blud způsobuje nenadálý kas v oku. Jak bezmocná je tato čiva. I zdravá, sice vidí to a ono, ale co vidí v těle? Co v sobě? Zakašlal, sáhl po kapesníku. Marně. V takové chvíli jej nikdy nepotřeboval. Něco se děje v dýchacích cestách, kam zrak nedohlédne. Co sluch? Nadechl se a z úst se mu ozval sýpot. Neklidně se pohnul a břicho se ozvalo. Sice sotva slyšitelně, ale nepochybně. Z těch zvuků táhla ledová cizota. I vtlačil hlavu do polštáře a doticha se ozval tep srdce. Tepe ve mně od doby, kdy jsem dlel v matčině lůně a tepe pořád bez jediné chvíle oddechu z vlastní vůle, až opovážlivě lhostejné k tomu, kdo jej v sobě nosí. Převrátil se na bok a pocítil v něm lehké bodnutí. A hmat, také jeden ze smyslů. Ale o tom, co se děje v těle, vypovídá jediným nic neříkajícím rutinním způsobem – bolestí. A nosím v sobě orgány, o nichž ani nevím, kde leží, jako jsou játra, slezina i žlázy s vnitřní sekrecí, objekty s mrazivě umělými, nepamatovatelnými jmény. Přejel si spocené čelo. Pod ním mám mozek. Vím, že tam je, vždyť jim myslím. Ale jakou mám naději dozvědět se něco od něčeho, co jediné mi může odpovědět? Jenže se od něho dozvídám jen, nic o sobě nevím. Jak je to tělo cizí, nezdílné, do sebe vtažené. Jaké síly v něm pracují a jaké se jen tajně plíží, nebo už neplíží, pohasly, zmrtvěly. Jak chtít od smyslů nějaké svědectví, když na ně jako na všechno padne únava? Nedovím se, zda ještě žijí. Jestli se přece ozvou, může to být stav, jako když zesnulému pořád ještě rostou vousy. Snad jenom mozek, či co z něho zbylo, se ptá a marně čeká, že si odpoví. Jestli ještě jsem, chci nebýt. Najednou se přece jen mozek pohnul a trhnul celým tělem. U dveří zazvonilo. Tělo se vztyčilo, hnalo se ke dveřím, ruce trhly dvířky poštovní schránky a oči četly úřední oznámení. Jelikož zůstáváte přes opětovné výzvy, našemu úřadu dlužen částku 1073 KČ za úklid před domem od roku 2003, pověřili jsme jejím vymáháním advokátní kancelář Tak Fogeltanz. Klesl na pelest. Mám dluh! V hlavě mu dunělo. Dluh je budoucnost. Budoucnost je povel žij.
Tělo se roztřáslo, krev se jim hnala odpad do hlavy, v níž vyzvánělo: dluh, můj bože, mám dluh. Otevřel okno a rozpřáhl ruce, jako by chtěl k sobě strhnout všechno bytí. Veliký Descartes, hlásal jsi, myslím, tedy jsem. Zmlkni, vím víc. Dlužím, tedy jsem. A budu. Čtvrtý prst. Julius byl přesvědčen, že nejlepší řešení čehokoliv je odklad. Ačkoliv už dozrál v muže, odkládal stále volbu zaměstnání. Ta, která zkusil, mu nabízela živobytí, on však chtěl víc. Poslání. Jednou byl pozván do společnosti. Hrála se společenská hra a přitom se pouštělo rádio. Tu řekl: právě dozněla humoreska. Jestli byla od smetany, si nebyl jist, a hlasatelka také ne, takže řekla: to byla humoreska. To, že ji Julius přesně určil, udělalo na společnost dojem. Hostitelka zvolala: Juliusi, máš skvělý hudební talent. Pomyslel si, odklad se vyplatil. Poslání mi určil osud. Měl po dědovi klavír, nikdy na ně nesáhl. Naučím sám sebe hrát. Učit se noty zatím odložme. Oddám se prstům, ať mě vedou. Bude jen třeba hlídat, aby to ladilo. Prsty běhaly tak, že si řekl: dosáhl jsem úrovně zralé pro veřejné vystoupení. Tu se však cosi začalo dít se čtvrtým prstem pravé ruky. Jak si dřevěněl. Tento prst má s dalšími čtyřmi klapky rozperlit. Bez čtvrtého nelze. Veřejné vystoupení odložíme. A tu osud opět zasáhl. Ale do jiného odkladu, do otázky ženství. No, že by si Julius žen nevšímal, ale silnější dojem na sobě nepozoroval. Až jednou. Spatřil slečnu o dvou copech. Příštího dne ho cosi táhlo do biografu. Bylo vyprodáno, jen jedno křeslo jakoby na něho čekalo. Vedle seděla slečna s copy. Byla tma. Tu pocítil, jak se její levá ruka svezla na jeho pravou. Čtvrtý prst Juliův ožil a ze zdola zašimral o slečninu dlaň. To byl výstřel před startem. Běh času zesílil v trysk a dospěl k zásnubám. Vyvrcholili tak, jak kázal zásnubní ceremoniál. Slečna navlékla Juliusovi prsten na levý čtvrtý prst, zvaný prsteník, totéž Julius slečně. Jak bylo rovněž pravidlem, po zásnubním dni došlo k zásnubní noci. Sotva začala, vykřikla slečna: kde máš zásnubní prsten? Má drahá, přemístil jsem ho z levé ruky na pravý prsteník, abych jej okrášlil, neboť ten mě přivedl k tobě. Vyskočila z lože. Prstenem na pravé ruce si hanebným činem zrušil platnost zásnub. A zmizela. Jeho lítost dlouho netrvala. Přehlušil ji vpád sousední velmoci. Pochodující vojsko zvedalo ukazovák a prostředník ve tvaru písmene V, což znamenalo vítězství, to naše. Julius se octnul v zástupu vlastenců a promluvil: zbraně palnou nemám, ale je to jiná, mocná, výsměch. Zvedněte pravou ruku. Vytrčte dva prsty do V tak, jako je vstyčuje náš násilník. Nyní sklopte ruku kolmo dolů. Takto se dva prsty změní ve dvě nohy. Mezi ně vstrčte špici palce téže ruky. Snímek tohoto prstového seskupení uveřejnili kolaborující novináři s nadpisem: neslýchaná urážka našich vzácných sousedů,
a národ vybuchl v hromový smích. Sousedi, odjakživa otupělí, se hádali, co je na tom k smíchu, až nastal mezi nimi rozkol a raději odtáhli. Julius byl prohlášen národním hrdinou. Řekl si, chtěl jsem vystoupit s klavírem na veřejnost a už na něj jsem, bez klavíru. To by mi mohlo stačit. A procvičoval čtvrtý prst pro případ, že bude zase šimrat něčí dlaně.

Blízkost Česko-Lucemburská. Režim trouchnivěl, až se rozpadl a z jeho drti vzešla svoboda. Muž jménem Alfred Neklan nevycházel z údivu. Ačkoliv ke svobodě nijak nepřispěl, byla teď jeho a široce mu otvírala náruč, do níž se hrnuly luzné přísliby. Jeho dílnička vzrostla na továrničku. Jestli se z ní nerozletí do světa dosavadní svítidla, od baterek po červené lampy před tančírnami, pak určitě jeho vynález, nad nímž on sám žasla. Byla to portmonka se zařízením proti kapsářům, reagující na otisky palce. Dotkl-li se jí kdokoliv kromě majitele, vyšlehlo z ní fialové záření, pronikající kalhotami, a rozeřvala se siréna. Vzorek tohoto divu kriminální techniky už letěl do Lucemburku k vzdálenému příbuznému. Byl to emigrant, kdysi Jan Krdel, neškodný konkurent, dnes Jonathan Grt, kapitalistický magnát. Takřka v zápětí přišla odpověď. Čekám, že tvůj digitolux bude dobývat trh za trhem od Lucemburku přes Habeš do Ghany. Krade se všude. Neklan tonul v blaženosti, k níž se však přidalo dojetí nad dalekým krajanem. I odeslal dopis: drahý Jone, otevřel si mi svět, já ti chci otevřít zemi, do níž si vpustil kořeny. Jsi naší pýchou, ty budiš pyšný na naši společnou vlast. Čekám tě. Proslýchalo se, že jeho rodina je doma na velkovévodském dvoře, že si říká hrabě, manželka madam a dcera komtesa. Přijeli. Všichni tři. A s nimi dva muži z nejasného důvodu, patrně gorily. Neklan je přivedl, či spíše vtlačil do své skromné vilky, nahonem předělané na noclehárnu, a pronesl vítací řeč. Mám touhu vrátit vás domů. Ne-li vaše těla, ta už asi zůstanou v Lucemburku, tedy vaše duše, srdce a jazyk. Vzhůru ke kořenům, k chaloupkám, kde babky kolébaly vaše předky, drhly peří, krmily husy, a to všechno za zpěvu s dudami. Jonathan nadšeně hekal. Matka Grdová měla rty sevřené, dosotva viditelné čárky, takže se od ní nečekalo, že něco řekne, a když, tak určitě ne česky. Dcera Charlotte zaujala výtvarný postoj jako ve státním velkovévodském znaku. Neklan na sebe navázal. Ještě dnes vykročíme do luk, kde usedneme kolem ohníčku, tak jako někdejší pasáčkové krav. Byl milý podvečer. Jako na zavolenou vyšel předčasně měsíc. Stanuli na paloučku, na něm hřišťátko s kupkou chrastí. Udělejte si pohodlí, řekl Neklan a nabízel posezení na pařezu, na kameni, do mechu. Pak sáhl do pytle a pověsil na krk věnec. Co budeme opékat? Nuže tyto masité bambule zvané buřty. Vyndal z kapsy nožík. Buřt bývá nařezáván tahem z hora dolů. Má zkušenost dává přednost píchnout ho z boku a jet ostrým vzhůru, takto se buřt malebně rozšklebí. Pak do něho vjedete takto zašpičatělým proutkem. To, co bude následovat, je akt mysticky opředený. Zápal. Dělával se třením křemene. Ten však zde geologicky chybí, i spokojme se sirkou. Klekl, chrastí se vznělo a buřty na klacku šly plamenům vstříc. Sotva olízli Grdův, už ho tahal zpět. Zakousl se do něho a jásal lucemburštinou. Herrlich, enchanté! Pánové opékali se služební věcností. Vítr hnal kouř rovnou na dceru Charlotu. Lapala po dechu a vykřikla. Připadám si jako mezi lidojedy. Kterou pak vnitřnost mám napíchnout? Čí asi?
zašvihala prutem, jako kdyby práskala do plamenu bičem. Už slyším, jak mi bude skřípat popel mezi zubama. Prásk. Buřt spadl do ohně. Neklan se ho pokusil zachránit, ale bylo pozdě. Buřt se svíjel, škvařil, až schořel. A tu povstala matka Grdová. Rty se jí rozevřely a z nich se rozezvučela čeština blízká češtině Františka Palackého. Když spalujeme tělo kdoví kterého nebohého tvora, jak nevzpomenout středověkých mnichů, kteří se zvířecí lačností hledali na nahém těle dívek pekelná znamení, za která je čeká hranice. Ale zároveň, jak nevzpomenout mnichů zoufale hasících své kláštery zapálené s divočelými husity. Zaražené ticho. Tu se ozval jeden z mužů nejasného poslání, ale zřejmě inteligent. Na druhé straně byl tu oheň antických bohů, vtisknutý do rukou mladých Řeků, aby se s ním rozběhli do světa. Vzhůru do Olympie k hrdinému měření sil. Grd do něho drcl. A vyhrál někdo z našich Lucemburků? Inteligent pokrčila rameny. Snad trochu s koňmi. Šeřilo se, ale nestmívalo. Měsíc na nebi stoupal. Neklan řekl, každý oheň hasne. Pomožme dohasit poslední jiskry. Návrat byl dosti zamlklý. Když se ráno Neklan probudil, hosté už stáli hotovi k odjezdu. Tu jej oslovil onen inteligent. Mé jméno je Aleš Bouchal. Hrabě je v češtině nejistý i pověřil mě. Došlo k případu. Jeden kupec Digitluxu odmítl vtlačit do něho otisk palce. Křičel, nejsem přece vrah. Když na portmonku sáhl, siréna ho ohlušila a fialové záření mu propálilo kalhoty. Reakce tisku byla tak spovykaná, že jsme museli váš vynález zatím odsunout do pozadí. Krajané odjeli a už se neozvali. Jen se proslechlo, že se Šarlota provdala za Bouchala, ten sepsal knihu o slavném králi Janu Lucemburském, otci císaře Karla IV., o kterém tam nikdo neměl ponětí, čímž Bouchal došel slávy a bude to prý příští velkovévoda lucemburský.

Anglo-česká výměna názorů. Došel mi dopis z Anglie. Kdo si mě chce navštívit? Čeština slušně zachovala i hádal jsem, to bude emigrant. Už vidím, jak se bude skrytě přesvědčovat, že volil dobře, když zůstal v cizině. Celkem jsem se strefil. Posadil jsem ho v pokoji s ikonami, Rubencem, Roudnickou Madonou, samozřejmě s kopiemi. Nic s ním nehnulo. Aha, bydlí asi v jednom z domků, všechny na jedno brdo, v zimě mrzne, protože krp nestačí. Jsem John Servít, novinář. Jde mi jenom o zblížení Čechů s Angličany. Odhaduji, že jste z jedné třetiny Čech a ze tří Angličan. Přijal to zřejmě polichocen. Předpokládám, že jste byl v Anglii. Jen týden, déle jsem nesměl. U to intenzivnější budou vaše dojmy. Uveďte prosím nejdřív kladné. První noc v lázeňském hotelu. Ve 4 ráno vtrhla bez klepání žena v hotelovém stejnokroji. Otevřela okno, podala čaj a běžný zákusek. Byl jsem rozhořčen. Od té doby se bez budíku probouzí

a v jeho žáru byl biftek za 3 vteřiny hotov. V klubu jsem užasl, jak přítel, na rozdíl ode mne, biftek hladce rozžvíkal. Prosím, pokračujte. To by bylo všechno. Povytáhl obočí. Tedy dojmy záporné. Jste národ nemuzikální. Německých géniů bych jedním dechem vzpomněl 20. Kolik z Angličanů? Handla nechte být, toho jste si vypůjčili od Němců. Té úrovně byl tu jen jeden, Purcell. Kdo, prosím? Zřejmě slyšíte toto jméno poprvé. Píše se Purcell. Byl by tu však Angličan, který se hudby jen dotkl. Sir Arthur Conan Doyle. Jenže s jakou plitkostí píše o Sherlocku Holmesovi. Sice mu vrazil do rukou housle, ale jen pro apartnost. Stačila leda na to, že fosforem natřená psí huba světélkuje. Ale už ne, co se v Holmesovi děje, když kalafunuje smyčec, když se mu rozklepe brada nad houslemi, když mu smyčec rozpíchává srdce. Talent nijak okázalý. Už jen naladit housle znamená pro něho mobilizovat všechny síly tělesné i duchovní. Případ nemuzikálním Doylem ignorovaný. Novinář John nehnul brvou. Pokračuji. Infikovali jste nám češtinu ledovými pojmy beze stopy malebnosti, bez metafor, bez zdrobnělin, jimiž kvete čeština. Vyloučili jste nám internátek, auditínka, webáček a dále příliš ochotně jste se vzdali kolonii. Těm ubožákům jste předali danajský dar, svobodu. Teď se svobodně rvou a mají svobodný hlad. To by stačilo. Jsem připraven uvést chvályhodnosti. My žvaníme, vy anglicky mlčíte. Budiš, mlčení je požehnané, když splodí myšlenku. Velmi bych vám přál, aby mlčícím spadlo na nos jablko, které velkému Newtonovi otevřelo mozek ohromným objevem. A ještě doušek, vám jako 3/4 Angličanovi bude doufám lichotit. Nediferencujete vy a ty. Mohu anglicky říkat, aniž tě urazím, goodbye, John. Teď však čekám, jene, zdrobněle jeníčku, co se ti nelíbí na nás. Sám jste to řekl. My mlčíme, vy brebentíte. Sedí děda v tramvaji a řekne cizí bábě vedle, proč se ta elektrika tak hází? Nebo, kde jste to koupila? Kolik to stálo? Nebo, to počasí blázní. Oubléknu si kožich a potím se. Oubléknu svrchník a mrznu. Našinec by to bral jako douternost. A to je vše? Ještě drobnost. Chápu, že berete angličtinu jako nutnost. Co je nutné, to je protivné. A tu nás udivilo, že jeden pojem jste přijali s neobyčejnou ochotou. WC. Ten bohužel neznamená obdiv k Winstonu Churchillovi, ale k čemu si docela jinému. Prosím, nepodceňovat WC. Má význam internacionální. Jestli jste domluvil, ptám se, co shledáváte u nás jako nejlepší. Hračany. Je to splácenina všech slouhů. Od románského podnešní, ale vy jste spokojeni. Ta skromnost je jímavá. Končím. Něco jsme poplivali, něco pouhladili. V tom spočívá rovnováha. A ta je lepší než křečovité přátelství.

0: kdy a kde jsem se poprvé setkal s tím pěkným pohledným chlapíkem, s honorárním brigádním generálem Johnem ABC Smithem. Bylo to na nějakém veřejném shromáždění, tím jsem si jist, pořádaném k čemusi velice významnému, ale jak se ten člověk jmenoval, to jsem prostě zapomněl. Musím popravdě přiznat, že jsem při představování zakoušel dosti trapné rozpaky, které mi zabránily vnímat čas i místo. Jsem od přírody nervózní, je to u mne rodová slabost, za kterou nemohu. A každá záhada, sebemenší náznak něčeho tajemného, co přesně nechápu, mne dokáže rozklepat a vzrušit. Laskavý přítel, který mne generálu Smithovi představil, mi o tomto muži pošeptal do ucha několik slov na vysvětlenou.
1: Je to pozoruhodný muž. Velice pozoruhodný muž. Vpravdě jeden z nejpozoruhodnějších mužů našeho věku.
2: Opravdu?
0: V celém zjevu té svérázné osobnosti bylo cosi pozoruhodného, i když tento přívlastek jen chabě naznačuje to, co mám na mysli. Byl to muž snad 6 stop vysoký a budil impozantní, dominující dojem. Vyzařovala z něho jistá distinguovanost, svědčící o jeho vybraném chování a naznačující vybraný původ. Generálova hruď byla nesporně ta nejkrásnější hruď, kterou jsem kdy spatřil. Marně byste hledali sebenepatrnější chybičku v jejich nádherných proporcích. Také paže byly veskrze znamenitě vymodelovány, avšak dolní končetiny si s nimi v půvabu nezadaly. Nebyly ani přehnaně, ani nedostatečně svalnaté, nepůsobily ani bytostně, ani křehce. Nedovedu si představit ladnější křivku, než jakou tvořila jeho kost stehení, a přesné, jemné vyklenutí fibuly, tedy lýtkové kosti v zadní partii, tvarovalo úměrně vyvážené lýtko. Z celé duše jsem si přál, aby můj nadaný mladý přítel sochař Ventodlato spatřil nohy honorárního brigadíra Johna ABC Smithe.
1: Vidíte tu vzácnou souměrnost, příteli? Nad ní by se zarděl snad i mramorový Apollo.
0: Můj přítel měl pravdu. Ale přestože mužů tak bezvadně urostlých je na světě méně než šafránu, nechtěla se mi tak docela uvěřit, že ono pozoruhodné něco, ta zvláštní aura záhadnosti, jež oblévá moji novou známost, vyplývá výlučně z dokonalosti jeho tělesné schránky. Snad by se to dalo přisoudit způsobu vystupování, ale ani tady si netroufám tvrdit nic určitého. Držel se poněkud upjatě, ne-li škrobeně, což ale u gentlemana jeho nepochybného formátu bylo ochotně vykládáno jako výraz zdrženlivosti, vznešenosti, zkrátka něčeho, co v dobrém smyslu patří k důstojenství tak kolosálního rozměru.
1: Generál je neobyčejně oblíben u dam, zejména zásluhou skvělé pověsti, kterou si získal svou odvahou. V tomto ohledu se mu nikdo nevyrovná. Učiněný desperát, každým coulem zuřivec a rváč. To mi věřte.
0: Náhle se zrak Johna ABC Smithe zabodl do mého přítele. Pane bože, to byly oči. Jedno by vydalo za pár běžných zrakových orgánů. Byly zbarveny do hněda, nesmírně velké a lesklé, a tu a tam byl u nich patrný onen zajímavě zašikmený tvar, který tak zvýrazňuje pohled.
3: Jistě jste už o něm slyšel. Panečku, ten umí rozpoutat peklo.
4: Ano.
3: Pravé divy udatenství. Taky to, jak se patří, prokázal v té nedávné bitvě uprostřed pažin dole na jihu.
4: Nemám ponětí, o čem mluvíte.
3: Jakže? Vy jste neslyšel o tažení proti indiánským kmenům Bugabu a Kikapu?
4: Ne.
3: Víte, to je muž?
0: V tom okamžiku přikročil generál John ABC Smith k mému příteli.
3: Ha, ha, jak se pořád máte, člověče? No jak se daří? Jsem moc rád, že vás vidí.
5: Těší mě, pane generále. Dovolte, rád bych vám představil. Pan Tettle...
3: General Smith!
0: Trochu strnule, ale hluboce jsem se uklonil. Měl jsem tehdy dojem, že jsem jak těživ neslyšel tak jasný a tak zvučný hlas a neviděl tak alabastrově bílý chrup. Přesto však musím přiznat, bylo mi líto, že jsme právě v tom okamžiku byli vyrušeni, neboť přítelovi tlumené náznaky a nápovědi ve mně podnítili silný zájem o hrdinu tažení proti indiánům. Mé rozladění však záhy zaplašil jiskrný hovor, jímž mne honorární brigádní generál John A.B.C. Smith obšťastnil. Můj přítel nás v zápětí opustil a tak jsme si spolu mohli dlouze a důvěrně popovídat. Bylo to nejen milé, ale i velice, velice poučné.
3: Jsme obdivuhodný národ a žijeme v obdivuhodné době. Padáky a železnice, mechanické pasti na vetřelce, mechanické spouště u střelných zbraní. Tože parníky brázdí všechno moře a poštovní balóny budou co nevidět pravidelně létat za pouhých 20 liber šterlinků jedna cesta mezi Londýnem a Timbuktu.
0: Tak výřečného člověka s tak širokými povšechnými znalostmi jsem snad nepoznal. Přitom se ovšem s patřičnou skromností vyhýbal tématu, které mi nejvíc leželo na srdci, totiž záhadným okolnostem, jež provázely válku s bugabuskými indiány. A mě zas na druhé straně bránil pocit jisté diskrétnosti nakousnout tuto otázku. Také jsem si uvědomil, že tento statečný voják mluví raději na náměty z oblasti filozofie a že se zvláštním zalíbením vykládá o rychlém pokroku v technickém vynalézání. Ba možno říci, že se pokaždé, ať jsem hovor stáčel kamkoli, neúchylně vracel k tomuto předmětu.
3: Vynalézání se nic nemůže vyrovnat. A kdo si troufne odhadnout, jaký dalekosáhlý vliv na život, společenský, na umění, obchod, literaturu, bude mít ve svých bezprostředních důsledcích elektromagnetismus. A tím to nekončí. To vás ujišťují. Vynalézectví se dalo na pochod, který nikdo nezastaví. Nejúchvatnější, nejdůmyslnější. A dovolte, abych dodal, pane...
0: Tetl.
3: Ano, ano, děkuji, pane Tetle. Abych tedy dodal, že i nejpotřebnější, ano, vpravdě, nejpotřebnější mechanické vynálezy se denně rojí jako houby po dešti. Smím-li se tak vyjádřit, nebo ještě obrazněji, jako kobylky, pane Thompsone. Všude, kam se podíváte.
0: Můj zájem o generála Smise po rozchodu s ním ještě vzrostl, stejně jako obdiv k jeho konverzačním schopnostem. Navíc jsem si plně uvědomil, jaké neocenitelné výhody nám skýtá život v tomto věku technického rozvoje. Má zvědavost však nebyla zcela ukojena a proto jsem se rozhodl okamžitě pátrat dál mezi svými známými ovšem, co se týká jak osobnosti samého generála, tak, a to především, ohromujících událostí během tažení proti bugabům a kikapům, činů, na nichž měl tento muž lví podíl. První příležitost se mi naskytla a s rozechvěním přiznávám, že jsem se jí bez váhání chopil jednou v neděli přikázání reverenda doktora Bubenduba. Tehdy jsem shledal, že sedím nejen ve stejné lavici, ale přímo vedle své ctihodné, sdílné a roztomilé přítelkyně slečny Tebisité. V duchu jsem zajásal nad touto šťastnou shodou okolností. Jestli vůbec někdo něco ví o honorárním brigadírovi Johnovi A.B.C. Smithovi, pak ten někdo není nikdo jiný než slečna Tebisa. Stačilo pár telegrafických pohledů a už jsme si důvěrně šuškali.
2: Smith!
0: Ano, generál Smith.
2: No, tedy myslíte generála Johna A.B.C.?
0: Ano, právě to.
2: Bože. Božíku, já myslela, že o něm všechno víte.
0: Mílíte se, slečno Tebiso, nevím dočista nic.
2: Neuvěřitelné, a to žijeme v době páječných vynálezů.
0: Vynálezy s tím přece nemají nic společného.
2: A mílíte se, pane Peto, ale to je krvavá historie. Banda zlotřilců, ti Kikapuové.
0: Ne.
2: A on bojoval jako hrdina, koná divy udatenství, pokryl se slávou.
0: Ne.
2: Smys. Honorární brigádní generál John ABC. No to je přece ten muž.
0: Náhle jí vpadl z plných plic do řeči doktor Bubendub. Bouchl přitom tak mohutně do pulpitu, že se málem rozletěl a hřímal.
6: Muž narozený z ženy jest krátkého věku a plný lopotování. Jako květ vychází a podčát bývá.
0: Leknutím jsem odskočil až na konec lavice a z rozhorlených pohledů duchovního jsem vyčetl, že příčinou hněvu, který byl málem osudný kazatelně, bylo špitání mezi mnou a slečnou Tebisou. Inu, jakáž pomoc. Způsobně jsem se podvolil a v mukách důstojného mlčení jsem vyslechl zbytek tohoto znamenitého kázání. Následující večer jsem zavítal poněkud opožděně do divadla Rétereon. Pevně jsem věřil, že tam svou zvědavost okamžitě ukojím. Stačí přece vstoupit do lože oné kvitesence vlídnosti a vševědoucnosti, jakou je Madame Miranda Koňoscentiová. Skvělý tragéd Klimax hrál před vyprodaným hledištěm Jaga v Shakespeareově Otelovi a mně udělalo jisté potíže vyslovit své přání dost srozumitelně. Navíc mi to nějak neulehčovala ani okolnost, že lože byla přímo nad rampou a značně přečnívala do jeviště.
2: A pan Tetl, přicházíte pozdě, příteli?
0: Ano, madam, vím, ale...
2: Představení bude u konce. Nevadí, všechno vám podrobně vylíčím. Klimax je dnes obzvlášť vynikající.
0: Jistě, ale...
2: Dívejte, jak se dokáže vcítit do role.
0: Ano.
2: Není to úchvatné, dojemné, úžasné.
0: Madam, potřebuji informace o generálu Smithovi.
2: Smith?
0: Ano, generál John ABC.
2: A podívejte, ach božínku, už jste někdy viděl tak pěknou postavu.
0: Nikdy, madam, ale pověste
2: nebo tu
0: mi...
2: nenapodobitelnou eleganci.
0: Nikdy, na mou duši nikdy, ale buďte tak hodná a řekněte mi...
2: Takový cit projevištní efekt.
0: Madam!
2: A nebo taky vytříbený smysl pro skutečnou krásu Shakespearea. Jen se prosím zadívejte na to lítko.
0: K čertu, já potřebuji něco vědět o Smithovi.
2: Smith? Snad ne opravdu generál John ABC? To je ale krvavá historie, vidíte?
0: Ano, ano, pokračujte, madam, poslouchám vás.
2: Jsou to hrozní zlotřilci, ti bugabuové, divoši, jak kdo ví, co ještě. Ale žijeme v době báječných vynálezů. Smith, ach ano, veliký muž, učiněný desperát, pokryl se slávou, divy udatenství, jak živ jste neslyšel. Ach můj ty bože, to je přece ten muž.
6: Můžeš vzít mák, anebo mandragoru. Už žádný spavý letkvar, co jich má svět, tě neskorejší v ony sladké sny, jež blažili tě včera.
0: Zařval mi tragéd Klimax přímo do ucha a tak mi přitom zašermoval pěstí před obličejem, že jsem si to nemohl a také nemínil dát líbit. I hned jsem se paní Koňoscentiové odporoučil, odebral jsem se do zákulisí a tam jsem tomu sprostému trhanovi tak napráskal, že si to určitě bude do smrti pamatovat. Usmyslil jsem si, že na tanečním soaré krásné vdovy paní Piruetové stůj co stůj vymámím kýžené informace. Rozluštění záhady bylo pro klid mé duše už naprosto nezbytné.
2: Smith? Generál Smith, říkáte, pane Tetl?
0: Tak, tak. Aha. Přitakal jsem vdově Piruetové do rytmu lehké taneční hudby, podle níž jsme poskakovali. John ABC.
2: Ohavná událost s těmi indiány. Vidíte, hrozní netvorové ti Bugabuové, a nevytáčejte palce ven, pane Teto. Nedělejte mi ostudu.
0: Promiňte, a no. Co Kikabuové? Nebo jak si říkají?
2: Ukrutní zlotřilci. A celé to byla krvavá záležitost.
0: A generál Smith?
2: O, nesmírně, nesmírně statečný muž. Chudák. Ale žijeme v době báječných vynálezů. Počkejte, počkejte, došel mi dech. Hotový desperát. Divy udatenství. Že jste o něm nikdy neslyšel. A to se mi ani nechce věřit. Musím se posadit a všechno vám objasnit. Smith, no, to je přece ten muž, který se... kde jsem to přestala?
0: Muž, který se...
2: A muž, který se... A směje. Ano, už to mám. Je to muž, který se směje.
0: Máte na mysli generála?
2: Ale generála. Mám na mysli muže, který se směje. I když by měl plakat, ale jmenuje se to muž, který se směje, to vím jistě.
0: Byl jsem zmaten, ale paní Piruetová si dál mlela svou.
2: Jistě, jistě, je to muž, který se směje, v žádném případě muž, který pláče. I když je to smutný příběh, náramně smutný. A tohle slečnu intelektuovou popletlo. Chápete?
0: Ne. Opravdu jsem nechápal ani v nejmenším. Ale to paní Piruetovou zřejmě vůbec nevzrušovalo. Pokynula mi, takže jsem jí musel chtě nechtě následovat a rozsoudit jakýsi literární spor mezi ní a slečnou intelektovou o názvu jistého románu jakéhosi francouzského spisovatele jménem Hugo. Když jsem velmi pohotově prohlásil, že se dílo správně jmenuje Muž, který pláče a v žádném případě Muž, který se směje, otočila se ke mně vdova Piruetová tou méně příjemnou polovinou. Zřejmě jsem měl pravdu. Opustil jsem její dům z pocity zatrpklé nevraživosti k celému rodu intelektů. Začalo jít opravdu do tuhého a tak mi napadlo obrátit se bezodkladně na svého blízkého přítele pana Teodora Blasfermátera, neboť jsem doufal, že se od něho dozvím aspoň něco určitého. Tedy doufal jsem, třeba že rozhovor s mým přítelem byl vždycky záležitostí velice náročnou a zdlouhavou. Zdlouhavou přinejmenším stejně jako jeho samohlásky.
7: Smith, příteli? Snad mi generál Joel ABC barbarský kousek od těch Kikabů, což? A od Bugabů, jak by jsme? No, řekněte, nemám pravdu? Učiněný desperát, ohromná škoda na mou čest, báječná doba báječných vynálezů, divy údatenství. Mimochodem, už jste někdy slyšel o kapitánovi mužovi?
8: Kapitán muž, ať jde k čertu! Pokračujte laskavě s tím, co jste začal.
7: No dobrá, ale vyjde to na stejno. Smith. Brigádní generál John ABC. Poslyšte, přece mi nebudete chtít námluvit, že o Smithově případu nevíte tolik, co já. John ABC. Vždyť je to ten muž?
8: Pane blasfematére, je to tajemný muž mnoha tváří.
7: Ne, to ne. Ani není to ani lesní, ani divý, ani ledový, ani ohnivý muž.
8: Pane blasfematére, tohle je urážka. Jsem rozhořčen.
0: Pevně odhodlán vyzvat svého přítele, aby mi co nejdříve vysvětlil toto negentlemanské jednání, jsem odešel. Ale pokud jde o informaci, kterou jsem prahnul získat, stále jsem ještě nezahazoval flintu do žita. zbýval mi ještě jeden zdroj. Rozhodl jsem se, že půjdu přímo tam, kde zdroj vyvěrá. Navštívím okamžitě samotného generála a nepokrytě ho požádám, aby mi rozluštil tu strašlivou záhadu. U něho jistě nenarazím na nějaké dvojznačné vytáčky. Promluvím prostě, jasně a důrazně. Budu stručný jako telegraf, koncizní jako Tacitus, úsporný jako Montesquieu. Dostavil jsem se časně a generál se právě oblékal. Ale vzkázal jsem mu, že jde o velmi naléhavou záležitost a starý černošský sluha Pompeius mě pak zavedl do generálovy ložnice. Po celou návštěvu se od nás nehnul. Jakmile jsem vstoupil, samozřejmě jsem se rozhlédl po muži, který tam měl být, ale nikde jsem ho neviděl. Na podlaze těsně u mých nohou se válel jakýsi veliký a prapodivně vyhlížející ranec čehosi. A protože jsem nebyl zrovna v nejpřívětivější náladě, odkopl jsem tu věc z cesty.
9: Tohle říkám zdvořilost.
0: Pane generále, jste tu?
9: Pro pána krále mládeče. Toť se ví, že jsem tady, kde bych byl.
0: Nechápavě jsem se podíval na sluhu, když v tom se ten neforemný balík sám od sebe pohnul a zapištěl.
9: Co pak? No co se děje? Mám takový dojem, že mě vůbec neznáte.
0: Co jsem na tohle mohl říci? Odvrávoral jsem od křesla a s vytřeštěnýma očima a s ústy do kořán jsem čekal, co se z tohoto fantazmatu vyklube. Zmuchlanina kničela dál.
9: Ale je to opravdu divné, že mě neznáte. Nezná se vám. Mě zná přece každý.
0: Nevěřícně jsem pozoroval ranec na podlaze, který prováděl jakýsi nepostižitelný pohyb, velmi se podobající navlékání punčochy. Zatím jsem však postřehl jen jednu nohu.
9: Vám to nepřipadá divné, že mě neznáte? Přines mi tu nohu, Pompe!
0: Sluha Pompeius podal ranci bezvadnou, už přistrojenou korkovou nohu. Balík si blesku rychle přišrouboval a vstyčil se mi před očima.
9: Řeknu, ale když se člověk pustí do křížku s indiány, jako jsou bugapuové a gigapuové, nemůže čekat, že z toho vyjde jen tak s nějakým šrámem. A teď tu paží, Pompe, buď tak hodný, ale něco vám povím, příteli, na korkové nohy je nejlepší to vás. Kdybyste však můj milý potřeboval někdy ruku, doporučil bych vám jedině firmu Bishop.
0: Zatím mu Pompeius přišrouboval paži.
9: Dá se říci, že nám opravdu pěkně zavařili. A teď, Pompe, na mě hoď ramena a hruď. Nejlepší ramena dostanete u Petita. Ale když jde o prsa, tak to si musíte dojít k Duklovi.
0: Prsa?
9: Jo, prsa. Tak Pompe, jak dlouho se budeš párat s tou parukou? Skalpování je přece jenom neurvalá procedura. Ale můžete si opatřit opravdu bezvadnou paruku u Del Orvelinho.
0: Paruku?
9: A teď, příteli, zuby, když chcete pořádný chrup, musíte k marmlivu. Hodně se počítá, ale zboží vás skvěle. Spolkl jsem pár bezvadných zubů, když mě velký bugabu natřel pažbou pušky.
0: Pažbou? Natřel? Zrak mě přechází.
9: A propos, zrak, Pompe. Tady
0: Začínalo mi poznenáhlu ale jasně svítat, že předmět přede mnou není nikdo jiný než můj nový známý honorární brigádní generál John A. B. C. Smith. Musím přiznat, že různé zásahy sluhy Pompeja přivodily nápadnou změnu v osobním zezření tohoto muže. Jeho hlas mě ovšem stále poněkud zarážel, ale i tato zdánlivá záhada se záhy objasnila.
9: Pompej, ty umouněný lotře, tak se mi zdá, že bys mě klidně nechal odejít bez patra.
0: Černoch, co si omluvně zamručel, pak přistoupil k pánovi a jako žokej koňovi mu znalecky otevřel ústa. Obratně do nich vpravil jakýsi podivně vypadající přístrojek, jehož účel jsem zcela nechápal. Avšak v celém výrazu generálova obličeje nastala okamžitá a udivující změna. Když opět promluvil, jeho hlas se rozezvučel zase tak plně, sytě a melodicky, jako při našem prvním setkání.
10: Zatracení pobudové! Zatracení pobudové! Nejenže mi rozdrtili patro, ale stálo jim za námahu uříznout mi i 7-8 jazyka. Ale v tomhle artiklu se v Americe opravdu žádná firma nevyrovná. Bon Fatimu, ha, mohu vám ho vřele doporučit a ujišťuji vás, že to dělám s krajním potěšením.
0: Kvitoval jsem s krajním povděkem jeho laskavost a ihned jsem se rozloučil. Pochopil jsem dokonale pravý stav věcí. Plně jsem pronikl do záhady, která mě tak dlouho sužovala. Všechno bylo jako na dlani. Případ byl jasný. Honorární brigádní generál John A. B. C. Smith byl muž, který se rozpadl.
11: Výstřely u Sirana.
12: Jak jste se sem dostal?
13: Poslíček Tony mi přinesl univerzální klíč.
12: Ach.
13: Jsem Ted Mulvern. Bydlím tady na chodbě o kus dál, v čísle 937.
12: Asi jsem omdlela.
13: Někdo vás uzemnil, andílku. Toho chlapa jsem zahlédl. Byl až po uši plný koksu. A tady máte svou pistoli. Ale žila na podlaze.
12: Teď, abych si vymyslela nějakou pohádku, že?
13: No, kvůli mě nemusíte. Jestli v něčem lítáte, mohl bych vám třeba pomoct. Záleží na tom...
12: Na čem?
13: Na tom, o co jde. V pistoli máte tombakové projektily. Zřejmě víte, čím střílet, andílku.
12: Musíte mi bezpodmínečně říkat andílku?
13: Promiňte, ale nevím, jak se jmenujete.
12: Jsem Jean Adrianová. Vystupuju jako tanečnice v baru u Sirana.
13: Aha, Benny Cyrano, to je můj dobrý známý. Tady na té fotce, to jsou vaši rodiče?
12: Položte tu fotku. Ano, ano, jsou už mnoho let mrtví. Další otázka?
13: Promiňte, jsem šetečný. Tohle je ale moje město. Můj táta je kdysi řídil. Starý Marcus Mulvern, přítel lidu. Tohle je můj hotel, kus mi ho patří. Ten narkomanský holomek mi připadal jako zabiják, proč bych vám neměl chtít pomoct, že?
12: Mluvíte se mnou, jako kdybych byla podvodnice. Dobře, tak já vám to povím, když na tom trváte. Někdo vyhrožuje mému příteli. Je boxer a chtějí na něm, aby prohrál jistý zápas. Teďka se ho snaží přitisknout ke zdi. Mým prostřednictvím. Stačí vám to?
13: Promiňte, že jsem obtěžoval.
12: Počkejte, stůjte!
13: K čertu s vámi, andílku. Ale líbíte se mi.
14: Sedmá řada bylo to nejlepší, co jsem sehnal, pane Mulvene. Ten Deacon Vera není špatný. A Duke Targo je příští šampion v lehký váze.
13: Posaď se, Tony. A nalej si skleničku.
14: Děkuju, pane Mulvene, ale jen kapičku. Škoda, že tam nemůžu. Dokonce mám dnes večer volno.
13: Zase si bez peněz, co? Stačí požádat teda starého dobráka, teda, Z toho peníze jen tečou. Dobrá, Tony, tady máš peníze a kup si dva lístky.
14: Jemine, pane Molvené, já jsem nechtěl...
13: Nech toho. Co je vstupenka na box mezi kamarády, ne? Kup si dvě a vezmi sebou svoji dívku.
14: Raději bych šel s vámi, pane Molvené. Před Targem všechno padá na znak. A nejenom v ringu.
13: To už jsem zjistil, Tony.

0: Co jste sakra zač?
1: Býval jsem soukromý detektiv. Jmenuji se Ted Moven.
0: Jak jste se dostal do mojí šatny?
1: Myslím, že potřebujete pomoct, Targou.
0: Proč?
1: Doslechl jsem se, že jste se měl dát porazit a myslím, že jste se taky o to dost snažil. Ale ten Vera si počínal pod psa. To znamená, že jste teď v brindě.
0: Za takový slova dostávají lidi ode mě do zubů, kámo.
1: Benny Cyrano je váš promotér. A taky je to můj přítel, tak bychom to mohli dát dohromady, nemyslíte?
0: Co jste vlastně slyšel?
1: Vaše přítelkyně bydlí v mém hotelu. Nějaký gauner jí dneska odpoledne přetáhnul obuškem přes hlavu. Odnesl jsem jí do pokoje a ona mi řekla, co zatím je.
0: Jestli znáte Bennyho, tak jste nejspíš v pořádku. Ano, vyhrožují mi. Ale boxoval jsem tak, jak jsem chtěl. A teď můžete vypadnout.

0: Mluvil jste s Targem, pane Molvene?
1: Jo. Jak jsem říkal, je to šupák.
0: Ale třída.
1: Zajdeme si teď na skleničku k Siranovi, co říkáš, Tony?
0: Jemine, tam vystupuje slečna Adrianová, co bydlí u nás v hotelu.
1: No, to je větší třída než Targou, Tony, co?
0: Jemine, ona tancuje jako bohyně, pane Molvene.
2: Jo, dva negři a bílá holka. Svinstvo, hnus, zatracený svinstvo.
1: Jsou jenom načernění, to nejsou opravdoví negři. Mně se to líbí, pane.
2: A koho k čertu zajímá, co vám se líbí?
3: Tohle není váš stůl, pane, neobtěžujte hosty. Promiňte, pane.
1: Ne, to je v pořádku. K čertu s tímhle lokálem, Tony.
2: Máš mě tady znova, chlapče. Myslím, že ti dlužím pár přes držku.
1: Tak dobře.
0: Jemine, to byla šlupka, pane Molvene. Skoro jako Targou.
3: Omlouvám se, pane, ale je opilý.
1: Tony, dohlídni na toho ptáčka. Vezmi si moji káru, kdybych šel pryč, pověs se mu na paty. Zdá se, že tady budu mít nějakou práci. Tamhle je slečna Adrianová a Targou.
4: Ujmi cesty, šupáku.
1: Co to? Tady dneska se vám tady ale sešla partička.
3: Jsou někdy takové dny, pane. Jeden pak neví, kde mu hlava stojí.
1: Proboha! Targou, co jste to vyvedl?
2: Střelil jsem toho hajzla. Namířil na nás, tak jsem ho střelil.
1: Je mrtvý. Řádný občan složil kriminálníka. To bude titulek do novin.
5: Duku, pojďme odtud.
1: To nepůjde, slečno Adrianová. Teď už to nepůjde.
6: Mrtvý, jak zákon káže. Pěkná prácička.
7: Člověk dělá, co může.
6: Identifikovali jste ho, seržante?
8: Thor G. Plant. Profesionální zabiják.
1: Prolítnul lokálem jako šílenec. Vrazil do mě a všinul si to rovnou k Targovi a slečně Adrianové.
6: Máte pořád tu licenci soukromého detektiva, Molvené?
1: No, někde se mi povaluje v hotelu.
8: A co kdybychom vám ji sebrali?
1: Odpoledne vlítnul ten Plant do hotelu a praštil pendrekem slečnu Adrianovou.
9: Ano. Ano, byl to on.
6: Máte na tu pistoli zbrojní pas, pane Targou?
7: Jo. Opatřil mi ho Benny Siranou před dvěma týdny.
10: Nějací lumpové chtěli Targa vystrašit. No, aby prohrál ten dnešní zápas. Vyhrál už 9 zápasů knockoutem, tak by jim to vyneslo pořádný balík. A když to neudělal, tak na něho poslali toho kriminálníka.
8: Dokázal jste vystřelit rychleji než on, pane Targou. Kde jste měl bouchačku?
7: V kapse, u kalhot.
6: Řekl něco?
9: Jo, řekl něco jako... Mám pro tebe vzkaz, ty hajzle. A tady je.
7: Pak vytáhnul bouchačku, ale zasek se mu kohoutek. A já vypálil první.
6: Na takovém chlápkovi celkem houby záleží. Ale musíme sepsat protokol. Targová slečno Adrianová, pojďte prosím s námi na ředitelství.
8: Tak jdeme.
1: Třesu se jako tvoje třetí brada, Benny. Co kdyby jsme si cvakli trochu koňaku, než půjdu domů do hotelu?
11: Proboha, Tony!
1: Tony, co se stalo?
0: Pane Molvene...
1: Nezvedej se, zůstaň ležet.
0: Stopoval jsem ho, pane Molvene.
1: Radši už nemluv, Tony.
0: Italská čtvrť, Court Street 28.
1: Tony, nemluv.
0: Nad garáží, pohřební ústav. Myslím, že jsem ho zasáhl.
1: Pošlete sem doktora, rychle. Vydrž, Tony. Uvidíš, že to bude dobrý.
0: Ne, já... Vystřelil na mě, myslím, že jsem...
1: Proboha, Tony.
4: Tak kde ho máte?
1: Tady. Jmenuje se Tony Acosta. Hotelový poslíček.
4: Tak ten už nikomu nic nedoručí. Už to má za sebou, pane Molvene.
5: Kdo je to?
1: Musím s vámi mluvit, andílku.
5: Ta
9: Targa si tam nechali. Z těch jejich pitomých otázek vypěnil a málem prorazil 2,5 zdí.
1: Musí se toho o policajtech ještě moc naučit. Ráno na něj bude čekat smečka fotografů. Baječné titulky, já už to vidím. Známý boxer zastřelil pistolníka. Duke Targou odstřelil zabijáka.
9: Jsem utahaná a necítím nohy. Povězte mi, proč se do toho pořád pletete?
1: Byla to vaše pistoleta, kterou jsem dneska odpoledne sebral tady na podlaze. Targou tvrdil, že ji vytáhl z kapsy kalhot, ale to je ten nejpomalejší způsob, jak tasit. A přitom ho ještě střelil 2x tak přesně, že ho zabil.
9: Jak jsem slyšela, jste soukromý detektiv. Váš otec byl významný politik. Připadalo mi, že se vás poručík bojí.
1: Pro vás! S pistolí v kabelce to byla hračka. Navíc, když jste toho lumpa poznala.
9: Kdo vás na mě nasadil?
1: Řekl bych, že poručíkovi je teď už jasné, že jste střílela vy.
9: No dobře, tak jsem ho zastřelila já.
1: Myslíte, že ten lump chtěl Targa zabít?
9: Jinak bych nestřílela.
1: Podle mě ho chtěl jenom vystrašit. Z nočního podniku se strašně špatně utíká.
9: Klidně by upláchl, byl tam hrozný zmatek. Tak to je všechno, co jste chtěl vědět?
1: No pak tam byl ještě ten záhadný Shenwell, co se chtěl se mnou za každou cenu prát. Tony ho sledoval až do italské čtvrti. Shenwell ho zastřelil. Je mrtvý, andílku, ten chlapec před chvílí zemřel v mém pokoji. Tohle policie ještě neví. Pojďte ke mně blíž, andílku.
9: Nechte toho.
1: Proč k čertu nechcete, abych vám pomohl? Vím, že tady něco neklape.
9: Nepotřebuju vaši pomoc. Slyšíte? Vypadněte. Jděte pryč a už se nevracejte.
1: Myslím, že potřebujete pomoc, ať už chcete nebo ne. A taky myslím, že znám muže na fotce tam na psacím stole. A nemyslím, že je mrtvý.
12: Zadrž, bráško. Tohle je 45, jestli ti to něco říká.
1: Nejspíš bych měl dát pracky nahoru, co?
12: Jo, to sedí. Prohledej hodiku.
13: Žádná bouchačka. Akorát pořádná flaška pod paží.
12: Co v ní, bráško? Tu holku potřebujeme přece taky.
1: Kvůli tomu tady nemusíš mávat bouchačkou, Albíne. Znám tě a znám tvého šéfa. Jestli chce, abych za ním přišel, rád se s ním promluvím.
13: Vemte si kabát, milostivá.
9: Co vy na to tedy? Chtěl jste mi pomoct, ne?
1: Bude líp dát si říct, andílku.
9: Ty posero.
12: Nemá tě zrovna v lásce, bráško.
1: Dejte si na ní pozor, pánové. Střílí jako starý pistolník. Že, andílku? To je dobře, že jste nás zavezli do pohřebního ústavu. Aspoň to nebudeme mít daleko.
14: Já jsem Dol Conant Movena. Třeba se na mě ještě pamatujete.
1: Jistě. Kdysi jsem pomohl tátovi, aby vám přišel jediné obvinění, ze kterého jste se nedokázal vyvlíknout.
14: Omyl. Odvolací soud mě osvobodil.
1: Třeba to vyjde dneska. Z únosu se v tomhle státě člověk tak snadno nevyseká.
14: Přece se nebudeme hádat.
9: A co s tím mám společného já?
14: Na vás se taky dostane, holubičko, ale jedno po druhém. Možná by vás zajímal doliční předmět číslo 1, Movene. Otočte se. Leží ve vaně za vám.
1: To je ten chlápek, co se mnou chtěl mermomocí brát v baru Sirana.
14: Správně, potkala ho nehoda. Odbouchl jste ho vy.
1: Docela rád bych to udělal, ale jste vedle, Conante.
14: Majitel tohohle pohřebního ústavu je náhodou můj kámoš. Dneska večer tady uslyšel střílení, vykoukl z okna a zmrčil nějakýho chlápka, jak se žene k autáku. Zapamatoval si číslo. Přiběhl sem a našel tady mrtvýho tohohle šupáka. No tak ho nadspal do vany. Zřejmě se bál, že mu to tady zasviní od krve.
1: Slyšel jste dneska o tom střílení u Sirana?
14: Jo, něco se mi donesl.
1: Byl jsem tam s kamarádem, Tonym, poslíčkem z mého hotelu. Krátce před tím střílením mě tenhle chlápek praštil do brady. Tony jel za ním až sem a zřejmě po sobě vystřelili. Ani jsem nevěděl, že má zbraň. Kluk se dostal ještě do hotelu a tam zemřel. Ten parchant mu prostě prostřelil břicho.
14: Zabil jste ho vy? A nebo jste si k tomu najal toho kluka? To je mi jedno. Chtěl jste něco trhnout na tom vašem vydírání a Cotwayovi všechno vyklopit.
9: Promiňte, andílku. Špatně jsem vás odhadla.
1: Co s tím má společného Cotway? Že by vám ten kalifornský senátor zobal z ruky? Dobrá rána, Conente.
14: Já tomu vydírání nefandím, Owene. A vy mi teď hezky vycinkáte, co všechno víte.
1: Jste neopatrný, Conente. Tohle je pistole, čím na vás mířím. A vy teď hezky vezmete tu vaši, co leží na stole před vámi, a přistrčíte mi ji tak, abych na ní dosáhl.
14: Kde jste to vzal? Co pak vás ti pitomci neprošacovali?
1: Prošacovali. Tahle je toho chlápka zvaný.
14: Tak to vás přijde drahomoven.
9: Kdo to vůbec je?
1: Dol Conant, místní gangsterský boss. Senátor Coltway prosazuje jeho zájmy v Senátu státu Kalifornie. A senátor Coltway, andílku, je ten muž na fotce, co stojí na vašem psacím stole v hotelu. Ten muž, o kterém jste řekla, že je to váš otec a že je mrtvý.
9: On je mým otcem. Vím, že není mrtvý. Vydírám ho.
14: Chce po něm 100 000 dolarů.
9: Schenver, Targo a já.
1: Kdo je pro boha zase Schenver?
9: Tak se jmenuje ten chlápek ve vaně. Ten, co mě dneska vzal obuškem a co se s váma porval u Sirana.
1: Tak to, abychom si na to sedli, andílku, co?
9: Jsem jeho nemanželská dcera. Matce nedal ani cent. Mě nechává už kolik let sledovat detektivy. Jedním z nich byl Schenver. Poznal mé fotky, když jsem přijela a seznámila se s Targem. V San Francisku mi pak opatřil opis křestního listu. Tady je.
14: Papír nic nedokazuje.
1: Držte zobá, Conente. Adriana Gianni Meyersnová. Adriana Gianni... Jane Adrianová. Proto na to Schenver kápnul, co?
14: Schenver dostal vítr. Proč? Práskl to Kotvejovi. Jo, no. Proto si taky vybral ukryt v tomhle podělaném pohřebnictví. Myslel jsem, že ho odbouchli kvůli tomu. Targou to udělat nemohl, je pořád ještě na policii.
9: To celé bylo pěkné svinstvo, teď už to vidím. Chtěla bych otce navštívit, omluvit se mu a říct mu, že o mě už nikdy neuslyší. Chci, aby mi slíbil, že Targa nechá na pokoji.
1: Ale proč jste tak dlouho čekala? Proč jste s tím nešla k soudu? Byla by to pro vás publicita jako hrom, i kdybyste ten proces prohrála.
9: Matka vlastně nikdy nevěděla, čím opravdu byl. Dokonce ani neznala jeho celé jméno. Pro ní to prostě byl John Meyerson. Nevěděla jsem to ani já, dokud jsem nepřijela sem a náhodou neuviděla jeho fotku v místních novinách.
14: Nešla jste proti němu otevřeně, protože zatraceně dobře víte, že nejste jeho dcera. Coltway tvrdí, že to může dokázat a že vás pošle tam, kam patříte. A věřte mi, holubičko, že Coltway dokáže klidně vyhrabat 20 let starý skandál, jen aby dokázal svý. I kdyby si tím měl zničit kariéru.
1: Vy toho o tom nějak moc víte, Conente.
14: Coltway mě stál spoustu peněz, aby ho dostal tam, kde je. A já ho tam taky udržím.
12: Konec představení, vážení. Ani se nemusíte otáčet. Stačí, když dáte pracky nahoru. Ty dveře jsou dost tenký, šéfe, dával jsem tak trochu bacha.
14: Uklidni se, Albína.
12: Pustu bouchačku, bráško, nebo ti to nasypu rovnou do břicha.
1: Tak to jsem asi neodhadl, viď, andílku.
12: Tak se mi to líbí, bráško. Klid a nohy v teple. Co s nima, šéfe?
14: Tady ta coura chce mluvit se starým pánem. Dobrý, ať si s tím promluví. Půjdeme tam všichni. Ty zatím s Dickem pojedeš na direkci a co nejrychleji vysekáte Targa z lochu a dovezete ho k senátorovi. Týhle věci něco pořádně smrdí.
15: Bylo nezbytné přivést mě sem uprostřed noci, Conente.
14: Ta dívka s váma chtěla mluvit. Omluvit se vám a slíbit, že už nebude vyvádět. Ten druhý je Ted Moven, kluk starýho Makuse Movena. Ale co on s tím má společného, ještě nevím.
1: Jsem soukromý detektiv, senátore. Zastupuji zájmy své klientky, slečny Adrianové.
14: Schenvera někdo odbouchl. My to nebyli. To se musí ještě vyjasnit.
15: Jak by se podle vás měla ta záležitost vyřídit, Conente?
14: Tohle bych řešil legální cestou. Promluvte se státním návladním, ať dá tuhle holubičku a toho jejího boxera za mříže pro podezření z vydírání. Pak počkejte, až na tom vyroste tráva a dejte je vyvést do sousedního okresu. Poraďte jim, aby se víckrát nevraceli.
15: Mohli by mě napadnout znovu. Jsem spíše pro otevřené střetnutí a pak je odkázat, kam patří.
14: Před soud nemůžete, senátore, to by byl váš konec.
15: S chutí odejdu na odpočinek. Už jsem unavený a mám politického života až po krk. Odejdu.
14: Houby odejdete. Pojďte blíž, holubičko. Znáte ji, senátore?
16: Mně se ten váš nápad s otevřeným střetnutím líbí, senátore, ale nikam to nepovede.
12: Přivezli jsme Targa, šéfe.
14: A jde dál.
9: Duku, jsi v pořádku?
17: Nestarej se, je mi prima. Takže ty jsi to teda práskla, jo?
15: Co máte přesně na mysli, Movene?
16: Podle mého nejde vůbec o vaši dceru. Tak co vlastně máte? Vyděračský dopis? Jeho autorství nemůžete nikomu přišít, jinak byste to totiž už dávno udělal. A jméno dívky? Náhodná schoda. Co tedy ještě máte, abyste je mohl obvinit?
14: A co křestní list?
16: To vám přece nakukal Schönwer, ne? A ten je mrtvý.
15: Dobře, Movene, a co víte dál?
16: Proč dostával Targou výhrušky? Proč, když neposlechl a zápas neprohrál? Přišel za ním pistolník do baru u Sirana, který se proto nejmíň hodí. Ty výhrušky totiž měly zakrýt chystanou vraždu. Ve chvíli, kdy k ní mělo dojít, musel být tady Targou ve společnosti Jean Adrianové, aby ji ten pistolník zastřelil, a přitom to vypadalo, že šel po Targovi. Ona byla pro celý případ dynamit. Když Schönwer dostal vítr a všecko schodil, dozvěděl jste se o dívce a o Targovi, ale Schönwer taky věděl o tom zabijákovi. Když se objevil u Sirana, pokusil se mě zatáhnout do rvačky, aby mi zabránil zasáhnout.
14: Tak takovou hru já nehraju, Movene. Věřte mi nebo ne, nehraju.
16: Ten zabiják mohl zabít tu dívku už v hotelu. Neudělal to, protože tam nebyl Targou. A ještě nebylo po zápase. Námaha vynaložená na krytí vraždy by přišla v ní več.
15: Ten mladý muž má velmi bujnou fantazii, jenže bez...
16: Měl jste motiv. A nikdo by nevěřil, že byste byl něčeho takového schopný. Splichtil jste to se Schönwerem. A kdyby to kikslo, jakože tak jo, Schönwer by zdrhnul. A až by se to domákla policie, kdo by vylízal všechnu špínu? Kdo? No přece náš ostrý hoch Dol Conant.
14: To je vážný obvinění, senátore.
17: Tak si myslím, že vám zakroutím krkem, Kotway.
12: Sednout, chlape!
17: Lidi někdy nevědějí, co si můžou dovolit a co ne.
9: Bože, Duku!
14: Proboha, senátore, dejte mi tu pistoli, nedělejte to! A teď jsem přišel i o svého čistého senátora.

0: Pořádně se vyspěte a probuďte se v růžové náladě. Vezměte si mou láhev a trochu si lukněte. Prospěje vám to.
1: Už je skoro ráno.
0: Pro někoho. Někdo už to má všechno za sebou.
1: Targově smrti jste stejně nemohl zabránit.
0: Fakt je, že jsem mu neporadil, aby zakroutil senátorovi krkem.
1: Vy si myslíte, kdo ví, jaká jste tvrdá natura, ale jste jenom velký ňouma, který se dobrovolně namočí do pěknýho maléru kvůli první couře v trablech, která mu přeběhne přes cestu.
0: Jenomže v tomhle případě bylo příliš mnoho mrtvých. Kam se hrabe Hamlet? Na to se nedá zapomenout.
1: Ale klidně na to zapomeňte. Zapomeňte na Targa, zapomeňte na mě. Ani jeden z nás nestál za to, abyste mu věnoval trochu svýho času. Tohle jsem vám chtěla říct. Protože odjedu jen, jak mě nechají. Odjedu a už se nikdy neuvidíme.
0: To jste řekla moc hezky, andílku.
1: A neříkejte mi andílku, když jsem jenom obyčejná coura. Prošla jsem příliš mnoha postelemi, svlékala jsem se v příliš mnoha špinavých šatnách, příliš často jsem neměla co do pusy. A moc často jsem se vydávala za někoho jiného. Proto nechci mít nic společného s vámi. Nikdy.
0: Moc toho o courách nevíte, andílku. Jednou jste šlápla vedle a hned vás skřípli.
1: Správně jste uhodl, že nejsem ta Džaninová. Kdysi jsme spolu měli takový ubohý taneční výstup. Pak se otrávila. Schovala jsem si její fotky, protože jsem znala její příběh. A jak jsem se tak dívala na toho hubenýho, bezcitnýho chlapa a uvědomovala si, že pro ní nehnul prstem, začala jsem ho nenávidět. Cyrano mě seznámil s Targem a ten zase se Schönwärem. Schönwär ty fotky poznal, když si pracoval pro nějakou detektivní agenturu v San Francisku, která byla Kotvejem pověřená, aby dohlížela na jeho dceru. Ostatní už znáte.
0: To zní celkem věrohodně. Ale chcete mi namluvit, že jste nechtěla jeho peníze?
1: Peníze bych beze všeho vzala. Ale nebyly to nejdůležitější. Chtěla jsem mu za to všechno hlavně něco provést.
0: Ty peníze by vám neprospěly, byly to špinavé peníze.
1: Co vy o tom víte?
0: Vím to, protože takové peníze mám já. Táta je naschromáždil z úplatků za kontrakty na městskou kanalizaci a dlažbu, za udělování koncesí, na zřízení heren, za obsazování míst, dokonce i z prostituce. A když je vydělal a nemohl už dělat víc, než sedět a koukat na ně, umřel a zdědil jsem je já. Ani mě nepřinesli žádnou radost. A to proto, že jsem jeho syn, jeho krev. Vyrostlý v stejné stoce. Jsem horší než coura, andílku. Jsem chlap, který žije z podvodně získaných peněz, které dokonce ani sám nenakradl.
1: A proč mi to všechno říkáte?
0: Abyste si to nechala projít hlavou a neutekla mi moc daleko. Byla by to mnohem větší švanda, kdybychom mohli utéct spolu.

0: propad denně, inspektore, v tomhle blázinci máme vyšetřovat?
1: To není blázinec, seržante, nýbrž včelí úl.
0: Rozkaz. Ale ten včelí úl je tedy pěkný blázinec.
1: Nikoli. Každé včelstvo je vysoce organizované, vyspělé společenství, sdružené arci na základě pouhých instinktů.
0: Och, inspektore, vy víte v skutku všecko.
1: Ovšem, proto mám hodnost inspektora.
0: A víte také, která z těch včel zavraždila lorda Beefeatera?
1: Ovšem, budeme muset přirozeně teprve vypátrat.
0: Od vás se člověk skutečně mnoho naučí.
1: Učte se, seržante, učte. Snad se někdy stanete rovněž inspektorem.
0: Směl bych si dovolit dotaz, inspektore?
1: Prosím, ptejte se.
0: Jak budeme postupovat?
1: Řekl bych, že budeme muset prohlédnout všechny včely a zjistit, které z nich chybí žihadlo. Well?
0: Och, víte, pane, kolik je tu včel?
1: Prý 80.
0: Nikoli 80 včel, ale 80 včelstev, pane. V každém tom včelstvu je mnoho set včel. To nestihneme ani do penze. A kromě toho, já se včel s odpuštěním bojím.
1: Abych řekl pravdu, seržante, já rovněž. Poslyšte, co kdybychom si zavolali na pomoc toho Sherlocka Holmesa?

0: moc nešlechtí, že se zabýváte poezií, kdybyste se raději věnoval služebním předpisům.
1: Mám tady poslat pro toho Holmese, pane?
0: Ovšem, žije na venkově v Jižní Anglii a pěstuje tam pravé včely, jak víme z povídky. Jeho poslední poklona.
1: Ach ano, již si vzpomínám. Napsal dokonce odborné dílo nazvané Praktická příručka o včelství s přihlednutím k oddělení královny.
0: Správně. A sám se o tom vyjádřil, že je to jeho opus magnum. Takže zajisté o včelách něco ví. Pošlete pro něj trošku.
1: Provedu.
2: Nože tady mě máte, pánové. Toto je můj přítel doktor Watson, zajisté znáte, rovněž nesmrtelný, zajisté víte. Přikročme k věci, co se stalo, inspektore, prosím stručně.
0: Dnes dopoledne právě při snídani byl usmrcen Lord Beefeater jediným včelím bodnutím.
2: Nesmysl.
0: Ano, Holmesi, ale ono se to stalo.
2: Jak víte, že jej usmrtilo právě včelí bodnutí?
0: Lord Beefeater právě snídal, když přilétla včela, bodla jej do nosu a v zápětí na to se začal Lord chovat velice podivně. A do půl hodiny zesnul.
2: Co měl k snídani?
1: Jak obvykle, pane. Čaj s medem, topinku s medem a vejce s medem.
2: Snědl vše?
0: Nikoli. Ta včela přiletěla příliš brzo. Nedopřála mu ani dokončit snídani. Což je jistě zvlášť bestiální, že ano.
2: Co tomu říkáte, Watsone, jako lékař?
3: Skutečně jej bodla jenom jedna včela?
0: Jedna, pane. Máme to přesně spočítáno.
2: Pak je to skutečně nesmyslná domněnka. Souhlasíte se mnou, Watsone?
3: Zajisté, Holmesi, k usmrcení člověka je zapotřebí několika set včelích žihadel, pokud samozřejmě netrpí nějakou zvláštní přecitlivělostí vůči včelímu jedu. Jenže ovšem
2: to přece nepřichází u dlouholetého včelaře vůbec v úvahu.
3: Právě to jsem chtěl říci.
0: Co to vlastně je ten včelí jed, pánovi?
3: Podle Lothera Griggse jeví se včelí jed jako lehce aromatická tekutina vypařující se při 30 stupních Celsia. Chuti kyselé a hořké. Podle některých autorů působí v něm jedovatě soubor látek podobných saponinům a jeho součástí je histamin. Z anorganických látek tu byla zjištěna kyselina solná, fosfor a vápník. Toxickou působnost nestrácí ani při zahřátí nad 100 stupňů.
2: Nová zkoumání udávají, že včelí jed je složitá látka bílkovinného charakteru, která má 3 hlavní bílkovinné biologicky účinné složky a 4 až 6 antigenních frakcí. Kromě histaminu jsou v jedu ještě nejméně 2 hemolytické principy a hyaluronidasa.
0: Dost, pánové, probuch moje hlava.
3: Dobrá, ale snad vás bude ještě zajímat, že jed působí například na synapse gangliové a nervosvalové, na myokard, příšně pruhované svalstvo i na ústřední nervovou soustavu.
0: Dali jsme přirozeně Lorda Beefeatera pitvat, ovšem...
3: Ovšem nic se nenašlo, že? Přirozeně. Pitevní nález nebývá charakteristický. Při pitvě se obvykle najdou jen známky dušení.
0: Ale nic takového se nenašlo.
3: Ne? To je pozoruhodné.
2: Ale není, Watsone. To je docela logické. Ten člověk nemohl přece zemřít na včelí bodnutí, sám se to prvé přiznal.
3: Ach, ano, ovšem, nenašlo-li se při pitvě vůbec nic, pak nevím, jak bychom mohli...
2: Budeme prostě muset začít odjinud. Inspektore, zavolejte sem toho Jenkinse.
0: Seržante, zavolejte sem toho Jenkinse.
1: Ano, pane. Jenkinsi, pojďte sem.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den, milý Jenkinsi. Vy jste tedy byl sluhou zesnulého Lorda Beefeatera?
4: O ne, pane. Já jsem jeho komorník a zároveň správce domu, pane.
2: Oh, sorry. Řekněte nám, jak se ta nešťastná událost přihodila?
4: Ale vždyť jsem to už říkal tuhle inspektorovi, pane.
2: Nevadí, řekněte to ještě jednou nám.
4: Prosím. Jeho lordstvo právě snídalo...
2: V kolik hodin?
4: V 9. Přirozeně. Tedy jeho lordstvo právě snídalo.
2: Co snídalo?
4: Jako obvykle. Čaj s medem, topinku s medem, vejce s medem. Tedy jeho lordstvo právě snídalo, když přiletla ta zlořečená včela a bodla jeho lordstvo drze do nosu. Hned na to, jak už jsem řekl tady inspektorovi, začalo se jeho lordstvo chovat poněkud podivně a...
2: Jak podivně? Vysvětlete nám to přesněji.
4: Jeho lordstvo s odpuštěním několikrát mocně říhlo.
1: Och, jak nechutné.
3: Leč jak

0: Pozoruhodné, nezdá se vám, Holmesi?
1: Snad. A co ještě, Jenkinsi?
2: To je vlastně všechno, pane.
1: Ano, nuže dobrá. Rozumím-li dobře, lord nestačil svou snídaní řádně dokončit.
2: Ne, pane, to bohužel nestihl.
1: A kde jsou ty zbytky lordovy snídaně?
2: Služebná je odnesla, pane.
1: A patrně vyhodila, že?
2: A patrně vyhodila, ano. O, pane Holmesi, snad si nemyslíte, že pánovu smrt způsobilo něco jiného než ty nešťastné včely?
1: Ne, to si nemyslím. Nicméně, mohl byste mě říci, Jenkinsi, kdo asi tak nejvíc získá lordovým úmrtím?
2: Armáda spásy, pane. Jeho lordstvo nemá příbuzných. Podepisoval jsem pánovu závěť jako spolusvědek a tak vím, že veškerý svůj majetek odkázal armádě spásy na zřízení domova pro vdovy postrážcích majáků.
1: V skutku ušlechtilé. Ale na vás snad pán rovněž pamatoval aspoň nějakou maličkostí, ne?
2: O, ano. Já dostanu ty včely. Nevím, co si s nimi počnu. Bez domu a bez zahrady přirozeně nelze.
1: Patrně je prodáte.
2: Patrně.
1: Nože dobrá, pojďme se nyní podívat na zahradu.
3: Och, pohleďte, Holmesi, jaká je to překrásná zahrada.
1: Velkolepá.
2: Jenom ty včely, kdyby tu nebyly.
1: Ale inspektore, včela je na tomto světě přinejmenším tak potřebná jako policejní úředník. Materiálně vzato je vlastně včela mnohem užitečnější. Kolik jste říkal, že je tu těch včelstev?
3: 80, pane. Proboha, tamhle je dokonce včelín na kolečkách.
1: Kočovný vůz pro 14 včelstev, Watsone? Já sice na své farmě nic podobného nemám, ale z literatury byste měl vědět, Watsone, že kočování je již dosti rozšířeným způsobem moderního včelařství.
3: To se jednoduše ten včelín odveze někam jinam, kde je víc kytiček?
1: No, jednoduše rozhodně ne. Přemisťování včelstev je poměrně složitá a choulostivá záležitost. Avšak při značném zjednodušení problému lze připustit, že máte v zásadě pravdu. Kočovný vůz se přemisťuje dle potřeby tam, kde mají včely právě nejvydatnější pastvu.
3: A co tamhle ty dva malé vozíčky?
1: Totéž v menším provedení, vždy pouze pro dvě včelstva.
3: Inu, to je ta moderní doba. Každý se chce jen vozit. I ty včely.
1: Jenkinsi, na to všechno stačil váš pán sám, jen s vaší pomocí?
2: O ne, pane. Na to všechno jsem musel stačit i já sám. Můj pán, dej mu pánbu věčnou slávu, se zabýval výhradně chovem matek. Podle vaší příručky, prosím.
1: Přirozeně.
2: Vše ostatní ponechával na starost. Mně.
1: Děkuji, Jenkinsi. To nám prozatím stačí. Můžete si jít po svém.
2: Děkuji, pane.
3: Pro pána, co to děláte, Holmesi?
1: Nevidíte? Prohlížím kola kočovných vozů.
3: Ale já nechápu.
1: To už je váš úděl. Zatímco Watsonův úděl je předkládat naivní hypotézy. Nuže, Watsone?
4: Jste skvělý, Holmesi. Zřejmě zkoumáte, zda v obruči toho malého vozíku není utajeno zvlášť vycvičené nebezpečné včelstvo.
1: Výtečně, doktore, nesklamal jste. Opět jste řekl naprostý nesmysl. Inspektore, pojďte sem. Ještě blíž. Tak, poklekněte, prosím.
3: Ale to snad...
1: Poklekněte, pravím vám, a podívejte se zblízka a pozorně na tuto obruč. Co vidíte?
3: Hlínu.
1: Hlínu. Především je to půda písčito-hlinitá, což znamená, že obsahuje 20 až 30% jílovitých částic. Ale za druhé a zejména, půda na tomto kole obsahuje, jak jistě vidíte, drobné částečky slídy. Co to značí?
3: Opravdu nevím.
1: No ovšem, policie si jako obvykle myslí, že vrchol moudrosti je obsažen v předpisech. Ne, inspektore, ve vědě. Vy byste přece měl znát naprosto podrobně biologické a půdní poměry ve svém obvodě. Pak byste věděl, že takováto půda vyskytuje se zde jedině v okolí Manor Crossing. A my se tam, Watsone, vypravíme. Co myslíte, že tam najdeme, Watsone?
4: Myslel bych, ovšem netroufám si.
1: Jen si troufněte.
4: Když se ten Jenkins zmínil o tom, že jeho pán začal při snídani s prominutím říhat...
5: No?
4: Bude to asi jako obvykle hloupost, ale jen tak mi napadlo, že říhání je totiž nejnápadnější příznak bezprostředně po požití jedu zvaného akonitin.
1: Výborně, znamenitě. Tentokrát se, příteli, zcela shodujeme v premisách. Já totiž soudím, že na onom místě najdeme právě akonitum napellus linee delphinie.
4: Takovou tu vysokou rostlinu s modrými květy podobnými přilbám?
1: Správně. Však se také v jednom středoevropském jazyce nazývá prilbica modrá. Jinak...
4: Omněj,
1: šalamounek, ano, pěstuje se pro ozdobu v mnoha zahrádkách.
4: A obsahuje ve všech svých částech značné množství akonitinu.
1: Ano, C34, H47, NO11.
4: Ale to ovšem...
1: Vidíte? Tamhle je omněje hned celé pole. Tušel jsem to. Vidíte zde tu zaschlou stopu? Zde stál nedávno onen malý kočovný vozík pro dvě včelstva. Myslím, že je to jasné. Jak jistě chápete, včelí med nazbíraný na uměji je jedovatý. Nože, co o tom nyní soudíte?
4: Že se Lord Beefeater otrávil při snídaní medem.
1: Správně.
4: A že šlo tudíž o pouhou nešťastnou náhodu.
1: Špatně. To byla záměrná a úkladná vražda, Watsone.
4: Ale proč? A jak?
1: Tak tedy po pořádku. Nejprve proč. Všiml jste si snad, že ten Jenkins bude po lordovi cosi dědit?
4: Pouze včely.
1: Ano, jenže mnoho včel. 80 včelstev. Až je prodá, strží za ně tolik peněz, že mu to postačí na slušné živobytí do konce jeho mizerného života.
4: To snad ne.
1: Ale ano, znám přece současné britské ceny. Motiv bychom tedy měli. A teď tedy jak? Jak vraždu provedl?
4: No právě.
1: Vidíte, že tady toho oměje je celý lán. Dobrý hektar, řekl bych. Nic divného, vidíte. Oměj šalamounek se přece nepěstuje jen pro okrasu, ale také pro užitek ve velkém. Kořenové hlízy i listy lze výhodně prodat farmaceutickým továrnám. Jenkinsovi stačilo zajet sem s kočovným vozem v době, kdy v okolí nebyla pro včely jiná vhodná pastva, než právě jedovatý oměj. Med nazbíraný výhradně na oměji musí být samozřejmě prudce jedovatý. Vždyť smrtná dávka akonitinu činí pouhé 2 až 4 miligramy. Akonitin je nejprudší jed mezi alkaloidy. A takovýto jedovatý med předložil dnes Jenkins svému pánovi ke snídani.
4: No dobrá, ale jak mu to chcete dokázat?
1: To už nechte na mě. Tak už jsme tady zpátky z výjížďky, Jenkinsi. Nic jsme bohužel nezjistili, jak jsem ostatně předpokládal. Mimochodem, napadlo mě, zda snad opravdu nebylo něco nepatřičného v pánově snídani a podařilo se mi zachránit z odpadku skleničku se zbytkem medu. Představte si, služebná vyhodila půl skleničky medu. Dokonce tvrdí, že jste jí to nařídil.
2: Ale to je nesmysl, totiž omyl. Ukažte.
1: Oho, vidíte, jak jste nešikovní. Nebo jste ji snad upustil schválně? To nevadí. To stejně nebyla ta správná. Tu mám tuhle. Ne, nesad, prosím. Vezmeme ji do laboratoře na rozbor.
2: Ale to je hloupost. To je zbytečné.
1: No, ano, vlastně je to zbytečné. Prostě z ní trochu ochutnejte a sám posoudíte. Tu máte.
2: No!
1: Copak? Copak jste nám tak zezelenal? Bojíte se okusit toho lahodného medu?
2: Ne! Nikdy, mestre!
1: Inspektore, pojďte honem. Teď vás konečně můžeme potřebovat. Stíhejte ho, přiznal se útěkem.
2: Už běžím, pane Holmesi.
4: Netušil jsem, že včelařství může být tak nebezpečné.
1: Ale kdepak, Watsone. Tohle byl zcela unikátní výjimečný případ. Ujišťuji vás, že v historii soudního lékařství nebyl dosud zaznamenán ani jediný případ vraždy tímto způsobem, ba ani pokus o vraždu.
4: Dobrá, ale co náhoda?
2: Nešťastná náhoda, mohlo by přece dojít.
1: Ano, teoreticky je to možné, ovšem, aby byl opravdu ten med smrtelně jedovatý. To by předpokládalo, že by jej včely nazbírali výhradně nebo alespoň převážně na Šalamounku.
2: No a což se to nemůže stát?
1: Sotva. To by musel někdo umístit své včely tak, aby měli po ruce jen lán o měj a téměř nic jiného. Jistě uznáte, že je to značně nepravděpodobné. Včelaři přece tohle všechno dobře vědí.
2: To jsem si oddechl. Takže si mohu dát zítra bez obav k snídani svoji topinku s medem?
1: Můžete, Watsone. Dokonce i u nás v Británii, kde zdravotnický dohled nad požívatinami není zdaleka tak přísný, jak v některých středoevropských zemích.

0: Toulky českou minulostí.
1: Léta páně 1347. V zimě pan Karel, král římský, chtěje pomstíti křivdu spáchanou na jeho bratru Janu Jindřichovi, jemuž Ludvík odňal manželku a jenž byl nespravedlivě vyhnán z tyrolské země, přišel sám osobně s nečetnou čeledí přestrojen za kupce do Tyrol a shromáždiv tam velké množství lidu spustošil tu zemi ohněm a požáry, posekal a zničil jejich vinice a dobil mnoho hradů a tvrzí. Ale když jim způsobil mnoho škod, odešel odtamtud, protože jim nedůvěřoval.
2: Kronikář Beneš Krabice z Vajtmíle sice trvá na tom, že se Karel v Tyrolích přestrojil za kupce, ale třeba to bylo jinak a nejenom s tím přestrojením.
0: Král se vydal zpátky do Čech z Bonu.
2: Tam proběhla koncem listopadu minulého roku korunovace. Nemohla se uskutečnit ani v Cáchách, ani v Kolíně nad Rýnem, protože tato města stranila císaři Ludvíkovi.
0: Ta cesta byla pro Karla neobyčejně riskantním a odvážným podnikem.
3: On totiž musel projít územím, které bylo zcela v moci Ludvíka Bavorského.
2: Kdyby se mu podařilo Karla zatknout,
3: tak by to ohrozilo celé dosavadní Karlovo politické úsilí a nemalé oběti, které zatím podstoupil.
0: Přesto se toho rizika nezalekl. Přestrojil se...
3: Kronikář Beneš uvádí, že za kupce, jinde se praví, že za panoše, který vedl koně svého domnělého pána...
0: A prošel bez překážek Alsaskem, Švábskem, Franky a Horní Falcí až do Čech, kam dorazil ve druhém lednovém týdnu roku 1347.
2: Čili žádné pustošení Tyrolska ohněm a mečem...
0: V lednu ne. V lednu se válčit zrovna nehodilo. Vydal se tam až později.
3: Předtím si zase vyzkoušel jeden převlek, tentokrát to mohl být onen obchodník anebo snad poutník.
2: Nezahrával si Karel snad tak trošku?
3: Ne, tedy nikoli tak trošku. On si zahrával hodně.
0: Ale zřejmě se v tomhle poněkud bizarním způsobu putování zhlédl, protože různých masek a inkognita používal dost často.
3: Například těsně před svou císařskou korunovací.
2: Té se dočkala za necelých 10 let po korunovaci na římského krále.
3: Si šel prohlédnout památky antického Říma v nenápadném poutnickém oblečení.
2: Prostě normální turista.
3: A nikdo ho přitom neodhalil.
0: Jeho únorová cesta v přestrojení do Itálie
3: jako člen kupecké karavany
0: byla opravdu dost riskantní. Teprve za ním se trousily skupiny českých pánů a představitelů jeho kanceláře. Setkal se s nimi až v květnu v Tridentu.
3: Jeho spolupracovník a přítel biskup Mikuláš Brněnský mu tam připravil oslňující vystoupení, ale hlavně mu mezitím vytvořil předpoklady pro vojenský útok na Tyroli.
0: Tyrolská šlechta zrovna vystoupila odbojně proti tvrdé vládě Ludvíka Braniborského.
2: Jestli jste to třeba náhodou zapomněli, tak tenhle ten Ludvík byl nejstarším synem císaře Ludvíka Bavora a manželem druhdy úspěšně rozvedené a nyní podruhé provdané Markéty Piskaté.
0: Karlovo vojsko proniklo sice až k hradu Tyrolu, ale to bylo tak asi všechno.
3: Ludvíkovi se podařilo lucemburské oddíly odrazit a zatlačit na ústup.
2: On asi chtěl Beneš Krabice tím odstavečkem, kterak si Karel statečně vedl v Tyrolích a jak tam všechny nepřátelé pobil a jejich hrady obsadil, udělat radost svému pánovi.
3: Asi. Karlovi každopádně došlo, že nějakými drobnými akcemi proti Ludvíkovi nic nezmůže. A tak se raději vrátil domů, aby uchystal nové, pokud možno rozhodující tažení.
1: Mezitím se doma konaly všeliké přípravy ke slavnému korunování milovaného krále.
2: František Palacký nepřehání s tou milovaností. Karel, syn Přemyslovny, se těšil ve svém království popularitě přímo neskutečné.

0: Když se pozorně podíváme na Padleřovu zlatou bránu svatovické katedrály, tak nad portálem v ploše proslulé mozaiky posledního soudu spatříme dvě nevelká okna.
1: Ta okna přivádějí světlo do bývalé sakristie svatováclavské kaple.
2: Tam v překrásné zdobené schráně bývaly a jsou uchovány korunovační insignie Království českého.
1: Ke dveřím od sakristie patří 7 zámků a klíče od nich nesměly a dodnes nesmějí být v jedněch rukou.
2: Kromě koruny, žezla a jablka je tam uchováván Václavův meč.
0: Ten je ovšem gotický. V době knížete Václava byly meče románské. Meč, který se uchovává spolu s korunovačními klenoty, nechal udělat i se zlatou pochvou Karel. Není ovšem vyloučeno, že meč je starší než koruna, že je to tentýž meč, o kterém pochází zmínka z roku 1333.
2: Dále je součástí korunovačního souboru drátěná košile.
0: Váží 10 kilogramů, pochází z Václavovy doby, ale jestli ji kníže skutečně nosil, tak tady zbývá jenom víra.
2: Přilba svatého Václava.
0: Tu mohl kníže skutečně nosit. Její stáří odpovídá.
2: Karel sem přikázal dále ukládat i vzácné královské pergameny, korunní archiv, státní poklad.
3: Karel dal zhotovit z nejryzejšího zlata novou drahocenou korunu, též prsten a žezlo královské, se 120 drahokami do nich vloženými.
1: Zlatá královská koruna zvaná svatováclavská je skutečným skvostem mezi insigniemi.
2: Její hodnotu nelze vyčíslit ani tím nejsmělejším odhadem.
1: Před poslední světovou válkou se pouze její hmotná cena odhadovala na 10 milionů korun. Dnes by dosahovala mnohanásobku.
0: Ale co pak lze vůbec nějakou sumou vyjádřit jedinečnost prastaré kulturní památky?
1: Koruna je z 21 karátového zlata.
2: Bez čepičky váží 2 kg a 358 gramů. S čepičkou o 120 gramů víc.
1: Zlatá koruna, kterou Karel kázal zhotovit, byla osazena 96 drahokami.
2: Jenom samotná jejich váha dosahuje 3/4 kg.
1: Nejcennějšími z nich jsou modré safíry. Je jich celkem 19 a největší z nich je třetím největším ze známých safírů na světě.
2: Je zasazen v zadní části čelenky a váží 330 karátů.
1: Když si to přepočteme na naši váhu, dostaneme asi 66 gramů.
2: Také 6 dalších safírů je tak velkých, že se řadí mezi 10 největších exemplářů na světě.
1: Na koruně se nachází také vůbec největší známý rubín.
2: Představte si jeho rozměry. Je to jakýsi hranolek zhruba 4 cm krát necelé 4 cm krát 1,5 cm.
1: Největší skupinou jsou na koruně smaragdy. Je jich tam celkem 30.
0: A teď byste nejspíš potřebovali mít před sebou fotografii svatováclavské koruny. Tu však ještě odvysílat nedovedeme, tedy zatím. Takže si musíme pustit videozáznam své fantazie.
2: Koruna má tvar jakési obruče. Její obvod je 61 cm.
1: Skládá se celkem ze 4 dílů. Z každého vybíhá trojlist, takzvaná heraldická lilie, osázená rovněž drahokami.
2: Ve špicích lilií jsou 4 perly. Cena každé z nich byla za první republiky odhadnuta na 50 tisíc korun.
1: Kromě 16 menších perel je tady 46 červených spinelů.
2: Jednotlivé díly čelenky jsou rozebíratelné. Spojují se jakýmisi pantíky, tvořenými závěsy a stěžejkou.
1: Čelenka je křižmo překlenuta 2 zlatými obroučkami, v jejich průsečíku na vrcholu je nastojato vetknut křížek ze zlata a drahokamů. V ploše křížku je vidět zepředu i zezadu menší vložený křížek safírový.
2: Do jeho horní části je provrtána malá dutinka a v té prý tkví úlomek trnu z Kristovy koruny.
1: Součástí koruny je i rudá čepička z brokátu a aksamitu.
0: Je to skutečně mistrovské dílo, které patří k dědictví nejenom našeho státu, ale celého kulturního lidstva.
1: Komu zadal Karel tuto zakázku, to se nedá vystopovat.
2: Nevíme ani, kde sehnal mladý král takové množství drahokamů a perel.
1: Někteří říkají, že ji nechal dělat už v roce 1341.
0: To se chystal na korunovaci odloženou na později.
1: Jiní zase, že až v roce 1346.
2: Současně se svatováclavskou korunou dal Karel v Praze zhotovit a bohatě ozdobit korunu království římského.
0: Ta je dnes uložena na hlavě Karla Velikého v Domě v Cáchách.
1: Pozoruhodný je na této koruně výskyt antických a byzantských kamejí, které jí Karel věnoval.
2: Obě díla svědčí o tom, že byla svěřena Zlatníkovi těch nejvyšších myslitelných kvalit.
3: Způsoby korunovace předepsal Karel ještě před odjezdem svým do Tyrol. Chtěl zajisté podle organizátorského ducha svého, aby podle příkladu jeho dála se napotom také všecka korunování jeho nástupců. Byl tenkrát sepsán obšírný program, čili řád korunování českého, i vydán vůbec v jazyku latinském i českém. Podle něho měl obřad korunovační počínati na Vyšehradě, ale vykonán býti na hradě pražském.
1: Karel IV. Byl vůbec první český panovník, který královskou korunu nepovažoval za soukromý majetek, za součást královského oděvu a majestátu, ale za nadčasový symbol státnosti.
2: Ale hlavně za vnější výraz existence koruny království českého.
0: Koruna psána s velkým K, protože on to byl vlastně název našeho státu.
2: Koruna byl soubor zemí a lén, kterým z titulu českého krále Karel vládl a které měly tvořit trvalý politický celek.
1: V duchu osobní úcty k přemyslovským tradicím, právě jako ve snaze vytvořit prostředověkého člověka srozumitelně a co nejkonkrétněji onen abstraktní pojem,
0: tedy útvar zemí koruny české,
1: učinil Lucemburg symbolickým a věčným držitelem české koruny knížete Václava, přemyslovského světce a patrona našeho národa.
2: Tím, že koruna patřila mučedníkovi, nabývala zároveň přímo posvátné hodnoty a moci.
1: Karel to kouzlo umocnil ještě rituálně. Přikázal, aby diadém spočíval na hlavě tepané bysty, v níž byla ukryta Václavova lebka.
2: Odsud si ji čeští králové směli brát jenom pro okamžiky korunovací.
1: Navíc za vysoký poplatek, za 200 hřiven neboli 300 kop, což bylo asi 50 kilogramů stříbra.
2: Kteroužto sumu skládali svatovícké katedrále, ta svatováclavskou korunu ochraňovala.
1: Bylo stanoveno, že ještě týžden musel král korunu vrátit zpět.
3: A to pod trestem vyobcování z církve, který by proto vynesl pan papež.
1: Aby tak provždy spočívala na Václavově hlavě.

0: Ještě před korunováním potvrdil Karel, co král český, zvláštním zápisem privilegia stavů Království českého a markrabství moravského a mezi nimi zvláště ta práva, že mu neslušelo požadovati od země jakékoliv berně, leda za příčinou svatby v domě královském, že na úřady v Čechách jen Čechové, na Moravě jen Moravané dosazování býti měli, že právo dědičnosti vztahovati se mělo na příbuzné obojího pohlaví až do čtvrtého pokolení a proto, že královské od úmrtí potud ani nemělo bráno býti a konečně, že Čechové ani Moravané nebyli povinni konati služby válečné, kromě hranic království.
1: Privilegii a právy pamatoval král nejenom na Čechy a Moravany, ale i na Slezany a Lužičany.
2: Tak a celá ta sláva mohla vypuknout.
3: Ona už vypukla den předtím, tedy před korunovací 1. září roku 1347.
1: Ano, v doprovodu nejvyšších hodnostářů země a mnoha vzácných hostů z ciziny se Karel odebral na památný Vyšehrad, od věku považovaný za první sídlo rodu Přemyslovců.
2: Považovaný mylně, ale to Karel nevěděl.
1: Před zraky celého národa tu přijal posvátné relikvie.
3: Obůl, líkové střevíce.
1: Ty prý v dávno věku nosil Přemysl Oráč.
4: Kde se najednou vzali, tu se vzali.
1: Přehodil si přes rámě jeho prostou rolnickou mošnu.
4: Což byla také poněkud neautentická rekvizita, ale obřad to musel být působivý.
3: Taky že byl. Lucemburg se jim veřejně přihlašoval k starým českým tradicím a vlastně i k lidovému původu praotce Přemyslovské dynastie.
1: Když skončilo holdování shromážděných davů.
4: Ono, jak se má holdovat, tak se nějaký ten kolektiv vždycky shromáždí.
1: Vsedl Karel na stepilého bělouše, aby v čele slavnostního jezdeckého průvodu.
4: Zajisté pozdravován Pražany?
1: Zajisté. Odjel na nešpory do svatovíckého chrámu. Když odpolední modlitby skončily, doprovodili ho duchovní a dvořané až k loži.

V neděli před svátkem narození blahoslavené Panny Marie byl spolu se svou manželkou, paní Blankou, ctihodným panem Arnoštem, prvním pražským arcibiskupem, šťastně a slavně korunován on na krále a ona na královnu v Království České.

0: Ano, 2. září 1347. roku.
1: Hned se rozbřeskem...
2: V tuhle roční dobu se rozbřesk koná o 6:45.
1: Začalo být v Karlově ložnici náramně živo.
0: Objevil se tam arcibiskup Arnošt z Pardubic s početnou svitou prelátů a šlechticů.
1: Nejvyšší komoří pan Jošt z Rožumberka vykonal svou čestnou službu. Oblékl 31letého krále do nádherného roucha a uložil ho zpátky do lůžka.
2: Prosím?
1: Karel si musel zase lehnout.
2: A proč?
1: Arcibiskup ho musel obkouřit kadidlem a pokropit svěcenou vodou.
2: A to nešlo na stojato?
1: Pouze v leže.
2: Proč?
1: Proto.
2: Že jsem se vůbec ptal.
0: V té chvíli dolehlo do ložnice vyzvánění.
1: Karel znovu vstal, teď už definitivně, aby se odebral do chrámu.
0: Hodnostáři za ním nesli překrásnou novou korunu, žezlo, jablko a meč.
1: Poznámka na okraj. Původní Karlovo zlacené žezlo, stejně jako zlaté jablko s křížem a zlatý prsten, si někdo vypůjčil a zapomněl je vrátit.
2: Typicky české.
1: Dochované královské žezlo a takzvané hříšské jablko pocházejí až z doby Rudolfa II.
0: Soudí se však, že několik drahokamů na nich by mohlo pocházet z původního Karlova korunovačního souboru.
2: Ale aby nám ten slavnostní průvod mezi tím neutekl, kde pak máme krále Karla?
1: Právě stojí před oltářem svatého Víta.
2: Co tam dělá?
1: Slibuje. Slibuje, že bude dbát vladařských povinností a ochraňovat své poddané.
0: Přijímáte mne za svého krále?
3: Rádi, rádi, rádi.
1: Následuje obřad církevního svěcení.
0: Za polohlasných zborových litaní a modliteb duchovních přijímá arcibiskup od svých vznešených pomocníků kalich s posvátným olejem, aby jim dvěma pomalými tahy potřel hlavu Karlovu.
1: Potom symbolicky pomazává též jeho prsa, ramena a paže.
0: Na to přiodívá krále dvěma korunovačními rouchy.
1: Spodní tunicelou a vrchní dalmatikou.
0: Načež symbolické kněžské svěcení završuje pomazáním lucemburkových rukou.

0: A teď už, zdá se, zbývá jenom to hlavní.
1: Ano. Předat právě pomazanému králi,
2: neboli bohem schválenému panovníkovi,
1: odznaky světské moci, královské insignie.
2: Karel je nejprve oblečen do hermelínového pláště a opásán vysvěceným mečem na důkaz síly a vlády nad lidmi a statky pozemskými.
1: Meč ale hned na to symbolicky obětuje Bohu,
2: aby dal najevo, že jej míní používat ve smyslu hesla o spojenectví meče a kříže, že vždy bude chránit a šířit křesťanství, pokládá meč na oltář.
1: Který si z předních šlechticů meč vykupuje.
2: Tedy přijímá zbraň jménem krále a nese ji pak před ním.
1: Arcibiskup ještě podává Karlovi žezlo a říšské jablko.
0: Rituál ještě pořád není u konce. Zbývá vlastní korunovace.

0: Arnošt z Pardubic posvěcuje královu i královninu korunu, aby ji za asistence všech přítomných biskupů vložil na Lucemburkovu hlavu.
1: Teď Karla obklopují biskupové a za střídavého liturgického zpěvu ho vznešeně pomalým krokem doprovázejí od oltáře k trůnu.
0: Na vladařské křeslo usazuje krále římského
2: a teď i korunovaného krále českého
0: arcibiskup Arnošt z Pardubic.
1: Než od svého pána poodstupuje, vtiskne mu polibek míru.
0: Tím okamžikem je Karel nastolen.
1: Svatovítským chrámem zaznívá zborový hymnický zpěv, doprovázený varhanami.

0: Ale ještě pořád není konec.
1: Po korunovaci Karla, pokřtěného jako Václav, je na řadě korunovace Blanky z Valois, pokřtěné jako Markéta.
2: Před hlavní oltář ji přivádějí dva biskupové.
1: Kráčí s nepokrytou hlavou a s rozpuštěnými vlasy.
2: Pokleká, dotýká se tváří země.
1: Pražský arcibiskup se nad ní modlí a uděluje jí pomazání jako předtím králi.
2: Vkládá jí do rukou žezlo, navléká jí prsten a posléze nasazuje vysvěcenou korunu.
1: V doprovodu abatyše jiřského kláštera a svity šlechticů je nyní královna uvedena před trůn, aby usedla po Karlově boku.
2: Svatovícký chrám se opět rozeznívá gregoriánským chorálem.
3: Bože, chválíme tebe.
0: Pějí hodnostáři a lid se připojuje tehdejší českou hymnou.
3: Hospodine, pomiluj-ni.
2: Starobylé zvolání v duchu přemyslovských tradic.
3: Karleš, Karleš, Karleš.
0: Neboli zkomolené řecké.
3: Kyrie eleison, Kriste, smiluj se.
2: A celý ten ohromný sugestivní ceremoniál je završen.

0: I byl postaven dům pro hostinu v městě pražském na tržišti u svatého Havla, ověšen čalouny a hedvábnými látkami a všichni byli nádherně obslouženi. V ten den přišli páni království českého, každý podle svého stavu, a vykonávali na krytých ořích své úřady novému králi a posluhovali, jak bylo zvykem u stolu. A po smutku, jejž měli pro smrt krále Jana, zavládla z této korunovace mezi lidem veliká radost.
1: Karel tím dokončil svoje šestileté úsilí o potvrzení své svrchované moci v zemi.
2: Jednu věc dokončil. Další ho hned čekal.
3: Uznání v říši.
2: To hodlal získat z vlastní mocenské základny, výlučně českou silou, tedy bez cizí pomoci.
1: Zatímco Karel prožíval svou druhou a nikoli poslední korunovaci, císař Ludvík Bavor nezahálel.
2: Obořil se na základnu tyrolského odboje, město Trident.
1: Biskup Mikuláš Brněnský z něj musel narychlo utéct.
2: Také na bavorsko-českém Pomezí docházelo stále častěji k bojovým srážkám.
1: Karel se rozhodl k silné vojenské výpravě proti Ludvíkovi. Někdy začátkem října,
3: tedy měsíc po korunovaci,
1: shromáždil značné vojsko a vytáhl s ním směrem na Domažlice.
0: A když tento král dorazil se svými vojsky do Tachova, hle, stalo se řízením nejvyššího boha, jenž vlastní silou šlape po ších spupných a vzbouřenců, že Ludvík Bavor, uchvatitel říše, nepřítel boha a svaté říše římské, ve špatnostech zestárlý, při návratu z lovu do svého města Mnichova spadl náhle z koně, na němž seděl, zlomil si vaz a ihned skonal.
2: Ve skutečnosti se Ludvík účastnil honu na medvědy a z koně na zem spadl v záchvatu mrtvice, přičemž si zlomil vaz.
0: V krátké době přišli poslové ke králi Karlovi a oznámili mu dobrou a vítanou novinu. Jak král uslyšel tyto zprávy, on i jeho lidé vzdali chválu Bohu, jenž je ráčil ochránit před krveproléváním.
3: Ta zpráva musela být neuvěřitelná.
1: Ještě neuvěřitelnější bylo, že se něco podobného v rozmanitých obměnách opakovalo v Karlově kariéře vícekrát.
3: On měl, Karel, zkrátka z pekla štěstí.
2: No, jestli z pekla, nevíme. Pan král by s něčím podobným určitě nesouhlasil.
1: V náboženském prostředí středověké Evropy se časem kolem jeho osoby vytvořil nimbus oblíbence.
2: Arci ne z pekla, ale favorita božího.
1: Jemuž nebesa znovu a znovu prokazují zvláštní přízeň.
3: Jak se to projevovalo?
1: No, třeba jako s Ludvíkem Bavorem. Protivníci prostě mizeli ze scény jakoby sami od sebe a často dřív, než je stihl odstranit z cesty Karel sám.
2: Ludvíkův případ byl jeden v řadě dalších. Než se s ním český král mohl utkat, bylo po něm.
1: Římský trůn se jako zázrakem uvolnil pro toho, při kom stála štěstěna. Karel se stal nejen formálně, ale fakticky pánem evropského křesťanstva, aniž musel nasadit všechny síly.
2: Opozice se rozpadla, vojenské tažení Karlovo se proměnilo v triumfální objížďku německým jihozápadem a potom po Rýním.
0: Když král Karel se svým vojskem přitáhl k městu Řeznu, přivítali ho tam jakožto římského krále všichni. Je mu slibována poslušnost, věrnost a úcta a vše se mu daří podle jeho přání. Cestou odtud potom přijel s převelikým vojskem do Norimberka, kde byl nádherně přijat a všichni měšťané a řemeslníci mu složili slib věrnosti. Ale někteří z nich, nepamětliví přísahy, sotva král odjel, vydali to město do rukou Bavorova syna, braniborského markrabího Ludvíka, úhlavního nepřítele pana Karla. Proto se stala ve všech říšských městech věrolomnost norimberských příslovečnou. Jiní měšťané toho města, kteří se nepodíleli na této špatnosti a které upřímně mrzela špatná pověst, jež o onom městě vznikla, vyhnali jednoho dne všechny ty věrolomné spoluobčany. 50 z nich bylo pověšeno. I smířil se král Karel s městem, jež zasloužilo, aby bylo spustošeno a úplně vypleněno. A když se už vše řídilo pokyny řečeného pana krále, poslal své vojsko naspět do Čech a sám objížděl říšská města, přijímaje od nich a od říšských knížat sliby věrnosti a pečlivě se staral o mír v těchto zemích.
3: Z té slavné okružní jízdy po říšských městech se Karel vrátil do svého českého království v únoru roku 1348. A toho roku, snad pod vlivem mimořádných úspěchů, jakoby v něm energie doslova explodovala. Hvězda největšího z Lucemburku vzešla, naplno se rozzářila a svítila pak na politickém nebi Evropy celé 30 let. Tak to byla korunovace, jak se jmenovala 131. schůzka Toulek českou minulostí. Účinkovali Ivana Valešová, František Derfler, Igor Bareš a Josef Veselý. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.
4: Úvaha o tom, jak vznikl hřích. Neříkám, že to tak muselo být, ale dejme tomu. Jabloň. Druhá, třetí, pátá, 26. Zkrátka, kam se podíváte, všude samá jabloň. A ty jabka, Jonathan, zlatá Reneta, Ontario. A najednou uprostřed ráje pomenší stromeček, nic zvláštního. Dalo by se říct, že nějak neuspěl ve vývinu, že krní. A jak známo, právě o tomhle stromku prohlásil Hospodin, že mu na něm extra záleží a že je zkrátka chráněný. Trhejte si ze všech ostatních stromů, ale na tenhle mi nešahejte, řekl Hospodin pochopitelně jinými slovy. Nemohl udělat tomu stromu lepší reklamu. A onoho dne, kdy se Eva rozhodla, že právě tenhle stromeček Panu Bohu očeše, vznikl hřích. Eva totiž celou tu akci nepodnikla, protože by měla chuť na jabka. Těch bylo všade kolem dost. Eva dostala chuť na hřích. A tak ho teda by nalezla. A jako první poznala, že hřích přináší kromě pocitu viny a hryzání svědomí taky jakési nedefinovatelné blaho, kdy hřích sládne, hřeje. A od té doby se říká, že zakázané ovoce chutná. Jsou hříchy, které neslátnou a nehřejou. Například hněv, který pohne žlučí, musí pak mít zcela zákonitě hořkou chuť. Závist je kyselá a nezeslátne nikdy. Určitou sladkost sebou nese například lenost. To je hřích de luxe. De luxe, jak říkají Francouzi. Ležíte na kanapi, koukáte do stropu. A jediná vaše činnost je, že odháníte ty dotěrné myšlenky na to, čemu šlechetní lidé říkají povinnost. No a následujícího dne se dopouštíte dalšího hříchu, když lžete, tvrdíce, že jste včera měli schon a proto jste nestihli to, co se stihnout mělo. A pak přijde další hřích. Pýcha nad tím, jak jste mazaný. A tak to jde pořád dokola. Probíráme-li hříchy, které mají sladkou příchuť, nemohu se nezmínit o tom nejatraktivnějším, který se kdysi trestal ukamenováním, dneska se toleruje a jednou bude nejspíš vyňat ze seznamu hříchů a přeřazen mezi hobby. Je to ten hřích, na jehož počátku stojí již zmíněná Eva. Stojí v rozpacích, protože, jak Bible praví, ponejprv poznává, že nemá co na sebe, sahá po lupenu, aby zakryla to nejnutnější, načež následuje vyhnání z ráje, jděte a množte se. A od té doby svody, hříchy a pocity viny jsou stálými průvodci člověka na jeho cestě životem a já se tu chci v následujících řádcích nad nimi trochu zamyslet.

Jakmile se boxerovi zahojilo kopyto, začal pracovat ještě usilovněji než kdykoliv předtím. Toho roku všechna zvířata dřela jako otroci. Mimo běžné práce na farmě a přestavby větrného mlýna se v březnu začala stavět škola pro selata. Dlouhé hodiny práce bez žrádla se někdy přežívaly obtížně, ale boxer nikdy nevynechal. Mluvil i pracoval tak, jako by měl stále dost sil. Jen jeho vzezření se poněkud změnilo. Kůži už neměl tak lesklou jako kdysi a boky mu propadly. Zvířata říkala, že se boxer zase zmátoří, jakmile vyrazí nová tráva. Ale jaro přišlo a boxer na váze nijak nepřibral. Když na svahu k vrcholku lomu zapřažený do káry napínal svaly proti těžkému nákladu, zdálo se, že ho drží na nohách snad jen síla vůle. V takových chvílích jeho rty jakoby formovaly slova: budu pracovat lépe a radostněji. Vyřknout je už sílu neměl. Lupina a Benjamin ho znovu a znovu varovali, že by měl víc brát ohled na své zdraví. Boxer je ale neposlouchal. Blížily se jeho 12. narozeniny. Boxer se však nejvíce staral o to, aby než odejde do penze, stačil schromáždit dostatek zásob kamení pro mlýn. V létě se jednou pozdě odpoledne farmou rozletěla zpráva, že boxerovi se něco stalo. Šel sám odtáhnout fůru kamení od lomu k větrnému mlýnu. Ukázalo se, že poplach nebyl nadarmo. Za chvíli přiletěly dva holuby se zvěstí: boxer se strhal. Leží na boku a nemůže se postavit. Polovina zvířat z farmy se okamžitě rozběhla k pahorku, kde se stavil mlýn. Boxer tam ležel mezi ojemy káry, krk natažený, neschopen ani zvednout hlavu. Oči se mu leskly, boky měl zbroceny potem. Z huby mu vytékal pramínek krve. Lupina k němu přiklekla. Boxére, zvolala, co je ti? Myslím, že větrný mlýn budete muset dokončit beze mne, řekl slabým hlasem boxér. Už jsme nahromadili pěknou haldu kamení. Stejně mi zbýval už jen jeden měsíc. Abych pravdu řekl, těšil jsem se na penzi. A protože Benjamin také zestárnul, snad bude moci odejít do důchodu se mnou, aby mi dělal společnost. Musíme okamžitě sehnat pomoc, řekla Lupína. Běžte někdo povědět Pištíkovi, co se stalo. Zvířata okamžitě běžela k domu farmy, aby vše oznámila Pištíkovi. U boxera zůstala jen Lupina a Benjamin, který si lehl vedle boxera a odháněl od něj svým dlouhým ocasem mouchy. Asi za čtvrt hodiny se objevil Pištík plný soucitu a zájmu. Řekl, že soudruh Napoleon s velkým zarmoucením přijal zprávu o nehodě jednoho ze svých nejodanějších pracovníků na farmě a již zařizuje vše pro přijetí boxera na ošetření do nemocnice ve Willingdonu. Zvířata byla poněkud zneklidněna. Mimo molinu a kuliše zatím žádné zvíře farmu neopustilo a zvířatům se nezdálo, že by bylo právě nejbezpečnější svěřit boxéra do rukou lidem. Avšak Pištík je snadno přesvědčil, že veterinář ve Willingdonu bude schopen boxéra léčit lépe než zvířata na farmě. Asi o půl hodiny později, když se boxer trochu vzpamatoval, postavila ho zvířata na nohy a pomohla mu odvléci se do stáje, kde mu Lupína s Benjaminem pěkně podestlala, aby si mohl lehnout. Příští dva dny boxer zůstával ve stáji. Prasata mu poslala velkou láhev růžové medicíny, kterou našla v lékárničce v koupelně, a Lupina mu medicínu dvakrát denně po jídle podávala. Po večerech u něj ležela a povídala si s ním, zatímco Benjamin odháněl mouchy. Boxer tvrdil, že je všechno dobré, že se dá do pořádku a pak by mohl žít ještě 3 roky.
těšil se na klidné dny, které bude trávit v rohu velké pastviny. Poprvé v životě tak bude mít možnost studovat a přemýšlet. Zbytek svého života zamýšlel zasvětit tomu, aby se naučil zbývajících 23 písmen abecedy. Lupin a Benjamin však mohli být s boxerem jen po pracovní době a uzavřená kára pro boxera přijela v poledne. Zvířata byla na poli, kde jednotila řepu pod dozorem jednoho prasete, když najednou s ohromením spozorovala Benjamína, ženoucího se tryskem od budov farmy a hlasitě hýkajícího. Poprvé v životě viděla zvířata Benjamina rozčileného a poprvé jej vlastně viděla běžet. Rychle, rychle, křičel, honem utíkejte, odvážej boxera. Zvířata, aniž by čekala na povolení prasete, nechala práce a hnala se k farmě. A skutečně, tam již stála kára se dvěma zapřeženými koňmi, na boku káry nějaký nápis, na kozlíku jakýsi prohnaně vypadající mužík s tvrďákem na hlavě. A boxerova stáj byla prázdná. Zvířata se schromáždila kolem káry. Zbohem, boxere, volali všichni. Zbohem, blázni, blázni, křičel Benjamin, poskakoval kolem nich a kloukl rozčileně kopyty do země. Vy blázni, co pak nevidíte, co je napsáno na boku káry? Zvířata se zarazila a stišila. Majka začala písmena slabikovat, ale Benjamin ji odstrčil a do hlubokého ticha četl. Alfred Simons, koňský řezník a klihař Willingdon, dodávky kostí, masa, kůží. Co pak nechápete, co to znamená? Boxéra odvážejí na porážku! Z hrdel zvířat se ozvaly výkřiky hrůzy. V té chvíli muž na kozlíku pobídl bičem koně a kára vyjela ze dvora. Všechna zvířata ji následovala a zoufale křičela. Lupina se protlačila dopředu. Kára začínala zvyšovat rychlost. Lupina se snažila rozhýbat své staré kosti, aby klusem stačila rychlosti káry. Boxere, křičela. Boxere, boxere, boxere! Tu chvíli, jako by slyšel, co se venku děje, objevila se boxerova hlava s bílou skvrnou nad nozdrami, na chvíli v malém okénku na boku káry. Boxere! Křičela zoufale Lupina. Boxere, vystup! Rychle vystup, jedeš na smrt! Všechna zvířata hned začala křičet. Vystup, boxere, vystup! Ale kára už začala zrychlovat a vzdalovala se jim. Boxer asi nerozuměl, co na něj Lupina křičela. Ale za malou chvíli zmizela jeho tvář v okénku a bylo slyšet bubnování kopyt uvnitř káry. Boxer se snažil dostat ven. Byly časy, kdy stačilo pár úderů boxerových kopyt a z káry by byla jen hromádka třísek. Ale běda. Jeho svaly byly ochablé, zvuk kopyt pomalu slábl, až utichl. Zvířata začala v zoufalství apelovat na solidaritu dvou koní zapřažených v káře. Soudruzi, soudruzi, křičela, neodvážejte našeho bratra na smrt. Ale hloupá zvířata, příliš nevědomá, než aby byla schopna si vůbec uvědomit, co se děje, jen sklopila uši a zrychlila klus. Boxerova tvář se v okénku už neobjevila. A bylo už příliš pozdě, když někoho napadlo káře nadběhnout a zavřít hlavní vrata. Kára jimi v příštích chvílích projela a rychle zmizela v dálce. Boxera už nikdo víc neviděl. O 3 dny později bylo oznámeno, že zemřel v nemocnici ve Willingdonu i přes veškerou péči, jakou jen lze koni poskytnout. Tuto zprávu zvířatům oznámil Pištík. Uvedl, že byl přítomen posledním chvílím boxera. Byl to jeden z nejdojemnějších momentů,
jakých jsem kdy byl svědkem, řekl Pištík stírající si paznechtem slzy. Byl jsem do poslední chvíle u jeho lože a ke konci, když už skoro nemohl mluvit, pošeptal mi do ucha, že nejvíc ho trápí, že se nedožil výstavby větrného mlýna. Kupředu, soudruzi, šeptal. Kupředu ve jménu revoluce. Ať žije farma zvířat, ať žije soudruh Napoleon. Napoleon má vždycky pravdu. To byla jeho poslední slova, soudruzi. Zde se Pištíkovo chování náhle změnilo. Na chvíli se odmlčel, jeho očka vystřelovala podezíravé pohledy na všechny strany.

Nesmyslné, pravil Pištík, jak mohou některá zvířata být tak hloupá. Znáte přece, vykřikoval podrážděně, mrskal ocáskem a poskakoval na místě, našeho milovaného vůdce soudruha Napoleona. Ten by něco takového nikdy neudělal. Vysvětlení je ve skutečnosti velmi prosté. Káru dříve vlastnil koňský řezník, pak ji koupil zvěrolékař, který nestačil smazat starý nápis. Tím právě vznikl omyl. Zvířata si obrovsky oddechla, když to uslyšela. A když Pištík pokračoval v barvitém popisu posledních chvil boxéra na jeho smrtelném loži, když hovořil o péči, jež mu byla věnována, a o drahých lécích, které soudruh Napoleon platil bez ohledu na cenu, zmizely poslední zbytky jejich podezření a smutek nad ztrátou kamaráda byl trochu vyvážen pomyšlením, že boxer alespoň zemřel šťastný. Napoleon sám se objevil další nedělní dopoledne na shromáždění a pronesl krátký projev na počest boxéra. Řekl, že se nepodařilo zařídit převoz ostatků jejich oplakávaného soudruha k pohřbení na farmě, že však nařídil, aby z vavřínů, jež rostou na zahradě, byl uvit velký věnec, který pošlou na boxeru v hrob. A během několika dní zamýšlejí prasata uspořádat vzpomínkovou slavnost na jeho počest. Napoleon svoji řeč zakončil připomenutím dvou oblíbených hesel boxera. Budu pracovat lépe a radostněji a soudruh Napoleon má vždycky pravdu. To jsou hesla, jak řekl, která může každé zvíře přijmout za své. V den, kdy měla být uspořádána slavnost, přivezla Hokinářova dodávka na farmu velkou dřevěnou bednu. V noci pak byl z domu slyšet hlasitý zpěv, následovaný jakoby hlukem hádky. Vše skončilo kolem 11. hodiny třeskem skla. Druhý den se v domě až dopoledne nic nepohnulo a po farmě se šuškalo, že si prasata nějakým způsobem opatřila peníze na nákup další bedny whisky.

Roky plynuly. Roční doby se střídaly, zvířatům rychle ubíhaly jejich krátké životy. Přišel čas, kdy staré doby před revolucí si už s výjimkou Lupiny, Benjamina, Havrana Mojžíše a několika prasat nikdo nepamatoval. Majka byla mrtvá, Bára, Janina a Harik byli mrtví, také pan Jones zemřel někde v útulku pro alkoholiky. Kuliš byl zapomenut byl i Boxer. Vzpomínalo na něj jen pár bývalých druhů. Lupina byla teď stará, statná klisna, trpila reumatismem a slzely jí oči. Už dva roky

taky přesluhovala. Do penze však zatím žádné zvíře neodešlo. O vyčlenění kousku pastviny pro přestárlá zvířata se už dávno přestalo mluvit. Napoleon byl nyní skoro dvoumetrákový kanec. Pištík byl tak tlustý, že jen s potížemi otevíral oči zarostlé sádlem. Jen Benjamin se téměř nezměnil. Trochu zešedivil kolem brady a od boxerovy smrti byl ještě zasmušilejší a zamlklejší. Na farmě nyní žilo hodně zvířat, i když přírůstky nebyly tak velké, jak se kdysi předpokládalo. Narodilo se mnoho zvířat, pro které revoluce znamenala jen jakousi tradici, předávanou ústně. Další zvířata, která byla na farmu dovezena o něčem takovém před svým příchodem, vůbec neslyšela. Mimo lupinu vlastnila teď farma ještě 3 koně. Byla to krásná a silná zvířata, dobří pracovníci a kamarádi, ale jinak hlupáci. Nikdo z nich nebyl schopen dostat se v abecedě za písmeno B. Věřili všemu, co se jim řeklo o revoluci a o zásadách animalismu, zvláště slyšeli-li to od lupiny, kterou velmi respektovali. Chápali však zřejmě jen velmi málo z toho, co jim lupina vykládala.

Farma nyní již lépe prosperovala a byla lépe organizovaná. Její území se dokonce rozšířila o dvě pole, která byla zakoupena od pana Pilkingtona. Větrný mlýn byl konečně úspěšně dostavěn a farma vlastnila svůj fukar na seno a mlátičku a zvířata vybudovala různé další budovy. Větrný mlýn však nebyl používán k výrobě elektřiny, ale k mletí obilí a vydělával farmě pěkné peníze. Zvířata pracovala pilně na stavbě dalšího větrného mlýna. Až ten bude dokončen, mělo by v něm být instalováno dynamo. Ale o takových příjemných věcech, o nich už kdysi učil zvířata snít kuliš, o stájích s elektrickým osvětlením a teplou a studenou vodou, o třídenním pracovním týdnu, o tom se již nemluvilo. Napoleon takové představy zavrhl jako odporující duchu animalismu. Opravdové štěstí, jak říkal, představuje pilná práce a skromný život. Zdálo se, že i když se statek vzbáhá, zvířata zůstávají stále stejně chudá. Pochopitelně s výjimkou prasat a psů. Asi to bylo také tím, že na farmě zvířat bylo tolik prasat a tolik psů. Ne, že by tato zvířata svým způsobem nepracovala. Jak Pištík neustále trpělivě vysvětloval, práce s kontrolou a organizováním statku byla nekonečná. Většinou šlo o takovou práci, že ostatní zvířata by na ní nestačila a nerozuměla jí. Pištík vysvětloval, že prasata musí trávit dlouhé hodiny nad záhadnými záležitostmi, jímž se říkalo spisy, zprávy, zápisy a memoranda. Byly to velké listy papíru, hustě popsané, a jakmile byly takto popsané, okamžitě se spalovaly v peci. Tato činnost byla pro blaho farmy nanejvýš důležitá, jak říkal Pištík. Prasata ani psi však svou prací neprodukovali žádné potraviny a přitom jich bylo tolik a byli vždy při chuti. Život ostatních zvířat byl, alespoň co pamatovala, stále stejný. Měla hlad, spala na slámě, pila zímky, dřela na polích. V zimě trpěla chladem, v létě je obtěžovaly mouchy. Ta starší někdy pátrala v paměti a snažila se vzpomenout, zda se jim za starých dnů, hned po revoluci, bezprostředně po vyhnání pana Jonese, dařilo lépe nebo hůře. Nemohla si vzpomenout. Nebylo nic, na čem by se dalo srovnávat. Museli se spoléhat jen na Pištíkovi seznamy čísel, které neúprosně prokazovaly, že všechno je lepší a lepší. Problém byl neřešitelný. Zvířata měla navíc jen málo času na zkoumání takových věcí. Pouze Benjamin tvrdil, že si pamatuje každou podrobnost ze svého dlouhého života a ví, že nikdy nic nebylo či nebude lepší či horší. Protože, jak říkal, hlad, strádání, zklamání, to je nezměnitelný zákon žití. A přesto se zvířata nikdy nevzdávala naděje. Ani na chvíli je neopouštěla pýcha a radost z toho, že mohou patřit k farmě zvířat. Stále byly jedinou farmou v celém kraji, vlastně v celé Anglii, kterou vlastnila a řídila zvířata. Žádné zvíře, ani ti nejmladší, ani nováčci přivezení s farem vzdálených 20 i 30 kilometrů si toho nikdy nepřestávalo vážit. A když slyšela zvířata výstřely z pušky, viděla vlát na vrcholu stožáru zelenou vlajku, prsa se jim dmula pýchou a hovor se stáčel na hrdinné dny minulosti. Vyhnání pana Jonese, vypracování sedmi přikázání, na velké bitvy, při kterých byli ličtí vetřelci na hlavu poraženi. Žádný ze starých snů nebyl zapomenut. V republiku zvířat, kterou předpověděl kdysi starý major, za které na zelená pole Anglie nevkročí jediná lidská noha,
v tu stále zvířata věřila. Jednou se stane skutečností, nebude to asi brzy, možná, že se jí žádné dnes žijící zvíře nedočká, ale ten den přijde. Dokonce i melodii písně zvířata Anglie bylo snad možné občas zaslechnout, jak je tajně pobrukována. Znalo ji vlastně každé zvíře na farmě, i když nahlas se jí neodvážil zaspívat nikdo. Zvířata měla možná těžký život. Možná se všechny jejich naděje nesplnily. Byla si však vědoma toho, že nejsou jako jiná zvířata. Trpěla sice hlady, ale nebylo to tím, že by je týrali hladem lidé. Pracovala sice do úpadu, ale alespoň pracovala pro sebe. Nechodil mezi nimi nikdo na dvou nohách. Žádné zvíře neoslovovalo druhé pane. Všechna zvířata si byla rovna.

co postavili čerti v Segovii. Jako v dobách slávy staré Kastýlie, i dnes je Segovia pěkným městem. Ale tenkrát se tu některým lidem nežilo lehce. A zvláště ne mladé služce Marii. Sloužila u jakéhosi šlechtice, který si vystavil sídlo na kopci. Takže i když byl pán docela vlídný a nikdy ji zbytečně nepeskoval, přece jen spokojena nebyla. Musela totiž několikrát denně nosit ve štoudvích vodu ze studny na náměstí a to se cestou do paláce pořádně prodřela. Jednou, bylo to v sobotu na večer, ji zase poslali pro vodu. Poněvadž byla Marie poslušná, popadla štoudve a šla. Jenže za vraty div nenatahovala moldánky. Měla přece s přítelkyněmi umluveno, že půjdou na slavnost a místo toho snad bych i čertu upsala duši, jen kdybych ty štoudve nemusela tát. Povzdechla si služka nahlas. Vážně? Jen abych tě nevzal za slovo, krásná panenko. A před Marií stál kavalír v purpurovém plášti, vysokých botách s pérem za kloboukem. Byl to pohledný mládenec. Přívětivě se usmíval a snad právě proto mu děvečka v žertu odpověděla, co by ne, když tohle zařídíš do rána, dřív než kohout zakokrhá, upíšu se ti třeba krví, chceš-li. Kavalír se smál, koulel svýma jiskrnýma očima a potom, kde se vzal, tu se vzal, objevil se v jeho ruce pergamen i ostře zašpičatělý prk. Zkusíme to tedy, sklonil se k Marii a vzal ji za bělostnou paži. Ani trochu tě to nezabolí. Co pak o to, nejsem přece ze skla, ušklíbla se děvečka. Víc mě zajímá, jak splníš svůj slib ty. A bez rozmýšlení se bodla brkem do ruky, aby v zápětí podepsala podávaný pergamen. Ještě si ani nestačila pořádně přečíst, co vlastně podepsala, když jí ten veselý panáček pergamen vytrl a vykřikl několik nesrozumitelných slov k temné obloze. Země se s rachotem zachvěla. Na mnoha místech z ní vyšlehly plameny a v jejich záři spatřila Marie rohaté ďábly, kteří vystupovali z pekel do města. Také nebe se rozběsnilo, blesk stíhal blesk, hrom duněl jako v té nejstrašnější bouři. Ubohá děvečka padla na kolena se sepjatýma rukama a než z té hrůzy kolem sebe pozbyla smyslu, mohla jen litovat, k čemu se nechala svést. Čerti však zatím nezaháleli. Jedni nosili horem pádem kameny i ohromné balvany z nedalekého pohoří, druzí míchali maltu a třetí stavěli vysoké sloupoví na vrcholu spojované úzkými mostními oblouky. Nestavěli však most, ale akvadukt a přímo k paláci, kde Marie sloužila. Vysoko nad Segovií se začalo tyčit ďábelské dílo a jak noci ubývalo, chýlila se i stavba ke konci. Čerti pracovali ze všech sil a když se na východě objevil první proužek světla, zbývalo nasadit poslední veliký kámen. Sám Satanáš, vládce pekel, se ujal toho úkolu a nesl balvan z hor k akvaduktu. Snad jen několik metrů měl ještě urazit, avšak najednou do dunění hromu zaznělo první kohoutí kokrhání. Satanáš vstekle odhodil kámen a země ho opět i s jeho společníky pohltila. I bouře se náhle uklidnila a městem povíval mírný jitřní vánek. U jednoho z pilířů akvaduktu otevřela oči děvečka Marie. Ani nechtěla uvěřit tomu, co vidí. Potom spozorovala vlastní krví spečetěný úpis, který ležel vedle ní. Rychle ho tedy roztrhla na malé kousíčky. Domnívala se, že snad teď celá stavba zmizí. Ale akvadukt stál pevně, jako stojí v Segovii dodnes.
Ještě téhož dne zasadili zedníci onen kámen, co Satanáš zlostně odhodil, a Marie nemusela už do konce svého života chodit se štoudvemi provodu až na náměstí. Co ještě dodat? Nejen Marie, jejíž duše se pro nesplněný slib ďáblové nemohly zmocnit, ale i celá pokolení měla ušetřenou dřinu.

Klášterní karbaníci. Pod brněnským vrchem Petrovem stojí od poloviny 17. století kostel a klášter. Patříval řádu kapucínů. Avšak zdaleka ne všichni, kdož pobývali v jeho zdech, se chtěli stát pokornými a příkladnými božími služebníky. Do semináře přicházeli začasté i tací, které víc lákalo dobré bydlo, zahálka a nadřazenost kněžského stavu. Ne nadarmo se říká, že vrána sedává k vráně. Proto se náramně brzy jednoho roku seznámili a spřáhli tři vykutálení klerikové. O klášterní řeholi moc nedbali, za to jim učarovali světské radovánky. Nejprve přišli na kloub tomu, kterak si za pět prstů opatřit z klášterního sklepa nějaký ten džbánek mešního vína, a protože k dobrému truňku patří neméně dobré posezení, začali hrát karty. Nebylo ovšem nikterak snadné najít skryté místo, kde by je ctihodní otcové představení nevyrušili. Až jeden z mládenců se ťukl do čela a povídá: už to mám, pojďme do hrobky, tam nás přece nikdo hledat nebude. Jeho kumpánům se sice mezi mrtvé příliš nechtělo a pociťovali nepříjemné mrazení, ale čertovy obrázky už je měli docela v moci. Brzy tedy se zařídili mezi rakvemi jako doma a večer co večer karbanili a popíjeli mešní víno, dokud je zvon nepovolal k půlnočním hodinkám. Pravím-li, že se ti tři zařídili jako doma mezi rakvemi, bylo to vlastně jen na okraji kobek, kde spali svůj věčný spánek brněnští měšťané i někteří urození šlechtici. Hlouběji pod zemí spočívali kosti mnichů kapucínů jen na holé zemi, ale tam se klerikové už neodvážili. Jednou, když se jim podařilo sehnat odžbánek vína víc a když i hra šla jako nikdy předtím, přikvačila půlnoc a s ní čas jít k modlitbám tak rychle, že se karbaníkům od karet ani vstávat nechtělo. Chvilku klidu nám nedopřejí, postěžoval si první, a druhý si ještě zhluboka přihnul, aby snad ve džbánku nezůstalo na dně. Největší zlost však dostal třetí klerik. Celou věčnost čekám na dobrou kartu, řekl. A teď, když se jí konečně dočkám, máme jít na kůr, copak nás aspoň jednou nemohou zastoupit tamti, a ukázal do kapucínských kobek. Bezbožně dodal, stejně tam jen lenoší. Možná, že by ten zlostník ve své řeči i pokračoval, ale slova mu hrůzou odumřela na rtech. Z podzemí přicházeli tři kapucíni s hořícími svícemi v rukou. Nebyli to však obyčejní mniši. Bledé světlo ozařovalo jejich prázdné oční důlky a kostlivé hnáty obuté v sandálech se dutě ozývaly chodbou. Karbaníci už nohy vzít na ramena nestačili. První, ten rouhač, vypustil duši na místě. Druhý si při útěku srazil vaz a třetí leknutím pozbyl vědomí a svalil se jako špalek. Kostlivci však došli až na kůr. Poněvadž měli kapuce stažené hluboko do tváří, proběhla první část modlení jako jindy, ale v okamžiku, kdy všichni poklekli a kápě odhrnuli, spatřili skuteční mniši hosty ze záhrobí a věru, že mnoho nechybělo, aby i oni nebyli vyděšeni k smrti. Naštěstí kostlivci zmizeli, jako když mávne kouzelným proutkem. Teprve nyní sotva se mniši trochu vzpamatovali, začali hledat tři karbaníky. Po několika hodinách je nakonec našli. K životu však už mohli pomoci jen jedinému.
vypověděl jim popravdě, co se v hrobce seběhlo, a tak pokorně se kál ze svého hříchu, že mu brzy odpustili. Třeba však zůstal v brněnském klášteře a dožil se tu požehnaného věku, nikdy už do podzemní chodby ani nevkročil.

kterak Vlčí ulice v Madridu nejprve dostala a potom změnila svůj název. Kdysi dávno žil v jedné madridské ulici chudý lovec. Živil se lovem vlků, kterých bylo tehdy v okolí města nepočítaně. A proto jako znak svého cechu vyvěsil na dveře domku, kde bydlel, vycpanou vlčí kůži. Netrvalo dlouho a lidé začali tomu místu říkat Vlčí ulice. Lovec byl na to, jak se patří, hrdý, ba dokonce domýšlivý, a běda každému, kdo by se vycpané kůže na dveřích třeba jen dotkl, natož, aby ji snad chtěl nějak poškodit. Jak už se ale často stává, nedala kůže mnohým spát, a zvláště ne madridským pánům klukům. Jeden takový nezbeda, myslím, že se jmenoval Jaime, pořád také hloubal nad tím, co asi v kůži je, když ji lovec střeží jako oko v hlavě. Jistě tam má ukrytý nějaký poklad, usmyslil si kluk. A poněvadž měl domov nedaleko, ometal se kolem lovcova příbytku den co den, aby tomu tajemství přišel na kloub. To se ví, že jej lovec odháněl jak mohl a někdy mu jich i pár přišil, ale Jaime byl vytrvalý. Vyčíhal si, kdy lovec vychází do lesa, a sotva se tak jednoho dne stalo, vzal potají doma nůž a rychle k vycpané kůži. Byla přibitá ke dveřím poctivě, proto s ní Jaime cloumal hodnou chvíli, než ji odtrhl. Konečně však spadla na zem a chlapec netrpělivě popadl nůž, aby ji rozpáral. Žádné bohatství ale uvnitř nenalezl. Tahal ven slámu a zase slámu. Přes toho hledání vysněného pokladu zaujalo natolik, že si ani nevšiml, jak se lovec vrací. Teprve když zaslechl kroky za zády, Jaime se ohlédl. Jenže bylo pozdě. Rozlícený lovec po něm skočil jako kočka po myši. Chlapec křičel, prosil za odpuštění, nic mu to však nebylo platné. Naopak stále zuřivěji ho lovec políčkoval a jako by ho zlost zbavila nakonec smyslů, několikrát malého ubožáka bodl nožem, který mu předtím vypadl z ruky. Teď už Jaime ani nehlesl. Ležel bez dechu na zemi a pod jeho drobným tělíčkem se objevila kaluš krve. Už se také zbíhali sousedé, obklopili nešťastného chlapce i lovce, který tu stál s hlavou v dlaních, neboť si uvědomil svůj hrůzný čin. Potom přiběhla Jaimova matka. Poklekla k synkovi a když zjistila, že už nedýchá, dala se do srdcerivného nářku. I ostatní ženy začaly plakat, zatímco chlapi zamračeně koukali do země. Až lazebník vzal chlapcovo tělo do náruče a pomalým krokem zamířil ke kostelíku panenky Soledadské, který stál na konci Vlčí ulice. Všichni lazebníka následovali a k průvodu se přidávali z okolních domů další a další. Nikdo však při té cestě do vršku nespozoroval bělostnou holubici, která se najednou nad průvodem objevila. Teprve když pták slétl níž a ze zobáčku mu skanula třpitivá krůpěj přímo do chlapcových pootevřených úst, lazebník se zastavil a ostatní jen údivem hlasitě vydechli. Neboť v tom okamžení malý Jaime otevřel oči, seskočil na zem a jakmile spatřil svou matku, s radostným výkřikem ji objal. Zázrak, křičeli sousedé, a zatímco se jedni hrnuli ke chlapci, aby se zblízka přesvědčili, že je živ a zdráv, druzí sledovali očima bílou holubici. Ta však letěla výš a výš ke slunci, až její křídla i trup zazářily zlatou barvou, až z ní zůstal jen malý třpitný bod a nakonec jakoby se rozplynula v průzračně modrém nebi. Jaime snad ani netušil, že on sám je příčinou jásotu, který se kolem něho strhl.
a docela nechápavě pohlížel na lovce. Ten totiž plakal radostí, vysadil si malého nezbedníka na ramena a tancoval s ním pořád do kolečka, až se zadýchal. Potom ale řekl lovec s vážnou tváří: byl jsem pyšný na to, že nazýváte tohle místo v Madridu Vlčí ulicí. Sami jste ale viděli, kam mě zavedla pýcha na tak zlá a krvelačná zvířata, jako jsou vlci. Přál bych si proto, abychom na památku dnešní události říkali naší ulici Holubičí, poněvadž ani po letech se nezapomene na ten pozoruhodný příběh. Moudrá byla lovcova slova a každý s nimi do písmene souhlasil. A tak v těch dávných dobách přejmenovali Madriďané Vlčí ulici na ulici Holubičí.

Noční výlet do Salzburku. Kdysi žil v Lipsku známý a slavný doktor Faust. O němž později vešlo po celé Evropě ve známost, že kouzelnou moc, kterou vládl, nabyl ve spolku s ďáblem a ten si jej pak v Praze odnesl do pekla. V našem příběhu byl Faust ještě veselý a družný člověk a nadevše miloval dobrou společnost při dobrém truňku. Jednou, bylo to právě na konec masopustu, si pozval do svého bytu společnost několika studentů i bakalářů, otevřeli láhev vína, popíjeli, vyprávili veselé historky a veselili se. Ale doktor, hnán věčným neklidem, dlouho na jednom místě nevydržel. Stále ho to táhlo někam jinam. Stále chtěl být na cestě, bez ohledu na to, kam ho ta cesta zavede. Tentokrát náhle uprostřed zábavy zvolal. Co byste tomu řekli, milí bratři, kdybychom si udělali výlet do Salzburku? Vím, že tam pan arcibiskup má pod zámkem ve svém sklepě ty nejlepší druhy vín. Co kdybychom je okusili? Všichni ten nápad s nadšením uvítali a vesele se vyhrnuli na dvůr. Tam doktor popadl dlouhý žebřík a řekl: nasedejte, pánové, noc se krátí. Máme tedy před sebou dlouhou cestu i dlouhé pití. Nasedejte, prosím, poletíme. Sotva společnost usedla na příčných žebříku, Faust pronesl kouzelnou formuli, žebřík se zvedl do vzduchu a už to fičelo noční tmou přes hory a pláně a než se kdo nadál, seděli v arcibiskupově salzburském sklepě. Doktor opravdu nepřeháněl, když chválil tamnější vína. Bylo jich tu bezpočet, tu i cizozemských, sladkých či natrpklých, lehkých i ohnivých. Ochutnávali tedy pilně ze všech sudů a veselili se náramně. Tou dobou, táhlo už na půlnoc, seděl páter sklepmistr nahoře v čeledníku a projednával s čelátkou nějaké neodkladné věci tak horlivě, až jemu i všem ostatním pořádně vyschlo v krku. I řekl si, že snad ještě není tak pozdě na čbáneček. Vzal ho proto, k němu svazek klíčů a vydal se po schodech do sklepa. Odemkl, sešel sklepní před síní ještě o pár schodů dále k vnitřním dveřím, odemkl i ty a málem se překvapením skácel. Spatřil totiž u dlouhého stolu rozjařené bratrstvo, pozvedávající číše i své hlasy k rozpustilým popěvkům. Páter se dal do křiku, jako když ho na nože bere. Pomoc, pomoc, zloději, lupiči, pomoc. Doktor Faust věděl, že je zle. Kdyby je tam arcibiskupská čeleď přistihla, nebylo by to nic příjemného. Honem nasedejte, pánové, ale čbánky, co máte při ruce, vezměte sebou, ať nemáme doma žízeň, vzhůru. Popadl také pátera kolem pasu, posadil ho před sebe na žebřík, pronesl kouzelnou formuli a už byli zase ve vzduchu. Vysoko nad Salzburkem uháněli studenou nocí k domovu. Chudák sklepmistr byl strachem polomrtvý a sotva chápal, co se to s ním děje. I zželelo se jej doktoru Faustovi a poněvadž letěli právě nad lesem, vysadil ho na špičku jedné vysoké jedle. Netrvalo dlouho a byli zase doma v Lipsku, aby pokračovali ve veselé pitce až do bílého rána. Páter zatím visel v mrazu na vršku jedle. Nemohl sem ani tam. Udržet se sotva stačil a pustit se bál, ale nebylo pomoci. Až teprve ráno, když se vyjasnilo, šli náhodou kolem nějací lidé na raní trh do Salzburku. Polozmrzlý ubožák zavolal slabým hlasem o pomoc. Naštěstí ho zaslechli, ale do takové výšky se nikdo vyšplhat neodvážil. Teprve když poslali z arcibiskupství dlouhé žebříky, snesli pátera na pevnou zem a honem s ním do vyhřáté postele, k tomu horké víno, aby se zase mohl postavit na nohy.
Když potom chudák páter s drkotajícími zuby popíjel životodárné doušky, sotva by v tu chvíli uvěřil, že v dalekém Lipsku nalévá doktor Faust sobě a svým veselým kumpánům zbytky téhož vína z téhož arcibiskupského sklepa.

kterak král Matyáš psí trh v Budíně zřídil. Jako všude na světě, i po celé Evropě se konaly trhy, jarmarky, bazáry, či jak ještě se to dá říci, ale tak pozoruhodný trh, jaký se udál za onoho času v Budíně, zažili sotva kde. Panoval tenkrát na konci 15. století v Uhřích král Matyáš. A byl to král v skutku slavný, ba co dím ze všech uherských králů jistě nejslavnější. Tu slávu si však získal nejen proto, že udatně válčil s Turky, kteří si šavlí razili cestu na západ, ale hlavně pro svou vladařskou moudrost, spravedlnost i notnou dávku šibalství. Také uspořádání psího trhu bylo jeho dílem. I když si Matyáš raději nechal celou švandu pro sebe, aby snad zbytečně nepopudil urozené panstvo, které příliš velký smysl pro žerty nikdy nemělo. Jednou si totiž milý král potají vyrazil z Budína v husarském přestrojení, aby se na vlastní oči přesvědčil, jaký je v zemi pořádek a neděje-li se někde příkoří či bezpráví. Tak se dostal až do Alfeldské roviny. A co nevidí? Na jednom poli oře vypasený sedlák, do pluhu zapřaženy 3 páry volků, radost pohledět, a hned vedle na kamenitém úhoru se dře ubožák sám pod jařmem a sotva dechu popadá. To se králi nikterak nelíbilo. Povídá tedy sedlákovi: vidím, že už budeš mít brzy do oráno, což kdybys potom půjčil alespoň 1 pár volů tady svému sousedovi, vždyť už sotva plete nohama. Plete, neplete, co je mi do něho, utrhl se sedlák. Bez toho mi ta chamrať ujídá chleba. A ty, husare, raději se starej o svou šavli, ať ti nezrezví v pochvě. Matyáš jenom pokýval hlavou, jakože ano, a zamířil ke druhému, byl u něho dost dlouho. A co si mu špital do ucha, až se břicháč začal podezřívavě ohlížet. Pak ale šel husárek přece jen svou cestou a zůstali tu zase oba oráči. Mikloš, ten chudý, však doorál pouze brázdu, odhodil pluh a rozběhl se do vsi, jako by mu za patami hořelo. Sedlák Jánoš se za ním udiveně díval a myslel si, jistě mu přeskočilo, kdo jak živ viděl někoho utíkat po ránu z pole. A když se sedlák vrátil se soumrakem domů, věřil už, že se Mikloš pomátl docela. Představ si, co provedl, vyprávěla Jánošovi žena. Prodal svou chalupu se vším všudy, celou rodinu vystěhoval na louku a za peníze, co utržil, skoupil ve vsi všechny psy, broka, reka, vořecha, habakuka. I našeho amrdůla jsem mu výhodně prodala. No, co dál? Byl sedlák celý u vytržení. Potom se vydal s celou tou smečkou cestou na Budín. Jánošova žena měla pravdu do puntíku. Mikloš opravdu do Budína šel, neboť právě tohle mu král Matyáš pošeptal do ucha. Samozřejmě, že to nebylo putování nikterak snadné a musel se vyhnout každé obci i samotě na 100 honů, aby tu snad hafaní něco nestropili, ale nakonec jednoho dne právě za svítání došel do města a sotva se provlékl vídeňskou branou a hnal celou psí čelátku rovnou na rynek. Když pak Mikloš vytáhl z uzlíku voňavý kus špeku, spustili psi takový tartas, že budínští měšťanostové začali rázem otvírat okna, aby zjistili, co se děje. Nejen však kolem tržiště, až na Královském hradě bylo slyšet psí štěkot. I král Matyáš ho v dřímotách zaslechl. V tu chvíli vyskočil z lože jako rybička, zazvonil na služebnictvo a poručil, ať jsou neprodleně svoláni všichni bánové, grófové i knížata.
Dostavili se tedy v celé slávě a lesku, náramně zvědaví, co se v tak časnou hodinu bude dít. Někteří se domnívali, že snad Turci táhnou znovu šturmem na Budín, ale všem dohadům udělal Matyáš konec. Připravil jsem vám vzácnou podívanou, pánové, řekl. A protože si vás vážím jako nikoho jiného, dostane se vám i cti, po níž králové v celé Evropě baží. Vezměte jen své měšce se zlaťáky a pospěšte si za mnou. Na to zavedl Matyáš urozené panstvo na rynek a zamířil k Miklošovi obklopenému klubkem štěkajících psů. Nože, máte jedinečnou příležitost, povídá potom. Vyberte si každý jednoho, radím vám toho nejošklivějšího, neboť tak velí šlechtická móda. A neskrblete při odměně. A hned také si král Matyáš vybral šeredného černého hafana s nadrženým uchem a vyprázdnil Miklošovi do dlaní celý svůj měšec se zlaťáky. Déle už ostatní nečekali, vrhli se k Miklošovi a snad by se byli o ta ubohá zablešená stvoření mezi sebou i poprali, kdyby jim v tom urozené mravy nezabránili. Nakonec měl Mikloš před sebou hromadu zlatých penízků, každý šlechtic jednoho, ne-li dva vesnické ořechy a král Matyáš náramnou švandu z toho, jak se psí trh pěkně vyvedl. Když se Mikloš vrátil z Budína s rancem peněz domů a hned koupil největší statek ve vsi, nedalo mu, aby se před Jánošem nepochlubil, kterak snadno si ke jmění dopomohl. Uvidíme, kdo z nás dvou bude bohatší, řekl si v duchu břicháč Jánoš. A na druhý den prodal od tučných volků až po svá papriková pole docela všechno, jako předtím Mikloš. I psy potom nakoupil, ale scháněl je po celém Alfeldu, poněvadž jich chtěl mít mnohem víc, i protože doma ve vsi nenašel jediného. Na budínský rynek však přišel mnohem později než předtím Mikloš, když už byl trh v plném proudu. Stěží si také našel malé místečko ve výklenku před kostelem a měl věru, co dělat, aby tam celou tu štěkavou čelátku vměstnal. Sotva potom začal svoje zboží nabízet a vyvolávat, hafani se pustili do pranice, až chlupy lítali. A nejen to, ošatky vajec, papriky, rajčata, melouny, čbánky, hrnky, všechno se v mžiku válelo na dláždění a psiska se pořád rvala jako pominutá. Načež přišli ke slovu lískovice a sukovice trhovců a že Jánoš chtěl svoje zboží chránit, měl sám za chvíli záda celá modrá. Rámusení na rynku nezůstalo dlouho utajeno před královými byřici. S halapartnami začali dělat pořádek. A když zjistili, že původcem řeže byla Jánošova chlupatá cháska, popadli milého sedláka za límec a vlekli ho k bráně. Jánoš plačtivě naříkal, nechte mě přece, chci prodat pejsky králi a velkomožným pánům, jako před týdnem Mikloš, co pak tu nebyl, psí trh? I byl, proč by nebyl, odpověděl mu kaprál, ale jen jednou jedinkrát, po druhého už nejmilostivější král Matyáš navěky zakázal. A s těmi slovy vykopli byřici břichatého Jánoše z města Budína.

o baziliškovi. Tomu, kdo by snad nevěděl, co je to bazilišek, budiž řečeno, že je to nestvůra velice zvláštního zjevu. Hlavu nosí kohoutí s velikým hřebenem a na tom hřebeni sedí zlatá korunka. Nohy a tělo má bazilišek jako ropucha a ocas dlouhý a šupinatý jako ještěr. Není tedy divu, že na koho ta potvora upře své žlutavé oko, ten ochromí po celém těle a nezřídka z toho i umře, neboť se navíc nadýchá i ohavného smradu, který ten netvor kolem sebe nepřetržitě šíří. Dodejme ještě, že se prý bazilišek může narodit jen z kohoutího vejce, které vyseděla ropucha, a není vlastně divu, že je tak odporný. Objevuje se naštěstí jen velmi zřídka a poslední zpráva o něm pochází z Vídně z roku 1212. Tehdy jednoho krásného letního jitra šla děvečka, která sloužila u pekaře jako obvykle pro vodu. Měli na dvoře starou studnu s rumpálem, pěkně hlubokou, ale za to voda v ní byla stále chladná jako led a čirá jako křišťál. Když děvče přicházelo ke studni, ucítilo závan odporného zápachu, ale zatím je nenapadlo, že by vycházel právě ze studně. Sotva se však nahnulo nad roubením, udělalo se jí špatně až k smrti. Hned se dala do hrozného křiku. V tu chvíli se k ní zběhli pekař i pekařka a za nimi celá domácí čelátka. Vyptávali se, co se jí stalo, ale děvečka jen ukazovala ke studni a usedavě vzlikala. Pekař hned, že se musí podívat, naklonil se tedy také do studny a zamotal se jako opilý. Ten puch mu dočista vyrazil dech z hrudi a pekařka musela běžet pro něco ostřejšího, aby pekař to leknutí měl čím zapít. Zatím se zápach začal šířit po celém dvoře. Vnikal do domu dveřmi a okny a dostal se i do ulice. To už přestávala legrace, protože páchnoucí pekařův dům je holé neštěstí. Kdo by tu chtěl kupovat chléb? Pekař nevěděl, co počít, pekařka lamentovala, děvečka nepřestávala vzlikat, až jeden pekařův tovaryš, takový statný chlapík, povídá: to je nějakého nářku a pláče a rámusu. Kdybyste mi radši někde sehnali smolnou fakuli a spustili mne ve vědru dolů. Uvidíme, jestli tomu nepřijdu na kloup. Děvečka hned přestala plakat, běžela pro smolnici, pekař a ještě jeden pomocník se chopili provazu a mladý tovaryš se pomalu spouštěl do studny. Ale sotva ho spustili o pár metrů pod roubení, začal křičet, jako by ho na nože bral, a když ho vytáhli, byl už v bezvědomí. Co teď? Pekař se rozběhl na radnici, aby si vyžádal úřední pomoc, a za chvíli napochodovala do dvora četa městských knechtů, vedená hejtmanem. Ale na čím byly halapartny a meče? Těmi se proti takovému strašnému zápachu bojovat nedá. Za chvíli si také všichni raději ucpali nosy a honem se koukali ztratit. O chvíli později se tovaryš probral zase k vědomí a dal se do vyprávění, co tam v té studni vlastně viděl. Nejdřív jsem nespozoroval nic, protože studna je plná žlutého dýmu, ale potom jsem náhle spatřil podivné zvíře. Mělo hlavu jako kohout, ale o moc větší, na hlavě hřebínek a na něm zlatou korunku. Nohy to mělo jako žába, tuto máme, zvolal hned jeden ze sousedů, kteří se tam mezi tím zběhli. To nemůže být nic jiného než bazilišek.
To je tedy pěkné nadělení. Nezahubí ho totiž žádná zbraň ani jed. Jediná věc, která by prý mohla pomoci, je zrcadlo. Ale neobyčejné. Musí být zleštěného kovu. Jakmile se Bazilišek v takovém zrcadle zahlédne, hned ho popadne vztek, až pukne. Hejtman od městské gardy prohlásil, že jde domů, s tím on nechce nic mít. Jeho povinností je přece udržovat pořádek mečem a ne nastavovat někomu zrcadlo. A šel. Také sousedé se pomalu rozcházeli, někteří pekaře litovali, někteří z toho měli škodolibou radost, protože, jak známo, jsi-li v nouzi postaven, o posměch se nestarej. A pekař sám sice doma takové zrcadlo měl, jenže měl málo odvahy k tomu, aby je Baziliškovi nastavil. A tak šli raději s ženou spát a také čelátku poslali na kuti. Mladý tovariš však usnout nemohl a přemýšlel stále o tom, jak by se Baziliškovi dostal na kůže. Ne, že byl takový veliký hrdina, představoval si spíše, že podaří-li se mu nestvůru přemoci, jistě ho nemine odměna. Pekař mu dopomůže, aby se stal mistrem a až se postaví na vlastní nohy, může se oženit i s hezkou děvečkou a pak, zkrátka, byly to příjemné sny. Ale jak tak tovariš přemýšlel, vzpomněl si, že když šel ráno pro dříví na zátop do sklípku, který sousedil s pekárnou, ucítil tam jednu chvíli také ten ohavný zápach. Honem tedy vstal, vzal si světlo a šel se tam ještě jednou podívat. Odhodil stranou pár polen a skutečně spatřil škvíru ve zdi, odkud nepochybně ten zápach vycházel. Sklípek bude jistě nějak spojený se studnou, pomyslil si tovariš, a aby měl jistotu, rozšířil škvíru sochorem. V té chvíli se vyvalil z otvoru puch až k zalknutí, ale tovariš hlavu nestratil. Došel si pro pekařovo kovové zrcadlo, přivázal je na dlouhou tyč a to celé strčil do skuliny, zvědav, co se přihodí. Nemusel čekat dlouho. Ze studny se ozvala rána, až se probudil celý dům. Bazilišek při pohledu na svou ohavnost v skutku zlostí pukl, jak soused předpověděl. Všechno tedy skončilo dobře. Pekař studnu zasypal a tovarišovi pomohl, aby se mohl oženit se svou vyvolenou. Na páchnoucí nestvůru se však také nezapomnělo, neboť od té doby nesl pekařův dům název

Petr Petrovič Střižin, synovec plukovnice Ivanovové, ano, ano, ten, jemuž loni ukradli nové galoše, vrátil se ze křtin právě ve 2 hodiny po půlnoci. Aby nikoho nevzbudil, svlékl se opatrně v předsíní, prošel po špičkách a se zatajeným dechem do své ložnice a tam se pod mě chystal ulehnout. Střižin žije střízlivě a řádně, jeho tvář má ušlechtilý výraz, čte jen duchovně mrazivě.

0: upiju-li skleničku, vůbec to nepozná. Střižin ještě chvilku váhal, ale pak přemohl strach a zamířil ke skříni. Opatrně otevřel dvířka, našel pohmatu, napravo dole lahev i sklenku, nalil si, postavil zase lahev na své místo a pak se pokřižoval a napil se. A v zápětí se stalo něco přímo zázračného. Střižin byl náhle strašlivou silou, zrovna jako bombou, odhozen od skříně k truhle. Před očima se mu zajiskřilo, zatajil se mu dech a po celém těle měl pocit, že spadl do močálu plného pijavic. Měl dojem, že namísto vodky spolkl kousek dynamitu, který roztrhl jeho tělo, dům, celou uličku, hlava, ruce i nohy, jako by se mu utrhly a odlétly někam k ďasu do prostoru. Asi 3 minuty ležel nehybně a bez dechu na truhle a pak se zvedl a položil sám sobě otázku. Kde to jsem? To první, co jasně ucítil, když se vzpamatoval, byl pronikavý zápach petroleje. Kriste, pane, snad jsem se nenapil. Namísto vodky petroleje, zhrozil se. Pro všechny spravedlivé. Z pomyšlení, že se otrávil, mu začalo tělem probíhat horko i zimnice. O tom, že skutečně vypil jed, svědčilo mimo zápach v pokoji i to, jak ho pálilo v ústech, jak se mu jiskřilo před očima, vyzvánělo mu všemi zvony v hlavě a píchalo ho v žaludku. Cítě blízkost konce a dalek toho, aby se utěšoval lichými nadějemi, pocítil touhu dát s Bohem svým nejbližším a odebrat se do dášenčiny ložnice. Sabdovcem měl u sebe místo hospodyně svou švagrovou Dášenku, starou panu. Dášenko, řekl plačtivým hlasem, když vešel do ložnice. Má drahá Dášenko. Ve tmě se cosi zavrtělo a vydalo hluboký vzdech. Dášenko! Co pak? Zabrebentil ženský hlas. To jste vy, Petře Petroviči? Už jste doma? Tak co? Jaké dali holčičce jméno? Kdo jí byl za kmotru?
1: Za kmotru byla Natalia Andrejevna Velikosvětská a za kmotra Pavel Ivanič Besonicin. Já, Dášenko, já asi umírám. A novorozeně pojmenovali Olympiáda na počest jejich dobroditelky. Já jsem se, Dášenko, napil petroleje.
0: Snad ne. Co pak tam podávali petrolej?
1: Musím se vám přiznat. Chtěl jsem se bez dovolení napít vaší vodky a pán Bůh mě potrestal. Pod mě jsem se nedopatřením napil petroleje, co mám dělat?
0: Jakmile Dášenka zaslechla, že někdo bez jejího dovolení otevřel skříň, celá ožila. Rychle rozsvítila svíčku, vyskočila z postele a tak, jak byla v košili, pihovatá a vyzáblá, s natáčkami ve vlasech, zapleskala bosýma nohama ke skříni. A kdo pak vám to dovolil? Spustila přísně švagrová, nahlížejíc do útrop skříně. Co pak tu mám vodku pro vás?
1: Já jsem se, Dášeňko, nenapil vodky, ale petroleje,
0: zakoktal střižin, stíraje si studený pot. A proč mi lezete na petrolej? Co je vám do něho? Co pak ho tu mám pro vás? Nebo si myslíte, že je petrolej zadarmo, co? Víte vy vůbec, zač je teď petrolej, víte?
1: Má drahá Dášenko, zasténal střižin, tady běží o život a vy mi tu o penězích.
0: Spije se do němoty a pak mi strká nos do skříně, rozkřikla se Dášenka a zlostně přibouchla dvířka. A padouši, trapiči. Já, mučenice ubohá, ve dne ani v noci pokoj nemám, aby vám vy hadi, bazilišci, potvory zatracené, pámbu na onom světě stejným oplatil. Hned zítra jedu odtud.

0: Jsem pana a nedovolím, abyste se přede mnou ukazoval ve spodním prádle. A jak se opovažujete dívat se na mne, když nejsem oblečená? A mlela, a mlela. Stryžin, který už věděl, že když se Dášenka rozehřeje, není k zastavení ani domluvami, ani kletbami, ba ani kanonádou, mávl rukou a oblékl se rozhodnutý k lékaři. Ale lékaře je snadné zastat jen tenkrát, když ho nepotřebuješ. Stryžin zběhal 3 ulice, asi 5krát marně zvonil u doktora Čepcharjancova a 7krát u doktora Bultychina a pak běžel do lékárny. Snad mu pomůže lékárník. Tady mu po dlouhém čekání otevřel malý, černý, kudrnatý lékárník, rozespalý, v županu, tvářící se až hrůza vážně a moudře. Co račte? Zeptal se tónem, jakým mohou mluvit jen velmi moudří a solidní lékárníci židovského vyznání. Proboha vás, prosím, vypravil ze sebe udýchaně Stryžin, dejte mi něco, napil jsem se nedopatřením petroleje, umírám. Zachovejte laskavě klid a odpovídejte na otázky, které vám budu klást. Už ta pouhá skutečnost, že jste vzrušen, vylučuje, abych vám rozuměl. Tak, vy jste se napil petroleje, ano? Lékárník přistoupil chladnokrevně a důstojně k pultu, otevřel knihu a zahloubal se do čtení. Pročetl 2 stránky, pokrčil nejprve jedním a pak druhým ramenem, opovržlivě se zašklebil a po úvaze odešel do vedlejší místnosti. Hodiny odbyly 4. A když ukazovali 4:10, vrátil se lékárník s jinou knihou a znovu se zahloubal do čtení. Řekl jaksi rozpačitě, už ta pouhá skutečnost, že vám není dobře, nasvědčuje tomu, že jste se měl obrátit na lékaře a ne na lékárnu. Ale doktory už jsem zběhal, nikde jsem se nedozvonil. To se ví, nás, lékárníky, nepokládáte za lidi a otravujete nás dokonce i ve 4 ráno, kdy si klidně spí kde jaký pes a kde jaká kočka. Vám na tom ovšem nezáleží, podle vás nejsme lidi, podle vás máme mít nervy jako provazy. Stryžin si poslechl lékárníka, vzdychl a šel domů. Osud tedy chce, abych umřel, říkal si. A ústa mu jen hořela a čpěla petrolejem, v žaludku cítil řezavou bolest, v uších slyšel jen buch, buch, buch, buch. V každém okamžiku měl pocit, že se blíží jeho konec, že mu srdce přestalo tlouci. Po příchodu domů spěšně napsal: prosím, aby z mé smrti nebyl nikdo viněn. A pomodliv se, přetáhl si pokrývku přes hlavu. Do rána neusnul a čekal, až umře. A neustále se mu pletlo před očima, jak jeho hrob zarůstá zelenou travičkou a jak nad ním cvrlíkají ptáčci. Ale ráno seděl v posteli a s úsměvem vykládal švagrové Dášence. Na toho, kdo žije spravedlivě a spořádaně, drahá sestřičko, žádný jed neplatí. Vezměte si například mě. Měl jsem smrt na jazyku, umíral jsem, trápil jsem se, a rázem je po všem. Jen ústa mám spálená a v hrdle mi škrábe, ale jinak je mi po těle, zaplať pán Bůh, dobře. A proč? Protože žiju spořádaně. No, ale proto, že je petrolej špatný, vzdychla Dášenka, přemýšlejíc o výdajích a zahleděná do jednoho bodu. Protože mi kupec nedal nejlepší, ale ten, co jeho za 1/2 kopějky libra. Já, mučenice ubohá, aby vám, vy padouši a trapiči, pán Bůh na onom světě stejným oplatil. A mlela, a mlela. a mlela.
1: Ach, jajajajaja. Tak před půl rokem vzdychl revírník Bartoš míře tichým městečkem rovnou k Páskovu hostinci. Byl už září, slunce ještě hřálo, ale jen měkce z posledních sil, jak bývá večer pod duchnou, když uléháme. Žár už byl ten tam. Babí léto předlo se vzduchem a les počal prokvětat do žluta, do červena, a když vítr zavál korunami stromů, studilo to, jako by z pramenité vody do dlaní nabíral. Farář a rektor ho očekávali najisto. Uvítali ho nadšeně a neuplynulo čtvrt hodiny a byli, jako vždy, kdykoliv se sešli, pilní v mariáši, jak to pleskalo o stůl a hrmělo v klenuté jizbičce. Jak mne naskytlo se zvlášť podařené kolo, zabouřilo veselí, až se strop třásl. Rektor dokonce v rozjařené náladě patrně zbujnil dlouhými prázdninami, počal zpívat. Nejprve odespíval doprovázen farářem starobylou studentskou Gaudiamus igitur, pak sáhl k písničkám novým, totiž zde na horách teprve novým, a tu jednu o paně Veronice byl nucen třikrát opakovat. Farář tvářil se sice nevinně, jako by nechápal, za to revírníka písnička rozehřála. Chvilku seděl, přemítaje, potom obrátil se k faráři a promluvil. Důstojné, nebudeme mět slavný zdavky? Koně vyhazujo, když nejvíc muchy ščípo. Nemyslíte, že si rektořisko nějaká osedlala? Rektor se zapálil a neodpovídal. Non des mulieri corpus tuum, řekl farář, jako by pohřbíval rektorovo mládí. Ty poťochlenče, pověz máš-li jako co? Hrozil revírník. Darmo se nezapaluješ jak višňa a vy důstojnosti nedožijete zasi latino. Jak s ním začnete, končí to s náma pokaždý špatně. Vzpomeňte si tenkrát na Vesno. Non des mulieri corpus tuum, opakoval důrazně farář. Čerta starého, temu rozumím, zabručil revírník. No tož to je po česku. Nedáš ženě těla svého, přeložil farář svůj výrok, poněvadž rektor se k tomu neměl. No, baže v čiluž ne. Či této k ostrice říkáte tělo? Poškliboval se revírník, zvedají šosi rektorovi a ukazuje na jeho postavu, suchou jako louč kostrbatou, no věru jako ostrývka k česání ovoce. Rektor, aby odvrátil od sebe nebezpečí, že bude po celou noc terčem vtipu, honem řeč převracel. No, páni foršti mívají neštěstí horší, než jsou ženštiny. Slyšel jsem, že vy jste si tenkrát na jaře donesl domů lišku. Jak pak se vám vydařila? A jděte s ňou pokoj, rozkřikl se revírník. Ta mě potvora dostala, lepší ani nespomínat. Rád jsem se té bestie splel, ale že by liška byla chytrý zvíře, to není. To není pravda. Svede to ledacos, ale nakonec i liška zhloupne. Aby vás Bůh nepotrestal, napomínal ho farář. On jedině ví, čím kterého tvora obdařil. Může se vám tato opovážlivost ještě pořádně nevyplatit. To bych rád viděl. Liška je chytrá trochu, dokud se nezačne kaňkovat. Načisto jako člověk. Všimněte si toť rektora. No, není on modrý člověk? A podívejte se, v čil místo vám namazal pikovi eso mě. Rektore, kantore, zpíváš o paně Veronice, ale mně se zdá, že bude ještě zpívat jakási pana Veronika tobě. A i ty zhloupneš, počkej, a jak? Ženatý člověk, fuj, se cakra pes, to už není člověk. To je půl člověka v kleščách. Je to slabost všeckého stvoření, že se nakonec uskřípne a dokáže to aj liška. Nechaj si je chytrá, jak chce. Podlívá mýho a jí ulíšek je manželstvo, konec rozumu. A co ty, rektore, karty pleteš, čet, aby tě sprál? Píky se přebíjí o žaludama. Mně se zdá, že ti nějaká hlavu pomátla. Hraš jako náměsíčný. Jo, štěstí v lásce, neštěstí v kartách. No, rektor se bránil, jak uměl. Tentokrát té štiplavé rozprávce neunikl. Zlobil ho revírník, poškádil ho farář, ba i hospodský pásek si umočil. No, dik on, páni, povídal náramně vážně. Dal si pan rektor nové oblek šit. A jaké? Včera mistr Švehla přinesl nám tého štofu na okážku. Koliknáct let on už si nové šatu neřídil až včil. No toto jistě kvůli vám nevěstě. No abyste vy nerýpali, hájil se rektor. Vstal od stolu, přistoupil k oknu, naslouchal je do dálky a zvednuv pak prst, pravil téměř tajemně. Kohout zpívá. A ne kohota, kohotem, odbýval ho revěník. Pro jedného Petr Krista zradil. No já, že by byl čas jíti už domů. Dom? Rozesmál se revěník. Pro ten šňupec tvýho spaní se cakrapes? V týmhle rozhodně vězí fjertoušek. Rektor nedočkal konce jeho řeči. Zaplatil a vyrazil do šaré noci. No co zbývalo oběma přátelům, než řídit se jeho příkladem. Když však stáli venku pod blednoucími hvězdami, pozvedl revírník varovně ruku k obloze a zahovořil. Ty, rektore, Jidášu, co ty tak pospícháš z hospody? Mně se zdá, že přeci svý starý kosti chceš prodat ženské místo Židovi. No, dělej si, jak umíš, ale litovat budeš, to mi věř. Dármo si budeš vlasy rvat, bicích mocka nemáš. Povídaj o posměváci, že pán Bůh ženský z psího oca sa stvořil. Lež je to. Hrubá lež, kamaráde. Viděl jsi něco na ženský pravýho? Povídáš ne, já taky ne. Zuby, rulíky, růžečky na tvářách, sem tam všelicos, faleš a jenom faleš. A viděl jsi někdy psa, jedinkýho psa s falešným ocasem? Namžik si revírník oddechl a hned pokračoval ve svém kázání. No povídáš zasi ne, no tož vidíš. Viděl, spovídám, ženu, která by muža vedla z hospody a půl slovičkem by nezažďárala? Takový se, kamaráde, nerodí, jo. Po tu tváře jistí budeš chléb svůj, pravil hospodin Adamovi, že velebničku, ale opití ani muka. Kdyby byl udělal zmínečky, že pít budeme s bázňou a třesením, jo, to by se byl dal už první mužské s první ženskou rozezdat a bylo po lístvu. Já. Tuto můj pes, ten mě povede jak anděl strážný až do postele. Tak, taková je žena a takové je pes. Pojď sem, lapáku, pojď. Ty seš pes nad všechny psejky, set sakra pes. Tak zvostávejte zdraví. Zbohem, pánové. Pronesl pozdrav poněkud ironicky, drbl do klobouku a zamířil ke svým lesům. Tož rektor tež zamířil, ale jak a kterak. Stezka se dnes klikatila dvojnásob než jindy a zeměkoule byla kulatější. Smekal se po ní stále. Buď to mám těžiště pohyblivé, jel se uvažovat, nebo se země točí od západu k východu. Co si dnes není v pořádku? Bylo mi třeba, abych já takto ponocoval v hospodě u cizích lidí. Bylo mi třeba, abych já nespal, když spí celý svět. Potřebuji já hledat ve tmě cestu domů a být rád, že si nevyvrtnu nohu nebo ruku? Zatracená cesta zasi vybral déšť. Toho všeho by nebylo, kdybych já vysedával doma. Sám? To je nemožno. Bylo by znamenité mít společnost, domácí, dočista maličkou společnost. Tu stanul na rozcestí. Běloučká stezka odbočovala zde mezi živé ploty zahrádek a rozbíhala se k malebným vilám. Kdybych neměl hole, čili opory vůbec, domů bych se nedostal, rozpřádal rektor svou úvahu. Dvě nohy a hůl, to jsou tři opěrní bodové. Těleso třemi body podepřené má nejpravidelnější stabilitu, čili stojatost. No, zkusíme to bez hole, jaká je naše stojatost. I mordi je, že upadnu. Seznal, že jeho poloha, ať opřena o dva či tři body, je naprosto vratká. Teď sebou smíkl kupředu, teď zase dozadu a proto si namířil ku plotu vroubícímu stezku. Silospit je věda pokusná, jel se přemýšlet i hlasitě. Proč bych tudíž já neudělal pokusů? Newton vynalezl zákon přitažlivosti zemské vida padající jablko. Nic platno, země se dnes točí, když ne obráceně, tož aspoň na několik stran zároveň. Jsem zvědav, jakou já vynaleznu přitažlivost. Povznesl ukazováček do výše čela, spokojil se pouze s dvěma chabými opěrnými body vlastních nohou, neboť duší jeho bylo tak lehce, jako by měla křídla motýlí, a sladce zašeptal: přitažlivost duší. Nechce mi třeba posmívají, já ji přece miluji. Kdybych ji nyní potkal, vyznám se jí, zaslíbím se jí a přisáhnu jí, že si ji vezmu za poctivou manželku. Náhle obešel ho divný pocit svaté hrůzy a rektor honem uznal za vhodné spočinout opět na třech opěrných bodech. Vítr zašuměl křovím, tak jemně, tak líbezně v haluzích. Stakato, vzdechl vroucně a zkušený muzikus ozval se v rektorovi. Van větru dozněl a sněti zatřásly se melodicky po vteřině novým tajemným záchvěvem. Flažolety, zaúpěl tlumeně a prsty jeho rozrušeně jali se přebírat po holi, jak po krku milované basy. Byl jako očarován a když posleze povznesl oči, skamenil úžasem. Uprostřed sněti spatřil v tmě noci nejasně tvář, vyzírající z kraje k čepce. Byl to duch, přízrak, byla to skutečnost, byla to ona. Cítil se před ní bídným hříšníkem. Terinko, zvolal pohnutě. Terinko, vy zde? Tvář mezi širokými velkými listy přiklonila se níže ku plotu, jako by ona chtěla popatřit na něho a slyšet jeho slova zblízka. Koprním, Terinko, počal znovu. Kdybych byl věděl, že vás tu potkám, že mne vyhlížíte, nebyl bych seděl tak dlouho u pásku a byl bych je tam dávno opustil, obžerníky oba. O, promluvte, Arcete, nehněváte-li se, vidouc mne tak pozdě a v takovém stavu. Záhadná bytost zavrtěla milostně hlavou. Vy mne milujete, Terinko, a já vás návidím už leta letoucí. 25 let počítám, je tomu nyní, co jsem vás spatřil poprvé. Váš osud je v mých rukou a čekám, co mi odpovíte. Pro jistotu promluv si oči a zjev usedlé rozvážné spolumajitelky velkého poutního cukrářství, které zdědila společně s bratrem v nejkrásnějším rozkvětu po rodičích, stál tu opravdu před ním. Odpuste muži chabému hořícímu láskou, zabrouznil. Půjdu za vámi, sevru vás do svého obětí, chcete-li. Hlava v čepci stydlavě odklonila se od plotu. Aha, dělá mě místo, pomyslil si rektor. Kdož ví, co ještě dnes ode mne čeká? A hbitě upravil svůj šat, neboť si vzpomněl, že v staromládenecké roztržitosti leckdy zanedbal některé maličkosti, zejména leckterý knoflík, které uvádějí pak útlocitné dámy v trapný stud. Vír vášní jim zalomcoval, hůl vypadla mu z ruky a rektor rozběhl se ku plotu, chtěje se přes něj mladicky přehoupnout. Jako blesk projelo jím ledové zklamání. Velká, přezrálá slunečnice zírala na něho tupě z listoví a rektor nemohla se zadržeti v rozběhu, zaklopítl a přemetl se v nejkrásnějším kozelci svého života kol vlastní osy, až plo zapraskal. A když povstal a vzpamatoval se, to trvalo hezkou chvilku, když to člověk točí se na točící zemi, není dalek úplného potočení, řekl si smutně, louče se s marnou vidinou štěstí manželského. Silospit je věda pravd nad pravdami. I přitažlivost k srdci ženskému podléhá především setrvačnosti. Letíme-li za prázdnotou, může nás zadržet i ten hloupý plot a rána do hlavy. Dobrá. Byl jsem také na hlavu padlý chvilečku, kdežto jiní lidé potřebují k tomu celé roky. Ať se utěšoval takto úvahou důstojnou velkého filozofa, přece jen nezbavil se stesku, kráče je dál, arcí s menšími oklikami k svému staromládeneckému bytu. Memnesto aner agathos einai, říkal si zatím po několikáté důstojný pan farář, když se byl rozešel se svými přáteli. Pamatuj, abys byl mužem dobrým, opakoval si řecká slova i po česku. Hrome, z kterého klasika je tato věta. Zadumal se nad ní. Svítalo mu. Ach ano, tenkrát býval mladičkým studentem, když slova ta poprvé četl. Vyřezal si je do lavice jakožto heslo svého budoucího života. Toužil tehdy státi se mužem dobrým, hercem, a ne hercem ledajakým, nýbrž prvním milovníkem, louskati srdce jako vlašské ořechy, milovati, stále milovati, neboť to znamenalo mu v oněch letech aner agathos einai. A zatím přešlo to všecko a teď tu stojíš jako smeták zapomenutý v koutě, když jim po plesu zametli. Aner agathos einai. To je přece z Xenofontovy anabáze. Jak stárnem, jak zapomínáme. A pan farář, zajistiv se též třemi opěrnými body, jako asi v této chvíli rektor, uspokojen, že se upamatoval, zapaloval si bůh ví po kolikáté kubovku. Nehořela a nehořela, jako továrna dobře pojištěná proti požáru. Napěl všechny své síly, zapukal, avšak tu opěrný bod poměrně nejistější zakolísal, hůl, o kterou se opřel, ujela a farář posadil se drobet náhle na tvrdou zemi. Nechť, však nehoří, povídal si chlácholivě. Sedě dá se také přemýšlet. Co jsem já se takto nasedával, ale ne sám. Co pánek měla jako ze zlata, těžký, svítivý, a očima se dívala takto, nevinně, nechápavě, jako by nevěděla, co je svět. Pan farář ještě svedl ten něžný pohled dívčích zraků, který kdysi bodával u srdce, dávno, dávno tomu. To on jako panáček Alois, věren už jen spola svému heslu, s mládeži hrávával divadlo. Divadlo dojemné, například na statku a v chaloupce. No tož. Pak byl konec pěkné té idyly, když která si Mařenka octla se v požehnaném stavu s řeznickým tovarišem a ten se vzpíral jejímu nařčení zuby nechty a vymlouval se na něho, na panáčka Alojza. Oči jako tůň, v hloubce obloha nebeská, a ještě hlouběji ošemetnost a zrada jak sliské dno. mne obviňovali, protože já nepoklesl. Bývala jako kočička na jívě. Zuzana Cudná.